0: a v Lenovi? Jak živi prý ti novináři neviděli tak uraženého a rozhořčeného člověka. Já jim proženu perka, křičel ten Havlena bez sebe. Já jim ukážu, je-li můj rozsudek nezákonný nebo ne. Tohle asi nemůžu nechat líbit. Z lítosti a rozčilení se na tom místě ožral pod obraz boží, načež vzal arch papíru a napsal ministerstvu spravedlnosti obšírný právnický rozklad, kterým hájil onen rozsudek. Že když ten pán učil svého papouška nadávat té sousedce, dal najevo zřejmý úmysl ji urazit a zlehčit. Že tedy je tu patrný dolus, že ten papoušek není subjektem, nýbrž jen instrumentem uvedeného deliktu a tak dále a tak dále. Zkrátka, prý to byl nejskvělejší a nejsubtilnější právnický rozbor, jaký kdy ti novináři viděli. Načež se podepsal Juc Václav Havlena M.P. a poslal to ministerstvu spravedlnosti. Tak, řekl. A dokud to nebude vyřízeno, nebudu soudit. Já musím dřív dostat satisfakci. To se rozumí, ministerstvo spravedlnosti na Havlenu v přípis nijak nereagovalo. Zatím Havlena chodil otrávený a roztrpčený, schátral ještě víc a dokonce se zhubl. Když viděl, že se od ministerstva odpovědi nedočká, zasmušil se, mlčky plival nebo vedl pobuřující řeči a nakonec prohlásil. Počkejte, já jim to ještě ukážu, kdo je v právu. 2 měsíce ho nikdo neviděl. Pak přišel zářící a naculený a hlásal. Tak, už je na mne ta žaloba podána. Zatracená baba. To dalo práce, než se mi k tomu přemluvil. Člověk by nevěřil, že může být stará ženská tak míru milovna. Musel jsem jí podepsat lejstra, že jí v každém případě útraty zaplatím. Tak mládenci, teď se to projedná soudně.
1: Co totiž, ptali se ti novináři. No přece ta věc s tím papouškem, povídá ten Havlena. Vždyť jsem vám řekl, že to tak nenechám. Víte, já jsem si koupil papouška, abych ho naučil říkat ty coucha, ty babo hambata. Lidi, to vám dalo práce. 6 neděl jsem nevytáhl z domova paty a nepromluvil ani neslyšel lidského slova než ty coucha. Teď už to ten papoušek vyslovuje docela krásně. Jenomže, vůl jeden, to křičí od rána do večera a ne si zvyknout, aby to křičel jen na mou sousedku a přes dvorek. Ona to je taková babička, učitelka hudby z lepší rodiny, moc hodná osoba, ale protože u nás v domě jiná ženská není, musel jsem si na tu urážku vybrat ji. Poslouchejte, on se takový delikt lehko vymyslí, ale provést jej... Kruci, to je jiná. Já toho rošťáka papouška nemohl naučit, aby nadával jenom jí. Nadával jednoduše každému. Já myslím, že to dělá ze zlomyslnosti. Potom se ten Havlena zhluboka napil a pokračoval. Tak jsem na to vyzrál jinak. Kdykoliv se ta stará paní ukázala u okna nebo na dvorku, otevřel jsem honem okno, aby, jako ten papoušek na ní křičel, ty coucho, ty babu hambata. A co byste tomu řekli? Ta babička se začala smát a volá na mne, jej, pane Havlena, to máte ale milého ptáčka. Hrom do baby, bručel pan Havlena. Já do ní musel hučet 14 dní, aby nám nepodala žalobu, ale svědky mám z celého baráku. Teď se to projedná soudně, mnul si ruce Havlena. To by v tom musel být čert, abych nebyl odsouzen pro urážku na cti. Já jim to nedaruju, těm vašnostům z ministerstva. Až do dne přelíčení pil pan Havlena jako holendr, rozechvěný a nedočkavý. Před soudem se choval strašně důstojně, pronesl sám proti sobě břitkou právnickou řeč, Dovolával se všech obyvatel domu, že ta urážka byla pohoršlivá a veřejná, a navrhoval nejpřísnější potrestání. Soudce, takový rozšafný starý rada, se podrbal ve vousech a prohlásil, že by chtěl toho papouška slyšet, a odročil jednání s příkazem, aby pan žalovaný donesl příště řečeného ptáka jako předmět doličný, případně jako svědka.
0: K příštímu roku přišel pan Havle na sklec a papouškem. Ten papoušek vykulil oči na polekanou slečnu zapisovatelku a začal na celé kolo křičet:
2: Ty couha, ty babo hambata!
1: To stačí, povídá pan rada. Z výpovědi papouška Lory je zřejmo, že se jeho výrok nevztahoval přímým a nepochybným způsobem na soukromou žalobkyni.
0: Papoušek se na něho podíval a zařval:
2: Ty couha!
0: Nýbrž je zřejmo, pokračoval pan sudí, že dotyčného výroku užívá vůči všem osobám bez rozdílu pohlaví. Tady chybí urážlivý úmysl, pane Havleno.
1: Havlena vyletěl jako píchnutý. Pane rado, protestoval rozčeleně. Ten urážlivý doluz byl v tom, že jsem otvíral okno na paní soukromou žalobkyni za tím účelem, aby jí papoušek poháněl.
0: To je těžká věc, řekl pan rada.
1: V tom otvírání okna je snad jakýsi dolus, ale sám o sobě to není žádný urážlivý skutek. Já vás nemůžu odsoudit proto, že jste občas otvíral okno. Vy nemůžete dokázat, že váš papoušek mínil soukromou žalobkyni, pane Havleno.
2: Ale já jsem jí mínil, bránil se Havlena. Na to tu nemáme žádné svědectví, namítal pan soudce. Od vás nikdo inkriminovaný výrok neslyšel. Nic naplat, pane Havleno, já vás musím osvobodit.
0: Načež si nasadil baret a vynesl osvobozující rozsudek.
1: A já hlásím zmateční stížnost a odvolání proti osvobozujícímu rozsudku, vybuchl pan Havlena, popadl klec ptákem a uháněl od soudu rozlícený, že div neplakal.
0: Potom ho sem tam zahlédli nalitého a desperátního. Řekněte, pane, vzlikal, je tohle nějaká spravedlnost? Je ještě na světě nějaké právo? Ale já to tak nenechám. Já to poženu k nejvyšší instanci. Pane, mně se musí dostat rehabilitace za tohle příkoří. I kdybych se měl do konce života soudit, já nebojuju za svou věc, ale za spravedlnost. Jak to vypadalo u odvolací instance, to mně není blíž známo. Vím jenom, že příslušný soudní dvůr odvolání pana Havleny do osvobozujícího rozsudku prostě zamítl. Od té doby Havlena zmizel, jako by se nad ním zem slehla. Prý ho někteří viděli, jak bloumá po ulicích jako stín a něco si pro sebe brumlá. Taky jsem slyšel, že podnes dochází několikrát za rok na ministerstvo spravedlnosti obsáhlá a plamená stížnost in re. Urážka spáchaná papouškem. Ale případy soudním referentům přestal pan Havlena dodávat na dobro, nejspíš proto, že byla otřesena jeho víra ve spravedlnost a právní řád.
3: Na betlémské náměstí člověk vkročí vždycky trošku znenadání. Každé jiné pražské náměstí cítíte už z dálky. Už z dálky postřehnete jeho rozlohu a oči vám začne oslňovat velká plocha oblohy. Avšak betlémské náměstí je tak nevelké, že vám pár kroků trvá, než si uvědomíte, že už nekráčíte uličkou či ulicí, nýbrž rynečkem, na kterém byly napsány velké listy naší národní kroniky. Betlémské náměstí má tvar trojúhelníku. Na jeho základně stojí betlémská kaple, v níž kázal mistr Jan a která je doslova kolébkou husitského hnutí. Stála zde 4 staletí, než byla zbořena, aby byla po 168 letech znovu vztyčena a vzkříšena. Na jedné odvěsně stojí pak muzeum mimoevropských kultur, jež nese jméno svého zakladatele, jakož i vlastence, mecenáše, politika a lidumila Vojty Náprstka, který dům vlastnil a z vlasteneckého zanícení si počeštěl své původní německé jméno Fingerhut. Na druhé odvěsně betlémského trojúhelníku stojí pak dům na Rybárně. V něm se narodil umělec s podivně hořkým životním údělem. Neboť se nestal za svého života národním malířem své rodné země, nýbrž malířem tehdy porobené Černé hory. Jaroslav Čermák se hned na počátku svých studií vmísil do revolučního víru roku 1848 a musel emigrovat do Paříže, která se stala jeho domovem pro celý život. Poslední šancí vepsat se do srdce českého národa ještě za života byla jeho připravovaná účast v soutěži o výzdobu Národního divadla. Zemřel však krátce poté, co si přečetl soutěžní propozice. Takže chce-li někdo na Betlémském náměstí přijít na jiné myšlenky, musí chtě nechtě vejít v tomto domě do vinárny u plebána. Nadmíru se mi líbí slovo plebán. Protože je to slovo plecaté, plnokrevné, takové doširoka, slovo ve tvaru korbele, kotlíku a soudku. A líbí se mi, že touto krevnatostí oživuje právě ono nehlučné pietní betlémské náměstí. Ona celá historie je totiž plecatá a plnokrevná a co hlavně, nemůže dojít většího naplnění, než když si na jejich hrincích hrají děti kuličky a jezdí na tříkolce a když si jejich tátové a dědkové mají kde s kamarády sednout a popovídat si, jaký je s dětmi a s každým kříž. Třeba zrovna u plebána. Ostatně u plebána plebán opravdu je a dosvědčí vám to všemi 10.

0: Ale ne...
1: Neměl byste o tom uvažovat.
0: Nemusíte mě přesvědčovat, pane Hastingsi. Věřím vám, že prodej toho naleziště vydělá spoustu peněz.
1: No právě.
0: Ale kdybych se k vám měl přidat, musel bych opustit své zaměstnání. Umíte si představit, kolik úsilí mě stálo, než se mi podařilo tak dobré místo získat?
1: Ale samozřejmě, sleduji vaše úspěchy už několik let, ale ztráty místa se obáváte zbytečně. Když se stanete mým společníkem, nebudete už žádné zaměstnání do konce života potřebovat.
0: Opravdu si vaší nabídky vážím, ale nemohu ji přijmout. Mám svoji práci rád a nedovedu si představit, co bych bez ní celé dny dělal. Musí to být smrtelná nuda žít z konta v bance. Mně k odpočinku stačí konec týdne. V sobotu si jdu zatancovat s nějakým pěkným děvčetem a neděli trávím na plachetnici. Kdybych nemusel pracovat, mohl bych si takhle užívat pořád. Ale nač bych se potom celý týden těšil?
1: A nebojíte se sám na moři?
0: Čeho bych se měl bát? Otec mne naučil ovládat plachetnici, sotva jsem začal chodit do školy. Plavu jako ryba. A potom, nikdy se nepouštím daleko od San Franciské zátoky.
1: To jsou další důvody, proč jsem místo společníka nabídl právě vám. Vaše spolehlivost a hlavně zdravý rozum. No... Zdá se, že je zbytečné vás přemlouvat, ale kdybyste své rozhodnutí přece jen změnil, víte, kde mě najdete. Máme před sebou neděli, tak vám přeju šťastnou plavbu.
2: Podívej, tamhle nese vlna trám a na něm... Myslíš, že to je člověk? Skočím pro něj.
3: Uvaž si kolem pasu, ano. Moře je pořád rozbouřený.
2: Pomoz mi. Položíme ho.
3: Zbytečně si riskoval. Ten už to má za sebou.
2: Podívej. Dýchá.
3: To je vážně zázrak. Kde se vzal uprostřed oceánu výbuch? Ale jak mohl přežít tak strašnou bouřku, snad ani on netuší.
2: Kde jsem, kapitán? Ten bude mít radost z dalšího hladového krku na palubě.
4: Kde? Kde to jsem?
2: Na palubě nákladní lodi admirál.
4: Kde je moje plachetnice?
2: Plachetnice? To je dobrý.
3: Do takový buřiny si vyjet na plachetnici, to si dopadl ještě moc dobře, holobrátku.
5: Co je to tady za zábavu? Kde se tu vzal ten člověk? Máme snad na palubě černého pasažéra?
2: Prosečník, pane. Právě jsem ho vytáhl z moře.
4: Cože? Prosečník? Pane bože, už si vzpomínám. Vyplul jsem na moře a sotva jsem se vzdálil na dohled od břehu. Obloha se zatáhla a spustila se taková bouře, že nebylo vidět ani na pár jardů.
2: Ale bouřka začala už včera.
3: Musel jste se toho trámu držet pěkných pár hodin.
5: Peníze u sebe hádám nemáte. Nevadí, cestu si odpracujete. Na nákladní lodi je každá ruka dobrá.
4: Vlny mne asi zanesly daleko od pevniny. Za jak dlouho budeme v San Francisku? Čemu se smějete, pánové? Pochopte, že jsem ztratil pojem o čase.
5: Nejen o čase, mladíku. Od San Franciska se každou hodinu pěkných pár mil vzdalujeme.
4: Tomu nerozumím.
5: Cíl naší cesty je stará, dobrá Anglie.
4: Co bych dělal v Anglii? Musím zpátky do Ameriky. V kanceláři je po mně už jistě scháňka.
5: Zpátky? No to se povedlo. Myslíš, že kvůli tobě otočím loď? A vrátím se s celým nákladem, odkud jsme vypluli? Tak já ti něco řeknu, chlapče. Máš dvě možnosti. Buď si vystoupíš a vrátíš se domů po svých, nebo si odpočineš a ráno se přihlásíš v kotelně. Budeš rád, když tě vezmeme sebou do Anglie.
6: Cesta nákladní lodí byla tím nejkrušnějším obdobím, které jsem kdy prožil. Kapitán byl věčně opilý a já se bál, že znovu ztroskotáme. Jídla jsem dostával málo a mužstvo se skládalo z drsných námořníků, kteří při službě na lodi nebrali žádné ohledy na moji neskušenost. Každý večer jsem usínal tak vyčerpaný, že by mě nevzbudila ani rána z děla. Nejradostnějším okamžikem plavby pro mne byla chvíle, kdy jsme spatřili břehy Anglie. Nedočkavě jsem vyhlížel pevninu a neměl jsem ani tušení, že právě v těch okamžicích probíhá rozhovor, který měl změnit celý můj další osud.
0: Johne! Johne!
7: Ano, co bys rád?
0: Pozoruji tě už pěknou chvíli. Docela jsi přestal vnímat, co se kolem tebe děje. Nad čím ses tak zamyslel?
7: Zaujal mne tady ten článek o milionových bankovkách. Napadlo mne, co by se asi stalo, kdyby se z ničeho nic v ulicích Londýna objevil člověk s jednou z nich a chtěl jí zaplatit v obchodě nebo v restauraci.
0: Co by se mělo stát? Nikde by mu ji nedokázali rozměnit. Musel by použít bankovku menší hodnoty.
7: Nerozumíš mi. Mám na mysli člověka, který by jinou bankovku nevlastnil. Člověka, který by neměl v celé Anglii žádné příbuzné ani přátele. Měl by zkrátka jen tu jednu milionovou bankovku.
0: Takový člověk by musel využít jedinou možnou cestu. Jít do banky a rozměnit ji tam.
7: To by ale nebylo možné, pokud by nemohl prokázat, jak k ní přišel.
0: Myslíš zloděj?
7: A to ne. Mám na mysli zcela seriózního, poctivého člověka, který by pouze nemohl vysvětlit původ oné bankovky.
0: Ten člověk by nejspíš zahynul hlady, pokud by ovšem neskončil ve vězení.
7: Nedoceňuješ sílu peněz, Charlesy. Jsem přesvědčen, že by bankovku ani nemusel vlastnit. Stačilo by ji občas ukázat, a všude by dosáhl svého.
0: Vsadil bych se o co chceš.
7: Proč ten podmiňovací způsob? V novinách stojí, že Národní banka vydala pro jistou transakci v mezinárodním obchodu 3 takové bankovky, ale použity byly jen 2. Zajdeme do banky a kupme tu zbývající. Potom se můžeme vsadit doopravdy. Já tvrdím, že schopný člověk s její pomocí nadělá jmění, aniž by ji rozměnil.
0: Říkám ti, že jediné, co nadělá, je skandál. Zatkne ho policie. O to se s tebou rád vsadím.
6: Ve špinavých cárech, v něž se během cesty po moři proměnily moje šaty, bez jediného centu v kapse, procházel jsem nejprve přístavní čtvrtí, potom jejím okolím a nakonec napříč Londýnem. Všude jsem se pokoušel získat práci. Můj ubohý vzhled ale nebudil příliš důvěry a když jsem se navíc nemohl prokázat ani žádným doporučením, každý mne bez rozmyšlení odmítl. Přespával jsem pod mostem, bloumal po městě a z hladu se mi už dělaly mžitky před očima, když tu kolem mne prošla chůva s malým dítětem, které drželo v ruce velikou šťavnatou hrušku. Až to zabolelo, jak se mi v ústech zběhly sliny. V tom dítě hrušku upustilo a v zápětí chůva zmizela i se svým svěřencem za nejbližším nárožím. Okamžitě jsem vyrazil směrem k hrušce. Než jsem se však pro ní sehnul, uvědomil jsem si, že by mne někdo mohl vidět. Rozhlédl jsem se. Zrovna kolem mne procházel starý pán. Za chvíli nějaká dívka, potom mladá žena, kolem zkrátka stále někdo chodil. A já začínal omdlévat hlady. V okamžiku, kdy mne opustil poslední zbytek hrdosti, uslyšel jsem za zády zavolání.
8: Haló, mladíku.
0: Volal jste na mne?
8: Můj pán by si přál krátce s vámi pohovořit. Mám vás požádat, zda byste byl ochoten věnovat mu několik minut svého času.
0: Proč ne? Konec konců.
8: Račte prosím za mnou do domu.
0: Do tohoto?
8: Ano, pane, do tohoto.
0: A do těchto dveří?
8: Ano, pane, do těchto dveří.
7: A už jste tady, výborně.
0: Prý jste si se mnou přál mluvit.
7: Dovolil byste mi pár otázek, abychom tady s bratrem mohli posoudit, zda se hodíte pro náš záměr?
0: Nemám žádné tajnosti, klidně se ptejte.
9: Sledovali jsme vás jistou dobu oknem. Získali jsme dojem, že přes momentální finanční tíseň jste již zažil i lepší časy. Nemýlíme se?
0: Je to tak, pane. Zastával jsem velmi dobré místo u prosperující firmy v San Francisku. Při plavbě po moři jsem ale ztroskotal a loď, která mě zachránila, měla namířeno do Londýna.
7: Jste tedy Američan?
0: Ano.
7: Znamená to, že vaše rodina

0: Mít nemůžeme. Bližší vysvětlení najdete v této obálce. Nerozlepujte ji ale dřív než za hodinu. Přeji vám hodně štěstí.
1: To se rozumí, že mi z jednání s oběma gentlemany šla hlava kolem. Stále jsem nevěděl, co si mám o celé té podivné záležitosti myslet. Nebyl jsem si jistý, zda jsem se ve své bídě nestal terčem zlomyslného žertu. Zvědavost mnou lomcovala. A tak jsem hned za prvním rohem obálku rozlepil. Opatrně jsem nahlédl dovnitř a první, co jsem spatřil, byl růžek bankovky. Radostně jsem hodil starosti za hlavu a okamžitě jsem namířil do nejbližšího hostince, kde jsem si objednal pořádný oběd.
2: Pán si přeje platit?
1: Prosím.
2: Zde je váš účet, pane.
1: Okamžik. Hned to bude.
2: Nemá snad pán dost peněz?
1: Tady máte. Pane bože.
2: To ale... Okamžik, prosím. Račte laskavě chviličku posečkat. Pane šéf, vyskytly se jisté potíže.
0: To doufám, že ne zase s placením.
2: Ale ovšem, samozřejmě...
0: To už je tenhle týden potřetí. Nejsme žádná vývařovna pro žebráky. Ještě pár takových zákazníků a přijdu na buben. Nenařídil jsem vám snad dost důrazně, abyste nenápadně prověřoval solventnost podezřelých hostů.
2: Ale to je nedorozumění, pane šéfe. Víte, nejde jaksi o to, že by host neměl na zaplacení, ale my nebudeme mít dost peněz naspátek. Ta bankovka totiž...
0: Člověče, co mě obtěžujete takovou hloupostí? Skočte si rozměnit dokaz.
2: Ale on chce platit... milionovou bankovkou.
0: Cože? Milionář v mém podniku. Proč to neřeknete rovnou, člověče? Vyřídím to sám.
1: U kterého stolu sedí?
2: Vlevo u okna. Ten nenápadný mladík.
0: Ten v tom odřeném sáčku. Kdo by to byl do něj řekl?
2: Zřejmě nějaký výstřední milionář.
0: Omlouvám se za svůj personál, pane. Nejsou zvyklí na tak vzácné hosty. Přál jste si platit?
3: Ano. Tady jsou peníze.
0: S dovolením, menší bankovku byste u sebe neměl?
3: Momentálně bohužel ne. Je to snad problém?
0: No, problém. Jistě ne, jenomže my jaksi nebudeme schopni dát dohromady dostatečný obnos, abychom vám mohli vrátit nazpět.
3: To je ale velmi nepříjemné. Ne,
0: s tím si nedělejte starosti. Zaplatíte, až se vám to bude hodit. Pro náš podnik bude vždy velkou ctí, že můžeme obsloužit tak významného hosta. Ode dneška... máte u nás otevřený účet a jste zde kdykoliv srdečně vítán. Uctivě se vám poroučím, pane.
1: Nemusím vám vykládat, že jsem se při placení pořádně spotil. Když jsem zjistil hodnotu bankovky, strnul jsem úžasem a stálo mne velké úsilí své překvapení zakrýt. V zápětí mne vyděsila myšlenka, že by mohla být falešná. Jakmile jsem měl nedorozumění s placením za sebou, vyrazil jsem zpátky do domu o něch dvou gentlemanů v přesvědčení, že došlo k omylu. Přirozeně jsem cítil povinnost peníze okamžitě vrátit.
4: Dobrý den, pane. Přijete si, prosím?
1: Byl jsem u vás v domě asi před hodinou. Pamatujete se na mne?
4: Jistě, pane.
1: Musím hovořit s vašimi zaměstnavateli.
4: To bohužel nepůjde.
1: Poslyšte... došlo k jistému nedorozumění. Je v jejich zájmu, abyste neuvedl.
4: Lituji, ale opravdu to není možné. Oba totiž právě před chvílí odcestovali.
1: Právě teď? Kam? A

0: kdy se vrátí?
1: Nevím přesně. Snad kamsi na kontinent. Termín návratu mi bohužel neoznámili. Informovali mne však, že se patrně dostavíte. Nechali tu pro vás vzkaz. Máte si důkladně přečíst dopis, přiložený k bankovce do obálky, kterou jste od nich obdržel. Přeji vám hezký den.
0: Ale počkejte, dopis. Kam jen jsem ho... tady.
2: Dlouho jsme hledali vhodného člověka, který by nám pomohl realizovat naši sázku. Naše volba nakonec padla na vás. Přiloženou bankovku, jejíž hodnota vás nepochybně překvapila, považujte za bezúročnou půjčku na dobu 30 dnů. Po uplynutí této lhůty se laskavě dostavte opět na naši adresu, abychom mohli posoudit, jak jste ve zkoušce obstál. Pokud uspějete, slibuji vám opatřit zaměstnání, jaké si budete přát, pokud ovšem bude odpovídat vašim schopnostem, ale...
1: Přeji vám hezký den, pane.
2: Zcela jsem neporozuměl ani teď, ale nezbývalo mi, než počkat na vysvětlení zmíněný měsíc. No co? Proto jsem se rozhodl netrápit se něčím, co je v nedohlednu, a peněz zatím využít k pořízení nových šatů.
3: Vaše přání, pane...
4: Rád bych si koupil nové šaty.
3: Pán si asi spletl obchod. Měl jste patrně na mysli nějaké lacinější zboží, že? Neráčil jste si zřejmě všimnout, že jste vstoupil do prvotřídního salonu.
4: Nerozuměl jste mi. Potřebuji nějaké skutečně slušné šaty. Rád bych se ubytoval v hotelu a to se mi těžko podaří v oblečení, které mám na sobě. Představoval jsem si něco podobného jako... oblek vystavený ve výloze.
3: No, myslím, že pro vás najdeme poněkud, řekněme, vhodnější model. Následujte mne, prosím, dozadu. Tady je košilka. Račte vyzkoušet.
4: Nezdá se vám, že jsou mi krátké rukávy?
3: Nemějte strach, oblekneme ještě sáčko tady, prosím. No, a délka rukávu naprosto není vidět.
4: Ano, ale to sako je mi úzké v ramenou.
3: Pán má v skutku sportovně vyvinutou postavu, která takto lépe vynikne.
4: Myslíte?
3: Bez pochyby. Ještě kalhoty.
4: Ale ty jsou pro mě příliš široké.
3: Neračte vědět, že volný střih je letos v módě?
4: No, snad máte pravdu. Pořád je to lepší než ty hadry, které teď nosím.
3: Jistě, pane. Přejete si platit?
4: A je nutné, abych zaplatil hotově?
3: Pán se chystá vybírat ze svého tučného konta v bance až zítra. Myslím, že tak dlouho čekat nemůžeme.
4: Dobře. Tady. Nemám bohužel menší bankovku.
3: Milion? Ale to snad...
4: Nějaké komplikace? Kdepak, jen čekám, až dostanu naspět.
5: No to jsem tedy ještě nikdy... Milionová bankovka? Dovolte, abych se představil. Sheldon, majitel. Rád bych vyjádřil potěšení, že tak významná osobnost poctila náš salon svou návštěvou. Browne?
3: Prosím, pane.
5: Co jste to na pána navěsil?
3: Netušil jsem.
5: Náš nejlepší zákazník? A vy na něj navlečete takovou hrůzu. Ještě jednou provedete něco podobného a jste bez místa.
4: Neřekl bych, že je to tak zlé. Zaplatí.
5: Nepřichází v úvahu. Pomohu vám to svléknout. Tak, ještě košili. A teď zkusíme něco lepšího. Co byste řekl tomuhle... Decentní dezenek, fazonka podle poslední módy, prvotřídní materiál. Padne vám jako ulitý. Je mi potěšením oblékat člověka s tak vytříbeným vkusem. Musím ale vyjádřit hluboké politování, že momentálně nemáme v hotovosti dost peněz, abychom vám mohli rozměnit vaši bankovku.
2: To mě mrzí. Nemám jiné peníze.
6: Nevadí, nevadí. Zaplatíte, kdykoliv vám to bude vyhovovat.
2: Nechtěl bych, aby došlo k nedorozumění. Já nemám vůbec žádné jiné peníze. A pokud se mi nepodaří tuto bankovku rozměnit...
6: žádné jiné peníze, no, to se tedy povedlo. Skutečně okouzlující smysl pro humor. Budeme velmi poctěni, stanete-li se naším stálým zákazníkem. Jistě budete potřebovat oblek do společnosti, vycházkové šaty, něco na golf. Vezmu vám míry. Sestavíme pro vás celou garderobu a doručíme vám až do domu. Kde račte být ubytován?
2: Neměl jsem dosud čas najít si hotel.
6: Pak rozhodně zvolte Pearl.
2: Když tedy Pearl, tak tedy hotel Pearl.
6: Hodnější ubytování pro člověka vaší společenské třídy nenajdete.
2: Rád bych si pronajal pokoj.
7: Okamžik, prosím.
2: Dovolte, čekám tady už půl hodiny.
7: Vaše přání?
2: Nějaký menší pokojík.
7: Bohužel jsme plně obsazeni.
2: Opravdu? Byl jsem k vám doporučen.
7: To je mi líto, zřejmě omylem.
2: Skutečně by se nic volného nenašlo.
7: Lituji.
2: Spokojil bych se i s docela malou komůrkou. Hned složím zálohu. Tady jsou peníze.
7: O, a jak, to přece, proč jste to neřekl hned? Chtěl byste první nebo druhé patro? Máte zájem o výhled do parku nebo snad na řeku? Přejete si vlastní obsluhu? Vyberte si laskavě.
2: Před chvílí nebyl žádný pokoj volný a teď si najednou mohu vybrat?
7: Jistě, račte prominout, došlo k nedorozumění. Pokoje samozřejmě obsazené máme, ale člověk vašeho formátu bude mít jistě zájem o celé apartma.
2: Kdepak, představoval jsem si něco skromnějšího, apartma je pro mě příliš drahé.
7: Chápu. Gentleman vaší úrovně má právo na jisté libůstky, ale... Co chcete, člověče, nevidíte, že jednám s váženým zákazníkem?
8: Promiňte, ale je tu zásilka z krejčovského salonu pro pana Henryho Smise. Kde ji mají složit?
7: Nechte to prozatím v hale. Vidíte, a potom řeknete něco skromnějšího. Kam byste všechny ty krabice dal? Osobně se postarám o vaše pohodlí. Račte se obtěžovat za mnou.
2: No, tak jsem se tedy obtěžoval.
7: Myslím, že tyto pokoje budou plně vyhovovat vašim nárokům.
9: Dobrý den, pánové. Je zde ubytován pan Henry Smith?
2: Jdete za mnou?
9: Přináším vám nabídku zakázkové obuvnické firmy Thompson a synové.
2: To je od vás hezké. Ale z obchodu asi nic nebude. Nemohu si dovolit rozhazovat za takový luxus. Víte... V podstatě jsem chudý člověk.
9: Pan žertuje. Šéf vzkazuje, že vám v naší filiálce zřídil otevřený účet. S placením si hlavu nelamte, času dost. Poroučím se?
10: Spencer jméno mé. Obchod delikatesami. Pan Henry Smith, předpokládám. Dovolil jsem si vám přinést na ukázku dárkový koš s našimi nejvybranějšími lahůdkami.
2: Pane bože, jak tohle všechno skončí. Můj život pokračoval jako podle nějakého fantastického scénáře. Jehož děj jsem nebyl schopen sebeméně změnit. Nebyl jsem zvyklý na úlisné obchodníky, kteří mi své zboží vnucovali na dluh, ani na kupy pozvánek do vysoké společnosti. Díky domnělému vlastnictví jediné bankovky, kterou se mi stále ještě nepodařilo rozměnit, vystoupla má společenská prestiž do závratné výše. Ocitl jsem se v centru společenského života, kde kdo se chtěl pochlubit mojí přítomností na svém večírku. Připadal jsem si jako ve snách. A neuměl jsem se bránit agresivním novinářům, kteří senzacechtivé čtenáře denně zásobovali novými zprávami, sledujícími každý můj krok.
11: Zvláštní vydání, záhadný mladík majitelem milionového jmění, Daily Express s milionem v kapsičce USD, americký milionář na návštěvě hraběte z Walesu, další kousky výstředního milionáře. Kupte si Daily Express. Milionář kapsička hostem na večírku amerického konzula.
12: Henry, buďte vítán.
13: Pane velvyslanče.
12: Pro vás jenom John, přítel. Jsem poctěn vaší přítomností. Stal jste se ozdobou dnešního večera.
13: Opravdu, to mne těší. Ještě před několika týdny bych se neodvážil ani zaklepat na bránu vaší rezidence.
12: Ač ta přehnaná skromnost. Člověk jako vy je u mne vždycky vítán. Ale vy nic nepijete. To musíme hned napravit, mohu vám nabídnout. Vy mě vůbec nevnímáte, Henry. Kam se to... Tak. Pojďte, seznámím vás. Lady Porcie, dovolte, abych vám představil...
14: Není třeba, pane konzule. Kdo by neznal slavného milionáře Kapsičku? Ráda vás poznávám, pane.
13: Já... Chtěl jsem říct... Jste okouzlující, slečno.
14: Je to pravda, že nosíte celé jmění v kapsičce od vesty?
13: Uvádíte mne do rozpaků, skutečně.
14: Prozraďte mi něco o sobě. Celá zdejší společnost je uchvácena vaší tajemností. Vynořil jste se mezi námi jako blesk z čistého nebe. Nikdo neví, odkud pocházíte, ani jak jste přišel ke svému majetku.
13: Nic netajím. Ale nebudu vás unavovat nudným vyprávěním o svém životě. Pojďme raději ochutnat zmrzlinu. Vypadá velmi lákavě, nemyslíte?
14: Zase ty vyhýbavé řeči. Vidím, že pověsti o vás nelžou. Nenápadně se ohlédněte. Vidíte toho muže s knírem? Neznáte ho? Zdá se mi, že nás sleduje.
15: Hastingsi! Jste to vy, no Henry, proslulý milionář Kapsička, nemohu uvěřit vlastním očím. Ostýchal jsem se k vám přihlásit, dokud jsem si nebyl docela jistý.
13: Neumíte si představit, jakou mám radost, že vás vidím. Pardon, Lady Porcie, můj přítel George Hastings.
14: Ráda vás poznávám.
15: Potěšení je na mé straně. Promiňte, pořád se nemohu vzpamatovat z toho překvapení.
13: Máme si toho tolik, co povědět, Hastingsi. Musíme se sejít někde v klidu. Víte co, zastavte se u mne v hotelu. Tady je moje navštívenka.
15: Hotel Pearl.
13: Slibte mi, že si pro mě uděláte chvilku času.
15: S největší radostí, ale teď mě omluvte, mám tady ještě obchodní jednání. Těšilo mě, slečno?
14: Legrační človíček.
13: Velmi šikovný obchodník, ale pojďme raději mluvit o vás.
14: Co byste chtěl vědět?
13: O vás všechno. Pro začátek bychom mohli vyzkoušet, jak dovedete tančit. Smím vás požádat o tanec?
14: Jste milý, Henry. Ale já se už musím vrátit ke společnosti.
13: Mohu doufat, že vás ještě uvidím.
14: Ale ovšem, docela určitě se ještě setkáme.

0: To jste vy?
1: Ano, já? Co je na tom divného? Zavolal byste mi pana Sheldona.
0: Pan šéf je velice zaneprázdněn. Nepřeje si být vyrušován.
1: To je poprvé, co na mne nemá čas. Nevadí, nadiktuji svou objednávku vám.
0: Je mi líto, pane, ale nemohu vaši zakázku převzít.
1: Co to má znamenat?
0: Promiňte, ale dostali jsme v tomto směru přísné instrukce.
1: Ale stále nechápu.
0: Pana šéfa začala poněkud znepokojovat výše vašeho účtu. A informoval se u ostatních vašich dodavatelů. Po jejich referencích vydal zákaz vyřizování nových objednávek, dokud nezaplatíte dříve dodané zboží.
1: To je neslýchané. Půjdu ke konkurenci.
0: Prosím, pane, jak je líbo.
2: Hastingsi, vítejte. Už jsem se bál, že jste na mne zapomněl.
3: Cítím se teď tak hloupě. Ale popravdě řečeno, jsem tady, protože doufám ve vaši pomoc.
1: Co pro vás mohu udělat?
3: Nebudu vás zdržovat dlouhými okolky. Prostě měl jsem smůlu. Představoval jsem si, že v Anglii prodám naleziště mnohem výhodněji než u nás v Americe, ale moje nenasytnost se mi nevyplatila. Nepočítal jsem se zdejší nedůvěrou k cizincům. Neznal jsem tu nikoho, kdo by mi svým doporučením pomohl. Zkrátka, mám v ruce bezcenné papíry. Nikdo ode mne společnost nekoupí. Ke všemu jsem natolik věřil ve svůj úspěch, že jsem utratil celou svou hotovost. Nezbylo mi ani na lodní lístek. Nemůžu se vrátit domů. Nemám ani peny. Jsem na dně.
4: Vstupte. Má úcta. Pane, naše společnost si velmi váží vašich zakázek. Proto jsme vám také u nás otevřeli účet. Dodnes jsme od vás ale neobdrželi ani peny úhrady. Pan šéf se nechá poroučet a ptá se, kdy hodláte své závazky vyrovnat.
2: Nezapomněl jsem na vás. Vyřiďte, že teď pracuji na jisté finanční operaci. Jakmile ji vyřídím, zaplatím vám. Naschledanou.
1: Slyšel jste? Nejste sám, kdo má starosti s nezaplacenými účty.
3: To je vždycky nepříjemná věc, ale při vašem jmění to je maličkost.
1: Při mém jmění? To byste mne rozesmál.
2: Vstupte.
5: Promiňte, že ruším, ale ředitel hotelu mě pověřil předáním dopisu.
1: Co mi může chtít?
5: Dovoluji si vás upozornit na skutečnost, že jste u nás dosud neuhradil svůj pobyt.
1: Nač ten spěch, ještě neodjíždí.
5: Rešte prominout. Ale pokud svůj účet nevyrovnáte do 3 dnů, budeme nuceni vás vystěhovat. Poroučím se.
1: Vstupte.
0: Na nesmysl, vezměte na vědomí, že pokud do konce týdne nezaplatíte dluh v našem kryčovském salonu, pan šéf na vás podá žalobu. S Bohem.
1: Vstupte.
4: Pane, mám vám vyřídit.
2: Chlapče, vyřiď ty dole na recepci, že kdyby se dnes po mně kdokoliv ptal, nejsem tady. Nikoho ke mně nepouštějte.
4: Ale pane, v hale na vás ještě čekají další.
2: Rozuměl jsi? Nikoho!
1: Tak, už je vám to jasné?
2: Nemůžu vám pomoct.
1: Ani vám, ani nikomu jinému. Dokonce ani sobě ne. Nemám ani vindru. Dnes už to je 3. den, co se nechávám zapírat před věřiteli.
3: To přece není možné. Milionář kapsička na mizině.
1: Podívejte se, Hastingsi, mám milionovou bankovku. Jednu jedinou. Ale ani ta mi nepatří. Za pár dnů ji musím vrátit. I kdybych ji chtěl použít, nemůžu. Nikdo mi ji totiž dodnes nedokázal rozměnit. Navíc mám dluhy za hotel, za obědy, dlužím u krejčího, u obuvníka, v bance i v květinářství, kam se podívám, samé dluhy.
3: Proboha, proč jste tak utrácel, mi nešťastníku? Taková lehkomyslnost. A jak jste se vlastně vůbec dostal do Anglie?
1: To je zamotaná historie. Ale řekl bych, že teď nemáte příliš na spěch. Tak se pohodlně usaďte a poslouchejte.
3: Poslouchám a žasnu.
1: A tehdy jsem Hastingsovi vypověděl, co všechno jsem prožil od našeho posledního setkání v Americe. Pocítil jsem neskonalou úlevu, že se konečně mohu někomu svěřit.
3: Neuvěřitelná historka.
1: Souhlasím. Přiznám se vám, že jsem měl zprvu z bankovky velikou radost. Myslel jsem, že ji rozměním, koupím si pořádné šaty a pak přece jen snadněji dostanu práci. Z platu jsem chtěl všechny vypůjčené peníze vrátit. Jenomže stalo se něco, s čím jsem nepočítal. Nikdo mi nemohl bankovku rozměnit. Za to mi v domnění, že jsem výstřední milionář, začali vnucovat spousty toho nejdražšího zboží a služeb. Než jsem se vzpamatoval, byl jsem samé dluhy. Nikomu nevadilo, že hned nemohu zaplatit. Všichni si byli jisti, že u milionáře o své peníze nepřijdou. Pověst o mém bohatství se rychle rozšířila a ze mne se najednou stala vážená osoba. Kdybych v té chvíli přiznal, že milionář nejsem, stejně by mi nevěřili. V horším případě by mne označili za podvodníka a vsadili do vězení. Vždyť jsem nemohl dokázat, jak jsem k bankovce přišel. Neznám dokonce ani jména těch dvou pánů.
3: Teď vidím, že nejsem sám, kdo má opravdu vážné starosti. A přitom jsem tolik spoléhal na vaši pomoc.
1: Kdybych měl starosti jen s penězi.
3: Chcete říct, že vás potrefilo ještě něco horšího?
1: Ano. Zamiloval jsem se.
3: To vám gratuluji, příteli. To je přece radostná novina.
1: Má to ale jeden háček. Moje milá je z vysoké společnosti.
3: A Safra. Snad ne ta krasavice, se kterou jsem vás potkal na večírku u konzula.
1: Ano. Porcie. Vůbec netuší, že nejsem bohatý. Hlavně se ale obávám, že mi nikdy neodpustí, že jsem jí lhal.
3: To je nepříjemné.
1: Abych si ji získal, kupoval jsem jí drahé dárky, šperky, lístky do lože v opeře, co vám mám povídat. Zabředl jsem do dluhů až po uši. Nevím, jak dál.
3: Rozhodně není příliš šťastné čekat, až to na vás praskne. Jestli vás má ráda, pak vás pochopí a nebude jí vadit, že nemáte peníze. Já si myslím, že byste se jí měl ke všemu přiznat.
1: Nemohu se k tomu odhodlat. Ale když i vy se domníváte, že to bude správné, všechno jí povím hned na dnešní schůzce.
6: Tak Henry, ven s tím.
1: Co máte na mysli, Porcie?
6: Už vás přece trochu znám. Celé odpoledne se vedle mne ploužíte jako tělo bez duše. Ani neposloucháte, co říkám. Kam se poděl váš vtip a šarm? Několikrát jste se nadechl a pak jste ze sebe nevypravil ani slovo.
1: Bojím se, že vás zklamu, Porcie. Ale už se před vámi nedokážu dál přetvařovat.
6: Poslouchám vás.
1: Znovu jsem se dal do vyprávění celého svého příběhu. Porcie mne pozorně vyslechla až do konce. Jen když jsem jí líčil setkání s oběma gentlemany, tvářila se velice pobaveně, což mne udivilo, ale příliš jsem se tím nezabýval.
6: Zajímavý příběh.
1: Mrzí mne, že jsem zneužil vaši důvěru. Věřte mi, že bych rád udělal cokoliv pro to, abych vše napravil. Jen vás prosím, odpusťte mi. Neklamal jsem vás se zlým úmyslem. Jsem teď v zoufalé situaci. Věřitelé se na mne sesypali ze všech stran. A... Porcie, vy se smějete?
6: Nezlobte se, Henry, ale ta vaše historka...
1: Vy se mi smějete. Omlouvám se, že jsem vás připravil o váš drahocenný čas. Poroučím se.
6: Henry!
1: Vysmála se mi, Hastingsi, představte si to!
2: A to jsem si myslel, jak ji zraním, jak bude zklamaná. A ona se zatím prohýbala smíchy, jako když jí vypravuji anekdotu.
3: To mě mrzí opravdu, příteli, věřte mi. Pojďte, naliju vám skleničku, snad vás trochu povzbudí.
2: Má mě utěšit Brandy? Žartujete? Teď, když vidím, že se ke mně štěstí definitivně obrátilo zády.
3: Ale prosím vás, naděláte celý kus jedním děvčetem. Takových ještě potkáte. Co bych měl říkat já? Majetek v prachu a země je majitel hromady bezcenných papírů. Bezvýchodná situace.
2: Jste nespravedlivý, já jsem na tom mnohem hůř. Dluhy, kam se podívám, a porcii jsem definitivně ztratil. Vy máte stále ještě šanci, že ty svoje akcie prodáte.
3: Ach, vy jste dobrý, prodáte. A nechcete mi náhodou poradit, jak?
2: Hrome! Abyste věděl, že už mi jde vaše fňukání na nervy, dokážu vám, že to není nic nemožného.
3: Vážně? No, to je slovo. Počkejte, ale má původní nabídka samozřejmě pořád platí. V případě úspěchu dělíme čistý zisk na dvě stejné části. No tak prozradíte mi, jakou taktiku jste vymyslel?
2: Zatím žádnou. Ale to by v tom byl čert, abych na něco nepřišel.
3: Tak, to jsem doufal, že máte nějaký konkrétní nápad.
2: Počkejte. Už to mám! Ha, to je ono. Vsadím krk, že se to podaří. Jenom mi musíte důvěřovat. Teď pozorně poslouchejte. Začneme hned zítra.
7: Co pak vás k nám přivádím? Ne, nic neříkejte. Budu hádat. Přišel jste splatit půjčku.
2: Jistě. To jsem měl právě v úmyslu.
7: Výborně.
2: Ovšem, nastaly jisté komplikace.
7: Aha.
2: Zkrátka, potřeboval bych ještě půjčit jistou vyšší částku.
7: Ano?
2: Pane bankéři, prokázal jste mi v minulých dnech nejednu cennou službu a já se vám cítím zavázaný. Budu k vám tedy upřímný.
7: Prosím.
2: Vím, že po Londýně kolují dohady o původu mého majetku. Neměl jsem v úmyslu se v tomto ohledu komukoli s čímkoli svěřovat. Ale vám se nebojím podobné informace prozradit. Přísně důvěrně ovšem.
7: Ale jistě, to je samozřejmé.
2: Tak tedy. Většinu svého jmění jsem získal úspěšnými obchody s akciemi. Nejlepší z nich se mi podařilo uzavřít předloni. Nakoupil jsem většinový podíl jedné těžební společnosti v Nebrasce.
7: To je ohromné.
2: A teď si poslechněte to hlavní. Jeden ze spolumajitelů skoupil téměř všechny zbývající akcie na lezišti a před několika měsíci zemřel.
7: Oh.
2: Ano.
7: Ale co se stalo s jeho cennými papíry?
2: To je právě důvod, proč jsem přišel za vámi.
7: Ano,
2: zdědil je jeho synovec. Nějaký Hastings, Američan. Před časem přicestoval do Londýna a ubytoval se v hostinci u královny Anny.
7: Skutečně?
2: Ano. Těžařině nerozumí. A rád by akcie proměnil za peníze. Co je ovšem na celé té záležitosti nejzajímavější? On nemá ani ponětí o skutečné hodnotě cenných papírů, které mu spadly do klína. Zkrátka, je tu naděje na jeden z nejvýhodnějších obchodů, které se mi kdy naskytly. Bohužel, ale nemám právě potřebnou částku v hotovosti. Tak jsem se rozhodl vás ještě jednou požádat.
7: Ano, už rozumím. Pokusím se pro vás udělat, co bude v mých silách. Ovšem, jak si chápejte, nemohu o celé záležitosti rozhodnout sám. Zastavil byste se tu zítra?
2: Velmi rád. A děkuji vám za ochotu. Tak tedy zítra.
7: Joyce, objednejte mi taxi do penzionu u královny Anny. Okamžitě!
8: Víte? Vítám vás, pane.
1: Jistě jdete uhradit svůj účet.
8: Ano, chtěl jsem.
1: To rád slyším.
8: Přihodila se ale taková věc. Rád bych vás proto ještě požádal o strpení.
1: To je ovšem velice nepříjemné.
8: Dovolte mi vysvětlit, oč se jedná.
1: No, prosím, prosím.
8: Víte, právě jsem měl namířeno s penězi k vám, když jsem se dozvěděl, že se v penzionu u královny Anny ubytoval jistý Američan Hastings, který prodává akcie velmi výnosného těžařského podniku s nalezištěm v Nebrasce. Náhodou jsem podílníkem oné společnosti a drtivá část mého majetku má svůj původ právě tam. Proto bych rád odkoupil i zbytek akcií. Musím vás ale poprosit, abyste toto sdělení uchoval v tajnosti.
1: Mně přece můžete důvěřovat.
8: Byl bych nerad, kdyby mne někdo předběhl. Ten člověk netuší, jaké hodnoty drží v rukou. Doneslo se mi, že o akcie projevil zájem sám bankéř Joyce.
1: Joyce!
8: Hned jsem si zatelegrafoval do Ameriky pro potřebný obnos. Ale prozatím...
1: Samozřejmě plně vás chápu. S placením vám rád počkám. A teď už se nezdržujte. Máte jistě napilno.
8: To je pravda. Děkuji vám za pochopení.
1: Maličkost, příteli, s Bohem! S Bohem. Done, mám zaručený tip na obchod, o jakém se ti ani nesní. No ano, vyděláme spoustu peněz, je ale nutné jednat i hned. Dobrá, za jak dlouho se můžeš dostat k penzionu u královny Anny? Výborně, budu čekat před vchodem. Ale jistě... Určitě to vyjde.
9: Vyšlo to!
10: Vidíš, Henry, je to sotva pár dnů, co jsme tady zapíjeli žal. Netrvalo dlouho a osud nám nastavil přívětivější tvář.
1: Máš pravdu, mnoho se za ten čas změnilo.
10: Nevěřil jsem vlastním očím, když se na mě všichni sesypali. Najednou byla u mé akcie taková dračka, až jsem litoval, že jich nemám víc.
1: Byl to nápad na poslední chvíli.
10: A opravdu byli všichni ti lidé tvoji věřitelé?
1: Do jednoho. Přes všechny nezaplacené účty znovu zapůsobilo kouzlo milionáře kapsičky.
10: Přijmi tento přípitek jako upřímné poděkování za tvoji pomoc, příteli. Budu ti na dosmrti vděčný.
1: Nepřeháněj. Můj podíl je dostatečnou odměnou.
10: Jen nebuď přehnaně skromný. Už tenkrát v San Francisku jsem dobře věděl, proč přemlouvám právě tebe, aby ses stal mým společníkem. Vlastnil jsem sice akcie, ale věděl jsem, že mi chybí tvé nápady a zkušenosti s cennými papíry. Nechtěl ses se mnou do toho obchodu pustit a vidíš, nakonec přinesl štěstí i tobě.
1: Štěstí. Čemu říkáš štěstí? Je pravda, že můj podíl pokryl všechny mé dluhy, takže bankovku mohu s klidným svědomím vrátit nezatíženou hýřivým životem milionáře kapsičky. A navíc mi zbyde dostatečný obnos, který mne bohatě zajistí do budoucna. Ale mluvit o štěstí, to se mi přeci jen zdá přehnané.
10: Porcie, viď? Pořád na ní nemůžeš zapomenout.
1: Ano, porcie. Doufal jsem, že mi snad odpustí, když jsem čestně splatil dluhy a navíc přišel i k jistému jmění. Byl jsem za ní několikrát, ale nechala se přede mnou zapírat. Všechno bylo zbytečné.
10: Měl by ses pokusit zapomenout na ní.
1: Nejde to tak snadno, jak se zdá.
10: Teď mě ze všeho nejvíc mrzí, že se nechceš vrátit do Ameriky spolu se mnou. Věř, že mně už by se podařilo vyhnat ti z hlavy všechny chmurné myšlenky.
1: Nic neslibuji, bez porcie je můj život prázdný a zbytečný tady nebo v Americe.
10: No, rád bych na tebe počkal, ale mě už tady pálí půda pod nohama. Tak, brzy nashledanou v našem milém San Francisku.
1: Přijíti šťastnou plavbu, Hastingsi.
10: Čekam, spěcháš?
1: Právě uplynul měsíc a já musím vyřídit ještě jednu záležitost.
11: Dobrý den.
12: Vrátil se už váš pán z cest?
11: Samozřejmě. Račte mne prosím následovat. jste již netrpělivě očekáván.
9: Do těchto dveří.
11: Ano, pane, do těchto dveří.
13: Vítal náš mladý přítel se dostavil.
11: Vítám vás.
9: Přinesl jsem vám naspět
8: vaši milionovou bankovku.
11: Nerozměněná. Výborně.
13: Posaďte se a vyprávějte, jak jste celý měsíc prožil?
11: Sledovali jsme vaše počínání na stránkách tisku a zdá se, že výsledek předčil naše očekávání.
9: Pokusím se vám povědět všechno po pořádku. Po přečtení vašeho dopisu jsem se vydal do krejčovského salonu. No a pak to šlo ráz na ráz.
11: A jaké pak ráz na ráz? Jistě chápete, že musíme znát i mnohé podrobnosti. Máme-li posoudit, jak jste obstál ve zkoušce a rozhodnout, který z nás sázku vyhrál.
9: Nevynechal jsem žádnou podstatnou událost o nich 30 dní. Jen o porcii jsem se nezmínil. Její odmítání mne stále velmi bolelo. A usoudil jsem, že oběma pánům by se náš vztah jevil stejně jen jako bezvýznamná epizoda.
11: Nic jste nevynechal?
9: Ne, to je asi vše. U všech věřitelů se můžete přesvědčit, že mé finanční závazky jsou vyrovnány. A navíc jsem přinesl z banky potvrzení o výši svého konta.
13: Výborně, mladíku. Zdá se, že jste náhodou uspěl. A já vám to ze srdce přeji, i když mě to bude stát značný obnos za prohranou sázku.
11: Myslím, že nemáš tak docela pravdu, bratře. Štěstí přeje připraveným. Zdá se, že jsme si vybrali skutečně vhodného adepta.
9: Děkuji, pane.
11: Sázku jste mi tedy pomohl vyhrát. Já jsem teď připraven splnit slib, který jsem vám dal. Nevím ale, jestli ještě budete mít o nějaké místo zájem. Zdá se, že můžete pohodlně žít z kapitálu.
9: Máte jistě pravdu, ale nejsem zvyklý vést zaháčivý život a brzy bych se nudil. Dobré zaměstnání bych uvítal.
11: Výborně, to vás ctí. O jaké místo byste měl zájem?
14: Dobré odpoledne. Neruším?
11: Jistě, že ne, holčičko. Pojď mezi nás.
9: Porcie? Kde se tu berete?
14: Buďte zdrav, Henry. Zdá se vám snad příliš neobvyklé, když dcera přijde navštívit svého otce?
9: Děláte si ze mne legraci?
11: Ovšem, že nedělá.
9: Vy jste tedy všechno věděla. Už tenkrát, když jste se mi vysmála.
14: Nevysmívala jsem se vám. Smála jsem se, když jsem si představila, jak můj otec stvořil milionáře Kapsičku. To je ti, tatínku, podobné. A ty, strýčku, místo, abys mu takovou pošetilost rozmluvil, ještě ho podporuješ. Víte, co z té vaší klukoviny mohlo vzejít?
13: Musíš uznat, holčičku, že jsme měli štěstí, když jsme narazili na tak slušného a schopného mladíka.
14: Velké štěstí.
9: A na mne se, porcie, nezlobíte?
14: Na vás rozhodně ne. Nechtěla jsem se s vámi sejít, protože jsem se bála, že bych se podřekla. A to by mi tihle dva nikdy nezapomněli.
11: To si snad můžete nechat na jindy. Vraťme se k naší záležitosti. Nedostal jsem odpověď na svou otázku, mladý muži.
9: Mohu si přát místo, jaké chci?
11: Ovšem.
9: Pak vás, pane, žádám o místo ve vaší rodině.
11: Chcete snad říct?
9: No, ano, chci se s porcií oženit.
8: Co ještě dodat? Můj tchán je čestný člověk. Svému slibu dostál a my jsme zanedlouho oslavili svatbu. Porcín otec nám milionovou bankovku nakonec daroval jako svatební dar. Nechali jsme ji zarámovat a pověsili jsme ji na čestné místo v našem novém domově. A to je
9: konec celého příběhu o tom, co všechno způsobila jedna jediná bankovka, za kterou nikdy nikdo nic nekoupil a přesto nakonec přinesla dvěma lidem štěstí.

divoké včely. V mém mládí, když jsem docházel o prázdninách nahoru do Šleswaldoku své tetě, sestře mého otce, prosté selce, dobrotivé, celé zmořené tuhou prací, matce 6 synů a 6 dcer, bylo jinak na Šumavě než dnes. Kusy pralesa všude, prales na svazích mezi horním a dolním Šleswaldem, prales k Šecnvaldskému podílu, prales za Réberskou vsí, Hauswaldská kaple v samém pralese, jehož vysoké jedle, kostrbaté smrky a ohromné buky pokrývaly celý rozsáhlý svah jezerního hřbetu nad Grinbergem i svahy polední hory nad Stubenbachem. Dále svahy Sekrbergu nad Křemelnou řekou, mezi touto a Grosheidem. Pralesem aspoň z části byly ještě pokryty strmé srázy od Šleswaldu k Vidře. A jeden jediný mohutný prales se rozkládal na protějším pravém břehu řeky, kudy nyní vede silnička k Antiglu. Širé hvozdy to náležející královskému městu Kašperským horám, stoupající až nahoru do vysokých planin Heidelských, Innergefilských a Schrollenheidských. Zapadly dnes sláva a nádhera věkovitých lesů. Zapadly jako doby říše bájí a dávných pověstí. Kde čněly donedávna, rozprostírají se dnes holé nebo leda ostřicí a trnitým křovím porostlé stráně, kamením polehlé haldy, po nichž zuří divé zimní vánice a do nichž pere žhavé letní slunce. A život lesní navždy utuchl. Podobá se, že celé rody různých zvířat vymřely nebo aspoň tou měrou prořídly, že marně bys se po nich scháněl. Pamatuj se najmě na roje divokých včeliček, jichž bzukot oživoval hluché lesy. Ve starých dutých polozetlelých lesních velikánech sídlili. Div byl, jakých zásob medu tam nanášeli během krátce vyměřené letní doby. Věděli jsme o leckterých takových divokých úlech a jednou dokonce se nám podařilo, mně a pasáčkům, mým příbuzným, vybrati bohaté zásoby medu z kterého z nich. Bylo mi tehdy asi 15 let, a když jsem se vrátil domů, můj otec byl tehdy knížecím lékařem ve Štěkné u Strakonic, zmínil jsem se mu o tomto našem nálezu. Také jsem mu řekl, že med ten měl jinou chuť než obyčejný med včel krotkých, byl drsný, zahořklý a ostře, ač nikoli nepříjemně, zapáchal pryskyřicí. Otec, vyslechnuv mé povídání, neobyčejně zvážněl. Slib mi, pravil ke mně, že až přijdeš zase nahoru, nikdy více nebudeš vybírati toho medu, ani ho pojídati. Není vyloučeno, že med ten bývá jedovatý. Kromě toho budí ve mně trapné vzpomínky. Tehdy mi neřekl více, ale později se vrátil k tomuto předmětu, když jsem byl již dospěl v muže. Co mi řekl? Vypadalo to skoro jako zpověď, povím dnes svým milým čtenářům. Můj otec, starší obyvatelé Sušičtí a všeho Pošumaví od Nýrska až po Vimperk a Kunžvart, dojista se na ně pamatují, byl doktorem medicíny a jako lékař působil v Sušici, v Žichovicích, ve Štěkné a posléze na horách Kašperských, kde roku 1875 zemřel, čítaje věku svého 61. rok. Byl pátým a nejmladším synem mého děda, prostého sedláka, neumějícího ani čísti, ani psáti, pocházejícího z Innergefildu a přiženivšího se na usedlost Šleswaldskou, jejíž větší část svou prací pralesu urval a v pole a louky zdělal. Později, ač rodem cizí, nikoli svobodný královák, nýbrž poddaný
královského města Kašperských hor, byl zvolen richtářem z toho důvodu, že moje bába jediná ze všech obyvatel široširé obce uměla čísti a psáti. Dle zvyku šumavských horalů, kteří předem hledí zaopatřiti starší děti, můj otec měl, až by byl dorostl, se uvázati v držení statku. Než stalo se jinak. Bylo mu snad 11 let, když jednoho dne pasa dobytek v lese ještě s jinými chlapci vyslídil v dutém stromě včelí roj. I vybrali hoši včelám med a jak náleží se ho najedli. Téhož dne ještě otec se roztonal velice povážlivě. Náhodou-li či následkem požití medu, kdož mohl říci? Moje bába, jeho matka, jejím šmiláčkem byl, vidouc, že nemoc se horší, ba přímo život ohrožuje, div si nezoufala a ve svém hoři slib Bohu učinila, že uzdraví-li se její dítě, k Matce Boží na svatou horu pouť s ním vykoná. Nemoc trvala několik neděl. A posléze hoch se uzdravil a matka věrna svému slibu vydala se s ním na tuto pouť. Otec mi často vypravoval, jak dlouhá a úmorná byla tato cesta, od prvního do posledního kroku pěšky, v hrozném slunečním úpalu vykonaná. Na svaté hoře matka jej Bohu zaslíbila. Navrátivši se domů, řekla svému muži, co byla učinila, a že následkem toho nejmladší jejich syn musí na studie, aby se stal knězem. Starý ani slyšeti nechtěl o studování, pošetilost prý to je, a kdože by se potom uvázal ve statek? Matka se obrátila na faráře, aby starému domluvil. Ten souhlasil, starého si dal zavolati, vykládal mu, že slibu je třeba dodržeti a že chlapec je nadaný. Nic na plat odpor starého tvrdohlavého sedláka nezlomil. Ubohá matka, bojíc se Božího trestu, div se nezbláznila, a když po 2 letech její muž zemřel, smrt jeho hněvu Božímu připsala. Hoch potom šel na studie a vychodil gymnázium v Klatovech a tehdejší průpravu k akademickým studiím, takzvané filozofii, v Praze. Po všecku dobu těchto svých studií ani ve snu ho nenapadlo, že by se mohl stát něčím jiným než knězem. Než odbiv si filozofii, jal se přemýšleti a pojednou shledal, že nemá v sobě povolání ke stavu duchovnímu. Řekl to matce, která, slyšíc tuto zvěst, hořem a strachem div rozumem se neminula a pro Boha a všecky svaté jej prosila, aby slibu jejího dbaje do semináře vstoupil. Než mladík za větší zlo pokládá, jak kdyby nepovolaným knězem se stal, odolal jejím prosbám a dal se na studium medicíny. Doufaje, že matka časem pochopí, že jinak jednati nemohl a že se usmíří. Ach, neopravila se, neusmířila. Žalem uvadla, pravil mi otec. Právě v době, kdy jsem promoval na doktora, umřela mi dobrá matička, všecka hrůzou zmítána, že pro nedodržení svého slibu dojde věčného zatracení. To prý všecko ty včeličky, toužila krátce před svou smrtí, ty boží včeličky. Při vybírání medu roj asi zničil a Bůh nás všecky potrestal za tento hřích. Pomyšlení na utrápivší se matku po celý jeho život na mého otce těžce doléhalo. A nyní doslov k této historii, můj drahý čtenáři. Vyber si z něho, co budeš chtíti. Jak jsem ti již řekl, můj otec byl 5. synem mého děda. Jako tento sám měl také 5 synů.
Když zemřel, bylo nejmladšímu 13 roků, právě jako jemu při smrti jeho otce. A tento nejmladší, vystudovav gymnázium, ze své vůle a nikým nejsa přemlouván vstoupil do semináře a na kněze byl vysvěcen. První svou mši sloužil v Reinštejnském kostele, v němž pokřtění jsou a v manželství oddáni všichni jeho předkové, neboť Rébergská fara a tamní kostel založeny byly teprve roku 1806 a dět můj se narodil roku 1765. Také Innergefild i Kvildy patřili osadou do Reinštejna. V posvěcené zemi Reinštejnského hřbitova spí také věčný sen můj nejmladší bratr, jenž zemřel jako farář této osady. Mně, kdykoliv přemítám o těchto věcech, vždy připadá na mysl, že duše hořem utrápené báby je nyní usmířena. A divokým včelám, jichž četné roje druhdy sídlily ve starých stromech pralesů šumavských, již nikdo medu vybírati nebude.

Autogram. K jedné občanské vrstvě chovám zvláštní sympatii. K sběratelům. Lhostejnost, da sbírají inkunábule či škatulky od zápalek. V těchto lidech se probudili lovci. Kéž se tak stane zavčas, jinak budou lovit jenom ženy a medaile. Jeden obor je vynesl k aristokracii. Sbírají autogramy. Dnes objekty historické, zítra archeologické. Poslední zbytky písma psaného perem v ruce. Všechno ostatní chrlí neosobní bezduchý stroj. Sběratel autogramů je lovec vymírajících lvů. Jeho lovištěm je autogramiáda, kde soutěží nejen sběratelé, ale i jejich kořist známé osobnosti. Kdyby se změřily před nimi fronty petentů, vypočítalo by se, jakou kdo má váhu ve veřejnosti. Dostalo se mi cti. Byl jsem pozván na autogramiádu obzvlášť velkorysou. Seděli tu vedle sebe dva fotbaloví brankáři. Jeden s chvályhodnou minulostí, druhý s přítomností opředenou mýtem. V souboji SK Brušovice s SK Mořenice zavinil katastrofální prohru svého SK a pokusil se o sebevraždu. Fronta před ním byla sedmkrát delší než předtím vedle. Můj soused se uměl podpisovat nohou, takže mě přezářil, ale přece jsem se dočkal. Oslovila mě starší paní tak vřele, jako bych patřil k její rodině. Rádi na vás vzpomínáme, jak jsme v Zábříší opékali pstruhy. Předložila moje tři knihy. Prosím o věnování mně, mé dceři a manželovi. Byl jsem v koncích. Neměl jsem ponětí, o koho jde. Ptát se na jména by bylo nehorázné fópa. Dávám přednost pouhému podpisu. Kniha se má přečíst a předat někomu dalšímu, nebo mu ji půjčit a nečekat vrácení. Lépe je na tom kniha ztracená, než někomu věnovaná. Paní sebrala knihy a dotčeně odkráčela. Přišel pán. Předložil knihu. Nemou, bylo to něco o Varhanách. Prosil bych, abyste do ní vepsal věnování pro paní Janu Hurníkovou. Ona byla výborná klavíristka a na Varhany hraje ještě líp. To víte, pane Ebene, jak to dopadá, když klavírista přesedne k Varhanám. Ale paní Jana... Podepsal jsem. Tu knihu doručím osobně, ona je to totiž moje manželka. Spadla mu brada a vycouval s knihou pryč. To, že si mě spletl s Ebenem, se dá omluvit. Jsme švagři. Vyprávěl mi přítel. Mé autogramy rostou v ceně. Půlka osobností už umřela. Ještě jsem si vzpomněl na starého cípka, zapomenutého. Už ho na autogramiády nezvou. Šel jsem za ním do bytu. Přijal mě s hlubokou úklonou. Prosím o podpis. A předložil jsem jeho vytištěnou skladbu. Víc mu asi nevydali. Zasnil se. Tato skladba je dílem mého náhlého osvícení, které ohnulo mou životní pouť zvláštním směrem. Zde, prosím, ukázal jsem na první stránku. To je vážná věc. Chce jisté zamyšlení, usebrání. Zalistoval v kalendáři. Přijďte, prosím, za 14 dní. Přišel jsem. Cípek se rozpomněl. A tedy moje osvícení. Stalo se tak v údolí s jezerem. Okamžik. Jel se hledat v knihovně. Zde je někde uloženo album právě s oním jezerem. Mně jde o podpis. Ne, to je vážná věc. Mé album je patrně uloženo jinde. Přijďte, prosím, někdy po novém roce. Přítel si povzdechl. Neboštík Cípek mi zůstal nepodepsán. Měl jsem koncert v Mostě. Po něm mi předložili objemnou kroniku. Ať pan umělec ukáže, jak umí básnit.

zjištěný. Zastavil ho mládenec s památníkem. Mistře, prosím o autogram. Spěchám, odbil ho. Mládenec mu přistrčil památník před ústa a prosebně šeptl, tak aspoň plivnout. Beseda. Spolek Metafora pořádal literární večery. Spisovatelé na nich předčítali ukázky své tvorby. Od nich jsme se dovídali, že tamní publikum je nadprůměrně vzdělané, ovšem zasné tak, aby si smělo dovolit kritiky až drzé. Mýval jsem při podobných podnicích dojem i opačný, obecenstvo pologramotné, v kritice schlíplé. Proto jsem pozvání do Metafory rád přijal. Čtení prošlo v pozornosti přinejmenším korektní. Dočetl jsem a měl se k odchodu a tu řekl předseda. Zřejmě jste si nepřečetl program večera. Stojí v něm, že po vašem vystoupení bude následovat beseda. Jestliže však besedou opovrhujete, rozhodně vás nemíníme zdržovat. Ten tón jsem spolkl a řekl. Vaše otázky rád zodpovím. Čekám. Nikdo se nehlásil. Abych překlenul trapnou pauzu, řekl jsem, mnoho nového se však nedovíte. Jednak otázky bývají vždycky tytéž a pak své zkušenosti, názory a záměry jsem dávno vypsal ve svých knihách, takže se budu opakovat. Upínám se však k naději, že má obecenstvo krátkou paměť. Hlásil se muž se strništěm vousů. Pane, naše paměť funguje docela slušně. Dnes jste opět probíral své setkání s proslulým Van Broekem, o němž píšete ve své knize Muka tvorby v eseji Odnikud nikam. A padaly další hlasy. Ve svých pamětech bylo nebylo, minulý týden v příloze Večerních listů a vždycky tými slovy. Měl bych zaútočit nebo se aspoň bránit. Přátelé, mám jen jeden život, v něm omezený počet příběhů, najdu-li pro ně přesné vyjádření, nevidím důvod je měnit. Chápu, řekla efektní dáma. Horší je, že nemíníte měnit ani nesmysly. Dnes jste se opět vyznával, tak jako v knize Měšťani a Burani, že jste v jádře venkovan, jako takový milujete zvěř, zvláště dobytek. Samozřejmě nečekáme, že byste kdy dojil krávu či pásl kozu, jenže tvrdíte, že kráva bečí a koza bučí. Každé druhé dítě ví, že kráva bučí, ovce bečí a koza mečí. Díky, vážená paní, slibuji, příště mi bude kráva bučet a přitom budu vděčně myslet na vás. Ozval se šum. Předseda vyzval k tichu. Býváte shledáván jako typ renesanční, nebo jste se takto označil sám? No, vaše šíře je podivuhodná, prý jste si přibral astronomii. Hledáte marně profesionálním dalekohledem Andromédu. Promiňte malou opravu, řekl jsem. Androméda je viditelná pouhým okem. Co hledám, je galaxie v souhvězdí Andromédy. Pokusil jsem se vykreslit názorně tuto akci. Je třeba namířit dalekohled na trojnohém podstavci do správného úhlu? Čím však pravíte i polohu těla, vpadla žena středního věku, ale tělocvičně pružná. Tu stoupnout na špičky, tu sednout či lehnout. Tvrdíte, že v tomto případě je třeba zvolit jeden ze cviků jógy, polopodřep. S tímto cvikem jsem se nesetkala v praxi ani v teorii. Mohl byste nám ho předvést? Lituji, přibylo mi let a kil. Kalohoty mi to nedovolí. Předseda se rozesmál. Haha, chcete bavit, že? To je vaše vášeň, bavit čímkoliv, i způsobem strašlivým, vykřikla dáma se sametkou kolem krku. My jsme ten příběh ovšem četli ve vaší knize Pozlacený svíčník. Vám však mohl vypadnout z paměti. Nuže, zopakujme, řekl muž se strniskem.

brambousů. Po koncertě přijde za klavíristou stará dáma a řekne: mistře, čím se inspirujete o prázdninách na chalupě? A on řekne: je mi stydno to vyslovit. Byl jsem přitom, řekl jsem. Ten umělec řekl: střílím z křivánky. Rozčílený šum. Kdo byl ten umělec? Vyšetřovala paní se sametkou. Zřejmě mistr Štěpánek, s nímž hráváte na čtyři ruce. Ten jemný člověk, který by nezabil ani mouchu. Přiznejte se, tu ohavnost jste vyřkl vy a hodil jste ji na něho. Drahá paní, ten příběh jsem si vymyslel jako akt čistě literární. Všimněte si. Ze zdí andělsky vznešené katedrály činí bestiální chrliči. Totéž chce literatura. Kontrast. Ba konflikt. Vznešená krása vynikne konfrontací s ďábelskou ohavností. Gratuluji. Ohavnost se vám daří, vykřikl někdo a předseda povstal. Stačí, končíme. Pane, máte závěrečné slovo, řekl jako soudce před vyhlášením rozsudku nad pachatelem. Moji drazí, řekl jsem co možná pohnutě, na tento nádherný večer nikdy nezapomenu. V jedné ze svých knih jsem citoval proslaveného Van Brooka. Napsat knihu je snadné, ale zoufale těžké je přimět lidi, aby si ji přečetli. Ve vás jsem však našel ty, kteří si přečetli mé knihy, všechny, až do posledních detailů, do zpěvného projevu hovat. Objímám vás za štěstí největší, jakého se může spisovatel dočkat.

0: E-mail. Spisovatel Josívko si připadal beznadějně uvězněný v kleci techniky. Nevěděl si rady s mizerným holicím strojkem, s pomrkávající obrazovkou. Na elektrickém vařiči ne a ne dovařit vejce na měko. Pořád mu vyhazovalo pojistky. Jeho přátelé byli mrzutí. Jestliže si nepořídíš mail, zmizíš nám z obzoru. Posílat ti dopisy a lepit na ně 10korunové známky nebudeme. Nebylo vyhnutí. Koupil si počítač. Počátky byly kruté, vzkazy se mu vracely nedoručené. Když se potkal s přáteli, zlobili se zas. Máš mail, ale mlčíš. Na snímky z Grónska si nereagoval. O vdovělé paní Gustové si soustrast neprojevil. Konečně úspěch. Přišel první mail. Hřejivý. Vážený mistře, nemáte zdání, s jakou úzkostí vám píši. Co mohu čekat od velkého spisovatele, kterého obtěžuje neznámá žena? Ale nadšení pro všechny vaše knihy zvítězilo a odhodlala jsem se. Toužím předložit vám jednu z nich, abyste do ní vepsal pro mne věnování. Vaše Miluška Slanečková. Josívko odmailoval. Vážená paní, v závorce slečno, ozvěte se v telefonu. Dohodneme se, kdy mě navštívíte se všemi mými knihami. Váš Josívko. V zápětí. Drahý mistře, jsem otřesená. Kde vzít odvahu přijmout vaše pozvání, vniknout do vašeho soukromí, vyrušit vás v požehnané tvorbě? Vaše Miluška. Za týden? Mistře, marně. Bolestně čekám odpověď na svůj předchozí mail. Vaše Miluška. Odpověď. Paní, slečno Slanečková, napsal jsem vám jasně. Zavolejte, dohodneme se na vaší návštěvě. Josívko. Pane Josívko, z vašeho vzkazu na mě dýchl chlad. Přitom by stačilo pár slov, abyste můj ostych k vám odehnal. Jste však příliš zaměstnán sám sebou. Chtěla bych vám tu návštěvu jak jen možno usnadnit. Přinesla bych k podpisu jen jednu vaši knihu, vaše M.S.
1: Aha, má jenom jednu, pomyslel si.
0: Pane spisovateli, mlčíte. Nezajímám vás. Leda, jestli jsem paní nebo slečna. Je zvláštní, jak tvrdošíně vymáháte mou odpověď. Vlastně mě to neudivuje. Veřejnosti je znám váš vztah k ženám, tedy zvlášť k těm nejmladším. Nuže ukojím vaši zvědavost, jsem slečna. Ačkoliv sedmdesátnice, hýřím tvůrčí silou. Právě vyšla v čečenském hlasateli moje balada Ztracený střevíc. To jste ovšem nečetl. Vám stačí opájet se vlastním básněním. S povinnou úctou, Miluška Slanečková. Místo odpovědi jí Josívko odmailoval přihlášku do spolku Pohřeb žehem.

Šmíra. Zelená pupčice byla ves jako ty okolo, až na jednu zvláštnost. Každou neděli dopoledne vyhrávala na návsi před radnicí menší kapela. Obsazení, harmonika, buben, vozembouch a nástroj drnkací, o něhož se lidé přeli, jestli je to citera nebo níněra. Kapelníka jim dělal Josef Harcuba. Šlo jim to docela slušně, až na to, že uměli jenom jeden kousek a ten hráli pořád dokola. A tu v jednu neděli, když spustili zase to též, jeden vesničan vykřikl: Šmíra, domů! Ostatní se přidali napůl slovem, napůl zpěvem hromovým: Šmíra, domů! Harcubovi klesly ruce, obrátil se čelem k publiku, v očích pohnutí. Náves stichla. Občané, žasnu! Tak mohutný zpěv ještě nikomu z krku nevytekl. Vy máte zlato v hrdle. Co kdybychom založili mužský sbor? Mužové na sebe pohlédli a jeden po druhém kývli. Harcuba zajásal. Zkusme. Zaspívejte ten výkřik, já vám ho oddiriguju. To šmí protáhnete kvůli přednesu. Raz, dva, šmí! Skončil vítěznou kadencí a náves tleskala. Přátelé, obrátil se ke kapele. Loučím se. Je mi souzen úkol mnohem umělečtější. Muzikanti svěsili hlavy a odcházeli, přičemž bubeník tloukl smuteční pochod. Za Harcubou přišel pan farář. Pane mistře, umřel nám jeden farník. Co kdybyste mu při pohřbu zaspívali? On by si to zasloužil. Kapelník se obrátil ke sboru. Slyšíte? Jsme žádoucí. Musíme si honem něco vymyslet pro kostel. A proč? Mínili zboristé. To, co už umíme, by mohlo stačit. No tak dobře, kývl Harcuba. Začnete jako dnes a já to nějak dospívám. Kostel nabitý. Kapelník šeptl. Třikrát dokola. A zbor spustil. Šmíra domů, šmíra. A solo přiní se krásně umíra. A znovu. Ženám letěly kapesníky k očím. Blížily se obecní volby. Zelená pupčice vřela. Harcubu navštívil Červinka Jaromír. Dali mě na kandidátku a taky mého bratrance Červinku Jaroslava. Já to samozřejmě vyhraju, ale potřebuju reklamu. Jestli mi zaspíváte, královsky se vám odměním. Na návsi se pořádal jeden předvolební happening za druhým. Harcuba vzkřikl: Pánové, jako v kostele, třikrát. A zbor zahlaholil: Šmíra domů, šmíra, volte Jaromíra. A tu připochodoval další zbor. Harcuba se rozčílil, kde se tu vzal, co tu chce, a po návsi zaburácelo: Sláva šmíra, sláva, volte Jaroslava. Harcuba se na ně vrhl: Darebáci, vy jste nám náš chorál ukradli. Nastala mela: Sláva Jaroslava, šmíra Jaromíra. A tu se na radnici rozletělo okno. V něm starosta: Zmizte, kokrháči, jeden kokrháštější než druhý. Jak mám v tom kraválu starostovat? A práskl oknem. Tu vyskočil na tribunu Červinka Jaromír. Drazí pupičtí, tady vidíte, jak se ti nahoře chovají k umění. Červinko Jaroslave, vyskoč ke mně. Jaroslav vyskočil. Skončeme s řevněním, v jednotě je síla, spojme naše sbory. Lidé se rozešli na oběd a po něm pádili na náves, odkud hřměl mohutný zpěv. Chvalte, chvalte šmíru, i když je to horká kaše, jen když žijem v míru a když je šmíra naše.

0: Bombardón. V Číčanech měli dvě dechové kapely. Pilátovu a Peckovu. Měli se pořád na očích. Jedna hlídala druhou. Líp na tom byla Pilátova. Ten řezník posílal farářovi vepřové hlavy a farář už zařídil, aby při svatbách a funusech hrála kapela Pilátova. Ta Peckova si tak vrzla. A Pilát řekl: hráli byste obstojně, kdyby váš Josef nehrál na bombardón. Nejlíp, kdyby nehrál vůbec. Pilát, také bombardonista, si na něho zasedl tak, že Josef upadal do beznaděje a prý už hrát nebude. Pecka ho těšil. Tak zlé to s tebou není. Ale beznaděj už padla na celou kapelu. Ke všemu se do Číčan vplížila ozeřivka. Pecka přišel o krávu a tak si spolu s Hákem a Plívou vzali Josefa stranou. Něco se musí stát, jinak nás ženské utrápí. Prý troubíte, ale korunu od vás jeden nevidí. My teď chceme něco zkusit. Dělat chalupy, řekl Hák.
1: Co?
0: Lekl se Josef. Tuhle jsme jednu, tedy navštívili, že? Abychom si něco odnesli. Něco dětem do huby.
1: Kradou, šeptl Josef a sklonil hlavu. Pozor, Josefe, zvážnil Pecka. Chceme dělat zase umění. A co je umění? Všecko, co se dělá jemně.
0: A s láskou, řekl Pecka. My jsme na té chalupě neudělali ani škrábanec. Otřipali jsme si z pytlíku trochu mouky a napíchali pár nakládaných okurek pro děcka. Jak jsme odemkli, tak jsme zamkli a tuhle Plíva, aby neřekli, jim pokropil z konve zahrádku. Josef pochmurně mlčel. Josefe, řekl Pecka, přidej se. Teď to chceme zkusit u Piláta. Co se tě ten chlap natrápil? Josef, aniž zvedl hlavu, šeptl. Tuhle mi řek, nech si spravit zuby. Skrz ty díry mezi nima ti jde do huby falešný vzduch.
1: No tak vidíš, řekl Pecka, když si nahrabal, ať něco pustí.
0: A co si z jeho chalupy odneseme, o to se rozdělíme. Jak to dělal Jánošík, třeba s naším Lojzíčkem, chudák. Už taky dohrál.
1: Co ostatní, hlesl Josef.
0: Nechce se jim už do ničeho, ale slíbili, že to na nás nepíchnou. A tak se druhého rána vydali ve čtyřech. Pilát ležel se zlomenou nohou, chalupa prázdná. Pecka se pokřižoval, zachrastil paklíči a vešel.
1: Mají to tu vyžrané, hlásil Hák.
0: Jen v komoře visela štangle salámu, kus z ní odřízli. V kuchyni našli dvě flašky slivovice.
1: Jednu tu necháme, druhou vezmeme pro ženské za to jejich nadávání.
0: Josef otevřel jizbu. V koutě zářil bombardón.
1: Pilátův bombardón, šeptl, jako uhranutý se k němu přišoural a nasadil si jej na tělo.
0: Ti tři si sedli na postel a zaklonili hlavy jako na koncertě. Josef se nadýchl a foukl. Trouba zachraptěla, zabručela a stichla. Nadýchl se, prsa se mu nadmula, až mu z ramen spadly kšandy. Foukl a trouba zachrčela jako předspané břicho. Bylo ticho. Až Pecka řekl z jihle: Pilát měl pravdu.
1: Neumíš.
0: Ano, měl, řekl Josef, postavil troubu do kouta, vycouval ke dveřím a šeptl: S Bohem. Jakoby se loučil s muzikou i s kradením. Pilát se dobelhal o holých kalupě, vešel a řekl ženě: Mně se zdá, že tu někdo byl. Pohleď na ty zablácené stopy.
1: Zloději!
0: Zhrozila se paní a rozhlížela se po chalupě.
1: Chybí něco?
0: Nechybí.
1: Koukl do kuchyně. Ty flašky tu byly dvě, je tu jedna.
0: Zaplať pánbu, řekla žena, jinak bys vyzunkl obě.
1: Máš tu ty 300? Má si pro ně přijít hrobník na hrob po tátovi.
0: Pilátem trhlo. Vběhl do jizby, strčil ruku do bombardónu a zazářil. Vytáhl z něho zmuchlané papíry, vybalil z nich portmonku a zatřepal v ruce 300.
1: Co říkáš, mohl jsem je schovat líp?
0: Kdyby tady kradli muzikanti, byli by je našli, řekla žena.
1: Pilát se zamyslel.
0: Asi ano. Když muzikant vidí instrument, vrhne se na ně jako koza na mrkev. Ale muzikanti tu nebyli. Jsou to ožralové, ale nekradou.

0: zvláštní písnička. A zrovna se hodí k tomu počasí. Takovou metelici jsem ještě nezažil. Než jsem zašel k vám, opravoval jsem jedny moc vzácné hodiny na Nevské třídě. To byla cesta. Sníh leze do očí. Víte, mě div neporazil. Dovolte, kdo napsal tu píseň?
1: Aleksandr Sergejevič Puškin.
0: A to se podívejme. Moc pěkné. Velice krásná básnička.
2: Aleksandr Nikolájevno, už se mě to opravdu přestává líbit.
1: Co zase máš, Nikito?
2: Já už na mou duši nebudu chodit na nákupy. Vždyť už dlužíme i mlékařce, hanba mluvit.
1: Uklidni se, Nikito. Pojď do mého pokoje, pojď.
2: No jo, bída s utrpením, tady
1: no
2: už
1: tak,
2: to
1: no
2: jiný
1: tak
2: nebude, dokud budeme v této...
1: Nedejte se rušit, pane Bitkové.
0: Konečně. Konečně na chvilku vypadli. To jsou nervy. Tady jsou jenom noty. Kdybych tak mohl aspoň naskok do pracovny. Sakru, kdo to sem zase leze?
2: No, dobrá, vždyť už letím, to bude zase nějaký dopis, nějaká upomínka, nic jiného. Vždyť jsem to říkal, zase dopis, nic jiného než to.
1: Co je, Nikito?
2: Dopis od podplukovníka Šiškina, prosím. Co píše ten starý vydří duch? Zase vyhrožuje, že prodá zastavené věci, no to už všecko známe.
1: Mírní se, Nikito.
0: Hotovo, slečno. Vaše hodiny teď chodí jedna radost. Ale v pracovně je to horší. Zítra sem znovu zajdu.
1: Buďte tak laskav.
0: Poroučím se.
1: Naschledanou, pane Bitkové, zatím díky.
0: Rádo se stalo, naschledanou.
1: Nikito, pánovi o tom dopisu zatím ani slovo. Na, přečti si ho.
2: Aleksandro Nikolájevno, co bude dál? Dlužíme za opravu kočáru, za víno máme zaplatit 400 a ve čtvrtek musíme zaplatit za ten koberec. Dlužních úpisů je už celá halda. Když něco dostaneme, nezůstane doma ani vindra. Všecko jde na placení dluhů. Aleksandro Nikolájevno, poproste pána a pojedeme na vesnici. V Petrohradě nás nečeká nic dobrého, vzpomeňte si na moje slova. Vezmeme dětičky a pojedeme. Je tam takový klid, tolik místa. Tady je hotový blázinec a všechno třikrát dražší. Jenom si všimněte, pán je celý žlutý v obličeji a špatně spí.
1: Řekni to pánovi sám.
2: Už jsem mu to říkal. Víte, co odpověděl? Lezeš mi na nervy, i bez tebe mi hlava jde kolem.
1: Tak to řekni paní.
2: Kde pak, ta nepojede. A co takhle bez ní? Jela byste vy, děti a pán.
1: Zbláznil ses, Nikito?
2: Pán by ráno střílel z pistole, potom by se projel. Děti by měly tolik volného místa a všechno pohodlí.
1: Tak už dej pokoj, Nikito. A jdi po své práci.
2: No dobrá, už letím. Co pak to bude zase nějaký dopis? Aleksandro Nikolájevno. Pán přijel nemocný, chtěl by s vámi mluvit. Šel rovnou do pracovny.

0: Alexandro Nikolájevno, dopis pro Alexandra Sergeje.
1: Aha, od Švadleny, že? Dobře. Řekni, že zítra budu během dne doma. No, co stojíš jako zařezaný jdi? Víš přece, že nemáš pánovi doručovat žádné dopisy.
0: Ano, prosím.
1: Ničemové. Už zase. Spravedlivý bože. Musíme na venkov, Nikita má pravdu. Ty ještě nespíš? Jsi tu sama? Epušky není doma? Vrátil se nemocný. Lehl si a prosil, aby ho nikdo nerušil.
2: Chudáček, není divu taková strašná bouřka. Hotová hrůza. Sníh nám šlehal do tváře.
1: S kým jsi přijela?
2: Dante jsi mě doprovodil. No, co se tak díváš?
1: Natašo, co to děláš? Proč se ženeš do neštěstí?
2: Alexandro, vždyť je to k smíchu. Co je na tom špatného, že mě doprovodil muž mé sestry?
1: Na, přečti si tenhle dopis.
2: Četl to?
1: Ne. Ale stejně se to dozví.
2: Já přece nemůžu za anonymní klepy. Pochopí, že to není pravda.
1: Proč jsi tak neupřímná?
2: Přiznávám, že jsme se viděli u známých, ale byla to jen náhoda. Vůbec jsem netušila, že by tam mohl přijít.
1: Natašo. Natašo, jeďme na venkov.
2: Cože? Utíkat z Petrohradu? Zahrabat se na vesnici? Jenom kvůli smečce nějakých zprostáků, kvůli mizernému anonymu. Alexandr bude ještě opravdu myslet, že jsem něco provedla. Mezi mnou a Dante sem nic není.
1: Tak se s ním nestýkej. Co pak nechápeš, jak je Alexandrovi těžko a finanční situace je přitom tak komplikovaná?
2: Můžu snad za to já? Kdo chce žít v hlavním městě, musí na to mít prostředky. To je přece samozřejmé, ne?
1: Nerozumím ti.
2: Netrap se, Alexandro. Jdi si lehnout.
1: Dobrou noc.
2: Co tu děláte? Jak jste se dostal dovnitř? Vůbec jsem vás neslyšela. Okamžitě opuste můj dům. Poroučím vám to.
3: Zapomněla jste v saních rukavice. Bál jsem se, že vám zítra prostydnou ruce, tak jsem se vrátil.
2: Uvědomujete si, jakému nebezpečí mě vystavujete. Můj muž zakázal, aby vás pouštěli přes prach. Vždyť vám hrozí smrt.
3: Každým okamžikem života se přibližujeme smrti.
2: Zapřísahám vás při všem, co je vám drahé, opuste dům.
3: Na světě nemám nic dražšího než vás. Jenom kvůli vám dělám takové bláznivé kousky. Nikdy mě nechcete vyslechnout. Řekněte jedno slovo a utečeme spolu.
2: To mě říkáte vy měsíc po svatbě s mou sestrou. To vám není ke cti, barone Dantesi.
3: Oženil jsem se s Kateřinou jen kvůli vám. Jen abych vám byl co nejblíž. Utečeme spolu.
2: Mám děti.
3: Zapomenete.
2: Nikdy.
3: Zaklepu na jeho dveře.
2: Neopovažte se. Chcete mou smrt. Proč jste nám skřížil cestu? Donutil jste mě lhát. Žiju ve věčném strachu. V noci nespím. Ani ve dne nemám chvilku klidu. Pane Bože, odejděte.
3: Přijďte zase k našim společným známým. Musíme si pohovořit.
2: Ne, ale zítra jdeme na blesk Voroncovovým. Jděte.

0: Trápí mě těžký smutek, když slyším hlas fontány a zpěv ptactva v zimní zahradě.
1: A proč vaše veličenstvo?
0: Připomíná mě to opravdovou přírodu. Kdyby tak bylo možné schodit ten tíživý úbor a odejít do lesní samoty, do poklidného ústraní.
1: Jste unavený. Potřebujete si odpočinout.
0: To nikdo neví a nepochopí, jak těžké břímě musím nést.
1: Zarmucujete nás všechny takovou hořkostí.
0: Myslíte to upřímně, paní Puškinová? Ano, určitě. Což pak mohou takové jasné oči lhát? Vážím si toho, vy jediná jste pro mne našla taková slova. Jste ušlechtilá žena. Jen jedna věc mě vždycky straší, sotva se na vás podívám.
1: Co je to?
0: Vaše krása je tak nebezpečná, buďte opatrná, je to přátelská rada, věřte mi.
1: Vaše účast je pro mne velkou ctí.
0: Mluvím s vámi naprosto otevřeně a upřímně. Často o vás přemýšlím.
1: Zasloužím si vůbec tu čest?
0: Dnes jsem jel kolem vašeho domu, ale vaše žaluzie byly staženy.
1: Nemám ráda denní světlo. Zimní šero mě uklidňuje.
0: Rozumím vám. Nevím, čím to je, ale pokaždé, když si vyjedu, táhne mne jakási neznámá síla k vašemu domu a já mimo děkotáčím hlavu a čekám, až se aspoň na okamžik mihne v okně váš obličej.
1: Nemluvte tak, prosím.
0: Proč?
1: Vzrušuje mě to.
2: Vaše carské veličenstvo. Její carské veličenstvo mě uložilo, abych vám vyřídil, že odjíždí s velkokněžnou Marií za 10 minut.
1: Vaše carské veličenstvo, dovolte, abych se vzdálila.
0: Sluší se říkat s její carskou výsostí velkokněžnou Marií Nikolájevnou. A kromě toho mě nesmíš vyrušovat, když s někým rozmlouvám, ty nemehlo. Oznám jejímu veličenstvu, že za 10 minut přijdu a zavolej mi Žukovského.
2: Prosím, vaše carské veličenstvo.
3: Vaše carské veličenstvo si přálo mě vidět.
0: Vasilii Andrejeviči, špatně odtud vidím. Kdo je ten černý, co stojí tam u sloupu?
3: Vaše carské veličenstvo vidí dobře. Je to Puškin.
0: Strašné. Ty mu snad dokážeš vysvětlit, že je to neslušné. Co to má na sobě? Proč si neoblékl uniformu podkomořího, která mu podle mého rozhodnutí náleží? Zřejmě nechápe celou nesmyslnost svého chování. Vypadá, jako kdyby se chystal s liberály do Národního konventu a jen omylem se dostal na tento ples. Řekni mu rovnou, že nikoho nedržím ve službě násilím. Proč mlčíš, Vasilij Andrejeviči?
3: Vaše carské veličenstvo, nehněvejte se na něho a netrestejte ho.
0: Vasilij Andrejeviči, neznáme se přece první den. Víš dobře, že já nikdy nikoho netrestám. Trestá zákon.
3: Osměluji se podotknout. Nesprávný výchovný systém, společnost, ve které prožil mládí.
0: Společnost? Já už nevím, kdo koho ovlivňuje, jestli společnost jeho, nebo on společnost. Stačí připomenout verše, kterými těšil své přátele děkabristy.
3: Vaše veličenstvo, to už je tak dávno.
0: Vůbec se nezmění.
3: Stal se vaším nadšeným ctitelem.
0: Milý Vasilij Andrejeviči, znám tvou dobrotu. Ty tomu možná věříš, ale já ani zamák.
3: Vaše veličenstvo, buďte souhovývavý k básníkovi, který je povolán vydobít slávu své vlasti.
0: To říkáš ty, proslulý spisovatel a znalec literatury. Ne, ne, ne, Vasilij Andrejeviči, takovými verši slávu své vlasti nedobude. Nedávno nás zase počastoval, Pugačovská historie. Není líbo? Zločinec nepatří do historie. Je na toho Pugačova nějak zatížený, novelu o něm napsal, s Orlem ho srovnal, darmo mluvit. Já mu nevěřím. Pojďme k carevně, chtěla tě vidět.
4: A je, kníže Dolgorukov. Vy jste, jak vidět, učiněný samotář.
5: Vy taky, vaše excelence. No co, přisedněte si. Proč ne? Šampaňské je dobré. A místečko k nezaplacení, co já už tady dnes vyslechl.
6: Jak se vám líbí ples?
5: Zbožňuji plesy. Člověk na nich uvidí pěknou pakáž.
4: No, pétěnko, dejte si pozor.
5: Poslyšte, kníže Bogomazové, pro vás nejsem žádný pétěnko.
4: A jak to, že ne? Vy jste knížátko ještě nedávno dělal do plínek a já jsem skutečný státní rada svého cara.
5: Jsem nucen vás požádat, abyste se nevyjadřoval tak triviálně.
4: Dnes je na plese výkvět aristokracie, kníže.
5: Na tomto plese je celkem 5 aristokratů a z toho bez jakýchkoliv pochybností jedině já.
4: Jedině vy? Proč? To by mě moc zajímalo.
5: No to je docela jednoduché. Můj původ sahá až k velikému knížeti Michailu Vsevolodoviči Černigovskému, mučedníkovi, který byl prohlášen za svatého.
4: Na vás se stačí jenom podívat a hned je vidět, že pocházíte ze svatého. Vůbec už nemluvě o mučedníkovi. Tak podle vašeho názoru není například Petr Ivanovič aristokratě?
5: Ten? Od ministrovy milenky si koupil hodnost hofmistra a chytil štěstí za pačesy.
4: Výborně, pétěnko. A tamhle, kněžna Anna Vasilivna.
5: Čarodějnice jedna. Má na kahánku a ona si skáče na bálech.
4: Panečku, vy máte jazyk. A s ní, kdo je tam, to je Ivan Kirilovič, že?
5: Ne, jeho bratr Grigory, známý dobytek. A s nimi naše drahá hostitelka hraběnka Voroncovová. Ráda si hraje na dámu z velkého světa.
4: Kníže, pamatujte se, někdo vás uslyší a bude své.
5: Mám od strachu uděláno. Nenávidím to všechno. Služebníci, otroci. Už ani nevím, kdo z nich je hnusnější.
4: Pochopitelně. Kam se hrabou na svatého mučedníka, pétěnku?
5: Nechte si laskavě své nemístné vtipy. Před chvíli tady byl sám on.
4: Jeho veličenstvo.
5: Ano.
4: A s kým mluvil?
5: S ženou toho Araba. Panečku, to bylo něco. Dorazil jste pozdě.
4: Co bylo?
5: No, co bylo? Ručku jí hladil. Náš básník bude zase brzo ve flow.
4: Ale co to vidí? Vy Puškina nenávidíte.
5: Pohrdám jim, paroháč. Tady se odbývalo důvěrné téta, on si stojí u sloupu v jakémsi nemožném hopsafráčku, vlasy má rozcuchané a oči mu svítí jako vlkovi. Ten frak mu přijde draho. Car mu neodpustí porušení etikety.
4: Vykládalo se, kníže Petře, že na vás napsal epitra.
5: A kašlu na nějaké mizerné veršíky. Ticho. Jde sem hekerem s Puškinovou.
7: Pozoroval jsem vás a pochopil jsem, proč vám říkají severská psyché. Kvetete krásou.
8: Ale barone...
7: A chápu také, že se vám zprotivil zástup lichotníků s těmi jejich věčnými poklonami. Posaďte se, Natálie Nikolájevno, snad vás nebudu nudit.
8: Ne, já jsem s vámi velice ráda.
7: Přijde hned.
8: Nerozumím vám, o kom to mluvíte.
7: Na takovou otázku mám odpovídat já, váš osvědčený přítel. Já nejsem zrádce. Ach, kolik zla ještě způsobí vaše krása. Vraťte mi syna. Podívejte se, co jste z něho udělala. Miluje vás.
8: Barone, nechci poslouchat takové řeči.
7: Ne, neodcházejte. On hned přijde. Jsem tu úmyslně, abyste si mohli trochu pohovořit. Přichází. Já ustoupím.
2: Zatracený ples. Nemohu se k vám dostat. Mluvila jste s carem o samotě.
8: Probádáte si, co to děláte. Netvařte se, tak mohu nás vidět ze salonu.
2: Držel vás za ruku. Obvinovala jste mě ze zločinu, ale sama jste věrolomná.
8: Přijdu, určitě přijdu ve středu ve 3 hodiny. Ale teď pro boha jděte pryč. Přichází moje sestra. Natašo, chystáme se k odjezdu. Alexandr tě hledá. Ano. Au revoir, monsieur le baron.
2: Au revoir, mademoiselle. Au revoir, madame.
5: Miluji plesy, miluji, chápete, že?
4: Škoda slov.
5: Pan Hekeren je povedený vyslanec a ještě povedenější nevlastní otec pana Dantesa. Slyšel jste? Puškin bude mít parohy jako korunu. Vzadu carské a vpředu Dantesovi.
6: Vy ho strašně nenávidíte, kníže. Přísahám, že budu mlčet až do hrobu. Kdo mu poslal ten anonymní paskvil, kvůli kterému se starala celá ta mela?
4: Povedený kousek, to vám řeknu.
5: Párají se s tím 2 měsíce a nemůžou tomu přijít na kloub. Šikovná prácička. No, kníže, kápněte božskou, kdo to udělal.
9: Kdo? Jak to mám vědět? A proč se ptáte zrovna mě? Ať to poslal kdokoliv, patří mu to. Bude si to pamatovat.
6: To tedy bude. No, naschledanou, kníže. Za chvíli začnou zhasínat světla.
9: Naschledanou. Jděte nenápadně napřed.
6: Na rozloučenou vám, Péťo, přátelsky radím. Pozor na jazyk.
9: To je dost, že vypadl. Umraj skončil, půjdu taky.
10: Vy, kníže Dolgorukové?
9: Já, hraběnko Voroncovová.
10: A proč tak sám? Nudil jste se?
9: Ale prosím vás, co pak je možné nudit se v domě hraběnky Voroncovové? Kouzelný ples.
10: Děkuji za uznání. Ale je mi těžko. Stojím tu už chvíli a přemýšlím, jak je svět zlý a bezohledný.
9: Ale hraběnko, vy mě zarmucujete. Ale to je z nervózy, věřte mi to.
10: Ne, ne, je to beznadějný smutek. Kolik je ve světě podlosti? Nepřemýšlel jste o tom?
9: Dnes a denně, hraběnko. Člověk s citlivým srdcem to dobře chápe. Mravní zkáza je příznakem naší doby.
6: Ale proč ty smutné úvahy?
8: Šibeničníku, ničemu! Lotře, jak se opovažujete oslouzet velkého umělce, kterému nesaháte ani pokotníky?
9: Vy jste nemocná, hraběnko, já zavolám lidi, ano?
10: Slyšela jsem, jak jste se pitvořil. A ten slizký Bogomazov taky čenichá, kde může. Měli jste radost z toho, že nějaký darebák posílá uštvanému člověkovi anonymní paskvil. Vy sám jste to udělal! Kdybych se nebála, že ho tím ještě jednou zdrtím, vydala bych vás do jeho rukou. Zabít vás jako psa! Pevně doufám, že skončíte na popravišti!
9: Poslouchala. Mrcha jedna. Zřejmě taky jeho milenka. A to všechno kvůli němu. No dobře, dobře, dobře, dobře. Já vám ukážu. Vzpomenete si na mne. Přísahám.
11: Vaše excelence, je tu Bitkov.
9: A jde dál.
12: Uctivý dobrý den, vaše excelence.
9: Poklona. Co dělá zdraví, Bitkové?
12: V pořádku, vaše excelence. Díky vašim modlitbám.
9: Zadrž. Ani ve snu mě nenapadlo, abych si za tebe modlil. No ale přesto jsi zdrav, že? Co jsi zjistil v noci?
12: Vaše excelence, jdu bez ustání ze starosti do starosti, jelikož moje svrchovaně obtížné poslání.
9: Tvoje starosti jeho veličenstvo nezajímají. Jaký je tvůj úkol? Tajné sledování, které musíš splnit co nejlépe. A nevyjadřuj se tak větnatě, nejsi nakazatelně.
12: Ano, prosím, prosím. V tajném sledování pod komořího Puština jsem se dostal dokonce až do samého jeho bytu, jako hodinář, pěkně prosím.
9: No se podívejme, co všechno umíš, šikovný chlapík. Nenařezalí ti?
12: Chraň Bůh.
9: Jak se jmenuje komorník? Frol, nebo tak něco?
12: Nikita, prosím.
9: Správně, správně, Nikita Rotozej. Dal.
12: V první místnosti je jídelna.
9: To není tak důležité.
12: V druhé je přijímací pokoj. Tady leží někdy na pianu některé výtvory pana podkomořího.
9: Jaké výtvory?
12: Z bouřných mraků vítr duje sněhu plné náručí. Tu jak dítě zaběduje, tu jak šelma zamručí. Tu zas v došcích vetché chaty stéblí slámy zachřestí. A tu zalomcuje vraty jako poutník na cestí.
9: Pane, ty máš výbornou paměť. No dál, no.
12: Ano, prosím. 2x jsem riskoval obrovské nebezpečí a pronikl jsem až do pracovny. Kteráž to pracovna je plná knih.
9: Knih? Jakých knih?
12: Co jsem stačil, to jsem si zapamatoval, vaše excelence. Vlevo od krbu Sova, noční pták... Příběh slavného zloděje Vaňky Kaina o alkoholismu s poučením o jeho léčení pro každého, vytiskla univerzita.
9: Tu poslední knížku ti doporučuji. Piješ, co?
12: Ani kapku nevezmu do úst.
9: Nechme teď knih.
5: Dál.
12: Dneska jsem objevil velice důležitý vzkaz. Ležel na podlaze. Přijeď okamžitě ke mně, jinak se stane neštěstí. Podpis William Čuk.
5: Zase ten Čuk.
11: Vaše excelence?
5: Kapitáne Rakejeve, co je s Williamem Čukem?
11: Vaše excelence, v Petrohradě nikdo takový není.
5: Hotový zázrak. Angličan se v našem bytě dopropadl do země, co?
11: Vaše excelence, opravdu už nevím, co dělat. Ale Ivan Bartolomějevič Bogomazov prý něco ví o tom Čukovi. Čeká vedle...
5: Ajde dál.
11: Prosím, vaše excelence.
13: Prosím za prominutí, vaše excelence. Vaše oddělení hledá Čuka.
5: Ano.
13: To je Žukovský. Rád se tak legračně podpisuje.
5: No prosím, Bitkové. Děkuji vám, Ivane Bartolomějeviči. No. Račte chvíli posečkat, hned vás přijmu.
13: Ano.
5: Slyšel jsi, mizero? Vychovatel Careviče, následníka trůnu, Vasilij Andrejevič Žukovský, skutečný státní rada. Jeho rukopis máš znát, i budiš k ničemu.
12: Udělal jsem botu, jsem vinen, vaše excelence.
5: Měl bys dostat po hubě, Bitkové. Tak dál.
12: Dnes k večeru se na stole objevil dopis, adresovaný cizinci.
5: Zase cizinci?
12: Ano, vaše excelence, na holandské vyslanectví panu baronovi Hekerenovi.
5: Bitkové, ten dopis chci mít tady, během půl hodiny.
12: Vaše excelence, jak to mám udělat? Uvažte sám. Na chvilečku zaskočím do pracovny, ruce se mě třesou. A on třeba zrovna přijde a bude se schánět po dopise, to je veliké riziko.
5: Když berete plato, s vám nikomu ruce netřesou, co? Přesně zjistí, kdy a kým bude dopis doručen, kdo ho na vyslanectví přijme a kdo přinese odpověď. A teď běž.
12: Ano, prosím. Ano, prosím. Vaše excelence... Vaše excelence,
5: no?
12: Dejte laskavě příkaz, aby mě vydali plát.
5: Plat? Za toho Čuka bys měl zaplatit ty nám. Dobrá, dostaneš 30 rublů.
12: Vaše excelence, co je to 30 rublů? Mám dětičky.
5: Jidáš Iškariotský šel ke kněžím a oni mu slíbili stříbrňáky. A bylo těch stříbrňáků, kamarádičku, 30. Na paměti Dášovu platím tak všem i já.
12: Vaše excelence, dejte aspoň 35.
5: To je suma pro mě až příliš grandiozní. Jdi a pošli ke mně Ivana Bartolomíče Bogumazova.
12: Jak poroučí, vaše excelence.
13: Vaše excelence, račte uhádnout, co je tohle za listinu.
5: Hádat je hřích. To je kopie Puškinova dopisu Hekerenovi.
13: Leontěj Vasiljeviči, vy jste kouzelník.
5: Ach, ne. Vy jste kouzelník. Jak se to udělal?
13: Konceptík ležel v koši na papíry. Je bohužel neúplný.
5: Děkuji vám. Dopis byl už odeslán.
13: Zítra ho doručí komorník.
5: A co ještě máte, Ivane Bartolomějiči?
13: Zprávu o plese u Voroncovových, prosím.
5: Děkuji vám.
13: Leontěj Vasiljeviči, tomu chromému knížeti Dolgorukovi by se měla věnovat náležitá pozornost. Jaké ten šíří jedovatosti, to už je k nesnesení. Nadává všem do patulí zalu. Zlomit mu druhou nohu je málo. Tvrdí, že pochází ze svatého mučedníka.
5: I na mučedníky dojde.
13: Mám čest se poroučet, vaše excelence.
5: Ivane Bartolomějiči, vaše služby mají mimořádnou cenu. S radostí to oznámím ministru Benkendorfovi.
13: Leontěj Vasiljeviči, jsem upřímně dojat. Plním svou povinnost.
5: Rozumím. A penízky nepotřebujete, Ivane Bartolomějiči?
13: No, 200 rublíků by neškodilo.
5: Dostanete 300, aby se to lépe počítalo.
13: Srdečné díky, vaše excelence.
5: Tak co pak to ten Puškin píše? Vy jste číhal jako nestoudná bába po všech koutech na mou ženu. Dál.
11: Promiňte, vaše excelence, že ruším, ale jde sem jeho carské veličenstvo s hrabětem Benkendorfem.
5: Rychle dohlédni, zde je všechno v pořádku. Vaše carské veličenstvo, ve štábu četnického sboru je všechno v naprostém pořádku.
11: Jedu s hrabětem kolem a vidím, že svítíš. Pracuješ? Neruším tě?
5: Vaše carské veličenstvo mi prokazuje velkou čest.
14: Na čem pracuješ?
5: Čtu verše, vaše veličenstvo. Chystal jsem si hlášení.
14: Jaké verše?
5: Různí povaleči rozšiřují v opisech Puškinovu báseň o Brüljovově obrazu Ukřižování.
14: Pokud si vzpomínáte, ráčil jste rozkázat, aby k obrazu byla postavena stráž, vaše veličenstvo.
5: Mám bohužel jen úryvky.
14: Čti.
5: Prosím. Co vidíme však my teď u podnoží kříže? Jak by to palác byl, v němž sídlí velkokníže. Dva hrozní strážcové, teď místo svatých žen, zde stojí v chocholech a každý ozbrojen. Proč je tu stráž? Což je to místo pro Biřice? Což spasitelův kříž je státní pokladnice? Což je tu důvod krys a zlodějů se bát? Tady je prosím vynechávka. Či obáváte se, že chátra urazila, by toho jehož krev rod lidský vykoupila? Či proto přístupu sem nemá prostý lid, že pánstvo stykem s ním se bojí pošpinit?
14: Jak se to jmenuje?
5: Světská vláda.
14: Ten člověk je schopen všeho. Nemá úctu k Bohu, vůbec neví, co je to láska k vlasti. Ten Žukovský, pořád se ho zastává, hned je mu líto rodiny, hned zase ženy. Je to mimochodem krásná žena. Pokračuj, Leontí Vasilieviči. Máte ještě něco naléhavého?
5: Vaše jasnosti, ne později než pozítří, očekávám v hlavním městě souboj.
14: A koho? S kým?
5: Mezi Alexandrem Sergejevičem Puškinem, podkomořím dvora jeho veličenstva, a poručíkem gardového jezdeckého pluku baronem Jegorem Osipovičem Hekerenem Dantesem. Mám prosím opis konceptu Puškinova urážlivého dopisu baronu Hekerenovi otci.
14: Přečti ten dopis.
5: Ano. Vy jste číhal jako nestoudná bába po všech koutech na mou ženu, abyste jí vyprávěl o lásce svého nemanželského, nebo tak řečeného nemanželského syna. A když onemocněl přijící a musel sedět doma, říkal jste jí, vynechávka, nestojím o to, aby má žena dále poslouchala vaše otcovské nabádání, zase vynechávka, je jen lump a zbabělec, vynechávka, mám čest být, a tak dále, a tak dále.
14: S tím Puškinem to špatně skončí. Teď už je mi to docela jasné. Vaše veličenstvo, je to známý rváč. Je to pravda, že Hekeren ovlivňoval Puškinovo?
5: Ano, vaše veličenstvo. Včera na plesu u Voroncovové.
14: To je pěkný vyslanec. Promiň, Alexandře Kristoforoviči, že jsem ti vložil na bedra takové břímě. Hotové utrpení. Je to má povinnost, vaše veličenstvo. Puškin žije hanebně a neumře jako křesťan. S účastníky souboje naložit podle zákona. Dobrou noc. Vaše veličenstvo. Nedoprovázej mne, Benkendorfe. Zdržel jsem se. Je čas ke spánku.
5: Vaše veličenstvo.
14: Car má dobré srdce.
5: Zlaté srdce.
14: Jak to udělat s tím soubojem?
5: Jak rozkážete, vaše jasnosti?
14: Pošlete na místo souboje své lidi, ať je seberou i s pistolemi a k soudu s nimi. Berte v úvahu, že mohou změnit místo.
5: Spolehněte se, vaše jasnosti.
14: A jaký je ten Dantes střelec?
5: Zasáhne eso na 10 kroků.
14: Panovníka je mi líto.
5: To chápu.
14: Leontí Vasilieviči, učiňte všechna opatření, aby se vaši lidé nespletli a nejeli na nesprávné místo. Rozumíte?
5: Spolehněte se, vaše jasnosti.
14: Dobrou noc, Leontí Vasilieviči.
5: Dobrou noc, vaše jasnosti. Z bouřných mraků vítr duje sněhuplné náručí. Nesprávné místo. Aby se to řekne. Z pouřných mraků nesprávné místo? Kapitáne Rakejeve, ke mně.

0: Dobrý den, otče.
1: Žorži, buď zdrav, milý chlapče. Sedni si. Dávno jsem tě neviděl. Bylo mi po tobě smutno. Proč se tváříš tak nespokojeně? Svěř se mně. Tvé mlčení mě dělá starost.
0: V poslední době se cítím strašně unavený. Mám splín. Už třetí den ta prokletá metelice. Kdybych tu žil třeba 100 let, stejně bych si na tohle podnebí nezvykl. Všude sníh. Všechno je tak nepřirozeně bílé.
1: Trápí tě chandra a to není dobře.
0: Sníh, sníh a zase sníh. Je to děsná otrava. Člověku se málem zdá, že se na ulicích objeví vlci.
1: Já jsem si za těch 14 let zvykl. Není na světě místa, kde bych se cítil tak doma jako v Petrohradě. Když na mě přijde stesk, zavírám se před lidmi, těším se z milých věcí a dlouhá chvíle je pryč. Poslechni si tu nádheru. Koupil jsem ji dnes.
0: Nechápu tvoji vášnivou zálibu v těchto hračkách.
1: To nejsou hračky. Mám rád věci jako žena hadříky. Co je to s tebou, Žorži?
0: Vždyť povídám, strašně se otravuju.
1: Proč si to všechno udělal, Žorži? Žili jsme spolu tak pěkně, tak klidně, dokud se mezi nás nevklínila žena.
0: Sám nejlíp víš, že jsem se prostě musel oženit s Kateřinou Gončarovou.
1: Pořád ti to říkám, tvoje vášně mě zabíjí. Proč si rozvrátil naši domácnost? Jen co se v domě objevila těhotná žena, přišel jsem o veškerý svůj klid. Připadám si tu úplně cizí, nenávidím ženy.
0: Vím to až moc dobře.
1: Jsi nevděčný, pošlapal si náš pěkný vztah.
0: Je to nesnesitelné, mám toho všeho pokrk.
1: Na co si ty můžeš stěžovat? Už ve středu se znovu setkáš s Natálií Puškinovou. Tvoje přání se splní, ale na mne nikdo nebere ohled. Víš vůbec, co riskuješ? Někdo jiný by tě dávno poslal k čertu.
0: Chci Natálii odvést do Paříže.
1: Co je zase tohle? Pane bože, něco takového jsem nečekal. Uvědomuješ si, co říkáš? Chceš mě docela zničit. Nechá tu těhotnou ženu a unese její sestru. To je strašné. A co bude se mnou? Konec kariéry, ztratím všechno. Ne, tomu...

0: neštěstí. To neštěstí už je tady. Ach, co jsi to se mnou udělal?
1: Proč mě vyčítáš, cizí svinstvo?
0: Je to divoké zvíře, Žorži. Vydal jsi mě na pospas rváči.
1: Jen se neukvapuj, nejde ani tak o tebe. Ten pán má mizerný styl. Nechápu, proč jsi vzal do hlavy, že spisovatel.
0: Nehraj tu přede mnou. Proč jsi lezl do jeho domu? Jakou úlohu jsem musel hrát já? Už jednou se na nás vrhl. Dodnes mám před očima ten jeho obličej s vyceněnými zuby. Proč svádíš jeho ženu?
1: Mám jí rád.
0: Neodporuj sám sobě, ty nemáš nikoho rád. Jdeš jenom za požitkem. Co teď mám dělat? Vyzvat ho? Ale jak si to zodpovím před králem? Tím spíš, kdyby se mi ho nějakým zázrakem podařilo zabít. Dál.
2: Přijel pan hrabě Stroganov.
0: Přiveď sem. A dej pozor. Víš, že je úplně slepý.
2: Prosím.
3: Promiňte, drahý parone, že jdu k obědu tak pozdě. Ale sám víte, co se děje venku. Nepamatuju takovou metelici.
0: Milý hrabě, vy jste vítán kdykoliv.
1: Netrpělivě jsme vás očekávali, hrabě.
3: Mladý baron Hekaren. Poznávám vás po hlase.
0: Hrabě, potkalo nás neštěstí. Pomožte nám svou radou. Právě jsem dostal strašný dopis od člověka, který nenávidí mne i Žorže.
1: Jsem proti tomu, abyste četl tento dopis.
0: Ne, do toho se nepleť, dopis je adresován mně. A hrabě je můj přítel. Je to dopis od Puškina.
3: Alexandra?
0: Ano. Naši nepřátelé roznesli záludné pověsti a to dalo podnět k hanebnému výpadu. Rozlicený žárlivec si vzal do hlavy, že se baron Dantes zajímá o jeho ženu Natálii. Aby vystupňoval urážky, píše hanlivý dopis mně.
3: Moje netes Natálie slibně vyrůstala do krásy. Nemohu teď bohužel posoudit, jestli se tyto naděje naplnily.
0: Předem se omlouvám za to, co teď uslyšíte. Vy, představitel korunované hlavy, jste otcovsky dělal dohazovače svému synovi. Vy jste číhal jako nestoudná bába po všech koutech na mou ženu, abyste jí vyprávěl o lásce svého nemanželského, nebo tak řečeného nemanželského syna. Já nevím, kdo tomu bláznovi nabulíkoval, že já jsem Žorže naváděl. Dále píše, že Žorž má přijíci, zasypává ho s prostými nadávkami, vyhrožuje. Ne, dál to nemohu číst.
3: Člověk by nevěřil, že tohle píše ruský šlechtic. Divná doba. Drahý barone, on hází rukavici nejenom vám. Jestliže takto píše diplomatickému představiteli korunované hlavy, vyzývá tím celou společnost. Je to karbonář. Ano, barone, je to zlé. Je to opravdu nebezpečný dopis.
0: Ale což pak ho mám já, splnomocněný představitel holandského krále, vyzvat na souboj?
3: To ne.
0: Vrhá se na nás jako dravé zvíře. Baron Dantes mu nezavdal nejmenší příčiny.
3: Po tomhle dopise není už, drahý barone, důležité, jestli mu baron Dantes zavdal příčinu nebo ne. Ale vy se s ním být nemůžete. Řekli by o baronu Dantesovi, že za sebe poslal otce.
1: A co by řekli, kdybych ho vyzval já?
3: Předpokládám, že nic. Vy musíte odepsat, že ho vyzývá baron Dantes. A o sobě dodejte jen jednu věc. Že se už postaráte, aby měl náležitou úctu k vaší hodnosti.
1: Uděláme to tak.
0: Jsme vám velice zavázáni, hrabě. Až příliš jsme využili vašeho laskavého zájmu. Ale snažně vás prosím, abyste vzal v úvahu celou tíhu urážky, která nás zasáhla. Pojďme, hrabě, do jídelny. Je prostřen.
3: Žorži.
1: Přijdu hned za vámi.

0: Co to děláš? Zbláznil ses?
1: Promiň. Malá příprava na souboj. Moje srdce.

0: si ty, Šarži? Nebesa, děkuji vám. Opři se o mne. Ruku máš na šátku, co se ti stalo?
1: Na umření to není.
0: Hrudník. Hrudník máš pořád.
1: Mířil dobře, ale nevyšlo mu to.
2: To je váš kočár?
0: Ano, ano.
3: Budete tak laskav a uvolníte ho pro druhého sucha?
0: Och, prosím, samozřejmě.
4: Hej, kočí, slyšíš? Sjeď dolů, je tam cesta. Co vyvaluješ oči, pitonče? Jeď dolů na louku.
0: A on?
1: Ten už nic nenapíše.

0: Vaše excelence, račte prosím dál, ale pán není doma. Jel na projížďku s plukovníkem Danzasem.
1: Tak proč mě zval k sobě?
2: Vasilij Andrejeviči, drahý příteli, vítám vás.
1: Dobrý den, Aleksandro Nikolajevo.
2: Můžeš jít, Nikito.
1: Co se děje?
2: Co vás tak znepokojilo, Vasilij Andrejeviči?
1: Představte si, včera se řítí trošku jako pominutý, za jízdy na mě křičí, že ke mně nemůže přijít, že prosí, abych nezašel já k němu. Nechám všeho být, jedu sem. On si jede na projížďku.
2: Odpusťte mu, prosím vás. Bude to jistě nějaké nedorozumění. Jsme vám opravdu velice vděční za všechnu vaši starost o Alexandra.
1: Sotva něco urovnám, on to hned pokazí. Rozumu snad dostal z hůry dost, a jestli teď zhloupl, zasloužil by výprask.
2: Co pak se stalo, Vasilij Andrejeviči?
1: Car se na něho zase zlobí. Oh. Račte si představit, car je na plese u Voroncovových. A on stál u sloupu, to byste musela vidět, v jakémsi divném fraku a v černých kalhotách. Car nemá rád fraky, nemůže je ani vidět. A Alexandr na to nemá ani právo. Podle hodnosti mu náleží uniforma. Je to nepřístojné, neslušné. A kdyby jenom frak, zase začal mluvit o výslužbě, to si našel vhodnou chvíli. Vždyť nepracuje, Aleksandro Nikolájevno, kde jsou dějiny, které slíbil? No tuhle byla zase řeč o nějakých jeho verších. Nevzpomínáte si, co to bylo?
2: Je v poslední době takový neklidný. Je nemocný. Někdy se mi až zdá, že se řídíme do nějaké propasti. Všechno se tak zamotalo.
1: Tak to se musí rozmotat. Car má velice dobré srdce, ale ať Alexandr nepokouší osud. Jakmile si odpudí cara, je všechno ztraceno.
2: Jak se vám odvděčíme, Vasilij Andrejeviči?
1: Už zase začínáte. Měl by si uvědomit, že nejsem jeho chůva. Kdy pochopí, jak si škodí svým chováním? No tak s Bohem, Aleksandro Nikolájevno.
2: Prosím vás, počkejte chvilečku, on hned přijde, bude tu každou chvíli.
1: Ani vidět ho nechci, taky nemám čas.
2: Dejte se obměkčit, on se polepší.
1: Polepší? No, jděte, Aleksandro Nikolájevno, s tím už vůbec nepočítá. Tohle jsem ještě neviděl, nové vydání Onegina?
2: Mhm.
1: No to je dobře.
2: Dnes přinesli výtisky z tiskárny.
1: To je moc dobře.
2: Podle té knížky jsem dnes už hádala.
1: Cože podle té knížky se dá hádat?
2: Řekněte si nějakou stránku.
1: No, tak 144.
2: A řádek?
1: Třeba 15.
2: Mou duši nové touhy plují.
1: To platí mně správně?
2: A víří nové rozbroje.
1: Souhlasím.
2: Těch prvních, těch já nelituji. Mně starých žalů líto je.
1: Jaké niterné myšlenky mu tryskají z duše. Jak přirozeně mu vyplyne pravé slovo, které souzní s myšlenkou. Má smělá křídla, míří vysoko. To je ta jižní krev. Hlupák jeden, nevděčný, nasekat mu, nařezat.
2: A teď vyhádejte mě.
1: No dobře. Tak stránka.
2: 139.
1: 139. A řádek?
2: Taky 15.
1: Je milé zběsnit nepřítele odvážným epigramem svým. Nějak to nevyšlo. Je milé zběsnit nepřítele odvážným epigramem svým. Však kdo z nás by se radoval, když smrtelnou mu ránu dal?
2: Proč vy necháváte verše?
1: Aleksandro Nikolajevno, tohle se nám nepovedlo. Aha, Promiňte, Natálie Nikolájevno, hlučíme tu, že ano, verše si čteme.
3: Dobrý den, Vasilí Andrejevič, jsem ráda, že vás vidím. Jen si čtěte podle libosti, já verše stejně neuznávám.
1: Super.
3: Kromě vašich.
1: Oh, Natálie Nikolájevno, že se nebojíte Boha.
3: Ano, kromě vašich. Vaši poslední baladu jsem si přečetla s opravdovým potěšením.
1: Neposlouchám vás. Pro Boha, zapovídal jsem se, musím k carevičovi. Au revoir, cher madame.
3: Poobědvejte s námi.
1: Díky, ale opravdu nemohu. Au revoir, mademoiselle.
3: Au revoir.
1: Račte Alexandrovi všechno vyřídit. Děkuji, děkuji, ne. Nedoprovázejte.
2: Natašo, Vasilij Andrejevič přijel kvůli té plesové nepříjemnosti s frakem.
3: Pane bože, to je otrava. Vždyť jsem ho varovala.
2: Co je s tebou?
3: Nech mě být.
2: Já ti nerozumím. Co pak nechápeš, z čeho pocházejí všechny ty nepříjemnosti? Je nešťastný. A ty jsi úplně lhostejná ke všemu, co může přinést neštěstí celé rodině.
3: Proč se nikdy nezeptá mne, jestli jsem šťastná? Politoval mě někdo někdy? Co pořád po mně chcete? Porodila jsem mu děti. Rodina jde ze starostí do starostí. A já celý život slyším jenom verše. Samé verše. Prosím, čtěte si verše. Žukovský je celý unesený, i Nikita, a ty taky. Ale mě s tím dejte svatý pokoj.
2: Teď už to vím. Nemáš ho ráda.
3: Víc lásky už ze sebe nevymačkám.
2: Vím, co si myslíš. A je mě líto rodiny.
3: No, když to chceš vědět, i dneska jsme spolu měli schůzku. Ale on nepřišel. A mně je strašně smutno.
2: Tak daleko jsi dospěla?
3: No, co se tak vzrušuješ? Co pak je opravdu tak sám? Ty přece o něj všestranně pečuješ a já dělám, že nic nevidím.
2: Zbláznila ses? Jak se můžeš opovážit? Je mi ho líto, všichni ho opustili.
3: Podívej se mi do očí.
0: Plukovník Danzas prosí o přijetí.
3: Řekni, že ho nemohu přijmout.
4: Prosím za prominutí, ale musíte mě přijmout. Přivezl jsem Alexandra Sergejeviče. Je raněn. No co tu stojíš? Pomoz ho přenést z kočáru, ale opatrně.
5: Královno nebeská, to je neštěstí, to je neštěstí.
3: Puškine, co je s tebou?
4: Ne, nechoďte za ním, prosím. Poručil, aby nikoho nepouštěli, dokud ho nepřevážou. A klid, prosím. Polekáte ho. Odveďte ji k sobě, Alexandro Nikolájevno.
2: Ano.
3: Já nejsem vina. Přísám, že za to nemůžu. Já nejsem vina. Přísám, že za to nemůžu.
2: To Dantes? Řekněte mi pravdu. Co je s Alexandrem?
4: Jeho zranění je smrtelné.

0: Už zase jste vzhůru, pane Dan, zase.
1: Je to strašná noc. Každou chvíli se probouzím. Zdálo se mi, že jsem ve vězení. No ovšem, přímo prorocký sen.
0: Přimluvím se za vás, úcar.
1: Děkuji vám, ale neradte se obtěžovat. Budu si odpovídat podle zákona. Jsem v nemilosti už delší dobu a teď mě přičtou na vrub spoluúčast na souboji. Sbohem, mé důstojnické epolety. Ať žijí Kavkazské hory a řadová služba.
0: Zástupy rostou a rostou, kdo by to byl řekl?
1: To se dalo čekat, nemyslíte?
2: Co se to děje venku?
1: Paní, račte do svého pokoje, prosím vás o to.
2: Smím k němu?
0: Natalie Nikolaevno, vzpamatujte se.
2: Je to všechno hloupost, rána není nebezpečná. Bude žít, ale musí ještě dostat opium. Všichni hned odjedeme na venkov. Proč nikdo nebalí věci na cestu? Je milé zběsnit nepřítele odvážným epigramem svým. Kdo však by se radoval? Zapomněla jsem, všechno jsem zapomněla. Pušky neporuč, aby mě pustili k tobě.
0: Natalie Nikolaevno, uklidněte se. Musíte být statečná.
2: To vy, plukovníku Dan, zase... To vy jste ho tenkrát odvezl.
0: Pojďme odtud, pomohu vám.
2: Milé, zpěsnit nepřítele odvážným epigramem. Všechno jsem zapomněla. A své sestře Alexandře nevěřím. Ne, nevěřím.
1: Co to o mě říkala?
0: Toho si nevšímejte, to víte, hluboce zarmoucená žena. Vždyť jí teď docela uštvou.
1: Dantes by mi neunikl. Věřte, že bych ho vyzval. Ale jak ho vyzvat, když mě zítra zavřou?
0: No, co to mluvíte? Chcete znásobit neštěstí? Všechno je skončeno, Konstantine Karloviči.
1: Půjdu tedy domů. Snad se ještě uvidíme.
0: Pevně v to doufám. Co jste udělal, příteli? Koncept posledního dopisu. Jeho poslední řádky. Vůbec nestojím o to zasvěcovat petrohradské zahaleče do svých rodinných záležitostí. Proto odmítám jakékoliv hovory mezi sekundanty. Svého sekundanta přivezu až na místo setkání. Prosím vás, pane vikomte, abyste věřil, že je to mé poslední slovo. A že už nemám nic, co bych stran této záležitosti odpověděl, a že se hnu z domu jen proto, abych šel na místo souboje.
3: Dobrý den, Vasilij Andrejeviči.
0: Dobrý den, generále.
3: Chystáte se zapečetit pracovnu?
0: Ano.
3: Prosím vás, abyste chvíli počkal. Také já se podívám do pracovny a potom připojíme pečeť četnického sboru.
0: Jak to, generále? Car si přál, abych zapečetění a rozbor písemností provedl já, nač tedy další pečeť.
3: Je vám snad, Vasilij Andrejeviči, nepříjemné, bude-li vedle vaší pečeti také pečeť četnického sboru?
0: Promiňte, ale
3: písemnosti musí být předloženy hraběti Benkendorfovi.
0: Jsou tam dopisy soukromých osob. Promiňte, ale mohlo by se o mě říkat, že jsem udavač. Dotýkáte se toho nejdražšího, co mám, mého dobrého jména. Budu to hlásit panovníkovi.
3: Račte vzít v úvahu, že četnický sbor může jednat i proti příkazu panovníka. Snad si opravdu nemyslíte, že se někdo opováží nazvat vás udavačem. Vasilij Andrejeviči, vláda přece nemůže přijmout opatření, které by někomu škodilo. O tom není ani řeči. Tak nestrácejme čas.
0: Podřizuji se. Kdo pak to mohl čekat, že jeho smrt vyvolá takové srocení lidu? celonárodní smutek. Odhadují, že se tu vystřídalo takových 10 000 lidí.
3: Mohu posloužit přesným údajem. Podle hlášení hlídek bylo tu dnes na 47 000 lidí. Sebranka, lůza. Radši dál, pánové důstojníci. Prosím vás, pánové, připravte se k vynesení zemřelého. Kapitán Rakev se ujme velení. A vy, Vasilij Andrejeviči, zůstanete s Natálií Nikolajevnou, že? Chudinka hodně by trpěla a potřebuje útěchu.
0: Ne. Chci zesnulého doprovodit.

0: zpátky. To nejde, páni studenti. Přístup k tomu je zakázán.
1: Co je to?
2: Proč nemůžeme ke svému básníkovi?
3: Puste nás, my chceme vidět svého puštíka.
0: Zpátky, zadušte je.
4: Spoluobčané! Slyšte, co napsal básník o mrtvém básníkovi. Nesnesla duše básníkova pohanu drobných urážek. Vstal proti tlachu, jejich svět snoval a padl. Sám jak celý věk.
3: Čepice dolů.
0: Pane, co to děláte?
4: A padl. Ale nač teď lkáti? Ni chválit s vámi nebudu, omluvy s vámi zhledávati. Je dovršen hlas osudu.
5: Seberte ho.
4: O, vy, kdo jste tak dlouho štvali. Jak pochodeň zhas tvůrce skvělý. Vrah chladnokrevně vedl ránu, nebylo žádné naděje.
5: Chyťte ho!
6: Spoluobčané, to, co jsme právě slyšeli, je svatá pravda. Puškin byl záměrně a promyšleně zavražděn. A tato vražda se dotkla cti celého národa.
0: Mlčte, důstojník. Ano, bíte čest uniformy.
6: K záhubě velikého básníka došlo proto, že v zemi mají neomezenou moc osoby, které jednají s lidem jako s otroky.
7: Proč ho nezatknete? A okamžitě tady udělejte pořádek. Vytlačit je odtud.

0: Je někdo na stanici?
1: Nikdo tu není, vaše vysokoblahorodí.
2: A kdo je tohle?
1: Moje žena, vaše vysokoblahorodí.
3: Sklenici čaje, pro boha.
4: Prosím, hned.
2: Mně taky, ale rychle.
4: Prosím.
2: Za hodinu nám dáš koně. Trojstřežík za ním a tam k tomu pár.
1: Ale trojstřežík...
2: Za
1: ale...
2: hodinu dáš trojstřežík.
1: Prosím, prosím.
2: My se teď na chvíli natáhneme. Přesně za hodinu nás vzbudíš. Vasilij Andrejevič, souhlasíte?
3: Ovšem, necítím už ani ruce, ani nohy.
2: Kdyby se objevil nějaký cestující, vzbuď nás hned a upozorní na to četníka.
1: Rozumím, všemu rozumím, spolehněte se.
2: A ty, matičko, nekoukej do toho okna. Není tam nic zajímavého.
1: To celý, okamžitě toho nech. Račte, prosím, vedle do naší nejlepší místnosti. Prosím, račte.
4: Koho? Koho to?
1: Jestli se ještě podíváš na ulici, dostaneš opratí. Ještě mě přivedeš do neštěstí.
5: Musel jet zrovna po téhle silnici.
4: Co bych tam viděla?
6: Šli si lehnout?
4: Šli. Promrzli jste?
6: Co se ptáš, podívej se z okna. Ty jsi přednostová?
4: Ano.
6: No, to si hned pozná. Jak se jmenuješ?
4: Anna Petrovna.
6: Petrovno, dej mi lahvičku.
4: Prosím.
6: Co pak je tohle k vydržení? Matičko přesvatá, 55 verst. To už je hol takové spojení.
4: Jaké spojení?
6: Osudové. Rome, vždy to vůbec nehřeje.
4: Neřeknu nikomu ani slovíčko, ať mi jazyk upadne. Koho to vezete?
6: Nestrkej nos do státních záležitostí.
4: A jak to, že nikde neodpočíváte? Vždyť zmrznete.
6: Nás nikdo nepolituje. A jemu teď už není zima.
4: A kam ho vezete?
6: No, na mě budeš vyzvídat, do toho ti tetka nic není, to je naše starost.
3: Do Svatogorského kláštera. Jak ho zakopou, dá se i moje duše konečně na pokání. Vezmu si dovolenou. On se odebral do nenávratna. A já půjdu na dovolenou. Ach, kolik veršů jsem se nadřel na spaměť. Čerta by to vzal.
4: Proč mě tak napínáte? Vykládáte jedno přes druhé.
6: Jo, verše sepisoval. A ty verše nikomu nedali pokoj. Ani jemu, ani představeným, ani mně, sluhovi božímu Štěpánu Ilíčovi.
3: Byl jsem jako jeho stín, ale on neměl štěstí.
6: Ať napsal cokoliv, vždycky trefil vedle. Takhle ne, tak taky ne, a tak už vůbec ne.
4: A za to, že by ho popravil?
6: No, proč se s tebou, babu, jedna vlastně bavím? Dej pokoj, huso.
4: Proč nadáváte?
6: Jak ti nemám nadávat?
3: Možná ani nejsi, huso. Já mu osobně nepřál nic zlého, to je ta potíž. Člověk jako člověk, ne. Ale ty verše, hotové neštěstí.
6: A já všude za ním, dokonce i drožkou jsem ho pronásledoval. Zavolal si drožku a já hned hups to druhé.
3: A on chudák neměl ani tušení.
4: Ale teď umřel. Tak proč ho pořád ještě sledujete?
3: To pro jistotu. Umřel. To teda jako jo. A vidíš, je noc, bouřka boží dopuštění. A my se ženeme po 50 verstách jazyk na vestě.
6: Tady Tomáš umřel. A já se i tak bojím. Zakopeme ho, ale jestli se to roznese, zase možná nebude klid.
4: A není náhodou vlkodlák?
3: Co? Možná je i vlkodlak. Co mě teď třeští hlava? Dej mě ještě lahvičku.
4: Ano.
3: Proč mě píchá v srdce? Jo, měl těžkou smrt. Ach, ten zkusil.
6: Dostal kulku do břicha.
4: Neříkejte.
6: Ano, do ruky se kousal, aby nekřičel, nechtěl, aby ho slyšela žena. Ale potom stichl.
3: Já s tím na mou duši nemám nic společného. Já jsem člověk podřízený, úplná nula. Na krok ho nepouštěli samotného. Kam se pohnul on, tam i já, krok co krok. Ale v ten den ve středu mě poslali jinam. Hned jsem byl doma, šli na to chytře. Věděli, že přijde sám, kam chtěli. Protože přišel jeho čas. No, a on jel přímo na Černou Říčku. A tam už na něho čekali. Já tam nebyl. K tomu už mě nepotřebovali. A do jeho domu už taky nemusím víc chodit. Byt je prázdný, všecko vybrali.
4: A kdo je ten pán, co jede s vámi?
3: Pan Vasilij Andrejevič Žukovský. Skutečný státní rada, vychovatel následníka trůnu. Spisovatel. Jako doprovod. Nikoho jiného nepustili. On jediný dostal povolení. Žukovský. Jeho blízký přítel.
4: A tam ten stařík?
3: Nikita. Jeho komorní.
4: Proč se nejde ohřát?
3: Nechce. Nutili jsme ho, ale marně. A tak jsme ho nechali být. Hlídá. Neodejde ani na krok jako věrný pes. Něco mu donesu. Ach, ta bouřka. Napsal o ní moc pěkné verše. Z bouřných mraků vítr duje. Sněhu plné náručí. Tu jak dítě zaběduje, tu jak šelma zamručí. Slyšíš? Opravdu jako dítě. Kolik platím za tu lév?
4: Ach, dejte, kolik myslíte. Vy mě nevezmete na hůl.
3: Tu zas v došcích vetché chaty stébly slámy zachřestí. A tu zalomcuje vraty jako poutník na cestě.

0: Jak račte vědět, komisař Maigret, Zlatnické nábřeží, kriminálka, oddělení vražd, to je můj šéf. Komisaře představovat nemusím, je to známý odborník. A nezastírám, že je to ohromná věc pracovat vedle něj a učit se. On často říká, Jean-Vire, když hledáš vraha, poznej nejdřív zavražděného, to je 90% úspěchu. Ach, tenhle příběh to potvrzuje, jenže těch 90% nám sakra dalo zabrat.
1: Co se dá dělat? Tak se na to podíváme.
0: A začalo to vůbec nelibě. Ta mrtvá dívka se našla v druhém okrsku, což je působiště inspektora Loňona. Je to hubeňour, sotva 1,60 m, věčně ukřivděný trpitel, všem pro srandu. A když nás k té mrtvé zavolali, měl Loňon okamžitě pocit, že je to spiknutý, že slávu spolkneme my, zatímco on by měl vraha, jen to hvízdne. My jsme hrozně ospalí. Do půlnoci jsme vyslýchali partu vandalských grázlů. No teď bylo něco mezi 3. a 4. ráno. A pršelo. Ta mrtvá ležela v dlouhých modrých šatech na mokrém chodníku na lidu prázdném náměstí Vantimii. Byl tam Loňon a 3 strážníci. A šéf si zapálil dýmku a byl hned jako rybka.
1: Taková krásná holka.
0: Vypadá sotva na 20.
2: Ve 3 hodiny ji našli manželé, adresy mám. Šli z kabaretu ve vedlejší ulici. Dali jsme vám i hned zprávu, doktor je na cestě, totožnost. Nezjištěna, doklady u sebe nemá.
1: Výborně, inspektore.
2: Chybí jeden střevíc a pravděpodobně kabelka a kabát. Je přece chladno, že? Přece nemohla jít v těchto večerních šatech jen tak po ulici, že ano? A v jedné botě.
1: Myslím vám to přesně, inspektore. Nemáte náhodou nějaký nápad, kdo to děvče asi je? Jean-Vierre, zavolej fotografii.
3: Ano, šefe.
2: Nikdy nemám žádné nápady, prosím. Jsem obyčejný místní polda, co neumí ani zavolat fotografii.
1: No, holka má roubu, jako animírka z baru. Pokud vím, tak okolí Pigal znáte nejlíp vy, inspektore, že?
2: Profesionální bardámička to určitě není, znám je všecky.
1: A právě proto vás budu velmi potřebovat.
2: Nemusíte to říkat, jen abyste mi udělal radost. Převzali jste případ, prosím, neprotestuji. Stačí mi dávat příkazy, že ano?
1: Možná, že by bylo dobré hned teď obejít vrátné v barech, jestli tam náhodou někdy nepřišla se zákazníkem.
2: Zkusím to.
0: Asi tyhle dveře, šéfe.
4: Hledáte někoho, pánové?
1: Doktora Paula.
4: Je na sále. Chcete jít za ním? Právě dokončil pitvu.
0: Ne, my počkáme radši tady. Řekněte mu jenom...
4: Že jste se nemohli dočkat. Vítám vás, komisaři.
0: Budete chtít vidět šaty?
1: Samozřejmě, Jean-Vierre.
0: Tady pan Jean nám je přinese, že ano, já bych radši...
4: Kdyby službám.
5: Na moje pracoviště se nikdy nikomu nechce. No tak se u nás posaďte.
1: Co si o té dívce myslíte, doktore?
5: 19 až 20 let, podvyživená, zdravá. Naposledy jedla v 6 nebo v 7 večer, zemřela přibližně ve 2 ráno a byla mírně řečeno. Dost opilá. Zítra budete vědět promile alkoholu v krvi. Pila asi rum.
0: Viděli jsme ránu na lebce.
5: Nebyla to jen jedna rána, nejméně 3. Těžký, tvrdý nástroj.
1: A váš názor?
5: Vrah ji nejdřív praštil pěsti do obličeje. Myslím si, že padla na kolena a pokoušela se něčeho zachytit, protože za nechty měla vlákna tmavé vlny. Pošlu to do laboratoře.
1: Čili nebyla připadena ze zadu?
5: Vyloučeno.
4: Tak, prosím, to je všechno. Prádlo a šaty. Střevíc byl jen jeden.
1: Děkujeme.
5: Můžete jít, Jean.
1: Prohlídni to, Jean-Vierre. A řekni, co si myslíš. Říkáme si vždycky takovou naivní poučku, když hledáš vraha, poznej důkladně jeho oběť.
5: S tím souhlasím.
0: No tak, večerní šaty, ty jsou dost staré, udržované. Aha, na rubu je firma slečna Irena, ulice Due 35. Chodidlo jedné punčochy je mokré, prádlo čisté, jednoduché, laciné. Střevíc z obchodu Notre Dame de Lorette. Podle mě začínající animírka nebo prostitutka.
1: Myslíte, pane doktore, že jí zákazník zabil na ulici?
5: No, ze určit, ale jestli myslíte zákazníka prostitutky, tak tohle děvče nikdy s nikým nespalo.
1: Cože?
5: Byla pana.
0: Je, to je překvápko.
5: A nebyla ani písařka, ani švadlena. To bych poznal podle rukou.
2: A žádný vrátný v těch barech, kde jsem na váš příkaz byl, děvče v modrých šatech neviděl.
1: Třeba nešla do baru, co myslíte?
2: No jistě mohla jít z divadla, nebo na večírek, nebo na svatbu.
1: Šaty byly obnošené a je na nich cedulka modní salon slečna Irena.
2: Znám, prosím, znám. To je půjčovna šatu a majitelka se jmenuje Elizabet Kumarová, třikrát nebo čtyřikrát seděla za překupnictví.
1: Dali jsme udělat fotografii hlavy toho děvčete. Nalíčená a vypadá jako živá. Bude v novinách.
2: Takže mě nebudete potřebovat. Na pochůzky půjdu už zbytečný, že?
1: Ale naopak, inspektore. Pojedeme teď do té půjčovny, chcete jet s námi?
2: Jestli je to rozkaz... Celou noc jsem nespal.
1: No, tak promiňte, jděte si odpočinout. Budu vás pak informovat.
0: Znáte tyhle modré šaty, paní Kumarová?
1: Nebo vám máme říkat slečnu Irenu?
3: Jak chcete, pane komisaři, jak chcete. Ale slečna Irena vypadá v mý branži líp, ne? Jo, ty šaty jsou ode mě. Byly vypůjčeny včera večer.
1: Až večer? V kolik hodin?
3: To je pro vás tak důležitý. A o co vlastně kráčí? Já to nejsem proto, abych některou ze zákaznic špiclovala.
0: Pane komisaři, já si myslím, že se nemusíme vyptávat tady. Můžeme slečnu Irenu odvést k nám na komisařství. To bude vlídnější.
3: Já se jen ptám, ne? Bylo to večer nějak po 9. Zavírám v 10, protože často zákaznice chtějí něco koupit nebo vypůjčit na poslední chvíli.
1: Myslíte umělkyně z kabaretu?
3: Jo, umělkyně. Vstávají obyčejně v 8 večer, takový umělkyně. Často jim chybí něco na sebe, pásek, punčochy, podprsenka. Nebo zjistí, že si tu noc předtím roztrhli šaty.
1: Znáte tu dívku, co si vypůjčila tyhle večerní šaty?
3: Ne. Byla tu předtím jen jednou, už je to jistě měsíc.
0: Pro šaty?
3: Pro tyhle. A teď chtěla direktně ty samy.
0: Řekla vám jméno a adresu?
3: Tenkrát snad jo. Někam jsem si to zapsala. Včera jsem od ní adresu nechtěla, protože byla slušná.
1: Byla byste tak laskavá a podívala se, jestli ten starý záznam máte.
3: Jo, klidně. Já si to píšu na papírek a házím semhle do šuplete. Ono je to totiž stejně na draka. Děvčata bydlí v podnájmu a když nemají prachy, tak zmizí. Já budu hledat a vy se zatím ptejte, jestli ještě něco ode mě chcete.
0: Poslyšte, ona vyloženě chtěla tyhle šaty?
3: Jo. A hned se tady převlíkla a nechala tu do zástavy šaty, co měla na sobě.
1: A kabelka, střevíce.
3: Všecko jsem jí půjčila. Sametovou pláštěnku, punčochy, střevíce, pěknou stříbrnou kabelku se řetízkem. Přendala si do ní růž, pudřenku a kapesní.
0: A peněženku?
3: Jo, tak to nevím. Ona někoho okradla?
1: Ukažte, inspektore, slečně Ireně policejní fotku.
0: Prosím, tady.
3: Takže ona je mrtvá. A šaty jsou k nepotřebě, co? Mě už nic nemůže překvapit. Kdo jí to udělal?
1: To jsme se chtěli zeptat my vás. Jestli náhodou nevíte, kdo asi...
3: Na mou duši nevím, na mou duši. Vůbec nic o ní nevím. Dám vám ty šaty, co tu nechala do zástavy. Třeba něco najdete v kapse nebo v kabelce. Na té, tady je všecko na jednom ramínku. Šaty si šela sama, kabát je z výprodeje, to se pozná. Boty, kombiné, všecko je obnošený. Jo, ona nebyla nic moc.
1: Kolik hodin bylo, když od vás odcházela?
3: Hned, jak se převlíkla. Je mě líto, ale já tu adresu, jak vidíte, v šupleti nemám. A pokud si vzpomínám, bylo to v naší čtvrti. No, kdybych ji náhodou našla...
1: Byla byste velice laskavá. Naši adresu znáte.
0: Dovolíte, madam, zabalil bych si její šaty a prádlo.
3: A moje večerní mi to nenecháte? A kde je ta pláštěnka a všecko ostatní?
1: Později vám všecko vrátíme.

0: teď jedeme kam?
1: No já domů a ty za Mersem a Toráncem na komisařství. Mersovi dáš šaty k mikroskopické analýze a Toránc sežene modelku, která má přibližně stejnou postavu jako ta mrtvá. Jde fotolaboratoři a ty udělají perfektní montáž. Jasný. Perfektní.
0: Jasný, fotky. Šéfe, jasný. Fotku hlavy té zavražděné holky a postavu modelky ve večerních šatech.
1: I v těch obyčejných, co nám dala slečna Irena. A nezapomeň, i v kabátě.
0: Jasný, fotky poslat do novin.
1: I na venkov. Co když nebyla vůbec z Paříže?
0: Ano, šéfe.
1: A pár pošli Loňonovi, ať není uražený.
2: A čekali jsme. Snímky byly mistrovské dílo fotomontáže. Hned bylo znát, že to děvče mělo zvláštní povahu, zvláštní šmrnc. Fotografovi se podařilo oživit její oči. Byla v nich nějaká otázka, nebo co? Úplně nás to vzalo. Takhle se asi dívala na vraha. A čekali jsme. A pořád nic. Měla přece tátu a mámu, spolužačky. Měla přece nějaké jméno. Znali ji příbuzní a známí nebo lidi v zaměstnání. A pořád nic. Nikdo se nehlásil. Nikdo ji nepostrádal. Je mrtvá a nikdo se neptá, kam se ztratila. Jen ta slečna Irena z půjčovny šatů, která ji údajně viděla v životě dvakrát, zavolala. No tak jsme za ní zašli.
3: Lístek s adresou jsem fakticky nenašla. Asi jsem ho zahodila. Ale vzpomněla jsem si, že se jmenovala Luisa. Určitě, jestli vám to k něčemu bude. A příjmení taky začínalo na L. A víc nevím. Jo, přendávala si do taštičky jeden malý placatý klíč a pár franků. Ještě jsem si říkala, no holka, s tím daleko nedojdeš.
2: To bylo všecko. Nikdo jiný se nehlásil. Pořád jsme čekali.
1: Stejně si myslím, že vražda má nějakou spojitost s tou čtvrtí, kde se mrtvola našla. S nějakým barem nebo dancinkem. Řekni mi, proč může mladá holka najednou v 9 hodin večer chtít vyrazit někam ve večerních šatech?
0: Na rande. Tancovat. Do opery, no to ne, to asi ne, ale na nějaký večírek. Na svatbu. Na oslavu. Někam, kde je to Nobel.
1: Negre.
4: Máte tady hovor. Nějaká ženská. Nechce říct, jak se jmenuje.
1: Přepojte.
5: Halo? Halo?
1: Komisař Negre, kde volá? Poslouchám vás, mluvte.
5: Volám kvůli té zabitý holce, co byla v novinách.
1: Vy ji znáte?
5: Jo, vím, kde bydlela. Ulice Kliši 113.
1: Kdo volá?
5: Zeptejte se tý báby z druhého patra, jmenuje se Kremiová. Už nic neřeknu.
1: Halo? Halo? Zavěsil.
0: Kdo to byl?
1: Vypadá to na nějakou služku. Pojď. Řekla adresu, na které zavražděná Luisa bydlela.
0: Dobrý den, vy jste správcová domu? Kriminálka.
6: Co si přejete?
0: Bydlí tu nějaká paní Kremiová?
6: Jo.
1: Je doma?
6: Neviděla jsem, že by šla ven.
1: Bydlí sama?
6: Jestli je sama, no jak kdy. Někdy si veme pod nájemnici.
1: Paní správcová, tyhle noviny s tou fotografií jste viděla?
6: Viděla. Je to ta poslední nájemnice. Ale...
0: No proč jste nedala na policii zprávu?
6: Ale já o tom děvčeti nic nevím. Akorát, že se jmenovala Luisa. Příjmení neznám. Co dělá, totiž, co dělala, taky nevím. Ono se nikdy neobtěžovala říct slovo. Kejvla na pozdrav a dost.
1: A co ještě víte?
6: Nic.
1: No tak chodila často ven, chodili za ní kamarádky nebo kamarádi, v kolik odcházela, v kolik se vracela.
6: Nikdo za ní nikdy nepřišel. Ona odcházela kolem 9. a vracela se večer. Někdy v 7, někdy kolem 10. nebo 11. Byla to taková tuctová holka. Toho jsem si moc nevšímala. Bylo mi jasný, že tady dlouho nevydrží.
1: Proč?
6: Krémiová pronajímá pokoj, aby měla s kým mluvit. Nikoho nemá, tak chce hrát karty nebo si povídat s nájemníkem. Samota je zlá věc, pane.
1: Poslyšte, když jste tu dívku, tu Luizu, poznala v novinách, to jí asi poznala taky paní Krémiová, vidíte. Nevíte, proč nám nedala zprávu ona?
6: Ne. Totiž její důvody znát nemůžu, že jo? Pravda je, že se u mě zastavila, nesla si ty noviny a říkala, že policie je moc dobře placená a že nemá smysl plíst se jí do řemesla. Prostě měla strach, že pronajímá na černo. Že na ten podnájem domácí přijde. Pochopte to. Já jsem myslela, že zavolám, ale že třeba počkám.
1: Paní Krémiová má služku.
6: Ona? Kde by na ní vzala? Služku mají akorát její sousedi v druhém patře. Taková husička, to je zvenková. Ale pánové...
0: Nejsme z ministerstva financí a nezajímá nás, ale... jak vyplňujete daňové přiznání, paní Krémiová.
1: Ale počkej. Přišli jsme za vámi, abyste nám pomohla. Vy jste přece to děvče dobře znala.
3: To jste na omilu bydlela tady pár dní.
1: Přesně kolik?
3: Tak asi půl třetího měsíce. Jmenovala se Luisa Labuánová. Aspoň tak se mi představila, žádnou legitimaci jsem neviděla. A to jméno, to je taky všecko. Víc o ní nevím. Nabídla jsem jí například večer šálek kávy nebo bylinkového čaje a představte si, že jenom jednou přijala moje pozvání a to řekla během toho posezení sotva 5 vět.
1: O čem jste hovořili?
3: No, chtěla jsem se dozvědět, odkud je, co dělá, čím je její otec a matka. Tvářila se jako duchem nepřítomná a neřekla nic. No vážně, dělala, že neslyší.
0: Chodila večer ven? Převlékala se do společenských šatů?
3: Prosím vás, vždy těla jen jedny šaty a jeden kabát. Někdy šla večer ven, ale většinou byla doma. Měla zakázáno večeřet v pokoji a abyste věděli, stejně jsem tam našla drobečky chleba a papír od salámu. Čekala jsem, že mi nezaplatí nájem a taky se to stalo. Kdyby se chovala ke mně jenom trochu lidsky a vděčně, tak bych klidně na peníze počkala. Ale když byla taková, tak jsem jí dala výpověď.
0: Ano, a kdy to bylo?
3: Den předtím, než ode mě odešla, nechala tu těch pár věcí, co měla.
1: Když jste zjistila, že se nevrací, prohledala jste její skříň a zásuvky?
3: Promiňte.
1: Prohledala?
3: Došla jsem se jen podívat, jestli si odnesla kufr nebo ne.
0: No a odnesla?
3: Říkám, že tu nechala všecko, můžete si to vzít.
1: Ptal se po ní někdy někdo?
3: Ne, ani poštu nedostávala.
1: Poslyšte, paní Krémiová, vy jste nikdy neměla možnost nakouknout jí do kabelky.
3: Ale
1: no ne, jestli má nějakou legitimaci.
3: Dovolte, já přece...
1: Nic ve zlem, myslím, nic špatného, promiňte. Ale určitě jste měla podezření, že je ta dívka nějaká zvláštní,
3: ano, to, ano, to.
1: Jak jste říkala.
3: Jistě.
1: No, obávala jste se, že nezaplatí.
3: No, takže jednou jsem se jí opravdu do té kabelky podívala, chápejte. Ona se mi pořád vyhýbala, na otázky neodpovídala, na venkovanku nevypadala, byla slušně vychovaná, měla asi nějaké vzdělání, ale nic nečetla. No, tak jsem zkrátka...
1: A co bylo v té kabelce?
3: Nic. Tedy nic zvláštního. Růž, pudrenka, kapesník, klíč od bytu, který jsem jí dala a pak ještě peněženka, v ní peníze a fotografie asi 40letého pána.
1: Jak vypadal?
3: Hezky, no fešák. Ta fotografie byla ale stará, polámaná a zažloutlá. Vyfotili ho na pláži a podle módy se mi zdálo, že je to tak před 15-20 lety.
1: A proč myslíte?
3: No byly tam palmy, on měl bílý oblek.
6: Mně přišlo, jako že je to vnis. Tam to znám, tam jsme kdysi jezdili.
7: Nebyl to třeba Luisin otec?
6: Taky mě to napadlo, ale podobu jsem žádnou neviděla. Taky jsem naschvál před ní hovořila o letním bytě vnis, ale ona zase mlčela jako ryba. Chcete vidět její pokoj?

0: To je těžká věc.
1: Co pak?
0: Vy říkáte pořádně poznej oběť vraha. Mně to připadá jako proces při vyvolávání fotografie, jenomže ten tak dlouho netrvá. Obrysy života tohohle děvčete jsou rebus.
1: To je fakt. Jak se někoho zeptáš, co ví o Luize, první, co řekne, je nevím nic.
0: No, že to tak. Byl jsem za služkou, co nám volala, a ze všeho nejdřív řekla, že neví nic.
1: Ale je zatím jediná, kdo zavolal. Co ještě řekl?
0: No právě, skoro nic. Že tu slečnu vydávala denně sedět na lavičce na náměstí svaté Trojice, seděla sama, jedla žemly, nikdy s nikým nemluvila. Ta sluštička mi říkala, že jí přišlo, jako když předstírá, že je zaměstnaná.
1: Megre.
2: Přišel inspektor Loňon.
1: Loňon, ať jde rovnou ke mně.
0: Náš trpitel. Trpěl celý život a bude trpět, co živ bude.
1: Ale když pracuje, tak opravdu zabere.
0: On má radost, když se mu nějak křivdí. Vážně, šéfe, to mě jednou vypravoval jeden policajt.
1: Vstupte, prosím. Vstupte.
3: Inspektor Loňon, přišel jsem podat hlášení.
1: Posaďte se u nás, kolego.
3: Děkuji.
0: Děkuji.
1: Poslouchám, kolego, poslouchám vás.
3: Já jsem znova opakoval obchůzku po všech barech, když jsem neměl předtím úspěch, že ano? Ve 3:04 dnes ráno jsem zastihnul před podnikem rolníčka taxíkáře Leona Zirkta. Zde je prosím jeho adresa. Ukázal jsem mu fotografie a on poznal tu dívku ve večerních šatech. Z pondělka na úterek 15:00 šla z baru Romeo směrem k bulváru Osman. Mluvil s ní v dobrém osvětlení. Neonové reklamy taxík odmítla a šla dál sama. Poznal jí také podle fotky Gaston Rouget.
1: A to je kdo?
3: Pardon, jsem nepřesný, že? Rouget je vrátný a vyhazovač v baru Romeo.
0: To je nový podnik v ulici Comartin, pane komisaři.
3: Pan inspektor Janvier mě velice správně doplnil. Taxikář parkoval před barem Romeo, i když ten den nebylo otevřeno. Bar byl celý pronajatý na svatební hostinu. Konec konců i v novinách je zpráva o svatbě pana Marka Santoniho, který ve Francii zastupuje známou značku italského vermutu. Bral si slečnu, vám poznamenáno, Janinu Armaniovou. Na svatbě bylo hodně hostů.
0: Pardon, v kterých novinách, prosím vás?
3: Já jsem si je dovolil koupit, tady jsou, prosím, pane komisaři.
1: A děkuji, děkuji, výborně.
3: Marco Santoni bydlí v ulici de Berry.
1: Vy jste s ním mluvil?
3: Ne, prosím, jak bych mohl. Po hostině v Romeu odletěli novomanželé letadlem do Florencie. Mluvil jsem jenom s jeho komorníkem.
1: Jak jste to stihnul, člověče? Vždyť jste neměl auto.
3: Autobusem, pane komisaři, my u nás jsme tak zvyklí. Smím pokračovat? Tak tedy. Komorník pana Santoniho na fotografii mrtvou dívku nepoznal. Co se týče novomanželů, novomanželce je něco přes 20 let, byla manekýna, Santoni mu je 45, měl snad celou řadu milenek, většinou tanečnice. Co se týče vrátného v baru Romeo, jmenuje se Gaston Rouget, jak jsem už oznámil, tak ten se pamatuje, že tu dívku z fotografie viděl při svatbě sedět v baru.
1: Cože? Viděl jí tančit?
3: Říkal, že pozvánky se kontrolovat nemuseli, že tam byla spousta hostů. Považoval ji za přítelkyni nevěsty, protože na pravidelnou návštěvnici nevypadala. Barman říkal, že se nezdržela v baru dlouho. Odhaduje to maximálně na 20 minut.
1: Kdože to říkal?
3: Barman, prosím, vrátný mě poslal za barmanem. Ten bydlí u Ternské brány. Spal, musel jsem ho budit.
0: Kolik jste nachodil kilometrů, člověče?
1: To taky nechápu, jak jste to všecko stihnul. Prosím vás, proč nejste u nás? Na Zlatnickém nábřeží.
3: Chtěl jsem, ale... Nemám základní vzdělání, prosím. Propadnul jsem u všech zkoušek, pane komisaři. Takže, jestli mohu pokračovat. Tedy, barman viděl, že ta dívka mluvila poměrně dlouho s nevěstou. Santoni je asi dvakrát prý netrpělivě přerušil a nevěsta se prý tvářila otráveně. Pak už si jich barman nevšímal.
1: Udělal jste ohromný kus práce, inspektore.
3: To byla moje povinnost.
1: Pracoval jste celou noc a perfektně. Teď se jděte vyspat a odpočinout si.
3: Ale tím chcete říct, že nemám pokračovat ve vyšetřování? Určil jste někoho jiného?
1: Ale vůbec ne. Říkal jsem to kvůli vám.
3: Já jsem se chtěl zastavit v hotelu Washington, kde novomanželka Santoniová bydlela před svatbou. Tam by se snad dalo něco zjistit, jestli se s tou dívkou znala dřív.
1: No jak chcete, kolego. Ale nepřehánějte to.
3: Když myslíte...
1: Kvůli vašemu zdraví.
3: Ano, chápu. Děkuji. Naschledanou, pane komisaři. Naschledanou, pane Jeanviere.
0: Ten se umí vytahovat, co? Skromňoučce, ukřivděně. Já ho prostě nemám rád.
1: Ale dal nám na frak. Udělal práci za 3 inspektory. Inspektore.
0: Měl štěstí na toho taxikáře.
1: No to měl, jenomže co zatím víme a to, po čem jdeme, nedává pořád jasný obraz. Neměla zaměstnání. Řekněme, že k večeru se dočetla v novinách o svatbě Marka Santoniho a v 9 vtrhla k slečně Ireně, aby si vypůjčila šaty a boty. Ale kde byla mezi 10

0: krásně v dešti, v těch šatičkách šla potom ze svatby. Na taxík neměla, neměla vlastně ani kde bydlet, nemohla dojít nikam zvlášť daleko.
1: Tam někde dostala několik ran pěstí, padla na kolena a někdo ji uhodil do hlavy těžkým předmětem.
0: Doktor říká, že to bylo kolem 2 hodiny v noci. Maigret.
2: Volá vás Meziměsto. Kriminálka Nys, pane komisaři.
0: Přepoj mě, čekám.
3: Já jdu. To bych tam byl čert, aby tu ženskou neviděl ještě někdo další.
0: Tak, zvom vás. Haló, Maigret.
2: Tady je inspektor Féré, kriminální služba Nys. Pamatujete se na mě, šéfe?
0: No to víš, že se pamatuju. U nás jsme ti říkali pilník. Tak co? Děláš kariéru, co?
2: Všecko, co umím, je od vás, pane komisaři.
0: No jo, a proč voláš?
2: No, protože dneska ráno mi telefonovala jedna prodavačka ryb, že četla policejní výzvu a poznala v novinách tvář toho děvčete. Je to podle ní nějaká Luisa
0: Labuánová, správně.
2: Vy to víte?
0: Já nevím nic.
2: Bydlela tady, v Lázních, vedle rybárny, asi před 5 lety. Žila s matkou, která zůstávala ve všech obchodech dlužná. Mám to pro vás, šéfe, prošetřovat dál?
0: To budu rád. Pošlu ti oficiální žádost. A zatím, prosím tě,
2: ano.
0: Zjisti všecko, co můžeš.
2: Jo.
0: Kdy a kam se odstěhovala matka a dcera, kdo je otec, ano. Z čeho žili a projdi kartotéku. Děkuju předem.
1: Vzal jsem si na cestu deštník. Obloha byla jasně modrá, střechy zalité sluncem, ale já vím svoje. Než jsem obešel všechny bary a všechny kavárny na trase, kterou musela Luisa projít od slečny Ireny k baru Romeo, přišel 2x perfektní liák. To mě prošlo štěstí. Potkal jsem kolegu Lisiena a zašli jsme, myslím, že to byl Pernod nebo Calvados, teď nevím, na kus řeči. Povídáme si a najednou se ukázalo, že ta Žanin Armaniová, co má tak nádherná ňadra a co měla svatbu s tím Santonym, chodila nakupovat do krámu Lisienovy manželky a bydlela ještě nedávno vedle Lisienových v ulici Chemin Vert u své tety, nějaké slečny Poreové. Čili to byla adresa, po které šel do hotelu Washington ten chudinka Loňon, to jsem měl vyloženou kliku. A taky, že jo, štěstí mě neopustilo. Na rohu ulice Coumartin, čili blízko Romea, je podnik, kde číšník Luisu na fotografii bezpečně poznal. Přišla do lokálu asi v 10:30. Objednala si grog, usadila se v rohu místnosti a zdržela se skoro do půlnoci. Nejméně 10krát, podle číšníka, se pokusila někam telefonovat. Vypila celkem 3 grogy, takže byla asi trošku nalíznutá, když se vydala na svatbu do Romea. Dal jsem si taky grog. Zdálo se mně, že ji vidím, jak chudinka sedí skrčená v rohu a je jí zima. Nepřihlásil se nikdo, komu by záleželo na tom, aby se našel její vrah. A já už jsem pochyboval, že se vůbec najde, protože komisařova teorie poznej oběť se mi zdála příšerně teoretická.
0: To jsi zdal jenom 1 grog?
1: Jo, myslím, že ještě 1 pro zahřátí. Ono totiž přešlo, že?
0: No proto. Kdyby tě tak viděl o něm.
1: Ten by to nepřežil. Ale určitě adresu Santonyho ženy nemá.
0: No tak řekněme, že teď víme odpověď na otázku, kde Luisa byla do půlnoci. Kde byla 12:45, to svědčí taxikář, byla na ulici, maširovala v dešti směrem bulváru Osman. Ale co dělala tak plus minus 20 minut v Romeu a potom, než ji někdo zabil, to je otazník.
1: Mluvila s nevěstou. Nevěsta ji znala.
0: Maigret.
2: Volá vás Meziměsto. Inspektor Féré.
0: Přepojte to.

0: Jean-Pierre, vem si druhé sluchátko a dělej si poznámky. Kdy už dostane policie moderní techniku TV Hvězdách?
1: Haló, komisař Maigret?
0: Slyším tě, zdravím tě, Ferrete, povídej.
1: Našel jsem její mámu, šéfe. Aby se s ní vůbec dalo mluvit, musel jsem jet do Monte Carla. Sedí v kasinu od rána do večera a hraje ruletu.
0: Vysoko?
1: Kde pak? Teda chodí tam denně. A hraje při zdi, až vyhraje pár franků. Jenom co potřebuje na holé živobytí. Pak se vrátí domů.
0: Jmenuje se Labuánova.
1: Má to v legitimaci. A vůbec se nechtěla od rulety otrhnout. Já jsem jí řekl, vaše dcera je mrtvá. A ona přitom počítala žetony. Fakt. Teda zeptala se, jak se to stalo. Byla trošku překvapená, ale hrála dál. Řekla, že mám za ní přijít večer, že mi řekne všecko, co budu chtít. Šéfe, to snad není ženská a máma, to je hrací mechanismus. Sedí u rulety úplně přikovaná.
0: To znám takové lidi. Sázejí na barvu, takže vlastně nic neriskují. Musí vyhrát. Sice málo, ale to jim stačí.
1: Ještě jsem se dozvěděl, že dcera od ní odešla před 4 roky. Bylo jí přesně 16. A nikdy už se matce neozvala.
0: A matka ji nehledala?
1: Ne. Asi byla ráda, že se dcery zbavila. Ale říkala, že před několika měsíci dostala o Luize zprávu od nějaké slečny Poreové, ulice Chemin-Vert.
2: Ať to zopakuje, šéfe, prosím vás, ještě jednou.
0: Jo, prosím tě, Jean-Vier vedle mě si dělá poznámky, jo. Zopakuj to, Ferrete.
1: Slečna Poreová, ulice Chemin-Vert, napsala jí, že by měla líp na svou dceru dohlížet a že by jí neměla nechávat samotnou v Paříži. Ta matinka, teda mimochodem, příšerně namalovaná a oblečená, mi slíbila, že mi večer číslo domu najde.
0: O té Poreové už Jean-Vier něco zjistil. Kdy k té ženské jdeš?
1: No, jakmile se vrátí z Monte Carla do Nice, zavolám.
0: Děkuju.
1: Jsem rád, šéfe, že ode mě taky něco potřebujete.
3: Co si přejete?
4: Policie. Dovolíte pár otázek?
3: Vždyť tady už jeden policajt je. Proč chodíte každý zvlášť?
5: Dobrý den, pane komisaři.
0: Jsme každý z jiného oddělení, paní Poreová.
3: Tak pojďte dál.
4: Buďte zdrav, inspektore. Už jste tady dlouho?
5: Asi 5 minut.
0: Mm-hmm.
3: Tak se všichni posaďte. Já jsem právě tady začala panu inspektorovi vypravovat, proč jsem nešla na policii, když jsem viděla v novinách tu fotku. Jednak jsem si nebyla jistá, jestli je to ta holka, protože jsem ji už přes 3 roky neviděla. A jednak se nerada míchám do věcí, které se mě netýkají.
0: Jeanine Armaniová je vaše neteř, ne?
3: Mluvila jsem teď o její přítelkyni. Jeanine je dcera mého nevlastního bratra. Nedokázal holku doma udržet, je vdovec. A poslal ji z Lyonu sem ke mně do Paříže. Bylo jí asi 17. A myslela jen na to najít staršího bohatýho chlapa. Uchytila se jako prodavačka. Pár měsíců to fungovalo normálně. Každý druhý týden mám volno dopoledne. Já jsem telefonistka.
5: To je nám známo, paní Poreová.
3: Nic vám není známo, protože nevíte, co chci říct.
0: Jsme zvědaví, pokračujte.
3: Zkrátka, zjišťovala jsem, že moje neteř má pořád hlad. Třeba jsem si do ledničky dala zbytek od oběda a večer koukám, lednička prázdná, máslo, chleba. Nestačila jsem kupovat. A ty peníze, co ona mi dávala, no to nestálo za řeč. Ptám se jí, proč jí jako za dva. A ona nic, že má hlad. Jenže to bylo jinak. Po celou dobu, zkrátka, pár měsíců bydlela v mém bytě bez mého vědomí třetí osoba.
4: A víte to určitě?
3: Nepřerušujte mě.
4: Pardon.
3: Zkrátka, byla to ženská a ležela pod postelí. Jednou mi upadla špulka nití, já ji hledala a tu ženskou jsem objevila. Tak, co tomu říkáte? Seznámili se ve vlaku, když se Jeanine stěhovala ke mně. Ta holka se jmenovala Luisa. Měla snad peníze na pár týdnů. A když pak nenašla stálé místo, přišla za Žaninou a ta ji k nám vzala. Luisa musela ležet pod postelí celou dobu, když jsem byla doma, dokud jsem neusnula. To je co? A kradla mi jídlo. Vyhodila jsem ji a napsala jsem její matce, ať mi to pěkně zaplatí. Holky byly obě stejné. Žanina za 3 neděle šup a byla taky pryč. Kam šla bydlet? Nevím.
5: Do hotelu nebo do soukromí?
3: To nevím a je mi to jedno. A té doby jsem ji neviděla. Je nevděčná a nafoukaná. Ani jednou mě neposlala lístek k svátku nebo k Vánocům. A že se vdává, to jsem si přečetla v novinách. Zkrátka, nevděčná. A tu druhou, tu Luisu, tu jsem už neviděla teprve.
4: Paní Pohlejová, nevíte, jestli se kamarádili dál?
3: Prosím vás, jak bych to mohla vědět? Ale řeknu vám, zkrátka, taková holka, jako byla ta Luisa, ta se hned ta kamarádky nepustí. Zvlášť teda, když neví kudy kam a nic nemá. Nezdá se vám zvláštní, že ji zabili akorát v ten den, co měla Žanina svatbu?
0: Pokud u vás neteř bydlela, měla jste přehled, s kým se stýká?
3: Říkala, že s někým. Ale takovým káčám se nedá věřit vůbec nic.

0: Prosím za prominutí, inspektore. Kdybych věděl, že jste šel k paní Poreové, nerušili bychom vás v pátrání.
1: Na tom nezáleží. Pátrání přece vede kriminální oddělení, že my na obvodě můžeme jen pomáhat.
0: Vezmeme vás autem, jedete domů?
1: Ne, děkuji, pojedu metrem.
2: Je 6, bude hrozný nával.
1: Já jsem zvyklý.
0: Chudák Loňon. On snad vůbec nespí. Víš, co mu adresa Poreové dala práce?
2: Jo, chudák. V duchu má radost, jak nás pomluví.
0: Mně nejde z hlavy ta holka. V 16 uteče od mámy. Několik měsíců, den ze dne se skrývá pod posteli. Vdova Kremilová řekla, že byla nafoukaná, že jí nikdo nebyl dost vhod, aby s ním promluvila. Služka Ros jí viděla celé hodiny sedět na lavičce v parku. Byla pana. Dvakrát si půjčila večerní šaty, mluvila s nevěstou, pak odešla ze svatby.
2: A byla asi švorc, odmítla taxikáře.
0: A pak už jen mrtvola. Chybí střevíček, kabelka a sametová pláštěnka.
2: Chtělo by to vyslechnout mladou paní Santoniovou.
0: Ne, to ne, to zatím ne. Vážený podnikatel Santoni by udělal bengal. To si necháme, až bude opravdu potřeba.
3: Šéf nikdy na kolegy nežárlil a vůbec nejméně na své podřízené inspektory. Když se nějaký případ úspěšně vyřešil, přenechával zásluhy svým spolupracovníkům, vážně. I novináře posílal na mě, nebo na Likase, nebo Toránce a tak dále, ale tenhle Loňon ho štve, to se pozná. Je to pilník a šmejdil. Maigret má k dispozici celý aparát kriminálky, laboratoře, přepadovky a vůbec celou mašinerii a Loňon jen svou tvrdou palici a svoje nohy. A Loňon dává najevo, že najít tohohle vraha je otázka prestiže, protože to je jeho mrtvá z jeho obvodu. Šéf dneska říkal, Jean-Vierre, zítra si řekneme, že známe oběť a položíme si otázku, kdo je vrah. No, já jsem si řekl v duchu, jen aby si Loňon nepohodil dřív.
4: Dobré jítro, pane komisaři. Máte tady Meziměsto.
0: Přepojte.
4: Můžete mluvit.
0: Maigret.
4: Dobré ráno, šéfe. Tady Féré. Já jsem už v noci nechtěl volat, protože ta Labuánová se vrátila z kasína z Monte Carla až po půlnoci. Napsal jsem vám všechno podrobně ve zprávě. Dopoledne ji dostanete. Jak vypadá penzion, kde všude tancovala, ona byla tanečnice. A kde všude jezdila. Já nevím, jestli je to důležité. Vyberte si sám. Hlavní snad je, že dítě, tedy dceru Luizu, měla asi v 38 letech s nějakým Holanďanem. Jmenuje se Van
0: Krat. Počkej pomalu.
4: Aha, no, že tu dceru Luizu měla asi v 38 letech s Holanďanem. Jmenuje se Van Kram. Odešel od ní, když byli dítěti 2 měsíce. Byl to prý snad zámožný obchodník nebo světoběžník. Posílal jí nepravidelně peníze a někdy i velké částky.
0: Byla za něj vdaná?
4: No tak ona vypravuje, že v Istanbulu podepsali nějaké lejstro na úřadě a pak se ukázalo, že to byl podfuk. Ten Van Kram si ji nikdy nevzal.
0: A dítě nikdy neviděl?
4: Ne. Od těch 2 měsíců nikdy. Ale často se na holčičku vyptával. Aspoň ta Labuánová to tvrdí. Prý mu poste restante psala, co jeho dcera dělá. Posledně jí poslal peníze před rokem. No a ona je hned v kasinu prohrála. Teď se otec neozývá. Možná, že je nemocný. Je mu už 70. Adresu dcery neznal a ona o něm nic nevěděla. Šlechetná matinka jí z otcových příspěvků nic neposílala.
0: Ještě máš něco?
4: No, jenom detaily. Ale máte je v té zprávě.
0: Takže dík.
2: Dobré jitro, šéfe. Můžu dál?
0: Co tak pozdě?
3: Křivdíte. Šéfe, křivdíte. Sedím vedle a telefonuju už od 6 od rána.
0: Ne.
3: Jo. A mám dvě zprávičky. Jednu méně důležitou, možná, že dostanu vynadáno, a druhou vynikající. Kterou mám říct dřív?
0: Povídej a nežvaň.
3: Tak tedy nemyslete si, že žárlím na kolegu, ale Loňon zase nebyl doma celou noc. Obtelefonoval jsem nádraží, aby nám služba hlásila, kdyby chtěl někam odjet a kdyby měl někdo volno, že by se měl kouknout, kde teď Loňon šmejdí, co dělám. Kvůli jeho bezpečnosti, chápete?
0: Chápu. A to je ta vynikající zpráva?
3: Ne, to je ta méně důležitá, ochrana Loňona před eventuálním ohrožením. Ta druhá je jasná. Komisař Priole vás tu hledal se zprávou, že Žanina Armáníová bydlela v ulici Pontie.
0: Kdy?
3: No, snad nedávno, před svatbou. Jedeme tam?
0: Jedem. Cestou se ale stavíme v evidenci pachatelů. Potřebuju vědět, jestli tam nemá trestní rejstřík Van Kram. Julius Van Kram.
5: Pane komisaři, těch kramů tady máme snad 20. Je to jako sbírka mezinárodních dobrodruhů. Jeden pojišťovák, jedno padělání listin, drogy, násilí, sňatkový podvodník.
6: Narozen asi před 70. roky, určitou dobu žil na Blízkém východě.
5: No, jedině tenhle. Ale to je spis bez fotografie a bez otisku prstů. Mezinárodní podvodník. Jméno Van Kram je nejisté. Užíval asi 10 pseudonymů. Pravděpodobně Holanďan, syn bankéře, hovoří perfektně několika jazyky. Jeho první podvod zpronevěra velké části bankovního kapitálu. Zajímá vás to?
6: Podíváme se.
2: Hans Ziegler, Ernst Marek, John Donnelly, žil s tým, kam na ty jména chodil.
5: Tady máte charakteristiku, pane komisaři. Uměl vylákat velké částky peněz na zámožných osobnostech, které si pečlivě vytipoval. Oblékal se v drahých krejčovských salonech, byl členem vybraných klubů, umí se chovat ve společnosti, takže mu každý uvěří. Seznam falešných obchodních transakcí je přiložen. Prosím, pane komisaři.
2: Pánové, Londýn, Kodaň, San Francisco, Paříž, New York.
6: Udělejte nám opis, ano.
5: Počkáte si?
6: Ne, Jean-Vierre, odpoledne zavolej Ferretovi. Ať zjistí u paní Labuánové, jestli má nebo jestli si pamatuje data a místa, odkud dostávala od Van Krama peníze.
5: Jasně.
6: My teď spěcháme, děkujeme vám. Naschledanou.
5: Naschledanou.
7: Ale já mám práci a dneska uklízím dům.
3: Ano, chceme se vás jenom na něco zeptat, madam.
7: Aha. Vy chcete asi něco vědět o tom zavražděném děvčeti a o slečně Armáníové, vidíte?
6: Poznáte tu dívku na fotografii?
7: Ale ano. Vždyť jsem to včera už vašemu kolegovi řekla. Nájemnice byla slečna Žanína, na tu byla napsaná smlouva, slečna Luisa, její přítelkyně tu bydlela s ní. No a ten policajt, policista si to přece zapsal. Byl tu už včera večer.
6: Včera? No jo, no tak to jsme se s ním asi minuli, co říká Jean-Vierre.
3: No, budeme vás prosit, abyste nám všecko pověděla ještě jednou, paní.
7: A tak teda jo, no. Víte, já jsem sice taková netypická správcová, hlídám dům z téhle skleněné kukaně teprve 5 let, takže historii všech nájemníků neznám. Ale slečna Žanína se odstěhovala asi před 5 rokem a byla tu 2 roky, takže oni si pamatují všecko. Někdy jsme si říkali křestní jménem. No, tak jen se ptejte, no.
6: No, já se vás asi moc ptát nebudu, vy jste, jak vidím, chytrá paninka, takže vy asi víte nejlíp, co nás bude zajímat. Jaká byla slečna Žanina, teď tedy mladá paní Santoniová, a jaká byla Luisa, jak se snášeli a kdy vlastně odešli?
7: No tak no, to víte, každá byla jiná. Žany navíc do světa a Luisa ostýchavá, uzavřená do sebe. Každá měla svůj pokoj. Žanina měla pánské návštěvy a denně chodila večer ven, ale ta druhá seděla doma nebo jednou za čas šla do kina.
2: A kde pak byly zaměstnané?
7: No to krůzně. Slečna Žanina někdy jako manekínka, někdy obě dělali prodavačky nebo v kanceláři. Víte, Luisa nikdy nikde nevydržela. Když se s ní chtěl vyspat nějaký vedoucí, hned dala výpověď. Žanina mi jednou řekla, že se chce Luisy zbavit, že jí leze na nervy, že je tak nesamostatná.
2: Mm-hmm.
7: Te měli společnou kuchyň a často se hádali.
6: Nevíte proč?
7: Ale kvůli maličkostem. Žaninu zřejmě štvalo, že se na ní Luisa přilepila jako klíště, ale ona byla chudák, vážně. Věřte mi, byla to naivní holka z venkova a poctivá.
6: A jak se rozešli?
7: No, Žanina zmizela. To už měla určitě stálou známost. A Luise nic neřekla, ani adresu tady nenechala. Nájemné bylo zaplacené ještě na pár dní, no a pak teda slečna Luisa odešla. Kam? To nevím. Říkala jsem, a tady ještě zůstane, než najdu nového nájemníka, ale kde pak?
6: A kdy jste ji viděla naposledy?
7: Ještě jednou přišla, to bylo asi před měsícem. Jestli snad přece jen nevím adresu té její přítelkyně, které já adresu neznala. Slečna Žanina si tu byla jednou pro korespondenci, říkala, jak je šťastná, že se Pekáči zbavila. No tak se mi nic říct nemohla. Ukázala jsem jen noviny. Tam bylo ve zprávách ze společnosti něco jako Santony, Vermuty, každý večer u Maxima s manekínou Žaninou Armáňovou. Jo. No tak to je všechno, co vím. Ten včerejší váš kolega si to taky zapsal.
2: Mm-hmm. Takže Loňon byl i tady. Má pořádná skok.
7: A počkejte. Něco vám musím ještě povědět.
2: Ano.
7: Asi před 10 nebo 14 dny jsem přišel takový malý, paťatý chlápek a ptal se, jestli tu bydlí Luisa Laboánová.
6: Představil se.
7: Ne. Byl to určitě cizinec. Žádný elegán. Já bych hádala na Američana nebo Angličana.
6: A co jich chtěl?
7: Říkal, že něco důležitýho. Pak přišel za 3 dny znova a pak ještě jednou a pořád se ptal, kde by ji našel. Říkal, že musí odjet a že jí tady nechá dopis. Já ho dala do přihrádky a Luisa pořád nešla. Objevila se ale slečna Žanina, byla perfektně oblečená a hlásila, že brzo se o ní dočtu v novinách. Řekla jsem jí o tom Hubeňourovi a o dopise a ona řekla, ať jí ten dopis dám, že Luisa se u ní určitě objeví, až se z novin dozví, co se s Žaninou děje. No, a tak jsem jí ten dopis dala.
6: Takže Luisa vůbec nevěděla, že její bývalá přítelkyně má pro ní dopis?
7: To asi ne. No, ode mě se to rozhodně dozvědět nemohla.
2: A řekla jste tomu inspektorovi včera i o dopise?
7: No, samozřejmě, ano. Aha. Já myslím, že jsem teď opakovala všecko úplně stejně.
2: Já. Tak vám pěkně děkujeme.
6: Tady je Paříž, kriminální policie. Volal jsem paní Santoniovou.
8: U telefonu. Vážený pane, včera jsem policii už řekla všecko, co vím.
6: Včera?
8: Můj muž si bude stěžovat, že nám policie zbytečně kazí dovolenou.
6: Promiňte, madam, včera jste asi mluvila s inspektorem, který není s pařížskou kriminální službou momentálně ve spojení. Budu vás prosit o informaci ohledně dopisu vaší přítelkyně Luisy znovu.
8: Pro boha!
6: U telefonu komisař Maigret.
8: Komisař Maigret? Je, promiňte, já vás znám z novin. Ale ten včera se jmenoval nějak inspektor Loňon.
6: Loňon, ano, správně.
8: No a řekla jsem mu jasně, že Luisa za mnou do Romea nepřišla kvůli tomu dopisu. Vůbec o něm ani nevěděla. Uprostřed svatebního zmatku mi řekla, že zase nemá peníze, že nemá kde bydlet, že jí nezbude nic, než se za sebe vraždit. Už asi před měsícem byla za mnou v těch příšerných šatech taky žebrat. No, dala jsem jí nějaký peníze a řekla o tom dopise. U sebe jsem ho neměla, to dá rozum. Že?
6: A co jste jí přesně řekla?
8: No, co tam bylo napsáno?
6: Vy jste dopis otevřela a četla?
8: No a co? Otevřel ho můj muž Marko. Našel obálku v mý kabelce a žárlil, no. V tom dopise bylo asi tohle. Mám pro vás důležitý vzkaz a potřebuji se s váma co nejdřív setkat. Ptejte se v Pickwick baru v ulici Etoile po Jimmym. To jsem já. Barman vám řekne, kde mě najdete. Možná, že budu muset brzo odjet. To už bylo přičmáraný pod podpisem. No a nechám jistý dokument u barmana. Požádá vás, abyste prokázala totožnost. Potom pochopíte. No a to je všechno.
6: Vy jste jí řekla obsah dopisu a ona odešla.
8: No tak fňukala, že prodávala partiový zboží někde na ulici, že dostala chřipku, že ležela, že před ní utíkám, že nemá na zaplacení noclehu v nějakém penzionu.
6: A co ještě říkala?
8: Pane komisaři, já jsem měla ten večer svatbu. Chápete? Měli jsme plno hostů, neměla jsem čas a můj muž si nepřál, abych se vybavovala s kdekým. Vy si myslíte, že ji někdo zabil kvůli tomu vzkazu?
6: Je to možné. Poslyšte, ona nikdy neměla nějakou známost?
8: No, tak jednou byla zamilovaná, ale to už bylo dávno. Hned jak přišla.
6: A nevíte, čí byla fotografie, kterou nosila v peněžence?
8: Jejího otce. Aspoň tak mi to jednou řekla. Já jsem vůbec nevěděla, že je mrtvá. Já teď noviny nečtu. Určitě bych vám zavolala, ale... Chápejte, můj muž má určité názory.
6: Moc vám děkuji, paní Santoniová.
3: Takže Loňona nikdo neuhlídal. Pořád je před náma. On si klidně telefonuje paní Santoniové. A já ho dal hlídat, abych věděl, kterou stopu sleduje.
6: Vsadil bych se, že i v Pickwick baru je před náma.
3: No určitě, když mu milostivá paní Žanina o tom dopise řekla.
6: Celkem máme teď přehled, kde Luisa během posledních 4 let bydlela. Máme časový přehled kritického večera, až na ty 2 hodiny, mezi rozhovorem s nevěstou a tou minutou, kdy Luisu někdo zabil. Doufejme, že to byla jen minuta. Víme o pár lidech, kteří Luisu znali, víme, odkud Luisa je a víme, že figura panenské venkovanky se pomalu jasní.
3: Čili podle vaší teorie oběť vraha teď už dostatečně známe?
6: Pomalu.

0: Pickwick Bar je hospoda pro štamgasty. Úzká a tmavá špelunka teď dopoledne prázdná. Za pultem jen barman, uvízaný Korzičan. Když nás uviděl, trošku stuhnul a Maigret se najednou jakoby proměnil. Byl z něj zamračený a neosobní policajt. Proč by ne? Znali se. Albert Falcone. Maigret totiž tohohle barmana poslal už nejmín třikrát do kriminálu za pašování zlata, za narkotika a jednou dokonce byl ten chlápek u nás ve vyšetřování v souvislosti s vraždou. Jejich rozhovor, to byla pro mě škola světové úrovně, věřte mi.
1: Dáte si něco?
2: Perno. A ty, Jean-Vier?
3: Jako vy.
2: Dva pernody. Mm-hmm.
1: Prosím.
2: A teď se laskavě posaď a povídej. V kolik hodin tady byl inspektor Loňon?
1: Včera v 11.
2: Kam si ho poslal?
1: Nikam, odpověděl jsem mu na otázky.
2: Poznal si v úterý v novinách to děvče?
1: Asi jo.
2: Přesně.
1: Poznal.
2: Kolik tady bylo zákazníků, když jsem v úterý v noci mezi půlnocí a jednou hodinou přišla?
1: Skoro plno.
2: Co udělala, když přišla?
1: No, sedla si.
2: Kam?
1: Tam, co teď sedíte vy, pod tu lampu.
2: To znamená sem.
1: Jo.
2: Co si objednala?
1: Martiny.
2: Hned jak přišla, si objednala Martiny?
1: Když jsem se jí zeptal, co si dá.
2: A potom?
1: No, seděla.
2: Měla kabelku?
1: Jo, takovou stříbrnou. Položila si tady na pultu baru.
2: Inspektor Loňon se tě ptal na stejné věci jako já.
1: Jo. A hlavně na ten dopis.
2: Předal si ho tomu děvčeti?
1: Až když mě ukázala legitimaci. Luisa Labuanová.
2: Ten, co ti ten dopis svěřil, se jmenoval Jimmy, viď? Malý, hubený, mluvil francouzsky, dobře, byl tady často.
1: No, Američana mluvil slušně. Byl tady poslední dobou denně, třeba až do rána.
2: Bavil se s tebou o tom, že byl ve vězení?
1: Něco naznačoval. Já musel odjet před nějakými 5-6 dny, že se mu v Baltimore vdává dcera. Bylo mu líto, že ten dopis nedoručil, že ho u mě musí nechat, aspoň říkal.
2: Četla ta dívka dopis tady, u pultu?
1: Šla přes lokál dozadu, tamhle dolů.
2: Co je tam?
1: Toalety a telefon.
2: Myslíš, že si šla přečíst dopis až tam dolů?
1: Řekl bych, že jo.
2: A jak se tvářila, když přišla nahoru?
1: Nebyla už tak zdrbnutá, jako předtím. A sedla si zase k baru.
2: Objednala si další Martiny?
1: Objednal ho ten druhý Američan, co jsem chodil.
2: Jak vypadal? To je kamarád Jimmyho?
1: Takový vazoun, s ušima jako Garfield. Chodil jsem často. Jezdil v šedivým bouráku. Jimmy ho neznal, spíš si dělal starosti, že je to fízl a že ho špicluje.
2: Myslíš, že je to pravda?
1: Už dávno si nemyslím nic.
2: Ten Američan slečnu Luisu oslovil.
1: Zeptal se, jestli ji může pozvat na skleničku, tak jsem jim nalil. A už jsem si jich nevšímal.
2: A to děvče s tím Američanem odešlo?
1: Asi jo. Asi odjeli jeho autem.
2: No. Chceš se něco zeptat, Jean-Vier?
3: Ne. Jo. Jestli pan Albert všechno tohle říkal taky inspektorovi Loňonovi?
1: No všem.
3: Aha.
1: Inspektor se mě ptal, jestli ten Američan někam telefonoval, jestli náhodou nevím, kde bydlí, nebo kam asi tím autem jel.
3: Jo. No a co jste mu odpověděl?
1: Když vás to zajímá, řeknu vám přesně všecko jako inspektorovi. Večer předtím se mě Američan ptal, jak se nejlíp dostane do Bruselu. Tak jsem mu poradil.
2: To je všechno?
1: Ne. Asi hodinu před příchodem té holky se zase bavil o Bruselu, který hotel je tam nejlepší a tak. Doporučil jsem mu hotel Palace naproti nádraží.
2: Kolik hodin bylo, když si o tom inspektora Loňona informoval?
1: Kolem jedné v noci.
2: Co ti na to řekl?
1: Nic. Zavolal si na nádraží, kdy jede rychlík, jede v 5:30 ráno.
2: A odjel?
1: No, to nemůžu vědět, ale asi jo. Ještě jeden pernot, pane komisaři?
2: Ne, myslíš, že ten Američan si chtěl tu holku nabalit?
1: No, to nevím. Vypadalo to tak, když s ním odjela.
2: Jean-Vier.
3: No, šefe.
2: Zavolej hotel Palace v Bruselu. Zeptej se, jestli je tam už inspektor Loňon z Paříže, přijel vlakem v 9:30, hledá Američana s ušima jako Garfiole. Řekni, ať se vrátí, že je tam zbytečně.
3: Velmi rád vyřídím, pane komisaři.
2: Tak, Alberte Falcone, vem si kabát a jdeme.
1: Cože? Proč?
2: Jdeme k nám na kriminálku.
1: To mě teda zajímá, co ode mě chcete slyšet.
2: Všecko. Máme oba dost času. Žanvěre, prosím tě, ať mi někdo objedná Washington ústřednu FBI.
3: No, sebe.
2: Ať mi se ženou kolegu Clarka k telefonu, rád bych s ním mluvil.
3: Ano, ano, zařídím.
2: No tak.
1: Ne, nemám co dodat. Řekl jsem vám pravdu.
2: Neřek.
1: Vy toho víte nějak moc. A moc určitě.
2: Když jsi tenkrát pašoval ingoty zlata, kolik hodin jsem s tebou takhle tady seděl?
1: 4.
2: 4. Takže ti může být jasný, že mně osobně je to jedno. Já vydržím nejméně 18 hodin a je nás tu víc. Můžeme se střídat. Nerad to dělám a nerad to říkám, ale konečně už mě dost znáš. Tak co?
1: No, co?
2: Hele, já tě nepustím, to si piš.
1: Aby vás čert vzal. Jak jste to uhádnul?
2: Já nehádám, já jsem to věděl. Hned. Tvoje výpověď je na první pohled dokonalá. Asi bych ti věřil, kdybych to děvče neznal.
1: Vy jste ji znal?
2: Nakonec jsem ji poznal docela dobře. Vím naprosto určitě, že by si sedla do kouta a ne do prostřed místnosti na barovou stoličku. Byla totiž mimořádně plachá a věděla moc dobře, že je vidět, že má šaty z půjčovny. A Martiny si neobjednala.
1: Můžu se mýlit.
2: A taky nešla do suterénu, aby si tam přečetla dopis. Nad schodištěm nemáš totiž vůbec nápis, že je dole telefon a WC. To vědí jen tvoji štamgasti. A ona by se v baru nikdy na tohle neptala. Dále. Pitva prokázala, že vypila večer rum. Dala si za poslední peníze cestou k tobě grog. Takže Martiny nepila ani sama, ani s nějakým Američanem. Neměla ráda náhodné známosti. Byla dokonce ještě pana. Ty jsi z toho Američana vymyslel, aby se zbavil inspektora Loňona. Tak co? Mám pokračovat?
1: Že inspektor Loňon odjel do Bruselu, to je přece jeho věc, ne? Neměl mi na ty keci skákat.
2: Mluv slušně. Dal si Luise dopis?
1: Obálku dopis jsem spálil.
2: To chápu. Kdy jsi ten dopis přečet?
1: Když jsem měl jistotu, že Jimmy je už na cestě do Ameriky.
2: Proč?
1: Chlap, co vyleze z kriminálu a přiletí oceán, aby nějaký holce vyřídil vzkaz, to má asi zajímavý důvod, ne?
2: Tak co bylo v dopise?
1: Psal ho její otec a vysvětloval, že už asi brzo umře, takže ona má věřit poslovi, co předává vzkaz.
2: Posel byl Jimmy?
1: Jo.
2: A vzkaz byl jaký?
1: Aby co nejdřív odjela do New Yorku, kde jí otec nechal v kufru peníze u jednoho člověka, že mu je líto, že se o dcerušku nestaral, ať mu odpustí a takový řeči.
2: Adresa.
1: Já jsem ji nezabil, mě ta adresa nezajímala.
2: Nežváň, adresa.
1: Krejčí Lukasek. Je to Polák. 37. ulice, číslo 1214. Co je v kufru, ten Krejčí neví a vydá ho jen po předložení legitimace Luisi Labuanovi. Ale já ji nezabil.
2: Chtěl si její legitimaci, ne?
1: Ukázal jsem ten dopis kamarádovi.
2: Čekám.
1: Bianky mu.
2: Žije pořád s tou holkou, co si říká Velká Dora?
1: Jo.
2: Najdeme si ho. Tak dál.
1: Já jsem s nima nebyl.
2: S kým?
1: U volantu byl tatý, ale toho nenajdete. Potom, co se to stalo, dostal strach a ujel někam do Marseille.
2: Odešla a vůbec tu obálku neotevřela?
1: Přesně.
2: Myslím, že ji sledovali v autě a že jí chtěli sebrat kabelku.
1: Já s nima nebyl. To, co vám povídám, mi pak vypravovali. Bianky vystoupil z auta a popadnul tu kabelku, jenže nevěděl, že si holka obtočila řetízek kolem zápěstí. Upadla na kolena, pověsila se na něj a začala křičet, takže musel z kapsy vytáhnout pentrek a praštit jí.
2: Megre, kdo má službu? Toránc? Ať sem přijde. Tak dál, Alberte. Proč odvezli tělo až k náměstí Vantimi?
1: Proč? Především ji nemohli nechat ležet kousek od mýho baru. Podle oblečení patřila spíš na Montmartre. Složili ji na prvním místě, kde nikdo nebyl.
4: Inspektor Toránc, pane komisaři.
2: Tak Alberte Falcone.
1: Prosím.
2: Teď si tě vezme inspektor k sobě do kanceláře, se píše výpověď, ty to podepíšeš a odpochoduješ do vazby.
1: Pane komisaři!
2: Zavolám soudu.
4: Tak jdeme.
1: Mluvil jsem pravdu, pane komisaři. Dobrovolně. Vašemu výkonu jsem se nebránil, to snad dosvědčíte.
4: Jdeme.
2: Moment. Dlužím ti. Dali jsme si u tebe s Jean-Vierem dva pernody.
1: Ale, ponechte, to je na účet podniku.
2: Co si to dovoluješ? Tomáš, drobný si nech.
1: Děkuji uctivě, pane komisaři.
0: Maigretova teorie platí. Kdyby se inspektor Lognon víc věnoval poznávání povahy toho děvčete, nakonec by nad námi triumfoval. Ve vyšetřování pilně dřel na všech stopách, ale v žádném policejním kurzu ho neučili vžít se do kůže Luizy, ztracené mezi lidmi. Upřímně řečeno, když jsem čekal na telefony z New Yorku, které si komisař Maigret objednal, docela rád jsem si představoval, jak se Lognon vrací z Bruselu. Sedí ve vlaku, do hlouby duše trpí svým osudem. Lituje se, že skočil Albertovi na špek.
2: Konečně našli Luizy na otce. Dobře, že si jim nariktoval jména, pod kterými žil. FBI ho jako Van Kramma vůbec neznala.
0: Umřel?
2: V kriminále, seděl 8 let. Das pro nevěru.
0: A Krejčí Lukasek?
2: No, ten žije, zašili ho. Poslíčka Jimmyho taky. Víš, pro kolik dolarů si měla Luisa přijet? Asi pro 250 000.
0: Kdyby přišla do ulice Pontie dřív, a vyzvedla si dopis osobně, byla by teď v Americe.
2: Kdyby jí slečna Irena půjčila kabelku bez řetízku, ukradli by jí legitimaci a holka by byla naživu.
0: Kdyby její přítelkyně...
2: Kdyby její matka...

0: říkala mu Milost pane.
1: Krajský trestní soud v Praze, Praha, 29. května.
0: Na počátku měsíce února uviděl jakýsi Čeněk Chrást, 44-letý autodrožkář na ulici děvče asi 18-leté, které se mu zalíbilo. Dívka nesla pivo a dávala pozor, aby nerozlila. Autodrožkář se k ní přitočil a začal jí zahrnovat galantnostmi. Děvče se hyhnělo a pána odhánělo, aby dal pokoj, že musí s pivem domů. Ale Chrást byl člověk zkušený, který to se slečnami dovedl. A tak po delším mluvení mu dívka slíbila dostaveníčko. Bylo to v neděli. Chrást jí zavedl do Stromovky a poručil jí bílou kávu. Přitom jí tam neustále přesvědčoval o svých horoucích citech. Dívka klopila oči a pořád se pochechtávala. Když byl autodrožkář příliš dotěrný, odstrkovala ho a říkala: ale milost pane, nechte si to, milost pane. Autodrožkář horlil, že není žádný milost pán. To se prý dnes už neříká. Dívka na to: ale přece jste milost pán. Ale slečno, namítal pan Chrást. A já nejsem žádná slečna, řízně odpověděla dívka. Autodrožkář zaplatil a vyzval dívku do biografu. Bránila se a říkala, co by tomu řekla milost paní. Ouha, pomyslel si pan Chrást, poznala, že jsem ženat. A hned jí to začal vymlouvat. Manželství za dnešní moderní doby není překážkou. I mezi ženatým pánem a svobodnou dívkou se může vyvinout vážná známost. Pak šli do biografu. Dávali hezký kousek. Autodrožkář byl něžný, dívka se už tolik nebránila, jen říkala, co by tomu asi řekla milost paní, kdyby to viděla. Jste moc dovolený, milost pane, vyčítala mu. Uplynul nějaký čas. A dnes seděl dotyčný Chrást před senátem Vrchního rady Trosta pro zločin svedení osoby nedospělé, jeho dozoru svěřené. Ukázalo se totiž, že ona dívka byla jeho služebnou. Obžalovaný namítal, že o tomto faktu neměl tušení. Celý čas byl na cestách a nemohl se valně starat o domácnost. U nich se střídali služky, on si jich nikdy nevšímal a sotva věděl, že nějakou služku mají. Služebné najímala jeho paní a sama jim také dávala výpověď. Služky byly jen na hrubé práce. Paní vařila a posluhovala u stolu. Obžalovaný se doma najedl a pak se vyspal. Neměl jiného myšlení než na obchod. Toto tvrzení podepřela manželka obžalovaného svědeckou výpovědí. Nepamatuje se, že by se její muž byl někdy na služebnou podíval. Vůbec si myslela, že ani na ženské není, a byla velmi překvapena, když byla na jejího manžela vznesena tato obžaloba. Panu Chrástovi také polehčovalo, že dívka sama mu neřekla, že u něho slouží. I tomu soud uvěřil, když služka měla vypovídat u soudu. Ustavičně klopila oči a místo odpovědí se pochechtávala. Soud zamítl žalobu státního zástupce doktora Neureitera a obžalovaného osvobodil. Jeho manželka si ho od soudu odvedla. Autodrožkář bude asi podroben domácímu kárnému řízení.
2: Lidové noviny, 30. 5. 1935. Roucho svatební.
0: Krajský soud v Praze, Praha, 19. dubna.
2: Blažena, 35-letá švadlena, četla v novinách inzerát, jehož obsahem bylo, že inteligent, netančící a nekuřák je syt svobodného života a hledá bytost, která by s ním založila rodinný krb. Třeba s menší tělesnou vadou, věno žádoucí. Blažena neměla tělesnou vadu, ale vyhovovala druhé podmínce. Měla ušetřeny nějaké peníze. Dopsala tedy na udanou šifru a přihlásil se jí netančící inteligent. Byl to Ferdinand Bašta, 37letý obchodní jednatel. Byl vysoký blondýn, jehož způsoby byly vybrané a řeč plyná. Blaženě se zalíbil, jenom se jí zdál být trochu mladý. Bašta řekl, že jeho mládí nemůže být překážkou, neboť má rozum jako starý, a vyzval Blaženu, aby s ním sdílela společnou domácnost, což je nutné proto, aby vzájemně vyzkoumali, jestli je mezi nimi, jak se říká, soulad duší. Blažena souhlasila a přestěhovala si k němu šicí stroj a začala si připravovat výbavu. S velkou láskou dala se do šití bílých svatebních šatů. Ferdinand u ní sedával, přihlížel k práci a jevil velký zájem. Ty šaty, říkával, udělej hodně volné, hodně volné. Proč? Divívala se Švadlena. Já jsem přece štíhla. Hodně volné, opakoval Ferdinand umíněně. To je teď moderní. Co ty rozumíš ženské módě? Usmívala se Blažena schovývavě. Možná, že víc než ty, odvětil Ferdinand záhadně. Ostatně já to chci. Když si to přeješ, tak se nedá nic dělat. Budou volné, nestarej se. Blažena šila noční košile, lajblíky a vůbec takové ženské tajemství. Ferdinand starostlivě a s jistým napětím přihlížel. Nemusíš do prádla vyšívat monogramy, prohlásil. Monogramy musí být, aby se v prádle nestratilo, poučovala ho Švadlena. Nechci monogramy a dost. Divný muž, pomyslela si nevěsta. Ale co dělat, všichni muští jsou takoví. Uplynulo několik neděl. Blažena šla po ulici a vidí před fotografickým závodem stát ověnčená auta. Zástup lidí čeká se zájmem, až vyjdou novomanželé. Blažena se k zástupu připojila, protože hrozně ráda viděla svatby. Po chvíli vystupuje z průjezdu nevěsta. Atlasový šat, splývavý závoj, vínek na hlavě. Nemlich, ty samé šaty jsem si zřídila, plesá Blažena. Jenomže tahle ta je trochu tělnatá. Vzadu jí to šponuje. Mělo by se to trochu povolit. V boku by potřebovala ubrat. Na ramenou to chce být štyrcnuté. No, holka zlatá, která Švadlena tě tak zřídila? Najednou se zarazila. Za otylou nevěstou přišel ženich v černém. Blažena se podívá. Můj ty světe, vždyť je to pan Bašta. A zase uplynulo několik neděl. Blažena s Ferdinandem se sešli. Byla to jejich poslední schůzka. Dali si dostaveníčko před senátem vrchního rady Krištůvka. Pana Baštu soudili pro zločin podvodu. Ukázalo se, že věno své první nevěsty investoval do svatebního podniku s jinou nevěstou. Její úspory byly vynaloženy na zařízení domácího krbu jiné. Jiná šla k oddavkám v jejich svatebních šatech a jiná používala jejího prádla, které s takovou pílí a láskou vyšívala. Zkrátka se ukázalo, že pan Bašta ji podvedl. Obžalovaný byl na návrh státního zástupce doktora Svobody uznán vinným a odsouzen do žaláře na 6 měsíců. O podmínečném odkladu trestu bude konáno šetření.
0: Lidové noviny, 24. 1935. To nebyly křtiny.
2: Okresní soud v Praze, Praha, 19. března.
0: Stalo se to počátkem měsíce února. Paní Tlamichovou, porodní bábu, napadlo, aby se podívala z okna. A jak tak kouká, vidí, jdou dvě paní. Ta jedna se jmenuje Kateřina Štěbencová a ta druhá Kristýna Pavlištová. Paní Pavlištová nese v náručí cosi jako děcko v peřince. Bylo to alespoň povijánem ovázané. Obě ženy se tváří sladce, rozmarně. Ty, dělá paní Pavlištová. To je hezký, švitoří paní Štěbencová. Berany, duc. Hájej, hošičku malej. Paní Tlamichová strnula. Co to má být? Říká s úžasem. Že by v tomto domě byla radostná událost, to mně není povědomo. Nevím, že se v baráku nějaká ženská čekala. Přece bych musela o tom něco vědět. Obě ženy se sladkým břemenem vykročily z domu. Paní Tlamichová hodila na sebe sukni a hlavu si ovázala šátkem. Na její tváři se jeví výraz rozhodnosti. To není jen tak, šeptá si rozhodně. Já to nemůžu tak nechat. Děcko se musí koupat. Musíš novorozeněti vařit heřmánkový čajíček. To musí dělat odborník. Paní Tlamichová se řítí z domu. Spěchá, aby zastihla obě ženy a volala je k odpovědnosti. To jsou nynčko časy, žehrá porodní babička. Jeden opravdu neví, jak by se zachoval. Tadyhle od nepaměti pomáhám dětem na svět. Tisícům rodiček jsem pomohla v těžké hodince. A tady máš poděkování. Poděkování, Barboro Tlamichová. Volají k porodu cizí ženskou a já mám škodovat. Na to se podívám. Žolí, ozval se z domu mužský hlas. Žolí, pojď sem, tu máš, odpovídá ženský hlas. Kde je ten pes? Před chvilkou tu byl. Žolíku! Paní Tlamichová kluše za ženskými, co nesou to zabalené v peřince. Došli za roh a z jejich tváří zmizel sladký, mazlivý výraz. Ohlížejí se na všechny strany a paní Pavlištová rozbaluje peřinky. Z ambaláže vykoukla černá psí hlava. Pes zívl, olízl se a zakňučel. Mlč, zaskohrala hrozivě paní Pavlištová. Paní Tlamichová otevřela oči a ústa. A tudy na to děla k sobě. Pak zavřela oči a řítila se naspět. Zabušila na jedny dveře. Otevřel k ní ratý muž ve vestě, za ním vyhlížela rozcuchaná ženská hlava. Čím posloužím, paní Tlamichová, otázal se muž. Hledáte Žolíka, pane Tic?
3: Hledám. To psisko by tu mělo být a není. Mně se zdá...
0: Netrestejte ho, pane Tic. To nevinné zvíře za nic nemůže. Stalo se obětí zločinu. Přicházím, abych ten zločin odhalila. Dnes soudil okresní soudce Rada Mráz paní Štěbencovou a paní Pavlištovou pro přestupek krádeže. Pes, pravda, nebyl žádné čistokrevné zvíře, ale byl věrný a ctil oddaně manžele Ticovi. Soud uznal obžalované vinnými a vyměřil každé 3 dny tuhého vězení. Z toho případu je vidět, jak velice se rozmohla zločinnost. A také to, že metody amerických únosců začínají pronikat až do naší ulice.
1: Lidové noviny 23. 1938.

0: Posloucháte stanici Kaleidoskop, 24 hodin hudby a zajímavostí. Tak hned například tahle lesní dělníci, kteří pracují v odlehlých hornatých částech našeho krásného ostrova, si všimli, že se tu na místech, jako jsou holé uschlé kmeny nebo dřevěné ploty, začaly objevovat zvláštní podlouhlé vrypy, jako by po nich někdo přejížděl úzkou ostrou rašpličkou. A víte, co je na tom vůbec nejzvláštnější? Že nikdo nemá tuchy, kdo nebo co to staré dřevo vlastně hobluje. Ani váš oblíbený Dick Havard.
1: Proč jste to nenechal, seržante? Vždyť je to fakt zajímavý.
2: Ani jak toho chlapa nesnáším. No ne, Joe, podívej, kdo nás to stopuje.
1: Mám zastavit?
2: Řekl bych, že jo, protože to je skutečně zajímavost, když čundrák touží po poldech. Co bys rád, chlapče?
3: Potřeboval bych pomoc. Myslím, že mi umřel kamarád. Leží tamhle nahoře, pár mil v horách.
2: Jak se jmenuješ?
3: Andrew Jackson.
2: OK, Andy, sedni si dozadu. Mrknem se na to.

0: Jo. Tak bych řekl, že tenhle kamarád ti doopravdy umřel. Jak se mu to stalo?
1: Přesně nevím. Myslím, že ho něco štíplo.
0: Jo.
1: Něco jako vosa.
0: Tak to sotva. Vosu v Tasmánii nikdo už 5 let neviděl, víš? Viděl jsi nějakou vosu, jo?
2: Ne, seržante, vosu jsem v Tasmánii už dlouho neviděl.
0: Díky bohu a ve Spárinu jsme se těch potvor zbavili, víš?
1: Ale to nebyla normální vosa. Byla velká.
0: Velká? No, jak?
1: Asi jako racek.
0: Jo. V tom případě vás zatýkám, Andrew Jackson.
3: A ty jsi ji sám viděl?
1: Jasně. Viděli jsme ji oba. Já i Slaďoch. Něco mě probudilo. Začalo svítat. Vidím Slaďocha, jak sedí ve spacáku a po něčem se ohání. Silně to bzučelo. Ještě říkal tak jako překvapeně, co to tu je za bestii. Pak se chytil za ruku a tak nějak se skroutil. Vylezl jsem z pytle a skočil k němu. Byl bezvědomý. Vůbec nereagoval, ale dýchal. Tedy spíš chroptěl.
3: A co to zvíře?
1: To zmizelo. Uletělo.
3: Tak teď mi ještě řekni, co jste si píchali.
1: Nic. Já nejsem feťák, pane inspektore. Ani Slaďoch nebyl.
3: Vidíš, tak to ti taky nevěřím. Toho tvého kámoše, Gase Poloka, známého pod jménem Slaďoch, máme totiž na seznamu narkomanů.
1: Ale to bylo dávno. Nechal toho.
4: Vpich na předloktí je, ale jinak má ruce i nohy ten kluk čisté a žijí v pořádku.
3: Byl to narkoman, má u nás záznam. Co jste mu našli v krvi?
4: To je právě to. Žádnou známou drogu. Kinin.
3: Co je to za svinstvo?
4: Živočišný jed.

0: Víme, že jsi někoho zabil. My dokonce chceme věřit, že jsi nefetoval.
1: Tak proč si k sakru vymýšlíš nějaké pitomé pohádky o vosách?
0: Proč radši nepracuješ a nevyděláváš peníze jako každý normální člověk?
2: A je to fakt normální, mami?
1: Drzost ti nepomůže. V životě nebudeš nic mít, uvědom si to jednou. Vždyť se zatím nezmohla ani na pitomé video. Kam jdeš, když s tebou mluví rodiče?
3: Radši někam, kde se mnou mluvit nebudou, tati.

0: Andy, Andy, počkej. Počkej na mě. Kdy vyrazíš zpátky do hor?
1: A proč bych to podle tebe měl dělat?
0: Andy, vem mě sebou. Budu ti užitečnej.
1: Jinak si normální.
0: My tasmánci dovedeme najít vodu. Předpovíme bouřku.
1: Puberťáky neberu. A jedna tasmánská prababička z tebe domorodce nedělá. Ty divochu od firmy Rostfish. Vše pro rybářský sport.
0: Já vím, že slaďocha nezabila vosa.
1: Jo. Takže jsem to byl nejspíš já, co? Taky jsi jeden z těch chytráků, co si to myslí. Laskavě odprejskni, Vili Lenny.
0: Slaďocha zabila. Zlá myšlenka ducha ostrova.
1: Cože?
0: No, věděl jsem to hned, protože starý Collins loni umřel. Collins nosil oběť.
1: Vili, prosím tě, co to kecáš?
0: Tasmánci nikdy nežili v horách a nikdy nejedli ryby, protože hory obýval Gumuru a ryby byla jeho potrava. Taková byla smlouva. Když se Gumuru probudil a neměl co jíst, rojili se mu v hlavě zlý myšlenky. Ty mu pak lítali z uší a zabíjeli lidi. Starý Collins nosil Gumurovi každý rok rybu. Před ním někdo jiný. 9 000 let. Ještě nikdy se nestalo, že by zůstal hladový. Až loni.
1: A ty máš za to, že slaďocha dobla nějaká tahle zlá myšlenka. No to mi ale řekni, jak můžeš věřit na takovou ptákovinu, když jsi chodil do školy.
0: To nemá se školou co dělat. Gumuru lidi varoval, že na ně pošle 1000 smrtí. Až pozná, že ho přestali poslouchat. Vy bílí to nevíte. Ale my, míšenci, to ještě víme. Proto nutně musím jít s tebou, Andy.
1: Vili, já tě mám docela rád. Dokonce bych tam za tebe třeba i nějakou rybku utrousil. Tedy nic těžšího než sardinky. Ale jít se mnou prostě nemůžeš. Mohl bys mi možná opatřit síťku. Jako na motýli, jenže větší. To by pro tebe neměl být problém, když děláš u pana Rostfish.
0: Andy, já s tebou stejně půjdu. Prosím tě, radši s tím počítej. Duch ostrova musí dostat rybu, nebo to s námi všemi špatně skončí.

0: Tak já už fakt nevím, jestli jsem měl tenkrát halucinaci, nebo... No tohle je přece ta strž, co jsem ti do ní hodil tu tvou hnusnou rybu.
1: A to byla právě velká chyba, Andy.
0: Vili, ty víš, že jsem dobrá. Už jen kvůli tomu, že jsem tě nakonec vzal sebou.
1: Vzal?
0: Ale no dobře, no. Že se mi nepodařilo ti utéct. Ale ta ryba už hrozně smrděla.
1: Hrozně? Se pomstí duch ostrova, když nedostane, co mu náleží.
0: Mě tedy mnohem víc vadí, že se tu motáme už 14 dní a nikde nic, ani ty kadlo. No ke všemu ještě zmoknem, jde sem bouřka.
1: Bouřka? To bych přece musel vědět. Já ucítím bouřku den předem.
0: No nevím, nevím, ten mrak na západě se mi nelíbí. Když tak se schováme tamhle do té jeskyně nahoře. Vypadá to jako jeskyně, ne?
1: Andy, já se nechci chlubit, ale když já řeknu, že bouřka nebude, tak můžeš nechat doma deštník.
0: OK. V každém případě se tu vyspíme. No a ráno to zapíchneme a půjdeme domů. Nemá to cenu. Ty, co se vlastně stane s takovou zlou myšlenkou, když vyletí duchový z ucha a někoho ďobne? No co pak?
1: Nevím. Asi se rozplyne.
0: To jedině by se dělo.
1: Andy, vzpomeň si na vosy. Na ty malý. Ty přece nebyli hloupí.
0: No a co?
1: Dokázali zamotat hlavu kdekomu. Konzervárnám, farmářům, včelařům. Mohli je zabíjet po tisících, ale vosy je stejně vždycky doběhly. Dokonce i vládě zamotali hlavu, až se nakonec naštvala a nechala je pokropit zle.

0: letadel ve Sparinem za spoustu tisíc dolarů. Vidíš? Ale na láhev se starým pivem nestačili. Vlezli dovnitř a utopili se. Jednou jsem jednu vyndal a co myslíš, že udělal? Vlezla tam znova.
1: No fajn, ale nevím, proč mi to vykládáš.
0: Ona prostě neviděla láhev. A co když jsme na tom podobně? Co když nedokážeme vidět láhev, kterou Tasmánci ještě viděli? Žili tu 9000 let v pohodě. Neměli problémy s losama, s ničím.
1: No, to máš pravdu. Chodili na Adama, klidně se obešli bez videa i bez počítaček, ještě s tím stačili špičatý klacek. Jenže Vili, pak přišlo pár darebáků z Evropy a z Tasmánců to nepřežil ani jeden jediný. Se špičatým klackem a zaříkáváním neměli proti puškám a všelijakým ošklivým nemocem šanci.
0: To je jiná věc. Mně jde o to, že když 9000 let nosili do hor ryby, který sami nejedli, museli snad vědět proč.
1: A jestli jsi to předpovídání bouřky zdědil po nich, tak věřím, že dělali i horší pitomosti.
0: No jak je tohle možný? To snad není pravda.
1: Pojď honem, zalezem do jeskyně, tam mi to vysvětlíš. Přírodní zázraku.
0: Počkej, lezu tam první, podáš mi bagel.
1: Že jsem na tebe dal, mohl jsem být suchý, kdybych tam vyšplhal rovnou.
0: Andy, bacha!
1: Co děláš? Zabiješ se!
0: Zdrhej, jsou tam.
1: Ale kdo, co?
0: Osy!

A na závěr zpravodajství z domova tu máme ještě jednu aktualitu, která nepotěší milovníky přírody. Zdá se, že v horských oblastech Tasmánie poslední dobou ubývá hmyzu, ptactva a zvěře. Jev se zatím nepodařilo uspokojivě vysvětlit, ale mohl by prý mít vážnější ekologické důsledky.

0: No ne, co to je?
1: Tvůj dort, Archibalde. Dovol, abych ti srdečně blahopřála k tvým 35. narozeninám.
0: Děkuji, Henny. Ten dort je ale tak velký a skvělý, že si ho určitě nezasloužím.
1: Počkej, to bylo zatím jenom pro drahouška Archibalda. Teď tu mám ještě něco pro doktora Raspberryho. Říkala jsem si, že tvé vědecké srdce jistě zaplesá nad takovouhle vosičkou. Bude nejspíš z moduritu nebo něčeho takového, ale uznej, že je jako živá, tedy mrtvá živá.
0: Henny, kde jsi to vzala?
1: Nevzala, Archie, koupila. Byla dokonce dost drahá, celých $5. Myslela jsem si, že ti udělám radost, když je to taková zdařilá napodobenina.
0: To vůbec není napodobenina. To je příroda.
1: Ale Archie, co pak může být vosa 1/4 metru dlouhá?
0: No právě nemůže. Marian, okamžitě mi řekni, kdo ti to prodal.
1: 2 mladíci v přístavu. Jeden z nich byl míšenec, prodávají to turistům u lodi do Austrálie. Myslím, že nemají špatný obchod. Kam jdeš? Archie!

0: proč vás to tolik zajímá, pane?
1: Jsem biolog a vosi sem vždycky mě zajímali.
2: No, my máme takovou šablonu, kopyto, víte, a děláme z epoxidu. Je to teda pěkná piplačka, proto musíme počítat $5 za kus.
1: Chlapče, ty vaše vosy mají kutikulus dokonale přírodního chytinu. Kdyby to bylo možné, tak bych dokonce řekl, že jednou létali.
2: Jo, tu kukulu děláme z toho, jak jste říkal.
1: Mládenci.
0: Počkej, Vili, nemá to cenu. Dobře, pane, my jsme je neudělali. Jsou sušené na slunci.
1: Odkud jsou? Kde se vyskytují?
2: Pane, to je obchodní tajemství. Byl to náš nápad, nestojíme o konkurenci.
1: Chlapci, pánové, máte v ruce přírodní zázrak. Ne, to neříkám správně, je to přírodní nemožnost. Hmyzí tělo nemůže dorůst takových rozměrů, protože k tomu prostě není uspůsobeno. Odporuje to všemu, co věda o hmyzu ví. Je to jako kámen, který nepadá dolů, ale vzhůru. Taková věc se musí vědecky prozkoumat a zhodnotit.
0: To máte těžký.
2: Jo, vy zhodnotíte a my přijdeme o prachy.
1: Dám jakoukoliv částku, tedy rozumnou částku, za živý exemplář. Nebo aspoň čerstvě usmrcený, abych ho mohl pitvat.
0: To by možná šlo. Co říkáš, Vili?
2: No, ale to byste musel nejdřív odkoupit tyhle sušený. Protože je neprodáme, když vám půjdeme pro čerstvou.
1: Po $5 souhlas.
2: Po 6, pane. Stoupá poptávka. Pak bychom si museli započítat cestovní výlohy a hlavně riziko. Jsou příšerně nebezpeční. Takže počítám za takových $500 byste si mohl zapitvat, pane. Není to na vás moc?
1: Je, ale přijímám. Jak je lovíte?
2: Na Coca-Colu. Jsou na ně jako diví. Nad Coca-Colu nastražíme síť a tu pak, když je vosa u lizu, fiť, a na dálku sklapneme.
1: Známá ptáčnická metoda. Tak šťastný lov.

0: Andy, slyšíš?
1: Co je? Jo, jdu tě vystřídat. Kolik se jich už chytlo?
0: Žádná.
1: A kolik je hodin?
0: Bude půlnoc.
1: Cože? Od večera žádná? A lítají vůbec?
0: Jo, číhni ke vchodu do jeskyně.
1: No tě Bůh, tam je živo.
0: Sedím se, že jich dvakrát tolik, než když jsme to byli minule. Nebo aspoň dvakrát tolik lítají.
1: Jak to, že se tedy ještě žádná nechytla? Není ta Coca-Cola nějaká špatná?
0: Ne, je úplně normální. Sám jsem zbytek dopil. Ale podívej se tamhle na ten kámen.
1: Natřásá se tam jedna. No a co?
0: Právě, že se tak divně klepou. A podívej se vedle, tam se taky jedna klepe. A tamhle další. Nejdřív byla jen jedna, teď už jich je kolem nás pět, ne-li víc.
1: Vili, myslíš, že ona svědí?
0: To vsadím boty. Každou chvíli se některá zvedne, chvíli lítá jako by nic, ale když přistane, je vždycky o něco blíž než předtím. A znova se klepe.
1: Třeba je láká světlo. Zasni lucernu, co to udělá. Rozumíť, rychle!
0: Světlo je neláká, to je spíš drží na úzdě. Fuj, jedna mi letěla přímo kolem hlavy, cítil jsem vítr od křídel.
1: To by ale znamenalo, že je lákáme my.
0: Přesně to si myslím, proto jsem tě vzbudil.
1: Takže je možná přeci jen dobře, že se vlekl s tou vzduchovkou.
0: Kdyby se na nás chtěli vrhnout, jedna vzduchovka nám asi moc nepomůže, co?
1: Chtělo by to čtvrtou stěnu k tomu našemu přístřešku.
0: Nebo aspoň tu velkou síť, co tamhle tak zbytečně leží. Když ji napneme od střechy dolů, tak se na nás nedostanou.
1: Hmm.
0: Jenže dokud je tam těch pět dobraček, tak se mi pro ně ani moc nechce. Už se zase jedna zvedla.
1: Podej mi vzduchovku a světi na ně. A už jsou jen čtyři dobračky. Svěť, jdu prosit.

0: Mají plíce, proto jsou tak velké. Tedy plicím se ten orgán vůbec nepodobá, ale plní stejnou funkci. Před očima nám vznikl nový živočišný druh. Myslím, že bohužel vím, proč vznikl.
1: Proč bohužel?
0: Souvisí to s hromadnou vraždou. V každém případě je to fantastické a děsivé.
1: Ale proč děsivé? S jakou vraždou? Dostaneš Nobelovu cenu, Archie.
0: Lenny, drahoušku, ta věc může být daleko složitější, než si myslíš. Buď radši tak laskavá, dones pánom Jacksonovi a Lenny mu nějaké občerstvení.
1: Já, vidíš, já jsem ale hostitelka. Už běžím.
0: Hoši, potřebuju další materiál a musím se osobně dostat na místa výskytu.
2: Pane Raspberry, s námi už radši nepočítejte.
3: Totiž, abyste správně rozuměl, Andy chce říct, že nás tam už nikdo nedostane za žádnou cenu, i kdyby byla Nobelova. Co jsme teď naposledy zažili, nám úplně stačí.
0: No, dovedu si představit, že jsou to nepříjemné společnice, ale...
2: Ne, pane Raspberry, to si nedovede nikdo představit. Dřív se s nimi dalo vyjít, ale teď se změnili. Začali útočit.
3: No jo. Půl hodiny jsme se klepali za takhle tenkou sítí. Jednu chvíli jich na ní viselo aspoň 20. Nestačili jsme do nich mlátit a střílet, aby je neprokousali. A stejně se jim to na několika místech podařilo.
0: Řekněte mi tedy aspoň, kde jsou, pojedu tam sám.
3: Bez nás si nenajdete. My sami jsme kolem nich chodili 14 dní.
0: To je jich tak málo?
2: Myslím, že jich je dost, ale létají...
3: Andy! Je to náš biznis. Teď se rozpajtlovali, protože je horko. OK, dám jim pokoj a půjdeme na ně až v zimě, až budou mít studenou krev.
0: A co když k tomu už nebudete mít příležitost?
3: Proč ne?
0: Právě proto, že mají plíce. Proboha, pochopte, že se tu děje něco nenormálního, děsivého.
3: Počítám, že to jejich pigáro je horší než plíce. Konečně, co pak normální vosy nemají plíce?
0: Ne. Hmyz naštěstí dýchá vzdušnicemi a proto je malý. Paravosy si ponechali všechny výhody hmyzu, ale přibrali k ním ještě i výhodu velkého těla. Jsou nebezpečné.
2: Tak to neví nikdo líp než my. Právě proto tam nechceme jít.
0: Andy, ve vaječníku každého toho exempláře, které jste mi přinesli, jsem našel na 3000 vajíček. Jestli se paravosy vyvíjejí podobně jako sociální vosy, kterým se navenek podobají, znamená to, že 100 paravosích královen je schopno za 4 měsíce přivést na svět 500 000 potomků. 500 000 velkých, dravých, jedovatých zvířat bez přirozeného nepřítele. V dalším cyklu jich může být už 25 000 000 a tak dále. No, chápete to?
2: To jste zjistil tím pitváním?
0: Pouze, že k tomu mají fyziologické předpoklady. Abych mohl tvrdit něco určitějšího, musel bych prostudovat taky jejich chování, vidět, jak a kde žijí. No proto vás prosím, abyste mě k ním dovedli.
3: Staví si hnízdo jako normální vosy. Jenže krapánek větší. Jedno jsme našli ve starý dřevěný boudě. Sahlo od podlahy až po střechu.
0: Je to někde v horách, že?
3: V horách? V horách vůbec ne.
0: Dostala se mi do ruky tahle fotografie, podívejte se.
3: Fuj, jaká mršina.
0: Zbytek ohlodané ovce. Přinesl mi to kolega, myslel si, že jde o dílo mravenců. Prý se podobné případy na horských pastvinách množí. Tak co?
2: Nemám chuť skončit jako chudák slaďoch.
0: Třeba se mýlím, ale co když ne? Třeba je právě ještě čas, aby se dalo něco podniknout. A nebo už je pozdě.
2: Mají tu zvláštnost, že létají jen v noci.
3: Andy, neříkej to.
2: Willy, my přece víme, že jich je v horách spousta. Tak si říkám, že bychom přece jen snad neměli mlčet. Ani ze strachu, ani kvůli tomu našemu kšeftíku. Ale jestli nechceš, neřeknu už nic.

0: příští křižovatce odbočíme doprava. Pak ještě hodinku, dvě a jsme tam.
1: Posloucháte country music na stanici Kaleidoskop. Přečtu vám něco z dnešních tasmánských Timesů. Důkaz odstřelen se to jmenuje. Jistý lesní dozorce šel navštívit svého kolegu a jeho ženu na horské samotě, avšak našel je oba mrtvé. V největší místnosti jejich domku bylo něco, co se podobalo zárodku obrovského vosího hnízda. Jakýsi deštník z šedé papírové hmoty přilepený ke stropu a v něm prý obrovská vosa. Pokud se vám to zdá k nevíře a chtěli byste důkaz, máte smůlu. Dozorce totiž to vražedné zvíře odstřelil z brokovnice, takže z důkazu nezbylo pranic. Ano, tolik tedy tasmánské Timesy. A váš oblíbený Dick Hubbard vám k tomu ze studia posílá písničku.
2: Vosy, vosy, vosy stršáni, vyletěli na mě ze skály, ze skáličky. Když jsem šel od Ančičky, ze skáličky. Když jsem šel od Anči, když jsem šel od Anči, když jsem šel od Ančičky.
3: Sakra, kdyby místo legrace radši řekli, kde to bylo.
4: Pozor, auto!
5: Jste v pořádku, pane?
6: Já jsem. A vy?
5: Až na to světlo a blatník, byla to asi moje vina, jel jsem hodně v protisměru.
6: To teď nechte plavat. Otočte a jděte zpátky.
5: Proč?
6: Tam výše boží dopuštění. Hemží se to tam něčím, co vypadá jako vosy, jenže je to alespoň 20krát větší.
5: No my tam právě proto jedeme.
6: Nebuďte blázni. Viděl jsem, jak to zabilo dva lidi.
5: No počkejte ještě. Kde jsou ta zvířata?
6: Všude. Vraťte se. Čert otevře svůj pytel.
0: Nechci vypadat jako strašpitel. Ale nejsme přece jen tak trochu blázni, když se tam ženeme.
4: Tamhle je! Nasedněte, rychle!
7: Tamhle další. A další. Jdou po nás.
0: Takové nikdy nebyly. A neletali ve dne.
8: Nebyli. Andy, nerad bych vás do něčeho zatáhl. Jestli ještě někoho potkáme, požádám ho, aby vás vzal zpátky.
0: Chcete tu zůstat sám?
8: Ano, musím vidět, jak hnízdí. A potřebuji další materiál, nutně ho potřebuji.
0: Fakt je, že v zavřeném autě se nám vlastně nemůže nic stát.
7: Jeďte výš, kus téhle cesty vede po hřebenu. Je odtamtud bezva výhled.

0: Takhle z dálky vypadají jako mlha.
1: Stahují se z hor k pobřeží.
2: Takže už je vlastně pozdě.
0: O co jim jde?
2: O životní prostor.
3: Došlo sice k několika případům, kdy tito živočichové neznámého původu napadli lidi, ale jde o případy ojedinělé. Všechny byly hlášeny z neobydlené horské oblasti. Proto vláda opakuje, že není důvod k panice, neboť situace je plně pod kontrolou. Současně však vyzývá turisty, aby do zmíněné oblasti necestovali. Setrvejte u přijímačů, další informace budou následovat.
0: Pod kontrolou? Co má kdo pod kontrolou? Vždyť jich jsou miliony.
1: Kumoru se mstí. Andy, už mě věříš? Kdo jiný by mohl poslat na svět vosy velké jako ptáci?
2: S největší pravděpodobností to byl Vesparin.
0: Ten přece vosy zabije.
2: Byl to umělý virus, vyrobený v laboratoři, napadal vosy vajíčka, rodili se z nich larvy, které většinou umíraly ještě před zakuklením. Jen občas se vyvinuli do stádia imága, ale vždycky to byly zrůdy. Zřejmě se mezi nimi vyskytl mutant, který byl schopný života a vydal potomstvo.
0: Takže sorry. Sorry, stala se chyba. Nemělo to někoho napadnout náhodou dřív.
2: Proti viru HS5 se ozvaly různé námitky, některé hodně fantastické, ale žádná nebyla tak nesmyslná, aby předpokládala, že virus změní malou vosu Paravespula germanica v takové monstrum.
0: Nevím sice nic o umělých virech, ale připadá mi v první řadě nesmyslné, že si s nima hraje někdo, když ani neví, co to udělá.
2: Byl to schválený prostředek, prošel nekonečnými zkouškami, to, co se pak stalo při masovém nasazení, nemohl předvídat nikdo. Evropské vosy se do Tasmánie dostali náhodou na velkých zaoceánských lodích, nebýt toho nemusel být Vesparin. Chcete vinit kapitány těch lodí nebo konstruktéři, že něco zanedbali?
1: Když sem přišli Angličané a našli tu Tasmánce, řekli, že jsou to jen hloupí divoši a zabili je. Tasmánci neměli zaoceánské lodě ani Vesparin, ale dokázali tu žít 9 000 let. Hloupí byli Angličané, když se jich ani nezeptali, jak se to dělá.
2: Ano, od jak živa zabijíme s obdivuhodnou lehkostí.

0: Archie, všichni odtud utíkají.
1: Ty musíš také pryč, Annie.
0: Ta zvířata se prý dostanou i do zavřených domů.
1: Ano, zdá se, že mají na domy spadeno a dokážou rozhryzat všechno, co je měkčí než kámen. Annie, vem si svoje auto a jeď okamžitě do přístavu. Musí se dostat na jakoukoliv loď a pryč odsud.
0: A co ty, Archie? Proč ses nevrátil?
1: Rozbilo se nám auto, na cestě jsme měli malou nehodu. Nejdřív se zdálo, že to nic není, ale pak se ukázalo, že prosakuje benzinová nádrž. Zůstali jsme na suchu.
0: Ale to je hrozné.
1: Jsme v bezpečí, nic se nám tu nemůže stát. Hrozné je to celé, že se to stalo. A když pomyslím...
0: Ty za nic nemůžeš, Archie. Pro boha, jen se tím netrap a vrať se co nejdřív. Kde vlastně jste?
1: Ve sklepě nějakého výletního hotýlku.
0: Kdo je tam s tebou?
1: Jen Andy a Willy. Ostatní utekli ještě, než jsme sem dorazili. Pro tři lidi je tu jídla na měsíce. Podařilo se nám sem dostat i televizi a telefon, jak slyšíš. Halo, Annie. Jsi tam? Annie! Halo!
2: Ztratil jste spojení?
1: Telefon přestal fungovat.
2: Dostali jsme návštěvu. Poslechněte si.
1: Tak už jsou tu taky.
2: Byli jsme nahoře pro nějaké další deky a polštáře, když se objevili.
3: Už jsou vevnitř. Viděl jsem je. Lezou dovnitř ventilací.
2: Co když se dostanou až sem?
1: To je vyloučeno. Na železné požární dveře nestačí. Ale je dobře, že jsme se usadili rovnou tady dole. Teď bychom měli pořádně naspěch.
2: OK, ale jednou se budeme muset dostat ven. Jak to uděláme, když se nám usadí nad hlavou?
1: To nevím. Musíme doufat, že to neudělají.
2: Jenže podle toho, co o nich zatím víme, to udělají. Navrhuji, abychom vypadli. Když se zabalíme do dek a spacích pytlů, aby na nás nemohli, k autu určitě doběhneme.
1: Leč nám bude dobré doběhnout k nepojízdnému autu.
2: V garáži jsem našel kanistr, jsou v něm aspoň 2 galony benzínu. Kus cesty na něj ujedeme, i když nádrž teče.
1: No, to mi tedy nepřipadá moc rozumné. Po první míli může auto schořit, nebo vyletět do povětří. Ale i kdyby se tak nestalo, daleko nedojedeme. A co pak?
2: Nevím. Ale pořád mi to připadá nadějnější, než zůstat ve vosím hnízdě. My s Willim víme, co dovedou.
1: Já bych počkal, až jak se situace venku vyvine. Zatím jsme tu v bezpečí. Co myslíš ty, Willy?
4: Taky bych radši zůstal tady.
2: OK, jak myslíte? Podřídím se.
4: Dobré ráno, pane Raspberry.
1: Dobré.
4: To není špatný nápad psát si o tom deník.
1: Ne, Willy, nepíšu deník. Díky vám jsem měl náskok, tak můžu tvrdit, že v tomhle zápisníku je všechno, co zatím víme o fyziologii a chování paravoz. Je to základ hory, postupně ji navrší stovky odborníků. Až se to stane, uvidíme z jejího vrcholu, co jsou paravosy.
5: Prima. A dostaneme nový Vesparin. Tedy, sorry, paravesparin.
1: Vinit vědu za bídu světa je nesmysl, Andy. Sedíme v rychlíku, který se rozjel kdysi velmi dávno, nevíme sice kam jede, ale vyskočit z něho nemůžeme. Můžeme se pokoušet ho řídit, a to bez vědy nejde.
4: Poslouchejte, něco se tam nahoře děje.
1: Kouža, vypadá to, že se nám to usadili natrvalo.
4: Co je to za praskání?
1: Kusadla. Zpracovává se tam nábytek, záclony, ubrusy. Takový hotel je pro ně vlastně terno, stavební materiál po ruce, také potrava a hlavně pevná dutina. No to bude ono. Potřebují proto své ohromné těžké hnízdo, pevnou dutinu. Lidský dům je pro ně ideální.
4: No jak se to tak honem dozvěděli?
1: Jak se královna normální vosy dozví, kde má začít se stavbou hnízda? Řekne jí to instinkt. U hmyzu je fantasticky dokonalý.
4: Podívám se tam.
1: Zbytečně neriskuj.
4: Nakouknu jen za dveře. Na schodech do sklepa snad nebudou. Jsou tam! Jakoby nás hlídali.
1: To snad ne, jsou to jen zvířata.
4: Klepou se úplně stejně jako tenkrát u jeskyně, než se na nás vrhli. Nevím, jestli by proti nim pomohlo zabalit se do deck, Andy.
6: Pojďte se podívat, pojďte! V televizi ukazují, jak jdou na ně s plamenometem.
7: Jsme v Hobartu na břehu řeky Derwent u Tasmanova mostu. Jak můžete na svých obrazovkách vidět, ta hrozná zvířata se usadila i tady, na spodku tohoto mostu. I tady začínají vznikat ty papírové deštníky na stopce, zárodky nových hnízd. Cílem invaze tedy nejsou jen uzavřené domy, jak se dosud předpokládalo. A to už byla první dávka odpálená ze člunu. Je tato metoda účinná? To je otázka pro majora Medouse, který je tady v přenosovém voze s námi.
8: Upřímně řečeno, jen v ojedinělých případech, jako je tento. Masově ohňomety nemůžeme nasadit, jestli nemáme zničit město. Kromě toho v mnoha domech jsou stále ještě lidé.
9: Povězte, co ostatní vojenské prostředky.
8: Střelba není moc účinná. Těch vos je tolik, že když zasáhnete jednu, objeví se na jejím místě 10 jiných. Navíc nemáme dostatek ochranných prostředků. Zkoušeli jsme všechno možné, ale ta jejich žihadla proniknou i asbestovým oblekem. Nejsme zkrátka vybaveni na boj s takovým nepřítelem.
10: Omlouváme se za přerušení reportáže od Tasmanova mostu. Dostali jsme právě důležité sdělení místní vlády, které vám nyní přečtu. Vzhledem k situaci, která vznikla na území Tasmánie, rozhodla se místní vláda po dohodě s federální vládou Australského svazu vyhlásit...
4: Co je? Proč to zaslo?
1: Nejde proud. To se dalo čekat, postupně se všechno rozpadne.
6: Tedy rád bych věděl, jak je tomu, kdo má tohle povyražení na triku. To bych fakt moc rád věděl.
1: Na jednom osvědčení vystupuju s 5 dalšími lidmi jako spoluautor syntézy viru HS5. Ale kdybychom to nebyli my, byl by to někdo jiný. Vývoj molekulární biologie prostě došel tak daleko, Vesparin by vznikl tak jako tak a politici by tak jako tak neodolali příležitosti zbavit stát zavlečeného hmyzu, který působil milionové škody. Vím, že nemám vinu, chyba je v něčem jiném, i když nevím v čem. Přesto je mi hrozně Andy, jestli to chcete vědět.
4: Andy se vás nechtěl dotknout, pane Raspberry.
6: Počkejte, ticho.
1: Hryžou. Ale myslím, že nemá cenu se tím zbytečně znepokojovat.
6: Ale zní to jinak než dřív.
1: Andy, to se vám jen zdá. Chce to trochu pevné nervy, to je všechno.
6: Kdybychom byli venku, byl bych veselější. Takže udělám aspoň tohle.
11: Chceš vyrazit mříž?
6: Přesně to, protože se mi nechce sedět jen tak v díře, ze které vůbec nemůžu ven!

0: Hobart už není slyšet. Říkali, že na jeho vlně začne vysílat Melbourne. Budou řídit evakuaci odtamtud.
1: Štěstí, že rádio hraje na baterky. Jinak jsme už úplně v troubě.
2: To jsme stejně. Z téhle divočiny nás nikdo evakuovat nebude. Nikdo přece vůbec neví, že jsme tu. Pozor, vosa!
0: Hrome, kde se tu vzala?
1: Přiletěla z toho skladu vedle.
2: Nákladní výtah. Dostala se sem šachtou.
0: Musíme jí zatarasit, než se sem dostanou další. Podávejte ty plechovky s olejem, honem.
2: Říkám znovu, že jsme měli odtud vypadnout.
0: Dobře, Andy, bude po tvém. Můžeme se do toho pustit třeba hned, když si uvolil mříž v okně.
2: Teď to nemá smysl. Všude tmajeme pytli. Ráno.
0: Dobře, ráno se odsud pokusíme dostat.

0: slyšíte to?
1: Rozsvíte někdo.
2: Nemůžu najít svíčku.
0: Tak dělej, Vili, aspoň sirku zapál.
2: Já taky nemůžu najít.
0: Co tu? Vili, prosím tě, snaž se. Musíš to mít někde vedle sebe, vždyť jsi zasínal.
2: Tady. Tady jsou.
0: Vidím ji. Tam v rohu.
2: U dveří taky. Dvě.
1: Klid. Zneškodním je. Vy se přesuňte k oknu, ale pomalu. Žádný prudký pohyb.
0: U dveří je díra. Tou lezou.
1: Vím, mám ji na mušce. Utečte oknem, všechno bude v pořádku.
0: Tak padej, Vili!
1: Kdo bude první v autě, rozsvítí světla. Andy, pro jistotu vezmi k sobě můj zápisník.
3: Já tam nedosáhnu.
0: Tady máš bednu, pohni! Pozor, pane Raspberry, pozor!
1: Vili je venku? Tak teď ty, Andy, nezdržuj se a nezapomeň, ten zápisník je důležitý.
3: Minimax, vezmu na ně Minimax.
1: Nech to na mě a běž.
3: Ale co vy?
1: Běž, rychle! Dostaň Viliho do bezpečí!

0: Paní Raspberryová.
1: Paní Raspberryová.
2: Andy, máte zprávy o manželovi?
3: Jsme s Willem v Melbourne. Už přes týden.
2: A co je s Archiem? Jak to, že nepřijel s vámi?
3: Celou tu dobu jsme vás hledali.
0: Všude je zmatek.
2: Nežije. Proč tam vůbec jezdil? Taková zbytečná a hloupá smrt.
3: Paní Raspberryová, Willy a já mu vděčíme za život.
2: Kde se to stalo?
3: V tom hotelu, odkud s vámi mluvil. Až se vrátím do Tasmanie, zavedu vás tam.
2: Bude to vůbec někdy?
3: Určitě. Svět musí něco podniknout. Nejen kvůli nám. Pan Raspberry chtěl napravit, co se stalo.
0: Byl zoufalý, ale viděl to všechno jako varování. Říkal, že to, co se stalo nám, pomůže jiným lidem.
3: Nic nebylo zbytečné, paní Raspberryová. Určitě ne.

pojďte a poslyšte pověsti dávných časů. Pověst se přenáší z pokolení na pokolení vyprávěním. V dobách, o kterých si budeme nyní vyprávět, již se mládež neschromažďovala volně kol ohňů na paloucích pohanských hájů, ani u krbů v rozlehlých síních. Starci, vypravěči, však po dědinách a samotách chodili a ve skromných světnicích, pološeptem, za mihotavého svitu svěc lojových, vyprávěli dál své zvěsti. Ale i v té kormoutivé době některý s nadějí v očích, cos k pověsti přidal, jiný, sklopy v hlavu, umlkl, pak raději část vyprávění vynechal. Zlé bývalo v zemích české koruny, až teskno, až úzko, a nejvíce, když v porobu podroben lid, nevolný byl, a ukrutné platy, robota ho soužili, sílu mu sály, až ponížen a ponižován ohýbal šíji a pokorou hledal si paprsek přízně a úlevy. Zle bývalo, až úzko, až k uzoufání, takže mysl útrapou sklíčena jen od Boha, zázrakem, čekala pomoc. Aj počněme zvěst o Božím soudu. Důležitou cestu vedoucí šumavským hvozdem od Domažlic do Němec opatrovali od nepaměti chodové. Lid jadrný, otužilý, mysli udatné. Chodové, staročeští hraničáři, chodili po hranicích a dbali, aby sousedé Němci hranic nestenčovali. Hvozd český bez práva nemítili, v něm nelovili a vůbec, aby se v něm pichu nedopouštěli. Včas nepřátelských vpádů hájili těch stezek a cest, překopávali je, sruby při nich stavili, záseky dělali a bojovali ve všech těch bojích a bitvách, které kdy v jejich okresu a okolí byly svedeny. Dobrým druhem jim byl čakan, hůl i zbraň zároveň. Za pozdějších do pručnice, dlouhá a krátká, za spolehlivé pak společníky měli velké, silné psy. Zbraň nosili vždy i za dob, kdy ostatním obyvatelům našeho království zbraň dovolena nebyla. Za své těžké a často nebezpečné služby požívali chodové zvláštních výhod a práv. Odjakživa byli lidem svobodným a kromě svého krále neměli jiné vrchnosti. Robot a jiných podanských služeb nekonali, lesů jichž chránili, užívali volně a také v nich volně honili. Měli svůj vlastní soud na svém hradě v Domažlicích, svého rychtáře, svůj prapor bílý s psí hlavou ve znaku, svou pečeť a svá privilegia, jež jim udělili králové Jan Lucemburský, Karel IV., Václav a Jiří Poděbradský. Naposledy konali chodové svou službu vojenskou osudného roku 1620, naposled vlál nad hlavami českých hraničářů bílý praporec s černou obrubou, zdobený psí hlavou. Pak přišla Bělohorská bitva. Záplava obecné zhouby stihla také pohorské zákoutí Volného Chocka. Tímto zápisem
sepsaným panem Karlem z Lichtenštejna na místě císařově, postupují se královští podaní zvaní Chodové a území jejich Wolfu Wilhelmu Lamingerovi, svobodnému pánu z Alvenreuthu. V úplný dědičný majetek za 56 tisíc zlatých. Krutě byli postiženi Chodové. Zvláště, když nový pán nechtěl uznat a neuznal jejich svobod a privilegií a nakládal s nimi jako s lidem robotným a podaným. I nemlčeli stateční Chodové a nechtěli se jen tak a bez boje vzdáti své svobody a svých výsad po otcích zděděných. Soudili se s novou vrchností. Soud trval dlouho, Wolf Wilhelm Laminger zatím zemřel a pře skončena teprve za jeho syna Maximiliána, jenž vyhrál. Chodům dodán rozsudek, že se jejich žádost jednou provždy odmršťuje, jejich privilegia, že jsou neplatna, jim pak samotným, že se pod přísnými tresty ukládá perpetuum silencium, věčné mlčení. Pověst se předává z pokolení na pokolení vyprávěním. Některý z vypravěčů si něco přidá, jiný zas něco vynechá, ale my tentokrát jsme nic nesmlčeli. Jen jsme řekli to, co naší pověsti předcházelo. Naše pověst, pověst o Božím soudu, teprve začíná. Než trhanovský pán Maximilián Laminger nespokojil se s rozsudkem soudu. Věděl, že Chodové nezapomněli na svá privilegia, na svou bývalou svobodu a jako nejvzácnější poklad, že chovají jejich důvěrníci staré listiny od českých králů předkům jejich dané. Proto poručil, aby mu staré listiny vydali. Ale tím Chodové ještě více utvrzeni, že majestáty jejich dosud platí. A tak listů nevydali. Tu Laminger násilím pohrozil a také násilím chodská privilegia vydral v újezdě, kdež byla na ten čas ukryta. Ale všech přece nedostal. Dvě listiny, a to ty nejdůležitější, Chodové uchránili. A také pak začali znova při s trhanovským lomikarem, jak Lamingerovi říkali. I vlekla se přechodů s lomikarem další drahná léta, až Chodové, vyčerpavši míru trpělivosti, odepřeli trhanovskému pánu všechny služby a nechodili na robotu. Až stížnost jejich odkázána k novému šetření do Prahy, k apelačnímu soudu a zároveň nařízeno, aby poslali 7 schopných a řádných důvěrníků k témuž soudu do Prahy. Vedle starého richtáře Draženovského byl mezi nimi Jan Sladký, Kozina nejpřednější. V Praze však u soudu apelačního nejednali s nimi o starých privilegiích, nýbrž o neposlušnosti vůči Lamingerovi a výtržnostech, které v jeho zprávách a žalobách náramně vzrostly. Chodové zas dovolávali se svého práva. Na důkaz jeho ukázali ty dva důležité zachované majestáty. Ale soud ustřihl u listin pečetě a pergamen rozstřihl, dokládaje, že to vše již nic neplatí. A žádal na 7 důvěrnících, aby se podali a Lamingerovi, jelikož své vrchnosti,
přísahali poslušnost a věrnost. Když tak neučinili, uvěznili je. I vzbouřili se Chodové kvůli této nespravedlnosti, i proto, že jim násilí bylo činěno, ale nadarmo. Laminger povolal vojsko a Chodové podlehli přesile. Přes 70 ze zajatých rozestrkáno po vězeních v Plzni, v Týně a ve Stříbře a byli je jako zloděje a tuláky. Ostatní pak Chodové ve Spovsi voláni, a bylo před samými žněmi, do Trhanova na zámek a tam museli všichni, sedláci i chalupníci, na svaté evangelium odpřisáhnout, že jsou a zůstávají oni i jejich potomci podanými a robotnými lidmi jeho milosti urozeného pána Lamingera z Albenreutu a jeho dědiců, že všichni uznávají neplatnost svých bývalých práv a majestátů a že nařízené jim perpetuum silencium zachovávat je budou. Jen starý Krištof Hrubý, draženovský richtář, nepodepsal a Jan Sladký Kozina. Ti, kteří podepsali, mohli domů. Draženovský richtář a jeho synovec Kozina zůstali ve vězení. Ale Laminger nebyl ani teď spokojen. Trest, který apelační soud Chodům ustanovil, mu nestačil. Podal odvolání a žaloval k hrdelnímu soudu. A pochodil dobře. Pro výstrahu všem ostatním měl nejpřednější buřič být oběšen. A soud ustanovil Kozinu, aby za hrdlo pověšen, an velmi výmluvný a tudíž nebezpečný a ze všech nejvíc zatvrzelý, nechtěje o pardon prosit. I přivezli ho do Plzně, aby se stalo po rozsudku. Když se blížil den popravy, poručil Laminger, aby 68 Chodů ze všech vesnic chodských, každý s malými dětmi svými, přišlo do Plzně podívat se, jak budou Kozinu trestat. Aby si pamatovali oni i děti jejich, aby se vypravovalo do kolikátého kolena a jak potrestány odpor a rebelie proti trhanovskému pánu. Laminger sám také přijel do Plzně, aby viděl Kozinu umírat. Ten mužně se chystal na potupnou smrt a těšil se tím, že Lomikar u světského soudu vyhrál, ale tam, u božího soudu, že vyhraje on, protože jejich věc byla pravá a on, že nevinně umře. V den popravy bylo 28. listopadu léta páně 1695. Zhluklo se v Plzni nesmírné množství lidu domácího a z okolí. Vše se valilo za odsouzeným. Za ním kráčela jeho rodina, jeho krajané, 68 Chodů, většinou vysokých a statných mužů, v pláštích, kožiších, ale bez čakaní. Vedouce své děti kráčeli za Smušile a s lítostí hleděli na nešťastného Kozinu. A průvodce valí z města ven. Buben, černým suknem potažený, smutně, stlumeně rachotil a temný jeho zvuk splýval se žalostným hlasem umíráčku. Za městem na výšině stála šibenice.
Kolem ní se vojsko rozestavilo a v prostoře jim uzavřené stanuli radní pánové, úředníci a tu také byli důstojníci na koních, krajský hejtman Hora a jemu po boku Laminger z Albenreuthu. Sem do té prostory přivedli Kozinu. Kolem se vše utišilo. Smutným tichem jen vzlik a pláč Kozinovy rodiny a jeho krajanů se ozval. Sám mladý hospodář, stanu v počibenicí, políbil kříž knězem mu podaný a naposled se kolem rozhlédl po svých lidech, po zástupu. A v tom uzřel mezi důstojníky na koni také toho, jenž byl příčinou všeho. Lamingera. Kozina se vzpřímil, podíval se mu do tváře a v tom už volal velikým hlasem. Lomikare! Lomikare! Do roka budeme spolu stát před soudnou stolicí boží. Hin se hukáže, kdo z nás. V tom se velicí důstojník vzpamatoval. Obnažený jeho kort se zableskl vzduchem, kat podtrhl a Kozinův hlas umlkl. Navždy. Na smrt bledý hleděl na něj Laminger, ale již obrátil koně a jel rychle do města. Chodové a lid klečeli a v pohnutí a rozčilení modlili se z té duše za neboštíka. Plakali a vzlikali nejen lidé z Chocka, nýbrž i cizí, a plni vzrušení opakovali si, jak ten Chod pozval trhanovského pána na boží soud. Laminger se z Plzně na trhanovský zámek už ani nevrátil. Poslal rychlého posla ke své paní, by se za ním vypravila, že ji v Plzni bude očekávat. Do trhanovského zámku přijel zase až za rok na podzim. Všichni, kdo ho viděli, říkali, že se všechen změnil, že je nějak přepadlý. Byl také mrzutější a přísnější. Sám si teď nikdy nevíjel, nýbrž vždycky jen v průvodu. Nedůvěřoval Chodům. Doma pak o samotě přecházel často a dlouho komnatou, patrně neklidný a zamyšlen. I spaní ho opouštělo. A když usnul, sténal a křičíval, mučen hroznými sny. Kozinova slova mu nešla z mysli a počítal čas. Už minul skoro rok a nic se nestalo. Již se počal utěšovat, že ten sedlák jen tak hrozil, než přicházely zase chvíle, kdy na něj myslil. Musil myslet, kdy se mu Kozina zjevoval ve snách, bledý, planoucích očí, an ho vyzývá na boží soud. Aby se povyrazil, zval Laminger četné hosty na trhanovský zámek, strojil velké hony a hlučné po nich hostiny. Říjen už minul, nastával listopad. V ten čas, jednou pohoně večer, seděl s hostmi u tabule. Venku se chystalo na bouři. Laminger byl dobré míry, neboť se poslední dobou zvláště těšil, že Kozina přece jen mluvil na plano, že když do té doby se nic nestalo, že přečká i listopad. Také byl vínem rozjařen. Již začal nahlas o tom, o čem před lidmi nikdy nemluvil.
o lhůtě kozinou mu dané. Pak se i té lhůtě smál, až posléze spupně zvolal: o kozino, špatný proroku, rok už tu, ty tam a já dosud tu. Ale v tom klesl rázem zpět do křesla. V ten okamžik se venku rozbouřil vichr, až stromy před okny se rozhůčely. V panské komnatě se otevřely dveře sami od sebe, okna řinčala a jídelnou se brala zvolna bledá postava. Lomikare, Lomikare, do roka budeme spolu stát před soudnou stolicí boží. Hin se huká, že kdo z nás, kdo z nás, kdo z nás. Trhanovský pán už mlčel. Byl bez sebe a oči měl v sloup. Odešel tam, kam ho Kozina vyzval. Zpráva o Lamingerově smrti rozletěla se chockem. Všude velebili boží spravedlnost. Vzpomínali vroucně na Kozinu a opakovali boží soud. Boží soud. To praví pověst o Kozinovi. Ale pověsti vyprávějí jen lidé a kdož ví, jak to bylo doopravdy. Ale statečný Jan Kozina zůstal v paměti všech svých krajanů, kteří od jeho smrti začali nosit šňůrky černé barvy na svých bílých kabátcích na znamení smutku. Chodský lid si podnes vypravuje, jak Kozina, bůl nevinně utracenej, hažeje svatým.

rychle se oblékne, volá Marině. Oživí auto, nápory větru a zběsilý liják ženou náš sedan mýtickou nocí s vařícím kotlem nebe mnoho mil po špatných cestách, na jejich konci na mě čeká mama, jíž musím osušit slzy. U dveří mladík v černé sutaně. Matka otupělá prášky vstane od kuchyňského stolu, otřese se při polibku. Zbytky make-upu na tvářích jsou jak žlutavá plíseň honorace. Kuchyňské hodiny jdou přesně dvakrát denně. Zrcadlo je pryč a nahoře má někdo napilno. Tatínek je připraven. Vede nás po schodech do ložnice a ta chvíle narůstá před námi jako pomník. Tatínek je připraven. Skoro 50 let je tu vše na svém místě. Je připraven v chladném komfortu rakve se řvavým kováním, víc mrtvý než dřív a mnohem úctyhodnější než dřív v proužkovaném obleku. Vystaven jak láhev kořálky či plnící pero v duty free shopu. Poslední finesa, složitý uzel na kravatě, není v jeho stylu. Nechávají mě s ním o samotě. Na rtech mu vytane chvějící se už klebek. Ulíznuté vlasy se pomalu zvedají. A teprve nyní, když nechal za sebou ženu, dceru, válku, zlaté hodinky za počítání cizích peněz, teprve nyní belgický anarchismus v něm pozvedá hlavu. Ze svíceka nehorká slza. Ježíši Kriste, chybí mi pro něho text. Jediný text, který si vybavím, vylovím ze zaprášené zásuvky, kde leží Otčenáš. Otčenáš, jenž se nalezí. Koko si dá rychlé opatření.

neonu, sterilní obyčejnost vrátnice. Snažím se vyznat v gestikulaci a pobíhání bílých plášťů. Fakta holá jak po ozařování. Tady jsem se 2 týdny snažila komunikovat s umírající. 84 let k zalknutí plných rakoviny. Sedím u smrtelné postele. Má na sobě noční roucho, jaké se nosívalo v době, kterou pamatuju. Uložili ji do železné loďky mrtvých. Řetěz řinčí, prsty se chytají břehu, kde neroste ani tráva, ani rákos. Vyhořelého břehu, předválečného mládí. Chvíle mi popadne dech a udrží se při životě. Občas udělá divoké gesto směrem ke krucifixu, který má v nohách, a zlobně se zakousne do mince pod jazykem. Je zářivě čistá. A já tu sedím u tvého smrtelného lože. Se zbytkem úsměvu řekneš svou nejlepší vlámštinou. Koko, tolikrát jsem na tebe žárlila. Zlobíš se? Musím něco říct, ale s minulostí a dala jí nový smysl. Musím jí říct, že se nezlobím. Musím jí vysvětlit, že pro mě existovaly vždycky jen 2 možnosti. Sláva nebo klášter. Být milována nebo milovat. Jak to dokážu? Řekni to, sténá svíjející se Kristus z růžové hlíny, jehož přibyli na jeho kříž v 60. letech. A já lžu tak upřímně, jak to jde. Ještě máme čas, mami. Ještě je čas. Co si tomu mláš přes schnělou švestku svých úst? Musím ti říct, že tvůj otec a já jsme nikdy nebyli šťastní. Zářivka bzučí. Pokoj se ztrácí v mlze. Můj němý spasiteli z hlíny, smiluj se nad tou fialovou pletí, náhnělou dužinou, bezmocností, s níž se má mamá zpovídá a... Dej mi cigaretu. Koktám, co si. Vzdávám to. Cigaretu. Cigaretu. Koko, takhle se v nemocnici nemluví. Zbučený bože, musím si zapálit. Umírající máti, musím si dát šluka. Buď sticha, mé dítě. Drž hubu. Matko. Koko, vzpomínáš na Lívii? Ztratil se mi prsten. Bylo ti 7. Našla jsem ho mezi tvými šaty, ale nic jsem neřekla. Přišlo mi to vhod. Ty její rozpraskané ruce, prsty jak v zimě vykopaná mrkev. Ten prsten pořád mám. Dala mi ho má matka a jí zas její matka. Zlatý, s diamantem. Už jsem ho nikdy nenosila. Odpočívá v mém toaletním stolu. Musíš ho nosit. Zachraň ten kámen před temnotou. Ukradla si mi srdce. Nejdřív ty, pak Marina a po ní... Odkradla jsem se od tebe. Netroufla jsem si zatlačit ti oči. Žádné oči jsem si nikdy netroufla zatlačit. Dívají se na mě. Srdce mi krvácí do klína. Dívají se na mě. A proto mě milují. Koko už musí jít. Musím na vlak, mami. Warum nen weinen, wenn man... Oh, sign.

0: again. Na dnešek se mi zdálo o Dittrichové. Vyjímala se na pozadí tanečního sálu, ponořená do akvamarinové barvy starého celuloidu. Její hlava se zjevila na obrovském, monstrózním plátně. Pokrčila rameny a mě popadl děs. Taková jsi byla. Tvé invalidní křeslo se točilo a točilo a točilo za mnou na prázdných kolech. Madam, po nohou vám lezou tlustí červy. Její smích se rozdrnčel jak buník, ale než jsem stačila zamáčknout knoflík, vybafl na mě v paměti citát. Hrajeme a hrajeme, dokud si pro nás nepřijde smrt. Zanedlouho mi zčerná patro. Hodiny zarachotí. Vyrvu si srdce z těla a prohodím ho zrcadlem. Ještě nikdy v životě jsem neumřela. A na svůj pohřeb nejspíš nepůjdu. Stárnu. Stárnu. Konec se blíží. V rouchu zrození čtu 7000 let. Warum denn weinen, wenn man auseinander geht? Proč mám plakat? Proč máme plakat? Proč máme plakat? Proč?
1: Volám se Anna Sverdová a pochádzam z Méctuby, malej osady zastrčenej v jednom z úzkých údolí v Dalarne, na severe Švédska. Za mladá ako mnoho žien z nášho kraja. Chodila som svetom s koženým vakom, ako podomová obchodníčka. Ako áno, ako nie, splietol sa môj osud s osudmi ľudí z juhu. A to mi prinieslo veľa trápenia. Pretože ľudia z juhu nepoznajú, čo je strach. Rozprávanie hrôzostrašných príbehov im spôsobuje najväčšie potešenie. A medzi ich najmilšie príbehy patrí ten o Levenšoldovom prstení. O tom, ako mu ho z hrobu ukradli, ako zomrel zlodej, jeho žena i jeho syn, ako pre prsteň obesili troch nevinných sedliakov a ako prsteň nemohli nikde nájsť. Ako mŕtvý generál strašil svojich synov, vnukov i pravnukov a ako by bol zomrel aj jeho pravnuk Adrián, keby Malvína Spáková, mladá gazdina na Levenšrdovskom sídle Hedeby, ktorá Adriána veľmi milovala, nebola prsteň našla a nezaniesla ho generálovi do hrobu. Ale stala sa veľká chyba. Levenšoldovci nedodržali sľub daný Malvíne Spákovej. A tak na ich rod padla nová kliatba. A práve jeden z potomkov Levenšoldovcov skrížil moju životnú púť.

Kapitola 25. Vejce a oko. Jelikož Harry neměl tušení, jak dlouhou koupel bude potřebovat, aby rozluštil tajemství zlatého vejce, rozhodl se, že si ji dá v noci, kdy tomu může věnovat tolik času, kolik bude chtít. I když se mu nechtělo přijímat od Cedrika další laskavosti, přece jen se rozhodl, že půjde do koupelny prefektů. Smělo tam mnohem míň lidí, takže nehrozilo takové nebezpečí, že ho někdo vyruší. Svou výpravu si pečlivě připravil, protože školník Filch ho už jednou uprostřed noci nachytal mimo ložnici právě tam, kam studenti nesmějí, a netoužil si to zopakovat. Základem všeho byl samozřejmě neviditelný plášť, ale jako dodatečnou pojistku se rozhodl vzít si i Pobertův plánek, hned po plášti svoji nejužitečnější pomůcku při porušování školního řádu. Plánek zachycoval celé bradavice, nevýjímaje početné zkratky a tajné chodby a, co bylo ze všeho nejdůležitější, lidé na hradě na něm byli vidět jako maličké body se jmenovkami, které se pohybovaly po chodbách, takže Harry ho mohl předem varovat, kdyby se někdo blížil ke koupelně. Ve čtvrtek večer si u své postele nenápadně natáhl plášť, odplížil se z ložnice zpátky po schodech dolů a stejně jako onoho večera, kdy mu Hagrid ukázal draky, počkal, až se otvor v podobizně otevře. Tentokrát na něj čekal Ron, aby řekl buclaté dámě heslo Lívanečky z banány, Zlom vas, zamumlal, když se Harry proplížil, a sám prolezl do společenské místnosti. Toho večera se Harry mu šlo v plášti dost těžko. Pod paží nesl těžké vejce a v druhé ruce si přidržoval pod nosem plánek. Chodby zalité měsíčním světlem byly však tiché a prázdné. A protože si ve strategických mezičasech plánek kontroloval, měl jistotu, že nenarazí na nikoho, komu se chtěl vyhnout. Když dorazil k soše Borise Bezradného, kouzelníka, který vypadal tak zoufale ztraceně, s rukavicemi navlečenými opačně, našel ty správné dveře. Opřel se o ně a zamumlal heslo Lesní vůně, jak mu poradil Cedrik. Dveře se skřípavě otevřely. Harry vklouzl dovnitř, zavřel za sebou na zástrčku, sundal si neviditelný plášť a rozhlédl se. V první chvíli si řekl, že by nebylo špatné být prefektem, už jenom kvůli tomu, že by mohl chodit do téhle koupelny. Tlumeně ji osvětloval nádherný lustr se spoustou svící a všechno tu bylo z bílého mramoru, včetně jakéhosi prázdného obdélníkového plaveckého bazénu, zapuštěného do podlahy. Po jeho okrajích bylo rozmístěno na 100 zlatých kohoutků a každý z nich měl v rukojeti zasazen drahokam jiné barvy. Bylo tam i skákací prkno. Na oknech visely dlouhé bílé leněné záclony, v koutě ležela veliká hromada načechraných bílých ručníků a na stěně visel jediný obraz ve zlatém rámu. Byla na něm plavovlasá jezerní pana, hluboce spící na útesu, jejíž dlouhé vlasy jí zavlály po tváři pokaždé, když hlasitě zachrápala. Harry si odložil plášť, vejce i mapu, vykročil k bazénu a rozhlédl se. Ozvěnou od stěn se mu vracel zvuk vlastních kroků. Koupelna byla skutečně nádherná. Lákalo ho vyzkoušet si aspoň několik ze všech těch kohoutků. Zároveň se však nemohl zbavit hlodavé myšlenky, jestli si z něj Cedrik nevystřelil. Jak mu to všechno pro Boha mohlo pomoci, aby rozluštil tajemství zlatého vejce?
Přesto si položil na okraj vany, veliké jako plavecký bazén, jeden z načechraných ručníků, klekl si a otevřel několik kohoutků. Okamžitě zjistil, že každý z nich obsahuje cosi jako bublinkovou koupel smíšenou s vodou, i když to vůbec nepřipomínalo uhličité koupele, jaké až dosud znal. Z jednoho kohoutku vyletovaly růžové a modré bubliny veliké jako fotbalové míče, z dalšího proudila ledově bílá pěna tak hustá, až to vypadalo, že by ho snad unesla, kdyby si to chtěl vyzkoušet. Ze třetího se řinuly voňavé tmavorudé mraky, které se vznášely nad hladinou. Harry se chvíli bavil tím, že kohoutky jeden po druhém otvíral a zavíral. Obzvlášť se mu líbil jeden, jehož proud se odrazil od hladiny a skákal po ní ve velkých obloucích. Když už byl hluboký bazén plný horké vody, pěny a bublinek, při jeho velikosti to šlo velice rychle, Harry všechny kohoutky zavřel, sundal si župan, trepky i pyžamo a vklouzl do vody. Bazén byl tak hluboký, že sotva dosáhl nohama na dno a opravdu udělal několik temp, než zase doplaval zpátky k okraji, kde šlapal vodu a upřeně zíral na vejce. Jakkoliv bylo příjemné plavat v horké, pěnivé vodě a mezi obláčky různobarevné páry, nic oslnivého jej nenapadalo, žádný výšlech poznání se nedostavil. Natáhl paže, vlhkýma rukama vejce zvedl a otevřel je. Koupelnu okamžitě naplnil známý skřípavý jekot a odrážel se od mramorových stěn. Zněl však stejně nepochopitelně, jako vždy, jen snad byl v ozvěnách ještě silnější. Honem vejce opět zavřel, aby jekot nepřivolal Filče. A napadlo ho, zda Cedric nesledoval právě tohle, když ho sem poslal. A potom z ničeho nic kdosi promluvil. Harry nadskočil, až vejce upustil a to se rachotivě odkutálelo po podlaze. Na tvém místě bych ho zkusila ponořit do vody. Harry z úleku spolkl pořádnou dávku bublinek. S prskáním se postavil a spatřil ducha zasmušilé dívky, jak se skříženýma nohama sedí na jednom kohoutku. Byla to ufňukaná Uršula, kterou slýchávali vzlikat v odskokovém kolenu na záchodku o tři poschodí níž. Uršulo, věkl pobouřeně Harry, vždyť já nemám nic na sobě. Pěna byla tak hustá, že na tom sotva záleželo. Měl však nepříjemný pocit, že ho Uršula z některého kohoutku sledovala už od chvíle, kdy jsem vstoupil. Zavřela jsem oči, když si lezl do vody, řekla líně a zamžourala na něj přes silné brýle. Celé věky ses za mnou nepřišel podívat. Jo, no, totiž hlesl Harry a pokrčil se v kolenou, aby měl naprostou jistotu, že Uršula z něj uvidí na nejvýš hlavu. Vždyť víš, že do tvé umývárny vlastně nesmím, je přece dívčí. Dřív ti to nijak nevadilo, řekla Uršula nešťastně. A chodil si tam každou chvíli. Byla to pravda. I když jen proto, že Uršulina umývárna mimo provoz byla tím nejvhodnějším místem, kde mohli s Hermionou potají připravit mnoholiční lektvar, zakázaný lektvar, který na dobu jedné hodiny proměnil jeho a Rona v živoucí kopie Krebeho a Goyla, takže se mohli vkrást do zmiozelské společenské místnosti. Taky jsem si to pěkně vylízal, že jsem tam chodil, prohlásil Harry, což byla napůl pravda. Percy ho jednou přistihl, když z Uršuliny umývárny odcházel. Říkal jsem si, že udělám líp, když už tam nebudu chodit. Aha, rozumím, řekla Uršula, a rozmrzele se škrábala na bradě. Ale stejně, já bych to vejce zkusila ponořit do vody. Aspoň Cedric Diggory to udělal.
Toho si špehovala taky? Rozhorčil se Harry. Tak takhle ty se bavíš. Večer se sem vždycky vplížíš a díváš se, jak se prefekti koupou. Někdy, řekla Uršula připoťouchle, ale ještě nikdy jsem se nikomu neukázala a nepromluvila na něj. No, to je pro mě fakt podsta, řekl Harry ponuře. Teď koukej zavřít oči. Přesvědčil se, jestli si Uršula zakryla brýle rukama, a teprve pak se vynořil z vody, omotal si pevně kolem beder ručník a šel pro vejce. Když byl znovu ve vodě, Uršula na něho zamžourala mezi prsty a vybídla ho. Tak a teď ho otevři pod vodou. Harry pohroužil vejce pod spěněnou hladinu, otevřel ho a tentokrát ječet nezačalo. Ozývala se z něj jakási klokotavá píseň, ale její slova nedokázal přes vodu zachytit. Musíš taky strčit hlavu pod vodu, ozvala se Uršula, kterou očividně těšilo, když mu mohla poroučet. Dělej! Harry se zhluboka nadechl a ponořil se. A jakmile usedl na mramorovém dně bublinkové koupele, zaslechl zbor tajuplných hlasů, doléhajících k němu z otevřeného vejce v dlaních. Přijď za námi v ten modrý svět, nad zemí náš zpěv neslyšet, a věz, že nám teď propadlo, oč v životě si nejvíc stál. Máš hodinu jen krátký čas, abys to získal zpátky zas, pak ti však černé zrcadlo řekne, je marné hledat dál. Nechal se vynést nad hladinu, vynořil se mezi bublinkami a setřásl si vlasy z očí. Slyšel jsi to? Zeptala se Uršula. Jo, přijď za námi v ten modrý svět, jako kdyby mě chtěl někdo přesvědčovat. Počkej, musím si to poslechnout ještě jednou. Znovu se ponořil pod vodu. Poslechl si tu píseň pod vodou celkem pětkrát, než se ji naučil nazpaměť. Pak chvíli šlapal vodu a urputně přemýšlel, zatímco Uršula seděla a civěla na něj. Musím hledat lidi, které nad zemí není slyšet, řekl pomalu. Kdo to může být? Ty máš dost dlouhé vedení, viď? Ještě nikdy neviděl ufňukanou Uršulu v dobré náladě, s výjimkou toho dne, kdy Hermioně po dávce mnoholičného lektvaru zarostla tvář srstí a navíc jí narostl kočičí ocas. Harry mu se div nerozskočila hlava, jak přemýšlel. Jestli jsou ty hlasy slyšet jen pod vodou, tak nejspíš patří stvořením, která tam žijí. Sdělil svou domněnku Uršule a ta se na něj samolibě zaculila. Zrovna tak uvažoval Digory, přisvědčila. Ležel si tady a mluvil si pro sebe. Nevím, jak dlouho to trvalo, ale skoro všechny bublinky už vyprchaly. Pod vodou, uvažoval Harry pomalu. Uršulo, kdo ještě žije v jezeře kromě obří sépie? Kde jaká havěť? Odpověděla. Občas se tam dolů podívám. Někdy mi dokonce nic jiného nezbývá, když někdo na mém záchodku spláchne a já to nečekám. Harry se snažil potlačit představu, jak Uršula hučí dolů do jezera spolu se splašky a řekl, a má něco z toho lidský hlas? Počkat. V tom zabloudil pohledem na obraz dřímající jezerní pany na stěně. Uršulo, a co jezerní lidé? Ti tam přece nejsou, nebo snad ano? Výtečně, řekla a za silnými brýlemi jí zajiskřilo. Digory mu to trvalo mnohem déle. A přitom tamhleta byla vzhůru. Trhla hlavou směrem k jezerní paně, v zasmušilém obličeji výraz hluboké nechuti. Hyhněla se a předváděla, mávala ploutvemi. Takže jsem na to přišel, viď? Ujišťoval se Harry plný vzrušení.
Při druhém úkolu musím najít jezerní národ a... V tom si uvědomil, co vlastně říká. A vzrušení z něj vyprchalo, jako kdyby mu někdo vypumpoval žaludek. Plavat moc neuměl, protože k tomu nikdy neměl kloudnou příležitost. Dudley jako malý kluk chodil na hodiny plavání. Harry mu však teta Petunie a strýc Vernon nikdy žádný plavecký kurz nezaplatili. Bez pochyby doufali, že se jednoho dne utopí. Pár temp tady v bazénu mu nedělalo potíže, jenže jezero bylo opravdu veliké a opravdu hluboké. A jezerní lidé určitě žijí až u dna. Uršulo, Harry se na ní váhavě obrátil, jak tam ale mám dýchat? Jeho otázka vehnala Uršule znovu slzy do očí. Jak můžeš být tak bezohledný? Zamumlala a šmátrala ve svém hábitu po kapesníku. Jak to myslíš bezohledný? Užasl Harry. Že zrovna přede mnou mluvíš o dýchání, zakvílela Uršula a její hlas se rozlehl po celé koupelně. Když já nemůžu, když už jsem takovou dobu... Zabořila obličej do kapesníku a hlasitě popotahovala. Harry si vzpomněl, jak Uršule vždy vadila jakákoliv narážka na to, že je mrtvá. Žádný jiný duch, kterého znal, s tím tolik nenadělal. Promiň, řekl netrpělivě. Opravdu jsem nechtěl, prostě jsem zapomněl. No jistě, na to, že Uršula je po smrti, se zapomíná tak snadno. Polkla a koukala na něj opuchlýma očima. Nikomu jsem nechyběla, ani když jsem byla naživu. Trvalo jim celé hodiny, než našli moje tělo. Vím to, protože jsem tam seděla a čekala na ně. Pak přišla do umývárny Olivie Hornbyová a prý. Zas už tu někde trucuješ, Uršulo, řekla. Profesor Dippet mě požádal, abych se po tobě podívala. Pak uviděla mé tělo. O, nezapomněla na to až do své smrti. O to jsem se postarala. Všude jsem za ní chodila a připomínala jí to vážně. Vzpomínám si, jak jsem na svatbě jejího bratra... Harry ji však už neposlouchal. Myslel na píseň, kterou zpívali jezerní lidé. A věz, že nám teď propadlo, oč v životě si nejvíc stál. Znělo to, jako když mu chtějí ukrást něco, co mu patří a co bude muset získat naspátek. Ale co vlastně mu hodlali vzít? A potom samozřejmě šla na ministerstvo kouzel, aby mi zakázali věšet se jí na paty, takže jsem se musela vrátit sem a teď tu bydlím ve svém záchodku. Dobrá, řekl Harry neurčitě. Opravdu jsem se dostal o hodně dál, než jsem byl. Buď tak hodná a zavři zas oči, ať mohu vylézt. Zdvihl vejce ze dna bazénu, vylezl z vody, utřel se a oblékl si pyžamo a župan. Přijdeš zas někdy za mnou do umývárny? Zeptala se ufňukaná Uršula truchlivě, když Harry zvedal svůj neviditelný plášť. Pokusím se, přislíbil, i když si v duchu říkal, že do její umývárny by se vydal jedině v případě, že by všechny ostatní záchodky na hradě byly ucpané. Měj se hezky, Uršulo, a děkuji, že jsi mi pomohla. Tak ahoj, řekla sklesle na rozloučenou, a zatímco si oblékal neviditelný plášť, Uršula vklouzla zpátky do jednoho kohoutku. Venku na tmavé chodbě Harry nahlédl do Pobertova plánku, aby se ujistil, že je pořád vzduch čistý. Skvělé. Body náležící Filchovi a paní Norrisové se nepohnuly ze školníkovy kanceláře. Nezdálo se, že by se po škole kdokoliv pohyboval, až naprotivu, který skákal po pamětní síni od poschodí výš. Harry udělal první krok směrem k nebelvírské věži a v tom mu oko na plánku sklouzlo na něco jiného. Bylo to nanejvýš podivné. Protiva nebyl jediný,
kdo se v hradu pohyboval. V místnosti v levém dolním rohu Snapeově kabinetu se míhal sem a tam další osamělý bod. Neměl však jmenovku Severus Snape, nýbrž Bartemius Skrk. Harry na něj vytřeštil oči. Říkalo se přece, že pan Skrk je příliš nemocný, než aby chodil do práce nebo přijel na vánoční ples. Jak to, že se teď vplížil do Bradavic? V jednu hodinu v noci. Harry pozorně sledoval, jak se ten bod pohybuje po místnosti sem tam a každou chvíli se zastavuje. Ještě chvíli váhal a přemýšlel a pak ho přemohla zvědavost. Otočil se a vydal se opačným směrem k nejbližšímu schodišti. Podívá se, co má Skrk za lubem. Sešel po schodech, jak nejtišej uměl, ale tváře na některých podobiznách se přece jen otáčely, když zaslechli zaskřípat prkno nebo zašustit jeho pyžamo. Po chvíli už se plížil dolejší chodbou, přibližně v polovině cesty odhrnul závěs a poté pokračoval po užším schodišti, kterého zkratkou mělo zavést o dvě poschodí níž. Cestou stále nahlížel do plánku a nepřestával se divit. Prostě mu nešlo do hlavy, že by se pan Skrk, vždy tak dbalý zákonů a slušného chování, plížil tou pozdní noční hodinou po kabinetu někoho jiného. A potom, když v polovině schodiště vůbec nemyslel na to, co dělá, soustředěný jen na podivné chování pana Skrka, probořil se nečekaně o ním záludným schodem, který nebyl pokaždé zapomněl přeskočit. Neohrabaně se zapotácel a zlaté vejce, dosud vlhké z koupele, mu vyklouzlo, naklonil se a zkusil ho polapit, ale už to nestihl. Vejce padalo po dlouhém schodišti a o každý schod zadunělo, jako když uhodí na buben. Neviditelný plášť z Harryho sklouzl a jak po něm chňapl, vyletěl mu z ruky Pobertův plánek a dopadl o 6 schodů níž, kam už nedosáhl, poněvadž se zabořil až po koleno. Zlaté vejce proletělo závěsem na úpatí schodiště na dolní chodbě a tam se otevřelo a začalo hlasitě ječet. Harry vytáhl hůlku, aby Pobertův plánek zachytil a smazal vše, co na něm bylo. Ten však byl příliš daleko. Znovu si těsněji přivinul neviditelný plášť, napřímil se, natáhl uši, v očích strach a téměř v zápětí protivo! Harry neomylně poznal lovecký křik školníka Filče. Slyšel jeho šouravé kroky, jak se kvapem blíží, a jeho sípavý vstekem zvýšený hlas. Co tu děláš za kravál? To chceš vzbudit celý hrad? Ale já tě dostanu, protivo, dostanu tě a ty... Co je za tohle? Filčovi kroky se najednou zastavily. Bylo slyšet cvaknutí kovu o kov a vejce přestalo ječet. To je Filč zdvihl a zavřel. Harry stál úplně potichoučku, s jednou nohou stále vzpříčenou v očarovaném schodu a poslouchal. Filč už každou chvíli musí odhrnout závěs, aby lapil protivu,

i kouzelníků. Patří některému školnímu šampionovi. Harrymu se udělalo zle. Srdce mu bylo jako šílené. Protivo! Vykřikl Filch se škodolibou radostí. Tak ty skradl! Prudce roztáhl závěs a Harry spatřil jeho strašný odulý obličej a vypoulené bledé oči upřené na temné a, aspoň pro něj, prázdné schodiště. Tak ty se schováváš, co? Pronesl tiše. Ale já si tě najdu, protivo. Takže tys ukradl klíč z poháru tří kouzelníků. Za tohle s tebou Brumbál vyrazí dveře, ty hnusné zlodějské strašidlo. Filch se pustil po schodech vzhůru a jeho vychrtlá, špinavě hnědožlutá kočka mu šla v patách. Očima jako dvě lampy, stejnýma jako její pán, zírala přímo na Harryho. Nestalo se mu to poprvé, kdy musel přemýšlet, zda neviditelný plášť působí také na kočky. Zvedal se mu žaludek ze strachu, jak se Filch ve starém flanelovém županu stále víc blížil. Zoufale se pokoušel vyprostit uvězněnou nohu, ale jenom se zabořil ještě hlouběji. Školník už každou vteřinu musel zahlédnout plánek nebo vrazit přímo do něho. Filči, co je to tam? Filch zůstal stát pár schodů pod ním a otočil se. Pod schody stála jediná osoba, která Harrymu mohla ještě přitížit. Profesor Snape. Na sobě měl dlouhou šedou noční košili a ve tváři byl synalý. To protiva, pane profesore, zašeptal zlostně Filch. Hodil tohle vejce dolů ze schodů. Snape rychle vyběhl po schodech a zastavil se vedle Filche. Harry zatěl zuby. Byl přesvědčen, že ho bušící srdce každou chvíli prozradí. Cože, protiva? Řekl Snape tlumeně a prohlížel si vejce, které Filch držel v rukou. Ale protiva se nemohl dostat do mého kabinetu. Vy jste to vejce měl v kabinetu, pane profesore? Jistě, že ne, vyšekl Snape. Slyšel jsem, jak něco bouchá a ječí. Ano, pane profesore, to bylo to vejce. A šel jsem zjistit, co se děje. Schodil ho protiva, pane profesore. A když jsem šel kolem svého kabinetu, viděl jsem, že je tam rozsvíceno a dveře skříně jsou otevřené. Někdo ji prohledával. Ale protiva přece nemohl. To vím, že nemohl, Filči. Utrhl se na něho Snape. Zavírám svůj kabinet kouzlem, které může překonat jedině nějaký kouzelník. Zadíval se po schodišti vzhůru, přímo skrze Harryho a potom dolů do chodby pod nimi. Chci, abyste šel se mnou a pomohl mi najít toho vetřelce, Filči. Ano, pane profesore, ale Filch se žádostivě zadíval po schodišti vzhůru, přímo skrze Harryho. Bylo víc než jasné, že si nechce dát ujít příležitost, aby protivu konečně nachytal. Jen jdi, prosil ho Harry v duchu, jdi se Snapem, jdi už. Paní Norrisová u jeho nohou zvědavě zvrátila hlavu a civěla. Harry měl nepotlačitelný dojem, že ho cítí. Proč si do té koupele dával tolik vonavé pěny? Jde o to, pane profesore, spustil Filch naříkavě, že tentokrát mě pan ředitel bude muset vyslechnout. Protiva okradl nějakého studenta a to je pro mě šance, že ho z hradu jednou provždy vyhodí. Filči, na tom pitomém strašidle mi ani zamák nezáleží, ale v mém kabinetu klap, klap, klap. Snape rázem zmlkl a zároveň s Filchem se otočil a zadíval se pod schody. Průhledem mezi jejich hlavami Harry viděl, jak tam přikulhal pošuk Moody. Přes noční košili měl svůj starý cestovní plášť a jako obvykle se opíral o hůl. Vy tu máte pyžamový večírek, zavrčel do schodů.
Profesor Snape a já jsme slyšeli nějaký

0: I randál, pane profesore, odpověděl hbitě Filch. Protiva, to strašidlo něco schodil, jak to dělá pořád, a pan profesor Snape zjistil, že se někdo vloupal do jeho Mlčte, sykl na něho Snape. Moody přistoupil o krok blíž ke schodišti. Harry viděl, jak jeho čarodějné oko sklouzlo po Snapeovi a pak neklamně spočinulo na něm. Srdce mu divoce poskočilo. Moody dokáže neviditelné pláště prohlédnout. Jen on mohl patřičně docenit celý ten podivný výjev. Snape v noční košili, Filche, který pevně svíral zlaté vejce, a Harryho uvězněného ve schodu nad nimi. Moody překvapením otevřel ústa, připomínající šikmou sečnou ránu, a několik vteřin si s Harrym hleděli přímo do očí. Pak Moody ústa zavřel a stočil své modré oko znovu ke Snapeovi. Slyšel jsem dobře, Snape? Zeptal se pomalu. Někdo se vloupal do vašeho kabinetu? To není důležité, řekl Snape chladně. Naopak, zavrčel Moody, je to velice důležité. Kdo by se chtěl vloupat do vašeho kabinetu? Nejspíš nějaký student, odsekl Snape a Harry si všiml, jak mu na mastném spánku prudce cuká žilka. Už se mi to jednou stalo. Ze skříně s mými soukromými zásobami se mi ztratily přísady do lektvarů. Bez pochyby se studenti pokoušeli připravit nějaké zakázané směsi. Takže vy si myslíte, že jim šlo o přísady do lektvarů? Zeptal se Moody. Neschováváte v kabinetu ještě něco jiného? Harry viděl, jak Snapeova bledá tvář náhle dostala ošklivou cihlovou barvu a žilka na spánku se roztepala ještě rychleji. Víte dobře, že tam nic neschovávám, Moody, odpověděl nebezpečně tichým hlasem, protože můj kabinet jste už velice důkladně prohledal sám. Moodyho obličej skřivil úsměv. Bystrozorové mají své výsady, Snape. Brumbál mě požádal, abych dohlédl. Brumbál mi náhodou důvěřuje, procedil Snape přes zaťaté zuby. Odmítám věřit, že vám nařídil prohledat můj kabinet. Samozřejmě, že vám Brumbál důvěřuje, zavrčel Moody. Má to v povaze, to přece víte. Je vždy ochoten zkusit to s každým znovu. Ovšem já tvrdím, že některé skvrny nezmizí, Snape. Skvrny, které nikdy nezmizí. Chápete, co tím myslím? Snape náhle udělal něco velice podivného. Pravou rukou si křečovitě přidržel levé předloktí, jako by ho tam něco začalo bolet. Moody se rozesmál. Běžte zpátky do postele, Snape. Nemáte právo mě kamkoliv posílat, zasyčel Snape a pustil své předloktí, jako kdyby se zlobil sám na sebe. Mám stejné právo chodit pod mě načíhanou po škole jako vy. Jděte, řekl Moody a jeho hlas zněl výhrůžně. Těším se, až vás jednou potkám někde pod mě na chodbě. Mimochodem, něco vám upadlo. Harry zděšeně uviděl, že Moody ukazuje na Pobertův plánek, který ještě pořád ležel 6 schodů pod ním. Když se Snape a Filch otočili a podívali se na něj, Harry hodil za hlavu všechnu opatrnost, zdvihl pod pláštěm ruce, divoce na Moodyho zamával, aby upoutal jeho pozornost, a rty mu přitom nehlasně naznačoval, to je moje, moje. Snape po plánku sáhl a v děsivě skřivené tváři mu začínalo svítat. Actio Pergamen. Plánek se pojednou vznesl, proklouzl Snapeovi mezi nataženými prsty, rozletěl se nad schodištěm a skončil dole v Moodyho ruce. Spletl jsem se, řekl Moody chladně. Je můj. Musel jsem ho upustit už předtím. Snapeovi černé oči však přeskakovaly od vejce, které Filch držel v náručí, k plánku v Moodyho ruce. A Harrymu bylo jasné, že počítá, kolik je 2 a 2, jak to dokázal jedině on. Potter, hlesl potichu. Co tím máte na mysli, zeptal se sebejistě Moody, složil plánek a strčil si ho do kapsy. Zatím vším je Potter, zavrčel Snape vztekle, okamžitě otočil hlavu a podíval se právě tam, kde stál Harry, jako by ho najednou viděl. To vejce je Potrovo. Ten pergament také patří Potrovi. Viděl jsem ho už dřív a poznávám ho. Potter je tady v tom svém neviditelném plášti. Snape rozpřáhl ruce jako slepec a začal vystupovat po schodech nahoru. Harry by byl přísahal, že roztáhl i své už tak dost velké chřípí, aby ho vyčenichal. A on ještě pořád vězel v očarovaném schodu. Zaklonil se, aby unikl Snapeovým prstům, ale každou chvilku tam nic nenajdete, Snape, vyštěkl Moody. Ale rád povím řediteli, jak rychle vám připadl na mysl Harry Potter. Co tím chcete říct? Zavrčel Snape, otočil hlavu k Moodymu a podíval se na něho. Napřeženýma rukama byl na dosah od Harryho hrudi. Chci říct, že Brumbála velice zajímá, kdo má na toho chlapce spadeno, řekl Moody a dokulhal ještě blíž ke schodišti. A mě ostatně také, Snape. Velice mě to zajímá. Světlo pochodně zakomíhalo po znetvořeném profesorově obličeji, takže jizvy i prázdné místo pokusu chybějícího nosu vypadaly ještě hlubší a temnější než obvykle. Snape zhlížel na Moodyho a Harry neviděl, jak se přitom tváří. Chvilku se nikdo nepohnul a neřekl ani slovo. Potom Snape zvolna spustil ruce. Jen jsem myslel, řekl nuceně klidným hlasem, že jestli se Potter zase toulá po večerce, má totiž takový nešťastný zlozvyk, měli bychom mu v tom zabránit kvůli jeho vlastní bezpečnosti. Rozumím, pronesl Moody tlumeně. Vám prostě leží na srdci Potrova bezpečnost. Tak jste to myslel. Okamžik bylo ticho. Snape a Moody zírali jeden na druhého. Paní Norrisová hlasitě mňoukala a vzhlížela od Filčových nohou, aby konečně zjistila, odkud vychází ta vůně bublinkové koupele. Myslím, že si půjdu zaslehnout, řekl Snape úsečně. To je to nejlepší, co vás dnes večer napadlo, souhlasil Moody. Takže, Filči, dejte mi laskavě to vejce. Ne, bránil se školník a přitiskl vejce k sobě, jako by to byl jeho prvorozený syn. Pane profesore, to je důkaz, jak je protiva zákeřný. Je to majetek šampiona, kterému ho ukradl, řekl Moody. Takže mi ho dejte. A hned. Snape zamířil po schodech dolů a beze slova prošel kolem Moodyho. Filch zamlaskal na paní Norrisovou, která pár vteřin rozpačitě zírala na Harryho, a pak se otočila a šla za svým pánem. Harry mu se ještě pořád nesklidnil dech, ale slyšel už Snape, jak dole po chodbě odchází. Filch dal Moodymu vejce a také zmizel z dohledu. Cestou šeptal paní Norrisové, to nic, drahoušku. Ráno zajdeme za Brumbálem a řekneme mu, co protiva vyváděl. Kde si bouchly dveře? Harry dál trčel na místě a zhlížel na Moodyho, který odložil svůj hůl na nejspodnější schod a s ponurým klap na každém druhém schodu, začal stěžka vystupovat k němu. To bylo ovlásek, Potre, zamumlal. Ano, Děkuji vám, řekl Harry slabým hlasem. Co je tohle? Zeptal se Moody, vytáhl z kapsy Pobertův plánek a rozložil ho. Plánek bradavic, vysvětlil Harry a doufal, že ho Moody co nejdřív vyprostí ze schodiště. Noha už ho opravdu bolela. Při Merlinových vousech, zašeptal Moody, zíral na plánek a jeho čarodějné oko se střeštěně točilo na všechny strany. Řeknu vám potře, to je ale plánek. Ano, je docela užitečný, přisvědčil Harry. Oči už mu začínaly slzet bolestí. Pane profesor, myslíte, že byste mi mohl pomoci? Cože? Ovšem, ano, samozřejmě. Moody ho uchopil za obě paže a zatáhl. Harry konečně vyprostil nohu ze záludného schodu a postavil se o schod výš. Moody dosud přejížděl očima po plánku. Potré, řekl pomalu. Neviděl jste náhodou, kdo se vloupal do Snapeova kabinetu? Myslím tady na plánku. Ano, viděl, přiznal Harry. Byl to pan Skrk. Moodyho čarodějné oko prosvištělo nad plánkem. Najednou vypadal znepokojeně. Skrk, podivil se. Víte to jistě, Potter? Naprosto, řekl Harry. Teď už to ale není, podotkl Moody a jeho oko stále svištělo nad plánkem. Takže Skrk, to je velice, velice zajímavé. Téměř minutu neřekl ani slovo a měl oči jen pro plánek. Harry mu bylo jasné, že zpráva o Skrkovi mu něco říká a velice si přál vědět co. Přemýšlel, zda se má odvážit zeptat se ho. Moody mu trochu naháněl strach, ovšem právě teď mu pomohl z opravdu velikého maléru. Pane profesore, proč myslíte, že si pan Skrk chtěl prohlédnout Snapeův kabinet? Moodyho čarodějné oko přestalo provrtávat plánek a třaslavě spočinulo na Harrym. Bylo opravdu pronikavé. A Harry měl dojem, že se ho profesor snaží odhadnout. Zvažuje, zda mu má odpovědět nebo ne. Nebo kolik mu toho může říct. Řeknu vám to takhle, zamumlal Moody nakonec. Tvrdí se, že starý Pošuk je posedlý pátráním po černokněžnících. Ale v porovnání s Bártym Skrkem je úplný břídil. Znovu se soustředěně zahleděl do plánku. Harry však hořel touhou dozvědět se víc. Pane profesore, odvážil se znovu, myslíte si, může to mít něco společného s tím, že třeba si pan Skrk myslí, že se něco děje? Co jako? Zeptal se Moody ostře. Harry přemítal, co se může odvážit říci. Nechtěl, aby si profesor domyslel, že má nějaký zdroj informací mimo bradavice. To by mohlo vést k choulostivým otázkám o Siriusovi. Já nevím, zamumlal Harry, ale v poslední době se dějí podivné věci, nemyslíte? Psali o tom v Denním věštci. Znamení zla na mistrovství světa, smrti jedi a to všechno. Moody jen vytřeštil obě oči, každé jiné. Jste bystrý chlapec, Potré, přikývl. A jeho čarodějné oko zabloudilo znovu k Pobertovu plánku. Skrk možná uvažoval stejně, řekl pomalu. Opravdu je to možné. V poslední době kolují všelijaké pověsti. A Rita Holoubková k tomu samozřejmě bohatě přispívá. Počítám, že spousta lidí je z toho nervózní. Ústa pokleslá na stranu mu ještě víc skřivil zlověstný úsměv. Jestli někoho nenávidím, zamumlal spíš pro sebe než pro Harryho a jeho čarodějné oko se zapíchlo do levého dolního rohu plánku, tak jsou to smrti jedi, kteří zůstali na svobodě. Harry na něho zazíral. Mohl mít Moody na mysli opravdu to, nač myslel i on? A teď bych se chtěl na něco zeptat vás, Pottere, řekl profesor už věcnějším tónem. Harry mu pokleslo srdce. Tušil, že na to dojde. Moody se ho teď určitě zeptá, odkud ten plánek má. Byl to velice podezřelý, čarodějný předmět. A kdyby Harry přiznal, jak k němu přišel, obvinil by nejen sebe, ale i svého vlastního otce, Freda a George Weasleyovi, a také profesora Lupína, jejich předchozího učitele obrany proti černé magii. Moody zamával plánkem Harrymu před očima, takže už byl připraven na nejhorší. Mohl bych si ho půjčit? Ach, vydechl Harry, měl ten plánek opravdu rád. Na druhé straně se mu však ulevilo, že se profesor nevyptává, kde k němu přišel, a také věděl, že mu teď dluží nějakou protislužbu. Ale ano, proč ne? To jsem rád, zavrčel Moody. Myslím, že ho dokážu využít. Možná je to přesně to, co jsem hledal. A teď už do postele, Pottere. Pojďte. Vystoupili nahoru po schodech společně a Moody cestou dál zkoumal plánek, jako by to byl poklad, jaký ještě v životě neviděl. Ke dveřím jeho kabinetu došly mlčky. Tam se profesor zastavil a podíval se na Harryho. Napadlo vás někdy, že byste se mohl stát bystrozorem, Pottere? Ne, řekl Harry, kterého ta otázka zaskočila. Tak o tom uvažujte. Pokývl Moody a zamyšleně se na Harryho podíval. Ano, rozhodně. A mimochodem, uhodl jsem správně, že jste s tím vejcem dnes večer nešel jen tak na procházku? To opravdu ne, zazubil se Harry. Snažil jsem se rozluštit ten klíč. Moody na něho zamrkal a jeho čarodějné oko se už zase střeštěně otáčelo na všechny strany. Není nadvečerní procházku, když si potřebujete něco rozmyslet, Pottere. Uvidíme se ráno. Vešel do svého kabinetu, oči znovu soustředěné na Pobertův plánek a zavřel za sebou. Harry pomalu zamířil do nebelvírské věže. Pořád musel myslet na Snape'a a na Skrka a přemýšlet, co to všechno znamená. Proč Skrk předstíral, že je nemocný a přitom se dokázal dostat do Bradavic, kdy se mu zachtělo? Co si myslel, že Snape ve svém kabinetu ukrývá? A Moody se domnívá, že on, Harry, by měl být bystrozorem. Znělo to zajímavě. Ale když se 10 minut na to potichu uložil do postele s nebesy, vejce i plášť měl už zase bezpečně uložené v kufru, napadlo ho, že dřív, než by se pro takové povolání rozhodl, docela rád by věděl, kolik jizev a šrámů mají ostatní bystrozorové.
1: Ať srdce naše v bratrství se spojí a cesty naše nic zlého neskříží a nerozdvojí. To si slibujeme. To si slibujeme.
2: Pavlovi znovu zní v mysli tahle slova, kterými Ludva obřadně pečetili jejich přátelství, když se poprvé setkali. A ten se teď na nemocničním lůžku namáhavě zvedá a říká:
3: Tak rád bych šel ještě jednou do jezerní kotliny. Ještě jednou. Jednou. Jednou.
2: Po hrůzném večeru a nebezpečí, které číhalo za dvířky Ludvovy skrýše na půdě, přišel zase slunný den plný bezpečí a klidu. Oba se opět společně vydali do jezerní kotliny, do toho zapomenutého koutu kraje. A tady Pavel na kamaráda uhodil.
1: Dneska je slunečno. Můžeme mluvit o černých věcech.
3: Ano, rozumím ti. Asi ses včera divil, když jsem ti řekl, že se bojím o svůj život. Je to skutečně tak. Něco se kolem mě děje. Víš, čemu nerozumím? Něco nepřátelského. Mám pořád dojem, že mě něco pronásleduje, že mě někdo pozoruje.
1: A jak jsi na to přišel?
3: Už několikrát večer, když jsem byl ve své skrýši, jsem ty kroky slyšel. A jednou už to tam dokonce bylo, když jsem na půdu přišel. Nikdy na ten večer nezapomenu. Pršelo, v ulicích byla mlha a kouř. Vyšplhal jsem se opatrně a tiše na půdu po schůdkách. Nikdy jsem nechtěl, aby někdo věděl, že tam mám skrýš. Sunul jsem se z posledního schůdku dovnitř a hned jsem věděl, že tam nejsem sám, i když byla úplná tma. Nevěděl jsem nic a přesto jsem cítil, že tu na mě číhá něco záludného. Blížil jsem se krok za krokem ke své skrýši a pořád jsem čekal, že mě něco uchopí za krk. A pak jsem to uslyšel. V odlehlém koutě něco zašramotilo a pak se ozvaly podivné šoupavé kroky. Vypadalo to, že míří přímo ke mně. Dal jsem se do šíleného úprku ke skrýši. Klopítal jsem přes trámy a dodnes se divím, jak se mi tenkrát povedlo pod mě tak rychle odemknout, vklouznout dovnitř a zastrčit závoru. Za mnou se ozvaly těžké kroky, pád přes trámy a supění. Něco se opřelo o stěny skrýše. Víš, nejsou moc pevné. Dělal jsem skrýš tajně a dával jí dohromady z lecčeho. Chvíle mi se mi zdálo, jako by něčí ruce přejížděly po stěnách a nahmatali petlici od zámku a zuřivě cloumali dvířky. Ale já je držel a opíral se o ně zevnitř. Nápor za chvíli přestal, ale něco obcházelo celou skrýš a zvenčí jsem chvílemi slyšel dech. A pak to konečně odcházelo. Každým krokem se do mě vracel život, ale ještě dlouho jsem zůstal uvnitř, spocený jako myš. A od té doby jsem se do skrýše večer neodvážel. Až včera s tebou.
2: A Pavel v duchu zase slyší včerejší Ludvův zdrcený šepot.
3: Bylo to tady zase. Přišlo to zase.
2: Pak se ale oba vrátili od zlých vzpomínek do přítomnosti. Hovořili o běžných věcech a mžourali spokojeně do záplavy slunce. Pavel vzal do ruky Ludvovu knihu, kterou nesli sebou, a znovu ji se zbožnou úctou a obdivem prohlížel.
1: Být tebou, nikdy bych takovou práci nenechával ležet na půdě. Proč si ji nevezmeš domů?
3: Nejde to. Nesmím. Tatínek mi to psaní knihy snad už 100krát zakázal. Vždycky hrozí, že ji spálí. Tvrdí, že se věnuje jen tomu a na školní věci pak nemám dost času.
1: A nebojíš se, že ti knihu na půdě někdo ukradne?
3: Bojím. Musím to zařídit nějak jinak.
2: Přelezli po padlém stromě nad zelenou říčkou, jak už Ludva pojmenoval potok na dně propasti, rozhrnuli keře a jako dva králové, hrdí a pyšní, dívali se dolů do svého království, do jezerní kotliny, utopené v sluneční záři, tichu a klidu.
1: Nikde jinde vzduch tak zvláštně nevoní jako tady. Nikde není tráva tak krásně zelená. V žádné vodě se neodráží nebe tak čistě a modře jako v jezeře na dně naší kotliny.
2: Pak nadešlo jako vždy několik hodin radostné zábavy. Koupání v chladném jezeru s písečným dnem vystřídalo prolézání skal a opalování v trávě.
1: Měl bys cvičit. Jsi buchta, nemáš na sobě ani jeden sval.
3: Budu cvičit. A hned. Začneme, pojď.
1: Tak začneme.
2: Cvičili skoro půl hodinu, až měl Ludva tělo celé rozlámané. Pak mu Pavel doporučil, aby nezapomněl cvičit zase večer a ráno každý den, a protože se blížil soumarak, rozhodli se k návratu. Naposled přelétli očima celou jezerní kotlinu a potom šli a seskakovali po té své krkolomné cestě dolů do opuštěných roklí a těmi pak k městu. Už k němu skoro docházeli, když Pavel náhodou zalovil v kapse a našel tam nějaký papír. Ustrnul. Stálo na něm kostrbatým písmem.
1: Boj je započat. Třeste se oba, až naše bratrstvo k vám najde cestu. Bude to už brzo, brzo, tarantule.
2: Neumělá kresba ohyzného pavouka doplňovala nevysvětlitelný vzkaz jako němá výhruška. Právě tak, jako velké písmeno T.
3: Kde jsi ten papír našel? Šel jsem přece před tebou.
4: Byl s námi, Ludvo. Našel jsem ho teď v kapse. Nevím, jak a kdy se tam dostal. A nechápu, co to vlastně znamená.
3: Někdo nám něčím hrozí. Bratrstvo tarantule.
4: Myslíš, že to má co dělat s tím na půdě?
3: Možná. Kdo ti mohl ten dopis dát do kapsy?
4: Nevím. Třeba někdo v tlačenici před školou.
3: Tarantule je přece jedovatý pavouk. Asi nás někdo chce chytit do svých sítí.
4: Ale jen vědět, kdo a hlavně proč. Umím přijmout ránu od toho, koho vidím, ale neznámý nepřítel. Z toho jde hrůza.
2: Do spálených mlýnů docházejí už zašera. Ludva má pocit, že od kraje města je někdo sleduje, ale nikoho nevidí. Pavel však přesto chce raději Ludvu doprovodit. Vcházejí do dvora, z něhož vede schodiště a z jeho přítmí proti nim najednou někdo vykročí. Pavel nad jeho zjevem až vykřikne hrůzou, ale Ludva se po prvním úleku vzpamatuje a říká tiše.
3: Neboj se, já ho znám. Je to Dernet, nájemník z domu. Trochu to nemá v hlavě v pořádku, ale jinak je neškodný.
2: Muž jde prudce skoro až k ním a v ošklivé tváři mu hoří oči jako dva uhlíky. Nepěstěné a dlouho nestříhané vlasy mu divoce vlají a spadají do tváře. Pomatenec mumlá něco nesrozumitelného a zdá se, že by Pavla porazil, kdyby mu neuhnul. Pak jde zvolna jako náměsíčník až ke zdi, tam usedá na bednu a civí na hochy. Pavla až zamrazí.
4: Je opravdu tak neškodný? Často přece duševně nemocní v domácím ošetřování začnou najednou zuřit a ohrožovat lidi kolem sebe. Kam se dívá tím svým skelným pohledem?
3: Vážně se nemusíš bát. Říkám ti, že ho znám už dlouho. Bydlel tu už spoustu let, když jsme se sem nastěhovali.
4: Jsem nějak poplašený. To by mohla být ta tarantule. A napadlo mě ještě něco. Říkal jsi, že nemůžeš brát svou knihu domů kvůli otci. Vezmu si ji k sobě a zítra ti ji zas přinesu. Do skrýše bys ji už neměl dávat a ani tam sám nechodit.
3: Taky si to myslím. Jsme obklopeni něčím, čemu nerozumíme, co nás ohrožuje.
2: Ludva dává Pavlovi knihu, ten mu podává ruku a otáčí se k východu ze dvorku. Ale v tom do někoho vrazí. Těsně za ním stojí pomatenec, který se v nastalé tmě přiblížil k oběma chlapcům a teď vztahuje po Pavlovi ruce.
3: Pozor!
2: Pavla zachvacuje hrůza. Jako blesk vyráží kličkou kolem muže do průjezdu a s bušícím srdcem prchá se tmělými ulicemi k domovu. Zdá se mu, že za sebou slyší dusot pronásledovatele, ale je to jen ozvěna jeho vlastních nohou.

0: Stále častěji si Pavel půjčuje od Ludvy jeho knihu a znovu pročítá a prohlíží její stránky. A Ludva má velkou radost, že našel někoho, kdo chápe ten jeho svět, který si v knize zbudoval a ve kterém vybíjí touhu po dobrodružství, po nějaké činnosti. A tak ta kniha a objev, že mají společné zájmy, je zbližuje tak, že snad v celém městě nemohou být dva větší kamarádi.
1: Ale i když jsem si myslel, že už Ludvu dobře znám, je pořád ještě dost věcí, co si nechává pro sebe.
0: Pavel se o tom přesvědčí i jednou v létě, kdy Ludva přichází na sraz k cestě do jezerní kotliny s malou tornou na zádech.
1: Co vnímáš, prosím tě?
2: No, knihu. Co bych tam měl?
0: Ale Pavel vidí, že je tam ještě něco jiného. Něco měkkého. Ovšem, co to je, to se dozvídá až na konci toho letního dne. Předtím oba plnými doušky užívají všech radostí, které jim jejich jezerní kotlina poskytuje. Koupají se, zápasy, cvičí a baví se o všem možném. A na večer, zatímco Pavel čte knihu, Ludva s neklidným výrazem ve tváři bere svou tornu, chvíli váhavě přešlapuje a pak zvolna kráčí ke stráni na západě. Pavel si ho všimne, až když vylézá nahoře na skály.
1: Kam Ludva jde?
0: Slunce se teď kloní k západu a červánky zaplavují celý kraj. Útesy skal jsou zbarvené do nachova a nebe se stává jedinou červenavou výhní.
1: Právě takový západ slunce Ludva popisuje v knize.
0: Pavel se zarazí v úvahách, protože nahoře zahlédne Ludvovu postavu. Sehne se, aby nebyl viděn, ale aby sám viděl.
1: Ale jak to? Je to vůbec Ludva?
0: Na skále stojí chlapec oblečený v bohatě zdobený indiánský kroj. S vlasy rozčesanými uprostřed nad čelem a staženými kolem hlavy červenou stužkou. Ludvův zrak je nepřítomný a jeho postava se odráží na červeném nebi. A teď Ludva zvedá ruce k sluneční desce rozstaveného zlata, zvolna mizející za obzorem a jeho rty něco šeptají. Pavlovi se zdá, že ten výjev už někde viděl, ale nemůže si vzpomenout, kde.
1: Už vím. Vždyť je to ten velký obraz z knihy a představuje slavnost červeného nebe, jak o ní Ludva píše.
0: Slunce zapadá víc a víc. Krvavá záře mění barvu do fialova. Z jezerní kotliny vystupují šedomodré stíny. Šeří se a Ludvově ruce zase klesají k tělu. Pavel se co nejopatrněji, ale rychle vrací. Nechce, aby kamarád věděl, že se jeho slavnosti červeného nebe zúčastnil jako nezvaný host.

0: Ale všem překvapením ještě není konec. Když Pavel doprovodí Ludvu večer domů a odchází zase s knihou, napadne ho, že by se mohl podívat, jestli je skrýš na půdě v pořádku. Rychle sice padá tma, ale Pavel skoro poslepu najde za vším tím hraburdím strmé dřevěné schůdky a šplhá po nich. Vítr hučí, v dáli zní temné hřmění a první kapky deště padají k zemi. Blízká se. Růžovo-fialové světlo blesku rozčísne tmu a v té synavé záři Pavel hledí přimrazený hrůzou vzhůru až tam k vikýři pod střechou, kudy Ludva vcházel na půdu.
1: Co to je?
0: Tam nahoře se cosi nevýslovně ohyzného šklebí a chechtá. A jak záře blesku skomírá, Pavel ještě s útěsem pozoruje, že to neznámé se najednou pohybuje s kočičí obratností po schůdkách k němu. K němu! Jeho jediná myšlenka v tom děsu je utéci, utéci. Sám neví, jak se dole dostává přes všechny překážky až do hlavního dvora a průjezdem ven. Má přiškrcené hrdlo. Vždyť to cosi stále dupe a skučí za ním.
1: Proboha! Proboha, pomoc! Pomoc!
0: Ulice je zoufale lidu prázdná. Déšť zahnal všechny chodce. Pavel běží přes pustá zákoutí, klopítá o chodníky a vyčnělé kameny a marně pátrá po někom živém. Pevně svírá Ludvovu knihu. Zlověstný dupot a skřeky jsou pořád za ním a pokaždé, když se otočí, spatří jen cosi velkého. Podivnou postavu, jak se ve tmě dlouhými skoky blíží a blíží.
1: Támhle už je náš dům. Sláva.
0: Štvaný děsem vyběhne po schodech jako nikdy předtím. Mlátí a kope do dveří. Pronásledovatel je již dole u schodiště. Pak dveře konečně povolí a Pavel padá vystrašené mamince do náruče. Něco teď běží a skáče dolů po schodech. Z průjezdu vyrazí do tmy postava v dlouhém vlajícím černém plášti a zmizí v dešti. Nad městem se rozpoutá strašná bouře. To všechno teď Pavlovi probíhá hlavou u nemocničního lůžka, na kterém se jeho kamarád namáhavě zvedá a říká:
2: tak rád bych šel ještě jednou do jezerní kotliny. Ještě jednou.

0: Ale to už je třetí odklad naší cesty na venkov, Holmesi.
1: Zítra, až dostanu tu knihu, konečně vyrazíme.
0: Pokud nedojde k čtvrtému odkladu, čím se to vlastně zabýváte?
1: Můžete si podívat.
0: O, v těchto nádržích tudíž neexistuje v jejich palegiálu metalimnion a hypolimnion v pravém slova smyslu, stejně jako tu není profundál v bentálu.
1: Ale ne, Watsone. Tento lístek je důležitý.
0: Cože? Rovnice? P rovná se C krát N lomeno M?
1: Je to rovnice pro některé lidi stejně významná jako ona slavná Einsteinova E rovná se M krát C na druhou.
0: Vy jste se dal na fyziku?
1: Ale Watsone, z předchozího výpisku jste přece mohl poznat, že bádám v limnologii.
0: V čem?
1: V nauce o sladkých, to je kontinentálních vodách.
0: A co ta rovnice?
1: Je to matematické vyjádření velice složitého limnologického problému. Kolik ryb je v dané vodní nádrži? Tento problém není stále uspokojivě vyřešen, i když se jim věci zabývají už desítky let. Vy ten problém také znáte.
0: Já? No, ubezpečuji vás, že nikoliv, že,
1: ale,
0: že nikdy...
1: Ale ano, Watsone. Vy jste přece mnohokrát vyslechl, kolik a jak výjimečně velkých ryb chytil ten onen rybář. Není-liž pravda?
0: No to ano, to jistě.
1: Nebylo vám podezřelé, že tolik a tak velkých ryb pohromadě nikde nemůže být?
0: Ani to ne.
1: Protože jste ještě neznal rovnici P rovná se C krát N... lomeno M.
0: Geniální rovnici, jako je ta Einsteinova?
1: Ne, zcela ještě jako ta Einsteinova. Proto ji vylepšuji.
0: Oh.
1: Jeden rybářský spolek mi ji ověřoval u jistého skotského jezera. Když jsem do rovnice dosadil úlovky o něch rybářů, bylo to velmi zvláštní.
0: Ano?
1: Vyšlo mi totiž, že v onom jezeře by muselo být tolik ryb, že by se tam pak už vůbec nevešla voda.
0: Ale ryba bez vody přece.
1: Zajisté, zajisté. Rybáři hájili své úlovky, já svou rovnici. Tu rovnici je třeba vylepšit tak, aby byla za všech okolností nenapadnutelná.
0: Oh, a na tom teď pracujete?
1: Ano, Watsone.
0: Oh, vidím, že se letos na venkov nedostaneme.
1: Proč ten pesimismus? Vemte si příklad z optimismu a veselí právě rybářů. Znáte třeba tu rybářskou anekdotu, kdy říká přítelkyně přítelkyni: Suzy, proč máte odtrženou šňůru od telefonu?
0: Aha.
1: Ale to manžel telefonoval příteli a ukazoval mu, jak velkou rybu chytil.
0: Není ten váš přístroj poněkud přes míru nedůtklivý, Holmesi?
1: Proč myslíte?
0: No, že stačí zmínka o telefonu a ozývá se. Teď ještě záleží na tom, zda bude souhlasit nebo protestovat. Holmesi, měl byste ho zvednout?
1: Buďte zdrav, inspektore. Ne. Ano. Neříkejte. Vy ale přece víte. Ano? Ano? Ano. Inspektor Kevigan ze Scotland Yardu.
0: Vražda.
1: Ano.
0: Naprosto výjimečná.
1: Ano. On však použil jiného výrazu. Extraordinární.
0: Vám se nechce, ale pomůžete mu.
1: Ano.
0: Bylo by dobře, kdybych byl u toho pro každý případ.
1: Ano.
0: Pro nebezpečí z prodlení se vydáme na místo činu teď i hned.
1: No ano, Watsone.
2: Dovolte, Holmesi, abych vám představil svědky. Slečna Rosalie Bentonová, sekretářka pana Courtneye.
3: Dobrý den, pane.
2: Pan Jimson, zástupce továrny Winchester.
4: Těší mě.
2: A já.
1: Jak to vy, inspektore? Copak jste také svědek?
2: Představte si, Holmesi, že ano. Ta vražda se stala před mýma očima.
1: Ale pak nechápu...
2: Tedy ona se stala tam, za těmi dveřmi. Ale já v té době seděl tady, spolu s Rosie a s panem Jimsonem.
1: Winchester, Winchester, nejste vy z té továrny, co dělá ty vynikající rybářské třpytky?
3: Ano, pan Courtney si objednal pana Jimsona, protože v poslední době zákazníci reklamovali několik vadných třpytek od Winchesteru.
4: Winchester! Továrna na výrobu rybářských potřeb nevyrábí zmetky. Slečno!
3: Firma Courtney rybářské potřeby od roku 1870 si nemůže dovolit nabízet nesolidní zboží, pane Jimsone. Pochopte to, prosím.
1: Ale mládeži, nestrašte se takovou maličkostí.
4: Pane, víte, co pro nás znamená dobrá pověst?
1: Vím. Kvůli tomu jste přijel jednat s panem Courtneym. Ale teď jste tu už kvůli něčemu úplně jinému. Dovolíte, inspektore, abych vyslechl slečnu Bentonovou?
2: Slečna Bentonová bude jistě tak laskavá.
1: Kdy přišel pan Courtney do kanceláře?
3: O 9:30.
1: Všimla jste si na něm něčeho neobvyklého?
3: Ano, zdálo se mi, že není v dobré náladě.
1: Proč myslíte, že nebyl v dobré...
3: No, jindy mě zdravil. Čau, Rozel, jak jdou věci? Dnes jen zavrčela bych k němu, hned zavedla pana Hartmana, až přijde.
1: Kdo je pan Hartman?
3: Nikdy jsem ho předtím neviděla.
1: Můžete ho popsat?
3: Jako Humphrey Bogart a stejně nehnutá tvář ve slaměném klobouku. Jinak jsem neměla moc času si ho prohlížet, hned jsem ho uvedla.
1: Moment. Vešel tedy dveřmi z chodby, pak přes vaši kancelář přímo do pracovny pana Courtney.
3: Ano, jinak ani nelze.
1: A pak jste ho už neviděla?
3: Ne, neviděla.
2: A celou tu dobu jste seděla tady?
3: Ano, jistě. A po 2 minutách jste přišel vy.
2: Mám totiž dovolenou, Holmesi. Vlastně ráno jsem měl dovolenou, první po 3 letech. Chystal jsem se ven a tady jsem se zastavil proto, že mi pan Courtney slíbil speciální naviják. Rád jsem s panem Courtneym mluvil o rybaření. Velký sportovec a vynikající odborník. Mám od něho skvělou sbírku mušek. A... Pokračujte, Rosil.
3: Pak přišel pan Jimson kvůli těm zmetkům.
4: Slečno Bentonová.
1: Nerozptilujte se, prosím. Rád bych slyšel každou podrobnost o panu Courtneyovi.
3: Zavolala jsem mu, že čeká inspektor Kevigan a že už přišel pan Jimson. Řekl, že bude za chvilku volný a to je všechno. Ostatně inspektor tu byl celou tu dobu.
2: Protože mě nenapadlo, co se stane. Jinak bych tu neseděl. Četl jsem si tu asi 10 minut. Slečna Rosalie vyřizovala nějaký dlouhý telefonát a přitom si opravovala manikuru. Pak ten dlouhý rozhovor ukončila tím, že musí mluvit s další pobočkou a zatím, co s ní mluvila, zazvonil telefon v pracovně pana Courtneye. Zazvonil 2x a během 3. zvonění zvedl pan Courtney sluchátko.
1: Ten hovor jste přijala vy a přepojila na šéfa?
3: Ne. Byla to přímá linka, kterou měl na stole.
2: A já zatím z toho čekání znervózněl. Stejně jako pan Jimson, že? A Rosie si toho všimla.
3: Pan Courtney mi dal včera pro inspektora poslední typ navijáku, zkušební série. To pro případ, že by pan inspektor Kevin přišel v jeho nepřítomnosti.
2: Takže návštěva splnila svůj účel a já se mohl zbalit a odejít.
4: V tu chvíli jsem požádal slečnu Bentonovou, že ani já nemohu déle čekat.
3: Zatelefonovala jsem šéfovi. Neozýval se.
2: Pozdržel jsem se, kdyby pan Courtney měl přece jen chvilku.
4: Slečna Bentonová pak otevřela dveře.
2: A podívejte se, co uviděla.
1: No, jak, Watsone?
0: Díka v zádech pronikla až do krajiny srdeční. Smrt nastala okamžitě. Z polohy těla soudím, že útok byl nenadálý.
2: Zatímco Courtney telefonoval, Harry neboli pan Hartman mu vrazil díku dozad. Byl to ten rozhovor, jehož vyzvánění jsme slyšeli. Vidíte, Courtney drží stále ještě sluchátko v ruce.
0: Pan Hartmann, na toho jsme zapomněli. Kde ho máte, inspektore?
2: Zmizel.
0: Vaše lidé jsou mu ale bez pochyby na stopě.
2: O, nikoliv, protože zmizel.
0: Pochopitelně, žádný vrah nejde vstříc policii. Je tedy na policii, aby šla vstříc vrahovi.
2: Jenže tenhle vrah zmizel, odmotnil se, sublimoval.
1: Což pak to nechápete, Watson?
2: Ne, extraordinární případ. Vždyť jsem to přece hlásil.
0: No dovolte, pánové.
1: Watson, je to přece jasné. Slečna Bentnová uvede k panu Courtneyovi pana Hartmana. Bezprostředně na to přijde inspektor Kevigan, pak pan Jimson. Oba čekají v předpokoji u slečny Bentnové. Žádný z nich neopustí předpokoj. Nikdo cizí neprojde předpokojem. Pan Courtney je zavražděn ve své pracovně a vrah zmizí.
0: Utekl z pracovny.
1: Pracovna nemá přece jiné dveře, než kterými jsme sem vešli.
2: A okno si můžete prohlédnout.
0: Nesnáším výšku.
1: 34. poschodí tohoto nového mrakodrapu není zase tak moc vysoko.
2: Okno je hermeticky uzavřené, neotvíratelné.
0: Tak třeba propadliště někde tady.
1: V moderním železobetonovém mrakodrapu propadliště, jaký nevkus, Watsone.
0: A přesto je jisté, že v této místnosti byl zavražděn člověk. A kde je zavražděný, je i vrah.
1: Byl vrah.
0: Ano. Pan Hartmann.
2: Ano, pan Hartmann alias Ned Moskit, také zvaný Harry. Před týdnem utekl z vězení. Tvrdil, že uteče z každého vězení. To poslední bylo už třetí, z kterého se mu to podařilo. A tahle místnost je jeho čtvrtý parádní kousek. Extraordinární kousek zatraceně.
1: Co je tohle?
2: Starožitný mosazný naviják, parádní kousek. Courtney ho mýval vždy na psacím stole jako těžítko na papíry.
1: A ten slaměný klobouk na konferenčním stolku?
0: S tím přišel pan Hartmann, přece Holmesi.
1: Ach ano, zapomněl jsem.
2: Naši mládenci to tady už všechno prošmejdili a sněli otisky. Na klobouku jsou ale úplně rozmazané.
1: A sluchátko, které drží Courtney v ruce, patří nesporně k přímé lince.
2: Ano.
1: Mohu to přeskoušet. Inspektore, buďte tak laskav a vraťte to sluchátko do vidlice. Teď už přece můžeme.
2: To ano.
1: Tak to udělejte.
2: Jak říkám, už provedl 3 parádní zmizení a tohle je jeho čtvrtý fantastický kousek zatraceně.
0: Holmesi, příteli, řekněte, že tomu nevěříte. Vždyť by to jinak bylo 100krát horší než ta vaše rybářská rovnice.
1: Přeháníte, Watsone.
0: No tak 10krát horší.
1: Stále přeháníte.
0: Tak je to tedy stejně složité jako ta vaše rovnice.
1: Jste nenapravitelný.
0: A já?
1: Kdo jiný? Ten poměr je přece obrácený.
2: Pro pana Holmesi, o čem to vy dva zase mluvíte?
1: Vy, inspektore, nebádáte při svém rybaření nad rovnicí...
0: P rovná se C krát N lomeno M?
1: Děkuji, Watsone. Přičemž P je odhadovaná populace, C počet ulovených ryb, N počet označených ryb v nádrži v době lovu a M počet znovu ulovených označených ryb.
2: Já, Holmesi, chytám na udice a ne na rovnice. Rád bych u toho zůstal.
1: Chybujete. Je to nádherně perný oříšek. Co oříšek? Přímo veleořech.
0: Konečně, Holmesi, vždyť to říkám.
2: A já taky. Extraordinární případ. Vždyť tohle je vlastně vražda v zamčeném pokoji. Noční můra všech detektivů. A to se musí stát mně před rybářskou dovolenou.
1: Pro pana inspektore, o čem zase vy dva mluvíte?
0: O té vraždě přece.
1: Ale ne, ta vražda je přece jasná.
2: Cože?
1: No ano.
0: Jakže?
1: No ano, Watsone. Jak prosté. Což pak to nevidíte?
0: Ne,
2: já také ne.
1: V tom případě se vrátíme o něco zpět. Pan Courtney ještě žije. je ve své kanceláři. My odejdeme do předpokoje. Já budu jako vrah, vstoupím dovnitř a vy zůstaňte v předpokoji a dávejte pozor. Právě jsem zavraždil pana Courtneye a z jeho pracovny vycházím těmito dveřmi. Nikdo si mě ani nevšiml, protože někteří svědci tu ještě nejsou. Teď přebírám úlohu slečny Bentonové. Sedám si za její stůl, připravuji si na stole manikúru, zvedám sluchátko, vyřizuji hovor, pokračuji v manikúře, končím jeden hovor jako slečna Bentonová a stejně jako ona, já mám už na mysli druhý hovor. Jenže já nebudu volat do pobočky, bude užitečnější, když zavolám do knihovny Britského muzea. Zda už mají pro mne tu knihu, vidíte, Watsone. Haló, objednávková služba? Haló. Chtěl jsem se zeptat, slečno, zda máte pro mne knihu Život ve sladkých vodách. Ano? Nechtěl jsem, schodil jsem vám lak na nechty. Okamžik, slečno Bentonová. Kam jenom zapadla?

0: je nemožné, inspektore.
1: Proč?
0: No, ten telefon nemohl zvonit. Vždyť Courtney držel sluchátko v ruce.
1: No, no to ano. Zatraceně.
0: Jenže my nejsme tak úplně v koncích. Vyčte, drahý Holmes.
2: Vy nikdy, milý Watsone.
0: Protože
2: vidlice může být zatížena třeba starožitným mosazným navijákem.
1: Aha. Jenže jak dostat ten naviják v pravou chvíli dolů, aha?
2: Na to se ptáte vy mne, inspektore.
1: Čest Scotland Yardu, já ho vím.
2: Ne, inspektore. Vaše rybářská čest to nesmí dovolit.
0: Takže to bychom tedy měli. Ten navíják jsme dostali dolů.
2: Pomocí nejtenčího rybářského vlasce. Vede od mosazného navijáku po podlaze, pod dveřmi, do nejspodnější zásuvky stolku slečny Bentonové, kde je navinut na tento navíják. Po vytočení přímého čísla do pracovny pana Courtney jsem uklízel manikúru, schodil lahvičku a jak jsem ji hledal, tak jsem rychle a hlavně zcela nenápadně stočil vlasec zpět na navíják.
1: Jistě, proto ho naši mládenci nenašli. Jinak je to úplně přesné.
3: I tu lahvičku schodila.
1: Takže zavraždila Courtney, když tu byla sama, pak uplatnila tu fintu s údajnou přítomností Hartmana v pracovně, další fintu se vyzváněním telefonu.
3: Neuvěřitelně rafinovaná finta.
1: Od začátku věděla, že určitě přijde pan Jimson, takže bude mít svědka, který potvrdí, že se nehnula od stolu v době, kdy byl Courtney zavražděn.
3: Jenže navíc jste přišel vy, jako vůbec nejlepší svědek.
0: A všechno měl odskákat Harry Hartman.
1: Jenže proč?
0: Proč Harry Hartman?
1: Ne, proč Harry Hartman, ale proč slečna Rosalie Bentonová?
4: Ještě jste mě nezatkl a už mě vyslýcháte, inspektore.
1: Slečno Bentonová, jménem zákona vás zatýkám pro podezření z vraždy pana Courtney. Cokoliv od této chvíle řeknete, může být použito proti vám. Zákon vám také dává právo odmítnout výpověď až do příchodu vašeho advokáta.
4: Buďte ujištěn, že toho použijí.
1: Takže sem zase budou muset přijít mládenci, bude se fotografovat. Hlavně ten navíják v zásuvce slečny Bentonové, náš nejdůležitější důkaz o vraždě.
2: To není žádný důkaz. Ten navíják jsem vzal z krabice se vzorky v pracovně pana Courtneye. Ten pravý navíják si odnášíte ve své tašce.
1: Ale ne.
2: Ale ano. Je to ten, co vám dala slečna Bentonová po té, co jí tak dobře posloužil.
0: Jste nepřekonatelný, Holmesi.
1: Rád bych se vám někdy revanžoval, Holmesi.
2: To můžete, inspektore.
1: Ale jak?
2: Až se konečně dostanete na tu rybářskou dovolenou, mohl byste pro mne udělat neobyčejně cenný terénní výzkum. Ten bychom pak použili při řešení nádherně perného ořechu. Přepracování rovnice...
0: P rovná se C krát N lomeno M.
2: Výborně, Watsone, ale moc se jí zatím neučte.
0: Ale...
2: Ta rovnice může za půl roku znít úplně jinak. Viďte, inspektore.
5: Osud velrybářského škuneru Essex. Před stolety jste ještě mohli lovit velrybu, kde se vám zamanulo. Ovšem na moři, na pořádném moři, nemáme na mysli uzavřené velké louže, jako je Středozemní nebo Černé moře. Někdy ji dokonce moře vyhodilo na břeh i v Norsku a krásná kostra tohoto ohromného savce, kterou kdekdo z nás obdivoval jako kluk v Národním muzeu na Václavském náměstí v Praze, pochází z takové velryby ulovené ještě v 80. letech v norském fjordu. Tím spíše se tehdy hemžil ohromnými kytovci Tichý oceán. A mužstvo velrybářského škůneru Essex lovící koncem roku

1820, jižně od rovníku a západně od břehů Jižní Ameriky, mohlo být se svou kořistí spokojeno. Neviděl jsem tolik velryb už dobré 3 roky, tvrdil první harpunář Jim Allenby, 50letý statný muž, jehož svaly, vycvičené házením harpuny, mohly nahradit lodní lano. Však také máme pod palubou už 200 sudů oleje. A to lovíme teprve 3 týdny. Řekl kapitán George Pollard, 35letý vysoký Američan z Bostonu, kam patřila i jeho loď Schooner Essex, o nosnosti 200 bruto registrovaných tun. Bruto registrovaná tuna udává nákladní prostor lodi, činí 2 metry 83 krychlových. Kapitán právě určil polohu lodi a zapisoval do lodního deníku svědomitě datum. 20. listopadu 1820, šířka 1 stupeň 25 minut jižně, délka 11 stupňů západně od Greenwiche. Moc přesně se s tím neměřil, poněvadž při lovu, když se loď ustavičně pohybuje nejrůznějšími směry, na tom tak dalece nezáleží, ale předpis je předpis. Nejméně jednou denně se má poloha lodi stanovit, když to ovšem dovolí nebe a nezakryje se nepřejícně mraky. Stejně se má měřit plavboměrem rychlost lodi alespoň 3x denně a při náhlé změně větru ji víckrát. Kapitán Pollard byl svědomitý námořník a zachovával předpisy. Jejich rozmluva se konala po obědě na střeše palubního nástavku, kde kapitán měřil výšku slunce. Lodní zvon uhodil právě 2x. Kapitán odevzdal deník plavčíkovi, aby jej zanesl do jeho kajuty a chystal se v rozmluvě pokračovat, když tu se ozvala stráž ve vyhlídkovém koši. Velryby po pravém boku, východ do severovýchod, prospěvoval táhle námořník a kapitán si zamnul veselé ruce. Svolal pískáním obě hlídky, zatímco harpunář lezl s dalekohledem na hlavní stožár a muž u kormidla měnil rychle směr plavby. Mužstvo nastoupilo v plném počtu a kapitán dal spustit 3 čluny. Na velrybářských lodích se už tehdy pěstoval zvyk dávat celé posádce určitý podíl z výtěžku lovu, aby se povzbudila jejich horlivost. Každý námořník, který prodělal jediný lov velryb, ví, že vorvan je mnohem cennější než velryba. Bývá zpravidla větší než modrá velryba, která se běžně loví v jižních mořích, a tuku dá asi tak stejně. Nemá ovšem kostice jako jeho bezzubé sestřenice. Místo nich je jeho spodní čelist vyzbrojena pořádnými zuby, ale za to poskytuje 2 velmi hledané hmoty. Vorvaninu a ambru. Vorvanina je jemný olej vyplňující velké dutiny v lebečních kostech vorvaně. Nechává se stuhnout a pak je z ní nahnědlá mastná hmota, lesknoucí se jako perleť. Mají o ní velký zájem lékárníci a voňavkáři. Lékárníci z ní vyrábějí neomylné léky proti kašli a různým plicním nemocem. Vytáhne se uchotináře z rakve, tvrdili reklamy. A voňavkáři ji měnili v libě páchnoucí masti a mídla. Jestliže se tyto živnosti o vorvaninu živě zajímaly, pak o ambru se přímo prali a byli ochotni platit za ni jakýkoliv obnos. Co je to vorvaní ambra, nikdo tehdy nevěděl. Ani dnes nejsme o mnoho chytřejší. Je to našedlá, voskovitá, tvárlivá hmota, páchnoucí skoro jako pyžmo. Nachází se ve vorvaních střevech a někdy v kusech až 10 kilo těžkých plave po vodě.
Dnešní přírodopisci jsou ochotni považovat ambru za Vorvaňovy výkaly. Ale ať už mají pravdu nebo ne, jisté je, že z této látky podezřelého původu lze vyrobit nejvonější esence, materiál na ty nejdražší voňavky. Já bych se nad tím tak moc neradoval, řekl muž u kormidla, starý Irčan Nick O'Brien, a přehodil žvanec tabáku od levé tváře k pravé. Plavčík Terry, stojící nedaleko kormidla svitek Lan k harpuně, se vesele zasmál. Starý námořník po něm šlehl pohrdavě okem. Takové štěně se může nejvíc smát, zabručel opovržlivě. Člunař Clarence Bedford mu položil chlacholivě ruku na rameno. Vždyť si se taky tak smával, Niku, když jsi byl v jeho letech. Ale jenom když jsem k tomu měl příčinu, řekl Jirčan. A teď ji nemáš? Považ, co nám to vynese, když chytneme jenom dvě pořádná zvířata, řekl člunař. Jen aby nechytila ona nás. Vorvan je ten nejhorší prevít, jaký ho moře zrodilo. To mi můžete věřit, Clarence. No, však se ti nemůže nic stát. Zůstaneš s kuchařem na lodi, řekl kapitán se schovývavým úsměvem. Na lodi, pane, na lodi, to se řekne. Ale takový zvíře si z toho nic nedělá. Irčan přežvikoval svůj žvanec tabáku. To bylo i na kapitána dostatek, se vesele rozesmál. O Nicku O'Brienovi se vědělo, že zná plno hrůzných a strašidelných historek, k nímž došlo na moři, na které byl kdykoliv ochoten zájemcům vyprávět. Dokonce věřil i na mořského hada, na chobotnice, které jsou sto stáhnout do hlubin pořádných kuner, a taky na bílou velrybu, strašidelného netvora, který hladce prorazí boky bitevní lodi. O'Brien se vztekle podíval na smějícího se kapitána, ale na něho si netroufal tak jako na 15letého plavčíka. Já se budu smát, až teprve se vrátíte z kořisti a celý. To tedy budeš, odpověděl přesvědčivě kapitán a odešel k pravému boku lodi. Moře bylo tak klidné, že mohli spustit schůdky a nastoupit do člunu se vším pohodlím. Za rozmluvy doplul škuner v mírném západním větříku tak blízko ke stádu, že se dali vorvani spočítat i z paluby prostým okem. Bylo jich 6. Z toho 3 velmi statné kusy a 1 úplný obr. První harpunář odhadoval jeho délku na 80 stop. A když přijeli blíže, opravil své číslo a ještě 10 stop přidal. Vorvani leželi klidně na vodě asi 1/4 míle od škuneru. Lovili hlavonožce svou obvyklou potravu. Čluny se k ním tiše a rychle přiblížily. V prvním seděl kapitán s harpunářem Allenbym a 4 veslaři. Ve druhém byl harpunář Jones, první kormidelník Tom Higgins a rovněž 4 muži u vesel. V posledním člunu stál s připravenou zbraní 3. harpunář škuneru Charles Buggins. Druhý kormidelník John Clark řídil a k veslu mu museli zasednout vedle zbývajícího námořníka i oba plavčíci a člunař. Essex měl jenom 20 mužů posádky, včetně kapitána. A nejméně 2 museli vždy zůstat pro všechny případy na palubě. Čluny měli štěstí. Podařilo se jim přiblížit ke stádu až na 10 nití. Nit je námořnická míra, je to asi 1 metr a 80 centimetrů.
Jako by si řekli, hodili všichni tři harpunáři své zbraně, dlouhé ostré oštěpy se zahnutým hákem současně. Ale zatímco Allenby a Buggins měli šťastný den a jejich harpuny se zaryly do boku vorvaňů až k násadě, sjela Jonesova harpuna po lysé černavé kůži zvířete a zmizela pod vodou. Harpunář ji s hlasitým proklínáním rychle vytáhl, ale vorvaň, právě největší zvíře z celého stáda, nečekal na novou ránu a dal se do pohybu. Otočil se přímo proti člunu. Kormidelník strhl v poslední chvíli tento člun stranou. Ohromná černá hlava zvířete, zabírající celou třetinu těla, se mihla kolem zádi člunu a ten se na rozvířené hladině divoce rozhoupal. K velkému údivu harpunáře Jonese se vorvaň neobrátil, aby obnovil svůj útok, nýbrž se vztekle hnal dál přímo proti lodi, která se zatím přiblížila tak, že bylo jasně vidět starého Irčena u kormidla. Přeju ti štěstí, ale oškuner si tu svoji šerednou hlavu rozbiješ, kamaráde, zabručil harpunář. V příštím okamžiku uviděl, jak se celý škuner pod nárazem vorvaní hlavy otřásl. Úder postihl pravý bok lodi právě pod zadním stěžněm a zvíře se na okamžik nerozhodně zastavilo a vstyčilo svou hranatou hlavu s malýma vzteklýma očkama nad vodu. Ale větrem hnaný škuner se zatím ocitl o kus dál a zmizel mu z dohledu. Vorvaň ještě chvíli setrval na místě a čeřil moře s ozivými údery mohutné ocasní ploutve a potom si to zřejmě rozmyslel a vzdálil se směrem na západ. Třetí člun se vrátil s nepořízenou k lodi. Všichni jste to viděli, rozčíleně křičel O'Brien, který odevzdal na chvíli kormidlo kuchařovi a stál opřen o zábradlí u schůdku. Viděli, ale lodi se nic nestalo, jak se zdá, přisvědčil kormidelník, který vystupoval první. Nestalo, však je to taky div. Nebýt toho pevného zajištění křížového stěžně, mohli jsme se s ním rozloučit. To byla šlupka, myslel jsem, že mi vyletí těch pár zbylejch zubů, řekl Irčan. Ale neviděl těli, no a tak je všechno v pořádku, zasmál se kormidelník. Kdo ví, ten netvor je z toho se ještě vrátit. Díval se přímo na mě. V očích měl takovou zlobu, že jsem se pokřižoval. Asi jste se mohli, Vilniku. Dobíral si ho druhý kormidelník, ale harpunář zabručil. Jen ať přijde. Aspoň si na něho ještě jednou hodím. A stejnou závistí pozoroval, jak se oba čluny vracejí z kořistí. Kapitánův vlekl vorvaně, který měl nejméně 50 stop. Zvíře ulovené druhým člunem bylo ještě o několik stop delší. Námořníci přivázali kořist k bokům škuneru a chystali se vorvaně rozsekat a přenést všechno, co lze upotřebit na palubu. Museli spěchat, poněvadž žraloci tu budou co nevidět. Mají báječný čich pro každou mršinu a chtěli by se dělit o kořist. Škuner zatím spustil plachty a zůstal téměř nehybně na místě. Ve vyhlídkovém koši tentokrát hlídka nebyla a tak se stalo, že se k lodi zcela nepozorovaně přiblížil veliký vorvaň. Kapitán stál u levoboku na závětrné straně a sledoval práci svých lidí.
Teprve mohutný úder, který otřásl lodí od špičky stěžňů až po kýl, jej upozornil, že na druhé straně škuneru se něco děje. Několika skoky přeběhl k pravoboku a nahnul se přes zábradlí. Spatřil ohromného vorvaně, otvírajícího nestvornou tlamu. Zdálo se mu, že v něm poznává zvíře, jehož Jones chybil. Vorvaň potřásl nerozhodně hlavou, jako by se rozmýšlel, má-li svůj útok opakovat, ale v příštím okamžiku obeplul příď lodi a zmizel kapitánovi z očí. To je on, vykřikl O'Brien, který stál na zádech jednoho z ulovených vorvaňů a pomáhal kamarádům čtvrtit zvíře. Ale jeho hlas zanikl ve zmateném volání. Při prudkém otřesu lodi spadli dva muži do vody a jejich druhové je co nejrychleji tahali do bezpečí. Naštěstí byli žraloci příliš zaměstnáni trháním tučných soust z vorvaných boků, než aby měli čas se starat o to, co se děje kolem nich. Kapitán se stále ještě strnule díval přes zábradlí. Nebyl sto odvrátit zrak od ohromného otvoru vyraženého vorvaní hlavou pod předním stěžněm přímo v čáře ponoru. Hrnula se jim do lodi voda plnými proudy. Šlehlo mu hlavou, že právě tam je hlavní pumpa, rozdrcená nyní, takže nebyla k potřebě. Současně si uvědomil, že loď se může každým okamžikem potopit. To její vyburcovalo ze strnulosti. Vrhl se k levoboku a svolal mužstvo. Nedá se nic dělat, kapitáne? Ptal se první kormidelník, kterému se zdálo, že Pollard chce trochu příliš rychle loď opustit. Podívejte se sám, Higginsi. Kormidelník sestoupil před ním průvlakem pod horní palubu, ale dál se nedostal. Padací dveře vedoucí do podlodí a otevírající se dolů nešli otevřít. Nebylo pochyby, že voda už zapladila prostory skladiště a že tiskne dveře ohromným tlakem vzhůru. Nemohlo trvat dlouho a pronikne i do podpalubí. Zkušenému kormidelníkovi bylo jasné, že pumpa je zničena. Vrátil se na palubu dohlédnout na spouštění člunů. Kapitán zatím odběhl do své kabiny pro lodní deník. Mužstvo pracovalo mlčky. O'Brien pracoval s ponurým zadosti učiněním, že se jeho předpověď splnila. V krátké chvíli byly čluny na vodě. Námořníci do nich naskákali, jak nejrychleji mohli. Oba kormidelníci a kapitán jako poslední. Odrazili od škuneru a dívali se v mlčenlivé hrůze, jak se jejich loď potápí. Nešlo jim to na rozum. Všechno ze sebe běhlo tak rychle, že stále ještě nechápali, jak ke katastrofě vlastně došlo. Ovšem způsobil to vorvaň. Ale slyšel kdo někdy, že by takové zvíře dovedlo potopit loď dvakrát delší a mnohokrát těžší, než je samo? Čluny se držely v těsné blízkosti škuneru, ačkoliv to nebylo rozumné. Kus dál se pomalu vzdalovaly mrtvoly vorvaňů, hnané mírným větrem a provázené celou smečkou žraloků, kteří je rvali na kusy. Lidé si pomalu začali ujasňovat situaci. První radost nad záchranou holých životů pominula. Nahradila ji obava, co bude dál. Kormidelník v duchu uvažoval a vypočetl, že od útoku vorvaně uplynulo asi půl hodiny. Škuner se nořil přídí velice hluboko, ale pořád se ještě nepotopil. Snad bychom
se mohli pokusit vrátit na loď pro nějaké zásoby, kapitáne. Nemáme ani sousto jídla, ani kapku vody, řekl Higgins. Kapitán se strnul a díval na loď, neschopen jakékoliv myšlenky. Pouze mechanicky přikýval. Kdo tam půjde se mnou, hoši? Řekl Higgins. Hlásili se všichni. Každý si uvědomoval, že bez jídla a pití jsou ztraceni. Higgins vybral z každého člunu 3 muže a dal rozkaz přirazit k přídi. Jejíž paluba už byla téměř v úrovni mořské hladiny. Stoupali s námahou po šikmé ploše a kormidelník se zastavil nad místem, kde byla lodní zásobárna. Průvlakem se tam dostat nemohli, žebřík už byl pod vodou. Ale mohli prosekat palubu a proniknout do skladiště stropem. K tomu však potřebovali nástroje. Naštěstí byly po ruce sekery, s nimiž námořníci pracovali na vorvaných kostech. Leželi pohozeny mezi změtí lana plachet. 3 muži začali okamžitě prosekávat palubu, zatímco ostatní podtínali menší stožár. Higgins jej chtěl dát schodit do moře, aby příď odlehčil. Totéž chtěl udělat s hlavním stěžněm. Na záchranu lodi nebylo ani pomyšlení, ale snad se jim podaří udržet ji nad vodou a vzít si z ní, co budou moci. Když dal rozkazy, spěchal do kapitánovy kajuty pro měřící přístroje a mapy. Vlastně by se o to měl postarat kapitán sám, ale chudák ztratil hlavu. Bručel, když odnášel z kajuty oba sextanty a kvadrant. Dále nesl kompasy a mapu Tichého oceánu. Námořníci zatím pracovali, co jim síly stačily, ale šlo to pomalu. Konečně se stožár s rachotem zřítil a téměř současně pronikli námořníci do podpalubí a odtud do skladiště. Bylo do polovice naplněno vodou. Stlačený vzduch jí dále nepustil, ale jakmile otevřeli průchod, voda začala rychle stoupat. V největším chvatu podávali 2 muži nahoru kusy soleného masa, pytle se suchary, soudky s vodou, láhve s rumem. Nebylo toho mnoho, voda zatím většinu zásob zničila. A proto, co zachránili, se námořníci museli potápět. Kormidelník dal zatím schodit stožár přes palubu. Příď se tím trochu zvedla. 2 muži podtínali hlavní stožár a ostatní nosili a podávali do člunů, co se podařilo moři vyrvat. Potraviny, nápoje ze skladiště, několik mušket, střelivo z kapitánovy kajuty, lana a plachty ležící na palubě. Higgins dal dokonce uložit do člunů několik trámů, jichž se dalo použít jako stožárů. Škuner nyní klesal rychleji, ačkoliv jej zbavili zadního stěžně. Kapitán ustavičně naléhal na kormidelníka, aby se už vrátili do člunu, že se Essex každým okamžikem potopí. Higgins se rozhlédl a uznal, že udělali, co mohli. Loď byla na neštěstí zaplavena vodou tak, že se z ní dalo vynést jen velice málo. A kormidelník ještě žehnal v šťastné náhodě, že se škuner udržel po celou tu dobu nad vodou. Vždyť už se potápěl 2:30 hodiny. Tak do člunu, hoši, řekl. A pomalu klouzal za ostatními po skloněné palubě k přídi, jejíž špička už byla úplně pod vodou. Nasedli a kormidelník dal rozkaz odveslovat trochu dál, aby je vír způsobený ponořením lodi nestrhl sebou. Ale stále ještě se nemohli rozhodnout opustit loď úplně. Zadrželi čluny asi 50 nití od lodi,
a mlčky se dívaly, jak jejich starý dobrý Essex mizí pomalu ve vlnách. Loď se potápěla až dosud velice zvolna, ale když voda dostoupila k zadnímu průvlaku, škuner náhle zakolísal a v příštím okamžiku zmizel pod vodou. Ohromná kruhová vlna se rozběhla z místa, kde se ponořila. Zasáhla čluny a rozkymácela je tak, že je veslaři jen s námahou vyrovnali. Posílá nám poslední pozdrav, řekl O'Brien a nábožně se pokřižoval, jako by byla pod mořem zmizela lidská bytost. Když se nad Essexem zavřelo moře, kapitán Pollard se vzpamatoval. Dal povel, aby oba druhé čluny přirazily k jeho a zahájil poradu s kormidelníky. Šlo o neobyčejně důležitou věc. Kam plout? Kterým směrem hledat záchranu? Naštěstí znali svou polohu, kapitán ji určil krátce před vyplutím člunů za Vorvani. Od té doby se mohla změnit jenom málo, na nejvýš o několik mil. Oba kormidelníci přestoupili do kapitánova člunu a společně s ním prohlíželi mapu Tichého oceánu, kterou Higgins ze škuneru zachránil. Nejblíž máme Markéské ostrovy, asi 1400 mil, vypočítával Higgins. Jenomže tam se můžeme setkat s nepřátelskými domorodci. Na Polynéských ostrovech je plno lidožroutů. A stěží bychom se jim ubránili. Máme málo zbraní a střeliva, namítal kapitán. Tak bychom mohli Markézy minout a plout až na Tahiti. Tam přijali Cooka přátelsky, navrhoval druhý kormidelník. Ale Pollardovi se nelíbil ani tento návrh. Nebyl příliš výhodný. Aby dojeli na Tahiti, museli by proniknout celým pásmem nízkých ostrovů a chování tamnějších domorodců vůči bělochům nebylo nijak valné. Ani tím bychom nic nezískali, řekl Pollard. Na Tahiti je to asi 2200 mil. A stejně daleko je ekvádorské pobřeží, kde se dostaneme mezi bělochy. Cestou se můžeme stavit na Galapágách, dojde-li nám voda a potrava. K těm máme asi 1600 mil. Navrhuji plout na východ. Oba kormidelníci se k jeho návrhu připojili. Bylo to nejjednodušší řešení. Jsou na rovníku nebo někde přímo pod ním. A nemohou dělat nic jiného, než plout přímo na východ. Jihoamerickou pevninu minout nemohou. Na to je příliš velká. Bylo to však jenom zdánlivě jednoduché. Ve skutečnosti pluli zpočátku proti silnému studenému proudu peruánskému, který je hnal ustavičně na západ. Později se dostali do oblasti teplého mořského proudu pasátního, který je strhoval na jihozápad. A tak místo na východ pluli na jihozápad do zcela pustých končin Tichého oceánu. To ovšem zjistili až mnohem později. Zatím veslovali s důvěřivou myslí stále podle kompasu na východ. Snažili se držet čluny pohromadě. Ve dne se jim to jakž takž dařilo, ale v noci to byla těžká práce. Rozhled ze člunu byl jenom nepatrný, i když se člověk postavil. A jakmile se moře trochu rozvlnilo, zakryla každá vlna pohled do dálky jako zeď. V noci, pokud nesvítil měsíc, bylo vidět jenom na malou vzdálenost a kapitán musel s těžkým srdcem poručit,
aby za tmy raději neveslovali, nechtěl-li oba čluny ztratit. Činil to jenom nerad, protože měli málo potraviny vody. Dávka na muže byla snížena na jeden suchar, 2 unce masa, to je 30 gramů 1 unce, a 0,5 pinty vody. Pinta je 0,5 litru. Pollard počítal, že nepomůže-li jim vítr, bude plavba trvat nejméně měsíc, než dorazí na Galapágy pouhým veslováním. Podle toho musel vyměřit dávky jídla i pití. Nikdo však nereptal a všichni uznávali, že je to železná nutnost, mají-li si zachránit životy. Čluny nebyly velké, měřily asi 15 stop na délku a 4 stopy v největší šířce. Takže stačili 2 veslaři, aby je poháněli průměrnou rychlostí 3 mil za hodinu. Ovšem za předpokladu, že moře je zcela klidné a že žádný protiproud jejich práci nemaří. Ale to se právě bohužel stalo. Veslovali od úsvitu do setmění a střídali se v práci všichni. I kapitán a oba kormidelníci. Vždy po hodině. Někdy jim pomohl vítr. To hned napínali hnací plachtu na stožár vztyčený na špičce člunu, ale většinou panovalo bezvětří nebo val vítr od východu a hnal je naopak zpět. Hned první týden plavby se na ně sneslo několik přeháněk. Naštěstí nepříliš silných, takže čluny se udržely pohromadě. Přinesli jim déšť a trosečníci tak ušetřili svoji skromnou zásobu vody. V dusném vlhku jim sice suchary a solené maso plesnivěly, ale lidem to příliš nevadilo. Jen kdyby toho bylo víc, říkal toužebně plavčí Terry. Tak celého vorvaně k večeři, to by bylo něco, Terry. Co? Dobíral si ho starý O'Brien, ale někdy mu podstrčil sousto ze svého hubeného přídělu. Radostnou událost zažili v 10. den cesty, kdy se setkali se stádem delfínů. Mršná zvířata plula kolem člunů velmi rychle a prováděla směšné pohyby přední částí těla, kterou pravidelně zdvíhala nad hladinu, a zase nořila do vody, jako by se ustavičně něčemu klaněla. Kolem stáda kroužili vytrvale žraloci. Vybírali si ze stáda svou daň, ale zdálo se, že delfíni se o to nestarají. Pluli nerušeně stále stejným směrem, a čluny proti svému zvyku opovržlivě míjeli, jako by dobře věděli, že tady nemohou žádné kuchyňské odpadky čekat. Než však poslední jejich řady zmizely, podařilo se Jonesovi jedno zvíře harpunovat. Za velkého jásotu posádek všech 3 člunů byl delfín vytažen do člunu prvního kormidelníka, okamžitě vykuchán a rozdělen na 20 porcí. Bylo to statné zvíře. To se budeme mít, holizoval se plavčí Terry. Jen se nepřeješ, bručil O'Brien, který byl také v dobré náladě, ačkoliv mu chyběl jeho obvyklý žvanec žvíkacího tabáku. Toho dne se však přejedli všichni a hody trvaly ještě celý příští den. Maso bohužel nemohli nasolit, aby je uchovali na delší dobu. A poněvadž se v horku rychle kazilo, nezbývalo jim, než co nejrychleji je sníst. Po celou plavbu to byly jediné 2 dny, kdy se každý najedl, co hrdlo ráčilo. Potom se zase museli vrátit ke svým hubeným dávkám. Námořníci se marně pokoušeli chytit nějakou rybu na udici zhotovenou z ohnutého hřebíku.
napíchli kus polosnilého masa z delfína jako návnadu. Ryby se těmto udicím důsledně vyhýbali a rozmrzelí plavci se nakonec marné práce vzdali. Ostatně nastala jim brzy jiná. Dva dny po spotřebování posledních zbytků úlovku se ukázalo, že do člunu druhého kormidelníka, kde sedělo celkem 6 mužů, nepříjemným způsobem zatéká. Tehdejší velrybářské čluny nebyly stavěny nijak důkladně. Jejich stěny se stávaly z půl coulových prken a po delší plavbě se v nich snadno tvořily štěrbiny. Nezbývalo nic jiného, než člun vyprázdnit a opravit jeho bok kusem dřeva a hrstí koudele, kterou zalili dechtem. Posádka se po dobu opravy, prováděné na širém moři, uchýlila do ostatních člunů. Jejich okraj při takovém zatížení čněl jen několik palců nad vodní hladinu. Naštěstí bylo moře klidné, takže mohli provést opravu nerušeně. První kormidelník naléhal, aby si s tím pospíšili. Nebe se mu nelíbilo. Na východě se začal tvořit temně rudý mráček. Vzduch byl tíživě dusný, téměř nedýchatelný. A slunce tkvělo mrtvě přímo nad jejich hlavou jako ohromný ohnivý kotouč spalující vše, na čeho paprsky dopadly. Jestli dneska nedostaneme pořádnou bouřku, tak už víckrát nevemu tabák do úst, řekl O'Brien. A Higgins, který ve druhém člunu jeho výrok slyšel, starostlivě přikýval. Než tesař zalil poslední spáru dechtem, potáhlo se nebe až k nadhlavníku měděným mrakem a slunce v něm začalo mizet. Byl nejvyšší čas, aby se lidé zase rozdělili do všech tří člunů. Jinak by mohla první větší vlna obě přetížená plavidla potopit. V největším chvatu naložili námořníci do člunu vše, co v něm bylo před opravou, a sotva byli hotovi, přiletěl první předvoj bouře, silný větrný poryv, který okamžitě rozvířil hladinu. Nyní se musel každý člun starat sám o sebe a zachovávat alespoň přibližně stejný směr, který si ostatně nemohli vybírat. Museli držet plavidla proti větru a napříč vlnám, jinak jim hrozilo, že je vlny zatopí a převrhnou. Ačkoliv bylo teprve odpoledne, setmělo se tak, že nebylo vidět z jednoho člunu na druhý. Hřebeny vln matně světelkovaly ve tmě a podle nich se dalo soudit, jak vysoko se moře vzedmulo. Když člun zapadl do hlubiny mezi dvěma vlnami, zdálo se mužům, že se z vodní propasti nikdy nedostanou. Vrchol příští vlny se tyčil nad nimi nejméně 20 stop vysoko. Veslaři se jenom snažili držet člun proti vlnám. Víc se nedalo dělat. Zbytek posádky měl plné ruce práce s vyléváním vody, kterou jim moře stříkalo do člunu celými proudy. Tak minul zbytek dne i celá noc v usilovné námaze a ve stále obavě, že se vítr obrátí a čluny převrhne. K ránu se vybila nad oceánem nejprudší bouřka, jakou starý O'Brien pamatoval. A k vodě, kterou moře zalévalo chatrné lodice, se přidružil ještě příval z nebe. Všichni byli promočeni až na kost a unaveni až k smrti. Teprve v dopoledních hodinách se trochu rozjasnilo a současně se poněkud utišil i vítr. Posádka kapitánova člunu se začala jinak rozlížet po obou ostatních plavidlech. Člun prvního kormidelníka spozorovali dost brzy, asi půl míle za sebou. A dali mu znamení tím, že připevnili na vrcholek stěžně kus plachty jako vlajku. Ale po druhém člunu
kde byl druhý kormidelník Clark, druhý harpunář Buggins a čtyři námořníci, patrali nadarmo. Higginsův člun se k ním zanedlouho přidružil a obě posádky se snažili ztracený člun najít. Kapitán dal přivázat ke stožáru ještě veslo, aby jej nastavil, a na ně dal připevnit kus plachty. Ačkoliv toto znamení jistě bylo vidět na vzdálenost několika mil, člun se neukázal. Všichni začali spojenými silami křičet a vypalovat muškety v pětiminutových přestávkách. Ochraptěli z toho tak, že nemohli ani mluvit a spotřebovali většinu ze své skromné zásoby střelného prachu.

Vydavatelství Tympanum a časopis 100 plus 1 uvádějí Sherlocka Holmese v povídce Domácí pacient. Čte Jiří Ornest.

Když přehlížím tu řádku poněkud nesouvislých vzpomínek, v nichž jsem se pokusil ilustrovat některé intelektuální zvláštnosti svého přítele Sherlocka Holmese, zaráží mě, jak obtížné bylo vybrat příklady, které ve všech ohledech vyhovovaly mému záměru. V případech, kde Holmes předvedl jistou tour de force, husarský kousek analytického uvažování a demonstroval hodnotu svých speciálních pátracích metod, byla totiž fakta sama často tak nicotná a všední, že jsem se necítil oprávněn předložit je veřejnosti. Jindy se naopak stávalo, že se podjal nějakého pátrání, při němž narazil na fakta mimořádně pozoruhodná a dramatická, ale podíl, jímž přispěl k vysvětlení jejich příčin, nebyl tak významný, jak bych si byl já, jakožto jeho životopisec, přál. Drobný případ, který jsem zpracoval pod názvem Studie v Charlotteové a pozdější, související se skázou lodi Gloria Scottová, mohou dobře posloužit za ukázky této skily a charybdy, které jejich kronikáři neustále hrozí. Je možné, že v záležitosti, o níž se chystám psát nyní, není role mého přítele dostatečně zdůrazněna. Celkový spád událostí je však natolik pozoruhodný, že se nedokážu přinutit k tomu, abych ji z tohoto seriálu na dobro vypustil.

Byl ponurý, deštivý říjnový den. Záclony jsme měli napůl zatažené, Holmes se choulil na pohovce a znova pročítal dopis, který mu došel ranní poštou. Pokud jde o mne, v době, kdy jsem sloužil v Indii, naučil jsem se lépe snášet horko než zimu a přetopený pokoj, v němž teploměr ukazoval 32 stupňů, nepůsobil mi pražádné potíže. V novinách nebylo nic zajímavého. Parlament přerušil zasedání. Kdekdo byl mimo Londýn a mě se zastesklo po lesních pasekách New Forestu a po obláskových plážích v South Sea. Splasklé bankovní konto mě donutilo odložit dovolenou a mého přítele venkov či moře nelákali ani v nejmenším. Nejraději se povaloval uprostřed 5 milionů lidí, rozhazoval své sítě, prohlížel, co v nich uvízlo a citlivě reagoval na každé sebemenší podezření či zmínku o nějakém nevyřešeném zločinu. Láska k přírodě mezi Holmesovi početné vlohy nepatřila a Londýn opouštěl pouze tehdy, když momentálně odvrátil pozornost od městského zlosina a vyrazil po stopách nějakého jeho provinciálního kolegy na venkov. Viděl jsem, že Holmes je příliš zahloubán a není mu právě dvakrát do řeči. Odložil jsem proto nudné noviny, zabořil jsem se do křesla a oddal jsem se melancholickým úvahám. Hlas mého přítele mě pojednou vyrušil ze zamyšlení. Máte pravdu, Watsone, řekl. To je opravdu velice absurdní způsob, jak si vyřizovat spory. Naprosto absurdní, zvolal jsem, ale pak jsem si náhle uvědomil, že vlastně zareagoval na moje nejskrytější myšlenky. Narovnal jsem se v křesle a vytřeštil jsem na něho oči v naprostém údivu. Co zas je tohle, Holmesi, zvolal jsem, to už tedy přesahuje všechny meze mé fantazie. Srdečně se zasmál mým rozpakům. Jistě si vzpomínáte, řekl, že jsem vám nedávno četl pasáž z jedné Pouovy povídky, v níž jakýsi důvtipný muž sleduje nevyřčené myšlenky svého přítele. A vy jste to tehdy pokládal za pouhou bujnou představivost autora. Když jsem poznamenal, že vlastně dělám v jednom kuse totéž, vyjádřil jste svou nedůvěru. To jsem neřekl. Možná, že jste to neřekl nahlas, milý Watsone, ale vaše obočí mi to neklamně prozradilo. A když jsem teď viděl, jak jste odložil noviny a oddal se meditacím, potěšila mě příležitost sledovat vaše myšlenkové pochody a případně se do nich vmísit, abych vám dokázal, že jsem s vašimi úvahami nestratil kontakt. Já jsem však stále ještě nebyl spokojen. V příkladu, který jste mi četl, řekl jsem, dospěl ten důvtipný muž ke svým závěrům na základě činů pozorované osoby. Jestli se dobře pamatuji, sledovaný zakopl o hromadu kamení, podíval se na hvězdy a tak dále. Já jsem ale klidně seděl v křesle. Jaké vodítko jsem vám tedy mohl poskytnout? Podceňujete sám sebe. Rysy tváře byly člověku dány k tomu, aby jimi vyjadřoval své pocity, a vaše tvář je vaším věrným služebníkem. Chcete říct, že jste mé myšlenkové pochody vyčetl z rysů mé tváře? Ano, z vašich rysů a hlavně z očí. Nedokážete si náhodou vybavit, čím vaše úvahy začaly? Ne, to už nedokážu. Pak vám to povím. Když jste odložil noviny, což byl pohyb, jímž jste upoutal mou pozornost, seděl jste asi půl minuty s naprosto bezmyšlenkovitým pohledem. Pak se vaše oči zafixovaly na čerstvě zarámovaný obraz generála Gordona a ze změny vaší tváře jsem usoudil, že jste začal přemýšlet. Příliš daleko jste se však nedostal. Obrátil jste oči k nezarámovanému obrazu Henryho Warda Beechera, který stojí nahoře na vašich knihách.
Pomyslel jste si, že kdyby byl portrét zarámovaný, zakryl by právě to prázdné místo na stěně a byl by vhodným protějškem Gordonovy podobizny. Sledoval jste mě obdivuhodně, zvolal jsem. Až jsem se stěží mohl zmýlit. Pak jste se ale v myšlenkách vrátil k Beecherovi a upřeně jste se na portrét zadíval, jako byste chtěl z rysů vyčíst jeho povahu. Přestal jste mhouřit oči, ale hleděl jste na portrét dál a vypadal jste zamyšleně. Zřejmě jste se v duchu rozpomínal na události Beecherovy kariéry. Dobře jsem si uvědomil, že přitom nemůžete nepomyslet na poslání, jehož se podjal na podporu Severu v době občanské války, neboť si vzpomínám na vaše vášnivé rozhořčení nad tím, jak byl přijat těmi nejnepokojnějšími vrstvami našeho národa. Tehdy vás to tak popudilo, že jsem věděl, že nemůžete myslet na Beechera a nemyslet i na tohle. Když jsem za okamžik viděl, že jste od obrazu odvrátil oči, začal jsem tušit, že se v duchu obíráte válkou Severu proti Jihu. A když mi neušlo, že máte sevřené rty, že vám planou oči a zaťal jste pěsti, byl jsem přesvědčen, že opravdu myslíte na udatnost, kterou obě strany v tomto zoufalém zápase prokázaly. Pak ale vaše tvář znovu zesmutněla a zavrtěl jste hlavou. V té chvíli jste se v myšlenkách pozastavil nad smutkem a hrůzou a zbytečně zmarněnými životy. Rukou jste se bezděčně dotkl vlastního starého zranění a na rtech se vám zachvěl úsměv, který mi naznačil, že vám přišla na mysl směšná stránka takového způsobu urovnávání mezinárodních problémů. V tomto bodě jsem s vámi souhlasil, že je to absurdní, a měl jsem radost z toho, že veškeré moje dedukce byly správné. Absolutně, řekl jsem. Ale teď, když jste to vysvětlil, musím přiznat, že jsem tím udiven stejně jako předtím. Bylo to velice banální, milý Watsone, ujišťuji vás o tom. Nebyl bych tím vůbec obtěžoval vaši pozornost, nebýt toho, že jste onehdy projevil jistou nedůvěru. Vidím však, že večer sebou přinesl lehký větřík. Co byste řekl menší procházce po Londýně? Měl jsem už našeho malého obývacího pokoje až po krk a s radostí jsem přijal jeho pozvání. 3 hodiny jsme se společně procházeli a pozorovali věčně proměnlivý kaleidoskop života a jeho přílivy i odlivy ve Fleet Street a na Strandu. Holmesův charakteristický způsob konverzace, jeho bystrá všímavost k detailům a jemná schopnost vyvozovat z nich závěry, to všechno mě bavilo a poutalo zároveň.

Bylo už 10 hodin, když jsme se znova vrátili do Baker Street. Před našimi dveřmi čekal krytý kočár. Nějaký doktor. Praktický lékař, jak vidím, řekl Holmes. Neprovozuje praxi ještě příliš dlouho, ale má už práce nad hlavu. Hádám, že k nám přijel na konzultaci. Štěstí, že jsme se vrátili. Byl jsem dostatečně obeznámen s Holmesovými metodami, abych dokázal sledovat jeho uvažování a abych poznal, že podklad k rychlé dedukci mu poskytla charakteristická souprava různých lékařských nástrojů v proutěném koši, který visel v kočáře a byl ozářen světlem lucerny. Světlo nahoře v okně nám potvrdilo, že pozdní návštěva skutečně platí nám. S jistou zvědavostí na to, co k nám mohlo v tuto hodinu přivést některého mého kolegu, kráčel jsem za Holmesem do naší svatyně. Když jsme vstoupili, vstal z křesla u krbu bledý muž s úzkou tváří a narezlými licousy. Mohlo mu být nejvýš tak 33 nebo 34 let, ale jeho strhaný výraz a nezdravá barva pleti svědčili o životě, který podrýval jeho síly a oloupil jej o mládí. Choval se nervózně a plaše, jako nějaký přecitlivělý gentleman, a jeho útlá bílá ruka, která spočívala na krbové římse, když povstal, připomínala spíš ruku umělce než lékaře. Oblečen byl ve střízlivých tmavých šatech, měl na sobě šosatý černý kabát, tmavé kalhoty a nepříliš křiklavou vázanku. Dobrý večer, pane doktore, řekl Holmes bodře. Jsem rád, že na nás nečekáte déle než pouhých pár minut. Mluvili jste s mým kočím? Ne, prozradila mi to tady ta svíčka na postranním stolku. Jen se prosím posaďte a povězte mi, čím vám mohu být k službám. Jmenuji se Percy Trevelyan a jsem lékař, řekl náš návštěvník. Bydlím v Brook Street číslo 403. Nejste ten autor monografie o záhadných nervových poruchách? Zeptal jsem se. Bledé tváře se mu zarděly potěšením, když uslyšel, že znám jeho dílo. Slýchám o své práci tak zřídka, že už jsem si myslel, že dočista zapadla, řekl. Moji nakladatelé mi posílají katastrofální vyúčtování z prodeje knihy. Vy jste asi sám lékař, ne?

požádat vás o radu a o pomoc. Sherlock Holmes se posadil a zapálil si dýmku. Jste nám oběma srdečně vítán, řekl. Povězte mi prosím podrobně o všech těch událostech, které vás tolik vzrušily.

Některé okolnosti jsou tak triviální, řekl doktor Trevelyan, že se až stydím se o nich zmiňovat. Ta záležitost je ale věru nevysvětlitelná. A teď v ní došlo k tak komplikovanému obratu, že bych vám ji rád předestřel celou. Sám prosím posuďte, co je podstatné a co nikoli. Nejdřív vám musím povědět pár slov o svých studiích. Vystudoval jsem na Londýnské univerzitě a nebudete, doufám, pokládat za samochválu, když vám řeknu, že mě profesoři pokládali za velice nadějného studenta. Po promoci jsem se i nadále věnoval vědecké práci, neboť jsem dostal soukromé místo v King's College Hospital a poštěstilo se mi vzbudit značný rozruch svými výzkumy v patologii katalepsie. A nakonec jsem získal cenu a medaili Bruce Pinkertona právě za onu monografii o nervových poruchách, o níž se váš přítel před okamžikem zmínil. Nerad bych přeháněl, řeknuli, že podle všeobecného názoru jsem měl před sebou skvělou kariéru. Narazil jsem však na jednu velkou překážku, na nedostatek kapitálu. Sám dobře víte, že specialista s velkými ambicemi je nucen usadit se v některé z oněch 12 ulic ve čtvrti kolem Cavendish Square, což ovšem vyžaduje peníze na placení vysoké činže a obnáší i značné výdaje na zařízení ordinace. Kromě těchto předběžných výloh musí být připraven i na to, že bude několik let žít z vlastních prostředků a přitom si musí držet reprezentační kočár a koně. To ovšem bylo zcela nad moje síly a mohl jsem jen doufat, že po 10 letech šetření budu snad mít tolik, abych se mohl ucházet o svůj podíl na štěstí. Pojednou se však přihodilo něco, co mi otevřelo nečekané vyhlídky. Navštívil mě gentleman, který se jmenoval Blessington a kterého jsem vůbec neznal. Jednou ráno přišel za mnou do mého bytu a bez okolků přistoupil k věci. Vy jste ten Percy Trevelyan, který tak výtečně studoval a vyhrál nedávno tu velkou cenu? Zeptal se. Uklonil jsem se. Odpovězte mi upřímně, pokračoval, poněvadž poznáte, že je to ve vašem vlastním zájmu. Jste dost chytrý na to, aby se z vás stal úspěšný muž. Jste ale i dost taktní? Musel jsem se usmát náhlosti této otázky. Doufám, že ano, řekl jsem. A co takhle nějaké zlozvyky? Nepotrpíte si na alkohol? No dovolte, zvolal jsem. Výborně, to je v pořádku. Zeptat jsem se vás ale musel. Proč jste si tedy se všemi těmihle vlastnostmi neotevřel ordinaci? Pokrčil jsem rameny. Ale, no tak, řekl svým žoviálním způsobem. To je přece stará písnička. Máte toho víc v hlavě než v kapse, že? Co byste tomu říkal, kdybych vám v Brook Street zařídil ordinaci? Úžasle jsem se na něho podíval. Och, dělám to kvůli sobě, ne kvůli vám, zvolal. Budu k vám naprosto upřímný a bude-li to vyhovovat vám, bude to rozhodně vyhovovat i mně. Víte, chtěl bych investovat pár tisíc a myslel jsem, že bych je vynaložil na vás. Proč ale, vydechl jsem v údivu. Je to spekulace jako každá jiná a bezpečnější než většina jiných. Co byste za to ode mne chtěl? Hned vám to povím. Pronajmu dům, zařídím jej, budu platit služebnictvo a o všechno se budu starat. Vy si jen sednete v ordinaci do křesla. Budu vám dávat kapesné a hradit veškeré výlohy. Za to mi budete odvádět 3/4 výdělku a zbývající čtvrtinu si budete nechávat pro sebe. Tak zněla ta podivná nabídka, pane Holmesi, se

kterou za mnou pan Blessington přišel. Nehodlám vás unavovat podrobným líčením dalšího dohadování a domlouvání. Skončilo to tím, že jsem se příští rok v den zvěstování Panny Marie do domu nastěhoval a otevřel jsem si lékařskou praxi v celku za oněch podmínek, jaké mi nabídl. Ubytoval se tam se mnou jako můj domácí pacient. Trpěl srdeční vadou a měl za to, že potřebuje stálý lékařský dohled. Dva nejlepší pokoje v prvním patře si zařídil jako obývací pokoj a ložnici pro sebe. Byl to člověk zvláštních zvyků. Stranil se společnosti a zřídka chodíval ven. Vedl dost nepravidelný život, ale v jednom ohledu byl přesnost sama. Každý večer ve stejnou hodinu přišel do ordinace, překontroloval účetní knihu, odpočítal mi 5 šilinků a 3 pence z každé gineje, kterou jsem vydělal, a zbytek si odnesl do trezoru ve svém pokoji. Popravdě vám mohu říct, že nikdy neměl příležitost, aby své spekulace litoval. Hned od počátku byla úspěšná. Několik zdařile vyléčených případů a reputace, kterou jsem si získal v nemocnici, postavili mě rychle do čela místní lékařské obce a během posledních 2 let se z něho mým přičiněním stal bohatý člověk. Tolik jsem vám chtěl povědět, pane Holmesi, o své minulosti a svých vztazích k panu Blessingtonovi. Zbývá už jen, abych vám pověděl, co se stalo a co mě k vám dnes večer přivedlo. Před 2 týdny za mnou pan Blessington přišel a zdálo se, že je velice rozčilen. Rozpovídal se o nějaké loupeži, k níž prý, jak mi řekl, došlo ve West Endu, a na mě to působilo dojmem, že se rozčiluje docela zbytečně, když prohlásil, že si do 24 hodin musíme opatřit pevnější závory na okna a na dveře. Asi týden byl ve stavu jakéhosi zvláštního neklidu. V jednom kuse vyhlížel z okna a přestal chodit i na obvyklé krátké procházky před večeří. Z jeho chování mi bylo jasné, že má před něčím nebo před někým smrtelnou hrůzu. Ale když jsem se ho na to zeptal, osopil se na mě vždycky tak, že jsem byl nucen změnit téma rozhovoru. S postupem času se zdálo, že ho obavy opouštějí, a znova se vrátil ke svým dřívějším zvykům. Pak se ale přihodila další událost, která ho přivedla do politování hodného stavu naprosté sklíčenosti, v němž se teď nachází. Co se vlastně stalo? Před 2 dny jsem obdržel dopis, který vám tu přečtu. Nebyla na něm ani adresa odesilatele, ani datum. Ruský šlechtic, který dlí v současné době v Anglii, stojí v něm, by rád vyhledal lékařskou pomoc doktora Percyho Triveliena. 2 roky už trpí záchvaty katalepsie, v kterémž to oboru je doktor Trivelien věhlasnou kapacitou. Dovolí si přijít na návštěvu zítra večer ve 6:45, bude-li to panu doktoru Trivelienovi vyhovovat a bude-li doma. Dopis mě neobyčejně zajímal, neboť hlavní obtíž při studiu katalepsie spočívá v tom, že případů je poměrně málo, neboť jde o celkem vzácnou chorobu. Je proto pochopitelné, že jsem ve stanovenou hodinu čekal v ordinaci, když sluha pacienta uvedl. Byl to starší člověk, štíhlý a ostýchavý, a nebylo na něm nic zvláštního, rozhodně neodpovídal naší běžné představě o ruském šlechtici. Víc mě však překvapil zevnějšek jeho průvodce. To byl vysoký, nápadně hezký mladík se snědou hrdou tváří a pažemi a hrudníkem jako Herkules. Podpíral starce v podpaždí, když vstoupili, a pomohl mu do křesla s jemností a ohleduplností, které by se od muže jeho zevnějšku sotva kdo nadál. Omluvte mě, že jdu i já, pane doktore, řekl mi s trochu šišlavou anglickou výslovností. Je to můj otec a jeho zdravotní stav je pro mne tím nejdůležitějším na světě. Tato synovská starostlivost mě dojala. Chcete být přítomen při vyšetření? Prosím, řekl jsem. Za nic na světě, zvolal s gestem hrůzy. Nemáte představu, jak je to pro mne bolestné.
Kdybych měl otce spatřit při jednom z těch strašných záchvatů, určitě bych to nepřežil. Má nervová soustava je neobyčejně citlivá. Když dovolíte, zůstanu v čekárně, až budete otce vyšetřovat. S tím jsem samozřejmě souhlasil a mladík odešel. Začal jsem s pacientem hovořit o jeho chorobě a dělal jsem si podrobné poznámky. Nebyl právě nejinteligentnější a jeho odpovědi byly často dost nejasné, což jsem přičítal jeho omezené znalosti angličtiny. Pojednou mi však, když jsem psal, přestal odpovídat na všechny dotazy. Otočil jsem se k němu a byl jsem otřesen, když jsem viděl, že sedí v křesle, jako by spolkl pravítko a civí na mě s naprosto bledou a strnulou tváří. Znova dostal záchvat té záhadné choroby. Nejdřív, jak už jsem řekl, jsem nezmocnil pocit lítosti a hrůzy. Potom však, přiznávám, pocítil jsem spíš jisté profesionální zadosti učinění. Zaznamenal jsem si pacientův puls a teplotu, ověřil si stuhlost svalstva a přezkoušel reflexy. Ani jeden ze symptomů nebyl nijak výrazně abnormální, což ostatně odpovídalo mým dřívějším zkušenostem. V takových případech jsem dosáhl dobrých výsledků s inhalováním amylnitrátu a pacient mi poskytoval další skvělou příležitost, abych vyzkoušel jeho účinky. Lahvičku jsem měl v přízemí, v laboratoři, a tak jsem nechal pacienta sedět v křesle a rozběhl se pro ní dolů. Chvilku mi trvalo, než jsem ji našel, řekněme 5 minut, a pak jsem se vrátil. Představte si můj údiv, když jsem našel ordinaci prázdnou. Pacient byl pryč. Hned jsem se samozřejmě rozběhl do čekárny, syn ale byl také pryč. Dveře haly byly zavřené, ale odemčené. Můj sluha, který pacienty přijímá, je u mne teprve krátce a nevyniká zvláštní bystrostí ducha. Čekává v přízemí a do ordinace přiběhne teprve, když na něho zazvoním, aby vyprovodil pacienta ven. Neslyšel nic a celá věc byla naprosto záhadná. Pan Blessington se zanedlouho vrátil ze své krátké procházky, ale nezmínil jsem se mu o tom, poněvadž popravdě řečeno, v poslední době jsem se s ním stýkal tak málo, jak jen to bylo možné. No, nemyslel jsem si, že toho Rusa a jeho syna ještě někdy uvidím. A tak si můžete představit, jak jsem byl překvapen, když dnes večer oba přišli do mé ordinace ve stejnou hodinu jako poprvé. Musím se vám moc omluvit za svůj náhlý včerejší odchod, pane doktore, řekl můj pacient. Přiznám, že jsem tím byl velice překvapen, řekl jsem. Víte, to je tak, poznamenal. Když se z takového záchvatu vzpamatuji, připadám si jako v mlze a nevzpomínám si na nic, co bylo předtím. Přišel jsem k sobě a zdálo se mi, že jsem v naprosto neznámé místnosti. Nikde nikdo nebyl a tak jsem se v jakési otupělosti vypotácel na ulici. A já, řekl syn, když jsem viděl, že otec přichází do čekárny, myslel jsem přirozeně, že prohlídka je u konce. Teprve když jsme přišli domů, začal jsem si uvědomovat, co se vlastně stalo. To nic, řekl jsem se smíchem, nic se vlastně nestalo, jenom jste mě strašně vyděsil. Račte prosím laskavě do ordinace a můžeme pokračovat ve vyšetření, které včera tak náhle skončilo. Asi půl hodiny jsem se starým pánem hovořil o symptomech jeho choroby a pak, když jsem mu napsal recept, viděl jsem ho, jak odchází zavěšen do syna. Už jsem se zmínil, že pan Blessington právě v této době chodívá na procházku. Zanedlouho se vrátil a šel nahoru. Za okamžik jsem slyšel, že běží znova dolů a v zápětí vpadl do ordinace. Zdálo se, že se pomátl strachy. Kdo byl v mém pokoji? Křičel. Nikdo, řekl jsem. To je lež, zaječel. Pojďte se tam nahoru podívat. Prominul jsem mu tu hrubost, poněvadž jsem viděl, že je opravdu strachy celý bez sebe. Když jsem s ním přišel do jeho pokoje, ukázal mi na světlém koberci několik šlépějí. Chcete mi snad vykládat, že tyhle šlápoty jsem tu udělal já? Křičel.
byly opravdu mnohem větší než číslo jeho bot a zjevně zcela čerstvé. Jak víte, dnes odpoledne silně pršelo a ti dva byli jediní pacienti, kteří u mne byli. Nemohlo to tedy být jinak, než že mladík z čekárny, z nějakého neznámého důvodu, zatímco jsem byl zaměstnán jeho otcem, odešel do pokoje mého domácího pacienta. Na nic nebylo sáhnuto a nic nezmizelo. Otisky bot však nezvratně potvrzovaly, že v pokoji někdo byl. Zdálo se, že pana Blessingtona ta záležitost vzrušila víc, než bych byl pokládal za přiměřené. Ale něco takového by samozřejmě vyvedlo z míry leckoho. Sedl si do křesla, dal se do pláče a stěží jsem z něho vymáčkl souvislé slovo. Navrhl mi, abych šel rovnou za vámi a mně samotnému se to zdálo rozumné, poněvadž jde opravdu o dost mimořádnou událost, přestože se domnívám, že pan Blessington její význam neúměrně zveličuje. Kdybyste tam chtěl se mnou v kočáře zajet, dokázal byste ho přinejmenším uklidnit, ačkoliv nepočítám s tím, že by se vám tu nezvyklou příhodu podařilo nějak vysvětlit.

Sherlock Holmes vyslechl toto dlouhé vyprávění s napětím, které neklamně svědčilo o tom, že ho hluboce zaujalo. Tvář měl nehybnou, jako vždy, ale neobvykle mhouřil oči a z jeho dýmky se valil stále hustší kouř, jako by jim chtěl zdůraznit každou zajímavou epizodu doktorova vyprávění. Když náš návštěvník skončil, Holmes beze slova vyskočil, podal mi svůj klobouk, zvedl ze stolu svůj vlastní a vykročil za doktorem Trevelyanem ke dveřím. Za čtvrt hodiny jsme už vystoupili u doktorova sídla v Brook Street před jedním z těch ponurých a fádních domů, v nichž ve West Endu bydlívají lékaři. Sluha nás pustil dovnitř a hned jsme se vydali nahoru po širokých schodech pokrytých těžkým kobercem. Co si velice podivného nás však donutilo, abychom zůstali stát. Nad schodištěm pojednou zhaslo světlo a z temnoty se ozval skřehotavý, rozechvělý hlas. Mám pistoli, křičel ten hlas. A přísahám, že budu střílet, přiblížíte-li se jen o krok blíž. Tohle už ale přestává všechno, pane Blessingtone, zvolal doktor Trevelyan. To jste vy, doktore, řekl ten hlas s nesmírnou úlevou. Jsou ale oba pánové opravdu ti, za něž se vydávají? Uvědomili jsme si, že si nás z temnoty někdo pozorně prohlíží. No dobrá, všechno je v pořádku, řekl konečně hlas. Pojďte dál a promiňte, že jsem vás obtěžoval svými bezpečnostními opatřeními. Při těch slovech znova zapálil plynové osvětlení na schodech a spatřili jsme před sebou velice zvláštního člověka, jehož zevnějšek, právě tak jako hlas, svědčili o řádně pocuchaných nervech. Byl velice tlustý, ale podle všeho býval kdysi ještě tlustší, neboť mu z tváří visely laloky volné kůže, jaké mívají ohaři. Měl nezdravou barvu a řídké narezlé vlasy se mu zřejmě zježily rozčilením. V ruce svíral pistoli, ale když jsme se k němu blížili, strčil ji do kapsy. Dobrý večer, pane Holmesi, řekl. Jsem vám opravdu velice zavázán, že jste se obtěžoval mě navštívit. Nikdo ještě nepotřeboval vaší rady víc než já. Mám za to, že vám už doktor Trevelyan pověděl, jakým neodpustitelným způsobem vnikli do mého pokoje. Ano, už o tom víme, řekl Holmes. Kdo jsou ti dva muži, pane Blessingtone, a proč vás obtěžují? Víte, řekl domácí pacient nervózně, to vám opravdu mohu těžko říct. Sotva můžete čekat, že na tohle ode mne uslyšíte odpověď, pane Holmesi? Chcete říct, že to nevíte? Hračte prosím dál, buďte tak laskav a pojďte prosím dál. Zavedl nás do své velké a přepichově zařízené ložnice. Vidíte? Řekl a ukázal na velkou černou truhlu stojící u nohou postele. Nikdy jsem nebyl příliš bohatý, pane Holmesi. Za celý život jsem investoval jen jedenkrát, jak vám může doktor Trevelyan potvrdit. Nevěřím bankéřům. Nikdy jsem nedokázal mít k žádnému bankéři důvěru, pane Holmesi. Mezi námi řečeno, to málo, co mám, je v téhle truhle, takže snad pochopíte, co to pro mne znamená, když mi vlezou do bytu neznámí lidé. Holmes se na Blessingtona podíval svým tázavým pohledem a zavrtěl hlavou. Nečekejte ode mne radu, když se mne pokoušíte klamat, řekl. Já jsem vám ale řekl všechno. Holmes se otočil na podpatku se znechuceným výrazem. Dobrou noc, pane doktore, řekl Trevelyanovi. Takže vy mi neporadíte, zvolal Blessington zlomeným hlasem. Mohu vám dát jen jednu radu, abyste mluvil pravdu, milý pane. Za chvilku jsme už byli na ulici a kráčeli jsme domů.

Přešli jsme Oxford Street a byli jsme už v polovině Harley Street, než jsem od svého přítele uslyšel první slovo. Mrzí mě, že jsem vás vytáhl na takovou hloupou vycházku, Watsone, řekl konečně. V podstatě je to ale skutečně zajímavý případ. Moc jsem si z toho nevybral, přiznal jsem se. No, je zcela jasné, že dva muži, možná, že je jich víc, ale přinejmenším dva, se z nějakého důvodu chtějí dostat tomu Blessingtonovi na kobylku. Nepochybuji ani dost málo, že jak při první, tak při druhé návštěvě ten mladík vnikl do Blessingtonova pokoje, zatímco jeho společník vynalézavou lstí upoutal doktora, aby mu přitom nepřekážel. Ale co ta katalepsie? Perfektní simulace, Watsone. Ačkoliv před naším specialistou bych si to netroufal ani naznačit. Tahle choroba se dá imitovat velice snadno, už jsem si to sám zkusil. A dál? Čirou náhodou nebyl Blessington ani jednou doma. Důvodem, proč si vybrali k návštěvě ordinace tak nezvyklou hodinu, byla zřejmě snaha pojistit se, aby v čekárně nenarazili na žádného jiného pacienta. Náhoda však chtěla, že tato hodina kolidovala s hodinou Blessingtonovy vycházky, což naznačuje, že nebyli příliš dobře obeznámeni s jeho denním rozvrhem. Kdyby jim ovšem šlo jen o lup, pokusili by se přinejmenším ty peníze najít. Kromě toho, poznám člověku na očích, jestli má strach o svou kůži. Je nepředstavitelné, že by si ten chlapík udělal dva tak mstivé nepřátele, na jaké ti dva podle všeho vypadají, aniž by si toho byl vědom. Z toho usuzuji, že ty lidi dobře zná, ale že má důvody k tomu, aby to tajil. Je ale docela dobře možné, že ho zítra najdeme ve sdílnější náladě. A není tu ještě další alternativa, navrhl jsem. Sice groteskní a nepravděpodobná, to připouštím, ale přece jen možná. Co když celá ta historie o Rusovi trpícím katalepsií a jeho synovi je pouhou smyšlenkou doktora Trevelyana, který z nějakých vlastních důvodů vnikl do Blessingtonových pokojů sám? Ve světle plynové lucerny jsem viděl, že se na Holmesově tváři při té mé brilantní argumentaci objevil pobavený úsměv. Milí příteli, řekl, to bylo jedno z prvních řešení, které mne napadlo, ale brzy jsem byl nucen připustit, že doktorovo vyprávění je pravdivé. Ten mladík totiž zanechal stopy i na koberci na schodech, takže jsem si vlastně už ani nemusel prohlížet ty, které po něm zůstaly v pokoji. Když vám řeknu, že měl boty s useknutou špičkou, kdežto Blessington má špičaté, a že stopy byly o 4/3 palce delší než Blessingtonovi, jistě uznáte, že to individuum nutně musí existovat. Teď se ale na to můžeme jít klidně vyspat, poněvadž bych byl moc překvapen, kdybychom se zítra ráno nedověděli z Brook Street něco nového.

0: Předpověď Sherlocka Holmesa se splnila brzo a velice dramatickým způsobem. Druhý den o 7:30 v prvním světle kalného svítání objevil se v županu u mé postele. Čeká na nás kočár. Vocne, řekl. Oč jde? O tu aféru v Brook Street. Nějaké nové zprávy? Tragické, leč nejasné, řekl a vytáhl záclonu. Podívejte se na tohle. Lístek z notesu, na kterém je naškrábáno tuškou pro boha přijďte hned, PT. Náš přítel doktor měl velice naspěch, když to psal. Vstávejte, milí příteli, tohle je věru naléhavé volání. Asi za 15 minut jsme byli znova v lékařově domě. Vyběhl nám v ústrety se zděšenou tváří. Hromská věc, volal a tiskl si ruce ke spánkům. Co se stalo? Blessington spáchal sebevraždu. Holmes hvízdl. Je to tak. V noci se oběsil. Vešli jsme dovnitř a doktor nás vedl do místnosti, která zřejmě byla jeho čekárnou. Vězte mi, stěží vím, co dělám, zvolal. Policie už je nahoře. Šeredně mě to sebralo. Kdy jste na to přišel? Každé ráno si dával nosit do pokoje šálek čaje. Když tam služka dnes kolem 7:00 přišla, visel ten nešťastník uprostřed pokoje. Přehodil provaz přes hák, na němž byl zavěšen těžký lustr a skočil z té truhly, kterou vám včera ukazoval. Holmes zůstal na okamžik stát v hlubokém zamyšlení. S vaším dovolením, řekl posléze, bych rád šel nahoru a všechno si to tam obhlédl. Vydali jsme se po schodech oba a doktor nás následoval. Byl to děsivý pohled, který se nám naskytl, když jsme vstoupili do ložnice. Zmínil jsem se již o dojmu jisté ochablosti, kterým Blessington působil. Když se teď houpal na háku, byl tento dojem ještě silnější a výraznější. Málem se už ani nepodobal člověku. Krk měl natažený jak oškubané kuře a v kontrastu s ním se jeho tělo zdálo ještě tučnější a nepřirozenější. Byl oblečen jen v dlouhé noční košili, spod níž mu čouhaly jen napuchlé kotníky a nevzhledné nohy. Vedle něho stál fešácký policejní inspektor a dělal si poznámky do notesu. A pan Holmes, řekl, když můj přítel vstoupil, jsem rád, že vás vidím. Dobré jitro, pane Lenre, odpověděl Holmes. Doufám, že mě nebudete pokládat za nevítaného vetřelce. Slyšel jste už o událostech, které vedly k tomuhle konci? Ano, něco jsem už o tom slyšel. Udělal jste si už nějaký názor? Zatím to na mě dělá dojem, že se ten člověk pominul strachy. Na posteli je vidět, že v ní spal. Otisk těla je dost hluboký. Víte, kolem 5:00 ranní bývají sebevraždy nejčastější. Odhaduji, že se oběsil někdy v té době. A řekl bych, že si to předem důkladně promyslel. Podle stuhlosti svalstva bych soudil, že je mrtev asi tak 3 hodiny, řekl jsem. Všimli jste si v pokoji něčeho zvláštního? Zeptal se Holmes. Našli jsme šroubovák a na stojánku s umyvadlem pár šroubů. Také se zdá, že během noci hodně kouřil. Tady jsou nedopalky 4 doutníků, které jsem nalezl v krbu. Řekl Holmes. Našli jste i jeho špičku na doutníky? Ne, tu jsem nikde neviděl. A pouzdro na doutníky? Ano, to měl v kapse kabátu. Holmes pouzdro otevřel a čichl si k jedinému doutníku, který v něm byl. Tohle je ale Havana. Kdežto ostatní jsou speciální doutníky, které dovážejí Holanďané ze svých východních indických kolonií. Jsou obvykle baleny do slámy a při své délce jsou tenčí než všechny ostatní značky. Zvedl ty 4 nedopalky a prohlédl si je pod lupou. Tyhle 2 byly kouřeny ze špičky a ty druhé 2 ne, řekl. Dva byly okrojeny nepříliš ostrým nožem, kdežto konec dalších dvou kuřák ukousl a byl to člověk s báječně zachovalým chrupem. Tohle není sebevražda, pane Lenré. Tohle je promyšlená a chladnokrevná vražda.
1: To není možné, zvolal inspektor.
0: A proč?
1: Proč by někdo vraždil tak nešikovným způsobem, oběšením?
0: To právě musíme vypátrat.
1: Jak se sem ti lidé dostali?
0: Hlavním vchodem.
1: Ten byl ráno na závoru, zevnitř.
0: Pak někdo závoru zastrčil až po jejich odchodu.
1: Jak to můžete vědět?
0: Viděl jsem jejich stopy. Omluvte mě na okamžik, snad vám o tom budu moct podat ještě nějaké další informace. Přistoupil ke dveřím, otáčel klíčem v zámku a svým metodickým způsobem jej zkoumal. Potom klíč, který byl zasunut zevnitř, vytáhl a prozkoumal jej také. Načež postupně prohlédl postel, koberec, křesla, římsu nad krbem, mrtvolu i provaz, než konečně prohlásil, že je spokojen. S mou a inspektorovou pomocí pak mrtvého nešťastníka odřízl a pietně ho přikryl prostěradlem. Kde se tu vzal ten provaz? Zeptal se.
1: Ten byl uříznut odtud, řekl doktor Trevelyan a vytáhl spod postele velké klubko. Mýval chorobný strach z požáru a stále měl někde po ruce lano, aby se mohl zachránit oknem v případě, že by začalo hořet schodiště.
0: A to jim vlastně ušetřilo námahu, řekl Holmes zamyšleně. Ano. Konkrétní fakta jsou zcela jasná a moc bych se divil, kdybych vám během odpoledne nedokázal vysvětlit i jejich příčiny. Vezmu si sebou tady tu Blessingtonovu fotografii, kterou vidím na krbové římse, neboť mi může být při pátrání užitečná.
1: Vždyť jste nám ale nic neřekl, zvolal doktor.
0: Pokud jde o sled událostí, nemůže tu být žádná pochybnost, řekl Holmes. Byli tu tři účastníci, stařec, mladík a někdo třetí. K určení totožnosti mi zatím chybí klíč. Ti první dva, to snad ani nemusím říkat, jsou tíž, kteří se vydávali za ruského šlechtice a jeho syna, takže nám nechybí jejich úplný popis. Dovnitř je pustil nějaký společník, kterého v domě měli. Přijmete-li ode mne malou radu, pane inspektore, myslím, že byste měl zatknout toho sluhu, který, jak jsem vyrozuměl, vstoupil do vašich služeb teprve nedávno. Že, pane doktore?
1: Nemůžeme toho zpratka nikde najít, řekl doktor Trevelyan. Služebná a kuchař ho právě marně hledali.
0: Holmes pokrčil rameny. V tomhle dramatu se hrál významnou roli, řekl. Ti tři přišli po schodech nahoru, šli po špičkách, stařec kráčel první, pak šel mladík a ten neznámý se držel v pozadí.
1: Proboha, Holmesi, zvolal jsem s obdivem.
0: To nebylo těžké. Pořadí stop je totiž mimo pochybnost. Měl jsem k dobru, že jsem viděl, jak to tu vypadalo včera večer. Muži zamířili k pokoji pana Blessingtona, jehož dveře našli zamčené. S pomocí drátu se jim však podařilo otočit klíčem. Podívejte, i bez lupy je vidět škrábanec na vroubku klíče, tam, kde tím drátem přitlačili. Když vešli do místnosti, ze všeho nejdřív ucpali Blessingtonovi ústa. Možná, že spal, nebo byl tak ochromen hrůzou, že nemohl vykřiknout. Zdi jsou tlusté a nic by nebylo slyšet ani tehdy, kdyby snad měl čas zakřičet. Mám za to, že když si ho zajistili, uspořádali jakousi malou poradu nebo možná něco jako soudní řízení. Nějaký čas jim to asi trvalo, proto jsme tu našli ty nedopalky doutníků. Stařec seděl v tomhle proutěném křesle, to on kouřil doutníky ze špičky. Mladší muž seděl tamhle, oklepával popel o prádelník. Třetí muž přecházel sem a tam. Blessington, myslím, seděl vzpřímeně na posteli, ale tím si nejsem tak docela jist. No a skončilo to tím, že Blessingtona popadli a oběsili.
1: Celá věc byla tak dobře připravena předem, že si podle mého názoru sebou přinesli nějaký svěrák nebo kladku, které chtěli použít jako šibenice. Ten šroubovák a tady ty šrouby jim měly zřejmě posloužit k upevnění. Když ale uviděli hák, přirozeně si tu námahu ušetřili. Jakmile byli s prací hotovi, hned dům opustili a dveře za nimi zavřel na závoru ten jejich společník. Všichni jsme s hlubokým zájmem vyslechli toto zběžné vylíčení nočních událostí, které Holmes vydedukoval ze stop tak nenápadných a nepatrných, že i když nás na ně upozorňoval, stěží jsme ho dokázali v jeho úvahách sledovat. Inspektor hned rychle odešel, aby začal pátrat po zmizelém sluhovi, zatímco Holmes a já jsme se vrátili do Baker Street na snídani.

Vrátím se asi ve tři, řekl Holmes, když jsme dojedli. Mám tu schůzku s inspektorem a s doktorem a doufám, že do té doby vysvětlím beze zbytku všechny drobné nejasnosti, které v případě dosud zůstávají. Naši návštěvníci přijeli ve stanovenou hodinu, ale museli počkat do 3:15, kdy přišel i můj přítel. Jakmile však vešel, bylo mi z výrazu jeho tváře jasné, že dobře pochodil. Máte nějaké novinky, pane inspektore? Dopadli jsme toho chlapce. Výborně. Já jsem zas dopadl ty chlapy. Vážně jste je dopadl? Zvolali jsme všichni tři. Přinejmenším jsem zjistil jejich totožnost. Takzvaný pan Blessington byl, myslím, na policii vyhlášená firma. A právě tak i ti jeho mordýři. Jmenují se Biddle, Hayward a Moffett. Ale to je přece ta banda, co vyloupila Worthingtonskou banku, zvolal inspektor. Správně, řekl Holmes. Blessington se tedy ve skutečnosti jmenoval Sutton? No ovšem, řekl Holmes. Tím je všechno naprosto jasné, řekl inspektor. Trevelyan a já jsme se však na sebe nechápavě podívali. Určitě si vzpomenete na tu velkou loupež ve Worthingtonské bance, řekl Holmes. Zúčastnilo se jí pět mužů, tihle čtyři a ještě pátý, který se jmenoval Cartwright. Hlídač Tobin byl zavražděn a lupiči uprchli se 7000 liber. Stalo se to v roce 1875. Všech pět bylo zatčeno, ale usvědčující důkazy proti nim chyběly. Z toho Blessingtona, nebo vlastně Sutna, který byl z celé bandy nejhorší, se stal udavač. Na základě jeho výpovědi Cartwrighta oběsili a ostatní tři dostali po 15 letech. Když se nedávno dostali na svobodu, o pár let dřív, než jim trest vypršel, rozhodli se, jak jistě pochopíte, že zrádce vyslídí a smrt svého kamaráda pomstí. Dvakrát se pokusili k Blessingtonovi dostat, ale neuspěli. Po třetí konečně, jak vidíte, dosáhli svého. Zbývá ještě něco, co bych snad měl vysvětlit, pane doktore? Myslím, že jste to všechno objasnil skvěle, řekl doktor. Ten den, kdy byl tak rozčilený, se nejspíš dočetl v novinách, že ti chlapi byli propuštěni. Přesně tak. Řeči o loupeži byly pouhá kamufláž. Proč vám to ale nechtěl říct? Milý pane, Blessington moc dobře znal pomstychtivost svých bývalých kumpánů a snažil se především utajit svou pravou totožnost co nejdéle. Jeho tajemství bylo zahambující a nedokázal se přimět k tomu, aby je na sebe prozradil. Přestože však byl takový padouch, přece jen žil pod ochranou britského zákona a nepochybuji, pane inspektore, že i když tato ochrana selhala, meč spravedlnosti na viníky dopadne.

Takové tedy byly mimořádné události kolem domácího pacienta a lékaře z Brook Street. Od té noci však policie žádného z těch tří vrahů neviděla. A Scotland Yard se domnívá, že byli mezi pasažéry nešťastného parníku Noura Crane'a, který ztroskotal a se všemi, kdo byli na palubě, se potopil u portugalského pobřeží několik námořních mil severně od Oporta. Trestní řízení proti sluhovi bylo zastaveno pro nedostatek důkazů a úplné vylíčení takzvané záhady v Brook Street se dosud nikde v tisku neobjevilo.

Alojzij Rásek, o staré Praze. Karel IV. Pozval k sobě kdysi na Pražském hradě arcibiskupa Arnošta z Pardubic, nejvyššího kancléře, purkrabí Českého království a jiné znamenité pány české a dvořany, taktéž některé mistry učeností slovutné a mezi nimi také svého hvězdáře. Když povečeřeli a v síni počínalo býti dusno, vstál císař a vyzval své hosty, aby s ním vyšli ochladit se na čerstvé povětří. Ale jak vystoupili na prostorný balkon, umlkl císař i jeho rádci a stichli také všichni ostatní. Umlkli překvapení krásou královského města pod nimi. Praha dřímala za letní noci v rozlitém svitu plného měsíce i v hlubokých stínech. V čarovném osvětlení zvedaly se štíty a střechy vysokých domů, kostelů, věží, blištěla se okna stavení arkýřů a košaté koruny stromů po hojných zahradách i na ostrovech splývaly v tom zásvitu měkkými obrysy. A vše v hlubokém klidu, jen jezy zdola hučivě šuměly. Všichni mlčky hleděli na čarovný obraz před nimi rozložený, až král dojat tou krásou promluvil. Rád bych ji s pomocí boží zvelebil. A doufám... Náhle však se obrátil po starém mistru hvězdáři, jenž vážně před sebe hleděl. Nu, mistře astronome, že je krásná a veliká budoucnost tohoto města. Ty se mračíš? Mluv! Velebnosti královská, nechtěj právě této chvíle, abych oznámil, co věštila nebeská znamení. Jen pověz, vybízel král, chci slyšeti, co zčetl ve hvězdách. A zasmušilý mistr oznámil králi a panstvu dychtivě k němu přistoupivšímu. Vyrozuměl jsem z nebeských znamení, že menší město bude zničeno ohněm, velikým požárem. A tam... Staré město zajde hroznou povodní. Vše bude zhubeno. Všecko a tak, že nezůstane kámen na kameni. Všichni kolem se lekli a pohlédli na krále, jenž zaražen stál patrně zarmoucený. Pojednou se však obrátil k městu, mávl v tu stranu rukou a zvolal. A nezajde. A kdyby i menší město, i staré, jednou za své vzali, bude tu jiné. Tam vystavím nové město. Tam bude nová, veliká Praha. Ukazoval za staré město vzhůru širou výšinou, k polím a sadům, ku vsím rybníku a opatovicům. Všem se uvolnilo, všem se vyjasnilo líce a moudrý arcibiskup vyslovil, co čeští páni a dvořané té chvíle cítili a z té duše přáli svému králi. Bůh žehnej tvé velebnosti. Jak se Karel IV. Rozhodl, tak učinil. Hned jel se konati přípravy k založení nového města. Sám vymezil jeho prostoru, směr jeho hradeb, sám k ním základ položil, sám byl při rozměřování ulic, sám určil místa tržišť a náměstí. Jen jednou se pohněval. A to, když vrátiv se z cesty do Německé říše, přišel se hned podívat na nové město a zhledal, že měřičové přidělali za jeho nepřítomnosti novou ulici. Vedla ku kostelu svatého Jindřicha a již u ní domy stavěli. Jaký císař zhlédl, stanul překvapen a schmuřiv líce, ptal se ostře, kdo kázal tu ulici založit a vměřiti. Nikdo nekázal, královská milosti, odvětil stavitel Polekán. Myslili jsme, že bude vhod, ráčí šli však, aby byla zastavena. Ať tedy zůstane, rozhodl se císař, ale ať se jmenuje na věčné časy Nekázanka, poněvadž jsem nekázal, aby byla založena. Na Hradčanech, na hradě českých králů, rostla tou dobou velkolepá stavba Karlova, nový chrám svatého Víta. Za řekou pak na širém návrší přibývalo vůči hledě nového města.
a mezi ty dva slavné pomníky své zbožnosti, své lásky k umění a k nejmilejšímu svému městu, počal Karel budovat i třetí veliké dílo – Kamenný most. Ten věky přetrval. Sláva i ponížení našeho národa po něm chodili. Ze všech mostů je nejpevnější, protože při jeho stavbě měli vápno vejci rozdělané. I bylo jich potřeba nepočítaných kop na 16 jeho mohutných oblouků, natolik pilířů, natolik ohromného zdiva. Proto nařídil Karel IV. Všem městům v Českém království, aby každé poslalo určitý počet kop vajec na stavbu Pražského mostu. Posílali je. Vůz za vozem přijížděl, ze všech skládali vejce a rozbíjeli do vápna. Také z velvar jich poslali na celý vůz. Když zedníci první, druhé, třetí vejce z velvarského vozu roztloukli, nechtěli očím věřiti. A když čtvrté, páté, pak celou kopu rozbili, dali se do smíchu. Smáli se zedníci, stavitel, všichni při stavbě, smála se celá Praha. A všude si vesele vypravovali, že velvarští přivezli na stavbu celý vůz vajec natvrdo uvařených. Když Kamenný most byl dostavěn, neměl žádných soch. Jen dřevěný kříž byl vztyčen ve výstupku, kde nyní stojí kovový a zlacený. V těch místech prý bývaly za starodávna i popravy konány. A člověk hrdla odsouzený vykonával u toho kříže poslední svou modlitbu. Na zdi, která spojuje mosteckou věž s klášterem křižovníků, viděti na straně k řece vytesanou bradatou hlavu. Toť bradáč. Je to prý podoba prvního stavitele, jenž na věčnou paměť dal kamennou svou podobiznu za zdíti do mostního pilíře. Jde Kamenným mostem ku hradu našich králů, vys nalevo na Petříně dlouhou zubatou zeď. Bělá se bujnou zelení stromů po hřbetě vrchu a níží se s jeho prudkým svahem dolů k bývalé újezdské bráně. Ta zeď, to dílo rodiny Karla IV. Velká drahota uhodila. Chudý lid hlady zmíral, neboť nebylo práce, nebylo výdělku. Za těchto zlých časů schromáždilo se v Praze jednou na 2000 chudých. A ti, když se ubíral král Karel z kostela, předstoupili před něj a s pláčem prosili, aby je živností opatřil. Že by rádi dělali třeba bez mzdy, jen ke stravě, a že budou maličko jísti, jen aby hladem nezemřeli. Král, dojat jejich bídou, poručil, aby se na zítří na tom místě a v tu hodinu zase sešli. Když se tak stalo, dal je svými lidmi zavésti na vrch Petřín a sám na koni za nimi přijev rozkázal ti, aby kámen lámali, ti základy kopali, jiní, aby zeď stavěli od Vltavy přes Petřín až k Strahovskému klášteru. Dělníci peněz nedostávali, ale chleba a jiného jídla do sytosti, též obuv i oděvy. Proto říkali té zdi chlebová, také hladová, protože zaháněla hlad a nouzi. A zubatá je, poněvadž ji král Karel IV. Dal proto stavěti, aby zuby hladového lidu měly co kousati.

0: Mluvící kapr. Div se nezakuckal, radní kokoška chytaje se za důkladné břicho a smíchem kýkla je velikou hlavou, až si musel narovnat skřivenou paruku, jež objímala bachratý, šarlatově planoucí obličej rámcem úměrných zlatoplavých kadeří. To je dobré, to se povedlo. Mluvící kapr. Je mi divné, že se taková věc vůbec trpí, bručel vážný poštmistr. Kdybych já měl v tom slovo, dal bych plakáty bez meškání strhat a švingulanta bych krátce vyzval, aby si hledal blázny jinde. O, můj drahý pane poštmistře, s takovou přísností byste nynějšího času daleko nedošel, namítal obecní tajemník. Kdybyste chtěl zavírat boudy s falešnými eskimáky a mořskými panami, musel byste po právu také zapovědět všechny pomády a vodičky na holé hlavy, všechny pilulky a tresty proti nezhojitelným chorobám, všechna turecká povidla z kralup a všechno mělnické víno, bůh ví odkud, zkrátka obrátil byste celý obchod na ruby. A snad by ještě došlo na prospekty knih s bombastickou reklamou, na volební provolání s kopami nejsvůdnějších těšínských jablek, na lec, kterou státní ústavu s podivnými kličkami. Ne, ne, ne. S tím byste daleko nedošel. A tu ten člověk je prostý, nevinný kejklíř, který si vyšperkoval svou dryáčnickou udici hodně originálním a křiklavým vnadidlem.
1: Ale vždyť prohlašuje výslovně, že není žádným eskamutérem ani břichomluvcem, ozval se Sládek Pivoňka. A kapra může prý si každý prohlédnout a ohmatat.
0: Ale pane Sládku, snad byste mu nesedl na vějíčku, káral ho tajemník. Snad nemyslíte opravdu, že by mohl kapr? No, je to příliš směšné.
1: No, třeba směšné, bránil se nesměle Pivoňka trochu rozdurděn. Vím také, že mi žádný kapr z našeho rybníka nemukne. To je arci hloupost.
2: Ale ve světě? Jsou všelijaké věci. Řekne se ku příkladu ryba. Němý jako ryba, no. A nedávno jsem kdesi četl, že jsou někde ryby, myslím, v Čínském moři, které lítají a zpívají jako ptáci. Společnost se dala do hlučného smíchu. Z částí má pan Sládek pravdu, ujal se Pivoňky pan učitel, když byl opanoval svoji veselost. Noviny přinesly v skutku noticku o nějakém druhu mořských ryb, které vydávají zvláštní zvuky. Pravím zvuky, neboť ohlase nelze tuším vážně mluvit. Ale kdyby se tato zpráva potvrdila, byla by to právě jen vzácná výjimka. Ryby jsou v skutku němé. Postrádají potřebného ústrojí, jímž by nějaký hlas vydávali.
1: Snad je ten kapr nějaký automat, podotkl stavitel Petřík, s ukrytým zvukovým strojem. Či, připomenul si, vždyť prý ho smí obecenstvo ohmatat a tak by snadno rozeznalo automat od živé ryby. Buď jak buď, prozatím vím jen, že ten člověk kapra skutečně nosí sebou. Zastavil jsem se předtím na sklenici vína u Růžičky, má dnes hostinec nabitý, a tam povídali, že z čista jasna přišel ten kumštýř s velikým mokrým uzlem a poručil si pokoj a necky s čistou vodou do níž hodil svou zázračnou rybu. Je prý to, pánové, báječně veliký kapr, doplnil kupec Motejl. Byl jsem také odpoledne u věnce a Růžička vyprávěl o té rybě pravé divy. Jsou prý jí plné necky a mrzká sebou, že je strach se přiblížit.
2: Ale jak na ní její pán promluví, hned se utěší, poslouchá a hledí na něho moudře jako člověk. Jak prý drží, když ji ten kejklíř škrábe za ouš, či vlastně hladí po hlavě. Je to divné, pánové.
1: Uvidíte, že do zítřka milý kapr vyroste na velrybu a bude tančit po provaze. Smál se lékárník.
2: Tomu, že lze i kapra přiučit rozličným věcem, bych spíš uvěřil, mínil učitel. Bez žertu, pánové, kapr není tak tupé zvíře, jak se zdá. Je známo o pověstných trianonských kapřích, že poslouchali na jména, která jim byla udělena. Dvorní dámy je k sobě volali jako psíčky. A včera jsem četl o člověku, který naučil kapry vymršťovat se přes nastavenou hůlku a napovel konat i jiné pohyby. O, v duši zvířecí dřímají dosud mnohé schopnosti, o nichž nemáme ani tušení.
1: Bodejže, zvolal Sládek Pivoňka. Jak jsem řekl, ku příkladu, slyšel jsem od jednoho známého, že mu jeden pán vypravoval, že měl psa a ten pes mu každé ráno před procházkou bez vyzvání aportoval hůlku. No což na tom není nic, pravda. Ale ten pes aportoval ve všední den obyčejnou španělku a v neděli a ve svátek druhou lepší hůl se zlatým knoflíkem. A notabene bez říkání, pánové, bez říkání. Co o tom soudíte? Ha?
2: No, pes a kapr je přece jen veliký rozdíl, pane Sládku, pravil s úsměvem učitel. A pak nejedná se o nějaké kousky. I kapra lze snad lecčemu přiučit, ale omluvení, či řekněme raději, poněvadž je to mluvení příliš směšné, o vydávání nějakých zvuků. Tedy o věc, které je kapr dle svého ústrojí naprosto neschopen.
1: Neschopen, bránil se houževnatě Pivoňka. O slonu by taky nikdo neřekl, ku příkladu, že dovede stát na jedné noze a uvázat si servítek okolo krku. No, já jsem to viděl na vlastní oči.
2: Což slon je cizí zahraniční zvíře, vmísil se do hovoru opět radní Kokoška. Ale kapr, obyčejný kapr, s tím jdete svatý pokoj, mluvící kapr, a rozesmál se znova, až mu slzy tekly po tvářích. No, kapr je přece pořádné zvíře a má dost veliký mozek v hlavě, přidal se kupec Motejl na Sládkovu stranu. Co je proti kapru drobný hmyz, blecha například? A hleďte, pánové, viděl jsem v Linci celé divadlo s blechami, které byly zapřaženy do malilinkých kočárků, cvičili se ve zbraní jako vojáci

i věřit, že se naučí kapr. Je s podivem, jaké věci už si lidé vymýšlejí, aby žili z cizích kapes, moralizoval poštmistr. A uvidíte, že ten šejdíř se svým kapřím vnadidlem dobře pohodí. Uvidíte, že ten pyramidální nesmysl potáhne, jak náleží. Toť se rozumí, přisvědčil s trpkým úsměvem lékárník. Pohrnou se tam jako ovce do ovčína. Ovšemže pohrnou, sám se tam podívám, prohlásil stavitel Petřík. Rád bych zvěděl, co v tom kapru vězí. Jen škoda, že má takovou nechutnou přítěž, recitace. Bez pochyby nějakých nudných básní nebo monologů z Truchloher. Měl místo toho volit raději citace, nějaké citace duchů nebo mlhové obrazy nebo alespoň kouzelné kousky a labosko. Pravda, mluvící kapr a recitace jsou divné spřežení, žertoval tajemník. Ale ten kapr mluví asi zpropadeně málo. A čím doplnit ostatní čas na slušné představení? Na kouzelné přístroje nemá ten dobrý muž bez pochyby peněz a v jiném umění se nezná. Připadl tedy na recitace. K nímž není potřebí než několika knih od antikváře. Finis, finis, zvolal pan farář. Samý kapr, nic než kapr. Nechme si ho pro postní dobu.

Podnět k této nezvykle živé diskusi v honorační místnosti hostince na poště zavdal veliký sáhovými literami v křiklavých barvách provedený plakát, který se téhož dne objevil na několika rozích malého města P. Pod hrubým obrazem nějaké báječné ryby se četlo následující oznámení. Největší div světa. Mnoho zázraků vykonala již bádavost a píle lidská, ale vrcholem jich a korunou moderního svěrochovu jest slavný mluvící kapr, kterého níže podepsaný již zítra vysoce ctěnému obecenstvu zdejšímu představiti sobě dovolí. Po mnohaletém bedlivém studiu a neúnavném, bezpříkladném úsilí podařilo se mi vycvikovat zvíře, na pohled všeliké vyšší drezůře nejméně přístupné, vycvikovat je směrem, který takořka narub obrací nejvlastnější jeho přirozenost a obdařuje zvukem a mluvou tvora, který je vpravdě nejryzejším představitelem němé tváře a jehož zarytá mlčenlivost až i příslovím se stala. Můj mluvící kapr pronáší nejen artikulované zvuky, ale celá slova s dokonalostí a zřetelností, proti níž jsou žvásty nejučenějšího papouška pouhými hudlařskými pokusy. Mému slavnému mluvícímu kaprovi dostalo se cti, že směl umění svoje osvědčiti u přítomnosti nejvyšších osobností a vědeckých celebrit, kteréž se vyslovili o výkonech jeho s nelíčeným obdivem. Žádný milovník přírody, nikdo, jinž s účastenstvím sleduje obrovské pokroky ducha lidského, neopomene seznámiti se zamírné vstupné s touto nejskvělejší vymožeností 19. století a poctíti návštěvou svojí veliké poučně zábavné představení, které zítra od 7. do 10. hodiny večerní v sále velkohostince páně Růžičkova u věnce uspořádám a jehož program obsahovat bude vedle oslňující produkce s mluvícím kaprem recitace z nejpřednějších děl básnických. Výslovně prohlašuji, že při mém představení všeliké kejklířství a břichomluvectví naprosto jest vyloučeno. Každému diváku bude volno mluvícího kapra po libosti sobě prohlédnouti

a vlastnoručně ohmatati. Zevrubnější oznámení zítra na rozích. K nejhojnější návštěvě uctivě zve Tomáš Zoufalý, majitel mluvícího kapra.

0: Není divu, že tento plakát rozbouřil jindy klidnou hladinu pské veřejnosti. Bylo to město vzorně tiché, vpravdě idylické. Spalo uprostřed lesnatých strání nejlíbější sen nevinnosti. Ruch národního života sem zanášel jen několik politických listů, jejichž sloupce se však výjima nejřidší případy, kdy jednali o P a nejbližším okolí, čítali s oním blahým klidem, s jakým si Goethovi měšťáci vypravují o pronárodech, jež tam, kde si daleko v Turecku, do sebe vrážejí. Český knihkupecký trh si odtud každoročně odnášel prahubenou kořist. Divadelní společnosti se městu zdaleka vyhýbali, poněvadž by tu najisto byli hráli před prázdnými lavicemi. Časem nějaký taneční ples, nějaká produkce hasičů, nějaká oslava místních veličin nebo církevní slavnost, toť byly jediné vlny, které rozčeřovaly klidný, hladký proud, lze-li o proudění vůbec mluvit, zdejšího života. Tepnou toho života byla honorační místnost na poště, jež každý večer ve svých začouzených zdech vítala výkvět důstojnosti a městské inteligence. Ale i tepot oné tepny býval velmi poklidný, ba časem přímo mdlý. Obor témat byl úzký, přesně vyměřený a každý věděl téměř na vlast, čím se asi rozprava zahájí a jaký bude její průběh. Každý znal všechny poměry ostatních a prohlížel jejich srdce a ledví. Život každého byl ostatním otevřenou knihou. I senzační cestu pana Motejla do Lince znali všichni už dávno až do nejmenších podrobností. A nyní právě byla sezóna nejmrtvější. Náhodou nedělo se nic. Pranic, co by stálo za zmínku. I povětrnost byla delší dobu ku podivu stálá. Zkrátka v honorační světnici sahalo se ke kartám o mnoho dříve než jindy. Dnes se stal zásluhou mluvícího kapra náhlý obrat. Poslechli jsme si už úryvek z čilé debaty, která se o tom rozproudila. Karty se objevily na stole neobyčejně pozdě a zaujali pouze stářím skamenělý tarokový čtyřlístek, kdežto ostatní společnost statně pokračovala ve svém řečnickém turnaji. Každý dnes vypil alespoň jednu přes obyčejnou míru a sládek pivoňka se dočkal triumfu, že v hodině duchů městský tajemník objíma jeho se slzami v očích kajícně připustil, že při báječném pokroku ve všech odvětvích věd a nápojů, pan tajemník se pohnutím trochu pletl, že konečně je možné, aby lidský důmysl nějakou induktivní metodou i kaprovi rozvázal mlčenlivá ústa. Jitro druhého dne přineslo městu nemalé překvapení. Na rozích se objevil druhý plakát se slovy: za příčinou náhlého ochraptění slavného mluvícího kapra odkládá se představení na zejtřek.
1: No to už věru přesahuje všechny meze, vzkřikl poštmistr potkav na ulici lékárníka s radním Kokoškou a vyslechnuv od nich senzační novinku. Ten chlap si z nás dělá skutečně hotové blázny. Chraptivý kapr, no to už je vrchol všeho.
0: Radní Kokoška drže si boky a Klátě se v zuřivém smíchu celým tělem vypravoval ze sebe jen pustou motanici neurčitých zvuků, z nichž vynikal toliko začátek chr a konec pr. Skutečně, buď si dělá z města šašky, přidával se lékárník, nebo se mu něco pohatilo, nebo konečně chce tím odkladem ještě vyšroubovat zvědavost lehkověrných hejlů. Byla-li tato poslední domněnka správná, zdařil se Tomáši Zoufalému plán úplně. Obecná napjatost opravdu vzrostla do úžasných rozměrů. Všechna veřejná i soukromá jednání ten den odpočívala. Jediným středem všech rozprávek byl jen kapr a jeho pán. Každý měšťan měl dnes nějakou záležitost, která ho vedla kolem hostince u věnce, ačkoliv byl dost zastrčený, a neopomenul aspoň pohlédnout do jednoho okna v prvním patře, odkud se Zoufalý, pohodlně rozložen, s fezem na hlavě a s dýmkou v ústech, velmi přívětivě usmíval na valné zástupy mládeže, shromážděné před hostincem a těšící se bláhovou nadějí, že snad kejklíř nakonec svého šupinatého pacienta pochová v loktech a vystaví na odiv jejich zvědavým zrakům. Zoufalý byl dost slušný člověk, ale měl nápadně dlouhé vlasy a divně upravené vousy a vůbec trochu fantastický ráz. Pské dámy rozhodly, že je zajímavý a že vypadá skoro jako umělec. Hostinské místnosti dole byly natlučeny hostmi. A jaké mimořádné rozechvění tu společnost ovládalo, dokazuje následující případ. Když si Zoufalý během dne vzkázal dolů pro druhý ručník, pronesl dosi zcela vážně bizarní domněnku, že ho kejklíř snad užije ke studeným obkladkům pro svého nemocného kapra. Třetí den zítra všechno spěchalo o překot k nárožím a hle, byl tam už nalepen program dnešního večera. Dlouhá řada recitací z básní a dramat a nakonec bombastické návěstí o produkci mluvícího kapra, který se šťastně uzdravil, jen bohužel, že bylo vstupné dost vysoké. Přesto byl sál u věnce už před 7 hodinou večerní do posledního místečka naplněn. Poštmistr, lékárník, radní Kokoška, městský tajemník, zkrátka všichni pánové, které jsem zpředu uvedl, z ostatní honorací tu seděli nebo stáli se svými manželkami a dcerami v davu z prostšího diváctva, pohlížejíce dychtivě na malé pódium se stolkem, na něm leželo několik knih a za nímž se tajemně vlnila dlouhá zelená záclona.

konečně vystoupil z úkrytu v elegantní čamaře a slavnostní úpravě Tomáš Zoufalý, přičemž někteří za oponou zcela určitě zahlédli pověstné necky. Ale draze si musel obecenstvo koupit požitek závěrečného rozřešení velké otázky. Muselo se chtíc nechtíc kochat v nezvyklém a málo kýženém požitku básnické recitace. Recitátor volil sice nejlepší věci a jeho přednes byl v skutku pěkný, místy dojemný a uchvatný. Bylo slyšet tiché poznámky, hezky, v skutku hezky, a několikrát se objevily slzy nejen v očích dam, nýbrž dokonce i na tváři radního Kokošky. Ale přesto hleděli snad všichni netrpělivě vstříc poslední deklamaci. A nebylo dohlédnutí. Když konečně přece doznělo její poslední slovo, ulevili své radosti bouřlivým potleskem. Avšak oběda vděčný umělec přidal za to ještě jeden dost objemný poetický skvost. Konečně se ubírá za oponu. Všem se tají dech. Mešká tam jaksi dlouho. Je slyšet vzdechy, jakýsi šramot a pleskot. Teď se rozhrnula opona a Zoufalý vychází bledý, nejistým krokem, v ruce nese jakýsi bílým ubrusem obalený předmět. Položil jej na stůl, postoupil na okraj pódia, na chvíli si zastřel dlaněmi oči a pak pronesl tato vzdechy a dušeným štkaním přerývaná slova. Velectění pánové a spanilé dámy, stihla mě rána nejkrutější. Abyste její dosah náležitě pochopili, sdělím vám krátce běh svého života. Zpočátku jsem se věnoval hereckému povolání, ale venkovské společnosti, u nich jsem vystupoval, bídně živořili a od nějaké doby padají v úplnou agonii. Obecenstvo našich venkovských měst o ně většinou nestojí. Vystupoval jsem naposled zde, ale vy mne nepoznáváte, poněvadž jsem od té doby stučněl a zvousatěl a poněvadž jste o naše divadlo tenkrát ani nohou nezavadili, ať jsme měli opravdu slušný repertoár. Byl jsem na pokraji zoufalství. Tu mi nebe vnuklo spásnou geniální myšlenku. Chytil jsem si kapra a neúnavnou pílí jsem dosáhl toho, že jsem mu konečně rozvázal jazyk a že dovedl zřetelně pronést větu, jedinkou větu. Od té doby mě provázelo štěstí. Obecenstvo se všude opřekot hrnulo k mým představením a mluvící kapr mi pokaždé vynášel více stříbrňáků, nežli měl snad šupin. Ach, a tento zdroj mého štěstí se rázem zastavil a snad navždy vyschl. Můj drahý kapr se včera, jak víte, náhle roznemohl. Dnes mu bylo lépe a už jsem se zhostil všech obav. Ale běda. Právě nyní, když jsem zašel za oponu, jsem ho našel v smrtelném zápasu. Že mi nezbylo, než kuchyňským nožem ukončit jeho muka. Zde leží chladná mrtvola mého miláčka, mého dobrodince. Byl bez falše. Dovoluji každému, aby se ohledáním a hmatem o tom přesvědčil. Mě ubohému však nezbývá, nežli zkusit znovu své štěstí s jiným kaprem. Ale kdož ví, zdaří-li se mi to a vpravím-li některému opět tu větu, kterou zesnulý tak dokonale přednášíval. Větu u nás nechtěj zušlechťovat, ale lechtej a buď dryáčníkem.

Mosazné pravidlo. Měl bych vám prozradit takové pravidlo. Není to zrovna moje pravidlo. Vyslovil je při vánoční oslavě v úřadě jeden nevrle vypadající pán. Pán, o něm se tradovalo, že je pořádná držgršle. Právě si rozbalil nějakou hloupůstku, kterou našel pod kancelářským vánočním stromkem. Hlasem plným pobavené lítosti se neobracel k nikomu konkrétnímu. Víte, ono to není pravda, že záleží na pohnutce a ne na samotném dárku. Prostě to tak není. Moje matka mě v tomhle vodila za nos. Za ty roky se u mne nahromadilo tolik krámů, zabalených jako dárky od lidí, kteří honem vyběhli koupit nějakou lacinou blbost z umělé hmoty, aby mi mohli dát pod záminkou pozitivních emocí. A já vám říkám, že hlavně záleží na dárku samém. Vlastně spíš, že lidi, kteří mají ty správné pohnutky, dávají správné dárky. Mělo by to být takové pravidlo. Mosazné pravidlo obdarovávání. A vykročil ke koši na odpadky a nesl svůj dáreček, jako by to byl mrtvý šváb. No, možná to tak je. Je to trochu drsně řečeno a moc nás to neuklidní. Ale charakter celých svátků je nám jasný už dávno. Bůh, který to prý všechno začal, si dal záležet, aby nám poslal to nejcennější. A najednou. Tři králové nepřišli s lacinými tretkami. A andělé přinesli dobré zprávy, které se netýkaly výprodeje za poloviční ceny. Já vím, co bych si přál, aby mi někdo dal k Vánocům. Vím to od svých 40. Mechanické hračky na klíček, které vrčí a chodí pořád dokola a dělají různé legrační věci. Ne na baterie. Hračky, které ode mne občas potřebují pomoc. Ty starodávné, z nalakovaného plechu, které jsem mýval jako dítě. To bych chtěl. Nikdo mi to nevěří, ale chtěl bych to. Opravdu. Dobrá. Už jsme dost blízko, ale ještě to není úplně ono. Toužím po radosti a jednoduchosti. Po šetilosti, fantazii a rámusu. Po andělích, zázracích, údivu, nevinnosti a kouzlech. To už je blíž tomu, co chci. Špatně se o tom mluví, ale co já doopravdy chci k Vánocům, je jenom tohle. Chci, aby mi zase bylo 5 na celou 1 hodinu. Chci se hodně smát a hodně plakat. Chci, aby mě ještě aspoň jednou někdo zvedl, uspal mě v náručí a odnesl nahoru do postýlky. Já vím, co doopravdy chci k Vánocům. Chci zpátky svoje dětství. To mi nikdo nedá. Když se budu snažit, můžu si na to aspoň já sám věnovat vzpomínku. Vím, že to nedává smysl. Ale odkdy jde vlastně o Vánocích o nějaký smysl? Jde o dítě, kdysi dávno a kdysi daleko. A jde o dítě teď. Ve vás a ve mně. O dítě, které čeká za dveřmi našich srdcí, že se stane něco úžasného. Dítě, které je nepraktické, nerealistické, bezelstné a hrozně náchylné k radosti. Dítě, které nepotřebuje, nechce a ani nechápe dárky jako ponožky a chňapky na hrnce. Lidé s dobrými pohnutkami dávají dobré dárky. Tečka. Mosazné pravidlo nelže.

0: V kronice, kterou se chystám otevřít, je zaznamenán dávný životní běh velkého cestovatele Marca Póla, jeho otce Nikola a strýce Mafia, obchodníků ze staroslavných Benátek, bohatého přístavního města na břehu Jaderského moře. Na hřbetech koní a mesků procestovali se svými karavanami křížem krážem celou Asii. Tisíce a tisíce mil úmorných cest, na kterých Marco Polo prožil víc než 25 roků. Dejme mu slovo. Marco, co vás vedlo na ty obtížné a nebezpečné cesty?
1: Jsme přece obchodníci.
0: Chceš říct, že jste to dělali jen kvůli zisku?
1: Mne vábila víc tajemnost toho dalekého světa dílu. Neznámá města, exotické národy, výšky velehor a nekonečnost stepí.
0: Tedy touha po dobrodružství?
1: Žízeň po poznání. Kdo víc prožil, vidí dál do světa i hlouběji do svého nitra. Taková cesta člověku dává křídla, moudrost a svobodu srdce.
0: Je proto člověk šťastnější?
1: Je ličtější.
0: Otvírám kroniku velkolepé cesty z Benátek po celé orientální říši Kublaje Chána, vládce všech tatarských kmenů, které si dokázali podmanit Asii a v Evropě stanuli až u Dunaje a Visly. Píše se rok 12. 70. a 5., když Mafio, Nikolo a Marco Pólové přicházejí do audienční síně mocného tatarského vládce Kublaje Chána.
2: Vaše veličenstvo, jsme vám povinováni díkem za to, že jste nám poslal naproti své poselstvo.
3: Pro tak vzácné hosty to byl jen skromný doprovod.
4: Netušili jsme, že o nás víte.
3: I v nejodlehlejších pustinách sledovali vás oči mých poslů.
2: Pak tedy víte, pane, že jsme nikdy nejednali proti dobrým zvykům.
3: Jak dlouho trvala vaše cesta z Benátek až sem, páni Pólové?
2: Přes 3 roky, veličenstvo.
4: Víc než 1000 dní, veliký chane.
3: Bylo to jistě namáhavé putování.
4: Věříme, že se nám vyplatí. Díky vaší přízni.
5: Ale strýčku, už dnes je náš zisk větší, než se dalo doufat.
3: To je váš pomocník?
2: Můj syn Marco, veličenstvo.
3: Chlapče, neměl bys o výdělku nechat mluvit zkušenější obchodníky, jako je tvůj otec a strýc?
5: Já nemyslel užitek v penězích, pane.
3: Co je podle tebe cennější?
5: To, co člověk může poznat na vlastní oči a prožít vlastním srdcem.
3: Kolik je ti let, Marco?
5: 18.
3: A co všechno si cestou poznal, jak pravíš, na vlastní oči?
5: Kdybych vám směl přečíst svůj deník.
3: Ty si své zážitky zapisuješ?
2: Podle mé rady, veličenstvo. Na lidskou paměť není spolehnutí.
5: Už teď by se mi pletla jména těch zemí a národů. Turkománie a Velká Arménie. Města Arzingan a Arziron, Převysoká hora Ararat.
3: Pod ní jsou nejbohatší pastviny pro stáda mých válečných koní.
5: Já vím, ale jen přes léto. V zimě musí táhnout jinam, tolik je tam sněhu.
3: Jsi opravdu důkladný.
5: A dál na půlnoční stranu Zorziana, které říkají království Georgie. Pane, tam ze země tryská olej. Ne k jídlu, ale dá se jim svítit. A pak jsem viděl překrásná města a pevné hrady v horách. Tam se skrýval jejich národ, když jeden tatarský chán...
3: Proč jsi se odmlčel?
5: Když tatarský chán přepadl a strašně vyplenil tu zemi.
3: To byl můj praděd.
5: Ale ti hrdí a stateční lidé tam žijí dodnes.
2: Marco!
3: Jen ať vypráví, co jsi zapsal.
5: V Všechno se stejně nedá popsat, pane.
3: Co třeba?
5: Jakými barvami hrají bukové lesy na podzim? Vlnobití moře mezi útesy? Z rána horské louky v květu? A v noci nebe plné hvězd? Blankyt nad horami a v něm kroužící orel? Ach, pane, krása těch zemí se nedá popsat slovy.
0: Máš pravdu, Marko. A ani sebedůkladnější kronikář nedokáže zachytit slovem moudrý úsměv starého chána a vytržení jeho malé krásné vnučky. Visí ti očima na rtech, aby jí neuteklo ani slovíčko.
5: Ale vždyť ona je princezna. A já jenom...
0: Zdá se, že si toho všiml i veliký moudrý chán.
3: Jdi zpátku, Gačin. Je už pozdě. Naši hosté jsou unaveni. Marko, dostalo se ti vysoké pocty. Moje malá Kugačin tě povýšila na svého dvorního pohádkáře.
5: Ale já nevyprávěl pohádku.
3: Páni Pólové, uděluju vám právo obchodovat v mé říši, kde se vám zlíbí. Ale o Marka bych se rád s vámi podělil. Na mém dvoře může nabít stejně cenné zkušenosti a já se postarám, aby nezískal ani ostříbrňák míň než vy dva se svou kupeckou karavanou.

0: kronice je psáno, že Kublaj Chán, hlava všech Tatarů, vládne nad největší říší na celém světě a nic se nevyrovná jeho moci.
1: Jeho moudrost není o nic menší.
2: Ani štědrost a velkorysost.
0: V jak dojemné harmonii si notují páni Pólové.
2: Máme proč. Udělil nám nejvyšší výhody.
3: Naši karavanu chrání na nejistých cestách jeho strážci.
2: Otevřel nám cestu ke svému dvoru.
3: Trvalo to pár let, ale Marko smí dnes sedět blízko jeho trůnu. Nejmladší z císařových rádců. Rytci už pro něj připravují zlatou destičku jako znamení chánova vyslance.
0: Tak je psáno v kronice. Ale ani sebedůkladnější kronikář nedokáže zaznamenat všechno. Celou pravdu. Jsou věci záhadné a tajemné, které se nedají zachytit slovy. Zázrak svítání. Strom v květu. Okouzlení, kterým začíná láska.
4: Je to pravda, Marko?
1: Nevím, na co se ptá princezna Kugačin.
4: Že už se zase chystáš odjet, kdo ví kam.
1: Veliký chán si přeje, abych vedl jeho poselstvo do království Amu.
4: A ty potom toužíš?
1: Plním rozkaz vladaře.
4: Bude tu bez tebe smutno.
1: Mezi tisícem dvořanů si ani nevšimnete, že jeden chybí.
4: Tak ráda jsem tě poslouchala. Tvůj hlas.
1: Můj otec a strýc jsou lepší vypravěči.
4: Řekla jsem tvůj hlas. Co se jde na příhodách, o kterých povídají druzí. Ty jsi radost i pro mé oči. Pro mé srdce.
1: Veliký chán by mne pokáral, že naslouchám takovým slovům. Smím odejít.
4: Až se rozloučíme. Až políbíš mou ruku.
1: To je dovoleno jen mužům z královské krve.
4: Já vím. Ale snad ti smím aspoň vyprosit ochranu před zlými démony. Jdi, Marko, a šťastně se vrať.

0: jediný popsaný list v tvém deníku, Marko. A kolik je to mil?
1: Sám nevím. 20, možná víc. Dlouhé dny v sedle, týdny, měsíce. Jarní povodně, parná léta, sněhové vichřice.
0: Vrší se v nich jeden rok, druhý, třetí. Už je jich celá řada, cesty křížem krážem. Piš, Marko, na nic nezapomeň.
1: Smutná a pustá země Tebet. Osm království, osmero národů vyhubil Mangu Chán, provincie Kaindu, kde místo zlatem lidé platí solí. Oni tam hřebíček a zázvor, bárky naložené z kořicí na zlatonosné řece Brius, v zemi Karaza na řeky plné zlata a hrozných ještěrů, kterým dali jméno krokodýl. A v provincii Zardandam si lidé nasazují na zuby zlaté plíšky. Co zemí, co měst, co jmen.
0: V deníku ubývá nepopsaných bílých listů a na spáncích přibývá šedivých vlasů, které vybělel uplývající čas. Paní Polové, nikdo druhý nescestoval takový kus světa. Je snad kraj nebo město, na které vzpomínáte víc než na jiná?
2: Věděl bych o jednom.
3: Radši mlč, bratře.
0: A co ty, Marko? Na kterou končinu myslíš nejvíc?
1: Na Benátky.
2: Já to tušil.
3: Mlčte, vy dva blázni!
2: Taky se ti zastesklo po domově, chlapče.
3: Domov je tam, kde se nám dobře daří obchody. Jen žádné stezky. Kublaj Chánova říše není pro nás domov, ale ráj.

0: kam se to díváš celé hodiny, má malá, pošetilá kugačin?
1: K horám na obzoru, dědečku.
0: To není moudré.
1: Snad zmoudřím, až budu stará jako ty.
0: Holčičko, tobě je souzen muž z královské krve.
1: Ale vždyť já jenom chtěla slyšet jeho hlas, aby vyprávěl, kde byl, co viděl a co zažil, kde všude si na mne vzpomněl. Proč mi to zazlíváš?
0: Bojím se, aby ti jednou nebylo těžko u srdce.
1: Poruč, ať se vrátí. Třeba jen nakrátko.
0: Až mi odpovíš na jednu otázku. Víš, komu jsi zaslíbena?
1: Muži z královské krve.
0: Tak na to nikdy nezapomeň.

0: Páni Polové, povolal jsem vás k audienci kvůli radostné zprávě, s kterou před chvíli přijel zvláštní posel. Pane Nikolo, váš syn a můj místodržitel se vrací ze svého sídla v Yangqi.
1: Veličenstvo, děkuji vám za tu novinu s nevýslovnou vděčností.
0: Říkáte to, jako by se váš syn vracel z vyhnanství.
1: Neviděl jsem ho víc než 3 roky. Jako otec mne jistě pochopíte.
0: Jsem otec všech Tatarů. Nejenom svých synů.
2: Veličenstvo, u nás doma matky vychovávají své děti jinak než u vás.
0: Doufal jsem, že za těch 20 let přijmete naše zvyky.
1: Vůni a barvu bylin přeturčují kořeny a živná země. Víc než sebelepší zahradník.
0: Nedal jsem vás povolat, abychom tu meditovali. Chtěl jsem požádat, abyste jeli v čele poselstva, které Marku Polovi posílám vstříc, daleko před brány města.
2: Tenhle rozkaz by nikdo z vašich podaných nevyplnil s větší ochotou.
0: Vy přece nejste moji podaní. K mé velké lítosti.
1: Kdy má odjet vaše poselstvo?
0: Za hodinu budou osedlaní koně před vaším domem.

0: Marko, kdybys věděl, jak jsme se těšili, až spustíš, co všechno si zažil za ten dlouhý čas. A ty tu zatím sedíš jako tělo bez ducha.
1: Nediv se mu, bratře, po takové dlouhé cestě v sedle. Nebo tě něco trápí, Marko?
0: Co by ho mohlo trápit? Já na jeho místě bych nad chánovou odměnou tancoval radostí, Marko. Celý dvůr ti závidí.
2: Z toho je má úzkost. Ze závisti dvořanů a z okázalé chánovy přízně.
0: Co to povídáš?
1: Ani já ti nerozumím, hochu.
2: Královská odměna není mzda za včerejší práci, ale záloha na zítřejší úkoly.
1: To mě nenapadlo.
0: Věšet hlavu proto, že ti zítřek slibuje nový užitek?
2: Když mi kurýr přivezl Kublajův rozkaz, abych se sem vrátil, právě ten den to bylo 20 roků, co jsme se z Benátek vydali na cestu.
1: Zasteskla se ti.
2: Bylo to jako příval vzpomínek. Na náš starý dům, na maminku, na kamarády, na mládí, které uteklo ani nevím jak.
0: Ty by ses nerouhal. Opravdové mládí ti začíná teprve teď.
2: Tobě se nikdy nezastesklo, strýčku.
0: A to je něco jiného. Já jsem starý člověk a nerad bych složil kosti v pohanské zemi. Ale ty nespěchej. Když vydržíš ještě pár let, vrátíš se do Benátek jako největší boháč.
2: Já nešel do světa jen kvůli bohatství.
0: Přijeli chánovi jezdci, ale do domu vstoupila jenom jedna osoba.
1: Tak jdi přivítat.
3: Odpustíte mi, že jsem přišla bez pozvání?
2: Kukačin.
1: Princezno.
0: Nejjasnější. Taková podsta pro náš příbytek.
3: Přišla jsem oznámit pozvání ke slavnostní hostině. Na počest Marka Póla.
1: Díky, princezno.
0: Samozřejmě s velkou radostí.
2: Odkdy posílá veliký chán svou vnučku jako posla?
3: To já ho poprosila. Chtěla jsem navštívit tvůj domov.
2: Můj domov je v Benátkách, princezno.
3: Domov je tam, kde člověk může složit hlavu, když se mu chce spát.
2: Na to stačí tam kočovníka.
3: A proč ne, když v něm čeká ten, koho má člověk rád?
2: Princezno, přijímáme pozvání s velkou vděčností.
3: Těším se, že budeš celý večer vyprávět. Naschledanou, páni Pólové.
0: Marko, takové vyznamenání. Teď už to jistě přetřásá celý dvůr.
2: A zatím vítr schání mračna k bouři.
0: Ale vždyť Kublaj Chán ti znovu dokázal svou přízeň.
2: Jakoby tušil, co mám na srdci. A chtěl zabránit, abych to vyslovil nahlas.

0: Hudebníci odnesli své nástroje. Hodovníci šli spát. Skončili oslavné řeči. Je ticho.
1: Chvíle jako stvořená k tomu mezi čtyřma očima si dopovědět, co neměli slyšet cizí uši.
2: Poslouchám, veličenstvo.
1: Dílo, které si pro mne vykonal na svých cestách, si zaslouží nejvyšší uznání. Tvoje zpráva o nich se mi však při vší barvitosti zdá až příliš skromná.
2: Možná, že jsem špatný vypravěč.
1: Nechtěj po starém muži, aby lichotil mladíkovi. Spíš bych rád věděl, co jsi mi zatajil.
2: Ani krok, můj pane. Ani jediný ze svých činů.
1: Zeptal bych se raději na tvé myšlenky a touhy.
2: S těmi se u nás obracíme jen k Bohu, protože on do našeho srdce vidí hlouběji než my sami.
1: Marko, nejednou jsem zalitoval, že nejsi z mého rodu. Dával bych tě za vzor svým synům a vnukům.
2: Veličenstvo, nemám čím oplatit tolik chvály.
1: Mně postačí tvá upřímnost.
2: Tak dobrá. Před chvílí jste řekl, že se nesluší, aby starý muž lichotil mě, mladíkovi. To slovo bylo na místě, když jste mě viděl poprvé. Jenže od té doby uplynulo více než 20 roků.
1: Říkáš to, jako by se ti zdály promarněné.
2: Naopak, veličenstvo. Neumím si představit krásnější osud. Vždyť se mi vyplnilo všecko, o čem jsem sníval jako chlapec.
1: Jsi tedy šťastný.
2: K tomu mě chybí jenom jediné.
1: Splním ti každé přání.
2: Veličenstvo, a já se bál.
1: Kromě jednoho. Kdybys chtěl odejít od mého dvora, odpovím ne. A teď řekni, co chceš.
2: Právě jste to odmítl.
1: Nerozumím ti, Marko. Nikdo na celém světě ti nemůže dát, co já. Po čem bys ještě mohl toužit, co vlastně chceš?
2: Vrátit se do Benátek.
1: Marko, sláva toho města už vybledla.
2: Je tam mé dětství, pane. Domov, hnízdo mého srdce.
1: To říkáš ty, tažný pták?
2: I ten se nakonec vrací, když přijde jeho čas.
1: Prožil jsi tu delší čas, než tam, tvůj domov je tady.
2: Domov je tam, kam člověka táhne srdce.
1: Srdce, pořád srdce. Co je tvé srdce proti mé vůli? Ta je zákonem.
2: Pro vaše poddané, veličenstvo. My k vám přišli dobrovolně. Jsme vám vděční za štědrou přízeň, ale ani ta z nás neudělala vaše zajatce.
1: Pozor na slova, Marco Polo. Mluvíš s velikým chánem.
2: Mluvím s moudrým mužem, který chtěl ode mne pravdu.
1: Teď poslouchej ty moji.
2: Pravda je jen jedna.
1: Mýlíš se? Mám mnoho různých podob. Při nejmenším dvě. Jako tenhle zlatý peníz.
2: Veličenstvo, prosím.
1: Mlč. Kdybychom si my dva byli rovní, řeknu, hoďme si minci, ať nás rozsoudí náhoda, ale to nejde. Já jsem veliký chán, ty jsi... Marko, udělám tě králem.
2: Ale já přece veličenstvo.
1: Takové pocty se ode mě nedostalo žádnému z neurozených.
2: Takové vyznamenání mi přinese leda závist vašich dvořanů.
1: Tvé skutky a tvůj rozum promění nenávist v obdiv. Marko, Marko, představ si, že teď k tobě hovoří vlastní děd, který nemůže povolit tvému stesku povlasti, protože musí myslet na osud celé říše. Snaž se to pochopit a řekni ano.
2: Jak dlouho má trvat moje služba?
1: Na to ti odpovím za rok. Ale když si budeš přát, abych zařídil teď hned návrat tvému otci a strýci...
2: Spolu jsme přišli, spolu se budeme vracet.
1: Vidím na tobě, že máš ještě cosi na jazyku.
2: Zkušenost poutníka, který procestoval vaše císařství od západu až na východ a od jihu na sever.
1: Poslouchám.
2: Veličenstvo, Abyste vytvořil svoji ohromnou říši, musel jste násilím podrobit stovky knížat, měst a přístavů a malých národů.
1: To je úděl silnějšího a zdatnějšího.
2: Jenomže čím je vaše království větší, tím víc je starosti, jak je udržet pohromadě.
1: Spojil jsem své provincie cestami pro karavany. Postavil sýpky na ochranu proti hladu. Chráním slabší proti násilníkům. Na vlastní oči si viděl přístavy, které jsem dal postavit. Celá města. Stáda skotu jsem rozmnožil do milionů. Viděl si tkalcovny hedvábí, bavlny, koberců. Všichni jsou majetnější než předtím.
2: Jsou i šťastnější.
1: Nemluv o štěstí. To je přeletavé. Trvá jenom chvíli.
2: Můj pane, vaši předchůdci toto impérium stvořili. Vy už je jenom držíte pohromadě silou své osoby.
1: To je osud každé velikosti.
2: Ale co z ní zůstane, až tu nebudete vy? Odpusťte mi tu smělost.
1: Máš mne za hlupáka, kterého nenapadne, co i holobrátkovi, jako ty bije do očí? Jenomže já se nestarám, co bude po mé smrti. O budoucnosti rozhodnou moji následovníci.
2: Já se chtěl uchránit před tím, aby nerozhodli taky o mém vlastním osudu.
1: Dobrá. Dávám ti své slovo, že vypravím karavanu kupců pólů zpátky do Benátek dřív, než se začne třást ruka, ve které držím otěže.
3: Taková podsta se opravdu nedá odmítnout, Marko.
4: A taky proč? Vždyť by to byla nehorázná pošetilost. Ve tvém království bude mít náš obchod zlaté časy.
2: Pořád jen zlato, zlato. Já chci domů.
3: Teď to není možné.
4: Nemůžeš se protivit vůli samotného chána.
2: Mohu se jí vyhnout.
4: To bych rád věděl jak.
2: Tak, že co nejdřív odtud odjedem.
3: Kublaj přece tvou prosbu odmítl.
2: Odjedeme tajně. Opustíme.
4: Máš rozum? Tajně? Karavana 200 mužů? To není sednout na koně a potichu se vytratit.
3: Bez chánova průvodního listu by nás stejně nepustili ani z městské brány.
2: Mám zatím ještě zlatý odznak vyslance do království Amu. A poprosil jsem princeznu Kukačin, aby se za nás přimluvila, až zmizíme.
4: Tohle dobrodružství nás může stát třeba i hlavu.
2: Když se nám podaří dorazit do hor, než napadne sníh, nenajdou nás.
3: Marko, taková karavana to opravdu není jehla v kupce sena.
2: Moji lidé už všechno připravili.
4: Ale co stráž v bráně?
2: Ta se mi pokloní, až jí ukážu zlatou tabulku chánova vyslance.
4: Já z toho mám strach.
3: Kdy chceš vyrazit, Marko?
2: Ještě dnes. Po setmění.
5: Stůjte! Posviť na ně, kdo je to?
4: Počestní kupci.
2: Kublaj chán jim dovolil, aby se ke mně přidali. Jsem jeho vyslanec. Znáš ten odznak?
5: Ukaž.
2: Neopovažuj se ho dotknout.
5: Nejsi ten slavný Benáčan?
2: Nevyptávej se a dej otevřít bránu.
5: Ani hnout!
2: Jak to mluvíš s chánovým vyslancem?
5: Teď jste jeho zajaci, mám Kublajův rozkaz.
2: Na koně! Všichni jste!
5: Ani krok! Míří na vás 3x12 luků.
4: Já to tušil. Bylo to bláznovství.
3: Jak se to mohlo stát?
2: Nikdo nás udal.
4: Ta tvoje princezna.
2: Kukačin. Nevěřím, ta by mě nezradila.
5: Páni polové, na rozkaz velikého chána vás mám doprovodit zpátky do vašeho domu.
2: A když odmítneme?
5: Tak pobijeme celý váš průvod. Lidi, koně i mesky.
3: To nesmíme dopustit. Marko,
4: přivedl si nás do pěkné kaše.
2: Vzdáváme se. Dáte nám pouta.
5: Veliký chán pravil, že svou přízní si vás připoutá pevněji než řetězem. Pojedete za mnou!

0: Veličenstvo, prosím o slyšení.
1: Jak ses ke mně dostal?
0: Využil jsem chvíli, kdy se střídají stráže.
1: Řekl jsem, že tě dám zavolat, až sám uznám za vhodné.
0: Veliký chane, je to měsíc, co nás zadrželi v bráně a od té doby jsme v zajetí.
2: Vy přece nejste zajatci.
0: Tak proč jste nás dal zadržet? Proč nás nechcete propustit domů?
1: Domů, domů, domů! Moji podaní to slovo vůbec neznají. Tataři jsou doma všude, kam sahá moje moc.
0: My nejsme Tataři, pane. Naším domovem jsou Benátky.
2: Jsi jenom jeden z tisíců mých dvořanů. Ale přirostl jsi mi k srdci, Marko.
1: Byl čas, kdy jsem žehral na osud, že žádný z mých synů ani vnuků se ti nevyrovná.
0: Nezasloužím si takovou chválu.
1: Máš pravdu, proč chválit toho, kdo mě zradil?
0: Veličenstvo, dokud jsem plnil vaše přání s radostí a bez výhrad, nevedla mé kroky jen úcta k vaší velikosti, ale i vlastní nadšení. Dál už bych každý úkol bral na sebe jenom z donucení.
2: Tvoje úcta už mi tedy nepatří?
0: Chci si ji zachovat. Nebraňte mi v tom.
2: Škoda, že nejsi vznešeného rodu.
0: Škoda, že vaše moudrost odmítá naslouchat mé touze po domově.
2: Marco Polo, až se jednou rozpomeneš na tento rozhovor, budeš litovat, že jsi mě neposlechl. Ale to už naše osudy si budou vzdálenější než země a měsíc. Co myslíš, že teď udělám?
0: Netroufám si hádat.
2: Císař nemůže odvolat své rozhodnutí, ztratil by tvář. Ale může najít k jeho splnění takovou cestu, která tebe současně povede co nejblíž k vytouženému cíli.
0: Na takovou hádanku můj důvtip nestačí.
2: Včera k nám dorazilo poselstvo z Perzie. Perský král Argon poslal ke mně své vyslance s prosbou, abych mu dal za ženu princeznu z mého rodu. Los padl a mou nejmilejší a nejkrásnější vnučku.
0: Princeznu Kugačin.
2: Posmutněla, když vyslechla, co jí čeká.
0: Nedivte se jí, veličenstvo. Cesta do Perzie je těžká a nebezpečná a dlouhá, dlouhá. My jsme odtamtud k vám putovali víc než 2 roky.
2: Jak daleko je z Perzie do Benátek?
0: 4-5 měsíců pochodu.
2: Teď poslouchej, Marko. Při pohledu na smutnou princeznu se mi sevřelo srdce. Zeptal jsem se, jak bych jí mohl ulehčit tu cestu. Požádala mě, abych ti svěřil vedení jejího doprovodu.
0: Bůh jí žehnej za to přání.
2: A já jí vyhovím.
0: Díky, můj pane.
2: Jsi jediný, komu jí svěřím bez starostí. Budeš první z jejich služebníků. A já jediným rozhodnutím dosáhnu trojího cíle. Vyhovím přání své Kugačin, splním tvoji touhu a především vše se stane z mé vůle. Určují tě tedy vůdcem výpravy, která doprovodí nevěstu krále Argona do Perzie.

0: Otvírá se předposlední kapitola kroniky o životě a dlouhé pouti Marca Póla. Tentokrát na palubě korábů.
1: Na karavany číhají lupiči, vánice, močály, rozvodněné řeky, neschudné hory.
0: Ale Tataři jsou špatní námořníci.
1: Najali jsme čínské. 14 nejlepších korábů z přístavu Kajton přijalo do podpalubí zásoby na 2 roky.
2: Už nebudu jíst, ať odnesou mísy. Proč si dal připravit takovou hostinu?
1: Je slavnostní den. Končí 400 dní naší cesty.
2: Už celý rok a navíc ještě měsíc.
1: Na palubě čekají hudebníci.
2: Chtěla bych, abys mi dnes vyprávil.
1: O čem?
2: Která z tvých vzpomínek je nejkrásnější? Která končina?
1: Kvinsaj. V jejich řeči to znamená nebeské město.
2: Povídej mi o něm.
1: Vaše dvorní dámy jsou ospalé.
2: Mohou jít spát. 400 dní.
1: Už brzy budeme v půli cesty.
2: Mezi Kambalou a Benátkami. Po čínské zemi se ti nezastesklo?
1: Kolikrát? Čím víc se vzdalujeme od jejich břehů, tím častěji se v duchu ohlížím zpátky.
2: Ráda bych slyšela tvé vzpomínání na nebeské město.
1: Je obrovské. Jeho hradby kolem dokola měří na 100 mil. Přešel jsem tisíce kamenných mostů. Viděl jsem tam jezera, průplavy s lodicemi, které se podobají benátským gondolám. Ulice vydlážděné, na palácích pozlacené střechy. Ale ze všeho nejkrásnější byli tam lidé. Ženy i muži, všichni v nádherné medvábí, dívky křehké, muži stepilí.
2: Mluvíš o nich, jako bys byl básník.
1: Kdybych dovedl psát verše, vypodobnil bych je mnohem líp.
2: Proč myslíš, že jsou lepší než jiní?
1: Protože nikdy nevedli s nikým válku. Odmítají válečné řemeslo. U žádného jsem neviděl zbraní. Strážní službu tam koná tatarské vojsko. Když projíždí ulicemi, lidi zamykají dveře a spouštějí v oknech žaluzie.
2: Právě proto byli přemoženi našimi vojáky.
1: Ale stejně se nepoddali. Žijí jako před tatarským vpádem. A zůstanou takový i potom, až z města odejde poslední nájezdník. Jsou to lidé práce. Mají v úctě řemesla, umění. Jsou snášenliví a milují život v míru.
2: Poslouchá se to jako pohádka.
1: Která právě skončila. Je pozdě, princezno. Dobrou noc.
2: Díky za ten večer.

0: kajutě, kde Marko celé hodiny zapisuje průběh plavby, jména přístavů, obrazy krajin, zvyky a historii cizích národů a kmenů. Podívejme se mu přes rameno. Po vyplutí z přístavu Kajton jsme zamířili k ostrovu Cipang. Cipang?
1: Lidé mu dali jméno země vycházejícího slunce. Ten ostrov je vzdálen 1500 mil od Kublajovy říše Mangu.
0: Čamba.
1: Její král odvádí každoročně jako daň Kublaj Chánovi tucet lodí santalového dřeva a 25 nejkrásnějších slonů.
0: Sumatra.
1: Neboli Malá Jáva. Na tom ostrově se prostírá 8 království a všechna jsou poddána velikému Chánovi.
0: Ostrovy Nogueran a Angaman.
1: Když jsme tam nabírali vodu, přepadli nás divoši. Své zajatce ubíjí a jedí jejich maso.
0: Indie.
1: Nejbohatší země na světě. V horách diamanty, rubíny, safíry. V řekách zlatonosný písek. V mělkých pobřežních vodách perlové mušle.

0: Co je to, Marko?
1: Perla.
0: Tak velkou jsem ještě neviděla.
1: Doufal jsem, že se vám bude líbit.
0: První dárek od tebe.
1: Je to troufalost. Sluha smí dary přijímat, ale ne rozdávat.
0: Kdybys věděl, jakou mám radost.
1: Kdo dává, je šťastnější než obdarovaný. Dobrou noc, princezno.
0: Dneska mi nebudeš vyprávět?
1: Moře je neklidné. Musím na palubu.
0: Tak mi jen odpověz na jednu otázku. Když jsi mě vyprávěl o krásném městě Quincy, o jeho průplavech, po kterých plují gondoly, nevzpomněl jsi přitom i na Benátky?
1: Jak by ne? Jenomže mé Benátky jsou stokrát menší. Omšelé chrámy, chátrající domy, všechno zahalené do jedovaté mlhy.
0: Tak proč jsi tolik toužil se tam vrátit?
1: Protože byly nekonečně vzdálené. Nedosažitelné. Po tak dlouhém odloučení se mě ve vzpomínce na ně zjevovalo mé dětství. Hry na laguně, podoba dívky, která mě okouzlila, když mě bylo 14.
0: A potom? Už nikdy žádná jiná. Proč se červenáš?
1: To je jen odlesk lampy.
0: Proč mi nechceš odpovědět?
1: Proč se na to ptáte?
0: Snad proto, že se naše cesta, co nevidět, začne blížit ke konci.
1: Potrvá ještě 2-3 měsíce.
0: Potom se rozloučíme a už se víckrát neuvidíme. Když na to pomyslíš, není ti to líto?
1: Myslím na to, jak nejlíp splnit slib, který jsem dal Kublajchánovi. Jsem průvodce jeho vznešené vnučky.
0: Jednou budeš litovat, že jsi opustil krajiny, které se u nás před tebou rozestřely jako nejkrásnější koberec.
1: Nemohl jsem jinak, přemohla mě touha po Benátkách.
0: Jednou zalituješ i toho, že se naše společná plavba na této lodi vytratila jako hrst písku mezi prsty.
1: Byl jsem nepozorný průvodce.
0: Nedělej, že nevíš, o čem mluvím.
1: Princezno, Kublaj Chán řekl, že mi důvěřuje. A já za nic na světě nesmím porušit dané slovo. Dobrou noc.

0: Marko, chlapče.
1: Ty ještě nespíš, otče.
0: Čekám na tebe.
1: Tak pozdě.
0: Starost mi nedá.
1: Proč? Plavba je klidná. Za 2 týdny dorazíme do přístavu Ormus. Králi Argonovi odevzdám princeznu Kugačin.
0: Právě kvůli tomu nemohu spát. Ty tvoje dlouhé večery u ní.
1: Do této chvíle jsem se ani slovem neprohřešil na úctě k vnučce velikého chána.
0: Nedělám si starost o Kugačin. Přeju si jenom, aby sis ušetřil bolest.

0: který nemůže dojít naplnění.
1: Kublaj Chán mi svěřil nejdražší osobu z celého rodu. A já mu slíbil, že ji bez úhony doprovodím až k cíli její cesty. Moje úcta k němu nebude nikdy menší než k jeho vnučce.
0: Ale ve tvém srdci...
1: Nezlob se, tatínku. Ale nejvzácnější z mých klenotnic zůstane na zámek i před tebou.

0: bezmála 3 roky na vratké palubě korábu. A teď konečně slavný přístav Ormus. Marko, proč se neusměješ? Co pak nejsi šťastný?
1: Divná otázka z úst kronikáře. Zaznamenávej události. Lidské city nech stranou. Co nevidět, podá princezna Kugačin ruku svému budoucímu choti. A my budeme zbaveni všech závazků.
0: Hleď, královská bárka už se blíží.
1: Je čas opustit kajutu, princezno.
2: Co u vás v Benátkách dělají lidé, když se loučí?
1: Obejmou se, políbí a pak si řeknou s Bohem.
2: Marko, děkuji ti za péči, za radost dlouhých večerů. Děkuji, že budu mít na co vzpomínat.
1: Přeju vám dlouhý, šťastný život.
2: Já ti přeju, abys nikdy nelitoval svého rozhodnutí vrátit se do Benátek. Dám ti na památku prsten s rubínem.
1: Prosím o vzácnější dar.
2: Ten prsten je ti málo?
1: Když jsme se chystali ujet z Kambaly, svěřil jsem se s tím jen vám. Chtěl bych mít jistotu.
2: Myslíš, že jsem tě zradila?
1: Jak jinak se to mohl veliký chán dovědět?
2: Je moudřejší než my. Možná mu to napověděli moje oči, ale z mých úst neuslyšel ani slovo.
1: Díky, princezno.
2: A teď bych se chtěla s tebou rozloučit, jako bychom kotvili v Benátkách. Obejmout se s tebou. Políbit. A s Bohem.
1: S Bohem, Kukačin.
2: Slib mi, že na mne nezapomeneš.

0: S Bohem, krásná Kugačin.
1: S Bohem, císaři všech Tatarů.
2: S Bohem, východa.
3: Nač se ohlížet, páni Polové. Cíl vaší cesty je přece na opačné straně.
0: Jenom cíl našich lodí, kronikáři. Ale srdce nezná přístav, kde by zakotvilo navždycky.
3: Co pak už nehoruješ pro Benátky?
0: Člověk nejvíc touží po tom, co není na dosah. Po hnízdě dávného dětství, po dálkách, které se náhle podobají přeludu.
4: Slovutní Benátčané, připijme na zdraví pánům Pólům. Naplnili vám číše vzácným vínem. Stoly před vámi se prohýbají. Je tedy čas popřát sluchu hostitelům.
5: Toho nejmladšího neznám.
6: To je Marko. Odjížděl s nimi ještě jako chlapec.
5: A co to vypráví za pohádky?
7: O jakési nekřesťanské zemi Tatarů.
8: Z jednoho jejího konce ke druhému trvá cesta pěšímu bezmála 3 roky.
5: Ať nikdo nevykládá, že takový svět může ovládat jediný král nebo císař.
8: Kublaj Chán rozdělil tu říši na 100 provincií, kde vládnou místo králové. Dal postavit na 1000 mil silnic pro své karavany a jízdní posly. Podle cest vysadili stromy, aby jezdci v noci nezabloudili. A na každé 30. míli mají poštovní dvory na přepřahání a na nocleh.
9: To by bylo koní a dvorců. No, ať řekne kolik.
8: Možná miliony. A ještě jsou v každé provincii sýpky s obilím, aby lidi netrpěli hladem, když se neurodí.
7: Ale to musí stát nekřesťanské peníze.
9: Inu miliony.
10: Kde pak by ten jejich císař nabral tolik žoků zlata a stříbra?
8: V jeho říši se neužívá na placení kovových mincí. Císař dal natisknout na lístky z morušového líka svůj znak. A to jsou jejich peníze.
9: Cože, peníze z líka, vždy to jsou báchorky. Miliony jezdců, miliony koní, miliony papírových cárů a prý jakési otisky do líka místo zlaťáků. Slyšel to kdy svět?
8: Všechno, co vám vyprávím, je čistá pravda.
6: Nezlob se na ně, Marko. Prostým lidem z Benátek je zatěžko uvěřit tomu, co nikdy neviděli. Jako pohádka zní vyprávění o penězích potištěných císařským znakem, když Evropa dávno ještě neví, co je knih tisk. O černých kamenech, které hoří. My se o tom přesvědčíme až po staletích.
7: A ty bajky o veliké čínské zdi, ze které by se dal milion domů.
8: Sám jsem šel po jejím ochozu. 3 jezdci mohou po něm jet vedle sebe. Mám to zapsáno v deníku.
7: Na papír se toho vejde.
9: Třeba i miliony povídaček.
3: Hostině v paláci pánů Pólů jde chvála po celých Benátkách. Ale tvému vyprávění, Marko, nevěří živá duše?
0: Já vím. Říkají o mně, že jsem lhář. A nebo blázen.
3: Někdy je lehčí uvěřit smyšlenkám, než pravdě.
0: Já se tolik těšil domů.
3: A teď takové zklamání. Nepokouší tě to vrátit se do říše Kublaje Chána?
0: Nepřestanu na něj vzpomínat s velikou vděčností a velkým steskem. Jenže mé kořeny jsou tady. Co na tom, že se mi dneska vysmívají, jednou uvěří. Byla to nádherná cesta. Díky Bohu.
3: Protože tvoje touha po poznání byla vznešená jako peruť vzlétajícího orla. Vytrvalá jako pramen, když si razí cestu masivem skal. Tajuplnější než kouzla mágů. A ještě mnohem víc byla čelenkou ducha, kterým člověk převyšuje všechno živoucí na této zemi.

Dobrý den. Stá 43. schůzka Toulek českou minulostí nás zavede do doby, kdy Karel IV. Prohrál důležitý zápas. Čeští šlechtici mu zamítli majestás, jakýsi zákoník, nebo jinak ústavu českého království. Karel ten problém smetl se stolu velkorysým způsobem. Prohlásil, že mu to lejstro spadlo nešťastnou náhodou do ohně.

0: Toulky českou minulostí.
1: Pan císař, dokud ještě dlel v Čechách, moudře pozoroval a zjistil, že se provádělo mnoho špatností a podvodů se zněním přísahy v českém zemském právu, protože toto znění je nesmírně dlouhé a obtížné. Chtěje tedy zabránit těmto špatnostem a zmařit podvody zlých lidí, zkrátil s obecnou radou a souhlasem pánů, šlechticů a vladyků Českého království toto znění přísahy a ustanovil, aby takto zkrácené bylo zachováváno na zemském soudu na věčné časy. A je to toto znění.
2: Z čeho mne tento viní, v tom jsem nevinen. Tak mi pomáhej Bůh a všichni boží svatí.
0: Karlovi sice původní návrh zákoníku neprošel.
3: Dostal název Majestas Karolína.
0: Ale to neznamená, že se na dobro vzdal.
2: Pokračoval například rozhodně v tom, co už jednou začal při návratu z ciziny do svého království, v boji proti majetkovým trestným činům.
0: Na zemském sněmu vyhlásil takový poměrně, zvláštní zákon.
3: Proč zvláštní?
0: Protože ten zákon stíhal ony zločiny nemilosrdně bez jakéhokoliv slitování a hlavně bez možnosti se třeba jednou někdy v budoucnu očistit.
3: To znamená, že když jednou takový výtečník loupil...
0: Tak ztratil vůbec to nejcennější.
3: Co to je? Majetek?
0: No, ten potažmo taky, ale hlavně čest. A to až do konce svého života. A neodvolatelně.
1: Kdokoliv by z pánů, šlechticů, vladyků nebo měšťanů, nebo kterákoliv osoba laická, ať kteréhokoliv stavu nebo vynikajícího postavení, kdož by byl pro zločin krádeže, lapkovství nebo loupeže obžalován a za psance prohlášen a z tohoto zločinu se v dané lhůtě neospravedlnil, anebo jestli jeho přečiny jsou obecně známé a zřejmé, potom ať tento člověk je navěky bezectný a beze všeho práva, a ať není připuštěn k žádným právním nebo čestným úkonům.
3: Žádná šance, žádná naděje?
0: Vypadá to, že nebyla.
3: Ani když dotyčný všechno napravil a když mu třeba panovník odpustil?
0: Karel asi dobře věděl, proč byl tak tvrdý.
1: Jestliže císař sám, nebo jeho dědici, nebo nástupci, čeští králové, takovému člověku odsouzenému, zapsance prohlášenému, nebo vypověděnému, udělí odpuštění toho, co spáchal, bude taková milost nebo vrácení cti považováno za soukromoprávní.
3: Aspoň něco.
1: Za podmínky, že onen člověk, kterému bylo dáno vrácení cti, neutrpí ze schovývavosti panovníkovi časnou smrt, kterou pro své špatnosti zasloužil, ale odškodní podle své majetkové možnosti ty, kterým způsobil škody. Ale i když všechno nahradí, přesto nechť zůstane bezectným a bez práva i úcty po celou dobu svého života.
2: Císař Karel prosazoval právo u soudů přímo osobně, protože se jich často účastnil a dokonce jim předsedal.
0: Vykonával spravedlnost v praxi. Za jeho nepřítomnosti v zemi...
3: Byl přece římským císařem a musel často úřadovat v zahraničí.
0: Se u nás totiž velice rozmohlo lupičství.
3: Když není kocour doma, myši mají pré, říká staré české přísloví. Nevíme sice, jak přesně staré, ale zdá se nám, že klidně mohlo vzniknout právě ve století Jana a Karla Lucemburských.
2: Lupiči řádili zvlášť v severních a východních Čechách, na Litoměřicku a Hradecku.
0: Říkalo se těm bandám loupežné roty.
1: Zejména na hradu Žampachu rytíř Jan ze Znojma.
3: On nebyl ze Znojma, jak se domníval František Palacký, ale ze Smojna.
1: Ten veliké působil lidu pokojnému zádavy.
3: Jako že mu pouštěl žilou.
1: Netoliko kupecká zboží, ale i lidi zajímaje a výkupné na nich vydíraje.
2: Kromě svého jména a přídomku měl tenhle ten loupeživý rytíř ještě přízvisko. Říkali mu pancéř nebo pancíř, protože chodil neustále v brnění.
1: Pro udatnost neobyčejnou byl dříve od Karla IV. Na rytíře pasován i poctěn zlatým řetězem.
2: Ten řetěz dostal za zásluhy při italském tažení.
1: Nyní, když císař sám vydal se proti němu do pole, podařilo se netoliko přemoci rotu jeho, ale i jeho samého zajmouti a uvězniti. Když ho pak přivedli před Karla, hodil mu provaz, jímž oběšen býti měl okolo krku, pravě, že nemývá vždy zlatých řetízků na rozdávání.
2: Jiná verze tohoto příběhu, jak ji zachytil Beneš krabice z Whitemíle, dokonce tvrdí, že císař oběsil milého pána ze Žampachu vlastnoručně.
0: A ještě další pramen uvádí, že oběšení se vykonalo přímo na dotyčném záslužném zlatém řetěze.
1: A nastal takový mír v Českém království a ve všech sousedních zemích, jaký nepamatoval žádný věk a o němž nikde v kronikách nebylo zapsáno.
3: Bodejť, když je klid a mír, tak se o tom kroniky ani nezmíní.
2: Zpráva, která neděsí, není žádná zpráva.
3: Tak nějak platí zákon bulváru od středověku až do dneška.
1: Dříve veřejně se zdržovali na hradech zběhové a hned zajímali toho, hned onoho a posílali je za výkupné do Bavor, do Míšně, do Polska a do Rakous a oni jim naopak. Chodilo také spolu v jedné tlupě 50 nebo 100 ozbrojených zběhů a působilo škody nevinným. Od té doby se řízením nejvyššího všechno uklidnilo a nastal dobrý a nejlepší mír v Čechách, pokud žil svrchu řečený císař.

0: psaným zákoníkem Majestás Karolína, Karel pohořel.
1: A to doslova.
0: Za to základní říšský zákon nakonec prosadil.
1: Sice po více než ročních průtazích, ale podařilo se mu to.
2: Co bylo úhlavní myšlenkou tohoto říšského zákona?
1: Například nová pravidla pro volbu římsko-německých králů.
0: Až do Karlova vlastního povýšení se prakticky žádné nastolení na trůn v říši neobešlo bez rvaček, někdy i krvavých.
2: Nakonec, když byl zvolen sám Karel IV., taky se opozice okamžitě vytasila proti králem.
0: Tahanice o vladařský stolec vznikaly, protože pro středověké rytíře bylo prostě obtížné přijmout demokratický volební princip většiny hlasů.
2: I některým politikům dneška to dělá dost problémy, teda podřídit se většině.
0: Teprve Karlovi se podařilo tuto myšlenku prosadit.
1: Podle dokumentu, který Karel sepsal...
0: Později se mu začalo říkat podle zlaté pečeti zlatá bula.
1: Mělo římského krále volit celkem 7 kurfiřtů.
0: 3 kurfiřti byli duchovní a 4 zase světští.
1: Jako duchovní kurfiřti měli právo hlasu arcibiskupové Trevírský, Kolínský a Mohučský.
0: Přičemž první místo a hlas měl arcibiskup z Trevíru.
1: Čtveřici světských volitelů tvořili král český, falckrabě rýnský, vévoda saský a markrabě braniborský.
0: Mezi nimi první místo patřilo českému králi.
3: Poněvadž je kníže korunovaný a pomazaný.
0: Hned v úvodu zlaté buly se zdůrazňuje výjimečné postavení českého krále. Ten měl pečovat o to, aby se předcházelo neschodám mezi kurfiřty z dvojího titulu. Jako císař a jako český král, kurfiřt.
1: Na říšských sněmech a jiných slavnostních shromážděních v říši měl mít český král přednost před kterýmkoliv jiným přítomným králem.
0: Patřil mu také úřad říšského arcičíšníka.
1: Zlatá bula uzákonila ještě další výsady pro českého panovníka a český stát. Potvrzovala svobodnou volbu českého krále českým sněmem v tom případě, když panovnický rod a dědičnost českého trůnu vymřeli po přeslici i po meči.
2: U jiných trůnů v římském císařství to neplatilo?
1: Neplatilo. Když by vymřela dynastie Saského, Braniborského a Falckého kurfiřta, v tom případě náleželo do kompetence římského panovníka, komu kurfiřtskou hodnost přenechá.
0: Za to českým kurfiřtem se za takové situace automaticky stával ten, koho svobodnou volbou, z říše neovlivňovanou, přijala za krále česká šlechta.
2: Ale to je snad maličkostné, taková právní drobnost.
1: Jak pro koho? Z hlediska české státnosti naprosto ne. On je totiž v římsko-německé ústavě.
0: A ta platila formálně od dob Karla Lucemburka až do roku 1806, kdy svatá říše římská zanikla.
1: On je tam zachován důkaz, že naše země naprosto nebyla pouhým přívěskem Německa, ani obyčejným lénem říše.
0: To se často říkalo, tedy hlavně od Němců zněl takový hlas. Tím se argumentovalo.
1: Ale není to vůbec pravda. Právě naopak. České království bylo svébytným státem a ten si vůči nesoudržnému impériu zachovával ojedinělé privilegované postavení.
0: Ta pozice byla rozhodně nezávislejší než například pozice Saska, Braniborska, Falce a jiných držav.
1: Krále si Češi vybírali sami, bez cizího zasahování.
0: Čestnou funkci kurfiřtskou náš panovník prostě trvale držel. Aniž ji od někoho musel přijímat a aniž mu hrozilo, že o ní bude připraven.
2: Takže jak bychom mohli shrnout postavení českého krále vůči říši, tak jak se ustálilo za vlády Karlovy?
1: Mnoho výhod, žádné povinnosti, úplná svébytnost.

0: Mezitím se ukázalo brzy, jak veliké zásluhy měla do sebe Zlatá bula.
1: Říkalo se jí buď to Zlatá bula Karlova, nebo taky Zlatá bula Německá, protože valná většina z jejich 30 kapitol se týkala německých poměrů.
0: Císaři způsobilo hojné protivenství a starosti, neb dílo sebe lepší, jež to provésti se dá bez odporu všelikého, málo kdy veliké ceny bývá. Nejvíce hněvala se knížata bavorská, žalujíce, že zákonem, který je vyloučil z počtu kurfiřtů, veliká stala se jim křivda.
2: Kromě bavorských Wittelsbachů se cítili poškozeni i Habsburkové.
1: Ti taky zůstali mimo?
2: Císař si na ně nevzpomněl, i když jejich mocenské postavení je spíš doporučovalo.
3: Mezi všemi Habsburky byl jeden, který se urazil přímo smrtelně.
1: Proč?
3: No, protože ho nevynechal jenom císař a král, ale...
1: Ale kdo?
3: Vlastní tchán, otec jeho manželky.
2: Když si bral 14-letý rakouský vévoda Rudolf Habsburský Karlovu dceru Kateřinu, měla nevěsta 11 let.
3: O 5 let později starý vévoda zemřel a uvolnil tak místo mladému, právě dospělému, ale hlavně přímo chorobně ctižádostivému synovi.
2: Ten, dohlouby dotčen tím, že na Habsburky nezbylo místo mezi kurfiřty, zosnoval proti svému tchánovi sérii intrik.
3: S pomocí padělaných listin se začal odvolávat na výsady, které prý Rakousku udělil kdysi sám Cézar.
1: To bylo dost krkolomné, ne?
3: Bylo, ale tak úplně bezzubé zase ne, protože listiny skutečně existovaly.
1: Tedy ty falzifikáty.
3: Kdo si neznámý je vyrobil přímo profesionálně. S těmi padělky v rukou se Rudolf prohlásil za...
0: Lombardského krále, vévodu Alsaského a Švábského, říšského arcičišníka.
3: A dokonce i za...
0: Arcivévodu císařského paláce.
3: Což byla hodnost, o jaké nikdo nikdy neslyšel.
1: Co na to Karel?
2: V souladu s nálezem říšských knížat Rudolfovi listiny prostě zavrhl.
1: To znamená, že nerozsuzoval, jestli jsou ty listiny pravé nebo ne?
2: Tím se nezatěžoval. Prostě prohlásil, že privilegia porušují svým obsahem současná práva říše, císaře i dalších osob.
1: A basta.
2: A basta. Zakázal Rudolfovi užívat titulů, kterých se svévolně zmocnil.
1: Co Rudolf poslechl ten mladík svého císaře a tchána?
2: Nejenže neposlechl, ale troufal si přejít dokonce do otevřeného střetu. V létě roku 1360 musel Karel proti svému nezdárnému příbuznému poslat trestnou expedici, aby ho přiměl silou k poslušnosti.
0: Téhož roku císař uslyšel, že hrabě Wirtemberský, říšský vazal, uzavřel spolek s rakouským vévodou Rudolfem, císařovým zetěm, proti témuž císaři. Těžce pohoršen touto věrolomností shromáždil veliké vojsko a vytáhl s ním proti řečenému hraběti. Když spustošil jeho země ohněm, vzal si to onen hrabě k srdci a došel milosti, ačkoliv pozdě po mnoha škodách. Podobně učinil i rakouský vévoda. A císař jim pak zlo neoplatil zlem.

0: Když se Karel po třetí ženil,
1: jeho druhá manželka, Anna Falcka, zemřela jako 23letá.
0: Bylo jemu 37 a jeho nevěstě o 23 let méně.
2: Svým sňatkem Karel zase jednou Evropu překvapil.
0: A nejenom tím, že se po císařově boku objevila 14letá dívenka.
1: A čím ještě?
0: Svatbou v Budíně, kde Anna rostla u své matky Kateřiny Uherské. Ona ta svatba měla takový, no, pikantní přídech.
1: V jakém smyslu?
0: Inu, tuhle tu nevěstu si Karel už předtím vybral pro svého maličkého syna Václava.
2: Batole si mělo vzít slečnu.
0: I na tehdejší poměry to byl trochu krkolomný nápad.
2: Ale on stejně nevyšel.
1: Ano, to už víme, lucemburský následník ani ne jako dvouletý zemřel.
2: V některých ohledech byl prostě Karel bez skrupulí.
1: Plán, který osud překazil, dokončil tedy sám.
2: Čekal, že bude Anniným tchánem, ale nakonec se stal jejím manželem.
1: Že by šlo mezi těmi dvěma o lásku?
2: To lze těžko předpokládat. Motivem k tomu sňatku se stala naděje na několikerý okamžitý zisk.
0: Anna, dcera svídnického vévody, byla především dědičkou posledního piastovského údělu, který ve Slezsku zůstával dosud mimo dosah české svrchovanosti.
2: To léno zatím spravoval Annin strýc, jenomže ten byl bez mužského dědice a tak je měla převzít Anna.
0: Dále byl tady fakt, že v tomto děvčeti se Lucemburkům nabízelo sblížení s uherským královským dvorem. Anna byla neteří uherského krále Ludvíka.
2: Výhod tedy viděl Karel hodně a tak neváhal.
0: Novomanželka ale zatím stejně pobývala spíš v Budíně.
2: A tak se stalo, že první dítě porodila, až když jí bylo 19 let.
0: Dostalo jméno po babičce, Eliška.
2: A za necelé 3 roky na to...
3: Léta páně 13.61. 26. měsíce února, když se pan císař se svou manželkou, paní císařovnou Annou, zdržoval v městě Norimberku, narodil se jim v pátek syn, jemuž bylo u křtu dáno jméno Václav. Radost otcova nad tím byla nevýslovná. Jí uchvácen psal i volal celému světu, zvláště pak Čechům.
0: Máme syna, dědice, nástupce trůnu, jásejte, věrní milí.
3: Konečně se narodil říši pravý dědic její a rozbroje o nástupce na trůnu, že vlast více v nebezpečí neuvedou. Dítě, jsouc postavy statné, slibovalo dlouhé živobytí. Z vděčnosti za boží toto nadělení zamýšleli zprvu císař i císařovna nastoupiti slavnou pouť do Cách osobně. Když to pak nešlo, dal Karel novorozence zvážiti, váhu jeho 16 hřiven ryzího zlata poslal kostelu v Cáchách na jméno Karla Velikého postaveného.

0: 16 hřiven. Jaká asi byla Václavova porodní váha?
1: Jedna hřivna neboli marka vážila 216 gramů drahého kovu.
0: 216 krát 16 rovná se...
1: 3 kilogramy 45.
0: Děkuji. Nedonošený tedy český princ rozhodně nebyl.
2: Křest nového královice odbýván se slavnostmi neobyčejnými. Mohučský arcibiskup konal jej u přítomnosti dalších dvou arcibiskupů, kolínského a pražského, a shromáždění skvělého ze všech končin světa. Z té příčiny přivezeny také svátosti říšské z Karlštejna do Norimberka a ukazovány lidu. Po celých 8 dní nepřestávaly potom turnaje, divadla, tance i jiné veřejné radovánky.
3: Navíc Karel odpustil rodnému městu svého synka všechny berně.
0: Prostě vyhlásil tam jakési daňové prázdniny.
3: A udělil tam v rozsáhlé amnestii všem vězňům milost.
1: Pro Rudolfa Habsburského,
0: což byl vlastně švagr toho královského mrněte,
1: bylo Václavovo narození drtivou ranou.
3: On totiž příchod lucemburského dědice definitivně zmařil všecko, o čem Rudolf snil za svých neklidných nocí.
1: Ano, že by se totiž za příznivých okolností mohl sám ocitnout na českém nebo dokonce říšském trůně.
0: Taková eventualita přicházela v úvahu?
3: Jenom tehdy, pokud by tchán,
0: tedy císař Karel IV.,
3: pokud by zemřel a nezanechal mužského potomka.
0: Celá ta povedená kalkulace teď ale padla.
3: No a zbývala už jenom poslední možnost.
0: A to?
3: Vystoupit proti císaři tvrdě a co možná nejrychleji.
0: No dobře, ale pod jakou záminkou?
3: No tak jde-li o záminku, ta se v politice vždycky najde.
0: Stačí jenom tak nějak poctivě hledat.
2: Za příčinou slova urážlivého, kterým prý si Karel dovolil pojmenovat i matku krále Ludvíka Uherského a dceru polského krále Kazimíra, oba ti králové chystali se k válce.
3: Co to bylo za urážlivé slovo, to už kroniky ani dějepisci raději neříkají.
2: Do spolku svého přitáhli pak jak vévodu rakouského Rudolfa, tak i Menharta Bavorského a Tyrolského. V Budíně uzavřeli smlouvu, která by rozděleny měly být ty země mezi sebou, již na Karlovi dobudou. Bezuzdnou ctižádostí opojený vévoda Rudolf až i toho se nadál, že přitom císařskou korunu z hlavy tchánovi posadí na svou vlastní.
1: Začalo být horko ve středu Evropy.
3: Foukáním do cizího ohně se Rudolfovi podařilo málem vyvolat válku.
1: Karel musel mobilizovat, aby čelil hrozícímu vpádu té velké uhersko-polsko-rakouské koalice.
3: Díky císařově obratnosti z toho mraku nezapršelo, ale stav krajního napětí na našich hranicích trval až do jara roku 1363.
1: Jestliže se českému panovníkovi podařilo nakonec roztržku urovnat, tak to bylo díky osvědčenému manévru.
3: Dalšímu sňatku.
2: Velká žalost nastala císaři tím, že manželka jeho Anna Svídnická zemřela 11. července roku 1362. v 6 nedělí i s novorozeňátkem svým.
1: Od Aniny smrti však neuplynulo ani 3/4 roku a Karel slavil svoji 4. svatbu. Bylo mu 47, zatímco nevěstě bylo nějak mezi 15 až 17. Ono se neví přesně, kolik jí bylo let.
2: Karel IV. Zrušil spolek proti němu namířený tím, že podal se k manželství mladé kněžně Elišce Pomořanské, vnučce krále Kazimíra. Nabízení to přijato s potěšením a v Krakově pak slavena 4. císařova svatba s velikou slavností a nádherou. Tím byl pojištěn pokoj mezi Českým královstvím a Polskem a král Kazimír staral se na potom, že i uherský král Ludvík choval se načas pokojně.
1: Rudolf se najednou ocitl v izolaci.
3: A hned na toho naděje na zajímavý územní zisk přiměla, aby toho odboje nechal.
0: Karel Rudolfovi něco slíbil?
3: Nejenom slíbil, on mu to taky dal. Uvolnil se totiž trůn v Tyrolích.
1: Což byla pro Karla dobrá příležitost, jak svého dotěrného zetě odbít.
3: Tu máš Tyroli, synku, hrej si a neobtěžuj.
1: Sešli se v Brně a pěkně to spolu upekli.
0: Co vlastně?
1: No, že budou Tyroly připojeny k rakouskému vévodství.
0: A díky tomu je Tyrolsko až do dneška součástí Rakouské spolkové republiky?
1: Přesně tak.
3: Tečka za tím dlouhým dramatem, které odpoutávalo císařovu pozornost od daleko důležitějších problémů, se dostavila o rok později.
1: 26-letý rakouský vévoda,
3: kterého si Karel vybral za zetě nejspíš omylem,
1: náhle zemřel.
2: Opravdu málo chváliti se může císařovo přání, aby syna svého viděl hned také skutečným králem, a tudíž, aby ho i korunovati mohl. Jalový byl zámysl jeho, že si přál pojištěnu mít dědičnost trůnu a Čechy, aby byly uchráněny od záhubného mezivládí. Vždyť Václava nemohla již nikterak minouti koruna v budoucnosti. Zjevila se tím jen Karlova zvláštní křehkost a záliba ve své krvi. Zejména Arnošt arcibiskup se dlouho zdráhal povoliti žádosti císařově. Korunování.
0: Měl se vyjádřit Arnošt z Pardubic?
2: Není pouhý marný obřad a neuděluje pouze práva. Nýbrž ukládá i povinnosti, jichž dítě ne hned celé vědomo si býti může.
1: Také fingovaný list maličkého Václava Karlovi IV.
0: Nejspíš ho vyhotovil arcibiskup Arnošt.
1: Dal průchod nesouhlasu s tím prázdným korunovačním aktem, který se týkal dítěte sotva odrostlého plenkám.
3: To děcko samozřejmě nemělo a nemohlo mít o významu toho obřadu vůbec pojem.
1: Arnoštův nesouhlas však nebyl nic platný.
2: Nakonec provedl císař vůli svou přece. A v den svatého Víta 15. června 1363. roku korunován jest Václav v arcibiskupském kostele pražském.
1: Václavova korunovace českým králem se stala předmětem přímo zžíravé kritiky všech lucemburských nepřátel.
0: O celé té slavné korunovaci napsal takovou, dejme tomu reportáž, pražský kanovník Pavel Žídek, a protože svůj spis jménem Spravovna sepsal česky, i my jej uvedeme v češtině.
1: Se vším všudy. I se slovem, které v dnešních slovnících označujeme jako vulk.
0: Tedy vulgární.
1: Které však našim předkům zřejmě jako takové nepřišlo.
2: Když byl ve dvou letů, tehdy korunován jest na hradě a v té chvíli plakal náramně, a zesaral oltář svatého Mauricí na hradě, až jeden pekař dal mu koláček, teprv se utajil.
0: No a my si myslíme, že lépe jsme dnes ani skončit nemohli.
4: Karel Jaromír Erben, Štědrý den. Tma jako v hrobě, mráz v okna duje, v světnici teplo u kamen. V krbu se svítí, stará podřímuje, děvčata předou měkký len. Toč se a vrč, můj kolovrátku, ejhle, adventu již nakrátku a blízko, blizoučko, Štědrý den. Mílo tě, děvčatí přísti, mílo za smutných zimních večerů, neb nebude darmo její dílo, tu pevnou chová důvěru. I přijde mládenec za pilnou panou, řekne, pojď za mne, dívko má. Budiš ty mi ženkou milovanou, věrným ti mužem budu já. Já tobě mužem, ty mě ženkou, dej ruku, děvče rozmilé. A dívka, co předla přízi tenkou, svatební šije košile. Toč se a vrč, můj kolovrátku, však jest adventu již nakrátku a přede dveřmi Štědrý den. Hoj ty Štědrý večere, ty tajemný svátku. Cože komu dobrého neseš na památku? Hospodáři štědrovku, kravám po výslužce, kohoutovi česneku, hrachu jeho družce, ovocnému stromoví od večeře kosti a zlatoušky na stěnu tomu, kdo se postí. Hoj, já mladá dívčina, srdce nezadané, mě na mysli jiného, co stane. Podlesem, na tom panském stavě stojí vrby stařeny, sníh na šedé hlavě. Jedna vrba hrbatá tajně dolů kývá, kde se modré jezero pod ledem ukrývá. Tu prý dívce v půlnoci při luně pochodní souzený se zjeví hoch ve hladině vodní. Hoj, mne půlnoc neleká ani liché vědy. Půjdu, vezmu sekeru, prosekám ty ledy. I nahlednu v jezero hluboko, milému se podívám pevně okem v oko. Marie a Hana, dvě jména milá, pan jak jarní růže květ, která by s obou milejší byla, nikdo nemůže rozumět. Jestliže jedna promluví k hochu, do ohně by jí kvůli šel. Pak, když se druhá usměje trochu, na první zas by zapomněl. Nastala půlnoc. Po nebi šíře zbor vysypal se hvězdiček, jako ovečky okolo pastýře, a pastýř jasný měsíček. Nastala půlnoc všech nocí máti, půlnoc po štědrém večeru. Na mladém sněhu svěží stopu znáti ode vsi přímo k jezeru. Ta jedna klečí nad vodou líčko, ta druhá stojí pod léní. Ano, Haničko, zlaté srdíčko, jaké tam vidíš vidění? Ach, vidím domek, ale jen v šeře, jako co Václav ostává, však již se jasní. Ach, vidím dveře, ve dveřích mužská postava, na těle kabát zelení temné, klobouk na stranu, znám jej, znám, na něm ta kytka, co dostal ode mne. Můj milý Bože, Václav sám. Na nohy skočí, srdce jí bije, druhá přikleká vedle ní. Zdař Bůh, má milá zlatá Marie, jaké ty vidíš vidění? Ach, vidím, je mlhy mnoho, všecko je mlhou zatmělé. Červená světla blízkají z toho, zdá se mi býti v kostele. Něco se černá mezi bílými, však mi se rozednívá již. Jsou to družičky a mezi nimi, pro Boha, rakev, černý kříž. Vlažný větřík laškuje po osení mladém, sad i pole květovým přioděny vnadem. Zavzněla hudba od kostela z rána a za ní hejsa, kvítím osypána, jede svatba řadem. Švárný ženich jako květ v kole svatebčanů, kabát tmavě zelený, klobouk v jednu stranu. Tak viděla jej v osudné té době, tak si ji nyní domů vede k sobě. švárnou ženku Hanu. Zašlo léto. Přes pole chladné větry vějí. Zvoní hrana. Na marách tělo vynášejí. Bílé družičky, planoucí svíce, pláč, bědování, trouby hlaholíce z hlubokosti znějí, mizere remejí. Koho věnec zelený, koho vrak vykryje? Umřela, ach umřela panenská lilie. Vykvětla, jak by zalívána rosou, uvadla, jak by podsečena kosou. Ubohá Marie. Nastala zima. Mráz v okna duje, v světnici teplo u kamen, v krbu se svítí, stará polehuje, děvčata zase předoulen. Toč se a vrč, můj kolovrátku, však jest adventu zase nakrátku a nedaleko štědrý den. Ach, ty štědrý večere, noci divoplodné, když si na tě vzpomenu, k srdci mne to bodne. Seděli jsme také tak loni pohromadě, a než rok se obrátil, dvě nám chybí v řadě. Jedna hlavu zavitou košiličky šije, druhá již tři měsíce v černé zemi hnije. Ubohá Marie. Seděli jsme také tak, jako dnes a včera. A než rok se obrátí, kde z nás bude která? Toč se a vrč, můj kolovrátku, všeckoť ve světě jen na obrátku. A život lidský jako sen. Však lépe v mylné naději sníti před sebou čirou temnotu, nežli budoucnost odhaliti strašlivou poznatí jist.
5: Vydavatelství Tympánum uvádí audiopovídku Agáty Christie Černý vzadu. Čte Hana Makovičková, vyrobila knihovna a tiskárna pro nevidomé Karla Emanuela Macana.
6: Hercule Poirot večeřil se svým přítelem Henrym Boningtonem v restauraci Šlechetná snaha na King's Road v Chelsea. Panu Boningtonovi se to u Šlechetné snahy zamlouvalo. Líbila se mu poklidná atmosféra podniku a chutnala mu tamnější jednoduchá a ryze anglická kuchyně. Neměl v oblibě všelijaké ty kulinářské patlanice. Rád konverzoval s lidmi, kteří tam s ním večeřeli, na stejném místě, kde kdysi si dával Augustus John a upozorňoval je na jména proslavených malířů, zapsaná v knize hostů. Pan Bonington sám příliš kumštýrsky založenou náturou neoplýval, ale umělecká činnost jiných lidí ho naplňovala jistou pýchou. Sympatická číšnice Molly uvítala pana Boningtona jako starého přítele. Zakládala si na tom, že si neomylně pamatuje, co má který ze stálých návštěvníků rád a co nerad. Dobrý večer, pane, řekla, jakmile oba muži usedli k rohovému stolu. Dneska máte štěstí. Je tam krocan s kaštanovou nadívkou a na toho vy si potrpíte, vidíte. A pořád máme ten báječný stiltonský sýr. Budete si přát nejprve polévku nebo rybu? Pan Bonington ten problém zvážil. Výstražným hlasem řekl Poirotovi, který právě studoval jídelní lístek, Ne, abyste si dnes zase objednal ty vaše francouzské hors d'oeuvre. Musíte si dát nějaké poctivé a dobře připravené anglické jídlo. Vážený příteli, Hercule Poirot rozpřáhl ruce, nic lepšího si ani nepřeji. Svěřuji se v tomto ohledu bezvýhradně do vašich rukou. Och, odpověděl pan Bonington a plně se soustředil na zvládnutí toho komplikovaného problému. Jakmile byla tato závažná otázka, stejně jako volba vína uspokojivě vyřešena a Molly odspěchala, pan Bonington se s povzdechem zvrátil na opěradlo židle a rozložil si ubrousek. Skvělé děvče, ta číšnice, řekl hlasem znalce. Bývala to hotová krasavice, tu malovalo malířů a navíc ví, co je to dobré jídlo, což je, myslím, ještě důležitější. Ženy zpravidla mívají k jídlu velice kuriózní vztah. Nejedna žena, když si někam vyjde s pánečkem, do kterého je zakoukaná, si ani nevšimne, co vlastně jí. Objedná si prostě to první, co uvidí. Hercule Poirot potřásl hlavou. C'est terrible. Muži jsou naštěstí z jiného těsta, řekl pan Bonington samolibě. Vždycky. V Poirotových očích se mihl záblesk. No, když jsou hodně mladí, tak snad ne, připustil pan Bonington. Vždyť je znáte ty zdejší hejsky. Dneska jsou ti cucáci všichni stejní. Žádná kuráž, žádná výdrž. Já si o nich myslím, že jsou k ničemu a oni, dodal s přísnou objektivitou, si zas myslí to též o mně. Možná, že mají pravdu. Když ale člověk slyší, jak dneska někteří ti cafouři mluví, má dojem, že nikdo, komu je přes 60, už tu nemá co pohledávat. Chovají se tak, že se člověk diví, že většina z nich ještě nesprovodila své starší příbuzné ze světa. Kdo ví, jestli to nedělají, řekl Hercule Poirot. Vy teda myslíte na pěkné věci, Poirot, jen co je pravda. To vaše detektivní působení vás připravilo o všechny ideály. Hercule Poirot se usmál. Řekl. Mohlo by být zajímavé sestavit seznam lidí, kterým bylo přes 60 a kteří zemřeli nějakou nešťastnou náhodou. Ujišťuju vás, že by se vám začaly honit hlavou lecjaké prapodivné myšlenky. S vámi je ta potíž, že jste začal sám zločiny vyhledávat, místo abyste čekal, až zločiny přijdou k vám. No, omlouvám se, řekl Poirot. To já mluvím jen tak. Páté přes deváté, jak vy Angličané říkáte. Povězte mi, vážený příteli, radši něco o sobě, jak se vám vůbec daří, co vy si o tom dnešním světě myslíte? Že je to cvokárna, řekl pan Bonington. To je to pravé slovo pro dnešní svět. Hotová cvokárna se vším všudy. Všude jen samé pěkné řeči. A ty pěkné řeči pomáhají tu cvokárnu maskovat. Jako hodně kořeněná omáčka, která má zakrýt skutečnost, že ryba pod ní už mírně páchne. Jenže já chci porci čerstvého platýze, a ne, aby mi na ní nějaký cvok kaňhal nějakou cvokařskou omáčku. Přesně v té chvíli mu číšnice Molly kýženou porci naservírovala a pan Bonington pochválně zamručel. Ty víš, co já mám rád, zlatíčko, řekl. Vždyť jste taky náš štamgast, ne? To by bylo pěkné, abych nevěděla, co rád jíte. Hercule Poirot se dívky zeptal. Chcete říct, že si lidé objednávají pořád jedno a totéž? Nepotrpí si také občas na změnu? Pánové ne, dámy milují pestrost. Pánové si ale dávají vždycky totéž. Neříkal jsem vám to, hřímal Bonington. Ženy mívají k jídlu naprosto kuriózní vztah. Rozhlédl se po restauraci. Svět je stejně k popukání. Vidíte tamhle toho prapodivného vousatého dědu, co sedí v rohu? Molly vám potvrdí, že sem chodí každé úterý a každý čtvrtek večer. Prvně jsem zavítal skoro před 10 lety. Figuruje tu už jako jakýsi podnikový maskot. A přesto tady nikdo neví, jak se ten děda jmenuje, kde bydlí a z čeho je živ. Nepřipadá vám to zvláštní, když se nad tím člověk zamyslí? Když jim číšnice přinesla dvě porce krocana, pan Bonington řekl, koukám, že ten starý Metuzalem sem pořád ještě chodí. Máte pravdu, každý úterek a každý čtvrtek, to je jeho žur fix. Představte si ale, že minulý týden přišel z ničeho nic v pondělí. Já z toho byla úplně vyjevená. Měla jsem pocit, že nevím, který je den, že je určitě úterek a já si to nějak spletla. On pak ale příští večer přišel taky. Takže v to pondělí tady vlastně byl jen tak jako nádavkem, jestli se to tak dá říct. Zajímavé vybočení ze zajetých kolejí, zabručel Poirot. Rád bych věděl, jaký k tomu mohl mít důvod. No, jestli se ptáte mě, já myslím, že ho něco vyvedlo z míry. Nebo měl nějaké starosti. Z čeho tak soudíte? Z toho, jak se choval? Ne, z toho, jak se choval, ani ne. Choval se totiž stejně klidně jako vždycky.

dostal bílou polévku, ale to pondělí večer si najednou objednal hustou rajskou polévku, biftek, zadělávané ledvinky a borůvkový koláč. Dělalo to na mě dojem, že vůbec nevnímá, co si objednává. Poslyšte, řekl Hercule Poirot, to mi připadá mimořádně zajímavé. Molin se zatvářila potěšeně a nechala je o samotě. No, tak Poirote, zasmál se potměšile Henry Bonington, teď bych rád slyšel pár těch vašich dedukcí a prvotřídních, jak máte ve zvyku. Radši bych nejdřív slyšel, co si o tom myslíte vy. Chcete, abych vám dělal Watsona, co? Prosím. Ten děda byl u doktora a doktor mu naordinoval jinou dietu. Pěkně hustou rajskou polévku, biftek, zadělávané ledvinky a bohůvkový koláč. Rád bych viděl doktora, který by mu poradil takovou dietu. To jste na omilu, Poirote. Doktoři jsou sto doporučit člověku cokoliv. Jiné vysvětlení vás nenapadá. Henry Bonington řekl, no tak tedy vážně. Zdá se mi, že je tu jediné možné vysvětlení. Náš neznámý přítel jednal pod vlivem nějakého silného vzrušení nebo emoce. Byl z toho tak vyšinutý, že si opravdu vůbec neuvědomoval, co si objednává a co jí. Na okamžik se odmlčel a pak řekl, teď je na vás, abyste mi pověděl, že víte přesně, co ho tak vyvedlo z míry. Neřeknete mi náhodou, že se zrovna rozhodoval, jestli má spáchat vraždu. Sám se tomu nápadu zasmál. Poirot se však nezasmál. Později se přiznal, že už v té chvíli pocítil vážné znepokojení. Prohlašuje, že už tehdy mohl mít aspoň tušení o tom, co se pravděpodobně stalo. Jeho přátelé ho ujišťují, že je to naprosto fantastické tvrzení. Asi po třech týdnech se Hercule Poirot a pan Bonington setkali znova. Tentokrát na sebe narazili v podzemní dráze. Pozdravili se kývnutím, poněvadž se oba klátili sem tam s rukama v kožených poutkách držadel. Na Piccadilly Circus většina cestujících vystoupila a oba muži se mohli usadit až v předku vozu. Našli si tam klidné místo. Nikdo z přistupujících ani vystupujících kolem nich neprocházel. Tady je to lepší, prohlásil pan Bonington. Lidi jsou hrozně sobecká sebranka. Ani je nenapadne postoupit dál do vozu a tím říká, kdo chce, co chce. Hercule Poirot pokrčil rameny. Co byste chtěl, řekl. Život je ubíjející záležitost a hlavně nejistá. To je to. Dneska jsme tady, zítra ne, pravil pan Bonington s poněkud morbidním uspokojením. Mimochodem, když tak o tom mluvíme, vzpomínáte si na toho dědouše, co jsme ho pozorovali u šlechetné snahy? Vůbec bych se nedivil, kdybych se dověděl, že už se taky odebral na onen svět. Věřme, že lepší než ten náš. V restauraci už nebyl celý týden. Molly je z toho úplně vyjevená. Hercule Poirot sebou škubl. V zelených očích mu zablísklo. Vážně? Zeptal se. Vážně? Pan Bonington řekl, vzpomínáte si, jak jsem říkal, že byl možná u doktora a ten mu předepsal nějakou dietu. Ta dieta je ovšem nesmysl, ale vůbec bych se nedivil, kdyby byl navštívil doktora kvůli svému zdraví. To, co mu doktor řekl, pro něho mohlo znamenat pěkný šok, což by vysvětlovalo, proč si objednával z jídelního lístku jak ve snu. Ani si neuvědomoval, co. Je docela možné, že ho ten šok zprovodil ze světa dřív, než kdyby k němu býval vůbec nešel. Doktoři by si měli dávat pozor na to, co člověku řeknou. To oni si obvykle dávají, řekl Hercule Poirot. Já už vystupuju, zvolal pan Bonington. Tak naschledanou. Už se asi nikdy nedovíme, co to bylo za dědu, ani jak se jmenoval. Tenhle svět je stejně k popukání. A chvatně vystoupil z vozu podzemní dráhy. Hercule Poirot seděl, mračil se a vůbec nevypadal na to, že si myslí, že svět je tak moc.

k popukání. Když přišel domů, dal jisté instrukce svému spolehlivému sluhovi Georgeovi. Prst Hercula Poirota se zvolna sunul po seznamu jmen. Byl to seznam všech zemřelých z pečlivě vybrané oblasti Londýna. Poirotův prst se zarazil. Henry Gascoigne, 69 let. S tím bych to měl zkusit nejdřív. Za nějakou chvíli už Hercule Poirot seděl v ordinaci doktora McAndrewa nedaleko King's Road. McAndrew byl vysoký, zrzavý skot a vypadal inteligentně. Gascoigne? Řekl, ano, to máte pravdu. Takový výstřední, starý podivín. Bydlel sám v jedné z těch barabizen bez domácího, které se postupně bourají, aby se získalo místo pro nové bloky moderních obytných domů. Nikdy dřív jsem u něho nebyl, ale znal jsem ho od vidění tady z okolí i podle jména. Nejdřív si toho všimli roznašeči mléka, že něco není v pořádku. Za dveřmi se mu začaly hromadit láhve s mlékem. Sousedé nakonec upozornili policii, policisté vypáčili dveře a našli ho. Upadl ze schodu a zlámal si vaz. Měl na sobě starý župan s visícím a roztřepaným látkovým páskem. Mohl si sám podtrhnout nohu, stačilo, když si ten pásek přišlápl. Chápu, řekl Hercule Poirot. Takže to bylo zcela jednoduché, prostě nehoda. Ano, přesně. Měl nějaké příbuzné? Synovce obvykle chodíval strýčka navštívit tak jednou za měsíc. Jmenuje se Lorimer, George Lorimer. A je to taky doktor, jako já, bydlí ve Wimbledonu. Vyvedla ho smrt starého pána z Míry? Že by ho vyvedla z Míry, no to se snad ani nedá říct. Myslím, že měl starého pána docela rád, ale vlastně ho ani moc dobře neznal. Jak dlouho už byl pan Gascoigne mrtev, když jste ho prohlížel? Aha, tady už začínáme mluvit úředně, povzdechl si doktor McAndrew. Rozhodně ne méně než 48 hodin a ne víc než 72 hodin. Našli ho 6. ráno. Časově se to vlastně dalo ještě upřesnit. V kapse županu měl totiž dopis, napsaný 3. a hozený do schránky ve Wimbledonu ten den odpoledne. Doručit mu ho mohli někdy před 9:30 večer. Z toho plyne, že smrt nemohla nastat dřív než večer v 9:20 toho 3., což souhlasí s obsahem žaludku a stadiem zažívacího procesu. Večeřil asi 2 hodiny před smrtí. Pitval jsem ho 6. dopoledne a stav těla plně nasvědčoval tomu, že smrt nastala asi před 60 hodinami, čili 3., někdy kolem 10. hodiny večer. To všechno, jak se zdá, perfektně souhlasí. Ještě mi řekněte, kdy ho naposled viděli živého? Viděli ho ten večer na King's Road asi v 7 hodin, tedy ve čtvrtek 3. A večeřil v restauraci Šlechetná snaha v 7:30. Co vím, tak tam chodil na večeři každý čtvrtek. Mimochodem řečeno, jestli to nevíte, byl to malíř. Mimořádně špatný. Žádné jiné příbuzné neměl? Jen toho synovce? Ještě měl bratra, dvojče. Celá ta historie je dost zvláštní. Oba bratři se dlouhá léta neviděli. Ten druhý, Anthony Gascoigne, se oženil s nějakou velice bohatou paní a zanechal kumštu. Bratři se kvůli tomu rozhádali a pokud je mi známo, nikdy v životě se spolu víc nesešli. Nejzvláštnější na tom ale je to, že oba zemřeli ve stejný den. Starší z dvojčat skonalo ve 3 hodiny odpoledne také toho 3. Už jsem se kdysi setkal s podobným případem dvojčat, která zemřela ve stejný den a přitom každé na jiném konci světa. Je to pravděpodobně jen náhoda, ale fakt je, že se to stalo. Manželka toho bratra je naživu? Ne, umřela před několika lety.
Kde ten Anthony Gascoigne bydlel? Měl dům na Kingston Hillu. Podle toho, co mi říkal doktor Lorimer, byl to také dost velký samotář. Hercule Poirot zamýšleně přikývl. Scott se na něho pátravě podíval. Oč vám vlastně jde, monsieur Poirot? Zeptal se nepokrytě. Na vaše otázky jsem vám odpověděl, to byla má povinnost, když jste mi ukázal své pověření. Vůbec mi ale není jasné, kvůli čemu to všechno je. Poirot řekl pomalu, jde o zcela prostý případ, nehodu, která bohužel skončila smrtí. Přesně tak, jak jste to řekl. Mne jenom zajímá, jestli ho z těch schodů někdo nesrazil. Doktor McAndrew se zatvářil zděšeně. Jinými slovy, vražda? Máte pro tuhle hypotézu nějaký podklad? Nemám, řekl Poirot, je to pouhá domněnka. Musí tu být ale něco, trval doktor na svém. Poirot neřekl nic. McAndrew pokračoval, jestli podezíráte toho synovce, Lorimera. Můžu vám říct rovnou a hned tady, že jste vedle jako jedle. Lorimer hrál ve Wimbledonu bridge od 8:30 až do půlnoci. Zjistilo se to při soudní vyšetřování. Poirot zabručil a doufám, že si to ověřili. Policie pracuje důkladně. Doktor se zeptal, vy snad o něm něco víte? Něco, co by mluvilo proti němu? Než jste se mi o něm zmínil, neměl jsem vůbec tušení, že takový člověk existuje. Podezíráte tedy někoho jiného? Ale ne. Jde o něco úplně jiného. V tomhle případě hrají roli zautomatizované stereotypy tvora pojmenovaného Homo sapiens. Ty jsou tu mimořádně důležité. A ten motvím Sue Gascoigne mi do toho nezapadá. Je to všechno nějak jinak, rozumíte? Ne, opravdu vůbec nic nechápu. Hercule Poirot zabručil, potíž je v tom, že je tady trochu moc omáčky na zasprádlé rybě. Jak prosím jste to ráčil? Hercule Poirot se usmál. Brzo mě asi budete dát chtít zavřít jako nebezpečného šílence, monsieur docteur. Já ale opravdu nejsem duševně chorý, jsem jen člověk, který si potopí na řád a metodu a proto mi dělá starosti, když narazím na fakt, který mi do toho nezapadá. Musíte mi prominout, jestli jsem zneužíval vaší ochoty příliš dlouho. Vstal. A doktor vstal rovněž. Víte, řekl McAndrew, upřímně řečeno, neshledávám na smrti Henryho Gascoigne nic sebe méně podezřelého. Já říkám, že spadl, vy říkáte, že ho někdo srazil. Všechno jsou to jenom dohady. Hercule Poirot si vzdychl. No, řekl, je to prostě šikovně udělaná práce. Někdo to provedl opravdu s fortelem. Vy si pořád ještě myslíte, drobný mužík rozpřáhl ruce. Já jsem posedlý člověk. Honí se mi hlavou taková malá fixní idea a nemám nic, oč bych ji opřel. Mimochodem, měl ten Henry Gascoigne umělý chup? Ne, měl vlastní zuby a ve výtečném stavu. V jeho věku je to v skutku úctyhodné. Pečoval o ně hodně, byly bílé a pravidelně čištěné. Ano, všiml jsem si jich obzvlášť dobře, víte, jak člověk stárne, zuby obyčejně trochu zažloutnou, ale on je měl opravdu v znamenitém stavu. Tedy vůbec nijak zbarvené? Ne. Řekl bych, že byl nekuřák, jestli jste měl na mysli tohle. No, tohle zrovna ne, to jsem jen tak vystřelil naslepo. No, nejspíš toho nic nebude. S Bohem, pane doktore, a děkuji za laskavost. Stiskl doktorovi ruku a odporoučil se. A teď se vydám za tím výstřelem naslepo, řekl si. U šlechetné snahy si sedl k stejnému stolku, u něhož předtím seděl s Boningtonem. Obsluhovala ho jiná dívka než Molly. Molly, jak mu dívka řekla, měla volný den. Nebylo ještě ani 7 hodin, a Poirotovi se bez obtíží podařilo zapříst s dívkou konverzaci o starém panu Gascoigneovi. Ano, řekla,
Ten sem chodíval celá dlouhá léta. Žádná z nás ale nevěděla, jak se jmenuje. Četli jsme zprávu o vyšetřování v novinách a byla tam taky jeho fotografie. Hele, řekla jsem Molly, teď tohle je náš starý Metuzalem. Víte, my jsme mu tak říkali. Večeřil tady u vás ten den, co zemřel, že? Ano, večeřil. Ve čtvrtek, 3. Chodil k nám každý čtvrtek, každé úterý a každý čtvrtek. Byl přesný jako hodiny. Co si objednal, na to už se asi nepamatujete, co? Moment. Dal si kořeněnou polévku s rýží, ano. Vzpomínám si. Potom hovězí sekanou, nebo to bylo skopo. Ne, tu sekanou si dal. A po ní borůvkový a jablečný koláč a nakonec sýr. Víte, když si pomyslím, že pak šel domů a ještě ten večer spadl z těch schodů, slyšela jsem, že prý to zavinil utržený pásek od županu. To je pravda. Šaty měl vždycky hrozné. Dávno z módy. A dost hajdalácky oblečené, celé odrbané. Ale přesto i tak měl něco do sebe. Jako kdyby to byl někdo. Víte, k nám chodí nejrůznější zajímaví hosté. Číšnice zmlkla a odspěchala za svými povinnostmi. Hercule Poirot jedl platýzí filé. V očích mu zablísklo zelené světlo. To je zvláštní, řekl si v duchu. Jak i ti nejinteligentnější lidé uklouznou na detailech, to bude Boningtona zajímat. Zatím ale ještě nebyl čas na to, aby si s panem Boningtonem nenuceně poklábosil. Při jednání s obvodním koronerem nenarazil Hercule Poirot na žádné větší obtíže. Přinesl si totiž sebou doporučení od jisté vlivné organizace. Zvláštní figura ten neboštík Gascoigne, prohlásil koroner. Osamělý výstřední děda. Za to jeho smrt, jak se zdá, vyvolala překvapivě velký zájem. Podíval se při těch slovech na návštěvníka s neskrývanou zvědavostí. Hercule Poirot pečlivě volil slova. Vyznělo to dost šroubovaně. Kolem jeho úmrtí jsou některé okolnosti, monsieur, které činí zevrubné vyšetření velmi žádoucím. A čím vám v tom mohu být napomocen? Mám za to, že je ve vaší kompetenci nařídit, aby průkazní materiály předložené u soudu byly zničeny nebo zabaveny podle toho, co sám uznáte za vhodné. V kapse županu pana Henryho Gascoigne byl nalezen jistý dopis, že ano. No to je pravda. Dopis od jeho synovce, lékaře George Lorimera. Ano, správně. Dopis byl předložen při soudním vyšetřování, poněvadž upřesňoval časový údaj o úmrtí. A lékařské vyjádření, ten časový údaj, potvrdilo? Přesně. Ten dopis je stále ještě k dispozici? Hercule Poirot očekával odpověď téměř s úzkostí. Když uslyšel, že dopis existuje a že se na něj může podívat, s ulehčením si oddechl. Jakmile měl konečně dopis před sebou, začal jej důkladně studovat. Byl napsaný propisovací tuškou a poněkud křečovitým písmem. Stálo v něm: milý strýčku Henry, nerad ti to píši, ale u strýčka Anthonyho jsem nepochodil. Návrhem, že bys ho navštívil, nebyl ani dost málo nadšen a na tvůj vzkaz, že by bylo nejlepší nevracet se k minulosti a na všechno zapomenout, mi vůbec neodpověděl. Je ovšem skutečně vážně nemocný a těžko už vůbec soustředí myšlenky. Obávám se, že nebude dlouho žít. Měl jsem dojem, že si na tebe stěží vzpomíná. Je mi líto, že jsem tě takhle zklamal, ale ujišťuji tě, že jsem udělal vše, co bylo v mých silách. Líbá tě tvůj synovec George Lorimer. Dopis byl datován 3. listopadu. Poirot se podíval na razítko na obálce. 3.11.16.30. Zabručil, to je přece v báječném pořádku. No ne? Potom se Poirot vydal na Kingston Hill. Po menších obtížích, při nich se pocvičil v dotěrnosti a nestratil smysl pro humor,
Podařilo se mu vyspovídat paní Amélii Hillovou, hospodyni a kuchařku zemřelého Anthonyho Gascoigne. Paní Hillová byla zprvu poněkud škrobená a podezíravá, ale okouzlující šarm toho cizího gentlemana kuriozního zevnějšku by snad dokázal obměkčit i kámen. Paní Amélia Hillová zvolna rozstávala. A pojednou, jako tolik jiných žen před ní, si začala vylévat srdce a svěřovat se svým trápením posluchači, který projevoval skutečné pochopení. 14 let vedla panu Gascoignovi domácnost. Nebyl to žádný med, to tedy ne. Lec, která jiná žena by se pod břemenem všech těch starostí prostě sesula. Chudák pán byl divný pavouk, to se tedy nedá popřít. Neuvěřitelný drž grešle. To u něho byla přímo manie. A přitom to byl pracháč, škoda mluvit. Paní Hillová mu ale sloužila oddaně. Ty jeho nemožné způsoby vždycky radši překousla. A pochopit ho nečekala, že na ní bude aspoň něčím pamatovat. Ale kde pak? Kde nic tu nic? Zanechal jenom starý testament, v němž všechny peníze odkázal své ženě. A kdyby ta zemřela dřív než on, tedy svému bratru Henrymu. Poslední vůli, napsanou před mnoha lety, to tedy od něho nebylo vůbec fér. Hercule Poirot ji postupně odvedl od hlavního konverzačního námětu, jímž byla zklamaná hamižnost. To od něho bylo věru nespravedlivé a neuznalé. To nemůže mít nikdo paní Hillové za zlé, že se jí to dotklo a že jí to překvapilo. Ostatně, že by běžel pro šesták o půlnoci na hřbitov, to bylo o panu Gascoignovi známo. Dokonce se o neboštíkovi tvrdilo, že odmítl pomoc i svému jedinému bratrovi. O tom ovšem paní Hillová pravděpodobně dobře ví. Tak kvůli tomu ho přišel navštívit pan doktor Lorimer? Zeptala se paní Hillová. Vím, že přitom nějak šlo o jeho bratra, ale myslela jsem, že se s ním ten jeho bratr chtěl jenom usmířit. Před lety se totiž spolu pohádali. Pokud jsem dobře rozuměl, zeptal se Poirot, pan Gascoigne prý nabídku k usmíření rozhodně odmítl. Ano, to je pravda, řekla paní Hillová a přikývla. Henry, zeptal se takovým strašně slabým hlasem, co má být s Henrym? Neviděl jsem ho moc let a vidět ho nechci. Henry je hrozně hádavý chlap. No to bylo všechno, co řekl. Konverzace se poté vrátila k osobním stížnostem paní Hillové a zatvrzelému postoji, který vůči ní zaujal advokát zemřelého pana Gascoigne. Poirot měl co dělat, aby unikl její výřečnosti, aniž by byl nucen rozhovor přerušit příliš příkře. Hned po večeři se Poirot vydal do vily u Vysokého Jilmu na Dorset Road ve Wimbledonu, kde bydlel doktor George Lorimer. Doktor byl doma. Hercula Poirota uvedli do ordinace, kam za ním doktor Lorimer zanedlouho přišel. Bylo na něm vidět, že zřejmě zrovna vstal od večeři. Já nejsem pacient, pane doktore, řekl Hercule Poirot, a to, že jsem za vámi přišel, je možná z mé strany dost velká troufalost, ale jsem starý člověk a věřím, že je nejlepší jednat přímo a otevřeně. Nepotrpím si na advokáty a na jejich nudné a vyhýbavé manýry. Jeho slova nepochybně vzbudila doktoru vzájem. Byl to hladce vyholený muž, středně vysoký, vlasy měl kaštanové, ale řasy skoro bílé, což působilo, že i v očích měl jakýsi bledý, nedomrlý výraz. Choval se však velice živě a nechyběl mu smysl pro humor. Advokáti? Řekl a povytáhl obočí. Já ty chlapy přímo nenávidím. Vzbudil jste mou zvědavost, milý pane, račte se posadit. Poirot si sedl, vytáhl svou oficiální navštívenku a podal ji doktorovi. George Lorimer zamrkal bílými řasami. Poirot se důvěrně předklonil. Většina mých klientů jsou ženy, řekl. No, přirozeně, prohlásil doktor Lorimer a čtverácky zamříkal. No všem zcela přirozeně, přisvědčil Poirot. Ženy nedůvěřují státnímu policejnímu aparátu. Dávají přednost soukromému vyšetřování.
Nepřeji si, aby se jich nesnáze rozhlásili a dostali na veřejnost. Před několika dny za mnou přišla o radu jedna starší dáma, byla nešťastná kvůli manželovi, se kterým se před mnoha lety rozešla bezlem. Ten manžel byl váš stric. Zemřelý pan Gascoigne. Tvář George Lorimera polil sitý ruměnec. Můj stric? Ale to je nesmysl. Jeho manželka umřela už dávno, před lety. Nemyslím vašeho strýce Anthonyho Gascoigne, mám na mysli vašeho strýce Henryho Gascoigne. Strýce Henryho? Ale ten přece nebyl ženatý. Byl ženatý, byl, lhal Hercule Poirot, jako když tiskne a ani se nezačervenal. Mám to ověřené. Ta dáma sebou dokonce přinesla jejich oddací list. To je lež, zvolal George Lorimer. Ve tváři byl teď fialový jako švestka. Tomu nevěřím. Jste nestydatý lhář. To je mrzuté, co? Řekl Poirot. Spáchal jste vraždu pro nic za nic. Vraždu? Lorimerovi přeskočil hlas. Bledé oči mu hrůzou povylezly z důlku. Mimochodem, řekl Poirot, koukám, že jste zase jedl borůvkový koláč. To od vás není moc rozumné. Sice se říká, že borůvky mají spoustu vitaminů, ale někdy mohou být i smrtelně nebezpečné. V tomhle případě si umím docela dobře představit, že pomohou nasadit oprátku na jistý krk. Na váš krk, pane doktore Lorimere. Tak to vidíte, mon ami. Dopustil jste se omylu právě ve svém základním předpokladu. Hercule Poirot se na svého přítele dobrácky usmíval přes stůl a na vysvětlenou třepal drobnou ručkou. Člověk, který je vystaven silnému duševnímu stresu, stěží v té chvíli udělá něco, co nikdy dřív nedělal. Naopak, jeho reakce si volí cestu nejmenšího odporu. Člověk, kterého něco vyvede z míry, klidně může přijít k večeři v pyžamu, ale bude to jeho vlastní pyžama, ne pyžama někoho jiného. A teď se stane, že člověk, který nemá rád bílou polévku, hovězí sekanu a borůvky, si z ničeho nic jednoho večera tohle všechno objedná. Vy říkáte, že to udělal proto, že myslel na něco jiného. Já ale tvrdím, že člověk, který má v hlavě nějakého brouka, si automaticky poručí totéž jídlo, které si obvykle a nejčastěji dával dřív. Eh bien, jaké jiné vysvětlení by tu mohlo být? Nebyl jsem prostě sto na žádné rozumné vysvětlení přijít a dělalo mi to starosti. Tenhle detail byl celý nějak postavený na hlavu. Nezapadal mi do toho. Potrpím si na to, aby věci měly logiku a řád, aby navzájem hrály. A to, co si pan Gascoigne objednal k večeři, to mě znepokojovalo. Potom jsi mi řekl, že ten člověk zmizel. Nepřišel v úterý, ani ve čtvrtek. Vynechal poprvé po mnoha letech. To se mi líbilo ještě méně. Bezděčně mě napadla prazvláštní hypotéza. Jestliže byla správná, pak ten člověk byl mrtvý. Začal jsem se poptávat, ukázalo se, že je mrtvý. A zemřel trochu moc hladce, řekl bych, až úhledně, jak se sluší a patří. Jinými slovy, zasmrádlá ryba byla polita omáčkou. Viděli ho na King's Road v 7 hodin. Tady ve restauraci večeřel o 7:30, 2 hodiny předtím, než zemřel. Všechno bylo v pořádku. Potvrdila to pitva i obsah žaludku, potvrdil to i nalezený dopis. To už té omáčky bylo přece jen trochu moc. Rybu nebylo vůbec vidět. Milující synovec napsal dopis. Milující synovec měl na ten čas, kdy strýc zemřel,
báječné alibi. Příčina smrti byla velice prostá. Pád ze schodu. Obyčejná nehoda. Obyčejná vražda. Všichni typovali tu nehodu. Milující synovec je zároveň jediný žijící příbuzný. Milující synovec bude dědit, ale je tu vůbec nějaké dědictví? Ostrici je notoricky známo, že je chudý. Jenomže je zde ještě bratr. A bratr se svého času oženil s bohatou ženou. Ten bratr bydlí ve velkém procovském domě na Kingston Hillu, takže se zdá, že mu ta bohatá manželka zřejmě odkázala všechny své peníze. Všimněte si, jak to jde za sebou. Bohatá manželka odkáže peníze Anthonymu. Anthony je odkáže Henrymu. A Henryho peníze dědí George. Hotový řetěz. Teoreticky to zní všechno moc pěkně, řekl pan Bonington. Co jste ale udělal? Jakmile člověk jednou ví, pak už zpravidla dosáhne toho, čeho dosáhnout chce. Henry skonal 2 hodiny po jídle. To bylo de facto vše, co je při soudní vyšetřování zajímalo. Jenomže, co když to jídlo nebyla večeře, ale oběd? Vymyslete se do situace, ve které George byl. Naléhavě potřebuje peníze. Anthony Gascoigne umírá, ale z jeho smrti Georgeovi nekyne žádný prospěch. Jeho peníze zdědí Henry a Henry Gascoigne může žít ještě dlouhá léta, proto musí Henry umřít také čím dřív, tím líp. Ale jeho smrt musí následovat až po smrti Anthonyho. A zároveň musí George mít alibi. Henryho zvyk večeřet pravidelně 2x týdně v restauraci přivede George na myšlenku, jak si opatřit alibi. Poněvadž je náhodně opatrný, nejdřív svůj plán vyzkouší. V pondělí večer se ve zmíněné restauraci vydává za svého strýce. Všechno jde jak po másle. Všichni mu to spoknou, považují ho za jeho strýce. S výsledkem zkoušky je spokojen. Musí jenom vyčkat, až se na strýci Anthonym projeví neklamné příznaky, že co nevidět natáhne bačkory. Konečně se té chvíle dočká. 2. listopadu odpoledne napíše strýci dopis, ale datuje jej 3. 3. listopadu přijede odpoledne do města, zajde strýce navštívit a začne uvádět svůj plán ve skutek. Dá mu pořádný štulec a milý strýčínek Henry hapá ze schodů. George najde dopis, který napsal, a strčí jej strýci do županu. O 7:30 už je u šlechetné snahy, svou si obočím jak roští prostě, všechno jak má být. Tak ovšem není pochyb o tom, že pan Henry Gascoigne byl v 7:30 naživu. Následuje rychlé převlečení na toaletě a co nejrychlejší návrat autem do Wimbledonu a večer strávený hraním bridge. Alibi je perfektní. Pan Bonington se na něho podíval. Co ale to razítko na dopise? No, to bylo náramně jednoduché. Razítko bylo rozmazené. Ptáte se proč? Bylo totiž pomocí lampové černě přepsáno z 2. listopadu na 3. Toho si člověk nemohl všimnout, pokud to přímo nehledal. A kromě toho tu byl ještě ten černý vzadu. Černý vzadu? Znáte přece, jak se to zpívá na 3 krále. Co ty černý, co tam vzadu? To mi jen tak připomnělo. Tady šlo spíš o černé borůvky vzadu, zarty a na zubech. Mám-li být přesný? Uvědomte si, že George konec konců přece jen nebyl dost dobrý herec. Pamatujete se na toho Čímana, co se načernil od hlavy až k patě, když měl hrát Otela? To je ten pravý herec, jakým člověk musí být, když chce uspět při zločinu. George vypadal jako jeho strýc, chodil jako strýc, mluvil jako strýc.
A měl i jeho vousy a obočí, ale zapomněl, že je třeba také jíst jako strýc. Objednal si k jídlu to, co sám rád jí. Borůvky zabarvují zuby a mrtvý zuby zabarvené neměl, ačkoliv Henry Gascoigne ten večer u šlechetné snahy borůvky jedl. A borůvky se nenašly ani v jeho žaludku. Dnes ráno jsem si to zjišťoval. K tomu ke všemu byl George ještě takový pitomec, že si schoval vousy a všechno ostatní, co potřeboval k maskování. Prostě objeví se spousta dalších důkazů, jakmile je člověk začne hledat. Já jsem za Georgem zašel a podal jsem si ho, jak říkáte vy Angličané. Toho dorazilo. Mimochodem, představte si, že ty borůvky jedl zas. Strašný gurmán. Náramně si potrpěl na dobré papáníčko. Hebian to gurmánství ho přivede na šibenici a bude ho stát krk. Jinak bych se musel moc smílit. Číšnice jim přinesla každému dva řezy borůvkového a jablečného koláče. Pryč s tím, zvolal pan Bonington. Opatrnosti jednomu nezbývá, to napsal dokonce i nějaký básník. Přineste mi dva dietní suchary.

Wolfgang Amadeus František. Učím na druhém stupni základní školy a mezi mé předměty patří i výuka hudební výchovy. Mám rád v hodinách dialog a reakce dětí, protože to hodiny neobyčejně oživuje. Z tohoto důvodu nejradši učím ve třídách, kde je mezi dětmi taková atmosféra, kdy si vzájemně děláme v hodinách legraci ze sebe i z druhých. Myslím tím však legraci na určité úrovni, takovou, která neuráží a zpříjemní hodinu. Bohužel musím říct, že podobných tříd mnoho není. Tehdy jsem měl hudební výchovu zrovna v takové třídě a vyučovací hodina příjemně ubíhala. Probírali jsme mistry klasické hudby, když se náhle jednomu z žáků spustila z nosu krev. Nebylo to nic vážného, krvácení se podařilo zastavit během chvilky a dotyčný to nesl celkem statečně. Problém byl pouze v tom, že měl zrovna toho památného dne bílou košili, takže s krvavými skvrnami vypadal dost hrůzostrašně. Navíc jeho první reakce byla, že se sice dvěma prsty chytil za nos, ale dlaní si přitom rozmazal krev po obličeji. Nezbývalo nic jiného, než aby se šel na záchod umýt. Otevřel jsem mu dveře, protože ruce měl taky od krve, a šel jsem s ním. Předtím jsem však poprosil jednoho z žáků, aby mi pomohl. A to byla první chyba. Druhou a ještě větší chybou bylo, že jsem si vybral zrovna Františka, který měl odpověď rychle a na všechno. V ten moment mi to ovšem nedošlo. Šli jsme po chodbě k záchodům a zčista jasna se proti nám vynořila paní ředitelka. Nevšimnout si Martina, tak se postižený jmenoval, prostě nebylo možné. Pro boha, co se stalo, zděsila se. Nebylo divu, Martin vypadal opravdu úděsně. Než jsem ale stačil cokoliv říct, ozval se vedle mě František. Neznal Mozarta, paní ředitelko. Na ten pohled, kterým mě obdařila, do smrti nezapomenu. Samozřejmě se všechno vysvětlilo, paní ředitelka má taky smysl pro humor, ale tenkrát to chvilku rozdýchávala. Navíc já, který měl vždycky odpověď na všechno, jsem nedokázal v tu chvíli vydat ze sebe ani hlásku. Dodnes vzpomínám na Františka, co asi dělá, protože v současné době to už je dospělý chlap. Nevím, jestli si občas na mě vzpomene, ale mohu vás ujistit, že já na něj nezapomenu nikdy.

0: Pošlete do lékárny pro valeriánské kapky.
1: Ano.
0: Za 15 kopiejek.
1: Ano, pane účetní.
0: A někdo ať nese sem do ředitelny čerstvou vodu.
1: Hned to bude, Kuzmo Nikolájeviči.
0: Všechno, abych to opakoval 100krát. Já už nemůžu. A 4 dny už píšu, oka nezamouřím. Od rána do večera tady, od večera do rána doma. A k tomu mám zápal snad celého těla, zimnice, horkost, kašel. Sotva stojím na nohou a v očích takové jako cukání. Ten náš tajtrlík, ten darebák, předseda správní rady, si bude dneska na valné hromadě přednášet referát. Naše banka dnes a zítra. Máme 2, 1, 1, 6, 0, 7. On se chce blízknout a já, abych tady seděl a držel se na něj jako galejník. To se prostě nedá vydržet. Tu máme 1, 3, 7, 2, 1, 0.
2: Děkuji vám, pánové, děkuji vám. Jsem dojec.
0: Slíbil mi odměnu. Když to dneska dobře dopadne a podaří se nám je oblafnout, tak mi slíbil zlatou plaketu a 300 navíc. Uvidíme. Ale jestli to tady dělám zadarmo, tak si mě, kamaráde, nepřej. Já jsem pruďas, kamaráde. Mně, když vzkypí krev, tak jsem schopen třeba zločinu.
2: Drazí kolegové, tento váš dárek budu až do smrti opatrovat jako vzpomínku na nejšťastnější dobu svého života. Ano, panstvo, ještě jednou vám děkuji. Děkuji vám, děkuji. Ach, můj drahý, nejvážnější Kuzmo Nikolájeviči, kdybyste věděl, jak jsem dojat.
0: Dovolte, pane předsedo, abych vám blahopřál k 15letému výročí naší banky.
2: Děkuji vám.
0: A přeju vám.
2: Děkuji vám, můj drahý, děkuji. Ostatně domnívám se, že dnešního výjimečného dne se můžeme u příležitosti výročí i políbit. Jsem opravdu rád, Kuzmo Nikolájeviči. Mám velikou radost. Děkuji vám za vaše úsilí, za všechno vám děkuji. Jestli bylo v době, co mám čest být předsedou správní rady této banky, vykonáno něco užitečného, pak za to vděčím především svým spolupracovníkům. Ach, už je to tak, příteli, 15 let. 15 let, jakože se jmenuji Šipučin. Ano. 15. Tak co, už se to dopsal? Ten můj referát, jak vám to jde?
0: Už zbývá jenom 5 stran.
2: Výborně, takže do 3 to bude hotovo.
0: Jestli mě nikdo nebude zdržovat, tak to dodělám. Už jen pár drobností.
2: Znamenitě, jakože se jmenuji Šipučin. Valná hromada se sejde ve 4. Buďte tak hodní, příteli, dejte mi první půlku, podívám se na to. Tak ukažte.
0: No, prosím.
2: Výborně, píšete čitelně. Já si od toho referátu slibuji velice mnoho. Je to moje profession de foi? Přesně řečeno, no prostě ohňostroj, ano, ohňostroj, jakože se jmenuji Šipučin.
0: 2:0.
2: Ale jsem unaven, pekelně unaven.
0: 0.
2: V noci záchvateček podá, kdy... Od rána samé starosti a pobíhání, k tomuto rozrušení, ovace, ten spěch. Jsem unaven.
0: 2:00.
2: Strašně
0: unaven. 0:00. 3:00. Už z těch čísel vidím rudě. 3:00.
2: Chirine.
0: 1:00.
2: Ale než to počítadlo na chvilku.
0: 5:00.
2: Chirine, dnes ráno za mnou byla vaše choť.
0: 4:00.
2: A zase si na vás stěžovala.
0: 1:00.
2: Prý jste ji i švagrovou honil včera večer podobně s nožem v ruce.
0: 5:00.
2: Kuzmo Nikolájeviči, to se dělá, ale...
0: U příležitosti 15letého výročí naší banky mi dovolte, Andrej Andrej, krejčí, abych se na vás obrátil s prosbou. Prosím vás, už z úcty k mé galejnické práci, nepleťte se do mého soukromého života, já vás prosím.
3: Ale no, vy máte nemožnou povahu, Kuzmo Nikolajeviči. Jste takový báječný člověk, všeobecně vážený, ale k ženám se chováte jako nějaký modrovous. Skutečně nechápu, proč je tak nenávidíte.
0: Já zase nechápu, proč vy je tak milujete.
3: Zaměstnanci mi právě přinesli album. A jak jsem slyšel, tak členové správní rady mi chtějí věnovat děkovnou zdravici a stříbrný pohár. No a tak to má být, jakože se jmenuji Šipučin. To se přeci patří, že? Reputace banky si vyžaduje jisté pompy, vem to nešť. Ostatně vám nemusím nic vykládat. Oslavnou zdravici jsem si napsal sám, stříbrný pohár jsem si taky koupil sám. Kožená vazba na to poděkování mi stála 45 rublů, ale to se nedá nic dělat. Je by nic takového nenapadlo. A pořádně zařízená kancelář je záruka úspěchu. Ne, že ne. Naleštěné kliky u dveří, tlustý portír, no to není žádná malichernost. Prosím, doma v soukromí si můžu žít, jak chci. Třeba jako prase, chlastat.
0: Žádné narážky, prosím.
3: Ale to přece nejsou žádné narážky. Vy máte nemožnou povahu. Já přece jenom říkám, že doma v soukromí si můžu žít, jak chci, třeba jako parvený a tak, jak jsem zvyklý. No ale tady musí být všechno en grand. Tady to je banka. Tady musí každá věc imponovat, abych tak řekl. Všechno musí mít slavnostní vzhled. A moje hlavní zásluha je právě v tom, že jsem vysoko pozdvihl reputaci banky. A to je veliká věc. To je veliká věc. Dobrá reputace. Kuzmo Nikolajeviči, to je veliká věc. Jakože se jmenuje Šipučin.
0: Je tři jedna.
3: Milý Chyline, vážený příteli, každou chvíli se tu může objevit deputace členů správní rady a vy tu sedíte v bačkorách, v šále, v jakémsi sáčku podivné barvy. Taky jste si mohl vzít frak, nebo aspoň černé šaty.
0: Mé zdraví je mi přednější než vaši členové správní rady. Mám zápal celého těla.
3: Ale uznáte snad, že je to nepořádek. Rušíte celkový vzhled. Celkové nivo.
0: Když přijde deputace, můžu se schovat, o nic nepřijdu. 7-1-7-2-1-5-0. Já taky nemám rád nepořádek. 7-2-9. Já nepořádek přímo nesnáším. A vy byste asi udělal nejlíp, kdybyste na dnešní slavnostní oběd nezval žádné dámy.
3: Ale prosím vás.
0: No, já to znám. Vy, aby to vypadalo reprezentativně, jich sem sezvete celý harem. Ale počkejte, ty vám tady udělají kulničku na dříví. Z nich pochází všechna špatnost a nepořádek.
3: Právě naopak. Ženy nás povznášejí.
0: To jo. Vaše manželka minulé pondělí s prominutím plácla takovou věc, že jsem se z toho dva dny nemohl vzpamatovat. Najednou se mě před úplně cizími lidmi zeptá. Poslouchejte, je to pravda, že muž koupil akcie Driasko-Priaské banky, jak teď klesly na burze? Můj muž má teď takové starosti. A to před úplně cizími lidmi.
3: Ale Chyline,
0: proč se jim vůbec věřujete?
3: Kuzmo, Nikolaj.
0: Já to prostě nechápu. Chcete, aby vás přivedli do kriminálu?
3: Tak dost, to stačí. Žádný pesimismus, máme přece výročí. Ostatně ještě, že jste mi připomněl, dneska má přijet moje žena. Abych se přiznal, moc velkou radost z toho zrovna nemám. Totiž mám radost, ale osobně bych radši, kdyby ještě jeden nebo dva dny zůstala u své mamičky. Bude chtít, abych dnes celý večer strávil s ní. A my jsme si chtěli po obědě čistě pánská společnost někam... Je. Tak se mi zdá, že na mne jde nervový třas. Nervy mám tak napjaté, že stačí sebemenší hloupost a já se rozpláču. Ne. Musím zůstat silný. Jakože se jmenuji Šipučinem. Ale...
4: Kuku, miláčku.
3: My o vlku a vlk za humny.
4: Miláčku.
0: Klaním se, milosti.
3: Zrovna jsme o tobě mluvili.
4: Stiskalo se ti? Aha. Se zdraví? Ještě jsem ani nebyla doma z nádraží, jedu rovnou sem. Musím mi toho tolik vyprávět, už to nemůžu vydržet. Ani se nebudu svlékat, držím se jenom chviličku.
3: Ale...
4: Pojďte zdrávku z Monikolajeviči, u nás doma je všechno v pořádku, miláčku.
3: Ano, je, je. A vypadáš báječně. Nějak si mi za ten týden zkrásněla. Tak co, jak ses měla?
4: Nádherně.
3: Ano?
4: Maminka i Káťa tě moc pozdravují. Vasilij Andrejevič ti posílá pusu. Teta sklenici zavařeniny a všichni se moc a moc zlobí, že jim nepíšeš. Zina ti posílá pusu. Bože. Bože. Bože, kdybys věděl, co se stalo. Co se to stalo? Já ti to ani nemůžu vyprávět. Ach, co se to jenom stalo? Ale ty nemáš radost, že jsem tady, já ti to vidím na očích.
3: Naopak, miláčku.
4: Ach, chudinka Káťa, chudinka Káťa, je mi jí líto.
3: 4,
4: tak líto.
3: 9, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2 Každou chvíli sem může přijít deputace členů správní rady a ty nejsi ustrojená.
4: Ano, výročí, blahopřeji, pánové, přeji vám... No to znamená, že dnes bude shromáždění, oběd, no to já mám strašně ráda. Vzpomínáš si na to slavnostní poděkování, co jsi tak dlouho skládal? Dneska ti to budou číst.
3: Ale, miláčku, o tom se nemluví. Snad, aby si jela domů.
4: Hned, hned, jenom chvilinku, co ti to povím a odjedu, ale musím začít od začátku. Tak, když jsi mě doprovodil, sedla jsem si vedle té tlusté dámy, pamatuješ se?
3: Ano.
4: A začala jsem si číst. Já se ve vlaku nerada s někým bavím. Tři stanice jsem si četla a s nikým nepromluvila ani slovo. No a pak se setmělo. A znáš to, člověka začnou napadat takové chmurné myšlenky. Naproti mě seděl mladík, docela slušný, brunet, vůbec neošklivý. A tak jsme se začali povídat. Je. Pak přišel jeden námořník a nějaký student. A já jim řekla, že ještě nejsem vdaná. Povídali jsme si až do půlnoci. Ten brunet vyprávěl strašně směšné anekdoty. A námořník pořád zpíval. Smíchy mě úplně rozbolelo břicho. A když se námořník, ti námořníci, když se ten námořník náhodou dověděl, že se jmenuji Taťána, víš, co zpívali?
3: Ne, ne.
4: Proč skrývat mám, že vášní planu? Bez míry miluji Taťánu.
3: Dobře, Taňko, dobře. Ale my tu rušíme Kuzmu Nikolajeviče. Ale... Víš co, jeď domů, miláčku. Povíme si to až pak.
4: Ale ne, ne, jen ať si to taky poslechne, je to moc zajímavé. Už končím. Na nádraží pro mě přijel Serjoža, nachomítl se k tomu nějaký mladý muž, myslím, berní inspektor, docela slušný, rostomilý člověk, zvlášť oči. Serjoža mi ho představila, tak jsme jeli ve třech. Bylo nádherné počasí.
2: Vyloučeno, musím s ním mluvit osobně.
4: Co je to?
2: Vyloučeno, tam nemůžete.
5: Jde do mě a puste mě dovnitř.
2: Promiňte, pane předsedo, ta dáma se nedá zadržet.
5: To teda nedá, protože přicházím za spravedlností. Mám tu čest se vám představit, vaše excelenci. Manželka gubernského podoficiála Nastasia Fjodorovna Merčutkinová, prosím.
3: A co si přejete?
5: S vaším dovolením, vaše excelence, můj muž. Gubernský podoficiál Merčutkin byl nemocný 5 měsíců a zatímco ležel doma a léčil se, tak ho úplně bez důvodu dali do penze. Vaše excelence. A když jsem přišla pro jeho služné, tak oni mi z jeho platu, no jenom si to představte, strhli 24 ruble 36 kopějek. Já se ptám proč. A oni na to vždyť si brali ze společné pokladny a ostatní se za něj museli zaručit. No co je to za nesmysl? Co pak si mohl brát něco bez mého souhlasu? Tak to teda ne, vaše excelence, to ne. Já jsem žena chudá, žiju jen z nájemníku. Nikde nemám zastání. Všichni si nám nedovolují, nikdo mě ani slovíčkem nepotěší. Napsala jsem si žádost.
3: Dovolíte?
5: Prosím.
3: Já si tu žádost.
5: Prosím.
4: Kuzmu Nikolajeviči, toť nepište. Nechte toho počítání, musím vám to povědět od začátku. Minulý týden vám najednou dostanu dopis od mamičky. Píše, že se o sestru Káťu začal vážně ucházet nějaký Grendilevský, skvělý, skromný mladík, jenže úplně bez prostředků a bez postavení. A co čert nechtěl, jen si to představte. Káťa se do něj zamilovala, tak? A co teď? No, mamička napsala, abych i hned přijela a nějak na ní zapůsobila.
0: No, teď jste mě spletla.
4: Ale tohle je moc důležité.
0: Ale prosím vás.
4: A vůbec poslouchejte, když s vámi mluví dáma.
0: Pořád se mi maminka Káťa, maminka. Udělal jsem chybu a stejně ničemu nerozumím.
4: Proč jste dnes tak mrzutý? Nejste náhodou zamilovaný?
0: Tatiano,
4: zamilovaný!
6: Taničko!
4: Andrej, on se červená!
6: Taničko! Miláčku, prosím tě, jdi na chvíli vedle do kanceláře, já jsem tam hned.
4: Dobře, ale víš, jak nerada čekám.
6: Tak, paní Merčutkinová, já vůbec nic nechápu.
7: To nevadí, vaše excelence.
6: Patrně jste se tu, vážená paní, octla omylem. Vaše žádost se nás svou podstatou vůbec netýká. Ne, kdybyste byla tak laskavá a obrátila se na ten resort, kde sloužil váš muž.
7: Milý pane, já už byla na pěti místech. Nikde s tím nechtěli vůbec nic mít. Už jsem úplně ztratila hlavu. Ale můj zeť, Boris Matvějič, mě přivedl na myšlenku obrátit se s tím na vás.
6: Ano?
7: Povídám, maminko, jděte za panem Šipučinem, to je moc vlivný člověk, ten může všechno. Pomozte mi, vaše excelence.
6: Paní Merčutkinová, ale my pro vás nemůžeme nic udělat. Pochopte, váš manžel, jak jsem vyrozuměl, sloužil ve vojensko-lékařském resortu a náš podnik je čistě soukromý komerční ústav. Tady je banka, to je přeci úplně jasné.
7: Ale můj muž byl nemocný, vaše excelence, mám na to lékařské potvrzení tady. Vyračte se podívat.
6: Výborně, já vám to věřím, ale opakuji, to se nás netýká. No, moje žena musí kvůli vám zdržovat úředníky, to je všechno tak podivné až komické. A copak váš manžel neví, kam se má obrátit?
7: Ale vaše excelence, ten neví vůbec nic. Mele, pořád dokola, do toho ti nic není, vypadni, no to je všechno.
6: Opakuji, milostivá, váš muž sloužil ve vojensko-lékařském resortu a tady je banka, soukromý komerční ústav.
7: Ano, to já všechno chápu. Ale v tom případě, vaše excelence, přikažte, ať mi vyplatí zatím aspoň 15 rublů. Ale konečně já to přece nevyžaduji celé najednou.
0: Andrej, či takhle ten referát pro vás nedodělám nikdy.
6: Ano, paní Merčutkinová, já už nevím, jak vám to... Pochopte aspoň to, že jít k nám s podobnou žádostí, to je stejně pochybné, jako například podávat žádost o rozvod, dejme tomu v lékárně nebo ve státní zkušebně drahých
7: já
6: kovů.
7: Já vím, ale...
4: No.
6: Ale to počkej! Ne, Miláčku, promiň, počkej! Paní Merčutkinová,
7: ano,
6: já...
7: Ano, excelence.
6: Vám nevyplatili celou gáži.
7: Ne.
6: No, ale tak co s tím máme my společného? A navíc, drahá paní, my tu dnes slavíme výročí, jsme krajně zaneprázdnění, každou chvíli se může někdo přijít, nezlobte se, ale já opravdu...
7: Vaše excelence.
6: Smilujte
7: se nade mnou, jsem ubožá.
0: Dvě.
7: Já jsem slabá, opuštěná žena, nikde nemám zastání.
0: Tři.
7: Jsem utrápená k smrti.
0: Čtyři.
6: Pochopte, že...
7: Za manžela, starat se o domácnost, no a teď ještě k tomu všemu zeď bez místa.
6: Ale to je paní Merčutkinová...
7: Excelence.
6: Ne, promiňte, já s vámi mluvit nemohu.
7: Ale...
6: Až se mi udělalo slabo. Nám tady jenom překážíte a sama zbytečně ztrácíte čas. Kuzmo Nikolajevič, prosím vás, vysvětlete paní Merčutkinové, že...
7: Vaše excelence...
6: Že na mě volat, vysvětlete jí to. Ne, promiňte, já opravdu nemohu zůstat. Omluvte mě, já musím odejít.
7: Slabá žena, ta nemá nikde zastání.
8: Co vlastně tady chcete?
7: No, možná, že na první pohled vypadám zdravě. Ale jen si mě pořádně prohlédněte. Ani jedna žilka není v pořádku. Sotva stojím na nohou. A už jsem úplně ztratila chuť k jídlu. Pila jsem dnes kávičku a vůbec mi nechutnala.
8: Já se vás ptám, co chcete?
7: Poručte, ať mi vyplatí 15 rublů a zbytek třeba až za měsíc.
8: Myslím, že vám bylo řečeno jasně, tady je banka.
7: No, když to bez toho nejde, tak já mohu ukázat lékařské potvrzení.
8: Máte v hlavě mozek? nebo co?
7: Milánku, já chci jenom to, co mi patří podle zákona, já se o cizí neprosím.
8: Madam, já se vás ptám, máte v hlavě mozek? Nebo co, krucifix? Já nemám čas se s vámi vybavovat, mám práci, laskavě odejděte.
7: A co peníze?
8: Madam, vy máte mozek. Asi jako slepice.
7: Co? Tak vy takhle. Jo, tak ty takhle. Tak to si teda říkej ženě doma. Já jsem gubernská podoficiálová, se mnou si moc nezahrávej.
8: A ven.
7: No, moc si nezahrávej.
8: Madam, jestli odtud v té chvíli nevypadneš, tak zavolám domovníka. Ven.
7: No jo, jsem třesu, takovej

0: pustili sem plnou banku bab. Nemůžu psát referát. No prostě nemůžu.
1: Já nic cizího nemůžu. Nechci. Jen to, co mi patří podle zákona. A podívejte se na toho nestydu. Na úředním místě a v bačkorách. To je účetní. Křupan.
0: Nemůžu.
2: Taničko, prosím tě.
3: Já vím, miláčku, že tě strašně bolí hlava, ale nech si to dopověděl.
0: Nemůžu.
3: Jeli jsme na večeři k Berežnickým. Káťa měla světle modré fulárdové šaty s lehkou krajkou a s výstřihem.
1: Ano, jí moc sluší vyčesané vlasy, tak jsem jich učesala.
4: Ano, ano, paní.
1: A když se oblékla a načesala, byla prostě okouzlující.
4: Ano, okouzlující, ale už tu mohou být každou chvíli.
1: Vaše excelence.
0: Je, co ještě, co si přejete?
1: Vaše excelence?
0: Nemůžu.
1: Já prý mám mozek jako slepice.
0: Slepice.
4: Dobře, milostivá, já to vyřeším, učiním opatřením.
1: To říká tenhle tady. Vy jste mu přikázal, aby vyřídil moji záležitost a místo toho se mi posmívá.
4: Ano, později, vraťte se
1: vaše
4: domů.
1: Vaše excelence, já jsem slabá žena. Nikde jete, nemám zastání.
4: Jete, já mám migré a bere mě podágra.
0: Andrejči, pošlu pro portýra, ať s ní vyrazí dveře.
4: Ne,
0: to přece nejde dál.
4: Ne, to jen to ne, začne vřeštět a v domě je plno nájemníků.
1: Vaše excelence.
0: Já musím psát referát, já to nestihnu, já už nemůžu.
1: Vaše excelence, já kdy dostanu ty peníze, já je teďko strašně potřebuju.
0: Milostivá paní, já už jsem na to říkal jednou. Tady je banka, soukromý komerční ústav.
1: Ale udělejte mi tu laskavost, vaše excelence, mějte slitování. Když nestačí lékařské vysvědčení, tak já mohu přinést potvrzení od policie, tak přikažte, ať mi vyplatí ty peníze.
0: Ach, bolí mě hlava strašně.
5: Milá paní, co pak jste neslyšela, že tu překážíte? Vy jste,
1: milost,
5: ale...
1: paní, co pak se mě někdo zastane? Jsem ráda, že ještě vůbec jím a piju. Tuhle jsem pila kávičku? Vůbec mi nechutná.
0: Milostivá paní, kolik jste chtěla těch peněz?
1: 24 ruble 36 kopějek.
0: Dobře. Tady máte 25 rublů. Vemte si to a jděte. Jděte, milostivá paní, jděte.
1: Děkuji, vaše excelence. Loučím se, milost paní, loučím se.
0: Konečně.
5: Miláčku, já už vážně musím domů. Kolik je hodin? Ale ještě jsem to nedopověděla. To budu hned a pak půjdu. Až já ti povím, co se stalo. Bože, co se to stalo?
4: Potichu, Taťáno. Prosím tě, strašně mě bolí hlava a Kuzma Nikolajevič píše a počítá. Rušíš ho?
5: Ale neruším, rád to slyší. Léni si na chvilku na divan, určitě se ti uleví. Odpočiň si před tou slávou, já už musím jít, jen se ti to ještě dopovídám. Ležíš dobře?
4: Ležím.
5: Bože, kdybys věděl, co se stalo?
4: Ta hlava.
5: Tak jsme jeli na večeři k Berežnickým, celkem příjemná cesta, ale zase nic zvláštního. Samozřejmě, že s námi byl i Kátin ctitel Grendilevský. No já si s Káťou promluvila, poplakala, domluvila jsem ji a ona hned ten večer jeho nabídku odmítla. Říkám si, že všechno dopadlo tak, jak jsme si přáli. Maminka se uklínila, Káťu jsem zachránila, já už taky můžu být klidná. No a co bys tomu řekl? Těsně před večeří jdeme s Káťou alejí a najednou... Najednou slyšíme výstřel.
0: Ta hlava.
5: Ne, já o tom nemohu mluvit bez rozčílení. Ne, nemohu.
0: Je, podágra.
5: Běžíme k besídce a tam leží chudák Grendilevský s pistolí v ruce.
1: Promiňte, vaše excelence, chci se ještě zeptat, nemohl by můj manžel?
0: Ne!
4: Já už to nevydržím, já to nevydržím.
5: Střelil se přímo do srdce. Tady jsem. Káťa chudinka omdlela. On sám se strašně vylekal, leží a prosí, abychom poslali pro doktora. Doktor tam byl hned a tomu chudákovi zachránil život. Představ si, Andrej. Zachránil.
4: Ano, ano. A co ode mě chcete?
1: No jestli by nemohl můj muž znova nastoupit, vaše excelence?
0: Ne, já to nesnesu. Chvíne! Vyžeňte ji! Vyžeňte ji! Zapřísahám vás, vyžeňte ji!
6: Taťáno, Alexejevno, vypadni.
0: Ne.
1: Co si to?
0: Ne, tu příšeru Melčutky novou.
6: Vypadni.
1: Co?
6: To je hrůz. Já nešťastný člověk.
0: Okamžitě ven.
1: Co?
0: Žeňte ji.
1: Co?
0: Ženji.
1: Ne.
0: Já vás rozdupnu.
1: Co si to dovolujete?
0: Já vás roztrhám.
1: Vy jste zprostňáku.
0: Já spáchám zlost.
1: Zabržte. Andrej, pomoct.

0: Zadržte! Kuzmo Nikolajevči, zadržte! Zapřísahám vás! Tiše! Tiše! Ušetřete mne! Vyhoďte merčutky novou! Píšněji!
1: Dízi! Vidičky, novou!
0: Prosím vás, přestaňte!
2: Osmá osmě patná!
1: Oni se zprázdnili!
0: Přestaňte, já vás zapřísahám!
1: Ne! Je špatně!
2: Pustí krv!
0: Prosím vás! Zapřísahám vás! Prosím vás, přestaňte! Ne...
3: Pane předsedo, přijměte laskavě delegaci.
0: Delegaci, deputaci, deklaraci.
3: Vážený pane předsedo.
2: Ven.
3: Dovolte mi, abychom vám jménem správní rady předali tento pohár a děkovnou zdravici všech zaměstnanců banky.
2: Vypadni.
4: Velevážený a drahý Andrej Andrejeviči.
2: Podejte mi ji.
4: Vrhneme-li retrospektivní pohled na minulost našeho finančního ústavu.
2: Jsem s ní.
4: A proběhneme-li se v duchu historií jeho postupného rozvoje.
2: Zločin.
4: Získáváme
2: zločin.
4: Na nejvyšší míru utěšený pocit.
2: Já jsem schopen spáchat zločin.
1: Vodu, vodu.
4: Je sice pravda,
2: píšni,
4: že v počátcích existence ústavu nepříliš velké rozměry základního kapitálu a nedostatek jakýkoliv seriózních operací na ostří nože vyhnalo v skutku hamletovskou otázku.
2: Řízniži.
4: Být či nebýt?
2: Pustíme.
4: A dokonce se ozvaly hlasy volající po zavření banky. A hle, do čela ústavu se stavíte vy. Vaše znalosti.
2: Krev.
4: Vaše energie.
2: Krev.
4: A vám vlastní tak
2: pustí
4: se staly
2: krev
4: příčinou neobyčejného úspěchu a nevídaného rozkvětu. Reputace banky.
0: Reputace banky.
4: Reputace banky. Reputace.
0: Reputace. Deklarace.
4: Reputace banky byla vámi pozvednuta na takovou výši,
0: šli dva přátelé večerním časem.
4: Nyní náš ústav může směle konkurovat
0: vedli tichým hlasem o
4: nejlepším lase, zahraničím.
0: Srdce tvoje nesně, pozemská rozkoš neznáma buď ti. O reputace.
3: Proto vrhneme-li objektivní pohled na současnou situaci. Jsme velevážení a drahý Andrej Andrejič.
0: Tichým vedli hlasem reputace. Deklarace.
2: Devět. Deset. Devět.
3: V tom
2: deset,
3: případě.
2: Devět.
3: Snad.
2: Deset.
3: Raději později.
2: Devět. Deset. Devět.
3: My přijdem.
2: Deset.
3: Raději.
2: Devět.
3: Později.
2: Deset. Devět. Deset. Devět. Deset. Devět.

0: když v Laredu tenkrát jsem v ulicích brouzdal. Když v Laredu tenkrát jsem poprvé byl, já kauboje zahlíd byl přikrytej plátnem, tím běloučkým plátnem, co studí jak jíl.
1: Každým rokem mě v zádech loupe víc a víc. Každým rokem hůř prsty neohebné struny kytary probírají. Přestat zpívat však nemohu. Místo akordů proto olizuji hrot inkoustové tušky, hřbetem dlaně uhladím stránky sešitu linkovaného a stopou fialovou črtám zpěv mládí. Zpěv z času, kdy Bráník a Chuchle byly městy si na hranici divočiny a osady Petrov a Zbraslav už regulérním českým Wild Westem. Kam pak včera doklapalo mé vyprávění? Tuto máme. Klapka usnul u potůčku hlubokým spánkem, ze kterého byl nad ránem probuzen lezavě hnusným chladem. Marek vstal dobrovolně za tmy a spěchal k vlaku o 16:15 raní. Když kráčel polní cestou k nádraží, byla mlha tak hustá, že zahalovala krajinu úplně. Železniční most, ke kterému se přiblížil, vystoupil náhle kusý a masivní jako zbytek prastarého stavitelského umění. Malé nádraží s vlhkými kolejemi bylo ještě němé. Dřevo perónů vonělo raní rosou. Bylo to blahoslavené jitro, v němž si venkovská slečna v svátečních šatech čistila zablácené lakové střevíce hedvábným papírem. Mlha klesla, slunce stoupalo, čisté, ještě vlhké nebe rozepělo se nad krajinou. Bílé kanoe plující zvolna po proudu volalo ahoj rozlehlým zeleným lesům a lehce kreslené čáře horizontu. Samoten ve vagóně ubíhajícím krajinou tkvěl Marek sladce a lehce mezi dvěma životy, nezodpovědný a bezstarostný jako divoký králík. Když v Praze vystoupil, cítil, že se jeho objem rapidně menší, že z něho kvapem utíká veselost, která ho v Arizoně plnila jako dětský balónek. Rozpálené město sevřelo Marka v nudě a nechuti. Rozhlížel se jako cizinec před nádražím, kudy tak často chodíval ještě nedávno. Kolem zahučelo auto, za kterým se zdvihl a klesal široký oblouk prachu. Projel na plošině tramvaje Libeň, složenou z továren a zelinářských zahrad, kašírovaný venkov na okraji fabrického města. Projel Košíře s domy ohlodanými bídou a hrbatý Žižkov s mrtvými činžáky. Křižoval Prahou, aby odevzdal několik reflektorových dopisů podezřelým adresátům. A pojednou minulost stála vedle něho s neodbytnou naléhavostí. Dvakrát totiž projel kolem svého bytu na Poříčí. Ale nevystoupil, neotevřel dveře, neboť pod nimi, jak dobře věděl, ležely neotevřené obálky s cizozemskou známkou a s adresou napsanou drobným rukopisem. Po druhé hodině v úpalu odpoledne opíral se o pomník míru milovného knížete. Kolem vířil prach a pára ze spáleného automobilového oleje, benzínu a kaučuku. Stál ve zdrcující atmosféře žhavých dlaždic a asfaltu. Úředníci nastupovali do tramvají, ještě stále přežvikujíc cifry. Stenotypistky kráčely z kanceláří klátícem dle rukama jako zvadlými květinami. unavený 6 hodinami klepání do mističkovitých kláves Underwoodů nebo Remingtonek. Kráčeli znechucený životem, zbaveny koketnosti. Kdybych měl kdy, pomyslil Marek, šel bych za 2 hodiny na některou z plováren, které se houpají na špinavých vlnách Vltavy, a uviděl bych vás změněný. Až plovárny budou zavírat, poslední z vás bude naslouchat ve vrbový bráníku milostné písni, kterou bude hrát její hoch na přenosný gramofon. Poslední z vás bude šeptat: zpívej tiše, černý kotouči, ať nevzbudíš divoké kachny. A ty, můj miláčku, líbej mě, líbej. Volám noc, aby přišla, abych zapomněla na psací stroj. Kdybych měl svůj starý lefošák, který jsem uchránil před gestapem, aby mi jej zabavili vítězné lidové milice, vypálil bych všech 5 kulí do stropu garzonky. Neboť i takto, z ničehož nic, z pár facek a ran, rodí se velké věci. Budu vyprávět o zániku Bia Rudý Gentleman, kterýž to konec znamenal počátek války mezi Trumpy a státem. Dnes své hrdiny nechám odpočívat. Olíznu špici inkoustové tušky a převezmu na svá bedra jejich díl. Musí si odpočinout. Neboť se právě rodí hloupý a umylný incident, v českých dějinách známý jako unfair zápas policie versus trumpstvo. Ještě zalít kávu, spustit starý gramofon a začínáme. Nárožní svítilny už byly rozžaté a s blednoucím světlem přicházejícího večera slábl hluk ulic, dozníval hlas dne. Než Marek došel před Žižkovské kino, den se nepozorovaně změnil v noc. 2 velké svítilny na černém průčelí zářily silně a vrátný v modrém redingotu opřen o veřeje vypouštěl nosem modrý pruh kouře, který se plazil do výše. Za těžkou a tmavou portiérou v pozadí tlumeně zněla hudba. Kostelní zvon odbyl 8 hodin. Řídký proud chodců náhle ožil. Zprava, zleva, prostě ze všech stran blížily se ke kinu hloučky mládenců a děvčat. Chlapci většinou oděni v kostkované košile a někteří v sametové kalhoty měli širáky, nože u pasu a kožené manžety s mosaznými svočky na zápěstí. Děvčata ve světlých látkách a prostovlasá se přizpůsobovala stylu nějakým detailem, jako skotskou sukní, výstřihem blůzy nebo kanadami. Hloučky se spojovaly. Bylo to jako nenadálá demonstrace. Všechny slučoval nějaký plán, podle něhož rozjařeně proudili skrze těžký závěs do sálu kina. Plakáty venku oznamovali americký film Rytíři prérie. Hartův dlouhý obličej rysoval se proti dřevěné stěně ranče. Malé oči kovbojovi hleděly bystře a melancholicky. Sluha v modrém redingotu přelepil Hartovu tvář pruhem bílého papíru s nápisem Zakázáno. V téže chvíli v setmělém sále oznamoval text na plátně, že policejní ředitelství zakázalo film Rytíři prérie podle vyhlášky ministerstva vnitra, kterým se zakazuje hraní všech kovbojek až do odvolání. Zároveň oznamoval titul náhradního filmu. Ozvalo se hučení jako v lese při prudkém nárazu větru. Pak zaznělo klapání zvedajících se židlí a hučení přešlo ve zmatený hluk složený z dupání, smíchu a zlostných výkřiků. Lampy v sále zazářily. Největší tramp v první řadě se nakláněl do orchestru a cosi volal. Hudebníci chvatně skládali nástroje a opouštěli svá místa, zanechávajíce poházené notové party. Před projekční plátno vystoupil ředitel podniku. Široký klobouk hozený z hlediště narazil na plátno jak opilý pták, spadl a přikryl ředitelovu hlavu až po ramena. Za kloboukem vyletěl dlouhou křivkou velký těžký nůž a protěl plátno dlouhou trhlinou. Plátno nožem otevřené zívlo jako dveře, které přijímají uprchlíka. Ředitel nestačil uskočit a zapadl do škvíry jako do propadliště. Světla pohasla a vřava dosáhla vrcholu. Tma kryla pláštěm anonymity činy, které trestní zákoník označuje jako zlomyslné poškození cizího majetku. Dřevo židlí praštělo pod nárazy těžkých bot a kdosi vedle Marka pustošil lóži. Jasně bylo slyšet trhavý zvuk látky párané nožem. Zazvonily střepy tříštěných lamp. Marek se zvolna pohyboval podél stěny, když z další lóže, nápadně tiché, zaslechl šepot a vzdech. Trumpská dvojice vytvářela tam ve tmě moderní ilustraci pro antický mýtus o flertu Marta z Venuší. Jo, takhle po Žižkovsku začala válka rozpoutaná policií.
2: Daleko za hornami rejčo mám.
1: Od rajské zahrady zatroubily zmatené klaxony jako světlice vybuchující na poplach. Četa policistů na motocyklech ujížděla vzhůru po stoupající třídě v kompaktní formaci jako útočící tank. Před kinem zastavili stroje, seskákali a poručík jasným hlasem vydal rozkazy. Zástup zvědavců se zavlnil, rozrážen klínem postupující policie. Sál kina se náhle osvětlil. Portiéra u vchodu se rozhrnula a policisté vstupovali s pistolemi v rukou. Křesla, jak se ukázalo, byla obsazena na pohled diváky docela nevinnými. Mládenci a dívky bez trampských kostýmů se dávali zatknout bez odporu. Zadní řady byly neporušeny, ale čím blíže k plátnu, tím děsivější obraz zpustošení. Sedadla vytrhána z podlahy, čalounění rozřezáno a bylo zřejmé, že ústup byl proveden ještě ve tmě před příchodem policistů. Marek se ocitl s chumlem trampů na tmavém dvoře. Následoval své náhodné druhy, kteří se tlačili s veselým spěchem u dveří jako výletníci u východu z nádraží. Vše se dálo takřka bez hluku. Nepočítaje hlomos kroků, nebylo slyšet než tichou krátkou výměnu slov a pak smích. U nízké zdi na konci dvora několik siláckých trampů pomáhalo kamarádům na druhou stranu. V dřevařské ohradě za zdí bylo rušno. Jako stíny míhaly se postavy mezi hranicemi prken, šplhaly přes nakupené klády. Hobliny šelestily a piliny voněly lesem. U těžkých vrat stál malý šedivý hlídač v rakouské vojenské polní čepici. Trampové se před ním řadili v dosti spořádaný útvar, takže celá scéna se podobala nástupu nováčků na kasárenském dvoře. Když byli nastoupeni všichni, hlídač tiše otevřel dveře. Trampové se rychle rozptýlili ve tmě polodostavěné ulice, ústící na dosud prázdné pozemky. Jen tu a tam, ve velkých rozestupech, svítily kulaté lampy na vysoké žerdi. Kolem panovala čiročirá tma periférie. Poslední tramp zmizel ve tmě a stařík podtrhl opatrně kůl, držící v rovnováze vysokou hromadu prken, pečlivě narovnanou. Dřevěná hora se zřítila se strašným rachotem. Stařík si ještě strhl z hlavy čepici, hodil ji na zem a rychle po ní dupal. Urval si několik knoflíků, natrhl rukáv na kabátě a začal bědovat. Za chvíli se nad Zítkou objevily pátravé blesky policejních baterek. Stařík se skácel, udeřil hlavou o vrata, až zadunila a umlkl. Trampové se rozběhli jako houf myší. Marek brzo shledal, že je sám a v první chvíli se dosti obtížně orientoval na nesnadném terénu. Vyhýbal se dřevěným boudám, zakopával ohromady písku nebo pohozené klády a pojednou se ocitl na rohu známé ulice. Vyšel do ní klidně, pohvizduje si, ale s nervy napjatými pozorností jako gumy praku. Na rohu ulice a viaduktu uviděl pod svíčelnou lepiče plakátů přetahujícího štětkou plachtu vyhlášky. Zakazuje se nošení takzvané trampské uniformy i jejich částí, čítaje v to sametové kalhoty, táboření pod širým nebem, leda s úředním povolením pro každý případ zvláště a jen v rámci skautských organizací. Přečetl zběžně těchto pár řádek podepsaných policejním ředitelstvím, ohlédl se úzkostlivě kolem sebe a zapadl do stínu podél domů, hledaje nejkratší a nejtemnější cestu k svému bytu. Vyhýbal se opatrně strážníkům, kteří procházeli rozvážně tratě svých malých stanovišť s rukama za zády a s nosem k nebi. Marek vklouzl za vrata domu, rozepjal límec u košile a oddechoval zhluboka. Opřen o zeď odpočíval a slyšel, jak na ulici křičí tenký hlásek kamelota. Večerní zvláštní vydání, trampské nebezpečí, biograf na Žižkově demolován, hlídač v dřevařské ohradě zavražděn, 16 raněných. Marek vyběhl rychle po schodech a zastavil se ve svém horečnatém chvatu až tenkrát, když za sebou zavřel dveře bytu na dva západy, spustil záclonu a rozžal elektrické světlo. Byl náhle v jiném světě, ve světě bezpečí, klidu a míru. Oblékl pyžama. Konstatoval s rozkoší, že je lehké a jemné, a styk bosých chodidel s drsným kobercem mu působil dětinskou radost.

Chvíle animálního blaha minula. Bylo to jako když se zastavuje vůz, který sjel z kopce a cestou po rovině pozbyl síly k pohybu. Marek pocítil náhlý neklid člověka, který si vzpomněl na neodbytnou povinnost. Člověka, který se načas vyvázal ze složitého pletiva příčin a následků, aby tím pak určitěji a tížeji pocítil svou vázanost. Jeho pokoj mu připadal velmi blízký i velmi cizí zároveň. Trampská přítomnost a bývalá minulost srazily se s tvrdým úderem. Bez děky se obrátil ke dveřím. Pak mávl rozpačitě rukou a přistoupil k oknu. Vytáhl záclonu a díval se ven. Blízké nádraží ostrým hvizdem vypouštěné páry probouzelo myšlenky na dalekou cestu. Na vzduch přístavní hrází plný nespoutaných pudů. Představy se točí jako opilý sen. Červeně osvětlené transatlantiky se noří z mlhy, sráhny podobající se šibenicím. Dobrodružství, zmocnění života a zároveň jeho negace. Ztracenci dobrodružství, oběti bez lásky k světu a lidem, první varto, čest vám. Marek usnul až pozdě k ránu, když tramvaje počaly svou normální pilnou pouť, když vozy s mlékem a chlebem hučely na dlažbě, aby zásobily město. Krásný a mírný obličej Vlastin procházel filmem jeho snu se všemi lahodnými a známými podrobnostmi. Ale jeho pozadí, zelené kopce Arizony a zář táborového ohně vnášeli nicméně jistý neklid a spodní proudy do této naprosté idylky. Pokud chcete slyšet oficiální shrnutí teroru, který rozpoutali represivní složky státu proti svobodomyslným vyznavačům přírody, pak vězte toto. Celkem bylo toho večera zdemolováno 11 biografů, všechny na periferii a z manifestačních důvodů. Ranní noviny, podle své politické linie a předpokládaného světonázoru, komentovali události různě, přišívajíce vesele trampské loupežnictví na záda svých politických odpůrců. Ulice se druhého dne podobaly ulicím z roku 1914, kdy byla vyhlášena válka. Kameloti hýřili zvláštními vydáními, oznamovala se nová zatčení, fantastický počet raněných, prostě samé lži, upravené podle vkusu těch, kterých čtenářů. Obecenstvo přihlíželo s rozhořčeným i rozmarným zájmem k zápasu policie versus trampstvo. Bylo to tak trochu jako národní svátek, nebo spíše volby do parlamentu. Marek vstoupil do prázdného vlečného vozu tramvaje a s překypující radosti zazvonil na zvonec. Pak se pověsil na kožené držadlo a houpal se chvíli vise jako pánský oblek ve výloze konfekce. Příčná ulice, která spojovala hlavní třídy, byla zcela tichá, jako ulice na venkově. Břečťan se plazil po šedivé zdi domů a z Římsy okna padal do ulice růžový proud begonií, spola zakrývaje tabulky z černého skla se zlatými písmeny. Pak se fronta domů snížila, proměnila v nízkou zeď jiskřící slídou, která hlásala, že za ní se nachází Žižkovská obchodní akademie. Marek, vystoupiv na špičky, nalezl malou štěrbinu. Vsunul tam špičku boty a zachytil se rukama za kraj zdi. 12 mladých lip ve třech řadách skromně zpestřovalo rozlehlý dvůr. Slunce, jehož žár stoupal s přibývajícím dnem, lámalo a tavilo se v jemné tetelení na hebkém písku půdy. Marek se přehoupl a dopadl měkce do dvora.
Rozhlédl se kolem sebe a vykročil k frontě domu rozdělené okny na pravidelné díly. Stůl z hlazeného dřeva dělil místnost na dvě části. Čarodějnická alchymie a matematická přesnost moderní vědy naschromáždili zde starodávné křivky fiol a retort, láhve s broušenými zátkami, s hnědým nebo červeným práškem, s prosvětlenými nebo opalizujícími barvami tekutin. Pak bílý věnec elektrického světla, lesk niklu a křišťálového skla. Nad fialovým světlem lihového kahanu skláněl se dětský obličej doktora chemie Fausta s mírnýma očima a šedou bradkou. Marek se naklonil až ke sklu, sleduje s laskavým pobavením svého učitele. Učitele a jediného přítele, který mu snad ukáže cestu.

0: Poslouchali jste čtvrtou část desetidílné dramatizované četby na pokračování z románu Jaroslava Jana Paulíka Arizona.
1: Šedivý státní zástupce chodil před začátkem přelíčení rozčilen od jedné skupiny funkcionářů ke druhé. Pánové, případ je nesmírně trapný. Obžalovaný se vyjádřil nanejvýš neúctivě o osobě jeho veličenstva. Doufám, že budete tak taktní a nebudete inkriminovaný výrok opakovat. Žádám vás o to důrazně. A žádný smích. Je to vždycky možno nějak opsat. Kdo tak neučiní, stává se spoluvinným. Doufám, že si to uvědomíte, pánové. Je to hrozná věc. A jsem nucen vystoupit bezohledně. 30 let oddané služby jeho veličenstvu se v těch větičkách rozhořčovalo nad bídným rouhačem. Pánové se šli podívat do spisů. Celá ta hrůza stála tam černé na bílém. Josef Barvička řekl, že se na císaře pána vy. A ještě se pak rozkřikoval, aby prý někdo nemyslel nějakého cizího císaře. Ne. To prý na naše. France Josef. Státní zástupce stojí rozhorlen a pozoruje přísně pány, nedal-li se někdo do smíchu. Neuvěřitelný. Příklad, pánové, co? Taková urážka stařičkého mocnáře. Ve válce. Však já lumpovi zatopím. Třeba máme jen jednoho svědka. Ale my, pánové, se samozřejmě výroku vystříháme. Taková věc nesmí nikomu ani z úst vyjít. Pánové přikyvují, někteří potlačují smích. Přelíčení se počíná. Obžalovaný vyslechnut, popřel všecko. Volají svědka. Vyjevený kočí od krav, který jediný všechnu tu hrůzu slyšel na vlastní uši. Skládá i hned před krucifixem přísahu, že slova křivého nevypoví a všechno jen poctivě a spravedlivě, tak, jak to tehdy bylo. K tomu mi dopomáhej Bůh. Vyjevený kočí pokyvuje hlavou. Konečně dochází na výslech. Obhájce se ujímá slova. Řekněte nám, pane svědku, jak to tedy vlastně bylo. Řekl tady obžalovaný skutečně, že se na císaře pána vy a tak dál? Svědek zvedne hlavu. Jeho oči zachytí krucifix. Před Bohem a před lidmi přísahal na pravdu. Zavrtí hlavou. Ne, prosím. Tohle obžalovaný neřekl. Překvapení proletí síni. Upozorňuji vás, pane svědku, že musíte mluvit čirou pravdu. Žádné vytáčky vám tady nepomohou. Řekl obžalovaný Barvička, že se na císaře pána vy... A tak dál? Prosím, neřekl. Státní zástupce rudne. Jediný svědek a vypovídá teď proti žalobě. Nikoli musí se sám ujmout výslechu. Poslyšte, jste tu jediný svědek, který rozhodne o spravedlivém trestu pro viníka. Vy jste mimo to přisahal. Pomněte na soud Boží a řekněte nám na své vědomí a svědomí. Řekl Josef Barvička, že se na císaře pána by a tak dál? Svědek upírá své bledě modré oči pevně do očí veřejného žalobce. Když přísahal, tož přísahal. A vydá svědectví popravdě. Barvička nic takového neřekl. V síni je rozruch, bude Barvička osvobozen, státní zástupce se potí, červená a kroutí. Zločinec uniká spravedlnosti, může to dopustit? Jak donutit svědka, aby dokázal tvrzení žaloby? Státní zástupce vytahuje kapesník, setře pot a dívá se úzkostně kolem. Přísedící obhájce, novináři dívají se na něj zřejmě posměvačně. Cítí, jak mu buší srdce. Myšlenky se zastavily u hrozného slova, jako ve slepé uličce. Nevidí již žádného východu. A za děsivého ticha, v němž každé slovo jakoby zůstalo trčet, navěky ve vzduchu, zvedá se žalobce a zoufale koktá. Poslyšte, člověče, nechápete. No, řekl tady obžalovaný, že se na císaře pána Hrozné slovo vyletělo z úst, proběhlo sálem, odrazilo se od zdi a dopadlo zpět na hlavu státního zástupce, který se zhroutil na židli a neviděl, jak svědek horlivě přikývil. Jen když předčítali rozsudek, zachvěl se, jako by ortelovali jeho, a 30 let otrocké služby vyvstalo před ním jako 30 výčitek rouhači. Jediné, co vnímal, byl neslyšitelný, ale zřejmý smích, potměšilý, škodolibý smích všech očí, které pozorovali jeho ustaranou tvář.

0: Napij se, suchárku. Čaj s medem ti uleví.
1: Jedna paní, co jí maminka šije šaty, říkala, že umřu. Myslela si, že spím, ale já to slyšel. Víš, že umřu, Natáne?
0: Ano, vím to.
2: Klesneli naše loďke dnu, a já s ní moje milá. Zaťuká na tvé okénko, smutná holubice bílá.
1: To je hrozná nespravedlnost, že někdo musí umřít. Ještě než je mu 10.
0: Víš, suchárku, myslím, že nebude tak zlé. Budeš se mít docela bezvadně.
1: Co je na tom bezvadného, ležet pod zemí a být mrtvý?
0: Hlouposti. V zemi přece leží jenom kosti. Ty sám tam odtud vylítneš někam úplně jinám.
1: A kam?
0: Do Nangijaly.
1: Kde je Nangijala? V životě jsem o ní neslyšel.
0: To je tam, kde vznikají všechny pohádky. Kdo se tam octne, prožívá dobrodružství od rána do večera. Jo, suchárku, to bude jiná, než ležet v posteli, kašlat a postonávat a nikdy se nemoc hrát. Tam se okamžitě uzdravíš, zesílíš a bude ti to ohromně slušet.
1: Jako tobě?
0: Mnohem víc.
1: To říkáš jen tak. To ty seš jako princ pohádky a všichni tě obdivují a chtějí být s tebou. A já... Já vůbec nevím, proč mě máš rád, když jsem takový strašpitel s rozklepanýma nohama. Co nic neumí.
0: Právě proto všechno si můj suchárek.
2: Poletí si moje duše, snese se od moře s nebe. Bude mít jen jedno přání, být na chvilku místo tebe.
0: Představ si, že ty za mnou tak jednou večer přiletíš z Nangijaly. Posadíš se mi zvenku na okno jako bílá holubice. Slibuješ? Poletí dušička tvoje, suchárku od moře z nebe. Budu mít jen jedno přání, být chvilku blízko tebe.
1: Ale já tam nechci. Bez tebe mi bude smutno.
0: Já se v Nangijale taky objevím. Neboj se.
1: Ale kdy? Možná budeš žít 90 let. A co já tam sám?
0: V Nangijale neplyne čas jako na zemi, suchárku. I kdybych tu žil 100 let, zdálo by se ti, že uplynuli sotva 2 dny. A 2 dny přece vydržíš. Polezeš po stromech, rozděláš si ohníček, zalovíš ryby v potůčku a vůbec všechno, po čem tak toužíš. A právě když se budeš chystat vytáhnout okouna, objevím se já a ty řekneš: Páni, ty už jsi tady, Jonatáne.
1: Stejně by bylo lepší, kdybys tam přišel přede mnou. To bys lovil ryby ty.
0: Ty můj malej, co můžu dělat? Budu muset žít tady, v ulici, bez svýho suchárka. Možná 100 let, nebo 90.

0: Můj bratr Jonatán už není. Je v Nangele. Bolí to tolik, že o tom ani mluvit nemůžu. V novinách o tom psali.
1: Včera v ranních hodinách vypukl ve čtvrti Jiskřany požár. Dřevěný dům do základu schořel. Upoután na lůžko 10letý nemocný chlapec Karel L., 13letý Jonatán L., jeho bratr, se právě vracel domů a než mu v tom bylo možno zabránit, vrhl se do hořící budovy. V zápětí vzplálo schodiště a tak zbývalo pokusit se o záchranu skokem z okna. Pádem se těžce zranil a na následky zranění na místě zemřel. Mladší chlapec vyvázl bez úhony. Matka sourozenců u zákaznice utrpěla těžký šok.
0: Na další stránce napsala o Jonatánovi učitelka.
2: Drahý Jonatán Lve, měl by ses vlastně jmenovat Jonatán Lví srdce. Pamatuješ, jak jsme se učili v dějepise o hrdiném anglickém králi, který se jmenoval Richard Lví srdce? Tenkrát si řekl, panečku, já bych asi nikdy nebyl tak odvážný. Drahý Jonatáne, i když se o tobě v dějepise psát nebude, byl jsi odvážný v rozhodující chvíli. Byl jsi hrdina. Všichni na tebe budeme vzpomínat. Bude nám ve třídě chybět veselý, milý Jonatán.
0: Je trochu tukla, ale tohle napsala hezky. Jonatán Lví srdce. Ale ze všech nejvíc chybí mě. Bydlíme v domě hned vedle toho shořelého, lidé nám dali nějaký nábytek. Zase kašlu a ležím na pohovce v kuchyni. Ale není tu Jonatán. Jsem sám a špíchá u srdce. Nejdřív ležel tváří v hlíně, z koutku mu tekla krev. Nepláč, suchárku, uvidíme se v Nangele, řekl. Potom zavřel oči, lidé ho odnesli pryč a já ho už nikdy neviděl. A začal jsem se bát, co když si Jonatán na Nangelu vymyslel jen, aby mě rozptýlil. Ale pak mě přišel utěšit. Jednou večer, když jsem byl doma sám a bylo mi strašně smutno. Podívám se na okno a tam sedí sněhobílá holubice. Přesně jako v té písničce.
3: Pospěš si, suchárku. V Nangele je báječně. Stojí tam starý dům, kterému se říká Rytířský dvůr. Leží v třešňovém údolí a na brance má cedulku s nápisem Bratři Lví srdce.
0: To znamená, že tam budeme bydlet oba? A že budu taky Lví srdce?
3: Přijď co nejdřív. Když mě nenajdeš doma, jsem u řeky a lovím ryby.
0: Dva dlouhé měsíce tam bydlel Jonatán sám. Dva strašné měsíce jsem musel být bez něho, ale už brzy tam budu. Možná dnes v noci. Napíšu mamince vzkaz, aby ho našla, až ráno vstane. Neplač, maminko. Uvidíme se v Nangele.

0: jsem najednou stál před brankou a četl cedulku. Bratři, lví, srdce.
1: Jonatáne, chytil jsi něco? Jsou to i pstruzy?
2: Konečně jsi tady, suchárku, lví srdce.
1: Nedělej si legraci, než si to, pozor, řeka! Jonatáne, já umím plavat a to jsem přece nikdy neuměl.
2: Jasně, že umíš plavat.
1: A všiml jsi, že nekašlu?
2: Jasně, že nekašleš, jsteš přece v Nangijale.
1: A vůbec mi není zima. A koukni, nohy mám najednou rovné jako ty. Možná, že se mi trošku zesknul.
2: Jasně, vypadáš líp.
1: Tohle je nejkrásnější údolí na světě. Třešňové květy, tráva, co může být hezčího? A ten vzduch.
2: Nech trochu i pro mě.
1: Bratři lví srdce, tak tady bydlíme?
2: Představ si, že jo, suchárku. Není to prýma? Pojď se na ně podívat. Stáj je hned vedle, za domem. Jeden je Hrom a druhý Pírko. Hádej, který je tvůj.
1: Můj. Já to budu mít koně.
2: A taky králíky, tamhle jsou.
1: Tady v Nangijale je všechno, co jsem si vždycky přál.
2: Vždyť jsem ti to říkal, tam u nás v kuchyni. Tady můžeme spát taky v kuchyni, jak jsme zvyklí, aby maminka měla svůj pokoj, až přijde.
1: Ale tahle kuchyně je jak pro rytíře. A je tu i krb?
2: Maminka tu bude mít místo třeba na 10 strojů. Ale může chvíli trvat, než se objeví.
1: Napsal jsem jí, že se tu uvidíme. Hlavně, že jsme se sešli. Já už nemám vůbec strach.

0: Natáne, v těch šatech a na koni vypadáš opravdu jako princ pohádky.
1: Tobě to taky sluší. Oblečení z doby ohníčků a pohádek.
0: Tady v Nangiale žijeme v hodně dávné době, viď?
1: Pro nás je to dávná doba, ale je to i zdravá a dobrá doba. V ní se žije lehce. Aspoň v Třešňovém údolí.
0: Je to snad někde jiné?
1: Pomocí načí suchárku.
0: Tak to máme štěstí, že jsme se usadili právě tady. Podívej, tamhle jde nějaká selka.
1: To je Žofie suchárku.
2: Žofie! Vidím, Jonatáne, že tvůj bratr už konečně dorazil. Štěstí, že tudy jedete, můžete si aspoň vzít košík s jídlem sami. A večer přiveď bratra ke Zlatému kohoutovi, aby ho všichni mohli pozdravit.
3: Přivedu a děkujeme. Naschledanou, Žofie.
0: Ukáž, co je v něm? Mňám. Domácí chleba, med, smetana a palačinky. Žofie nám to dává zadarmo.
1: Tady v Třešňovém údolí to tak je. Navzájem si dáváme a pomáháme, jak potřebujeme.
0: A co ty dáváš Žofii?
1: Koňský hnůj na záhony. Pomáhá mi s celou zahradou. No a ještě s něčím.
0: Pamatuješ, říkal jsi, že v Nangiale člověk od rána do večera zažívá dobrodružství. Ale tady je klid a bezpečí. Med, mlíko, palačinky.
1: Ještě ses to ani nerozhlédl, ty trumbero.
0: Víš, já si myslím, Jonatáne, že nejhezčí dobrodružství je tu být s tebou, mít koně, králíky, lovit ryby a tak.
1: Ani nevíš, jak bych si přál, aby ses měl pořád takhle suchárku. Ale stávají se tu věci, které by se stávat neměly.
0: Se Zlatým kohoutem?
1: Zlatý kohout je jméno hostince, kde se scházíme. Je tam plno zpěvu a smíchu, povídání.
0: Ale budu se hodit mezi lidi, co tu bydlí? Nejsem zvyklý.
1: Suchárku, tady ti nikdo neublíží. Ale možná, že bych ti tam měl říkat Karle, když se jmenuješ Lví srdce. Suchárek Lví srdce by jim asi přišlo k smíchu, ne?
0: Karel Lví srdce. Karel a Jonatán Lví srdce. To zní náramně.
1: Ale pro mě si můj starý suchárek. To přece víš.

0: Tady je ale veselo. A těch lidí.
1: Jonatan je tu. Těše lidi, slyšíte? Přišli bratři Lví srdce, oba dva.
2: Rád vás všechny vidím. Tohle je můj bratr, který konečně dorazil. Buďte k němu stejně hodní, jako jste ke mně.
1: Na to se můžeš spolehnout, Jonatane. Já jsem Josy, dělám tu Hostinského. Ke Zlatému Kohoutovi můžeš přijít kdykoliv, na to nezapomeň. Karle Lví srdce.
0: Děkuju, Josy.
3: Tak co, Karle, jak se ti tu líbí? Přijdete mi s Jonatánem pomoct na zahrádce?
2: Hned zítra, Josy.
3: To bude nejlepší.
0: Žofie nespívá. Je nějaká smutná. A tamhle ten zrzavý obr taky ne.
2: To je Hubert, nejlepší střelec v Nangiale. Ochutnal si už Josyho koláče?
0: Je tu krásně. Vevnitř i tady. Všude v Nangiale. Tak pojď, Pílko, pojedeme domů. Vy, Jonatáne, všichni se k Žofii chovali s takovou úctou. Co je na ní tak zvláštního?
4: No právě. Taky si říkám, co je na Žofii tak úžasné.
2: Hubert to ví moc dobře. A ty se to rozvíjí zítra, suchárku. Tak jedem. Už tam budem. Holubičí královna nám dá určitě dobrou snídaní.
0: Holubičí královna?
2: Koukni, právě je krmí.
0: Všichni jsou bílí, jako ty, když jsi za mnou přiletěl.
2: To je Žofiina zásluha, že jsem tě mohl navštívit.
3: Vítám vás, bratři. Jonatáne, včera jsem našla Violantu mrtvou, s šípem v těle. Nahoře u vlčí propasti a dopis byl pryč.
2: To znamená, že to máme v Třešňovém údolí zrádce.
3: Myslím, že se brzy budeš muset ujmout docela něčeho jiného, než je má zahrada. Paloma se vrací. Bohu dík. Palomo, holubičko moje, máš pro mne lepší zprávy než posledně. Ukáž.
2: Honem to přečti, Žofie.
3: Mají uši Urbana. Teď tedy nezbyl nikdo, kdo by se jim dokázal postavit.
2: Zrádce v Třešňovém údolí. Kdo myslíš, že to je?
3: Ať je to, kdo je, pomoc mu pámpu, až se to dozvím.

0: Žofie dovolila, abych ti všechno pověděl, suchárku. Je ještě jedno údolí Nangiali. Leží na druhé straně hor, jmenuje se Šípkové a je tam zrovna tak krásně jako tady. Nebo spíš bylo. Šípkové údolí je v rukou nepřátel. Nikdo se nedostane k ním a nikdo odtamtud. Jenom Žofiny holubice. A nikdo neví, jak to dopadne.
1: A kdo jsou ti nepřátelé?
0: Jejich vůdce se jmenuje Tengil a je z Karmánie, která leží vysoko v prastarých prahorách u prastaré prařeky.
1: A proč se tam nezůstane? Proč musí škodit lidem v Nangiale?
0: Potřebuje otroky. Nerad vidí, když někdo žije svobodně. Má spoustu vojáků a taky nestvůru Katlu. Ale o té tě ani povídat nebudu, protože bys v noci nespal. My tady chceme Šípkovému údolí pomoct a Žofie nás vede. Je silná, chytrá a nikdy nemá strach.
1: A vědí všichni, že Žofiny holubice přelétají hory s tajnými zprávami, Jonatáne?
0: Jen ti, na které se můžeme spolehnout. Ale mezi nimi je teď jeden zrádce.
1: A ten ví i o tobě?
0: Nikdo kromě tebe neví, že pomáhám Žofii taky jinak než v zahradě. Musíš mi slíbit, že o tom budeš mlčet.
1: Radši umřu, Jonatáne, než abych vás prozradil.
2: A bratři lví srdce byli u Žofie. Co pak jste tam dělali?
0: Vypleli jsme jí zahradu, Huberte. A ty jedeš na lov?
2: Zastřelím si pár divokých králíků.
1: Ten Hubert se mi moc nelíbí. Říkal jsi, že ho můj střílet?
0: Pojď, suchárku. Musíme ukrýt zprávu do tajné schránky. Píše se v ní, abychom zjistili, kdo je zrádce.

0: Natáne, pozor, je tady...
1: Suchárku, suchárku, něco se ti zdá.
0: Nejdřív se mi zdálo o mrtvých holubicích, Tengilově a Katle, ale pak jsem se probudil a někdo stál u skříně, kam schováváš tajné zprávy. Vykřikl jsem a on utekl. Nebo to byl taky sen?
1: Ne, suchárku, to byl zrádce. Zůstaneš chvíli na rytířském dvoře sám. Já musím do Šípkového údolí.
0: Pojedu s tebou.
1: Ne, to nejde. Já tam budu všechny své síly potřebovat na něco, co je opravdu nebezpečné.
0: Ale když je to tak nebezpečné, proč nezůstaneš radši doma se mnou? Co když se nevrátíš?
1: Přece víš, že se vrátím. A taky by si měl vědět, že jsou věci, které se musí udělat, i když jsou nebezpečné. Jinak bych nebyl člověk, ale jenom hovňous. Chci vysvobodit Urbana z Katliny Sluje. Urban je ještě důležitější než Joffie, víš?
0: Ale říkal jsi přece včera večer, že Tengil bude nakonec rozmáčknut jako veš a zmizí na věky jako všichni tyrani.
1: Správně. A já musím udělat všechno pro to, aby to bylo co nejdřív. Každý den tam umírají lidé, suchárku. Naschledanou.
0: Určitě se vrátíš.
1: To ti slibuju. Naschledanou. A když ne tady, tak v Nangilimě.
0: V jaké Nangilimě?
1: Povím ti o ní někdy jindy.

0: Vůbec nechápu, jak jsem vydržel celou dobu na rytířském dvoře sám. Většinou jsem byl ve stáji, dlouhou dobu jsem si povídal taky s králíky. S Joffy jsme přestěhovali tajné zprávy ze skříně do truhly na oves. Chtěla, abych bydlel u ní, ale já přece musel čekat doma, až se Jonathan vrátí. Jednou večer, když už jsem skoro slyšel vlastní myšlenky, takové bylo ticho, jsem se rozjel ke Zlatému kohoutovi.
1: Pro pána! Jenom půlka bratrů lví srdce, kde jsi nechal Jonatána, Karle.
0: Jonatán...
2: Copak Joffie nepostrádá svého pomocníka?
0: Žijel na lov. Je v horách a loví vlky.
1: Nebuď smutný, Karle lví srdce. Jonatán bude mít lovu jistě brzy dost a vrátí se domů. Tady ti zabalím pár koláčků. Můžeš je sníst, až budeš sedět doma a čekat na bratra.
0: Děkuju, Josy, a nashledanou. Mňám, Pírko, ty jsou. Ochutnej taky. Josy je moc hodný a hned se cítím míň osamělý. No já vím, že mám taky tebe a krásný.

0: Dobrý, Jonatán, volá mě. Potřebuje mě. Co mám dělat? Kdybych se tak strašně nebál, kdybych se aspoň měl s kým poradit. Ale nikdo nesmí nic vědět, až Hofie by mě nepustila. Co mám dělat, Jonatáne? Říkal jsi přece, že člověk někde musí udělat něco nebezpečného, jinak by byl jenom... Pojedu, nejsem žádný hovňous. Běžte, no tak běžte, králíčkové, údolí je plné trávy. Já musím pryč, vím, že je to tak dobře. Tak už běžte a dejte si pozor na Huberta. Tak, Pěrko, jen abychom nezapomněli nic důležitého. Deka na spaní, pytel s ovsem, chleba od Joffie. Až mi zítra ráno přinese polévku, budeme už daleko. Přičte si jen vzkaz, který napíšu na kuchyňskou zeď. Někdo mě ve snu volal o pomoc. Jedu ho hledat do dalekých modrých hor. Joffie to pochopí a vyzvědeč si bude myslet, že píšu bláznivé básničky. Někdo mě ve snu volal, hledám ho v dalekých horách. Pěrko, slyšíš, jak se to rýmuje? Někdo mě ve snu volal. Huberte, co?
1: Jdu za tebou, ale slyšel jsem zařechtat koně. Koně mám rád, tak jsem se šel za ním podívat.
0: A co mi chceš?
1: Včera v hostinci si vypadal smutně a vyhládl, tak jsem ti přinesl trochu uzeného skopového. Voní pěkně, co říkáš?
0: Báječně, ale děkuju.
1: Nedáme Pírkovi trochu ovsa? Ať má taky něco dobrého. Máte ho tamhle v truhle, ne?
0: Ne, vlastně ano. Počkej, dám mu sám. Vidíš, rstka mu stačí. Viď, Pírko, to si dáš, to si pochutnáš. Není zvyklý dostávat oves v tuhle dobu.
1: No tak, abych zase šel.
0: Nashledanou, Huberte. A děkujeme. Měli jsme štěstí, Pěrko. Co kdyby přišel na ty tajné zprávy? Musíme napsat varování Joffie. Hubert má až moc dobrou mužku. Tak víc už pro ně udělat nemůžu. A teď jedem. Za Jonatánem a za Hromem, Pěrko.

0: Tak, Pěrko, tady se utáboříme na noc. Napiješ se z potůčku, já rozdělám oheň a krásně se vyspíme. Nikdy jsem si nepomyslel, že se dostanu do tak vysokých a krásných hor. Mám chleba, ohníček a koně. Co si můžu přát víc? Jen kdyby nebyla taková tma, pořádně přiložím. Co taky, Pěrko? Vlci. Vlci se bojí ohně, co pak to nevíš? Budu topit celou noc, Pěrko. Já se nebojím, Pěrko. Budu tě bránit, uvidíš. Vezmu si hořící větev.
1: Přišel jsem zřejmě včas.
0: To jo, Huberte. Trefil si ho přímo do srdce. Co tu děláš uprostřed noci?
1: Střílím vlky, jak vidíš. Vlastně jsem tě viděl výjíždět a tak jsem si řekl, že na tebe dám trochu pozor. Kde pak máš Jonatána? Když šel lovit vlky, měl by být tady a pár si jich zastřelit.
0: Jonatána mám. Jonatán přijde každou chvilku. Stopuje vlčí smečku.
1: Nepojedeš zpátky do Třešňového údolí?
0: Ne, až s ním. Počkám na něj, přijde už brzo.
1: Počkám s tebou. Stejně musím ještě...
0: Nedělej to!
1: Co nemám dělat?
0: Nezabij mě.
1: Ty troubo jede. Co to meleš?
0: Co chceš s tím nožem, Huberte?
1: Stáhnout kůži z vlka. Na hloupého kluka by ho byla škoda, že já jsem si nedal pokoj. Mám tohle zapotřebí.
0: Pěrko, jedem.
1: Kam pak?
0: Pojedu Jonatánovi naproti.
1: Jeď si, blázne. Zahrávej si se životem. Už ti bránit nebudu.
0: Jen víš, Pěrko, se už se nedostane ani vlk, ani Hubert. Už musíme být na rozhraní

0: třešňového a šípkového údolí. Opatrně, prosím tě. Jeden chybný krok. Padneme jako ten kámen. Počkej, Pěrko. Tohle je naše místo. Na téhle plošince to do rána nějak přečkáme. Koukni, ohniště. Třeba tu odpočíval i Jonatán. A jeskyně. Pěrko. Sem by se vešlo 15 takových jako si ty. Tu máš, dej si trochu ovse a odpočin si. Já se zabalím do deky a zkusím usnout.
1: Zaveď koně do jeskyně, ať je tu víc místa, kodře.
0: Psst, Pěrko, nesmí nás tu objevit.
2: Už tady měl být. Poříznu mu obě uši, jestli se moc pozdí.
1: Ještě se má moc co učit. Co vlastně dělá užitečnýho? Střílí holubice se zprávama, to je sice dobrý, ale Tengil chce víc. Chce dostat do sluje i Joffii. A to se tomu chudákovi nepodaří.
0: Tengilovi vojáci, Pěrko, čekají na zrádce. Na Huberta.
1: Přilož do ohně, ať nezabloudí. Budeme oheň potřebovat, rozumíš?
2: Poznačíme ho, viď, Vébře? Počkej. Zdá se mi, že už něco slyším. No tak, pospěš si, čekáme na zprávy o Třešňovém údolí. Ty ale na sebe dáš čekat, Josi.
3: Dneska v noci je Huber v horách na lovu. Musel jsem se mít před ním na pozoru. No vážně, Hubert je přece ten, co chcete mít v katlině sluji hned po Joffii.
1: Nebo před ní, to je jedno. A ty je tam oba dostaneš.
3: Jistě, jistě.
1: Jenže se s tím moc páříš. Proto jsme se rozhodli, že ti vypálíme znamení katly. Budeš je nosit jako my všichni Tengilovi vojáci a věrní. Dokážeš tím, kdo jsi, kdyby do Třešňového údolí přišli zvěrové, kteří tě neznají.
2: Všechno je připraveno, tak. Rozhál si kabátec, že jsi?
3: Jistě, jistě.
2: No, už je to. Tengilův otrok musí něco vydržet. Pamatuj si, že od teďka jsi už na věčný časy jeden z nás. I když jsi zrádcem.
3: Joffii i Huberta už brzo budete mít stateční vojáci.
1: Ale nikdo nesmí poznat, že v tom máš prsty. Ještě tě budeme potřebovat.
3: Už jste chytili Jonatána Lví srdce? A nebo ještě chodí volně po Šípkovému dolí?
2: Zatím jsme mu jenom na stopě. 100 chlapů po něm pase vedne v noci, ale najdeme ho. Kdybychom měli prohledat každý dům v Šípkovém údolí.
3: Jistě, jistě.
2: Tengil se na něj těší.
3: Ano, Jonatán je nebezpečnější než kdo jiný. Proto jsem vás na něj upozornil. Mám plán, jak se ho zmocnit.
2: Merci.
3: Jonatán má malého bratra, kterého má nade všechno rád. A toho chudinku použijeme jako vnadidlo. Když budeme mít jeho, můžeme donutit Jonatána, aby vylezl z díry.
2: To nezní špatně.
3: Karel Lví srdce je fajn, ale žádný lev. Není nic jednoduššího, než ho postrašit. Spíš by mu slušilo jméno Zaječí srdce. Joffie se ho pokusí zachránit. A hned po ní chytneme i Huberta. Jo, a teď pojedu, abych byl doma před rozedněním.
2: Znáš ještě heslo, kdybys přišel do Šípkovýho údolí se zprávama?
3: Všechna moc Tengilovi našemu osvoboditeli. Slíbil, že budu vládnout v Třešňovém údolí. Nezapomene na to, co říkáte.
2: Ale jeď, jeď.
1: Tengil nikdy na nic nezapomene. Ten bude taky dobrý pro katlu, až ho nebudem v Třešňovém údolí potřebovat. Na chvíli bych se natáhl.
2: Já mám už těhle hork pokrk. Přivedu koně.
0: Pěrko, teď nesmíš zařechtat.
2: Tak kde pak vás máme? Tma jako v ranci. Jeden, druhý a... Hele, je tady ještě třetí. A s ním kluk. Jak dlouho tu špehuješ?
0: Já jsem tu spal.
2: Chceš tvrdit, že z nás neslyšel u ohně zpívat?
0: Trochu jste zpívali. To jsem slyšel.
1: Je to dobrý, spal jako dřevo, má jenom strach. Odkud seš, Skrčku?
0: Z údolí. Z Šípkového údolí. Chtěl jsem se podívat, jak svítí v horách měsíc.
1: A zaplatíš to životem. Nevíš, že se otroci nesmějí toulat po nocích? Jak se jmenují tví rodiče?
0: Bydlím u dědečka.
2: Tak jak se jmenuje on?
0: Říká mu jenom dědečku.
1: Je to nějaký hlupák. Kde v údolí bydlíš, spratku?
0: V jednom bílém domečku.
1: Tak nám toho dědečka domeček pěkně ukážeš. Vyskoč na koně. A běda, jestli zjistíme, že zlhal.

0: Nesmíme se bát, Pírko, nejsme zajíci. Musíme být stateční jako Jonatán. Koukni, zrovna vychází sluníčko. Vypadá jako moře s růžovou pěnou. Jenže moře nemá kolem sebe žádnou zeď. A nahoře na ní ještě vojáky jsou štěpy.
1: Stát! Heslo!
2: Všechnu moc Stengilovi.
1: A co ten kluk?
2: To hlupáka jsme našli v horách. Povídá si pořád něco pro sebe. Ale úplně hloupej není, když včera večer projel branou. To jste spali, nebo co?
1: Starej se o sebe. Kluka hodíme rovnou katle a bude to.
3: Nejdřív prošetříme, jestli v tom není spiknutí. Hej, hlupáku, jeď napřed a ukazuj cestu k domečku a k dědečkovi.
0: Jedem, Pírko. Nějak to dopadne. Je tu krásně, ale divně. Lidi jsou bledí, hubení, smutní. Úplně jiní než v našem údolí.
3: Je to ještě daleko?
0: Ne, už ne. Tamhle za tou zatáčkou. Pírko, co mám dělat? Domů je tu plno, ale nikoho neznám. Tamhle sedí nějaký stařík a krmí holuby. Pírko, já to zkusím.
4: Dědečku!
0: Pomoz, zachraň mě. Řekni, že opravdu jsi můj dědeček.
5: Kde jsi byl tak dlouho, chlapče? A co jsi proved, že tě vedou vojáci?
3: Když si kluka nehlídáš, tak se nediv, dětku, aby se o něj brzo nepřišel. Jedem k odře, ten hlupák nelhal.
0: Děkuju, dědečku.
5: To víš, že se stanu tvým dědečkem, ale jinak se jmenuju Matyáš. A ty?
0: Karel Lví, dědečku, moje jméno je tajné. Říkej mi Suchárku.
5: Suchárku. No tak dobře, běž do kuchyně, Suchárku, a počkej tam na mě. Zavedu jen koně do stáje.
0: Takovou velikánskou skříň máme u nás v Třešňovém.
5: V Třešňovém údolí? Tak počkej, něco ti ukážu. Když tu skříň odsuneme, objeví se ve stěně dvířka. Za nimi je malý pokojíček, někdo už v něm bydlí. Ale snad se tam ještě vejdeš.
0: Jonatáne!
6: Suchárku,

0: No a úplně nakonec se mezi všemi domy v Šípkovém údolí našel právě ten, ve kterém si ty. A kdybych neviděl před domem holubici Bianku, jel bych dál.
1: Přinesla včera zprávu o tom, že jsi odjel do Modrých hor.
0: Vždyť jsi mě volal. Co se stalo?
1: To bylo, když jsem viděl Katlu a to, co umí. Teď musíme poslat Bianku zpátky k Žofii ze zprávou o zrádci. Matyáši, přines Bianku, buď tak hodný. Bože, proč jsou na světě lidi jako Josie?
0: Napiš tam taky, že to o Hubertově omyl.
1: Máš pravdu. Chudák Hubert, to by se nezasloužil za to, že tě zachránil před loky.
0: A taky před ladem. Ta skupová kýta je báječná. Ještě mi takovýhle kus byl?
1: Ta voní. Co jsem tu pořádně sem se nenajet. Tady je veliká bída. Tengilovi vojáci lidem všechno seberou.
0: Tak honem, vem si.
1: Hned jak pošleme ten zkaz. Bianka musí odletět ještě, než se začne smívat. Vojáci hlídají kolem celé zdi. Jeden je přímo za naším domem.
0: Proč si černíš tvář a bereš ty hadry, Jonatáne?
1: Protože vojáci pasou po hezkým světlým klukovi, který si říká Lví srdce.
0: Leď, Bianko, leď. A vyhni se Josieho šípům. Teď už je vojáci neuvidí, viď, Jonatáne? Slyšíš? Co tu tak sedíš?
1: Protože se mi to líbí. Protože se mi líbí tohle údolí za soumraku. A taky vlahý vítr v obličeji. A šípkové růže, které voní létem.
0: Mně taky.
1: A taky se mi líbí kytky a tráva, stromy, louky, lesy. Malá jezírka. A když slunce vychází, a když zapadá. Když svítí měsíc. A svítí hvězdy.
0: Mně se to taky moc líbí.
1: To asi všem lidem. A když nic jiného nechceme, můžeš mi říct, proč nás nenechají na pokoji? Proč musí přijít nějaký Tengil a všechno zničit?
2: Kde pak máš toho svýho ničemnýho kluka, starej?
1: Běž tam, já se skovám za stájí.
3: Chtěl jsem se jen nadýchat večerního vzduchu.
4: Koleduješ si o popravu. Po západu slunce máte bejt zalezlý. Tady máme mladýho, dneska není v horách. Poslechni. Víš, proč jsme přijeli? Aby jsme dohlídli, jestli lidi dělají to, co Tengil poručil. Nenech dědečka courat venku a ty koukej taky seka dobrotu. Až vyrosteš, můžeš být Tengilovým vojákem.
0: Ano, to ano.
4: No a proto se přijď zítra podívat do přístavu. Tengil, osvoboditel, se přeplaví přes prastarou řeku a přistane u vás, tak nezapomeň. Poslyš, dědo. Neviděl z hezkýho světlovlasýho kluka, který se jmenuje Levý srdce?
3: Nikoho takového neznám.
4: Trest smrti pro toho, kdo ho schovává.
3: Jonatáne, už jsou pryč.
1: Nakrmil jsem koně. Stáli vedle sebe, jako by si povídali. Hromovi oves chutnal. V Šípkovém údolí už pro koně nic takového nemají.
0: Jak se sem vlastně dostal, Jonatáne?
1: Skočili jsme s Hromem přes zeď.
0: To není možné, takovou výšku.
1: Tehdy byla ještě na několika místech nedostavěna.
3: Ale stejně to byl skok, o kterém se tu zpívají písničky. Jonatán, náš zachránce, přijel osvobodit Šípkové údolí.
1: To zdaleka ne. Ty nevíš, suchárku, že tady Matyáš je jeden z vůdců tajného odboje, když teď máme Urban ve sluji.
3: Ach jo, Urban. Má ho dostat Katla.
1: To se ještě uvidí. A teď do práce. Tady se v noci pracuje, suchárku. Pojď se podívat. Kopeme tajnou chodbu. Tady začíná.
0: A kde končí?
1: Za zdí na louce. Ještě nám zbývá kousek, abych pak nevykouknul přímo před nosem stráže. Máme co dělat, když zítra ráno musíme jít vzdát hold Tengilovi.
0: Já ho ani vidět nechci.
3: Musíš. A nesmíš nikdy zapomenout na to, jaký je. Je to ten v rudých šatech s krutýma očima. Mluví za něj vždycky jeho pobočník Pužej. Tengil jen dává příkazy.
5: Ještě jsme nenašli Jonatána Lví srdce. Brzy dojde trpělivost i našemu šlechtnému vládci a strestá celé údolí. Zatím si jen vybere pár otroků, které potřebuje na dokončení pevnosti. Všichni, na které ukáže, vystoupí a půjdou s námi. Den!
6: Ne!
5: Den! Den!
3: Ti už se nikdy nevrátí. Udře je tam k smrti a pak je dostane katla.
5: Ty! Ty! A ty! Ty! No tak, chrapoune, neviděl jsi, že na tebe ukázal prstem s diamantovým prstenem sám velký Tengil?
7: Tyrané! Tyrané! Tvůj konec jednou přijde, nezapomeň! Tvůj!
0: On ho zabil.
3: Pojď, suchá. Už si viděl dost. Kdyby zažil tu hrůzu a násilí Josy, určitě by nikdy nezradil.
7: Rozejděte se! Pracovat!
1: Teď se nacpou prasaty a nalijou pěvem jako obyčejně.
0: Jonatáne.
1: Neboj se, nikdo mě nepozná. Tak už chápeš, proč jsem se mu musel?
0: Ale je to ještě nebezpečnější, než jsem si myslel.
1: Co se dá dělat? Hele, hrdiná stráž naší zdi odpočívá pod stromy. Napili se a teď se válejí jako chrobáci v trávě. Dovolíte? Bojáci, chrobáci. Půjčil bych si jeden plášť a helmu, co vám v ní bylo tak horko.
3: Co budeš dělat s tou maškarádou?
1: Jednou se to jistě bude hodit.
3: A jednou tě kvůli tomu chytnou.
1: Ba ne. Jak mi to sluší?
0: Vypadáš přesně jako Tengilův voják, Jonatáne.
1: Honem do domu. Musím ty prokleté hadry dobře skovat. A hned jak se setmí, začneme zase kopat. Už jen dva dny.
0: A pak?
1: Pak konečně udělám to, kvůli čemu jsem tady. Chci osvobodit Urbana. Možná se to nepovede, ale v každém případě se o to musím pokusit.
0: Ale ne beze mne. Po druhé už beze mne neodjedeš. Kam pojedeš ty? Pojedu i já.
1: Dobře, suchárku. Jestli opravdu chceš, tak pojedeme spolu.

0: Protože se v Šípkovém údolí dosud nezákonně skrývá Jonatánovi srdce, vypisuje Tengil odměnu 20 bílých koní tomu, kdo ho pomůže objevit. Pokud se někdo odváží Jonatánovi pomoci, čeká ho trest smrti. Jonatán je neobyčejně hezký chlapec, štíhlé postavy, se světlými vlasy a modrýma očima.
1: Slyšíš, Jonatáne, jak jsi slavný? A nejen mezi vojáky. Koukni, tohle ti posílají lidé ze Šípkového údolí, abys měl na daleké cestě co jíst. Moc toho nemají, ale tobě by dali všecko.
2: Jen abych je nesklamal.
1: Unem, do skrýše.
3: Hej, starej, nemáš nám co říct?
1: Na toho vašeho lví srdce ani nevěřím. Vymysleli jste si ho, abyste mohli strkat nos do věcí, do kterých vám nic není.
3: No tak se podíváme, jestli mluvíš pravdu.
1: V prádelníku ho určitě neschovávám. Ani v polici na nádobí.
3: A co tamhle ta velká skříň? Koukněte se do ní. A pár vojáků, ať se podívá do stáje.
4: Jsou tam dva koně.
3: Máš dva koně, starý. Nikdo v Šípkovém údolí nesmí mít víc než jedno. Pošleme se večer člověka od nás, aby si odvedl toho s bílou skvrnou. Dáš ho Tengilovi.
1: Ale to je chlapcův kůň.
3: Teď už je každopádně Tengilův. Protože z toho máš určitě velkou radost, tak na tuhle známku vyriješ 3 křížky na znamení, že ho dáváš dobrovolně. Tu známku pak předáš tomu, kdo si pro koně přijde.
5: Ne, to nemůžete. Pirka mi vzít nemůžete.
3: Není nic, co by Tengil nemohl. A dejte si pozor, nebo vám to tu příště obrátíme. Vzhůru nohama. Jedeme.
5: To se přece nesmí. Jenom proto, že mají meče a že je jich víc.
1: Nebreč, suchárku. Nebudeme si kazit poslední večer. Jonatáne, už jsou pryč.
6: Kdybych tak znal heslo.
5: Jaké heslo?
2: Když se prochází velkou bránou dovnitř nebo ven, musí se říct heslo, víš?
5: Vím. Slyšel jsem Josiho, jak ho říkal. Všechna moc Tengilovi, našemu osvoboditelovi.
2: Ty se mi tak líbíš, suchárku, víš to? Já se teď o něco pokusím. Odjedu první. Ty počkáš tady, dokud ode mne nedostaneš zprávu.
5: To ale může trvat dlouho.
2: Nezapomeň, že si Karel lví srdce. Naschledanou. A nezapomeňte za mnou pořádně zavřít. Kdyby tak vojáci věděli, jaký krtek se jim zrovna pohrabe pod zdí.
1: Tak, teď by nikdo nepoznal, co se za tou skříní skrývá. Kam pak, suchárku?
5: Za Pírkem, do stáje.

0: Jirko, kamaráde, nezlob se na mě. Já za to nemůžu, že přijde Tengirův voják a odvede tě. A nebo je to má vina? Kdybych zůstal v Třešňovém údolí, Tengir by tě nikdy nedostal. Odpust mi to, ale nemohl jsem jinak. Ještě tě naposled vyřebracuju, dám ti oves a... Pírko!
1: Chlapče milý, tady žádný dědeček nepomůže. Tak si aspoň poplač.
0: Matyáši, už jde, vidíš? Venku stojí voják v černé helmě a plášti. Ne, já nechci!
2: Tiše, suchárku! Co pak nepoznáváš vlastního bratra?
0: Jonatáne, vždyť ty jsi ošklivější než vedr.
2: Rychle, dej mi tu placičku se třemi křížky, Matyáši. Řekl jsem v bráně, že k tobě jdu pro koně. Ukážu jim ji, aby viděli, že nelžu. Ale musím zpátky, než se tam objeví skutečný Tengirův voják a bude chtít dovnitř. Tak honem. Odvažte mi Pírka i Hroma. Dávej na sebe pozor, Matyáši!
0: Ale co mám dělat já?
2: To se dozvíš od Matyáše!
1: Musíš prolézt chodbou, jakmile se setmí. Na druhé straně bude čekat Jonatán.
0: Prolézt chodbou? Úplně sám? A Jonatán tam bude určitě?
1: Ve světě, kde vládne Tengil, není nic jisté.
0: A co bude s tebou, až přijde voják a nenajde koně?
1: Ale najde. Půjdu si pro svého k sousedům. Odvedl jsem ho tam, když tu stál ještě Hrom. A jednoho koně mít smíme.
0: Matyáši, ty nikdy nemáš strach?
1: Mám, jako všichni. Ale někdy to nesmíme dát najevo. Už je čas, Karle, Lví srdce. Zbohem. Jdi a nezapomeň.
0: Nikdy na tebe nezapomenu, dědečku. Tak teď nesmím zmatkovat, i když jsem sám a na záda mi kape. Jonatán bude na konci chodby určitě čekat. Ta chodba nespadne a stráž mě tu nemůže vidět. Někdy člověk nesmí dát najevo strach. Jonatán tam bude určitě čekat. Tam, co je ta světlá skvrna, bude asi východ. Ještě pár metrů.
2: Konečně jsi tady, Karle Lví srdce. Zetě hned za lískovým keřem. Musíme si pamatovat, jak toto vypadá. Možná, že tu půjdeme ještě jednou. Snad. A teď na koně. Za tímhle lesem bydlí Elfrida. Dá nám kozí mlíko a nocleh, když poprosíme.

0: Jen jeste, jeste. Jsem ráda, že jste se tu zastavili. I když zprávy z Šípkového údolí mě nepotěšily. Proklínám Tengila a Katlu. Lecos by bylo jednodušší, kdyby Katlu neměl.
1: A kde se u něj vlastně vzala?
0: Povídá se, že vylezla ze Sluje. Spala tam od pravěku tisíce a tisíce let a nikdo už o ní nevěděl. Ale jednoho ošklivého rána se probudila, vyškrábala se k Tengilovu hradu a chrlila kolem sebe smrtící oheň.
1: A proč Tengila nezabila?
0: Utíkal před ní přes všechna nádvoří svého hradu. Když byla u něho, vytáhl trubku, aby zavolal na pomoc stráže, zatroubil a Katla se k němu pokorně připlazila jako pejsek. Od té doby ho poslouchá na slovo. Bojí se jeho trubky. Tengil zatroubí a Katla slepě poslechne. Tengil ji teď drží v propasti u Karmova vodopádu. Katla kouká na vodopád a možná v něm hledá Karma.
2: Karma? Kdo je to?
0: Taky nestvůra. Had dlouhý jako řeka. Když jsem byla malá, slyšela jsem historku o draku ve Sluji a hadu ve vodopádu mnohokrát. A měla jsem jí moc ráda, protože byla strašidelná. Kéž by Katla byla jenom pohádkou.
1: Bohužel není, Elfrido. A proto musíme dál. Snad se nám podaří vyrvat jí Urbana. Děkujeme za útolek a za jídlo.
0: Bratři lví srdce, budu na vás myslet.

0: Počkej, Jonatáne, něco slyším.
1: Prazek a prazek. A támhle je Karimův vodopád. Odpočineme si tu chvíli a vykoupeme se. Chytni si tamhle té vrby a ponoř se, suchárku. Budeme osvěžení potřebovat. Ale nesmíš se pustit, nebo jinak se odstaneš ve vodopádu, než se naděješ.
0: Tak zábavně a nebezpečně jsem se ještě nikdy nekoupal. Jonatáne, tamhle něco plave. Jezdec a kůň, Tengilův voják.
1: U vodopádu je přes řeku vysutý most. Tengil tudy posílá z Karmánie většinu vojáků. Tenhle asi spadnul do vody. Ustup, suchárku. Zkusíme ho chytit, než ho proud stáhne do vodopádu. Vytáhnu ho za vlasy a ty vezmeš koně za uzdu. No, chyť se větve vojáků. Tak, suchárku, teď zkusíme dostat z vody koníčka. No, pomoz mi přece, vojáku.
2: Tak, spadnu tam sám.
1: Tahej, Karle. No, ještě kousek. Malá, pomoz nám, neboj se. Chceme tě zachránit. No. Tak vidíš. A teď běž. A chraň se řeky, koníčku.
2: Tak jedeme, stará. Měli jsme ale štěstí.
0: Ani nepoděkoval.
1: Musíme dál, suchárku. Tam, odkud vojáci přijeli. K Tengilovu hradu. Utáboříme se na noc před vysutým mostem a uděláme si spolu ohníček. Vždyť jsme na něj ještě neměli čas, co jsme spolu v Nangijale. Je tu krásně, suchárku, viď?
0: Krásně i příšerně. Když si představím, že hned na druhé straně začíná Tengilova říše, ale tenhle ohníček je mnohem lepší než ten, který jsem měl posledně. To proto, že tu sedím s tebou, Jonatáne. Pamatuješ, jak jsi mi na zemi říkal, že tu vládne doba ohníčků a pohádek?
1: To víš, že jo. Ale to jsem nevěděl, že v Nangijale zažijeme tak ošklivou pohádku.
0: Co pak se to nikdy nezmění?
1: Ale ano. Až vyhrajeme, bude zase Nangijala zemí, kde pohádky jsou krásné a život lehký. Ale než to bude, prožijeme, suchárku, dlouhou a ošklivou pohádku o smrti. A proto musí stát v čele boje Urban, a ne já. Já nedokážu zabíjet.
0: Proto jsi zachránil tomu vojákovi život? K čemu to bude dobré?
1: To nevím. Ale jsou věci, které musíme udělat, protože jinak nejsme lidi.
0: Ale mohl poznat, kdo jsi? Mohl tě chytit?
1: No, pak by chytil Jonatána lví srdce a žádnýho hovňouse.
0: Když jsem s tebou, nemám strach, ale je mi tu nějak divně.
1: Zatáhlo se. Bude bouřka.
0: Od těch blesků je vidět jako ve dne. Jonatáne, viděl jsi? Co to bylo?
1: To byla katla.
0: Ne! To je hrůza. Co pak něco takového existuje?
1: Existuje, ale neboj se. Je přivázaná řetězem ukovaným ze zlata a musí tam sedět, dokud jí Tengil nevyvede, aby šířil mezi lidi hrůzu. Poprvé jsem ji viděl v Šípkovém údolí.
0: Jak jsi volal o pomoc?
1: Ano, tehdy.
0: Strašně se bojím, Jonatáne. Katla nás schlamstne. Nemohla by se vrátit do sluje a být zase pohádkovou.
1: Trochu se najíme, suchárku, a vyjedeme. Ať jsme co nejdřív u sluje a u Urbana.
0: Ale to musíme projet kolem ní.
1: Je uvázaná. Nedá se nic dělat. Musíme do Karmánie, země Tengila a Nestvůr.
0: Jak mohli postavit ten most přes vodopád?
1: To bych taky rád věděl. Zrovna jako kolik lidských životů stálo, než ho postavili.
0: Třeba teď katla spí.
1: Snad.
0: Jonatáne, vrátíme se. Pojď pryč.
1: Nemůžeme zradit Urbana. Neboj se, katla nás nedosáhne. Ať trhá řetězem, jak chce. A pospěšme si. Ten její řev je jistě slyšet i v Tengilově hradě. A jestli se nám nepodaří včas zmizet a schovat se v horách, budeme mít brzy za zády hrozen Tengilových vojáků.

0: Kde jsme teď?
1: Blízko Katliny Sluje. Katlinu horu máš přímo před nosem, ale vchod je z druhé strany.
0: Ty opravdu věříš, že se tam dostaneme? Sluje přece zavřeno měděnou bránou. A jistě ji hlídají.
1: Musí tam být někde druhý východ. Jak by se jinak dostala Katla ven, když se probudila? Tengil přece už dávno předtím používal Sluji jako vězení. Pojď, podíváme se nahoru, třeba si něčeho všimneme. Ale pozor, budou tam stráže.
0: Už je vidím. Tam sedí a hrají kosky.
2: Tak, kamarádi, dneska jsme nakrmili Urbana naposledy. Když jsem mu řekl, že ho večer dostane Katla, odpověděl mi, konečně taková drzost. A taky mám prej vyřídit v Šípkovém údolí, počkejte, Urban může zemřít, ale svoboda nikdy.
3: To ať poví večer Katle a rovnou si počká na odpověď.
1: Pojď, musíme odtud, na druhou stranu. Musíme najít ten druhý vchod a máme na to jen jediný den.
0: Jonatáne, viděl jsi? Ta liška vyběhla přímo z hory.
1: Je tu jeskyně, suchárku. Nevím, co nás čeká uvnitř, ale musíme se tam podívat.
0: Já taky.
1: Mohl bys počkat tamhle u koní.
0: Neříkal jsem ti snad, že kam půjdeš ty. Půjdu i já.
1: Ano, to jsi říkal.
0: Chci být s tebou třeba i v nejhlubší podzemní říši.

0: já nemůžu. Jak dlouho už tu bloudíme? Je to tu cítit starým přepáleným zlem? Kolik lidí tu asi Tengil utrápil?
1: Na tenhle ten výlet nikdy nezapomeneme. Viď, suchárku.
0: Co asi teď dělá Urban? Snad ještě není u katly.
1: Nevím, ale jestli nechceš přijít o rozum, tak na to nemysli. Tady se chodba zužuje, suchárku. Musíme se proplazit. Ale na konci té škvíry je další ohromná jeskyně. Ahoj!
2: Ahoj? Kdo jste, že přicházíte z téhle strany a máte světlo?
1: Hledáme Urbana.
2: To jsem já. A kdo jsi ty?
1: Já jsem Jonatán Lví srdce a mám sebou bratra Karla Lví srdce. Přišli jsme tě zachránit, Urbane.
2: Pozdě, ale stejně vám děkuju.
0: Rychle urodit louč!
3: Urbane ze Šípkového údolí, připrav se! Za chvíli tě odneseme ke katle, černý nosítka už jsou na cestě. Podle Tengilovy vůle máš mít ve svý poslední chvilce světlo, aby si mohl posvítit na katlu, až se s ní setkáš.
1: Karle, musíme Urbana za každou cenu z té dřevěné klece dostat. Vytáhni nůž.
2: O tobě jsem doma v Šípkovém údolí hodně slyšel, Jonatáne, a teď si tady.
1: Škoda, že nemáme sekeru. Těmi noži to půjde hrozně pomalu.
0: Jde to ještě hůř.
1: Tak povol ty, potvoro. Zlom se nebo se ohni, ať může Urban ven. Urbane, pojď.
2: Nemůžu stát ani jít.
1: Musíme se dostat aspoň do té úzké chodby, kterou jsme se připlazili. Svič, suchárku.
4: Já zkusím Urbana nes.
1: Rychle, nesmí vidět světlo.
3: Ty jsi zhasl, Urbane? Nechceš vidět na katlu? Urbane! Utekl! Utekl je pryč!

0: Vystřídám tě, Jonatáne.
1: Sám máš co dělat. Jen cviť suchárku.
0: Proč nás nepronásledovali?
1: Protože jsou zbabělí. Neodvážili se do té škvíry.
0: Jak vysvětlí Tenglovi Urbanovo zmizení?
1: To už je jejich věc. Urbane, tady si můžeme chvíli odpočinout. Vypij si tuhle zbytek toho kozího mlíka a sněz kousek chleba.
2: Děkuju vám.
1: Je celý zlý. Já ti budu třít nohy, aby se ti do nich vrátil život. To mlíko zkyslo, viď?
2: Nikdy jsem si tak nepochutnal.
1: Východ z podzemí už nemůže být daleko. Ale pak musíme zase dál, až ke zdi, kde ústí chodba do Šípkového údolí.
2: Když budu muset, poplazím se tam třeba po kolenou.
0: Když je člověk unavený, ani nemá sílu se něčeho bát.
2: Ale čekat tu na ně nebudeme.
1: Do skalních dutin se neodváží, ale radši pojďme.

0: denní světlo. Jak dlouho jsem je už neviděl. Jsem volný. Volný. Já žiju.
1: Musíme z Karmánie, než bude tma. Pak bychom nenašli cestu.
0: Děkuju vám, bratři levý srdce.
2: Poděkuj Josimu, který tě dosluje dostal.
1: Josi si svůj trest už odpikává. Poslali jsme Joffy vzkaz, že je zrádce, ale na tobě se, Urbane, už z dálky pozná, že si vězeň z kaply nysluje. Pojď. Trochu se umyješ u potoka, ořežeme ti vlasy a vousy a vezmeš si na sebe tuhle helmu a plášť. Budeš Tengilův voják, který vede zajatce.
3: To bude poprvé a naposled, co mě uvidíte v těchto šatech. Čiší z nich hrubost a násilí.
1: Čiší z nich přesně to, co má. Jenom tak se můžeš dostat do Šípkového údolí. Vezmeš si pírka. My se Suchárkem pojedeme na Hromovi.

0: Jen co přejdeme most, bude nejhorší za náma.
1: Vidím nějaké vojáky. Jedou proti nám asi k Tengilovu hradu.
0: Teď půjde o krk. Urbane, pojď k nám. Přehodím ti naši uzdu, abychom vypadali jako tvoji zátci.
2: Jonatáne, rád bych, abys věděl, že živého mě nedostanu.
3: Neslyšel jsi? Už je našli?
1: Neslyšel!
3: No kam jedeš?
1: Mám dva zajatce.
3: Dobrá, tak jeď.
0: Suchárku, nenápadně se ohlédni. Opravdu jedou dál?
4: Zastavili.
3: Počkej! Trochu si ty tvý zajace prohlídnu.
5: Jeďme, nebo je s námi konec.
0: Teď, koničku, ukaž, co umíš.
4: Už jsme na mostě.
3: Stůjte! Stejně vás chytíme!
4: Teď už jsme vlastně za hranicemi Karmánie.
0: Ale není nám to nic platné. Jedou za náma dál.
4: Kdyby jsi jel na Hromovi sám, určitě bys jim ujel. Jonatáne, v nějaké zatáčce, kde nás neuvidí, seskoučím a ty jej dál až dožereš Urbana.
0: Máš odvahu seskočit?
4: Nemám, ale seskočím.
0: Statečný, suchárku. Vrátím se pro tebe, jakmile bude Urban v bezpečí, ano?
4: Schovám se ve vrbě, u které jsme se koupali. Tam pro mě přijď! A!
3: Ujížděj nám! Spichujte ko mě!
4: Sláva. Teď už je nedoženo.
6: Karle! Karle, lví srdce, kde se tu bereš?
4: Co pak já? Ale ty žufě. A vy?
7: Chystáš se zase lovit vlky?
6: Jossi nám ukáže, kudy se dostaneme přes zeď.
8: Ano, dřív než zaútočíme, musíme vypracovat plán.
4: Co pak se k tobě Bianka nevrátila, Žofie? Nedostali jste náš vzkaz? Vzkaz o zrádci?
6: Bianka ze Šípkového údolí se nevrátila.
8: A cože s tebou není tvůj bratr Jonatán? Se nám nechytili a nezavřeli?
4: Ne, právě osvobodil Urbana z Katliny Slue.
8: No, není na dobré zprávy.
6: Nejlepší zpráva, jakou s náma mohl říct.
8: Tak honem půjdem, než padne tma.
4: Žofie, Huberte, nesmíte jít nikam s tím zrádcem.
8: Co to povídáš? Ještě slovo a zlomím ti vás.
6: Pusťo, Jossi. A ty si pamatuj, Karle, že je moc ošklivé říkat někomu zrádce.
7: Já myslel, že zrádce jsem já. Tak si to doma přece napsal na zeď.
4: Prosím za odpuštění, Huberte. V tom vzkazu, který nesla Bianka, bylo i to, že jsem se splet, když jsem tě podezíral.
6: Omluv se i Jossimu, Karle.
4: Neodprošu zrádce. Přísám, že vás vláká do pasti. Dávno to má v plánu. Slyšel jsem ho, jak se v horách domlouvá s vojáky.
8: Co?
4: A zeptejte se, jak zradil Urbana.
8: Všechno zmeškáme kvůli výmyslům nějakého spratka.
4: Sundej košily a ukaž hrudník.
6: Karle!
4: Ať ukáže hrudník. Má na něm Katlino znamení. Viděl jsem, jak mu je vypalovali.
7: Jossi, poslechni toho kluka.
8: Ale co máme na spěch?
6: Sundej košily. Mám ti pomoct? Znamení Katli. Zrádce. Buď proklet ty i tvoje zlé činy, které jsi spáchal v Nangiale.
8: Postým.
6: Ne!
7: Jen pomalu, ke koním se nedostaneš.
8: Ale uplavu tamhle na loďce.
4: Skončíš v Karmově vodopádu.
8: Až se vrátím jako váš vládce v Třešňovém údolí, budete píkat.
4: Proti prudkému proudu je bezmocný.
6: Máme teď jiné starosti, než oplakávat zrádce. Dovedeš nás za Jonatánem.
4: A za Urbanem a za dědečkem.

0: Kolik jste už schromáždili bojovníků, Žofie?
1: V lese u Elfridiny chaloupky je jich už celý tábor.
2: Zařídili jsme i zásobování zdejších lidí. Musí být silní, až přijde den povstání.
3: Moc dlouho ale své tajemství neuhlídáme. Tajnou chodbu mohou objevit každý den. Tengilovi vojáci řádí jako pominutí od chvíle, co jim Urban unikl.
0: Vaší zásluhou, bratři Lví srdce.
1: Karel je i můj zachránce. Souhlasíš tedy, Urbane, abych já vedla své lidi velkou branou?
0: A Hubert říční branou. Zajmete stráže a v údolí se k vám připojí místní lidé. Buď zvítězíme, nebo umřeme. Všechno musí proběhnout rychle. Brány se musí okamžitě zavřít, než dorazí Tengil s Katlou. I nepatrné ožehnutí jejími plameny člověka ochromí nebo zabije. Údolí musíme vyčistit ode všech Tengilových přívrženců.
3: Vyčistit? Tím myslíš zabít je?
0: Co jiného?
3: Já ale neumím zabíjet.
0: Ani když ti jde o život?
3: Ani tehdy ne.
0: Kdyby byli všichni takoví, zlo by vládlo na věky.
4: Bane, Urbane, kdyby byli všichni jako Jonatán, žádné zlo by přece neexistovalo.
0: Dobře. Zabíjet nemusíš, Jonatáne. Ale budeš objíždět na koni bitevní vřavu a povzbuzovat ostatní k tomu, co sám udělat nemůžeš. Lidi z Šípkového údolí tě musí vidět nás oba.
3: Tak dobře, když to nejde jinak. A Suchárek, tedy Karel, bude čekat tady. Nechci, aby tam byl.
0: Dobrá. Tak tedy pozítří zasvítání.
4: Mám takový strach, Matyáši.
5: Já taky, chlapče.
4: Pírko, jestli ona tam umře, chci umřít taky. Je to hrůza, všude někdo umírá. Tamhle kodr, vedra zasáhl žofinčí, všude leží lidé. To je konec, Katla se blíží. Jonatáne, Jonatáne, neslyší mě Pírko. A teď přijíždí k Tengilovi. Podařilo se mu vyrvat Tengilovi trubku. Katla má nového pána. A vrhá se na toho starého. Jonatán říkal, Tengilův čas jednou přijde. A už je tady. Jsme zachráněni.
1: Ano, ale kolik to stálo životu? Matyáše zabili. I Huberta. Střetl se s Tengilem a Katlou ještě než prošel říční branou.
0: Ale tyran, který nás mučil a sužoval, už nežije. Naše děti budou svobodné a šťastné. Brzy bude v Šípkovém údolí jako dřív.
4: Ale bez Matyáše.
1: No, vrátím se s bojovníky do Třešňového údolí. Tady už nás nepotřebujete, Urbane.
0: Žofie, jsi zraněná.
1: Doma se vylečím. Pojedeš se mnou, Karle. Vrátíš se domů na rytířský dvůr.
4: Já se vrátím až s Jonatánem.
0: Jonatána jsme požádali o poslední službu. Musí odvést Katlu zpátky do Sluje.
3: Pomůžu, Urbane, ale byl bych rád, aby Karel zůstal se mnou.
4: Poslouchá, Jonatáne, jde za námi. Řeka je tak krásná. Člověk má podél ní jezdit, co noha nohu mine. Dívat se, jak plyne a jak se třpití. Pozorovat vrbové větve, jak tančí ve větru. A ne podél ní chodit s dračicí v patách.
3: Uvážuji ve Sluji. Musíme tam být do večera. Stihneme to, podívej. Támhle už je Karmův vodopád. Přejedeme most a pak už to půjde rychle. Tak pospěš si, Katlo, tamhle je tvá skála.
4: Jonatáne, pozor! Hrom se splašil!
3: Suchárku! Vypadla mi trubka. Musíme Katle ujet, bez trubky mě neposlechne.
4: Jonatáne!
3: Jeď, tryskem! Musíme se dostat na vrcholek.
4: Pírko, musíme dál! Pírko! Zaroutil se.
3: Rom už je taky na konci sil. Odpusť mi to, suchárku, že jsem upustil tu trubku. Nemohl jsem za to. Ale neboj se, já tě katle nedám. Pojď, suchárku. Zkusíme uvolnit tenhle balvan.
4: Můžeš zabít balvan, když se jí šípy a mečani netknou.
3: Musíme zkusit všechno. Už se vyklá. Půjde to.
4: Kámen strhl do vodopádu. Co je to tam?
3: To je Karm. Bájný had Karm, její největší nepřítel.

0: Nemůžu uvěřit, že už je po všem. Že jsme přeli most, máme ohníček. Vyspíme se a pak nás čeká třešňové údolí. Chudáci Hrom a Pírko ani nechtěli pít. Myslíš, Jonatáne, že jim pomůže, když se pořádně vyspí?
1: Ano, až se vyspí, všechno bude v pořádku.
0: Tak Karm, o kterém slýchala Elfrida pohádky, čekal celou tu dobu na katlu ve vodopádu.
1: To bylo naše štěstí. Zabili se navzájem. Těšili se na to celé věky.
0: Jonatáne, mě se stýská po Matyášovi.
1: Je v Nangilimě.
0: Nangilima? Co je to?
1: Pamatuješ? Tehdy ráno, jak jsem odjížděl z Třešňového údolí a ty jsi měl takový strach. Řekl jsem ti přece, jestli se nevrátím, uvidíme se v Nangilimě. A teď je tam Matyáš. Víš, suchárku, v Nangilimě ještě vládnou časy pohádek a ohničků.
0: Jen jestli Matyáš neprožívá pohádky, které by se radši neměly stát.
1: Tam ne. Tam je čas samých her. Lidé si v Nangilimě hrají, pracují, zpívají, pomáhají si navzájem a povídají pohádky. Někdy i strašidelné o předpotopních nestvůrách a o krutých lidech, jako je Tengil. Ale pak se tomu smějí. Matyáš se tam má moc dobře. Bydlí ve staré chaloupci v Ablíčkovém údolí, v nejzelenějším údolí Nangilimi. Víš, brzy bude potřebovat očesat jablka v zahradě. Měli bychom mu pomoct, už je starý.
0: Skoro mám chuť tam zajít.
1: Vidíš, to není špatný nápad, suchárku. Mohli bychom bydlet u Matyáše v Jablíčkovém údolí v Nangilimě.
0: Povídej, jaké by to bylo?
1: Moc krásné. Jezdili bychom na koni po lese, dělali si na různých místech ohníčky. Hluboko v lesích jsou průzračná jezírka. Celé dny bychom jezdili a pak se zase vrátili k Matyášovi.
0: A pomáhali mu? To by se ale Žufě s Urbanem museli bez tebe obejít, Jonatáne.
1: Už mě nepotřebují. Zařídí si všechno ve svých údolích sami.
0: Říkáš to moc hezky, ale jsi přitom smutný a bledý. Jonatáne, vypadáš jako princ pohádky, ale jako moc unavený princ.
1: Suchárku.
0: Co?
1: Pamatuješ, jak Urban říkal, jedno jediné ožehnutí katliným plamenem může člověka zabít nebo ochromit.
0: Ano.
1: Když jsme před katlou utíkali, trošku mě ten oheň ožehnul.
0: Jonatáne.
1: Ne, nemusím umřít, ale ten plamen v člověku porouchá něco tak, že ochrne. Ne hned, postupně. Já už teď můžu pohnout jenom rukama.
0: A nemyslíš, že to přejde?
1: Ne, suchárku. Jenom kdybych se dostal do Nangilimy.
0: Ne, to ne. Nesmíš jít do Nangilimy beze mne.
1: Půjdeš tedy se mnou?
0: To víš, že půjdu. Neřekla jsem, že kam půjdeš, ty půjdu s tebou.
1: Jsi moc hodný, suchárku. Ale cesta je tam těžká. Pamatuješ, jak jsme tehdy skočili z okna, když hořel dům a my museli vyskočit na ulici? A já pak odešel do Nangialy, pamatuješ?
0: Jak se můžeš ptát? Co pak nevíš, že od té chvíle jsem na Nangialu myslel bez přestání?
1: Ano, já vím. Napadlo mě, že bychom mohli skočit ještě jednou. Z tamtoho srázu dolů na louku.
0: Ano, ale to umřeme. A tak se dostaneme do Nangilimy.
1: Jakože se Jonatány jmenuju. Jakmile se dotkneme země, uvidíme záři Nangilimy. Nad údolími bude vycházet slunce, zrovna bude začínat den a Hrom a Pírko tam na nás budou čekat.
0: A tam už nebudeš ani trochu chromý?
1: Ne, tam se zbavím všeho ošklivého.
0: Jonatáne, jak můžeš říct, že nás tam Hrom a Pírko budou čekat, když tamhle leží a spí?
1: Nespí, suchárku. Umřeli. Taky je popálil oheň. To, co vidíš, jsou jenom jejich těla.
0: Tak si pospěšme, aby nemuseli čekat dlouho.
1: Já si nemůžu pospíšit. Nemůžu sehnout z místa. Zapomněl jsi?
0: Jonatáne, vezmu tě na záda. Ty jsi mě taky jednou vzal.
1: Ale myslíš, suchárku, lví srdce, že budeš mít odvahu?
0: Ano. Jestli skočíme, bude jisté, že se do Nangilimi dostaneme oba. Žádný z nás nebude muset být sám a trápit se.
1: Milý statečný suchárku.
0: Jinak bych přece byl jenom hovňous a navždycky už hovňousem zůstal. Ale nejdřív si ještě chvíli u tebe posedím.
1: Ale ne dlouho.
0: Ne, jenom dokud nebude úplná tma, abych nic neviděl. Můžu tě vzít za ruku, Jonatáne? Víš, když jsi se mnou, vlastně nic není tak nebezpečné. Tak, teď se srnu a ty se mě chyť rukama kolem krku. K okraji srázu je to pár kroků.
1: Suchárku lví srdce. Máš strach?
0: Ne, vlastně ano, mám strach. Ale skočím, Jonatáne. Skočím. Teď. A už nikdy se nebudu bát. Už nikdy. Nangilima. Jonatáne, vidím světlo. Vidím světlo.

0: Uvidíte, milí vocne, že už za pár dnů tady u mne na venkově přímo okřejete. Půjčím vám botanický klíč a možná i síťku na motýly. Báječně se pobavíte a poučíte.
1: A co vaše práce na praktické příručce o včelařství s přihlédnutím k oddělení královny?
0: Už jen drobné úpravy. A ty počkají, když se udělalo tak krásné ráno.
1: Ano, máte pravdu, Holmesi, neuvěřitelně krásné ráno. Tím spíš, že přišlo po té včerejší smršti.
2: Dobré ráno, pánové.
0: Tak vykoupat, milí Stockhurste?
2: Čarujete, jako vždy?
0: Jako ředitel školy musíte jít příkladem.
2: Tak tohle vám nevyšlo. McPherson mě předběhl.
0: A nebudeme zdržovat.
2: To je McPherson.
1: Dobrý bože, snad se mu něco nestalo.
0: Honem dolů k pobřeží. No, vocne.
1: Jakákoliv pomoc marná. Ten muž je mrtev. Snad srdeční slabost.
2: Skutečně si stěžoval na potíže se srdcem.
0: Jenže? Podívejte se, pánové.
2: Má záda jeden šrám.
1: Jako by ho někdo zbičoval.
0: Mučící nástroj byl očividně ohebný. Šrámy a rány, přímo rány, se kroutí kolem jeho ramenou a žeber.
3: Co se tu stalo?
2: McPherson, mé doku. Vidíte, mrtev.
0: To by vysvětloval ten prokousaný red. Udělal to v záchvatu nesnesitelné bolesti.
2: Pan Murdock, profesor matematiky, přítel McPhersonu.
3: Byli jsme původně domluveni, že se půjdeme vykoupat spolu. Ale bohužel zdržel jsem se.

0: Koupat si tašce na pláži, tohle je samozřejmě opis.
1: A teď tedy?
0: Teď tedy jdeme za tou mladou půvabnou dámou a jejím nerudným papá. Pan Steghurst byl tak laskav a uvolil se, že nás uvede.
2: Starý Bellamy by vás jinak vyhodil.
0: Řekněte raději, že nepřijal.
1: A co jste ještě zjistil, Holmesi, na té pláži?
0: Dost na to, abych pochopil, že se tu rýsuje velká záhada. A zase málo, abych její velikost stačil byť jen odhadnout.
1: Děkuji vám za výklad.
0: Prosím. No, Macpherson se koupal docela krátce, když něco...
2: Nebo spíše někdo...
0: ho přiměl opustit vodu. Nestačil se ani osušit, protože byl nenadále podroben nelidským, barbarským mukám, až si bolestí prokousl rad. Pak běžel vzhůru do úbočí, několikrát upadl, zahlédl nás a něco volal. Ano, něco volal. Rozuměli jste mu?
2: To nebyla snad ani slova.
1: Ano, spíš jakési nesouvislé zvuky.
0: Ba nemili voc, ne? Zdálo se mi, že to znělo jako lví hříva.
1: Proč by tohle měl volat muž u moře, milý Holmesi? Našel jste snad na pláži stopy lva?
0: Vůbec žádné stopy, kromě Macphersonových. Ta včerejší bouře všechno krásně uklidila. Žádné stopy a na moři dvě vzdálené rybářské bárky a v dálce několika mil hlouček lidí.
1: No tak vidíte.
2: Macpherson, pánové, byl profesorem biologie. Jeho kabinet s názornými pomůckami je pýchou naší školy.
0: Ten Murdoch, co pak přišel, prý měl s Macphersonem před časem větší nedorozumění.
2: To bylo už před rokem.
0: Ano?
2: Kvůli psovi. Macpherson si tehdy koupil psa, ten hrozně vyl, všem nám to šlo na nervy, ale Murdoch se jednou neovládl a toho psa nakopl.
1: Ale...
2: Pak se za ten politováníhodný čin samozřejmě omluvil. Později se však s Macphersonem zblížil a byli přátelé. Pokud Murdoch může mít přítele.
0: Proč by nemohl?
2: Je to nerudný samotář. Často prudký, nevypočítatelný. Samozřejmě jinak výborný pedagog, skvělý matematik. Ale my o vlku a vlk zaumný právě vychází od Bellamyho.
1: Co tam mohl pohledávat?
0: Taky bych rád věděl.
2: Dobrý den, Murdochu. Nepospíchejte tolik. Co pak jste tam dělal?
3: Ve škole jsem vám podřízen, pane, ale tady rozhodně ne.
2: No dovolte. To je drzost.
3: Vaše otázka by se dala klasifikovat stejně.
2: To už je přes příliš. Máte nemožné chování, pane.
0: Ale pánové. Nervy si vybírají svou daň za ranní rozrušení. Loučíme se s vámi, pane Murdochu, a naschledanou.
3: Raději s Bohem.
4: Říkám vám to rovnou. Byli jsme se synem Williamem proti tomu. Módy si zaslouží onačejší partii než profesurka.
0: Poslala jste, slečno Módy, lístek panu Macphersonovi se vzkazem. Spolehni se, že tam přijdu.
5: Ano.
4: No vidíte. O svatbě nepadlo ani slovo a už to byla psaníčka schůzky.
5: Byla to odpověď na jeho vzkaz, který mám ještě u sebe. Tady, pane.
0: Děkuji. Moje milovaná na známém místě u moře hned po západu slunce v úterý. Jindy se nemohu uvolnit. FM.
1: Ale úterý je přece dnes.
0: Zpravidla v skutku bývá po pondělku, milý Watsone.
5: Tohle nepřišlo poštou.
0: A jak vám to doručil?
4: Povídám ti, Módy, aby ses nenechala do ničeho zatáhnout.
5: Vaše otázka, pane Holmesi, nesouvisí nijak s případem, který vyšetřujete. Promiňte tedy, že neodpovím.
0: Měl vás snoubenec nějakého nepřítele? Nezmínil se někdy?
5: Ne, nikdy nic takového neříkal.
4: Za to však Módy má ctitele přátele a už i ctitele nepřátele. Kvůli tomu profesorovi.
0: Mohu se zeptat, je-li mezi nimi i pan Murdoch?
5: Jeden čas jsem si to myslela. Ale to se všechno změnilo, když pochopil vztah mezi Fitzroyem, tedy Macphersonem a mnou. Zasnoubili jsme se tajně, protože Fitzroyův stařičký strýc ho mohl vidět, kdyby to neschválil. Jen Murdoch to věděl. A on mi přišel jako první sdělit tu hroznou zprávu.
4: No tak, o tom zasnoubení mohla zříct aspoň slovo.
5: Nedopustte, aby ti lidé unikli trestu, pane Holmesi. Stojím při vás a budu vám nápomocna, ať půjde

0: kohokoliv.
1: Řekla jste lidé. Myslíte, že jich bylo víc?
0: Fitzroy byl silný a statečný muž. Žádný jedinec by ho nepřinutil, aby se podrobil tak strašnému příkoří.
1: Milá slečno Módy, ubezpečuji vás, že uděláme vše, co je v našich silách. Víc vám prozatím nejsem schopen říci, ale pevně doufám, že brzy ano.
2: Slyšel jste, milý Holmes, si tu novinu?
1: Watsone, kolikrát jsem vám už říkal, že je přímo trestuhodné začínat rozhovor takovýmto způsobem.
2: Oh, promiňte, Holmesi, promiňte, slyšel jste tu novinu o Macphersonově psu?
1: Jste nenapravitelný, milí příteli. Co je s ním?
2: Představte si, pošel. Ze žalu nad smrtí pána. Poslali pro mě ze školy, no to víte, není-li po ruce zvěrolékař, vezmou lidé za vděk i obyčejným lékařem, že?
1: Jak vypadal?
2: Celý skroucený, jakoby v křeči, v každém rysu se zračilo přímo utrpení. Zvláštní.
1: Říkáte zvláštní?
2: Ano, říkám zvláštní, protože navíc ho našli přesně na tom místě, kde se to stalo tomu nebohému Macphersonovi. U toho mělkého jezírka, víte, které bývá zatopeno jen při velikých bouřích.
1: To je skutečně velice zvláštní.
2: Vidíte, pes si pojde přesně na místě skonu pána. Je to téměř dojemné.
1: Možná, ale rozhodně velice zvláštní, milý Watsone. Míníte teď zůstat doma?
2: Ano, chtěl jsem si číst v knihovně.
1: Aha. A nebude vám vadit, když budu hrát nějakou chvíli na housle?
2: Oh, to znamená, že záhada spěje k finále.
1: Vy nejlépe víte, milý Watsone, že můj mozek je jako přeplněné skladiště, kde se uchovávají zavazadla nejrůznějšího druhu. Je jich tolik, že mám jen matnou představu, co všechno se mezi nimi najde. Vím, že je v tom skladišti něco, co by mohlo tento případ osvětlit.
2: Ale
1: je to neurčitá představa, ale aspoň vím, jak ji dodat na určitosti. Ano. Ano, potřebuji housle.
2: Jen hrajte, milý Holmes, jen hrajte. Já tak strašně rád poslouchám, když přemýšlíte.
3: Jen nerad ruším, drahý Holmesi.
1: Buďte mi srdečně vítán, milý inspektore.
3: Říkal jste minule, pokud nedoděláte tu svou práci o oddělení královny.
1: Včelařskou příručku se zvláštním přihlédnutím k oddělení královny.
3: Ha, ano, ano, právě tu. Že nemáte myšlenky na něco jiného. Co ale myslíte, mám ho zatknout?
1: Koho?
3: No, přece Murdocha.
1: A proč?
3: No, jestli to neudělal on, kdo tedy?
1: Co na něho máte?
3: No, jeho povaha. Neschoda s Macphersonem. Jistě i žárlivost kvůli tomu děvčeti.
1: Nic z toho by neobstálo před soudem, milí inspektore. To víte stejně dobře jako já.
3: Jenže on se chystá k odjezdu.
1: Je taky zcela vyloučené, aby bez přispění dalšího stýral muže stejně silného, jako je sám. A navíc má na dobu činu nevyvratitelné alibi.
3: Tak mám ho nechat tedy z toho vyklouznout?
1: A pak je tu konečně problém nástroje, jimž byla ta poranění způsobena.
3: No, co by to mohlo být jiného než důtky nebo bič?
1: No, pojďte se sem podívat.
3: Fotografie těch ran jste opravdu důkladný.
1: No. Vemte si lupu tady. Ty šrámy nejsou stejně hluboké, vidíte?
3: Ne, to nejsou.
1: Krvácel víc v jednotlivých bodech. Tady a ještě tady.
3: Důtky z uzlíky?
1: Může zatím vězet ještě něco úplně jiného, inspektore.
3: Snad Bellamy. Otec se synem.
1: Říkal jsem úplně, tedy zcela jiného.
3: Rány boží, vy jste ale tajemný.
1: Řekněte raději, že nejsem ještě plně vědoucí.
4: Vodu, vodu, vodu, nebo raději koně. nějaká.
5: Honem, doktore Watsone, ten člověk je na konci sil.
4: Udělejte cokoliv, jen aby přešla ta nesnesitelná mok.
5: Tak honem, doktore, věnujte se mu.
2: Ano, ano, jistě.
4: Pálí.
1: Můžete nám říct, co se mu stalo?
5: Totéž, co McPhersonovi, tam dole u toho jezírka, šel se tam vykoupat. Našel jsem ho na cestě, vrávoral, šla z něho hrůza.
1: Vrah tedy opět udeřil. Jenže tentokrát naposled.
6: Cože? Vy znáte vraha? Říkal jste přece...
1: Že nejsem ještě plně vědoucí. Chtěl jsem tam pátrat sám, ale teď se tam vydám s vámi, nelze to odkládat. Vzhůru, přátelé! Zde, pánové, pod tímto útesem je jezírko nejhlubší, nemůže být jinde než zde.
6: Ale kdo pro rány boží?
1: Lví hříva, inspektore, Cyanea. Zde, přátelé.
6: Co to má znamenat?
1: Medúza. Medúza! Chuchvalec žahavých vláken, které dokáží být i smrtelné.
5: Tohle přece nepatří do Sussexu.
2: Zřejmě to přihnala ta hrozná smršť tehdy.
1: Cyanea capillata. Cestu k nimi ukázali fotografie zvláštních ran na McPhersonově těle. Já jsem přitom neurčitý dojem, že jsem už podobný obrázek viděl v nějaké knize snad, až jsem si vzpomněl. V knize biologa Wooda v přírodě.
2: No dokázal jste to, je to úžasné, Holmesi.
1: O ne, milý Watsone, byl jsem trestu hodně pomalý. Jak mě ale mohlo napadnout, že na něho zaútočil nějaký mořský netvor?
6: O to víc je to úžasné, drahý Holmesi.
1: Uznání odborníka zvláště hřeje, inspektore.
5: Tvé dny jsou sečteny, Cyaneo. Zbavíme se teď vraha navždy.
1: Sečkejte, milý Stagharste. V mém batohu najdete jemnou pevnou síť a tu nádobu, kterou jsem nebohý Watson tak pracně vlekl, užijte na to, abyste si do ní Cyaneu uložil.
5: Já? A proč to?
1: Je to můj dar přírodopisnému kabinetu vaší školy. Říkal jste, že je vaší pýchou.
5: To jistě je.
1: Bude to tedy učební pomůcka, kterou se nebude moci pochlubit žádná jiná škola v Sussexu.

0: První navigátor volá kapitána.
1: Slyším.
0: Mohl byste, pane kapitáne, přijít do navigačního centra?
1: Jistě smyslím. Něco zásadního.
0: Skoro tomu nemůžu uvěřit, pane.
1: Konečně!

0: Radary zachytily planetu Taolan. Tady na inferentním počítači jsou, pane kapitáne, dostupné všechny parametry. Tentokrát určitě nejde o omyl. Na této obrazovce jsem simuloval povrch planety v měřítku 1:320 gigaskvérů.
1: Skvěle, zmysly! Tušil jsem, že dochované záznamy o téhle planetě musí být pravdivé.
0: Když ale vezmete v úvahu, že byly v databance uloženy 200 staletí...
1: A co?
0: Musím se vám, pane kapitáne, přiznat, dost jsem pochyboval, že bychom Taolan skutečně objevili.
1: Znovu objevili smysly. Nebudeme první, kdo na něm přistanou.
0: Pokud se mezi tím nestal neobyvatelný. Teprve až pronikneme do plynného obalu, zjistíme, jestli například vysoká radiace nebo teplota nám nezabrání přistát.
1: Vaši skepsi chápu, ale nebudeme dělat předčasné závěry. Svolejte posádku na první palubu.
0: Rozkaz, pane kapitáne.
1: Naším úkolem tedy bude, přátelé, až se třetí kontrolou potvrdí dosavadní údaje, přistát na Taolanu a provést veškerá výzkumná šetření.
2: Druhá matička Země.
3: A proč ne?
1: Naposledy obletíme Taolan v souřadnicích R2, abychom se ujistili, že optimální přistávací plocha je ve čtvrtém kvadrantu tady. Vidíte? V tomto prostoru je rovná plocha nejrozsáhlejší.
3: Už po třetí budeme oblítávat tuhle napodobeninu Země, místo aby jsme se už konečně nadechali čerstvýho vzduchu a prošli se zase po pevný půdě.
1: Já jsem tu kapitán. A vy, Applegate, si necháte svoje přípodotky pro sebe.
4: Jenom remcáš, popichuješ a pořád si po pozici. Už ti mám taky plný zuby.
1: Nechte těch věčných rozmíšek. Všichni jsme pod tlakem posledních hodin frustrovaní.
3: Ty jeho neuvěřitelný hlody.
1: Říkal jste něco, Applegate?
3: Ne, kapitáne.
0: Nemůžu pochopit, proč na planetě, kde jsou moře, řeky, lesy, neexistují žádní živočichové.
1: Interpolární radioskop modifikoval jenom rostliny. Určitě se nezmýlil.
2: Hlavně, že je tam vzduch ve stejném složení, jako je ten náš pozemský. To přece stačí.
0: Kam se potom ztratili ti, co postavili černé město pod námi? Takovou architekturu museli zvládnout vyšší inteligentní bytosti.
3: Můžu k tomu taky něco říct? Podle mě to vypadá, že tuhle planetu používala nějaká vyspělá civilizace jako přestupní stanici. A z nějakého důvodu oni ztratili zájem. Víc se dozvíme, až tam přistanem.
4: Třeba nás uvítá nějaká pěkná Taolanka, co se schovávala v podzemí.
3: Ty a ty tví ženský na každý planetě, kam ses dostal, Lespre.
4: Závidíš, Applegate.
3: Pořád meleš to samý.
1: Klid! Cílem přistání bude planina před městem. Všichni zaujměte svá místa. Smysly. Zážeh brzdících systémů.
0: Provedu, pane kapitáne.
1: Navádíme loď na přistání.
5: Probouzím vás, oči. Ano, město. Slyšíte mě, uši?
6: Nic nám neunikne.
5: A vy, nostry, připravte se nasávat všechny jejich pachy.
6: Jsme připraveni.
5: Přijdou sem. Ještě netuší, co je čeká. A my je přivítáme. Dívejte se, poslouchejte, čichejte. Všechno, co objevíte, zaznamenávejte. Společně pak uvážíme a rozhodneme, zda naše čekání

0: Pane kapitáne, přistání ukončeno.
1: Děkuji prvnímu navigátorovi. A od vás ostatních teď vyžaduji obezřetnost, rozvahu a soustředěnost na úkol, který nás čeká.
2: Jasně, kapitáne. Hlásím se jako první průzkumník.
1: Dobrá. A s vámi půjde ještě Hollis.
3: Díky, pane kapitáne.
1: Ve skafandrech. To snad nemusím připomínat.
2: Bez nich by to nešlo?
1: To byl rozkaz. Musíme být opatrní. Až budete ve spojovací chodbě, zapnete si mikrofony a kamery na přilbách.
3: Ano, pane kapitáne.
1: Zlomte vás. Lespre, monitorujte jejich pohyb.
4: Přechodová komora uzavřena. Můžeme otevírat výstupní dveře.
5: Lidi, nechte těch formalit a už nás pustte ven.
6: Co je? Dveře jsou pořád uzavřený.
5: Nezmatkuj, víš, kolik let byly zablokovaný?
6: Už se otevírají.
5: Skvělý, jdu jako první.
6: Ty zatracený, pitomče. Mohl si mě srazit.
1: Ukázněte se. Hollisi, podávejte průběžně hlášení.
5: Všechno OK?
1: Co měřící senzometry?
6: Nevykazují žádnou odchylku. Ani v radiaci, ani v teplotě.
5: Na senzory je hod spolech.
6: Vypadá to, že na kontakt s inteligentními tvory musíme zapomenout.
5: Je to tu mrtvý už hezky dlouho.
1: Zůstaňte, kde jste, než se k vám přidáme.
5: Skafandry můžete rovnou nechat v té naší vesmírný kocápce. My už je sundáváme.
7: Tomu říkám opravdický vzduch.
8: Pane bože, nejradši bych tu zůstal stát a jenom zhluboka dýchal.
9: Cítíte, jak ta tráva voní? A jak je zelená?
1: Taky sdílím, Lespre, vaše pocity. Ale neletěli jsme napříč galaxií, abychom obdivovali trávník na Taolanu. V prvé řadě musíme prozkoumat město před námi. Je to jediná dochovaná architektura na této planetě. Jste všichni ozbrojeni?
2: To město je přece mrtvý, kapitáne. Laserový zaměřovače proslídili každý centimetr čtvereční.
1: Souhlasím. Na pětistopém displeji jsme všichni viděli trojrozměrnou mapu.
2: No, a nepromítla se na ně ani moucha. Natož něco většího, není se čeho bát.
7: Někdo ho ale postavit musel.
8: Ale kam zmizel? A proč?
2: Už na lodi jsem vám nabídnul vysvětlení. Máte snad lepší?
7: To město obehnané vysokou černou zdí připomíná středověké hradby. Vzpomínáte, jak nám v hodinách historie promítali záznamy o dávných obranných systémech?
9: Řeknu vám, že i na tu dálku působí dost tísnivě.
8: A to jsme se ještě nedostali dovnitř.
1: Postupně zeď obejdeme. Někudy se tam přece vcházelo a vycházelo.
9: K mé velké lítosti nás tu žádné krásné taolanky nevítají dobrým jídlem a pitím, jak se na správné hostitele sluší.
2: Už zase, Lespre!
7: Ještě před chvílí jsem měl pocit, že ty zdi z téhle strany, odkud přicházíme, jsou naprosto kompaktní, ale vidíte? Tamhle.
2: Trhlina. No a co? Došli jsme blíž, tak jsme ji objevili.
8: Z dálky jsme se dívali z jiného úhlu, to je fakt.
10: Cože? Slyšíte?
2: Leda vítr.
10: A to není vítr. Připomíná to zvuk, který vydávají panely v řídícím centru.
2: Máš slyšiny a vidiny.
1: Držme se raději pohromadě.
7: A zbraně v pohotovosti.
2: Já si doteďka myslel, že zrovna ty smy si máš pro strach uděláno. Taky nám tě kapitán co chvíli dával za vzor, co, kapitáne?
9: To je fakt, tvoje obliba po každý prudce stoupla.
2: A teď začneš panikařit.
8: Já taky něco zaslechl. Jako bzučení.
10: Ano, to je ono. Vidíte tu trhlinu? Není tak o půl metru širší.
2: Lidi, vy jste snad všichni svokli. Blížíme se a otvor se zvětšuje. Jeden ze základních fyzikálních zákonů.
9: Už by se v ní protáhl jeden člověk.
7: Podívejte, ta okna. Tam vpravo, ta velká.
2: Neštvi mě, smysi. Domy snad mívají okna. Dokonce i naše kosmická loď má kulatý, průhledný průzory.
10: Přísahám, že jsem viděl, jak se ta okna pohnula.
8: Já se díval na ten otvor. Ve zdi. Ušli jsme sotva 50 metrů a ta brána, nebo co to je, se zase pootevřela.
9: Máš pravdu. Před chvílí by se v ní protáhnul tak jeden člověk a teď projdou vedle sebe pohodlně tři.
7: Ani s těmi okny není všechno v pořádku.
10: Nemůžu si pomoct, ale před chvílí byla temná a teď jsou světlá. Mně se to nelíbí.
2: Kdyby to bylo jiný složení vzduchu, nebo nějaký neznámý mikroorganismy, tak řeknu, že tě infikovali, nebo že tvoje centrální nervová soustava se ti odporoučila. Ale já jsem například v pohodě a kapitán taky, že jo?
1: Ničeho jsem si nevšiml, to musím přiznat. Ovšem po oknech jsem se nedíval. Na druhé straně, kromě granometrických parametrů a topografických a klimatologických rozborů, o Taolanu mnoho nevíme.
2: Kapitáne, nenechte se zmagořit!
10: Teď! Teď se posunula a zase změnila barvu.
2: Hele, nech toho smysli. O co ti jde? Jestli jsi takovej posera, tak tu zůstaň, ale my jdeme dovnitř.
9: Mám-li být upřímný.
2: Ale Lesper si taky něčeho všimnul?
1: Nechte ho domluvit, Applegate. Tak povězte, Lespre, co se vám nezdá?
9: Sám nevím, čím to je. Nestalo se vám někdy, že když jste někam přišli, tak jste měli pocit, jako byste to místo už navštívili?
1: Francouzsky se tomu říká déjà vu. Slyšel jsem o tom fenoménu.
9: Nemáte taky ten pocit, že tohle město znáte?
2: Nesmysl!
1: To bychom si přece pamatovali, Lespre. Tolik vesmírných expedic jsme neabsolvovali, aby se nám navzájem pletli.
10: Na mou duši, pane kapitáne, s těmi okny se něco děje. Je to pást!
2: Jsi přetažený, Smithy.
10: Pojďme se vrátit. Přijdeme zítra, na pár hodinách už nesejde. Vezmeme sebou laserový sondy a granometry.
2: Co můžeš udělat dnes, neodkládej na zítra.
1: Poslouchejte, Smithy. Domnívám se, že by vám prospělo pár hodin v regeneračním kokpitu.
2: Strach z prázdného města tě úplně rozhodí. A přitom naviguješ Prometea a přistaneš na neznámý planetě naprosto perfektně. Rozumíš si?
1: Smith má právo na odpočinek. I pro ty důvody, které jste z části vyjmenoval, Applegate. Vraťte se na Prometea.
10: Díky, kapitáne.
1: Budeme v rádiovém spojení.
10: Samozřejmě.
2: A nezapomeň se v kabině zamknout. My pak třikrát zaklepem.
10: Opravdu se nechcete vrátit se mnou?
1: Běžte zpátky, Smithy, to je rozkaz!
8: Skoro bych přisahal, že ta brána se skutečně otevírá.
2: Smith se zjančil a ty ho budeš holisi následovat.
1: Vítr teď fouká mnohem silněji. Máme ho v zádech. A tak se zřejmě opírá do uvolněných vrat.
8: Uznávám, že je to nesmysl, ale jakoby nás postrkoval.
1: Musíme brát v úvahu, že vědomí zodpovědnosti, které na nás jako na expedici leží, zjitřuje fantazii a dává prostor nereálným dohadům.
2: To jste řekl moc krásně, kapitáne.
1: Applegate, odpusťte si ty své impertinence.
11: Ještě kdybych věděl, co to je.
1: Nerozuměl jsem, Applegate?
11: No to já taky ne.
2: No! A už jsme tady.
1: Holisi, jděte první s odjištěnou zbraní.
12: Oči, uši a nostry. Nesmíte se v ničem splést. Spolehni se, město. Prozkoumáme je. A nebudou-li to oni, pak je pustíme stejně jako posádku, která se přiletěla z planetární soustavy End. Vidím, jak se rozhlížejí. Váhavě se přibližují. Jste pozorné oči. Dívejte se dál. Pět bytostí z jiné planety. Chodí vzpřímeně na zadních končetinách. Jsou ozbrojeni, kývají rukama, otáčejí hlavou. Mají uši, oči a nozdry velmi nedokonalé. Teď jsem ucítil jejich pach. Podíš se, vane jsem jejich pyžmu strachu. A co vy uši, co jste zaslechli?
8: Mluví zmateně. Okřikují se, nemohou se shodnout.
12: Jako tamti. Velmi nejednotní, často konfliktní, mnohdy agresivní.
8: Jeden se oddělil a vrací se.
12: A co ostatní?
8: Blíží se.
12: Vítr nám pomáhá. Vítr je náš spojenec. Ještě víc otevře bránu. Musíme být přece pohostí.

0: Nikde nic. Můžete vstoupit.
1: Applegate, jistěte nás zezadu.
2: Rozkaz, kapitáne.
3: Teda, v takhle černém městě bych na mou duši žít nechtěl.
1: Je postaveno z černého obsidiánu. Proto působí tak pochmurně.
0: Ticho!
4: Taky to slyšíte?
2: Já nic neslyším.
1: Něco jsem zaslechl. Jakoby to připomínalo interpolární vizuátor, nastavený na fázovou variaci.
3: Smith to slyšel už venku.
0: Najednou všude ticho. I ten vítr už přestal foukat.
2: Jak říká náš kapitán, máme zítřenou fantazii.
3: To mi vysvětlete, kudy do těch domů vstupovali. Až do výše oken naprosto hladké, neporušené stěny.
2: Třeba měli ta olani křídla a rovnou vlétávali okny.
0: Čím dál víc by mě zajímalo, kdo to město postavil.
1: Doufám, že se nám podaří najít kosterní nebo jiná rezidua pozdějších inteligentních tvorech.
4: Pane kapitáne, nebyly v té objevené databázi taky podrobnější informace o životě na téhle planetě? Dost by nám pomohly.
1: Věřte, že bych neměl nejmenší důvod je utajovat. Ale nic víc než souřadnice a hvězdná mapa se nedochovalo.
0: Ta dlažba.
2: Co je s ní?
0: Jakoby se zhoupla.
2: Holi, si nechceš se náhodou taky vrátit?
0: Brána se zavřela.
2: Až budem potřebovat, tak si ji otevřem, třeba laserem.
4: Pode mnou se ulice taky pohnula.
2: Kapitáne, jdu první. No, pevná obsidiánová dlažba. Když unese mě a že jsem z vás nejtěžší, tak musí unést vás taky.
0: Podívejte se.
1: Co máme vidět?
0: Ten dům stojí čelně na konci ulice. Připomíná tvář. Oči, nos a štěrbina jako ústa.
1: Až k němu dojdeme, tak vám zblízka určitě obličej připomínat nebude.
4: Měli bychom si pospíšit. To jejich slunce se rychle blíží k obzoru.
0: Zase ten zvuk.
2: To bude asi tím, že jsme ještě nikdy neslyšeli, jak se vítr prohání prázdným obsidiánovým městem.
1: Je bezvětří, Applegate.
5: Oči, uši a nostry, analyzujte posádku.
6: Jedná se o biologicky živý organismus. Samostatný rod z čeledi lidí, z řádu primátů, z třídy savců. 4 pětiprsté končetiny, horní se liší od spodních vratiprstem. Páteř dvounesovitě zakřivena, centrum inteligence uloženo v mozkovně.
5: Stačí. A co vy uši? K jakému závěru jste dospěli?
6: Řeč totožná se slovní zásobou, kterou používali tamti. Některé nové tvary. Tepová frekvence srdce rychlejší, dech u dvou z nich mělký, přerývaný.
5: Bojí se tě město. V pořádku. A teď vy, nostry. Chci znát, co jste o vetřelcích vypátrali vy. Zápach ohně, výpar spadlého meteoritu, rozžáveného kovu. Posádka vylučuje 72% soli z povrchu kůže, pod nimi kanálky. V dechu rozlišují vodní páry, u některých hnilobný zápach zbylé organické potravy. Kožní mas soustředěn převážně na lepce. Koncentrace závislá na hustotě vlasového porostu. Dále je přítomen čpavek, kreatin, cukr, kyselina mléčná.
6: To zatím stačí.
5: Děkuji vám všem. A teď se připravíme k druhé fázi našeho úkolu.
6: Začneme.
7: Nemůžu se udržet na nohou!
8: Ve pasti, utečte!
7: A krakudej, propadá!
9: Já taky!
4: Je tu někdo?
0: Slyšíte mě?
1: Ano, Lespre.
0: Kde to jsme?
2: Já nic nevidím. Všechno je to tady v nějaký hustý fialový mlze.
4: Propadli jsme se někam do podzemí.
0: Unesli nás.
1: Obávám se, že máte pravdu, Holisi.
2: Někdo tu velí za vás, kapitáne.
0: taky ležíte připoutaní k nějaké studené hladké desce?
1: Ano, můžete hýbat rukama.
0: Jen od zápěstí. A nepatrně hlavou.
5: Já taky. Něčím nás zafixovali.
1: Máte zbraně?
2: Někdy jsem jí ztratil, když jsem padal.
0: Já to samý.
1: Spíš nás odzbrojili. Zřejmě jsme byli nějakou chvíli v bezvědomí.
3: Kapitáne, co s námi udělají?
1: To se můžeme jen dohadovat.
2: Role se obrátily. Nebudeme zkoumat my je, ale taolani nás.
0: A pak se spolehni na špičkovou techniku. Všechny přístroje shodně tvrdili, že na planetě neexistuje žádný živý tvor.
1: Netušíme, jak hluboko jsme uvězněni. Sem pravděpodobně sondy seismoradarů nepronikly.
2: Sakra. Smith zdrhnul včas.
5: Jsem město. Čekám na vás 20 000 let.
0: Taky to slyšíte?
1: Cože jste?
0: Město.
1: Jsem kapitán posádky, kterou jste zajali.
2: Co to na nás zkoušíte? Hlas z reproduktoru a vydává se za město?
5: Za nic se nevydávám. A nejsem hlas z reproduktoru. Opakuji. Jsem město. Jsem všude kolem vás a s vámi. Pozvalo jsem vás dovnitř.
2: Tomuhle říkáte pozvání? Sprostej únos to byl.
5: Vstoupili jste otevřenou branou dobrovolně. Až na jednoho. Ten se vrátil.
8: A dobře udělal.
1: Buďte sticha, Lespré. Poslal jsem ho pro senzometrický poskamp. Ten přístroj neznáte. Ale s jeho pomocí nás nejen objeví, ale i zachrání.
5: Chytré, kapitáne. Ale mohu slíbit, že i s pátým členem posádky si poradíme.
8: Co to znamená, že si poradíte?
2: Ale te, město, nebo co to vlastně jste? Nechtěl byste trochu tu fialovou mlhu pročistit? Když už nám tady vyhrožujete, aby jsme taky viděli, kdo se nás tady pokouší zastrašit.
0: Okamžitě nás propustte!
5: Moje 3 senzorické mechanoskopy vás identifikovali jako obyvatele vzdálené planety Země ze sluneční soustavy v Mléčné dráze. Nesmím dopustit, aby došlo k omylu. Přiletěli jste ze Země?
1: Ano.
5: Jste lidé z planety Země?
1: Jistě jsme pozemšťané. Proč je to tak důležité?
5: Před 20 000 lety tady žila prastará, inteligentní civilizace. Navštívili ji lidé z planety Země. Byli přátelsky přivítáni.
8: Tak je to pravda. To déjà vu. Už jsme tu byli.
5: Nakazili jste taolany strašlivou nemocí. Postupně umíralo všechno živé. Poslední potomci této civilizace, než zemřeli, postavili město a nazvali ho Odplata. Lidé odletěli do jiné planetární soustavy, když tady vyhubili život a neměli komu poroučet. Čekáme na vás dlouho, ale jsme trpěliví.
1: Kdo je to? My.
5: Mí 3 nejbližší spolupracovníci. Nemusí vás zajímat.
0: To je naprosto zběsilý!
1: Proč nás chcete trestat za něco, co jsme nezavinili?
5: Přiznali jste, že jste pozemšťané.
1: To jsme, ale...
5: Jste tedy potomci těch, kteří sem zavlekli nevyléčitelné malomocenství.
1: Kde máte důkazy? Můžete si vymyslet cokoliv jako záminku k nějaké kruté odplatě.
2: Na to nemáte právo!
8: Okamžitě nás rozvažte!
5: Vaši předci už tady přistáli.
0: To tvrdíte vy!
5: Sami sebe usvědčujete ze lži. Přiletěli jste prozkoumat taolan podle dávno zapomenutých a znovu objevených záznamů o meziplanetární expedici.
1: Odposlouchávali jste nás. Všechno se dá rozumně vysvětlit. Copak 4 lidské životy vykoupí, co naši předci údajně zavinili?
5: Vaše životy naopak musí být zachovány.
1: Pak už tomu vůbec nerozumím.
2: Co teda s náma chcete dělat?
5: vrátíte se na zemi s darem, který je tu pro vás opatrován 20 000 let. Vy budete tou odplatou.
1: Porozuměl jsem dobře. Přivezeme dar, který má vyhubit lidstvo?
0: Pane Bože, máme rozpoutat bakteriologickou válku.
2: To je šílenství.
5: Nemáte na vybranou.
1: Jak nás k tomu chcete přinutit?
5: Snadno. Za chvíli vám bude za celkového umrtvení vložen do spodiny lebeční čip. Od toho okamžiku už budete jednat jen podle jeho příkazu. Vaše vůle přestane existovat.
1: Chcete nás naprogramovat?
5: Ano.
0: Ne, to nemůžete udělat.
2: To nás radši zabijte.
0: Stejně zemřeme, až se nakazíme. Tak raději hned.
1: Porušíte galaktickou úmluvu. Ale to je vám asi jedno.
5: Vy lidé jste ji vůči této planetě porušili první. Náš dialog je ukončen. Všechno je připraveno k třetí fázi našeho

0: Všichni na svých místech?
1: První navigátor Hollis odpovídá za členy posádky.
0: Sdělte výstupní informace z astrometrické laboratoře.
1: Nikdo z posádky se nezdržuje na Taulanu.
0: Applegate, podejte hlášení o pohřešovaném Smithovi.
2: Všechny prostory mezigalaktické rakety jsme prohledali pomocí rezonančních skenerů. Pane, pohřešovaného Smise jsme na palubě neobjevili.
0: Beru na vědomí. Ovšem Smith při svých výjimečných astrotechnických schopnostech mohl svou skrýž odstínit tak dokonale, že ho skener neobjevil. Pak přistane na zemi spolu s námi.
2: Dovolte mi, pane kapitáne, dotaz.
0: Prosím, Applegate.
2: Mohl by Smith odchýlit Prometea z jeho dráhy a narušit poslání, kterým jsme pověřeni?
0: Všechny navigační systémy jsou zakódovány a jištěny trojnásobnou kontrolou interpolárních modulů hlavního letového počítače.
3: Dovolte, pane kapitáne, abych se také ujistil o úspěšném završení naší mise.
0: Ptejte se, Lespre.
3: Podle vašeho příkazu, pane kapitáne, jsem uložil zlatou bombu do tetradinového prostoru. Nemůže ho Smith otevřít?
0: Je to nejbezpečnější místo na lodi. Kód k odblokování znám pouze já. Smith i při svých výjimečných znalostech má nulovou šanci tuto komoru otevřít.
3: Děkuji, pane kapitáne.
0: Přetlaková kabina hermeticky uzavřena?
2: Ano, pane kapitáne.
0: Spojovací tunel zkontrolován?
3: Ano, pane kapitáne.
0: Naposledy, Holly, si prověřte počítačový letový program XD24.
1: V naprostém pořádku, pane kapitáne.
0: Všichni si nyní oblečeme bezpečnostní skafandry a připoutáme se.
4: Ano, pane kapitáne.
0: Zapojuji mobilní komunikaci. Holisi, proveďte zážeh hlavních trysek.
4: Provedu, pane kapitáne.

0: Start se zdařil. Holisi, přepojte navigační systémy.
1: Řídící centrum pod kontrolou hlavního letového počítače.
0: Lespre, aktivujte program hibernace.
2: Všechny čtyři kabiny jsou napojeny na interaktivní stimulátor. Smysova kabina odpojena a zablokována.
0: Správně. Nyní se všichni uložíme do svých modulů. Hibernace začne za 9 minut a 16 sekund. Oživovací proces je nastaven 59 hodin poté, co vstoupíme do naší sluneční soustavy. Dotazy?
1: Posádka srozuměna, pane kapitáne.
0: Těším se s vámi všemi na shledání. Věřím, že naši misi nic nemůže překazit.

0: Hibernace ukončena. Čas probuzení. Vnější teplota 16 stupňů. Hibernace ukončena. Vnější teplota 17 stupňů. Oteplování na 20 stupňů ukončeno. 17 hodin 28 minut galaktického času.
1: Hlásí se Applegate. Slyšíte mě, pane kapitáne?
2: Tady Lesper.
1: Už jsem se taky probudil. Pane kapitáne, jste vzhůru? Hibernace skončila.
3: Jsem v pořádku. Ještě se neozval Hollis.
1: Hollisi, ohlaš se.
4: Jsem vzhůru.
3: Oblečte si skafandry. Aklimatizace musí probíhat co nejpomaleji.
4: Zástupce kapitána má dotaz.
3: Prosím, Hollisi.
4: Dovolte, abych překontroloval, zda byl zaznamenán pohyb na palubě po dobu naší hibernace.
3: Samozřejmě, Hollisi. Výsledné rezime?
4: Nic podezřelého. Smith nebyl monitorován.
1: Smith neexistuje. Bereme na vědomí.
3: Za 50 minut se sejdeme v řídícím centru.
4: Rozumíme, pane kapitáne.
5: Panebože, všude je tma.
1: Kruci, raketa vybuchla.
5: Proč? Kapitáne, slyšíte mě?
3: Slyším. Všichni jsme byli vymrštěni do vesmíru.
1: Vypadá to tak. Akorát, že každý sviští po vlastní ose.
4: To není možný. Nejlepší raketa, jakou lidi zkonstruovali.
1: Tvrdil náš kapitán, to je fakt.
4: Tak už to netvrdím.
3: Rakety přece někdy vybuchují.
5: Jak se to mohlo stát? Měli jsme přistát na Zemi za 13 hodin.
1: Na Zemi přistaneme tak jako tak.
3: Naše rychlost je přibližně 16 000 km za hodinu.
4: Schoříme jako sirky.
1: Pokud budeme mít štěstí, tak nás někdo zahlídne a řekne si, padá hvězda, tak krásně svítí, musím si něco přát.
5: Ne, to ne. Někdo nás musí zachránit.
1: Na to zapomeň, Lespre.
4: Já ji vidím.
3: Raketu?
4: Ne, modrou planetu. Mám ji přímo pod nohama.
1: Já letím hlavou napřed.
3: Zvláštní, že všichni padáme přibližně stejným směrem. Zřejmě už jsme v jejím gravitačním poli.
4: Začínám si na tu vesmírnou tmu zvykat. Někoho vlevo ode mne rozeznávám. Jsi to ty, Applegate?
1: Jak to mám vědět? Letím meziplanetárním prostorem a můžu odpřisáhnout, že to nic moc k vidění fakt není.
5: Jak dlouho se ještě uslyšíme?
3: Tyhle mikrofony vydrží bez dobíjení maximálně 90 minut.
1: Tak to si musím pospíšit. Hollisi, chci ti něco konečně prozradit. Ten, kdo tě schodil u společnosti pro výrobu raket, to jsem byl já.
4: Tušil jsem to. Taky tě nenávidím.
1: Celý život se škrabal nahoru, Hollisi. Očernil jsem tě pár týdnů předtím, než mě taky vyrazili.
4: Cítil ses bezvadně, co? Nebo ti bylo hnusně, ty podrazáku?
1: A tobě bych, Lespre, taky rád něco vzkázal. Děsně si mě vytáčel, jak ses v jednom kuse vytahoval, na který planetě máš jakou ženskou, kolik si vydělal prachů, kde jsi co užil. A teď je všemu konec. Ha, to je to samý, jako by to ani nebylo.
5: Pleteš se, Applegate. Závidíš a tak mi chceš ublížit.
1: Tak jo, teď už to můžu přiznat. Záviděl jsem ti, že si žiješ, jak nejlíp to jde. Já jsem se ženských bál, odletěl jsem před nima do vesmíru, ale nepomohlo to. Stejně jsem po nich toužil, jenže teď jsme všichni v jedný černý vesmírný blindě a už je jedno, jestli něco bylo nebo ne.
5: Seš vedle!
1: Bojíš se smrti, Lespre, akorát si namlouváš, jak se ti bude líp umírat, když máš ty svý vzpomínky.
5: A to se ví, že jsem na tom líp!
4: Lespre má pravdu. Mezi vzpomínkami a prázdným životem je pořádný rozdíl. Za to ten tvůj cynismus, Applegate, má na všechny dělat dojem otrlýho chlapa, který ho nic nemůže rozházet. Blbost! Chceš ubližovat, protože se sám cítíš mizerně. Ty se smrti bojíš taky.
5: Nechci umřít. Dolu je to strašně daleko. Třeba jsme se ještě neprobrali z hibernace.
1: Jo. A máme kolektivní sen, jak se řítíme černým vesmírným prostorem, kde blikají hvězdy a jinak je tu hnusný ticho a naše matička Země se každou minutou zvětšuje.
4: Už toho nechte! To
3: tohle nás ničí. Všechna špína leze na povrch.
1: Držte hubu, kapitáne.
3: Cože?
1: Slyšel jste dobře, nevytahujte se na mě s tou svou šarží. V tomhle bezedným, mrazivým prostoru už neplatí.
3: Poslyšte, Applegate. Nedovolím, abyste rozkládal kázeň a morálku posádky.
1: Jaký posádky? Jsme bludný meteority, co schořejí v zemské atmosféře. To jste ještě nepochopil.
3: Co se to s námi všemi stalo? Když jsme odlétali z Taolanu, byli jsme sehraná posádka. Dokonce jsme měli nějaké důležité poslání. Vzpomínáte?
4: Matně si vybavuji, že jsme vezli nějaký vzácný dar pozemšťanům.
2: Souhlasím.
3: To jste řekl vy? Holisi?
2: Ne, to nebyl Holis.
6: Kdo je to?
1: Snad to není nesmysl. Už mám halucinace. Mě aspoň zatraceně třeští hlava.
4: To mě taky. Vzadu, nad zátylkem.
6: Mě taky. Na stejném místě.
3: Zvláštní. Všichni trpíme stejnou bolestí a částečnou ztrátou paměti. Nejspíš to způsobil šok z havárie Prometea.
1: Holisi, k té částečné ztrátě paměti můžeš zapomenout na to, co jsem žvanil. Chci se ti omluvit. Nevím, proč jsem to říkal.
4: Vždycky jsme se spolu rvali. Už to neberu osobně.
3: Plýtváme svou energií a myšlenkovým potenciálem na nesmyslných obviňováních a neužitečných řečech. Musíme společně najít východisko z téhle situace.
2: A co vaše mise, kapitáne?
3: Jaká mise? O čem to mluvíte, Holisi?
4: Ale to jsem neřekl já.
2: Přece ta dobře uschovaná zlatá bomba jako dar města.
1: Je to smysl. Já ho poznal. Smysly, ty žiješ?
2: Jestli se tomuhle dá říkat život, tak jo.
3: Jak jste mohl přežít bez hibernátoru?
2: Zapomněl jste, kapitáne, na záchranou raketu pro jednočlenou posádku?
1: Počkat, teď se mi vybavuje, jak jsme tě všude hledali rezonančními skenery.
2: Nasimuloval jsem na obrazovce prázdný prostor. To nebylo zas tak těžký.
6: Ale proč ses před námi schovával?
2: Dostali jste za úkol zlikvidovat mě.
1: Pitomost, co jsi to nasugeroval?
2: Všechno jsem slyšel. Vaše mikrofony naštěstí nikdo neodpojil. Zkoumali jste město a padli do jeho pasti. Vrátili jste se jako roboti, proto vás bolí hlava. Voperovali vám vzadu do mozku čip. A na palubu jste přinesli zlatou bombu.
1: Co pořád máš s tou zlatou bombou?
2: Měli jste přivést vzácný dar pozemšťanům z planety Taolan, kde vymřel život.
1: Tak ho už stoprocentně nepředáme.
2: Taky doufám.
4: Ale to bude chyba, ne?
3: Sice jste se zachránil před námi, když nás město naprogramovalo, jak tvrdíte, abychom vás zlikvidovali, ale jak už někdo podotkl, teď jsme všichni ve stejné brindě. Raketa se roztrhla a my schoříme ve stratosféře jako svítící bolidy.
2: Raketa se neroztrhla. Musel jsem ji zneškodnit. Ten výbuch, to byla moje práce.
4: Ty vrahu!
6: On zešílel.
1: Proč máme kvůli tobě všichni pochcípat?
2: Copak si nikdo z vás nepamatuje, co v té zlaté bombě bylo? Jak jste se strachovali, abych se k ní nedostal a nezlikvidoval ji?
1: O čem to blábolíš?
2: Město vás vyslalo na zemi pomstít vymřelé Taolany. Lidi tam přece zavlekli smrtelnou nemoc a vy jste zase měli rozpoutat bakteriologickou válku na naší planetě.
3: Takový úkol bych nikdy nepřijal.
6: Nikdo z nás, za to ručím.
2: Proto vám voperovali čip. Vzpomeňte si, jak jste se propadli.
6: Do fialové tmy.
1: A něco na nás mluvilo a mě děsně štvalo, že to nevidím.
4: A co jsme teď? Lidi? Nebo roboti?
2: Šok z výbuchu a strach ze smrti vám nejspíš vrátili lidské vnímání a zablokovali čip.
3: Podle vás, Smysi, jsou z nás zase lidi. Ale to nás nezachrání. Rádiové signály nejsou dost silné, aby je zachytila nějaká orbitální stanice.
1: Když už si za nás rozhodl, že se všichni obětujeme, víš jistě, že ze zlatý bomby taky nic nezůstane.
2: Určitě. Roztaví se dřív, než dopadne na zem.
4: Stejně jako my.
3: 5 astronautů položilo život za pokračování života na zemi.
4: Dost patetický, co?
6: Ani pomník nám nemůžou postavit.
1: To by mě fakt žralo nejmíň.
3: Nikdo tam dole netuší, co jim hrozilo.
1: Jo, kapitáne, vám se taky omlouvám.
3: Chápu, že jsem vám někdy lezl na nervy. Už jsem takový. Sebe občas taky těžko snáším.
2: Tiše! Slyšíte to?
1: Už to zase začíná. Smys má slyšiny jako na Taolanu.
7: Tady orbitální stanice Tau Epsilon.
4: To není kosmický šum. Já se snad zblázním!
1: Mlčte!
7: Opakuji, tady orbitální stanice Tau Epsilon.
4: Tady posádka vesmírné lodi Prometheus. Vracíme se z výzkumné expedice. Došlo k havárii. Všichni jsme naživu. Skafandry nás zatím chrání. Ale nestačili jsme si připevnit pohonné jednotky. Nedokážeme zpomalit volný pád v gravitačním poli Země. Hrozí nám při průchodu atmosférou jistá smrt. Konec. Nic. Asi se mi to opravdu jen zdálo.
6: Nebo to nepatřilo nám.
2: Někde jsem četl, že naděje umírá poslední.
1: Taky pěkná blbost.
4: Je to divný. Ale čím víc se blíží konec, tím míň se bojím.
1: Denně jsme si zahrávali se smrtí, ale nikdy si člověk vlastně nepřipustil, že k takové katastrofě jednou opravdu dojde.
7: Naše radary zaznamenaly výbuch meziplanetární rakety. Zachytili jsme vaše volání.
4: Slyšíme vás!

0: zástupce kapitána Hollis.
1: Člen posádky Applegate.
2: Člen posádky Lesper.
3: Člen posádky Smith.

Julius Košnář, ukřižovaný žebrák. V dolejší kapli arcibiskupského paláce vysíval prý nad oltářem překrásný obraz ukřižovaného, malovaný neznámým mistrem. Malíř byl prý Vlach a neobyčejně svědomitý umělec. Chtěje se zavděčiti arcibiskupovi, který si u něho objednal obraz ukřižovaného, vynaložil na tuto práci všechnu svou píli. Přemluvil kteréhosi žebráka na Kamenném mostě Karlově, aby mu stál modelem, slibuje mu velice dobrou odměnu. Když žebrák přišel do jeho dílny, měl malíř již připravený kříž, na který chudáka přivázal provazy. Ale tvář žebrákova přesto vše nenabyla výrazu umírajícího. Proto mistr provazy utahoval co nejvíce. Ještě se žebrák tvářil zlostně, malíř se snažil novým utažením provazů na jeho tváři vyloudit výraz umírajícího člověka. Pln zlosti po marných pokusech vytáhl umělec dýku, kterou nosil ukrytou v šatech, a mrštil jí po přivázaném ubožákovi. Dýka se zabodla do prsou a chudák nyní opravdu umíral. V té chvíli malíř chopil se štětce a výraz zmírajícího mistrovsky zachytil na plátno. Obraz ukřižovaného Krista ovšem se potom znamenitě vydařil. Ale za jakou cenu? Stál dva životy. Život žebrákův i život malíře, jenž zešílel a vrhnul se v motole ze skály, na níž zbožné ruce vztyčily kříž, ale bez těla ukřižovaného.

0: žil jednou jeden člověk. Budu mu říkat Keawe. Byl to znamenitý námořník a dlouho se plavil na ostrovních parnicích. Nakonec, jak už to tak bývá, zatoužil Keawe zhlédnout širý svět a cizokrajná města. Nechal se tedy najmout na loď plující do San Francisca. Jak jalový začátek. Chybí vzlet a metafora kulhá, proklatá povídka. Snad nikdy ji nedokážu napsat. O bože, kde je můj talent? Kam se podělá má inspirace? Vždyť ostrov pokladů jsem tvořil s takovou lehkostí. Ubohých pár stránek a stojí mě více sil než román.
1: Dobrý večer, mistře.
0: Kdo jste? Jak jste se sem dostal?
1: Přiletěl jsem na perutích vašeho zoufalství. Jmenuji se Keawe.
0: Jakže?
1: Nemohu už déle nečinně přihlížet, jak se s mým příběhem trápíte.
0: Tyž jsi...
1: Výplod vaší fantazie.
0: Pojď blíž. Jsem do světla petrolejky, ať si tě prohlédnu. Takovou má toho. Takové nedochůdče, že bych stvořil, vždyť si celý v mlách.
1: Nemám zatím jasné obrysy. Na mé postavě je třeba ještě zapracovat, ale společnými silami...
0: Co?
1: Z mlžného oparu vystoupím.
0: A chceš mi radit při psání do mého příběhu zasahovat?
1: Je to i můj příběh, pane.
0: Tahle povídka již týdny hloubí propast mé beznaděje. Abych ji zmohl, spojil bych se třeba se samotným...
1: Zadržte. A nerouhejte se, stačí, když se spojíte se mnou.
0: S tebou. Co ty bys mi mohl...
1: Začnu vyprávět náš příběh po svém.
0: Víš, s kým mluvíš, ty má toho zříše stínu. Já jsem Robert Louis Stevenson. Velký vypravěč a slavný spisovatel. Nepotřebují tvé nedomrlé nápady.
1: Hned se rozplynu, jak raní mlha u řeky. Také mám svou hrdost.
0: Počkej. Konec konců ztratil jsem už spoustu času. Jestli k tomu přidám ještě

0: Ohlížíš si paláce a říkáš si...
1: To jsou krásné domy. Jak je asi blaze těm, co v nich bydlí a nestarají se o zítřek.
0: A jak si to tak říkáš, ocneš se před jedním takovým palácem?
1: Schody se mu lesknou jako stříbro, okna se třpití jako démanty, stojím tam všecek úžaslý tou krásou. A jak tak stojím, všimnu si, že se na mě někdo dívá. Za průzračným oknem je ho vidět jako rybu, uvázlou v louži na skalnatém břehu.
0: Bravo, toť metafora hodná, básník. Možná mi přece jen k něčemu budeš, pokračuj.
1: Je to jakýsi postarší plešatec, celý ustaraný a uvzdychaný. Dívám se na něho, on se zas dívá na mne a tu se stařík usměje, kývne hlavou, zve mě dál, jde mi až ke dveřím naproti a já mu říkám... Obdivuji váš dům, pane. Je opravdu nádherný.
2: Měl byste chuť prohlédnout si i komnaty?
1: Nebude-li vás to obtěžovat, rád se pokochám jejich krásou.
2: Nuže, račte vstoupit. Tato hala, obložená vzácným ebenovým dřevem...
0: Popis domu vynechte, jen zpomaluje to k vyprávění.
1: Mluvíte mi z duše, mistře. Hned vpadnu staříkovi do řeči. Věru, krásný dům. Kdybych v něm bydlel, celý den bych se smál. Ale vy mi připadáte velmi smutný. Jako by vás něco trápilo.
2: Mohl byste mít dům zrovna takový. Třeba hezčí. Stačí pár dolarů.
1: Má padesátka, která mě hřeje v kapse, by sotva stačila na kliku u dveří.
2: 50 dolarů, to věru není mnoho. Ale budiš, když víc nemáte, za 50 dolarů vám patří.
1: Dům za 50 dolarů.
2: Lev, dobrý muži.
1: Já vám nerozumím.
2: Jsem bohatý, ale všechno mé bohatství i tento dům se zahradou pochází z půlitrové láhve. Mám ji schovanou tady v té skřínce. Hned vám ji ukážu. Pohleďte. To je ona.
1: Vždyť je to obyčejná láhev s dlouhým hrdlem.
2: Obyčejná. Tak ji zkuste rozbít.
1: A není to škoda. Sklo je pěkně mléčně bílé. Hraje duhovými barvami. Uvnitř láhve se odlesky duhy mihotají jako oheň a stín.
2: Jen směle do toho. Zkuste s láhví bouchnout o zem.
1: Pro mě, za mě. Když jinak nedáte, praštím s ní, že se rozletí na tisíc kousků. Odrazila se od země jako míč.
2: Vždyť vám říkám, že ji nerozbijete.
1: To bych se na to podíval. Vší silou s ní bouchnu o zem. A byl by v tom čert, aby... Tu jsem blázen.
2: I kdybyste s ní do úmoru tloukl o zem, zůstane celá.
1: Na omák i na pohled by měla být skleněná.
2: Je skleněná, ale ze skla taveného pekelnými plameny. Žije v ní skřítek. Je to ten pohyblivý stín, který se uvnitř láhve mihotá. Kdo tu láhev koupí, tomu skřítek slouží. Až zatoužíte po čemkoliv, splní každé vaše přání. Chcete lásku, slávu, peníze, dům nebo celé město? Stačí říct a budete je mít. Tuhle láhev držel v ruce Napoleon, když královal nad polovinou světa. Nakonec ji však prodal a byl poražen u Waterloo. Plavila se na lodi i s kapitánem Cookem, a proto objevil tolik nových ostrovů. Jenže potom ji taky prodal a zabili ho na Havaji. Jakmile se prodá, je veta po její ochraně a síle. Skřítek začne sloužit novému majiteli.
1: A to říkáte, že byste ji prodal?
2: Jsem už starý. Nic mi nechybí.
1: Přejte si, aby se vám mládí vrátilo zpátky.
2: prodloužit

0: život. To jediné skřítek nedokáže. Od nemoci odpomůže, ale když svíčka dohřívá, pak je marné hledat u něj pomoc. Všechno ostatní je pro něj hračka. Kupte ji a máte po starostech. Tak co, plácnem si?
1: Musel jste mi povědět jen polovinu pravdy. Tu druhou polovinu jste mi zatajil.
0: Tak jako tak bych vám ji řekl. Jinak bych nemohl obchod uzavřít. Když někdo umře dřív, než lahev prodá, patří po smrti ďáblu a čeká ho věčné zatracení.
1: Pán Bůh s námi a zlý pryč. Teď už se nedivím, že se tak snažíte lahev prodat.
0: Ale pane, ne tak zhurta. Nechte si to vysvětlit.
1: Říkám vám rovnou, z našeho obchodu nic nebude.
0: Vy netoužíte zpříjemnit si život, dát navždy vale strasti a starostem?
1: Věra tomu, kdo není spokojen s tím, co má. Raději už půjdu. Po věčném zatracení rozhodně nepráhnu.
0: Počkejte! Stačí využít skřítkovy moci s mírou. A potom, tak jako já, lehev prodat a klidně dožít až do smrti.
1: Nezdá se mi, že byste byl klidný. Máte kruhy pod očima, propadlou tvář a pořád vzdycháte.
0: Vzdychám, protože to jde s mým zdravím z kopce. Umřít a na věky patřit ďáblu se nikomu nechce.
1: A kdo ví, co je v tom ještě za další čertovinu. A pak... Ta láhev je nějak podezřele levná.
0: Kdysi dávno ji ďábel přinesl na svět a její cena byla nesmírná. Nestačily ani miliony, abyste ji koupil. Jenže prodat se smí jenom se slevou. Kdo ji prodá za tolik, za čí koupil, tomu se vrátí, jako když přilétne holub do holubníku. A tak za poslední staletí neustále klesala v ceně. Nyní je úžasně lacina. Sám jsem ji koupil od jednoho zámožného souseda tady na kopci a zaplatil jsem za ní pouhých $90. Prodat ji mohu na nejvýš za $89.99. Ani o centík dráž. Jinak se mi lahev vrátí. No, nechcete si ji vyzkoušet?
1: Už je pozdě.
0: Dejte mi $50, láhev si vezměte a přijte si, abyste měl těch $50 zpátky v kapse, tak se přesvědčíte, co láhev dokáže.
1: S ďáblem nechci mít nic společného.
0: Ale za zkoušku přece nic nedát.
1: Podej čertu prst a bude chtít celou ruku.
0: No, což přijdou jiní, odvážnější a ještě mi poděkují. S Bohem, pane.
1: Počkejte, já to tedy zkusím.
0: Dejte mi $50. Tak. A tady máte láhev. Přejte si, co jsem vám řekl a uvidíte, co se bude dít.
1: Skřítku v láhvi chci mít $50 naspátek v kapse. Opravdu. Už mi zase cinkají v dlani.
0: Báječná láhev, vidíte. Mějte se hezky, panáčku. A satan vás vem místo mě.
1: Už mám dost těch vašich šprýmů. Vezměte si svou láhev zpátky.
0: Koupil jste ji levněji než já. Je vaše.
1: Bylo to jen na zkoušku?
0: Ne. Dal jste mi peníze, já jsem vám dal láhev. A teď nemám jiné přání, než abyste se odtud klidil.
1: Podvedl jste mě?
2: Hej, sluhové! Vyhoďte toho muže!
3: Že to s tebou ten stařík ale sehrál.
1: Musel jsem se chovat tak, jak jste mi předepsal. Nemohl jsem přece...
3: Já vím. Nebylo to špatné. Zdá se, že mi přece jen k něčemu budeš. Pokračuji. Octl ses na ulici, láhev pod paží a v kapse $50. Máš nějaký nápad, co teď budeš dělat?
1: Postavím láhev na zem a odejdu.
3: Tak to udělej.
1: Dvakrát se ohlédnu a baňatá lahev stojí tam, kde jsem ji nechal. Ohlédnu se po třetí, zahnu za roh a ouha, něco mě kleplo do lokte. A hle, trčí tam dlouhé hrdlo a láhev mám vmáčknutou do kapsy námořnické kazajky.
3: No vidám, v tomhle ti stařík nelhal. Takhle se láhve nezbavíš. Poslíš, Keáve, každý námořník nosí v kapse vývrtku, máš ji tam i ty. Co kdybys vytáhnul zátku?
1: To právě zkouším. Když vývrtku zašroubuju, pokaždé se zas vyšroubuje a zátka je celá jako dřív.
3: Koukám, celý ses z toho spotil a rozklepal.
1: Chodit po městě s touhle ďábelskou láhví, to pomyšlení mě děsí. Kdybych teď umřel, čeká mě věčné zatracení. Vrátím se na loď a poradím se s Lopakou, co dělat.

0: To je těžká věc, kamaráde. Máš láhev, vztahuje tě do záhuby a přitom si z jejich darů nic neužil. Na tvém místě bych si něco přál. Budeš s ní mít ještě spoustu starostí, tak na tom koukej aspoň něco vydělat.
1: To se ti lehko řekne, brachu. Ale mě najednou nic netěší.
0: Proč bys se špatným nebral i dobré?
1: Co se mnou bude, jestli se jí nedokážu zbavit? Kdo jí koupí?
0: Něco jí poruč a když ti přání splní, sám ji od tebe odkoupím.
1: Ty?
0: Toužím pořídit si škuner a obchodovat s ním po ostrovech.
1: Já zase prahnu po krásném domě se zahradou. Vlastně bych chtěl královský palác kolem dokola obklopený terasami.
0: A kde by měl stát ten tvůj palác?
1: No přece na Havaji, na horském ubočí, jižně od Hawkeny.
0: Odvezeme tedy láhev zpátky na Havaj. A jestli vše dopadne tak, jak si přeješ, láhev od tebe koupím. Dávám ti své slovo.
2: O, díky bohu, že se dali mé myšlenky do pohybu a vyšlehl plamen inspirace. Konečně z teku tvé hradby proklatá povídko, už mi neunikneš. Již cválá kůň mé fantazie a ten tě dostihne. Keáve, lopako vzhůru, loď do Honolulu zakrátko odplouvá. Několika tahy pera vás přinesu ze San Franciska zpátky na Havaj.
1: Mistře, to není plavba, ale střemhlavý let.
2: Vystupte na molo, jsme v Honolulu. Na nábřeží potkáš Keávem jednoho známého. Je poslem smrti. A to, co ti sdělí, tě velmi zasáhne. To jen, abys byl připraven.
3: Buď pozdraven, Keáve. Vítej zpět na Havaji. A přijmi, prosím, projev mé nejhlubší soustrasti.
1: Proč mi projevuješ soustrast?
3: Ty to nevíš. Tvůj strýc, ten dobrý stařec, umřel. A tvůj synovec, ten krásný hoch, utonul v moři.
1: Ach, bože. To jsem se musel vrátit do rodného kraje proto, abych oplakal své nejdražší.
3: Je mi to líto, Keáve. Kdybys něco potřeboval, víš, kde mě najdeš.
2: Dlouho, Keáve, chodíš a pláčeš, dlouho už naříkáš, tvůj žal nebere konce, i na láhev si zapomněl. Přestaň už trochlit. Podívej, tvůj přítel Lopaka tě přišel navštívit.
0: Keáve, neměl tvůj strýc na Havaji v Kajském okrese nějaké pozemky?
1: Jeho pozemky leží na horském úbočí, jižně od Hawkeny.
0: A ty budou teď patřit tobě?
1: Jsem jeho jediným dědicem.
0: Odpusť, ale pořád mi to leží v hlavě. Napadlo mě, co když to všechno způsobila láhev. Na horském úbočí jižně od Hawkeny je přece místo pro tvůj dům. Alespoň tak si o tom mluvil.
1: Máš pravdu. Zrovna na tomhle místě jsem si dům představoval.
0: Říká se, že tvůj strýc v poslední době náramně zbohatnul.
1: Ano.
0: Pozemek na stavbu domu máš? Peníze taky.
1: To je strašné. Jestli mám synovce a strýce svým bezděčným přáním na svědomí, nechci tuhle odpornou láhev nikdy vidět. Natož pak ještě vyslovit nějaké přání. Rozmáchnu se a vší silou s ní mrštím do moře. Tam je její místo!
0: Takhle se láhve nezbavíš. Podívej, už se ti z moře vrací zpátky. Musíš ji prodat.
1: Proklínám chvíli, kdy jsem vstoupil do domu k tomu starci. Proklínám okamžik, kdy jsem ji vzal poprvé do ruky. Lopako, prosím tě, kupí, já už s ní déle nevydržím.
0: Slíbil jsem ti, že ji koupím, ale napřed mi ukaž, co dovede.
1: Ne, to po mně nechtěj.
0: Pomýšlel si přece na dům. Zajděme k tomu novému staviteli. Vyprávějí se o něm divy. Uvidíme, jestli se láhev předvede.
3: Jen se račte podívat. To jsou mé nákresy několika nových domů. Pokud však toužíte po něčem nevšedním, pak vám doporučuji tenhle.
1: To není možné.
3: Vám se ten dům nelíbí?
1: Naopak. Nákres přesně spodobuje moji představu.
3: Ale mně se zdálo, jako kdybyste vykřiknul leknutím a ne radostí.
1: Ne, totiž já...
0: Můj přítel o takovém paláci už dlouho sní.
3: Snadná pomoc. Já proměňuji sny ve skutečnost. Za pouhých 100 000 dolarů mu bude říkat pane.
1: 100 000 dolarů?
3: Mohu vám nabídnout i něco levnějšího, ale pokud vím, přál jste si...
1: Hled vody, mohu-li vás obtěžovat?
3: Hned vám vodu přinesu.
0: Kave, co je s tebou? Vypadáš, jako by tě už smrt měla na záznamu.
1: 100 000 dolarů je přesně suma, kterou jsem zdědil po strýci. Všechno způsobila láhev. Stačí ti už tenhle důkaz.
0: A co ten krásný palác? Ty ho nechceš?
1: Toužím po něm, chci ho. Děsí mě však, jaká k němu vede cesta. Dělej, co dělej. Pochází od ďábla.
2: Jako když práskne bičem, nový palác už stojí na horském úbočí. Strmými útesy spadá pod ním černá láva až k pohřebišti dávných králů. Všemi barvami kvete zahrada, z jedné strany papájový sad, z druhé chlebovníkový. A komnaty. Obrazy v zlatých rámech, bicí hodiny, na komodách hrací skříňky, knihy, vzácné zbraně ze všech koutů světa. A duchaplné hry pro samotáře na ukrácení dlouhé chvíle. Ale ty snad dlouhou chvíli nemáš, Káve.
4: Nevím, co dřív. Jestli na horní terase vdechovat vánek od pevniny a dívat se do sadu na květiny, nebo se na přední terase opájet mořským větrem a ze strmého horského valu vyhlížet lodě na moři.
2: Je vše tak, jak jsi vysnil ve svých představách?
4: Mé představy byly ubohé proti tomu, co teď vidím.
0: Tu krásu slovy nelze vyjádřit. Ale co když si to všechno získal dědictvím a skřítek s tím nemá nic společného? Jestli láhev od tebe koupím a nedostanu škuner, pro nic za nic strčím ruku do ohně. Dal jsem ti své slovo, že tě láhve zbavím. Snad mi tedy neodepřeš ještě jednu poslední zkoušku.
4: Zapřísáhl jsem se. Další úsluhu od ďábla už nepřijmu.
0: Jenom bych chtěl skřítka vidět, abych měl jistotu.
4: Skřítek je ďáblův služebník, lekneš se ho a nebudeš pak o láhev už stát.
0: Co řeknu, to platí. Peníze leží tady mezi námi. Poruč skřítkovi, ať se ukáže.
4: Nezahrávejme si s osudem, kdo ví, co se může stát.
0: Vyvolej skřítka z láhve.
4: Dobrá, sám si to chtěl. Skřítku, ďáblův služebníku, ukaž se.
1: Bože, ochraňuj nás.
0: Jako kdyby sám ďábel po nás vztahoval ruce.
1: Vykoukal a zmizel jako ještěrka.
0: Tak odporné zjevení jsem v životě dosud nespatřil. Kdybych ti nedal slovo, nedotkl bych se té láhve už ani nohou.
1: Varoval jsem tě, ale ty jsi chtěl skřítka mermomocí vidět.
0: Neboj se, své slovo dodržím. Jen co získám škuner a pár dolarů, co nejrychleji se láhve zbavím.
1: Tak už si ji vezmi. Do druhé ruky ti dám svítilnu a... Pánbu s tebou, lopako.
0: Ale na kraj už padla tma. A cesty jsou teď v noci neschůdné.
4: Nezlob se, příteli. Ale dokud ta láhev nezmizí z mého domu, nebudu mít klid. Když si vzpomenu na to ďábelské zjevení, které láhev skrývá, nedokážu pojíst, usnout ani se pomodlit.
0: Chodit tak pozdě součeskou tam, co spadá černá láva až po hřebišti dávných králů, je nebezpečné, ale jít kolem hrobu v tuhle noční hodinu s ďábelskou láhví pod paží.
4: Odpust, Lopako, že ti za tvé přátelství oplácím nevděčností. Snad kdybych to ďábelské zjevení před chvílí nespatřil, nechal bych tě i sláhví tuto noc pod mou střechou, ale pochop, že nyní...
0: Také jsem dosud ochromený hrůzou. Čím raději bych zůstal přes noc v bezpečí.
4: Odnes si z mého domu obraz, hrací skřínku, sošku, cokoliv se ti zlíbí. Jenom ať už je láhev z mého domu pryč.
0: To, co mi nabízíš, mohu mít díky láhvi už také. A když jinak nedáš, půjdu. Měsíc teď svítí na obloze, ale zakrátko může zapadnout za mraky. Dej Bůh, aby ti bylo v domě blaze a mě se na škuneru dařilo. A navzdory ďáblu a jeho láhvi, abychom se oba nakonec dostali do nebe.

0: Lopaka odešel, ty stojíš na přední terase, díváš se za jeho rozsvícenou lucernou, jak se sune po pěšině dál směrem k pohřebišti, třeseš se, spínáš ruce, modlíš se za přítele, velebíš Pána Boha za to, že sám si z neštěstí vyvázl. Mohu to tak napsat, Keáve?
1: Dříve byste se mě, mistře, takto neptal. Jsem rád, že jsem získal vaši důvěru.
0: Neodpověděl jsi mi na otázku.
1: Protože v mých myšlenkách už zasvět jasný den a dům vypadá tak rozkošně, že mě přešla hrůza. Sklo, zlacení, krásné látky a obrazy se třpití jitřním leskem. Chodím po komnatách a zpívám si, pověst o mém domě letí celým krajem.
0: A čas ten také letí. Jednoho dne se vypravíš na návštěvu k přátelům. Ze sedla koně se ti svět kolem zdá ještě krásnější. A což teprve, když kousek za Honolulu spatříš dívku, která se koupe v moři. Je krásná jak Venuše a se ti dech zatají. Závidím ti, Keáve. Co bych dal za to, kdybych teď mohl být na tvém místě? Kdybych na chviličku mohl být zase mladý.
1: Buď pozdravena, neznámá dívko. Kořím se tvé kráse, před kterou hvězdy závistivě blednou. Prozraď mi své jméno.
2: Jsem Kokua, Kianova dcera. A kdo jsi ty?
1: Když ti řeknu, kdo jsem, možná mé jméno znáš a neodpovíš mi upřímně. Pověz mi, jsi vdaná?
2: Jsi snad ty ženatý?
1: Do této chvíle jsem na ženění ani nepomyslel. Povím ti pravdu. Potkal jsem tě tady. Uviděl jsem, že máš oči jako démanty a mé srdce se jako pták rozlétlo k tobě. Jestli mě nechceš, jen pověz a já půjdu po svých. Ale jestli ti nepřipadám horší než druzí mladíci, tak pověz a já zajedu k tvému otci, abych ho požádal o tvou ruku.
2: Doprovoď mě domů a uvidíš, co ti můj otec odpoví.

0: Rychle, jako když letí šíp, odbudou se námluvy pod pobřežním skaliskem, ženeš dupajícího koně vzhůru do kopce. Radosti si prospěvuješ, až se to ozvěnou nese ke slujím neboštíku. Se zpěvem dojedeš před svůj palác. Tvůj čínský sluha dostal příkaz napustit ti mramorovou vanu. Pospěš do koupele, ať ti horká voda nevystydne.
1: Co je to?
0: Poděsilo tě snad něco, Keawe?
1: Při svlékání do koupele jsem objevil na svém těle bílou skvrnku. Vypadá jako... Bojím se to nahlas vyslovit.
0: Malomocenství.
1: Mistře! Proč mě ženete do takových hrůz? Zkouška, kterou jste mi připravili, je nad mé síly. Ochotně odejdu z Havaje vlasti svých otců. S lehkým srdcem opustím tento dům. Statečně se nechám odvést do Kalaupapy, kde mezi mohutnými útesy přebývají malomocní. Ale proč jsem k tomu všemu musel potkat svoji milou? Proč potkal jsem Koku, jak osvěžena vycházela z moře? Koku, svůdkyni mé duše, Koku, světlo mého života. Už na ní nepohlédnu, už ji nikdy nepohladím. To je to, co, pane, neunesu. Zbavte mě, prosím, toho břemene.
0: Ne, na tomhle náporu trvám.
1: A kdo mi tedy pomůže?
0: Skřítek v láhvi.
1: Ne, to už nikdy.
0: Bílé skvrnky na tvé kůži by tě možná zbavilo.
1: Když si na něho vzpomenu, krev mi stydne v žilách. Mám si snad znovu zahrávat s ďáblem.
0: Ale co jiného ti zbývá, chceš-li se vyléčit a vzít si Koku za ženu?
1: To bych se musel vypravit za lopakou a láhev, které jsem se tak rád zbavil.
0: Znovu od lopaky koupit.
1: Ach, Kokuo. Vlastní drahou duši dám za tebe v sásku.
2: Prosím tě, Keawe, nechoď ke mně blíž. Hlavně se mě nedotýkej. Mrzí mě, co se ti stalo, rád bych ti pomohl, ale nemohu. Jak vidíš, mám krásný dům a škuner. Jakmile jsem dosáhl všeho, po čem jsem toužil, láhve jsem se zbavil. Zbytečně si ke mně vážil cestu.
1: Komu si láhev prodal, lopako?
2: Advokátovi Kahikimu, ale ten už ji také nemá, prodal jí soudci.
1: Kde ho najdu?
2: Vidíš ty paláce na pobřeží? Všechny pocházejí ze skřítkovy láhve.
1: Mě zajímá, u koho je láhev nyní.
2: Vystřídala už mnoho majitelů. Naposledy jsem slyšel o jakémsi mladíkovi z Britské ulice. Ale jestli ji ještě má, to nevím.
1: Zajdu za ním.
2: Hodně štěstí, Keawe. Ne! Nepřibližuj se!
1: Chci se s tebou jen rozloučit.
2: Už ani krok!
1: Já ti přece neublížím, neboj se.
2: Hlavně se mě nedotkni.
1: S Bohem, lopako.
3: Britská ulice, nádherný dům se zahradou, v oknech elektrické světlo.
0: To už je tak pozdě, že rozsvítili.
1: Je večer, pane. Trvalo mi velmi dlouho, než jsem Britskou ulici našel.
0: Zdá se, že jsi na správné adrese.
3: Otevřel mi smrtelně synalý mladík, má černé kruhy pod očima a vypadá, jako by se chystal na šibenici. Když jsem se zeptal na láhev, zavrávoral a opřel se o zeď.
2: Láhev?
1: Chci ji koupit zpátky.
2: Koupit?
1: Jakou má teď cenu?
2: Cenu? Vy ji neznáte.
1: Člověče, s vámi je těžká domluva. Kdybych cenu znal, tak bych se vás neptal.
2: Od vaší doby, pane Keawe, cena láhve silně poklesla.
3: Alespoň ušetří. Kolik pak vás stála?
1: Dva centy.
3: Cože, dva centy?
1: Ano.
3: Ale láhev se musí prodat vždycky jen se slevou. To znamená, že...
1: Ji mohu prodat za jeden cent.
3: A kdo ji koupí, ten... už ji dál neprodá. Láhev mu zůstane až do smrti a po ní ho ďábel odnese do horoucích pekel.
1: Na kolenou vás prosím, kupte ji. Celé své jmění vám k tomu přidám.
3: Jaké zoufalství vás donutilo koupit láhev za takovou cenu?
1: Spronevěřil jsem v obchodě peníze, byla po mně veta, čekal mě žala.
3: Kvůli tomu jste zaprodal svoji duši?
1: V tu chvíli bylo snaží upsat se zlu, než jít do žaláře.
3: Tady je dobrá rada, drahá. Koupit láhev... to je věčné zatracení. Nekoupit ji, to znamená nikdy nespatřit svou milou. To je peklo už tady na zemi. Láhev koupím, ale rychle, než si to rozmyslím.
1: Tu máte, pane, berte, mám ji přichystanou. Díky bohu, že už mi nepatří. Do smrti se za vás budu modlit. Do smrti vám nepřestanu děkovat.
3: Zpátky, člověče! Tu ruku, kterou jste ke mně vděčně vztáhl, dejte zase zpátky. Nebo znovu zaklepete na bránu neštěstí.
1: Co je vám, pane?
3: Někdy je lepší nevědět, aby vám neuprchlo klidné spaní. Skřítku v láhvi. Ať jsem zase čistý. Zbav mě malomocné skvrny na mé kůži. Pleť mám zase hebkou jako dítě. Nesklamal jsi. Skřítku v láhvi. Ale za tvůj zázrak ti draze zaplatím.
0: Uslyším v dáli vyzvánět svadební zvony.
3: To nepište, pane. Vždyť už je dávno po svatbě.
0: Tedy alespoň zmínku, jaká byla. Diktuj mi kávy do péra.
3: Nevěsta je krásná, radost pohledět, procházíme mezi šťastnými tvářemi, hraje hudba a já sklíčený na duši oplácím nucené úsměvy a pak se najednou musím uchýlit do ústraní, tam mi vyhrknou slzy. Stydím se, pane, říkám to jen vám.
0: Vím, co tíží tvoji duši, ale snad ve svadebním reji zapomeneš, jak draze si svou milovanou zaplatil. Krásně hrají. Běž si zatančit.
3: Neslyším hudbu, pane. Jen praskot věčného ohně.
0: Vzmuž se, káve.
3: Utřu si oči, umyji tvář a vrátím se mezi svatebčany.
0: Nechme to už být. Popisovat tak smutnou svatbu mě nebaví.
3: Ale další dny, co přijdou, nejsou jiné.
0: Kokua se tě přece snaží rozveselit. Nešetří vlídným slovem, tančí, zpívá, šveholí.
3: A já schnu úzkosti a stále častěji se uchyluji do ústraní. Po nějaké době i jí nohy stěžknou. Písniček ubývá, najednou je v našem domě ticho. Jeden druhému se vyhýbáme.
0: Takhle to dál nejde. Náš příběh ztrácí spát a utápí se v smutku.
3: Tak něco vymyslete, pane.
0: Už to mám. Jednoho dne jdeš potichu domem a tu zaslechneš jakési štkaní. To kokoa kdesi v koutku usedavě pláče. Díkni, Keave. a promluv s ní.
3: Nedivím se, Kokuo, že tady v domě pláčeš. A přece, co bych za to dal, abys byla šťastná?
4: Jak mohu být šťastná, když vidím tebe, jak jsi nešťastný?
3: Co tě rozveselí, řekni. Splním ti každé přání.
4: Dokud jsi žil v tomto domě sám, byl jsi smích a zpěv. Vzal jsi mě a kdo ví, co ti chybí. Od toho dne ses neusmál.
3: Trápí mě, že ti takhle kasím život. Ale kdybys tušila, co tíží moji duši, pochopila bys, jak mnoho jsem tě miloval. A miluji tě stále, jen se bojím toho, co mě čeká.
4: Svěř se mi.
3: K čemu? Když mi nemůžeš pomoci.
4: Zbavím tě tvého smutku. Jen mi řekni, co tě trápí.
3: Mám se jí tedy svěřit, mistře?
0: To udělám za tebe, aby se nám rozběhnutý příběh nezastavil. Už to píšu. Všechno jí od začátku vypověděl. A teď můžeš pokračovat.
3: Nyní už víš, Kokuo, proč propadám zoufalství?
4: Kvůli mně si zatratil svoji duši. Upsal se z ďáblu, abys mne získal. A já, bláhová, už o tvé lásce pochybovala.
3: Podívej. To je ta láhev.
4: Jde z ní hrůza. A ten mihotavý stín uvnitř.
3: To je on.
4: Přísahám, Keave, že tě té prokleté láhve zbavím. Kdo nespáchal nic jiného, než že miloval, nemůže být zatracen.
3: Nelze ji se slevou prodat. Zaplatil jsem za ní tu nejnižší možnou cenu, 1 cent. Když ji za cent prodám, láhev se mi zase vrátí.
4: 1 cent. 1 cent. 1 cent. Ale svět není jen Havaj. Na francouzských ostrovech platí drobnou mincí zvanou centim. A do centu jich je 5. Odjeďme, Keave, na francouzské ostrovy. Odplujme co nejrychleji lodí na Tahiti. Vždyť za 5 centimů se dá láhev prodat 4x.
3: Samo nebe mi tě seslalo. Odvez mě kam chceš, Kokuo.
4: Hned začnu chystat věci na cestu.
0: Rychle truhlu, se kterou se splavil jako námořník.
3: A teď na dno truhly láhev.
4: A na ní šaty, ty ze všech nejkrásnější.
3: A nejhezčí bibeloty.
4: Musíme vypadat jako boháči, jinak nám to o láhvi nikdo neuvěří.
0: A den je pryč, jako když sfoukne svíčku. A už je tu ráno a loď do Honolulu, pak San Francisco a Fí odtamtud poštovní brigantinou na Papetí a potom na Tahiti, ostrov moudrých lidí. Najmout si dům, blísknout se s kočárem a koněmi a rozhazovat peníze.
3: Brzy jsme známí po celém městě.
4: Všude se hovoří o cizincích z Havaje.
0: Tak zkuste láhev prodat.
3: Mnohokrát jsme se o to už pokoušeli. Těžko je o tom vůbec začít, natož pak někoho přesvědčit. Nevyčerpatelný zdroj bohatství a zdraví za pouhé 4 centimy. Kdo tomuhle věří? Lidé se jen smějí. A když se jim řekne, jak je láhev nebezpečná, zamyslí se, zvážní, leknou se a couvnou. Co si jen počneme, Kokuo?
4: Ve městě už těžko něco pořídíme, kde kdo se nám vyhýbá.
3: Protože máme pověst ďáblových spřeženců.
4: Tak.
3: Doufal jsem, že se vše v dobré obrátí, ale už tomu nevěřím. Tu láhev neprodáme. Obchází mě z toho hrůza. Kokuo, prosím tě, pomoz mi, zachraň mě.
4: Pověz mi, Keave, co mám udělat a já to udělám.
3: To kdybych věděl.
4: Nezoufej. Snad přijdu na to, jak tě láhve zbavit.
1: Ta láhev se mě drží jako klíště a už mě nepustí. Tady na světě i na věčnosti už patřím skřítkovi. Na tom se těžko něco změní.
4: Večer už pokročil. Před spaním se půjdu trochu projít.
1: Teď? Tak pozdě?
4: Na obloze svítí měsíc. Je krásná, jasná noc.
1: Podívej, jak vítr žene mraky, měsíc se za ně za chvíli schová. Není radno se tak pozdě v noci procházet.
4: Neměj strach. Za chvíli se vrátím.
1: Půjdu tedy s tebou.
4: Ne, ne. Chci si všechno sama v klidu promyslet.
0: Kokua odešla, postavil si láhev na podlahu, sedíš před ní a pozoruješ stín tkvějící se uvnitř. Jít spát se bojíš a když konečně usneš, za chvíli se zase vzbudíš. Posadíš se na lůžku, okenicemi prosvítá měsíc, ale místo vedle tebe je prázdné. Kokua se dosud nevrátila. Slyšíš? Někdo se dobývá dovnitř.
5: Hej, krále, otevři.
1: Kdo jsi, starče?
5: Otevři a dozvíš se, proč jsem přišel.
1: Právě odbyla půlnoc. Není radno v hodině duchů někomu otvírat.
5: Máš strach?
1: Na návštěvu je příliš pozdě.
5: Bojíš se? Není divu, když máš pletky s ďáblem.
1: Rozum mi říká, abych nechal dveře zavřené.
5: Tvůj rozum ti radí špatně. Přišel jsem koupit láhev.
1: Cože?
5: Slyšíš dobře?
1: Už odsouvám petlici. Pojď dál, vítej.
5: Lída, najednou si sama uchota.
1: Podívej, je to zázrak. Tahle láhev ti splní každé přání.
5: A kolik ten zázrak stojí?
1: 4 centimy, směšná cena. No,
5: za cestu do pekel si ještě platí.
1: Můžeš ji přece prodat. Tak už neváhej a vezmi si ji.
5: Pomalu, pomalu. Vidím, jak se třeseš, aby ses jí zbavil.
1: Dej mi 4 centimy a přej si, po čem tvé srdce touží. Vidím, že kulháš, přej si, aby se ti uzdravila schromlá noha.
5: Já vím sám nejlíp, co si mám přát. 1, 2, 3, 4, 4. Tady jsou peníze.
1: Láhev je tvá, starče. Ať ti slouží.
5: Směješ se mi. Abych se já nakonec nesmál ještě tobě.
1: Za 4 centimy ten starý hlupák koupil. Jsme zachráněni, Kokuo. Co pak ty nemáš radost? Pláčeš?
4: Jen mi padlo smítko do oka.
1: Na pohled to byl obyčejný tulák, ale zdání klame, nač mohl ten starý spustlík láhev chtít?
4: Třeba s ním měl dobrý úmysl.
1: Byl to mizera, přitom osel. Už za 4 centimy se těžko prodával, za 3 se vůbec neprodá. Kdo má tu láhev teď, toho vezme ďábel.
4: Strašné je zachránit se a přitom druhého zahubit.
1: Co to říkáš?
4: Mně by to nebylo k smíchu, trápila bych se tím a za toho nešťastníka bych se modlila.
1: Tak se tráp pro mě za mě.
4: Odpusť, ale osud toho, kdo má láhev, mi nejde z hlavy.
1: Díky za upřímnost, že ti osud toho starce tak leží na srdci. Ale že se tvůj manžel zrovna zachránil od věčné záhuby, do které se vrhl jen z lásky k tobě, z toho se neraduješ. Jsi falešnice, Kokuo.
4: Ne.
1: Co jsem řekl, na tom trvám. A teď půjdu zapít svoji radost.
4: Prosím tě, Keave, neodcházej, nechci být teď sama.
1: Přichystej do truhly naše věci, zítra za úsvitu odplouváme. Vracíme se na Havaj.
4: Na Havaj, tak brzy.
1: Čemu se divíš? Raději půjdu, nebo mi ještě zkazíš radost.
0: popíjíš a svou radost zaléváš rumem, žena zůstala doma, ona měla pravdu. A ty to v hloubi srdce víš, proto si tak vydatně přihýbáš ze sklenky, abys umlčel hlas svého svědomí. A co je to kolem tebe za kumpány? To jsi tedy vybral společnost, ten surovec, co sedí vedle tebe.
3: To je velrybářský dělmistr.
0: Spíš zběhlík z lodí, zlatokop a trestanec. Měj se před ním na pozoru, je to halamá, otevř huba. Rád pije a druhé opíjí.
3: Horší je, že se nám už nedostává peněz.
6: Hej ty, pořád se chvástáš, jaký jsi boháč. Slyšel jsem něco o zázračný láhvi. Poručí, ať se o nás postará, nebo nám vyschne v hrdle.
3: Peněz mám plnou truhlu. Vrátím se domů a řeknu ženě.
6: Na té truhle ti sedí žena. To je mi tě líto, brachu. Ženským peníze do rukou nepatří, jsou samá faleš. Třeba tě podvádí.
3: Ukážu jí začetoho loket.
6: Správně, tak se na ně musí.
0: Z toho, co si Keávě vypil, máš v hlavě pěknou motanici.
3: Konec konců ani bych se nedivil, kdyby mě klamala. Proč by se jinak tak málo radovala, že jsem z toho vyvázl?
0: Co chceš dělat?
3: Přistihnout ji. Přičinu. Přikradl jsem se domů, potichu otvírám zadní dveře, pohlednu do pokoje.
0: No, pověs mi, co vidíš.
3: Ne, to není možné. Na zemi sedí Kokua a před sebou má láhev. Zírá na ní, pláče. Lomí rukama.
0: Opři se o zeď, ať neupadneš. Dům se s tebou točí jako kotouč dýmu. Podlamují se ti kolena.
3: Jak se to mohlo stát? Vždyť jsem ji prodal tomu tulákovi.
0: Tuláka poslala Kokua. Dobře věděla, že jí by sláhev nikdy neprodal.
3: Ten stařec byl jen nastrčený.
0: Zatratila svoji duši, aby tě zachránila.
6: Myslíš to s tou láhví vážně?
7: Má jí moje žena. Jestli mi k ní nepomůžeš, dneska večer už se nenapijem.
6: A co když jsou to jenom babský povídačky?
7: Zajdi za ní a přesvědčíš se. Za tyhle 2 centy ti láhev prodá. Přines mi ji a já ji od tebe za centim koupím. Platí totiž pravidlo, že se musí prodat vždycky laciněji.
6: A proč ji od ní nekoupíš sám?
7: Mně by tu láhev nikdy neprodala.
6: A tohle ti mám věřit.
7: Až vyjdeš z domu, přej si mít plné kapsy peněz. Nebo to, po čem právě toužíš. Uvidíš, co se stane.
6: Jestli mě houpeš, běda tobě. Tenhle žert tě přijde draho.
7: Počkej ještě. O tom, že jdeš ode mne, se nezmiňuj.
6: Máš mě za hlupáka?
3: Je pryč. A já, abych tady čekal, až se vrátí a naplní můj osud, taky bych mohl utéct. Jak ubohé a podlé. Počkám, ať se stane, co se má stát.
0: V téhle aleji čekala Kokua minulou noc, až se stařec vrátí. Ty se také dočkáš. Konec našeho příběhu se už blíží.
7: Skoncujme to co nejrychleji, pane. Všem nadějím jsem dal už s Bohem. Děj se, co děj, všechny mé cesty vedou do pekel. S Bohem bílé schody do nebe. S Bohem všichni, kteří tam na mě čekáte.
3: Se mnou je konec. Moji duši vezme ďábel.
0: Káve, ten chlapík se už vrací. Slyšíš, jak si opile prospěvuje? Ďáblovú láhev má v kapse od kazajky a z druhé láhve si přihýbá rumu.
6: Tak jsem tady. Hádej, co nesu.
7: To vidím. Tady máš centim a dej mi láhev.
6: Ještě krok a rozbiju ti hlavu.
7: Pomátl ses.
6: Že jsem tuhle báječnou láhev dostal za 2 centimy, to mi nejde na rozum. Ale ty ji za centim rozhodně nedostaneš.
7: Ty mi ji neprodáš?
6: Můžu ti dát hltnout rumu.
7: Nic si nepochopil.
6: Ruce pryč od ty láhve.
7: Ale kdo jí má, upsal se ďáblu a je ztracen.
6: To se mi bez ní. A na cestu do pekel se mi náhradem hodí.
7: Člověče, vzpamatuj se.
6: Povídali, že morály láhev je moje a basta.
7: Za tuhle cenu už ji nikdy neprodáš.
6: Copak jsem hňup, abych se jí zbavoval. Každému, kdo na ní sáhne, tomu pazour urazím.
7: Víš, co tě čeká?
6: Báječný život. A začíná právě v tuhle chvíli.
7: Počkej.
0: Nech ho. Komu není rady, tomu není pomoci.
7: Kam jde ten pošetilec?
0: Odchází. A s ním mizí z příběhu i láhev.
7: To je konec?
0: Ne. Jak vítr se musíš ještě přihnat za kokuhou. Padnete si do náruče.
7: Tak já už běžím.
0: Počkej ještě. Přistup blíž sem do světla petrolejky.
7: Stáhněte už plamen, mistře. Svítá.
0: No vidá. Z možné mátohy je postava, jak se patří.
7: Díky, mistře, za jasné obrysy i za to, že unikl jsem zatracení.
0: Tak už běž. Vrať se tam, kde je tvoje místo. Za příběhem dělám tečku.
7: S Bohem, pane. A dobré ráno.
0: Spíše dobrou noc. Vždyť už se rozednilo. Nejvyšší čas odebrat se na lože. Jak blaze se mi bude usínat. Má povídka je díky Bohu konečně hotová.
8: Mnoho tatínků, žádný tatínek.
9: Krajský trestní soud v Praze.
8: Užívej, říkávala matička. Já měla taky užívat, byla jsem hloupá, že jsem neužila. Otylka byla poslušné dítě a tak užívala. Postavu k tomu měla náležitou. Byla hezky při těle, ženské přednosti a půvabí, jak se patří, a mužským se líbila. Ve městě se konaly četné zábavy. Byl zástěrkový vínek paní a dívek, byla hasičská zábava, řemeslnická beseda pořádala plesy a různá vyražení, komunisté měli akademii spojenou s loterií, tombolou a koulením oceny, agrárníci pořádali vepřové hody, hudba, tanec. Všude byla Otylka a užívala. Na hasičském plese se seznámila s mladým cihlářem. Měl bujnou ofinu a byl náramně legrační. Vyprovázel Otylku domů. Noc byla hluboká a hvězdy se třpitily. Byla akademie řemeslnické besedy, vybraný program, solové výstupy, tanec. Zde tančila Otylka s účetním z fabriky. Byl čestný, abstinent a nekuřák. vyprovázel Otilku domů. Na obzoru bledl východ a oni se za stodolou hubičkovali. Komunistický ples také nebyl špatný. Otilce se líbili komunisti, protože měli sál potažený červenou látkou a vyzdobený chvojím. Byl tam jeden mladý dělník. Vyváděl, bral trombonistovi nástroj a chtěl na něm hrát. Neuměl to a všichni se smáli. Vzal Otilku k tanci, ona se k němu tulila i vyšli na zahradu se ochladit. Všude bylo ticho, jen v trávě zpívali cvrčci. I agrárníci měli zábavu ohromnou a báječnou. Slečny přišly v krojích, tančili se moderní tance a hoši se náramně vytahovali. Byl tam jeden fešák, sloužil u dragounů, vypil 10 piv a nic na něm nebylo znát, povalil orchestrion a hostinský mu nic neřekl, protože ten pán udělal vždycky velkou útratu. Byl jediný syn ze statku, měli koňstvo, vepřového dobytka hojnost, alej třešňovou, včely a všude zavedenou elektriku i do stáje. Ten pán přednášel komickou báseň a všichni plácali. Pak byl tanec, on měl viržinku v hubě, vyzval Otilku, tančili doleva a foxtrot, načež se vytratili ze sálu. Mohly být 3 hodiny ráno, zdvíhala se mlha a křičeli kohouti, ale bylo teplo. Potom uplynulo několik měsíců a Otilka povila dítko. Mělo modré oči, celá maminka. Hledali tatínka. Otilka přemítala, jestli to bylo z řemeslnické besedy, nebo původu komunistického, nebo snad ten cihlář. Tak si ale vzpomněla na agrární ples a řekla si, že ten pán ze statku by se za tatínka nejlépe hodil. Měl elektriku zavedenou po celém statku, doma všeho hojnost, tak ať se žení a udělá Otilku šťastnou, nebo ať platí, když užíval. Byl soud a Otilka odpřisáhla, že ten z agrárního plesu je tatínek. Ten pán si na to vzal doktora, advokát se všelico zeptal, Otilka se zaplétala, doktor jí na prstech vypočítal, že pán ze statku nemůže být toho původa. Otilka mluvila jednou tak a podruhé onak, až jí soudce kázal odvést do vyšetřovací vazby pro podezření z křivého svědectví. A včera konečně seděla před senátem Vrchního rady Nedvěda pro podvod spáchaný křivým svědectvím. Doznala, plačíc, že ten z agrárního plesu to sice mohl být, ale nebyl a pravděpodobně jí toho nadrobili komunisti nebo možná cihlář od hasičů. Byla uznána vinou a odsouzena do těžkého žaláře v trvání 2 měsíců. Protože je jinak zachovala, dostala trest s odkládací lhutou 2 roků.

0: Vysoký štíhlý mladík příjemného zevnějšku si namluvil slečnu Miladu Husákovou. Ten mladík, který se nazýval František a neměl lehký život, mnoho trpěl kvůli ženským. Musíte vědět, že František byl jednak šoférem u panstva a za druhé tenisovým trenérem. Dámy patřily na něho se zalíbením a František se nezříkal světských radostí. Horší to bylo s Miladou. Ta dovedla kvůli těm dámám dělat svoje dílo. Přemlouvala ho, aby nechal ženských na kurtu a trénoval jenom pány. Ty jsi hloupá, odpovídal František. Ženské, to je moje hlavní klientela. Dámy mám na celý den a pány jenom večer. Ty si mne nepřej, vyhrožovala Milada. Já mám revolver a až si koupím patrony, tak tě zastřelím. Beze všeho, brůčil František, mne bez toho život s tebou mrzí. A jak by ho život nemrzel? Přijde oholený a Milada na něho vybafne. Proč seš oholený? Máš rande, viď? Chceš se líbit těm tenisovým dámám? Objeví se neoholený a Milada hned ví, proč je zarostlý. Odřekla ti, co? A já ti za to nestojím, aby ses kvůli mně oholil. Počkej, já tě přece jenom zastřelím. Třikrát denně dělala mu Milada žárlivé výstupy. Ráno, v poledne, večer, někdy víckrát. Konečně František řekl, jdi si na všechny čtyři strany, já už tě mám dost. Kvůli tobě se nepodívám na ženskou tvář. A jednoho dne večer vyrazila na něho Milada za rohem a chrstla mu do obličeje nějakou žíravinu. Uvidíme, jásala, jestli se teď budeš ženským líbit. František si poležel několik dní. Obličej se mu sloupl a potom byl hezčí než předtím. Jisté je, že se mu po té příhodě ženská klientela rozmnožila. Ale Miladu posadili na lavici obžalovaných pro zločin těžkého ublížení na těle a nebezpečné vyhrožování. Nezapírala. Přiznávala, že je žárlivá, ale dodala, že každá ženská musí na Františka žárlit. On je hrozný záletník. Soud však neměl porozumění pro milostné hry s vitriolem. Vyhověl návrhu státního zástupce doktora Šímy a odsoudil Miladu do žaláře na 3 měsíce. Nemusí si trest odsedět, jestliže 3 roky nepolije žádného milence žíravinou.
1: Lidové noviny 15.9.1934. Albínka a Valentín.
0: Krajský soud v Praze, Praha, 12. srpna.
1: Manželé Humbálkovi měli jedinou dceru a ta se jmenovala Albínka. Bylo jí 28 roků, postavy byla spíše menší, obtloustlá, jemné pleti a snivých očí. Povahy byla dobré a trochu byla náchylná k pláči. V domácích pracích dobře vycvičená. Humbálkovi hledali pro ní ženicha. Valentin Pajkert, 42letý soukromník, byl jediným synem své matičky. Byl to pán skoro 2 metry vysoký a vážil 120 kilogramů. Dovedl snísti na posedění vykrmenou husu a vypil jako nic 25 plzeňských. Měl bas a když zpíval, okna se třásla, jako když kolem jede sentinel naložený železnými tyčemi. Matinka se o něho bála, jež to byl zdravý chatrného, a balila ho do flanelu, aby nedostal suchou nemoc. Čilý dohazovač svedl dohromady Albínku s Valentínem. Ženich chodil k Humbálkovým na oběd. Jeden den byly plíčka na kyselo, druhý den svíčková, třetí vepřová. Valentin moc řečí nenadělal, nabíral si na talíř pláty masa, jedl, vestu si povolil a funěl. Služka musela lítat pro pivo. Nevěsty si nevšímal, jenom jí šilhal po talíři a když něco

0: zbylo, přitáhl nevěstin talíř k sobě, snědl zbytek a filozofoval, že by bylo škoda to vyhodit. Po obědě spal a když se probudil, řval, tu zdá se mi, že zřím ty tahy známe. A zděšení sousedé vybíhali a koukali, co se děje. Starý Humbálek vrtěl hlavou a jednoho dne pravil své manželce. Toho chlapa musíme vyhodit, protože to není ženich mého gusta. Vždyť on by nás sežral. Tak ho vyhoď, mínila manželka, já bych se s ním usoužila. I takový slon má víc uznání než on a to chce být ženichem. Tak už zas můžete odjet, pravil pan Humbálek ženichovi druhého dne. My jsme si to totiž jinak představovali. Jsem rád, děl ženich cynicky, protože jsem u vás náramně vyhladověl. Jídlo nestojí za nic a Albínka se mi nelíbí. Je taková hubená. A vy jste sprostáci. Já jsem lepší člověk a mě musíte víc mastit. U vás se šetří mastidlem. Jste holota, to je marné. Humbálek si nedal sáhnout na čest. Trochu rýpl ženicha do boku a on se řítil ze schodů. Pak bylo chvilku ticho, načež zařinčilo u Humbálkových okno a kámen velký jak milník vletěl do ložnice. Pod okny řádil bas. Všechny vás pobiju, všechno rozbiju, se mnou si nehrejte. Já jsem jednomu vykloubil ruku a byl to chytřejší a fajnovější pán než vy. Zavolali strážníka, zavolali dva a bylo to všechno málo. Musela přijít celá pohotovost, než ženicha vtěsnali do košatinky. Senát Vrchního rady Krištůvka soudil ženicha pro zločin veřejného násilí a přestupek urážky stráže. Obžalovaný nedovedl na svou obranu uvést nic jiného, než že byl rozčilen. Já hladem nevěděl, co dělám, řekl. Valentin dostal 3 měsíce těžkého žaláře s podmíněným odkladem trestu na 2 roky. Zařval. Trest přijímám a děkuju za poučení. Žalobu zastupoval veřejný zástupce doktor Šíba.
1: Lidové noviny, 13.8.1935.

Vás, kteří projíždíte naší spádovou obcí na Žatec nebo na Louny a chcete si u nás v samoobsluze koupit nějakou potravinu či nápoj, musím varovat. Bude-li se o stěnu hned vedle vchodu opírat zašlý malolitrážní motocykl Babeta, v jehož nosiči je přidrátována zelená přepravka na ovoce, nevstupujte. Máte-li dost času, počkejte, až majitel nasedne a odjede. Jste-li v časové tísni, jeďte nakoupit jinam. Ta Babeta patří muži, kterému je kolem 60 a říká se mu tady Tetřev. Nebo také Jarda Tetřev. Je to vysoká, robustní osoba, jejíž nebezpečnost spočívá v tom, že je téměř hluchá. A jak to u nedoslýchavých bývá, mluví hlasitě. Kdyby hlasitě. Tetřev má hlas jako reprobedna. Ve vší tichosti bloumá po prodejně a najednou zařve: co stojí okurky? A zákazníci leknutím zavrávorají a popadají se za srdce a pokladní Jenčová volá: Jardo, kroč se, prosím tě, to je něco hroznýho. Jednou se stalo, že Maruška, neskušená holka po vyučení, doplňovala do horních regálů kompoty a Tetřev těsně pod jejími štafličkami vykřikl: kde máte rum? Maruška se zřítila a zlomila si ruku v zápěstí. Když Tetřev nakoupí a od pokladny jako dělbuch ještě zahřmí jeho kolik, vystrašené děti po chvíli přestanou plakat a prodejnou se rozhostí ticho, v němž je zřetelně slyšet, jak si personál i zákazníci oddychli. Venku Tetřev hodí nákup do přepravky, nastartuje Babetu tím, že se nohama odstrčí a motůrek díky mírnému svahu naskočí a protože výfuk už je bez tlumiče, práská po vsi jako závodní stroj, což ovšem slyšíme jenom my, nikoli Tetřev. Jarda nejede daleko, žije asi 3 kilometry odtud na samotě, které se říká Cihelna. Ze staré Cihelny tam zbyl jen neomítnutý domek, v němž kdysi bydlel správce a teď tam bydlí on. Místo přístřešku, kde se sušily cihly, tam postavilo zemědělské družstvo stáj pro mladé bíčky. A ty Jarda krmí a vyváží jim hnůj. Tím je taky trochu cítit. A teď k církvi. Naše katolická církev má nedostatek pracovních sil. A tak na některé venkovské fary dosadila mladé velebničky z Polska. Ten náš se jmenuje Zbyšek Pšontek. Za farou vybudoval hřiště, založil mužský volejbalový oddíl a protože je to hubený dlouhán, smečuje a blokuje bez výskoku. Jen tak zvedne ruce. Já ho učím česky a připravuju s ním kázání, řeči ke křtinám a k pohřbu. To jsem nikdy netušil, že já, starý bezvěrec, budu takhle pomáhat církvi. Když spolu pilujeme nějakou tu mši, aby zněla česky a aby Zbyšek nedával sveřepě přízvuky na předposlední slabiku, ale pěkně na první, říkám si, že když k nám ze Soluně přišli Cyril s Metodiem zavádět křesťanskou bohoslužbu, také museli mít k ruce někoho takového, jako jsem já. Na Zbyškovi je sympatické, že chce o svých farnicích co nejvíc vědět. A tím si naše lidi očividně získává, protože pak nad rakví neříká všeobecné fráze, ale pochválíme třeba dceru, jak se o tatínka do posledka starala, a tak všelijak se spolu snažíme vyrovnat s tím nedostatkem, že tu Zbyšek s námi nebyl, že vyrůstal v Krakově a v semináři se připravoval na polské ovečky, netuše, že ho osud zavěje ke stádu, které bečí trochu jinak. O Bohu zásadně nedebatujeme. Přistoupil jsem pouze na to, že ho budeme psát v naší agendě s velkým písmenem, ačkoliv jsem žákům po celou dobu svého učitelování vštěpoval malé. Až tuhle jsme se dostali do menšího sporu ohledně božího trestu. To bylo tak. Mešním vínem zásobuje faru církevní erár, ale nemešní si Zbyšek kupuje sám a při našich lekcích ho pijeme. Stalo se,
že k nám do samoobsluhy nějakým zázrakem dorazilo bílé rulandské z Žernosek ve skvělé kvalitě. I hned jsem našeho faráře na zázrak upozornil. A on se po zádušní mši do obchodu vypravil. Když dával do nákupního košíku třetí láhev, explodoval mu u ucha jako granát Jardův hlas. Brambory jsou schnilí! Úlek způsobil, že se sedmička vzácného vína, kterou držel v ruce, roztříštila o zem. Co jest to za člověka? On měška tutaj? Jestli on gluchý, proč mu lékař nepřepíše nějaký aparát do ucha? Zlobil se Zbyšek, když dal na faře jedny žernoseky do ledničky a druhé na stůl. O to už se náš pan doktor pokoušel, ale jemu žádný aparát nepomůže, povídám. Defekt vrozený? Chcete slyšet tu smutnou historii? Tož je rozumě. Každý můj fárník mě interesuje, řekl Pšontek a zátka vyproštěná z hrdla udělala své. Učil jsem ho od 5. třídy do 9., začal jsem. Byl to průměrný až podprůměrný žák, ale byl hodný, veselý a manuálně zručný. Po škole se vyučil opravářem zemědělských strojů a stal se v družstvu traktoristů. Když mu bylo 18, nevěřil byste Zbyšku, jak urostlý a vysloveně hezký mládenec to byl. Kluk jako pana. Kluk jako pana, to značí panic? Ne, to znamená, že byl urostlý, pěkný na pohled. Celé jeho neštěstí vlastně způsobilo to, že naše vesnice je chmelařská. Ale ne chmelařská jako dneska, Zbyšku, kdy polovinu chmelnic pokáceli a to, co se urodí na těch zbylých, schroustají během jednoho týdne mašiny, které ty šišky odrbou. Tenkrát, když nadešla doba sklizně toho našeho zeleného zlata, podotýkám doba klasické ruční sklizně, proměnila se naše obec v městys, rozumíte mi? Rozumím. Velká vesnice, řekl Zbyšek. Ne, menší město, opravil jsem ho. Stovky slamníků se museli nacpat, aby měli studenti a studentky z Prahy na čem spát. Všechny školní třídy, noclehárny. Tělocvična, velká noclehárna. I na půdách se udělalo spaní a tady nad hospodou v kinosále taky spaní. A ty večery a noci, Zbyšku. Kluci mlátili do kytar, náves to bylo korzo opálených holek v kratičkých kalhotách a v přilehavých trčkách. Místním chlapům lezly oči z důlků a ženské se křižovaly. Viděl jste muzikál Starci na chmelu? Mě viděl? Tylko slyšel o něm. No tak to nemáte ani přibližnou představu. Na přelomu srpna a září se prostě naše nudná vesnice stala něčím jako přímořské letovisko. A tím horkým letoviskem, které všude vonělo hořkým lupulínem, což ve filmu pochopitelně nemohli znázornit, tím práškem, bez kterého by pivo nebylo pivem, tím letním pařeništěm městských holek, kterým pot barvil látku v podpaždí do tmavých půlměsíčků, tím davem vyprahlých studentů, plnících do úmoru proutěné koše chmelovými hlávkami, projížděl po prašných cestách mezi zelenými chmelnicemi krásný traktorista na traktoru Zetor 25A. A to byl Jarda, napil se farář a dolil nám skleničky. To byl Jarda. A tady vám musím, Zbyšku, říci, že ten traktor se Brňákům vysloveně povedl. Ten jsme vyváželi do světa po tisících. Měli jste ho v Polsku? Zetor? Máš je rozumět, potvrdil to Zbyšek. A víte, jak se albánsky řekne traktor? Albánsky neznám. Zetor. Takový to byl stroj. Minimální údržba, maximální spolehlivost. Kdyby pan Vjácej mluvil o Jardovi než o traktoře, dovolil si Pšontek. To úzce souvisí, povídám, protože všichni česáči vyhlíželi ten traktor jako spásu. Když v tom vedru zaslechli jeho motor, jak na plný plyn mocně tepe do kopce od vsi
a pak viděli chvost narudlého prachu. Vstávali ze svých dřevěných sesliček a vytírali do zástěr ešusy a plecháčky, protože věděli, že veze něco k pití nebo várnice s obědem. Holky si stahovaly rukavice s ustřiženými prsty a vyhrnovaly si dlouhé rukávy, které je chránily před pichlavými lodyhami chmelových štoků a volali na traktoristu. Jardo, kde se stoulal, člověče? My po tobě umíráme touhu a ty se někde poflakuješ. A krásný traktorista elegantně přeskočil na valník a jak jim velikou nabíračkou plnil plecháčky studenou vodou obarvenou jahodovým syrupem, viděl jim zhora do výstřihu. To, že byl vlastně pořád nad nimi, nad těmi studovanými lavami, buď na traktoru nebo na valníku, mu myslím pomáhalo zbavit se plachosti venkovana a na druhé straně to ty pražské dívky nutilo, aby k němu vzhlíželi, jestli rozumíte tomuhle psychologickému momentu. Rozumím, Marco, dobře, přikývl Zbyšek. Do té studentky by se nezamiloval, kdyby o to sama nestála. Ona ho provokovala, Zbyšku. Možná, že se vsadila, že ho poblázní, ale spíš bych řekl, že se jí prostě líbil. Začalo to, když je ráno vezl na chmelnici. Požádala ho, jestli by si nemohla sednout na boční sedátko v jeho kabině, že se jí na valníku dělá špatně. To byla vymoženost těch traktorů Zetor 25, že měli kromě sedačky pro řidiče ještě sklopné sedátko. A tak si tam sedla a držela se za železné madlo, které tam bylo k tomu účelu přivařeno. A když to cestou hodně házelo, druhou rukou se občas přidržela za jeho rameno. Nevím, jestli vy jako kněz máte představu, jak my tyhle doteky vnímáme. Nech pan kontinuuje o té děvčině, usmál se můj farář. No, byla to moc hezká holka, drobnější, oči skoro černé, snadno se opálila do hněda. Kdo ví, jestli se nevrátila od moře, protože vypadala jako mulatka. Bylo jí 18 jako jemu. Jmenovala se Jindřiška. Jarda jí projevoval své city tím, že když přivezl na chmelnici oběd, tajně jí přidal z rukávu tatranku, nebo tím, že jí učil řídit traktor. A naplno se ta letní láska rozhořela té noci, kdy se rozjařeným studentům Vinohradského gymnázia nechtělo spát a Jindřiška poprosila Jardu, aby je dovezl k rybníku pod Lužáku. Kluci a holky naskákali na valník a Jindřiška se jako vždycky vezla v kabině na sedátku. To noční koupání bylo bez plavek. Kdo si nechal něco na sobě, byl srab. Tam došlo k zaváhání, jestli se Jarda s Jindřiškou zúčastní. Ale oni jako jediní se nekoupali. Asi se jeden před druhým styděli. Zůstali u traktoru a zatímco se od chladného rybníka nesli výkřiky, smích a cákání, oni dva stáli u teplého motoru a tam ho Jindřiška políbila. Vím to, pane faráři, protože mi to řekl. Ona to byla, kdo to spustil. A on to byl, kdo v úžasu zjistil, že má ve svých hrubých dlaních drobné a neuvěřitelně hladké prsy té krásné studentky z Prahy. Víte, co to je pro kluka za pocit? No, nevím, řekl Zbyšek rozpačitě. To je škoda. A představte si, že ta dívka mu šeptá do ucha. Pane Bože, Jardo, ty máš velké ruce a voníš senem a oni už se vracejí. K ničemu jinému nedošlo. Jen těch několik minut lásky to bylo, jako když zapálíte výchýtek slámy a on vzplane a schoří. Druhý den, když studenti odjížděli a Jarda je dovezl na nádraží, tajně mu podala papírek s adresou. Z toho bych soudil, že byla zamilovaná. Potom jí napsal několik pohlednic, protože na pohlednici se vyjde jen pár slov a nehrozí takové nebezpečí pravopisných chyb. Když na žádnou neodpověděla, rozhodl se, že se jí vyzná dopisem. A dobře, že za mnou s tím psaním přišel, to bylo žalostné, pane faráři, jak obsahově, tak pravopisně. Vy jste Polák Zbyšku a tolik chyb byste nenadělal. Stále na tebe vzpomínám.
ani nevíš, jak rád bych tě viděl. Kdyby jsi chtěla, našel bych si práci v Praze. Můžu jezdit s nákladním autem, neboť mám na to papíry, nebo jako taxíkář a vydělal bych si. Ty by jsi studovala a já bych tě živil. Napiš, co mám dělat, když jsem bez tebe zoufalý, jak jsem v mojom životě nebyl a všechno mi padá z rukou. Hlavně napiš. Mě ty chyby tak netrápily, i když svědčily o tom, že mé hodiny češtiny byly zbytečné. Mě trápila ta strašná naivita, ty marné naděje, které si ten kluk nenechal vymluvit. Járo, chlapče nešťastná, to není děvče pro tebe, říká mu. To byla jen taková letní bouřka zdusná a duha byla krásná, ale už není, přehnalo se to a je to pryč, tak to musíš brát. Ona bude doktorkou nebo profesorkou, o čem byste si po večerech povídali? Že si měnil olej nebo pneumatiku, ale bylo to, Zbyšku, jako když hučíte do dubu. Když ani na dopis nepřišla odpověď, šel na poštu a v pražském telefonním seznamu si vyhledal její číslo. A ten telefonát, to bylo to, co ho zdrtilo. Vyprávěl mi o tom se slzami v očích, když jsem ho navštívil v žatecké nemocnici. Vzala to její maminka. Řekl, tady Jarda a chtěl k telefonu Jindřišku. A matka nějak špatně přikryla mluvítko, čímž se stalo, že slyšel, co slyšet neměl. Nějaký Jarda, řekla matka tlumeně. Pane bože, to je ten buran, co mi pořád píše, odpověděla Jindřiška. Řekni, že nejsem doma, že jsem odjela studovat do zahraničí, třeba do Moskvy. A matka to tedy Jardovi řekla. Na noc se zavřel v traktorce do garáže s tím svým traktorem Zetor 25, posadil se na to boční sedátko, jak jsme o něm mluvili, a nechal běžet motor. Ráno ho našli ležet na betonové podlaze. Byl přiotrávený a za uchem mu tekla krev z hlavy, jak se při pádu zranil o zápřažné zařízení. Říkali, že ten traktor měl po orání skoro větou nádrž a tak brzo chcípnul, čímž Jardovi zachránil život. Ale tím úrazem se mu poškodil sluch. Smutná historia. Pomodlím se za něho, povzdychl Zbyšek a dolil nám zbytek vína. Uplynul týden a Jarda způsobil v samoobsluze další malér. Jakási starší dáma vystoupila z auta s pražskou značkou a zatímco manžel zůstal ve voze, ona šla koupit bonboniéru. A Jarda ji zařval do ucha. Tahle je nejlepší! A té ženě se podlomily nohy a sesula se na zem a nemohla vstát, i když jí pomáhali. Zavolali k tomu doktora a doktor Suchomel řekl, že s tím nic nenadělá, ať jí manžel zaveze do nemocnice, protože se jí zřejmě zpřetrhaly svalové úpony. Když mi to náš doktor líčil, povídám jen tak ze zvědavosti. Jak byla asi stará? 60, řekl doktor, protože jí psal doporučení do nemocnice a tam se musí uvést rok narození. Říkala, tu zastávku mi byl čert dlužen, měla jsem na tuhle vesnici tak hezké vzpomínky. Chvíli jsem s tou otázkou váhal, ale pak jsem se přece jen zeptal, a jak se jmenovala? Nosková, nebo tak nějak. Jo, jo, Judr Jindřiška Nosková. To se ví, že moje první cesta vedla na faru. A tam došlo k tomu prvnímu sporu mezi mnou a farářem Pšontkem. Boží trest, kvalifikoval to Zbyšek jednoznačně. Zbyšku, povídám. Takové náhody se dějou jen ve špatných románech. Víte, co je u nás Jindřišek? Jindřišek mnoho, ale všichni nemají vzpomínky na tuto vesnici. Tak pánbu podle vás čeká 40 let, aby potrestal holku, která se zamilovala a pak si to rozmyslela? Tak, řekl Zbyšek.
ona mu zlamala srdce. Vždyť říkáte, že hlavně odpouští. Odpouští? Ale pan go nezná, mrknul na mě náš polský farář skoro vesele. On občas takové kousky robí.

Statek, co sousedí s naším statkem, patří panu Frejkovi a paní Frejkové. Frejkovi mají dvě děti. Kluky. Jmenujou se Filip a Vilda. Někdy si k ním chodím hrát. Já jsem holčička a je mi 8. Filipovi je taky 8. Vilda je o 3 roky starší, je mu 10. Pravda? 11. Minulý týden se Frejkově rodině přihodilo něco strašně zvláštního. Vypovím vám to, jak nejlíp dokážu. Pan Frejka a jeho 2 chlapci ze všeho nejradši chodili na lov. Každou sobotu ráno si vzali pušky a šli do lesa, kde stříleli zvěř a ptáky. I Filip, kterému je teprve 8, měl už pušku. Já střílení zvířat nesnáším. Prostě nesnáším. Nepřipadá mi správné, aby muži a chlapci zabíjeli zvířata jen proto, že je to baví. A tak jsem vždycky přemlouvala Filipa a Vildu, aby to nedělali. Kdykoliv jsem byla u nich na statku, tak jsem se jim to ze všech sil snažila vymluvit, ale oni se mi jenom smáli. Jednou jsem dokonce něco podobného řekla panu Frejkovi, ale on prostě šel dál, jako bych byla vzduch. A pak jsem jednu sobotu ráno viděla, jak Filip s Vildou jdou s tatínkem z lesa a nesou roztomilou mladou srnku. To mě tak rozlobilo, že jsem na ně začala křičet. Kluci se mi smáli a pošklebovali se mi a pan Frejka mi řekl, abych šla domů a hleděla si svého. A to tomu nasadilo korunu. Před očima jsem měla najednou rudo. A než jsem se stačila zarazit, tak jsem udělala něco, co jsem vlastně udělat nechtěla. Ukázala jsem na všechny 3 svým kouzelným prstem. Jemináčku, ukázala jsem prstem i na paní Frejkovou, která v lese nebyla. Ukázala jsem na celou Frejkovic rodinu. Už kolik měsíců jsem si říkala, že už nikdy na nikoho svým kouzelným prstem neukážu, po tom, co se stalo s mou paní učitelkou, starou paní Vintrovou. Chudák paní Vintrová. Jednou nás ve škole učila pravopis. Vstaň, řekla mi, a hláskuj mi slovo lev. To je lehký, odpověděla jsem. L-F. Jsi hloupá holčička, řekla paní učitelka. Nejsem hloupá, vykřikla jsem. Jsem moc hodná holčička. Běž, budeš stát za trest v koutě, řekla paní učitelka. To mě strašně rozlobilo. Najednou se mi udělalo rudo před očima. Ukázala jsem rázně na paní učitelku svým kouzelným prstem a takřka okamžitě. Se stalo? Hádejte. Začaly jí růst na obličeji fousy. Dlouhé černé fousy, jaké má lev, jenomže ještě delší. A jak rychle rostly. Než jsme se nadáli, tak jí sahali až k uším. Celá třída začala samozřejmě pištět smíchem a paní učitelka řekla, řekli byste mi laskavě, co je vám všem tak strašně k smíchu? A když se otočila a chtěla něco napsat na tabuli, tak jsme viděli, že jí narostl i ocas. Hrozitánský dlouhý ocas se štětičkou na konci. Nedokážu vám vypovědět, co se stalo pak, ale pro případ, že někoho z vás zajímá, jestli je paní učitelka Vintrová už zase v pořádku, tak musím odpovědět, že není. A nikdy nebude. To s tím kouzelným prstem umím odjakživa. Nedokážu vám říci, jak to dělám, protože to sama nevím. Ale dojde k tomu vždycky, když se rozlobím a když se mi udělá rudo před očima. A pak se mi rozlije po celém těle horko a začne mě strašlivě svrbět koneček ukazováčku pravé ruky a najednou ze mě vyšlehne takový jakoby záblesk, prudký záblesk, jako elektrická jiskra. Vyskočí a zasáhne člověka, co mě rozlobil. A jakmile na něj zamířím svým kouzelným prstem, tak to začne. Zkrátka, můj kouzelný prst zamířil na celou Frejkovu rodinu a už se nedalo nic dělat. Utíkala jsem domů a čekala, kdy to začne. A začalo. A brzo. Brzo.
Vypovím vám, co se vlastně začalo. Ráno den na to, co to skončilo, mi to Filip s Vildou vypověděli. Odpoledne ten den, co jsem na Frejkovi ukázala kouzelným prstem, šli pan Frejka s Filipem a Vildou znovu na lov. Tentokrát chtěli střílet divoké kachny, a tak si to namířili k jezeru. Za první hodinu jich dostali 10, za druhou ještě 6. To je přece den, vykřikl pan Frejka. To tu ještě nebylo, byl bez sebe radostí. Pak jim nad hlavami přiletěly 4 další divoké kachny. Letěli nizoučko, trefit je byla hračka. Prásk, prásk, prásk, vystřelili pušky. Kachny pokračovaly v letu. Netrefili jsme se, řekl pan Frejka. To je zvláštní. Pak se ty kachny k překvapení všech otočily a letěly zpátky proti puškám. Hej, řekl pan Frejka, co to pro všechno na světě dělají? Tentokrát si o to přímo koledujou. A znovu na ně vystřelil. Pan Frejka zrudl v obličeji. To dělá to světlo, řekl. Stmívá se a není už dobře vidět. Pojďme domů. A tak vykročili k domovu. S těmi 16 kachnami, co zastřelili předtím. Ale ty 4 kachny je nenechali na pokoji. Začali střelce oblítávat kolem dokola. To se panu Frejkovi nelíbilo. Všá, vykřikl. A mnohokrát po nich vystřelil znovu, ale marně. Prostě je ne a ne trefit. Ty 4 kachny jim lítaly nad hlavou celou cestu domů a nic je nepřimělo, aby odlítli. Když ten večer odešli Filip a Vilda spát, vyšel pan Frejka ven pro trochu dříví na přiložení. Jak šel přes dvůr, uslyšel najednou na obloze křik divoké kachny. Zastavil se a zvedl hlavu. Byla úplně klidná noc. Nad stromy na kopečku stál srpeček žlutého měsíce a na obloze svítilo plno hvězd. Na to uslyšel pan Frejka šumot křídel, která mu letěla přímo nad hlavou, a uviděl 4 kachny odrážející se temně od noční oblohy a letící těsně vedle sebe. Oblítávali stavení. Pan Frejka zapomněl na dřevo a spěchal zpátky dovnitř. Začínal dostávat pěkný strach. To, co se dělo, se mu vůbec nelíbilo. Ale paní Frejkové o tom nic neřekl. Řekl jenom, pojďme si lehnout, jsem unavený. A tak si

Ráno se pan Frejka probudil první. Otevřel oči, chtěl natáhnout ruku po hodinkách, aby se podíval, kolik je, ale ne a nedostat ruku spod peřiny. To je zvláštní, řekl si, kde mám ruku? A pak ležel a uvažoval, co se stalo. Třeba si tu ruku nějak poranil? Zkusil to s druhou. Ale ani ta nevylezla. Posadil se. A teprve teď uviděl, jak vypadá. Zařval a vyskočil z postele. V tom se probudila paní Frejková a když uviděla pana Frejku stát na podlaze, i ona vykřikla. Pan Frejka byl totiž najednou úplně malilinkatý. Dosahoval asi tak k sedátku židle, ale výš ne. A tam, kde mýval paže, měl kachní křídla. Ale, křičela paní Frejková v obličeji celá fialová. Co se ti to stalo, mužičku? Chceš říct, co se to stalo nám, zvolal pan Frejka. Teď byla řada na paní Frejkové, aby vyskočila z postele. Rozběhla se k zrcadlu, protože se na sebe chtěla podívat. Ale byla moc malá, než by se v něm viděla. Byla dokonce menší než pan Frejka a i ona měla místo paží křídla. Achich, vzlikala paní Frejková. To je dílo nějaké čarodějnice, vykřikl pan Frejka. A oba začali pobíhat po místnosti a plácat křídly. Za okamžik tam vlítli Filip a Vilda. Stalo se jim totéž. Měli křídla, ale paže ne. A byli úplně malilinkatí. Asi jako síkorky. Mami, cvrlikal Filip. Helice, maminko, my umíme lítat. A oba vzlítli do vzduchu. Okamžitě sleďte dolů, řekla paní Frejková. Jste moc vysoko. Ale než stačila říct další slovo, vylítli Filip a Vilda oknem. Pan Frejka a paní Frejková se rozběhli k oknu a vykloukli ven. Oba mrňousci byli už vysoko na obloze. A na to řekla paní Frejková panu Frejkovi. Nemyslíš, že bychom to taky dokázali, miláčku? Proč by ne, odpověděl pan Frejka. Pojďme to zkusit. A zaplácal mohutně křídly a z ničeho nic vylítl prudce vzhůru. Stejně tak paní Frejková. A když se vznesla do vzduchu, začala křičet. Pomoc, zachraňte mě! Ale no tak, odpověděl pan Frejka, neboj se. A tak vylítli oknem vysoko na oblohu a netrvalo dlouho a dohonili Filipa a Vildu. Zanedlouho lítala kolem celá rodina. Je, to je krása, křičel Vilda. Od jakživa jsem si přál poznat, jaké je to pocit, když je člověk pták. Nemáš ještě unavený křídla vidžené, miláčku? Zeptal se pan Frejka paní Frejkové. Vůbec ne, odpověděla paní Frejková. Mohla bych lítat do skonání světa. Hej, podívejte se dolů, řekl Filip. Někdo nám chodí po zahradě. Všichni se podívali dolů a pod sebou ve své vlastní zahradě uviděli čtyři obrovské divoké kachny. Byly velké jako lidi a místo křídel měly dlouhé člověčí paže. Šli v řadě ke dveřím Frejkova stavení, mávali pažemi a zvedali do vzduchu zobáky. Stát! Zavolal maličkatý pan Frejka a snesl se jim nad hlavu. Běžte pryč, to je můj dům. Kachny zvedly oči a zakvákaly. První natáhla ruku, otevřela dveře a vešla do stavení. Ostatní za ní. Dveře se zavřely. Frejkovi se snesli k zemi a posadili se na zítku u dveří. Paní Frejková se rozplakala. Ach, můj bože, vzlikala. Vzali nám dům, co si počnem, nemáme kam jít. I chlapci začali pofňukávat. Sežerou nás v noci kočky a lišky, řekl Filip. Já chci do svý postele, řekl Vilda. Koukejte, řekl pan Frejka. Brečet nemá smysl. To nám nepomůže. Mám vám říct, co uděláme? Co? Opáčili. Pan Frejka se na ně podíval a usmál se. Postavíme si hnízdo. Hnízdo, odpověděli. A umíme to? Musíme si ho postavit, řekl pan Frejka. Musíme přece někde spát. Leďte za mnou. A tak odlítli k vysokému stromu a pan Frejka vybral přímo na vršíčku místečko pro hnízdo.
Teď potřebujeme klacíčky, řekl. Spousty a spousty malých klacíčků. Leďte a hledejte všichni klacíčky a noste je sem. Ale vždyť nemáme ruce, namítl Filip. Tak je noste v puse. Paní Frejková a chlapci odlítli. Zanedlouho se vrátili každý v puse klacíček. Pan Frejka si je od nich vzal a začal stavět hnízdo. Ještě, řekl. Potřebuji jich víc, víc a ještě víc. Lítejte. Hnízdo rostlo, pan Frejka skládal zručně klacíčky jeden k druhému a po chvíli řekl. Už dost klacíčků, teď potřebuju listí, peříčka a podobné věci. Abych mohl hnízdo měkoučce vystlat. Stavění hnízda pokračovalo a pokračovalo. Trvalo to dlouho, ale konečně bylo hotové. Vyzkoušejte si ho, řekl pan Frejka a vyskočil z hnízda. Byl se svou prací velice spokojen. Jú, to je nádhera, vykřikla paní Frejková, když vlítla do hnízda a posadila se. Mám pocit, že co nejdřív snesu vajíčko. Ostatní si vlezli k ní. To teploučko, řekl Vilda. To je krása žít tak vysoko, řekl Filip. Jsme sice malí, ale tady nahoře nám nikdo nemůže nic udělat. Ale co budem jíst, řekla paní Frejková. Celý den jsme neměli v puse. To je pravda, odpověděl pan Frejka. Tak si zaletíme zpátky domů, vletíme tam otevřeným oknem a až se nebudou kachny dívat, vezmem si plechovku sušenek. Ale vždyť nás ty hnusný velký kachny rozklovou na kousky, vykřikla paní Frejková. Budeme strašně opatrný, lásko moje, řekl pan Frejka. A odlítli. Jenže když dolítli ke stavení, zjistili, že jsou všechna okna a všechny dveře zavřené. Dovnitř to nikudy nešlo. No podívejte se, jak si ta odporná kachna vaří na mým sporáku, vykřikla paní Frejková, jak letěla kolem kuchyňského okna. Co si to dovoluje? A podívej se na támhletu, co drží v ruce mou krásnou pušku, zvolal pan Frejka. Jedna leží v mý posteli, zaječel Vilda, když nakoukl horním oknem dovnitř. A jedna si hraje s mým elektrickým vláčkem, vykřikl Filip. Ach, jich ouve jemináčku, řekla paní Frejková. Zabrali nám celý dům a už ho nikdy nedostanem zpátky. A co budem jíst? Červy teda jíst nebudu, řekl Filip. To radši umřu. Ani slimáky, dodal Vilda. Paní Frejková vzala oba chlapce pod křídla a přitiskla je k sobě. Nebojte se, řekla. Já vám všechno krásně rozžvejkám. Ani ten rozdíl nepoznáte. Dostanete znamenitý slimáčkový karbanátky a chutnou červovou sekanou. Ne, vykřikl Vilda. Nikdy, přidal se Filip. To je odporný, řekl pan Frejka. Jenom proto, že mám křídla, nemusíme ještě jíst ptačí potravu. Budem radši jíst jablka. Na stromech je jich plno. Pojďme. Tak odlítli k jabloni. Jenže jíst jablko a nedržet ho v ruce, to není jen tak. Pokaždé, když se člověk do něj chce zakousnout, jablko uhne. Nakonec se každému podařilo uzobnout pár kousínků. A pak se začalo stmívat a tak se všichni vrátili do hnízda a uložili se ke spánku. Přibližně v tu dobu jsem doma zvedla telefon a chtěla volat Filipovi, abych se přesvědčila, že jsou všichni v pořádku. Haló, řekla jsem. Kvák, odpověděl mi na druhém konci drátu nějaký hlas. Kdo je tam? Zeptala jsem se. Kvák, kvák. To seš ty, Filipe? Zeptala jsem se. Kvák, kvák, kvák, kvák. Prosím tě, nech toho, řekla jsem. Na to se ozval nějaký strašně divný zvuk. Něco jako ptačí smích. Honem jsem položila sluchátko. Ach, to ten můj kouzelný prst, vykřikla jsem. Co to jen proved mým kamarádům? Tu noc, co se pan a paní Frejkovi a Filip a Vilda pokoušeli vysoko nahoře v hnízdě trošku vyspat, začal vát prudký vítr. Strom se kymácel ze strany na stranu a všichni, i pan Frejka, měli strach, že hnízdo spadne dolů.
Na to se rozpršelo. A pršelo. A pršelo. A do hnízda natekla voda a všichni byli zmáčení jak hastrmani. Ach, byla to ošklivá, přeošklivá noc. Ale konečně přišlo ráno a s ním i teplé sluníčko. No, řekla paní Frejková, díky nebesům, že to skončilo. Už nikdy nechci spát v hnízdě. Vstala a podívala se přes okraj. Pomoc! Vykřikla. Podívejte se dolů. Co se děje, lásko moje? Zeptal se pan Frejka. A i on vstal a vykoukl přes okraj. V životě ho nic tak neudivilo. Na zemi pod nimi stály 4 obrovité kachny, velké jako člověk, a 3 z nich drželi v ruce pušku. Jedna měla pušku pana Frejky, jedna Filipovu a jedna Vildovu. Všechny pušky mířily přímo vzhůru na hnízdo. Ne, ne, ne, zvolali pan Frejka a paní Frejková současně. Nestřílejte, prosím vás, nestřílejte. Proč ne? Zeptala se jedna kachna. Byla to ta, co neměla pušku. Vy po nás taky v jednom kuse střílíte. Ale to je přece něco jinýho, odpověděl pan Frejka. My máme dovolíno střílet na kachny. A kdo vám to dovolil? Zeptala se kachna. My si to dovolujeme navzájem, odpověděl pan Frejka. No dobře, řekla kachna, tak my si teď navzájem dovolíme střílet po vás. V té chvíli bych byla ráda viděla obličej pana Frejky. Prosím vás, ne, vykřikla paní Frejková. Jsou tady nahoře moje 2 malé děti. Přece byste nestříleli po mých dětech. Vy jste včera zastřelili moje děti, odpověděla kachna. Zastřelili jste všech 6 mých dětí. Já už to nikdy neudělám, vykřikl pan Frejka. Nikdy, nikdy, nikdy. Opravdu? Zeptala se kachna. Opravdu, odpověděl pan Frejka. Už nikdy, co živ budu, nezastřelím žádnou kachnu. To nestačí, odpověděla kachna. A co srnku? Udělám všechno, co řekneš, jenom když na nás přestanete mířit těma puškama, vykřikl pan Frejka. Už nikdy nezastřelím kachnu, ani srnku, ani nic jinýho. Dáš mi na to svý slovo? Zeptala se kachna. Dám, dám, řekl pan Frejka. A zahodíš svoje pušky? Zeptala se kachna. Rozlámu je na kousínky, odpověděl pan Frejka. A už se nikdy nebudete muset mě ani mý rodiny bát. No tak dobře, řekla kachna. Tak už můžete na zem. A mimochodem, gratuluji ti k tomu hnízdu. Na první pokus vypadá moc hezky. Pan Frejka, paní Frejková, Filip a Vilda vyskočili z hnízda a snesli se na zem. Pak se jim najednou před očima zatmělo a přestali vidět. V tom okamžiku je všechny přepadl podivný pocit a pak uslyšeli, že jim v uších hučí silný vítr. Pak se ta černota před jejich očima proměnila v modř, na to v zeleň, na to v červeň a pak ve zlato. A najednou stáli v nádherné sluneční záři v zahradě u svého domu a všechno bylo zase jako dřív. Zmizela nám křídla, vykřikl pan Frejka. A vrátili se nám paže. A už nejsme malinkatý, zasmála se paní Frejková. Ach, to jsem ráda. Filip s Vildou začali tancovat radostí. Pak uslyšeli nad hlavami křik divoké kachny. Všichni obrátili oči vzhůru a uviděli, jak ti 4 ptáci, odrážející se krásně od modré oblohy, letící těsně vedle sebe, míří k jezeru v lese.

0: tak za půl hodiny na to jsem vyšla do Frejkovy zahrady. Chtěla jsem se podívat, jak to tam vypadá, a musím přiznat, že jsem očekávala to nejhorší. U vrátek jsem se zastavila a vytřeštila oči. Byl to podivný pohled. Pan Frejka rozbíjel v jednom rohu velkým kladivem všechny tři pušky na kousinky. V druhém rohu kladla paní Frejková na 16 malých kopečků hlíny, o kterých jsem se později dověděla, že to jsou hrobečky kachen, které zastřelili den předtím, krásné květiny. Uprostřed dvora stály Filip a Vilda s pytlem tatínkova nejlepšího ovsa. Kolem nich bylo plno kachen, hrdliček, holubů, vrabců, čermáčků, skřivanů a mnoho dalších druhů ptáků, které jsem neznala, a všichni zobali oves, který jim chlapci po hrstích rozhazovali. Dobré jitro, pane Frejko, řekla jsem. Pan Frejka odložil kladívko a podíval se na mě. Já už se nejmenuju Frejka, řekl. Na počest svých opeřených přátel jsem si změnil jméno z Frejky na Čejku.
1: A já jsem paní Čejková, řekla paní Frejková.
0: Co se stalo, zeptala jsem se. Připadalo mi, že jim všem čtyřem přeskočilo. Filip a Vilda mi pak vyprávěli celý příběh. Když skončili, Vilda dodal.
1: Podívej, tamhle je to hnízdo, vidíš ho? Přímo nad náma na vršičku toho stromu. Tam jsme spali předešlou noc.
0: To jsem celý postavil já, prohlásil pyšně pan Čejka, do posledního klacíčku.
1: Když nám nevěříš, přidala se paní Čejková, tak běž dovnitř a podívej se do koupelny na tu spoušť.
0: Vana je plná až po okraj, řekl Filip. Museli v ní plavat celou noc. Kam se podíváš, všude peříčka.
2: Kachny vodu milujou, řekl pan Čejka.
0: Já jsem rád, že si u nás užili.
1: V tom okamžiku se odněkud od jezera ozvalo hlasité prásk.
0: Někdo střílí, vykřikla jsem.
1: To bude Jakub Miller, odpověděl pan Čejka. On a jeho tři kluci jsou postřílení posedlí, celá rodina. A já jsem měla najednou rudo před očima. A po celém těle se mi rozlilo horko. A pak mě začal strašlivě svrbět koneček ukazováčku. Cítila jsem, jak ve mně roste ta moje moc. Otočila jsem se a utíkala k jezeru, co mi nohy stačily.
0: Hej, křikl za mnou pan Čejka, kam utíkáš?
1: Za Millerovýma, křikla jsem na něj v odpověď.
0: Ale proč?
1: Jen počkejte, však uvidíte, odpověděla jsem. Dneska v noci budou všichni do jednoho hnízdit na stromě.

Viktor Dyk, krysař. A vaše jméno? Nejmenuji se. Jsem nikdo. Jsem hůř než nikdo. Jsem krysař. Muž, který takto mluvil, stál se vzpřímenou hlavou před vraty domu, v nichž se do soumraku bělala ženská postava. Hleděl na ní svýma temnýma, pátravýma očima. Byl vysoký a štíhlý, štíhlejší ještě ve svém přiléhavém sametovém kabátci a v úzkých nohavicích. Jeho ruce byly drobné a jemné, jako ruce paní. Neměl při sobě ani zbraně, ani hole, ač se zdálo, že přichází zdaleka, po cestách, jež vždy jisty nebyly. Svíral za to něco dlouhého a ozdobného, co budilo zvědavost ženy, s kterou hovořil. Byla to píšťala cizokrajné práce, jaké dosud neviděla. Krysař, zasmála se žena ve dveřích. Přicházíte včas do Hameln. Není tu krysaře, za to krys je tu mnoho. Vysvětlete mi, krysaři, odkud se berou krysy? Nebývalo jich dříve, jak nám říkají. Je pravda, končila s úsměvem, staří lidé míní, že svět je stále horší. Krysař pokrčil rameny. Odkud jsou, nevím. Jsou však v každém z vašich domů. Hlodají bez ustání, hlodají dole ve sklepích, hlodají tam, kde jich nevidíme. Stanou se však dotěrnými a stoupají pak výše. Připravujete hostinu, svatbu, křtiny, což já vím. Představte si, že se náhle při hostině zjeví krysy s dlouhými boltci a dlouhými kníry. Tento zjev kazí chuť. Chápete přece? Ano, smála se žena ve dveřích. Při svatbě Kateřiny objevila se pořádná krysa. Ženich byl bledý jako stěna a Kateřina padla do mdlob. Lidé nesnesou nic tak málo jako to, co jim kazí chuť. Odhodlají se pak zavolat krysaře. Připravujete svatbu nebo křtiny? Otázal se krysař náhle, bez přechodu. Žena ve dveřích se zasmála hlasitě. Jste cizinec. Je zřejmo, že jste cizinec. Nejsem vdána, krysaři. Krysař se uklonil. To nevadí. Nijak to nevadí. Nuže, povolají krysaře. Krysař píská a píská, až vyvede všechnu havěť z jejich skrýší. Jde za ním jako omámená. Zavede ji do řeky, do Rýna, Dunaje, Havoli, Vesery. A dům je prostý, krys. Krysař opět se uklonil a jeho hlas zachvěl se nějakou elegií. Žena mlčela, pohrávajíc si větvičkou jasmínu. Ale

Byla by to mohla pozorovat, nebýt je temna. Cítím to, cizinko. Lidé nemilují krysaře. Bojí se ho pouze. Děvče zasmálo se opět. A čím to, že jdou krysy tak slepě za vámi? Krysaři. Krysař ukázal na píšťalu, která oživla tímto pohybem. Je to zvláštní nástroj, řekl. Pohlédla zvědavě na mluvčího i na píšťalu. Dotkla se jí lehce. Píšťala, řekla pak pohrdavě. Pěkná píšťala, ale nic více než píšťala. Krysy mají dobrý sluch a má píšťala dobrý zvuk. Oči krysařovi zapláli podivným ohněm. Děvče ve dveřích maně ucouvlo, větvička jasmínu v její ruce se chvěla. Mám zvláštní nadání vyháněti krysy, pokračoval krysař. Pískám občas na ně velmi smutné písně. Písně všech krajů, kterými jsem prošel. A já prošel mnoha zeměmi. Slunými i ponurými, pláněmi a horami. Má píšťala zní tak tiše. Krysy slyší a jdou. Není takového krysaře mimo mne. Povím vám něco, cizinko, která se umíte tak zvonivě smáti. Nikdy jsem nepískal plným dechem. Byl to vždy tlumený zvuk. Kdybych pískal plně, ne pouze krysy šly by za mnou. Krysař domluvil. Oči uhasly a svěsil bezděčně ruce s píšťalou. Nemám odvahy, dodal po chvilce. Stalo by se něco krutého. Děvče stálo zamlklé a nespouštělo očí z píšťaly a krysaře. Když krysař mlčel, řekla zcela tiše. Líbíte se mi, krysaři? Nežli přišel soumrak, viděla jsem ve vašich černých vlasech stříbrné nitky. Nežli jste promluvil, pozorovala jsem na vašem čele vrásky, ale přesto se mi líbíte. Milovalo vás jistě mnoho žen. Snad, odvětil krysař. Nepamatuji se. Slova krysařova měla podivný a jímavý přízvuk. Děvče zvážnilo. Naklonilo se ke krysaři, takže cítil téměř horký jeho dech. Líbíte se mi, krysaři, děla. Ale na vašem místě zapískala bych na píšťalu plně, vší silou. Víte, co by to znamenalo? Otázal se krysař temným hlasem. Já to nevím. Vím pouze, že mne časem pojímá úzkost. Hledím na svou píšťalu jako na něco, co mnohé zahubilo a co ještě mnohé zahubí, a pak se usměji. Není to nic než právě pěkná píšťala. Sama jste to řekla. A já nejsem více než krysař, který má odvádět nezvané hosty. Krysař, který jako Ahasver jde z města do města, z jihu na sever, ze západu na východ. A jako Ahasver nemám stání. Pobyl jsem zde příliš dlouho, cizinko. Ne, pravila. A pak šeptala tiše. Říkejte mi Agnes. Agnes, řekl. Mluvil měkce a hudebně. V jeho ústech vše nabývalo kouzla. Hleděla na něho napjatě. Odejdete záhy z Hameln? Nevím, řekl. Není to v mé vůli. A odpověděl pohledem. Usmála se svěžím a čistým smíchem.

duchem mládí a radosti. Znělo to jako zvony vzkříšení. Myslím, že tu máte co činiti. Je tu mnoho krys. A vážně jí dodala: zůstaňte, krysaři. Neodpovídal. Zraky jejich se utkaly. Hleděla neklidně a tázavě do planoucího krysařova zraku. Větvička jasmínu chvěla se v její ruce. Mám milence, řekla. Krysař vzal ji za ruku. Nechci ho viděti, nechci o něm slyšeti. Vím, že je na světě mnoho šeredných věcí, co je mi potom, nepřijdou-li mi do cesty. Nechci ho viděti, ale kdybych ho viděl. Hlas krysařův zesmutněl a stemněl. Znělo to vážně a varovně jako hrana. Ne, vydechla. Ale nebylo jisto, co znamenalo toto ne. Ocitli se na prudkém spádu, kde nečiní se kroky, kde zbývá pouze led. Podržel její ruku ve své a nechala mu ji. Stiskl. Stiskl ji prudce a vášnivě, že by byla vykřikla bolestí. Opakovala přesto stisknutí, tato bolest ji omamovala. Agnes, řekl. Znělo to jako otázka a jako prosba. Pohlédla na něho a usmála se. Ano, řekla. A bylo zřejmo, co znamenalo toto ano. Bylo zcela nahé, bez ostychu a bez výhrad. A děvče ve dveřích podalo krysaři snídku jasmínu. Byl to kout v dobrém hanzovním městě Hameln. Kout tichý a opuštěný. Skoro jako by města nebylo. Těžké vozy nehrčely tudy s náklady zboží, nehlučely tu trhy a nejezdili zde jezdci v bohaté zbroji. Ani procesí tudy nechodila. Pouze hlas zvonu zněl sem z chrámu svaté Trojice v Hameln. Hlas vážný a zádumčivý. Ale z těch hlasů, kterým, poněvadž jsme je často slyšeli, zapomínáme naslouchati. Aspoň Agnes, otevřela-li své okénko, slyšela spíše jiné hlasy. Bylač pod jejími okny zahrada v květu, kde zpívali jí ptáci, kde vše bzučelo životem a úsměvy na její pozdrav. V zahradě bylo tolik vůní, z nichž kterákoliv dovedla opojovati, a Agnes se zdálo, že je květem mezi květy a vůní mezi vůněmi. Byl tu také dům s prejzovou střechou, starý a skrytý zelení kaštanů. Ale tento dům dovedl tak náhle zjasněti a otevříti se slunci. Matka krásné Agnes, žena znavená spíše nežli lety smutnými příběhy, na které vzpomínala s hrůzou a steskem, chvěla se zimomřivě a ploužila se domem jako stín. Slunce a světlo ji lekalo. Prchala před ním jako noční pták. Ale Agnes nezdálo se nic lekati. Hleděla s důvěřivým úsměvem do příštích dnů. A krysař stále pobýval v Hameln. Vyháněl krysy. Byla to událost pro Hameln. Děti a staří provázeli ho na jeho cestách. Děti a staří divili se krysám, které šly za ním slepě do záhuby, fascinovány jeho píšťalou, sotva více slyšitelnou pro dobré a počestné občany města, nežli vzdálené bzučení hmyzu. A vlny řeky přijali krysy a pohltili je. Vlny řeky je přijali a nesli do moře. Do vzdáleného
moře. Nikdy už neporuší dobré chuti ctihodných kupců hanzovního města. Krysař vyháněl krysy, ale kromě toho byl jiný důvod jeho pobytu v Hameln. Sepp Jörgen, rybář, bydlil na břehu Vezery tam, kde se zbíhala s Havolou. Měl malý a chudý domek. Vedl život ubohý a nuzný. Lidé všech cechů v Hameln posmívali se ubožáku. Chápal tak příliš těžko. Byl to dobrý, ale těžkopádný hoch. Říkali, že se usmívá a pláče až příštího dne. A měli pravdu. Co se týče ryb, nebylo třeba myšlenek. Bylo třeba rozhodit sítě a čekat. Čekat se Jörgen uměl jako málo kdo. Čekal trpělivě a odevzdaně. Dočekal se však málo kdy čeho. Říkají, že se tak děje těm, kdo odevzdaně a trpělivě čekají. Ale Sepp Jörgen nestrácel trpělivosti. Chápal, že den se musí podobat dnu a noc noci. Chápal, že se rodí někteří k štěstí a jiní ke strastem. Chápal, že jsou páni v nádherných kožiších a krásných řetězích na radnici, kteří poroučejí, a že je chudina v temných, vlhkých doupatech, které nutno poslouchat. To vše chápal, poněvadž viděl to po celý svůj život. Věděl také, že je nutno vyhnout se z cesty, jedou-li po říšské silnici opilí landsknechti. To všechno věděl. Třeba byl nechápavý hoch. A věděl posléze, že se mu všichni posmívají. Druhové rybáři, děvčata v Hameln. Bolelo ho to časem a bylo těžko říci, co více bolelo. Svíral často pěsti a také srdce mu to mnohdy svíralo. Na neštěstí, dík neblahému určení Seppa Jörgena, až příští den. A tak odcházeli klidně muži, když ho uráželi, a ženy, které by byl mohl milovat, mizely v dáli. Bylo to určení rybářovo. A neuniknete určení. A přece Sepp Jörgen byl statný hoch, silných svalů, pevných pěstí. Statný a ne ošklivý hoch, hoch dobrého srdce a dobrých, poněkud zalekaných očí. Vše, co měl, byl drost v kleci, kterého úzkostlivě ošetřoval. Dovedl to, poněvadž to vše bylo jednoduché a prosté. Den co den stejné a den co den krásné, jak se aspoň Jörgenovi zdálo. Drost v kleci se mu neposmíval, ani ho neranil. A bylo-li rybáři krušno a těžko, dovedl utěšiti poněkud jeho pošetilé srdce. Rybář Jörgen naslouchal zpěvu konejšivému a jasnému. Zapomínal na špatný lov, na svoji nouzi, na urážky všech v Hameln a na krásné dívky, které měli jiní a nikdy on. Usmíval se, ukolébán zpěvem. A vše se na ubohého usmívalo. Ženy přicházely a líbali ho. Pták zpíval. A Sepp Jörgen žil, ničeho dále nečekaje. Milenec jmenoval se Kristián. Říkali mu dlouhý Kristián. Měl plavé vlasy a modré oči. Měl všechno,
co může mít občan v Hameln? Počestné rodiče a zachovalé jméno a úctu k radnici a kostelu. Byl zaměstnán v obchodě svého strýce v podloubí náměstí v Hameln. Byl to soukenný obchod, známý široko daleko. A ještě strýc Kristiánův byl bez dětek, kojil se Kristián nadějí, že se stane dědicem. Chyba byla ta, že strýc Ondřej, třeba nemladý, neustával ve svých záletech kupce, který může platiti. Záletech pohoršujících město tak ctihodné. Dlouhý Kristián činil, co mohl. Odváděl pokušení od strýcovy cesty. Dohodil mu panu Gertrúdu, letitou a prostou svůdnosti za hospodyni. Strýc Ondřej měl tak málo času pro své lásky. A tak kolísal Kristián mezi úzkostí a nadějí. Kromě toho miloval Agnes. Vypravoval jí o svých starostech a bezesných nocích, kdy myšlenka na svůdnice tlačila ho jako můra. Vypravoval jí o záletech strýcových s pohoršením, kterého je schopen muž počestný a ohrožený dědic. Agnes naslouchala. Péčí její bylo, aby Kristián nevěděl o krysaři a krysař neuzřel Kristiána. Kristián, pravda, mluvil občas o krysaři, o jeho zásluhách, jakož o tom, že řemeslo krysaře třeba užitečné, nezdá se mu dost ctihodným a rozšafným. Agnes naslouchala a souhlasila. Kristiánovi se aspoň zdálo toto mlčení souhlasem. Krysař byl stále ještě v Hameln. A dlouhý Kristián stále kolísal mezi úzkostí a nadějí. Nad krásným hanzovním městem Hameln, pýchou všech obyvatelů, týčí se vrch Kopel, který jest jejich nemenší pýchou. V neděli opouštějí měšťané brány města a svátečně vyšňořeni stoupají na kopel. Stoupání je prudké a pot řine se z jejich čel. Ale jak krásný pohled odtud na celé město a na celý kraj. Stoupati nutno sosnovým lesem, stemnělým poněkud, a aniž by občané Hameln chápali, smutným. Ale nejsmutnější les pozbude smutného svého rázu, naplní-li ho veselé a rozvážné hovory kupců hanzovního města, ctihodných jejich manželek a dívek a jinochů hamelnských. Nad touto sférou, vrcholnou pro většinu, poskytuje vrch Kopel jiné možnosti. Vyjdete náhle z lesa. Jdete roztroušenými balvany, zbloudilými sem před staletími. Vše je zde nahé, prosté a veliké. Usaďte se a pohleďte dolů, na město. Vyhřívejte se na slunci a užívejte nedělního klidu. Neboť kdybyste kráčeli dále, dojdete k propasti. Propast zeje. Chladná a hluboká. Nedohlédnete do ní. A hodíte-li tam kámen, padá tak dlouho. Vrch Kopel má své tajemství. Propast není prý pouze propastí, ale je cestou. Tak říkají někteří smělejšího ducha, odvažující se až k okraji a zkoumající hádanku kopelu. Nikdo však neví. Říkají pouze, že cesta odtud vede pod zemí daleko. Daleko, daleko přes hory a řeky. Do Sedmihradska až. Ale říkají tak, nevědouce, od koho to slyšeli. Jisto,
že nikdo dosud, pokud známo, nedokončil odvážné této cesty. Jisto, že nikdo dosud nedospěl tudy do země Sedmihradské. Kteréhosi dne stanul krysař nad touto propastí. Prošel sosnovým lesem a holým vrchem, kde se hřáli hadi v poledním slunci. Krysaře to pudilo dál a dále. Stál až na okraji. Mnohem dále, než se odvážil kdo z rodáků Hameln. Stál až na okraji a zdálo se, že mluví s propastí, milenkou sebevrahu. Jisto je, že propast lákala krysaře. Stál nad ní, zamyšlen a sám. Občanům v Hameln nelíbil by se výraz jeho očí. Nebyla tu pouze propast. Ale byly tu dvě propasti. Onoho dne ležel Sepp Jörgen na palouku poblíž své chaty, hlavu maje opřenu o kupu sena. Seno vonělo a Jörgen usnul malátným a těžkým spánkem. Stalo se tehdy, že na Jörgenův palouk zabloudila dvě děvčata z Hameln. Byla to Lora, dcera řezbáře Wolframa, a Kethchen, dcera pekaře Grilla. Obě měly plavý vlas a zvědavé oči a obě byly opilé mládím. Přicházely rozesmáté svou krásou a zkrásnělé svým smíchem. Spící rybář vzbudil jejich zvědavost. Připlížili se k spícímu po špičkách a dívali se do jeho tváře. Spící neuslyšel kroků. Jeho prsa zdvíhala se a klesala v pravidelném rytmu. Jeho košile byla rozhalena. Bylo viděti jeho zarostlá a mohutně klenutá prsa. Lora Wolframová přisedla k spícímu. Sklonila se svým mladým a pružným tělem nad ním, zatajujíc dech, aby ho neprobudila. Ale opatrnost tato byla zbytečná. Sepp Jörgen se neprobudil. Také Kethchen nabyla odvahy. Dotkla se měkkou svou rukou lehce kučeravých vlasů spícího, zachvěl se lehce, jakoby pod dotekem něčeho chladného a ošklivého, a přece ruce Kethchen nebyly ani chladné, ani ošklivé. Všichni v Hameln znali naopak krásné její ruce. Ale Sepp Jörgen přes toto zachvění se neprobudil. Oči děvčat hořely zvláštním ohněm. Tento muž, tak blízký a tak lhostejný, dráždil v spánku zájem, kterého nikdy neprobudil bdící. Zdálo se, že vše malicherné, směšné a titěrné, co se pojilo k jeho jménu, bezvědomým spáčovým se tratí. Zbyl tu muž, odpočívající v kupě sena. Kdyby to nebyl Jörgen, pravila Kethchen, krčíc rameny. A Lora, dcera řezbáře Wolframa, opakovala. Kdyby to nebyl Jörgen. Seděli chvíli nad spícím, roztoužené a snad něžné, drážděny neurčitými sny o rozkoši a lásce. Vlna opojení zaplavila mladá jejich těla. Co si je pudilo do náruče silného a svalnatého hocha? A seno vonělo a posečené květy v něm. Kdyby to nebyl Jörgen, opakovala Kethchen trochu lítostivě. Bylo by možno ho milovat. Není ošklivý. A jistě, že málo kdo by se mu mohl silou rovnat. Pravili mi, že s Jörgenem nejsou žerty. Příštího dne, mínila Lora, činí vše o den později. Ožení-li se kdy, tedy jistě si na svou nevěstu vzpomene až příštího dne.
Chudáček. Bude mít smutnou svatební noc? Slova Lořina, končící dušeným smíchem, probudila spáče. Prvý okamžik hleděl naprosto nejistě, neuvědomiv si místa ani času. Zíral na rozehřáté tváře děvčat podivným, úžaslým pohledem. To bylo příliš mnoho pro bujný rozmar dívek z Hameln. Vypukli v nehorázný smích, smích daleko slyšitelný, vzdravý, smyslný a překypující smích. Smích ženy, která by ráda hřešila. Nechápavě a němně hleděl rybář na smíšky. Pak povstával pomalu a ještě všecek zahleděn na Ketchen a Loru. Ale to přesahovalo míru. Ketchen a Lora vzpomněli si náhle, že nebylo by radno dáti se spatřiti v společnosti Sepa Jorgena, jehož směšnost vynikla tak náhle u bdícího. Zmizeli dříve, než Jorgen se mohl vzpamatovati. Ale ještě z dálky bylo možno slyšet jejich neukrotitelný smích. Sepp Jorgen stál a nechápal. Bylo tomu vždycky tak. Noc byla blahá a měsíčná. Náměstí v Hameln bylo pusté. Ponocný minul starou, pamětihodnou kašnu, píchu hamelnských, kašnu s Neptunem a Tritóny. Zmizel někde v podloubí. Pak bylo ticho. Pouze u vrat domu řezbáře Wolframa, také počestný mistr pekařský Grill, v něm měl svůj krámek, choulilo se cosi jako člověk, ale zhroucené nějak a nelidské. Mělo to oči, oh, jaké žíznivé oči, upřené na jediný bod. Když ponocný pískal opodál půlnoc, myhl se pod podloubím soukeník Ondřej, bera se někam k ženkám sídlícím u svatého ducha. Jeho kroky přerušily noční ticho, ale to, co bylo zhrouceno, neohlédlo se ani. Pak tu šel ponocný. Očekávání jakési zbystřilo jeho kroky. Ale než ještě došel k zhroucenému, ochabla jeho pozornost a zájem. Pokrčil rameny a bral se dále. Nebylo spropitného, nebylo ničeho. Byl to pouze Sepp Jorgen. Nemluvil. Hleděl na vrata, jako by byla v jeho pohledu moc je otevříti. Ale vrata byla dobře zamčena. Řezbář Wolfram a pekař Grill zajisté spali. Možná, že také Ketchen a Lora. Rozhodně byla okna zavřena a nebylo chuti je otevříti. Sepa Jorgena nenapadl ostatně dětinský pokus vzbudit pozornost. Zajisté, že zde byly drobné kamenky vhodné k upozornění, ale je marno a celkem zbytečno upozorňovat ženu, která nečeká. Sepp Jorgen, třeba nemoudrý, to chápal. Sepp Jorgen sebou nehýbal. Neznamenalo to, že by čekal. Tu se myhl za jeho zády stín. Dlouhý a ironický stín, vržený krysařem. Krysař bloudil ulicemi. Krysař mýval neklidné noci. Krysař sklonil se nad Seppem Jorgenem, mumlajícím tichá a přece vášnivá slova. Smějete se, ano. Smějete se Seppu Jorgenovi, znám vás. Jsi Lora, dcera řezbáře Wolframa. Jsi Ketchen, dcera pekaře Grilla. Jste krásné a krásnější, smějete-li se. Je zbytečno říkat vám to, poněvadž o tom příliš dobře víte, ale je něco, čeho nevíte. A co Sepp Jorgen vám poví? Smějete se, ale není radno smáti se muži. Třeba by to byl pouze Jorgen.
Je pravda, že chápu pomalu. Je pravda, že říkám teprve dnes, co jsem měl včera říci. Abyste odešli, aniž bych vám odhalil svou bolest. Neposloucháte, když mluvím. Propásl jsem svůj čas, jako vždycky. Mnoho lidí se mi už proto smálo. Ale není smíchu, jenž by tolik dráždil jako smích ženy. O, jak jste se smáli. Krev mi stoupá do hlavy a moje pěst se bezděčně svírá. Jsem rybář, ano, ale mám pěsti. Takové pěsti mám, že by mohly krásné hrdlo zaškrtit. Bílé, krásné hrdlo, jaké u vás tuším. Proč jste přišli na můj palouk? Nevolal jsem vás. Nehledal jsem vás. Nečekal. Přišli jste a sklonili se nad mou tvář. Snil jsem. Měl jsem krásné a růžové sny. Sny, jaké mívám, když mi zpívá drost, ale musím vám říci, že není už drozda. Zaškrtil jsem nejprve drozda. Bylo to vše, co jsem měl. Nezaspívá už, nepotěší. V mé chatě bude ticho a mrtvo. Zkusil jsem sílu svých rukou. Je tak krásné rdousiti. Procitl jsem ze sna. Jak řezavý to byl smích. Jako by se smálo tisíc ďáblů. A byly to pouze dvě ženy. Není radno smát se muži, třeba to byl Jürgen. Nyní je noc a vy spíte. Ale co kdyby přišlo ráno a Jürgen nepohnul se z místa? A kdo vám praví, že ten prokletý smích přestane mi znít v uších? Nepřestane-li běda, Loro? Běda, Ketchen. Můj drost je mrtev. Vše je mrtvo, co jsem měl. Slyším jen smích, řezavý, pekelný smích. Krysař sáhl měkce na rameno rybářovo. Vstaň, Jürgene. Rybář hleděl tupě a nechápavě. Co mu chtěl krysař? Vstaň, Jürgene, pokračoval krysař. Prošel jsem mnoho krajů a viděl jsem mnoho měst. Pravím ti proto, abys vstal. Není dobře klečeti. Rybář hleděl tupě a nechápal. Výraz jeho tváře se nezměnil. Tvá Ketchen a tvá Lora tě neuslyší. Spí. Kdyby tě uslyšeli, tím hůře, sepe Jürgene. Muž, který klečí, není už docela mužem. Ale sep Jürgen neslyšel. Hleděl kam si do oken nebo do prázdna. Chceš-li, Jürgene, řeknu ti celé tajemství. Pro dva lidi je jen určitá míra lásky. Ohraničená a nezměnitelná. Nemiluj přes příliš. Chceš-li být milován, vyčerpáš sám všechnu lásku určenou pro dva. Přemíra lásky, kterou dáváš, ničí možnost lásky, kterou bys měl bráti. To ti radí krysař, který mnoho viděl. Buď jaký chceš. Nedopusť pouze, aby tě žena měla místo, co bys měl mít ženu ty. Buď jaký chceš, ani zlý nemusíš býti. Je to zbytečně hrubé, rybáři. Ale jsi-li dobrý, hleď se skrýti. Vstaň, Jürgen. Ale rybář sebou nepohnul. Na věži chrámu svaté Trojice odbíjeli hodiny. Krysař mávl rukou. Litoval, ale nedovedl pomoci zhroucené masce u nedoslýchavých vrat domu řezbáře Wolframa. Sbohem, Jürgen, není ti pomoci, řekl posléze. Nebudeš šťasten. Ostatně, co je na tom? Štěstí není vrchol. Snad jsi zrozen pro něco lepšího. Nejsi-li zrozen pro štěstí.
a krysař odcházel. Nezdálo se, že by si byl rybář všiml jeho odchodu. Chápal všechno příliš pozdě. Mumlal cosi jednotvárného a smutného do nočního ticha. Žvatlal slova lásky a nenávisti, žvatlal sliby a hrozby. Ale vše znělo marně do noci. Krysař zaměřil zatím do tiché uličky, k domku, kde bydlila Agnes. Zaklepal na okno. Okno se otevřelo a také dveře. V neděli po slavné mši bylo živo a rušno v hospodě užíznivého člověka. Hospoda užíznivého člověka byla nejslavnější a nejoblíbenější z toho, co mělo hanzovní město Hameln. Nikde jste široko daleko nepopili lepšího vína a kuchařka krčmy, Černá Líza, mohla se s kteroukoliv měřiti. Ani hlavy obce nepohrdali vstupem do klenuté síně hostinské. Měli svůj stůl pečlivě chráněný před vetřelci. Oni okoušeli první nově došlé sudy, oni pronášeli závažné a rozhodné slovo ve věcech kuchyně a veřejného mínění. V hostinci užíznivého člověka uzavíraly se obchody, poněvadž opatrní a rozšafní občané Hameln teprve zde se rozehřívali, uzavíraly se zde sňatky, poněvadž opatrní a rozšafní občané města Hameln teprve zde počali pomýšlet na něco, co by se podobalo lásce asi tak, jako se vrabec podobá orlu. Jestliže občana města Hameln stihl smutek, šel popíti ke Konrádu Régrovi. Tak se jmenoval zavalitý krčmář, dobrý človíček, který nepohrdal poklady vlastního sklepa. Přihodilo-li se však něco radostného, bylo také popíti u Konráda Régra. Nikdo nedovedl tak bojaře sdílet radost. Oslavovali se křtiny a zdálo se, že křest koná se v domě Régrově. Oslavovali se jmeniny a podobalo se, že oslavuje Régr sám. Bylo-li třeba popíjet tiše, nedovedl to nikdo tak jako Régr. Bylo-li nutno vypravovat příhody, znal hostinský nejrozmarnější a nejdovádivější. Krčmář jest něčím jako spovědníkem. Régr měl v úctě spovědní tajemství. Ale před ním nebylo roušky ani záhad. Prohlížel své spoluobčany veselýma a soucitnýma očima. Byl to skromný muž, který, kdyby chtěl, mnoho by mohl. Ale Konrád Régr nechtěl než blaho krčmy užíznivého člověka. Mluvilo se také o pletkách s Černou Lízou, ale kdy měl by krčmář čas řešiti? Svůj den a svou noc, svůj úsměv i své slzy daroval hostům svojí krčmy. Jsou krčmy, kde dochází k hádkám a krvačkám. Hosté Régrovi málo kdy se pohádali, ale neporvali se nikdy. Síň krčmy měla něco konejšivého a uklidňujícího. Lidé přišli sem rozohněni svými spory. Za chvíli, jako by je proměnila tato síň, po sporu ani potuchy. Ne proto snad, že by se dohodli, ne proto, že by se usmířili. Zítra, a snad už dnes, až vyjdou na svěží vzduch, poznají, že nejsou ani o krok blíže, ale zatím, jak všechno nabylo zde barev růžových. Byli v Hameln lidé, kteří s ostychem či bez ostychu doznávali, že nikdy nevystoupili nahoru kopel. Ale takového člověka v městě nebylo, aby nepobyl užíznivého člověka. Byli v Hameln lidé, kteří s ostychem či bez ostychu doznávali,
že nepoznají Konšela, ba dokonce hlavu obce purkmistra Derika, ale Konráda Rögra znal každý. Oné neděle seděli u stolu Konšelského dva ctihodní a rozšafní sousedé. Prvý, Gottlieb Frosch, byl truhlář znamenité pověsti, který byl schopen vyhověti komukoli v městě a ne pouze v městě Hameln. Šest dělníků pracovalo v jeho dílně a také Gottlieb Frosch, třeba Konšel, dovedl ruku přiložiti, bylo-li třeba. A práce Froschova znamenala něco. Byl to mohutný muž, skoro obr, o jehož síle ledacos se vypravovalo. Soused Froschův byl Bonifác Štrum. Byl menší a útlejší. Svého cechu byl krejčí. Také Štruma znali široko daleko. Vypravovalo se, že sem jezdí až z Hanovru bohatí měšťané, aby se svěřili zkušenému oku a zkušené ruce Štrumově. Vypravovalo se, že v dílně Štrumově pracují tovaryši, kteří přepluli moře a kteří viděli Rýn a Dunaj. Taková byla přitažlivost krejčího Štruma, jehož umění dostihnouti bylo nesplněným snem sta a sta roztoužených bloudů. Bylo tudíž pochopitelno, že osobám tak ctihodným věnoval Rögr pozornost všestranou. Snažil se vyčíst z jejich očí přání sebeskrytější. Úzkostlivě dbal, aby mráček nespokojenosti, počínající zatemňovati obzor krčmy užíznivého člověka, rozplynul se co nejrychleji. Rögr se zmnohonásoboval a přece, bylo-li třeba, dovedl zmizeti včas. Opodál stolu Konšelského seděl krysař. Seděl sám. Občané města Hameln nebyli si jisti, jak se chovati ke krysaři. Bylo jednak jisto, že vykonal městu platné služby. Bylo jisto, že jeho píšťala měla podivuhodnou moc. Naproti tomu zůstávalo něco neobjasněného a podezření vyvolávajícího. Tak například nebylo jisto, kdo je krysař, ctihodné-li jeho přátelstvo a správný-li směr jeho cesty. Bylo také nejasno, jaký je pramen jeho moci nad něčím tak drzým a tak šeredným, jako jsou krysy. Bylo nejasno, požehnal-li kněz krysařově píšťale a kdyby požehnal, jaký to byl kněz. Zde bylo příliš mnoho nejasného. Občané v Hameln milovali věci jasné. A proto seděl krysař sám u svého stolu. Krysař mohl to vše pozorovat. Zdálo se však, že si nevšímá svého okolí. Popíjel tiše. A přece jsem nepřišel bez důvodu. A takový byl důvod. Při počátku svého pobytu v městě Hameln navštívil krysař radnici. Ukázal svou píšťalu a nabídl se, že vyvede všechny krysy z města. Krysy byly tehdy tak nestydaté, že ani radnice neušetřili. Ba krysa, šeredností ne nepodobná kryse při svatbě počestné panny Kateřiny se objevivší, porušila kdysi důstojnost slavné a předůležité schůze Konšelů města Hameln. Byl to čin, který volal o pomstu. A obec, snad trochu bez rozmyslu, nezjistivši podrobností, smluvila s krysařem odměnu, která nyní, když krysy zmizely, zdála se poněkud přemrštěnou. Bylo to 100 rýnských. Suma pro obec citelná a nepoměrná k malé námaze krysařově. Onoho dne umínil si krysař, že připomene Konšelům jejich slovo. Jež to pak nebylo nezvyklo užíznivého člověka jednat o věcech obchodních, nebylo by to snad příliš nepřiměřené. Nutno však vzíti v úvahu, že zde běželo také o věc obecní, tudíž
mimořádných zřetelů vyžadující. A lze-li upomenouti Petra či Pavla, nelze tak snadno upomínati Končela. Ale krysař, snadže vínem rozohněn, neuvažoval mnoho o věci. Povstal a zamířil ke Končelskému stolu. Jsem krysař, pravil a uklonil se před Frošem a Štrumem. Froš a Štrum užasli poněkud nad odvážlivostí krysařovou, ale není důstojno hlav obce, aby dávali na jeho úžas. A tak spokojili se něčím, co mohlo být kývnutím, ale docela zřejmým kývnutím nebylo. Třeba občané v Hameln jasné věci milovali. Jsem krysař, pokračoval odvážlivec, a vykonal jsem smluvené dílo. Krysy odpluli dávno k moři, ale svých rýnských jsem dosud nedostal. V krčmě užíznivého člověka nastalo napjaté ticho. Případ byl pozoruhodný, tak se dosud nikdo neopovážil promluvit s Frošem ani se Štrumem. Každý zatajil dech, nedočkav příští chvíle. Ale Froš a Štrum nebyli lidé, které by bylo tak lehko zmásti. Přehlíželi dokonce nepřiměřenost takových připomínek v síni tak veřejné. Froš pokrčil rameny a hbitý Štrum odvětil krysaři vážně a důstojně vývody, které den předtím přednesl v radě města Hameln učený a moudrý muž, práv a zvyklostí znalý. Především smlouva, o které mluvíte, není hotová a platná, poněvadž jedna ze stran smlouvajících se, totiž město Hameln, ovšem, že byla jistě a právoplatně označena. Naproti tomu strana, které by se mělo plniti, zde se krejčí Štrum poněkud zarazil, nejsa si jist, ale povzbudiv se lokem vína pokračoval. Přesně a právoplatně uvedena není. Ba v městě Hameln a okolí plně je neznáma. Jež to tudíž není jasně prokázáno, jste-li osobou, které by se mělo plniti, nezbývá než odročiti plnění až do té chvíle, kdy totožnost vaše s mužem, s kterým smlouva učiněna, jasně a právoplatně se prokáže. Ale také, kdyby se prokázala, nelze smlouvu považovat dle místních zvyklostí a obyčejů za hotovou, jež to neproneseno při ní rčení dle místních zvyklostí a obyčejů v Hameln nutné. K tomu mi dopomáhej Bůh. Že je obvyklé a nutné toto rčení, o tom může město Hameln mnoho svědků vésti. Krejčí Štrum napil se opětně a oddechl si zhluboka. Nepohyboval se příliš volně na této půdě. Gottlieb Frosch uznal chvíli za vhodnou k zprostředkování. Přesto, pravil rozvážně, kdybyste prokázal svou totožnost, jsem toho názoru, že příslušela by vám mzda. A já jsem ochoten, kdybyste nějak rozumně snížil své požadavky, spravedlivé nároky vaše v radě podporovati, ale uvážíte, že není tak nesnadné vyháněti krysy. Nesmí se to přeceňovat. Zapískáte a jdou. Kdežto než vyrobím já lože, na kterém můžete spáti, jaká to námaha, práce. A přece má dílna je celý život. Robím lože, kolébku a rakev. Je to celý svět, krysaři. Bonifác Štrum nechtěl však popustiti Frošovi docela slovo. Šaty dělají člověka, rozhodl. Bez nich je podoben pouhému zvířeti a tropí věci zvířecí. Kdyby šatů nebylo, jak rozeznati kněze a jak Končela? Kdyby šatů neměla, jak rozeznat počestnou dívku od nepočestné? Oblékne-li kdo šat, stane se teprve člověkem.
Oblékne-li pak šat vyrobený Bonifácem Štrumem, stane se takřka občanem ctihodného hanzovního města Hameln. A je něco nad to, krysaři? Hosté žíznivého člověka podivovali se trpělivosti končelů, kteří tak mírnými a rozvážnými slovy odbyli nevhodný na tomto místě projev krysařův. Ale krysař byl dalek toho uznati tuto umírněnost. Jeho tváře zrudly a on vstal, mávaje prudce pravicí. Jsem krysař, rozkřikl se prudce, až se zdálo přítomným, že se okna venku zachvěla. Jsem krysař a vy poznáte, že jím jsem. Není takového krysaře a nevím, bude-li ho kdy. Vykonal jsem svůj závazek, vy však ne. Mějte se na pozoru. Bylo hostům znovu se podivovat rozvážnosti končelů. Ani tento projev nepřivedl je z míry. Gottlieb Frosch pravil tichým a konejšivým hlasem, takže hosté smyslu slov nechápali. Nepochybuji, že se vám podaří věc dokázati. Nabídl jsem vám svou pomoc. A kdybyste mzdu svou přijal ve výrobcích mé dílny, najdete tam vše, čeho zapotřebí k životu i k smrti, dalo by se mluvit o věci. To jest, mínil Bonifác Štrum, bylo by něco na vašich požadavcích, kdybyste přijal polovinu mzdy ve výrobcích dílny mé. V celém Německu znají Bonifáce Štruma. Je pouze na vás, abyste si pomohl k právu. Ale po těchto slovech, mluvených příliš tiše, aby mohli posluchači chápati, krysař vybuchl ještě prudčeji. Nedbaje povinné vážnosti ke končelům, udeřil pěstí o stůl, až sletěla sklenka a rozlilo se zbylé víno. Říkáte, že chyběla slova, k tomu mi dopomáhej Bůh. Nebylo třeba pomoci Boží. Pomohu si sám. A s těmito rouhavými slovy krysař odešel. Krysař přecházel neklidně síní. S rozšířenými zornicemi hleděla na něho Agnes. Její oči nedovedly se odloučit od jeho kroků. Byl ve svém hněvu krásný. Jeho oči planuly znepokojujícím ohněm a všechny jeho pohyby zkrásněly. Agnes se zdálo, jako by vyrůstal. Schoulila se bezděky více ve svém koutku u okna. Nebylo však ku podivu v této bázni nic děsivého. Opojovala spíše. Vyrůstej, krysaři. Krásná Agnes čeká. Krysař přecházel neklidně síní. Nízké klenutí nedostačovalo jeho napětí. Celé světy by mu nestačily. Nereptal, nehrozil. Ale jeho mlčení bylo hrozivější repotu a hrozeb. Bonifác Štrum a Gottlieb Frosch, třebaže vážení končelé města, neopakovali by tomuto mlčícímu muži svých nabídek. Krysař negestikuloval. Jeho kroky nebyly hlučnější a důraznější. Odkud ten znepokojující dojem němého přecházení? Dlouho choulila se tak Agnes, neodvažujíc se slova ni pohybu. Bála se neznámé moci krysařovi, které dobře nechápala, ale které podléhala chvílemi. Bála se a milovala svou bázeň. Milovala také krysaře. Milovala také dlouhého Kristiána? Snad ho milovala včera. Snad ho bude milovat i zítra. Ale nyní ho nebylo v této síni. Ani v jejím srdci ho nebylo. Nikdo nedovedl tak milovat jako Agnes. A nikdo nedovedl tak zapomínat. Po noci lásky probouzela se ráno s dětskýma a nevinnýma očima. A kdyby se kdo ptal, řekla by mu přesvědčivě a prostě,
nesklopivši svých jasných a průhledných očí, nebylo to nic. Té chvíle však se Agnes bála a té chvíle Agnes milovala. Její bázeň byla její rozkoší. Náhle, s bezděčným pohybem, pohybem, ve kterém bylo konejšení matky a lichocení milenky, objala Agnes hrdlo krysařovo. Krysař se zachvěl při doteku nahých těchto rukou. A toto zachvění posílilo váhající. Krysaři, zašeptala Agnes chlácholivě a prosebně. Ticho bylo porušeno, čar a kouzlo zmizelo. Krysař vracel se ze svého smělého letu na krotkou půdu města Hameln. Usmíval se v návratu. Vše, čím se zabýval před okamžikem, vše, co trudilo jeho mysl, připadalo mu malicherným a prázdným. Sevřel ji železnýma rukama a mluvil, hledě do jejich slibujících očí, roztouženě a překotně. Mohl bych zahubit tě, Hameln. Mohl bych zničit ti Froše a Štruma. Mohl bych učinit ti, že by nezůstalo živé bytosti v opuštěných městských zdech. To všechno mohl bych učinit ti. Nechce se mi. Bůh žádal 10 spravedlivých, aby ušetřil Sodomu a Gomoru. Chci být ti skromnější, Boha. Stačí mi jediná žena. Ušetřím Hameln pro tebe, Agnes. Jeho tvář dotýkala se její tváře. Jeho tělo jejího těla. Agnes cítila opojivou radost. Krysař je její. Chápala, jak je její. A její oči zazářily touto jistotou, líjící se v srdce, jako vůně májového večera lila se do oken. Srdce Agnes, před okamžikem prudce bušící, uklidnilo se náhle. Nebylo už v něm bázně. Před krátkem připadalo Agnes, jako by krysař chmurně a znepokojivě vzrůstal. Nyní však vyrůstala ona. Ta noc v Hameln byla prapodivná noc. Podivné sny přepadaly Gottlieba Froše. Zdálo se mu, že pracuje ve své dílně, pověstné široko daleko. 1000 postelí z dobrého dřeva, královská objednávka. Jak bylo veselo a rušno. Gottlieb Froš pracoval a dohlížel na práci. Dnes nutno dokonat dílo a dílo bude dokonáno, buď jak buď. Vteřiny nelze propásti. Zvláštní mzda tovarišům, bude-li dílo hotovo včas. Ho, ho, ho, dílo bude včas hotovo. Gottlieb Frosch zná své lidi. A dílo bylo hotovo. Hrdým zrakem rozhlédl se Konšel po dílně. Počítal a dopočítal se. Usmál se sebevědomým úsměvem. Náhle však cítil, že není sám, který se směje. Proti němu stál krysař. Froš pocítil cosi nepříjemného, ale snažil se přemoci tento pocit. Zvláštní mzda, pravil Wolfgangovi, přednímu z tovarišů. Zasloužili jste si ji. A mistr poklepal tovarišovi na rameno. Ale krysař nechtěl uhnouti. Krysař se usmíval. Tak, připadalo Frošovi, usmívá se ďábel. Ďábel byl slabou stránkou Gottlieba Froše. Nemluvil rád o ďáblu.
snad, že myslel na něho příliš mnoho. Snažil se však zmoci svoji slabost. Pohleděl krysaři hrdě do tváře. Nepovedlo se právě dotvrdit dobrou pověst slavného závodu Frošova? Podařilo se mu sformulovat ve dvou slovech všecku píchu chvíle. 1000

zasyčel krysař. Froše zamrazilo. Smrtelný pot vyvstával na jeho čele, rozhlédl se. Bylo to opravdu 1000 rakví. Froš procitl. Neusnul už podivné této noci. Také Bonifác Štrum té noci neměl dobrých snů. Zdálo se mu, že pracuje v svém závodě proslulém po celé říši. 1000 krásných, nádherných šatů. 1000 šatů, za něž by se vévodové nemuseli hambiti. Jak rušno bylo v závodě Štrumově, do půlnoci nutno dohotoviti dílo. A dílo hotovo bude. Závod Štrumův nikdy ještě se neopozdil. Zaplatí raději dělníkům zvláštní mzdu, aby povzbudil jejich čilost. Ho, ho, ho, poznáte dochvilnost Bonifáce Štruma. Událi lhůtu, dodrží ji. A skutečně, sotva byla půlnoc, rozhlédl se Konšel vítězně po své dílně, sčítal a dopočítal se a vypukl ve veselí sebou spokojený smích. Ale ani Bonifác Štrum nesmál se sám. A nesmáli se to tovaryši, kteří dleli zde unaveni a bledi úmornou prací. Bonifác Štrum stál tváří v tvář krysaři. Pocítil něco podobného úzkosti. Ale bylo by směšno, aby Konšel města Hameln bál se bludného krysaře. Slíbil jsem zvláštní mzdu a dám zvláštní mzdu. Rozhovořil se Štrum takořka násilím. Kdo může říci, že bych byl nedostál slovu? Ale krysař se usmíval. Tak připadalo Štrumovi. Usmívá se satan. Bonifác Štrum nevěřil přes příliš v Boha. Neviděl ho v sobě ani v jiných. V satana věřil spíše. Připadal mu pravděpodobnější. Přesto sebral všechnu svou sílu a pozvedl ke krysaři zrak. Podařilo se mu říci ve dvou slovech všechnu svou hrdost. 1000 oděvů, pravil. Krysař zíral však na něho posměšně a němně. A úsměv krysařův lámal všechnu Štrumovu píchu. Naposledy pokusil se Konšel o odpor. 1000 oděvů, opakoval. Vše dodáno včas. Krysař vypukl v strašný a drtivý smích. 1000 rubášů. Zasyčelo to z jeho úst. Bezděčně se Štrum ohlédl. Šílená úzkost zúžila jeho hrdlo. 1000 oděvů proměnilo se v 1000 rubášů. A v středu rubášů viděl bledou líc vlastní. Tvář Bonifáce Štruma. A druhý tento Štrum pravil jeho hlasem slavnostní formuly města Hameln. K tomu mi dopomáhej Bůh. Také Bonifác Štrum neusnul už této noci. Také však krysař probděl noc. Agnes usnula mezi láskou. Ale nevysvětlitelný neklid nedal spáti krysaři. Připadalo mu, že by ho někdo okradl, kdyby usnul. Ale kdo může okrást krysaře? Krysař přesto naslouchal, jako by slyšel něčí kroky. Neuslyšel nic, než rytmický dech spící. Ponenáhlu řídla tma. Přicházel první úsvit, časný v květnu. Krysař pozdravil ten.

0: úsvit. Vracel mu Agnes. Podepíraje se opele slože. Díval se na ní. Spala klidně, jak spí spravedlivý. Spala klidná a nevinná. Její tělo, útlé, křehké a čisté, leželo tu v jímavé bezmocnosti. Krysař zahleděl se do obličeje spící, který mu odhaloval úsvit. Byl to skoro obličej dítěte. Něco plachého a něžného v něm bylo, jakmile se její oči zavřely. Jakým tajemstvím dovedla se tato žena přetvořovat i v panu? Krysař, vydat tuto spící, zapomínal vše, co bylo. Bylo možno přísahati, že nikdy se jí nedotkl. Nezvyklá něha, nikdy předtím nepocítěná, zalila tvrdé krysařovo srdce. Zatajil dech a seděl bez hnutí, boje se, že spící probudí a oloupí ji o toto raní kouzlo. Snila. O čem asi snila? O loutce? O dětských hrách? O motýlech, kteří ulétají? A krysaře ranila úzkost. Nikdy se mu Agnes nezdála tak krásnou. A nikdy necítil, jak lehko porušitelnou a mizivou je krása ženy. O něco více, o něco méně. A veta po kouzlu a po půvabu. Krysař může mnoho. Může vyvésti krysy a může vylidniti města. Nemůže však zadržeti čas. Agnes spala. Na okamžik zatoužil krysař probudit její polibky, aby se zbavil svého neklidu. Ale zalekl se vlastní myšlenky. Olupoval by o něco spící. Podivná byla tato noc. Podivné bylo ráno. Krysař nakláněl se nad křehkým tělem té, které se neodvažoval dotknouti v raním úsvitu. Neklid rostl v tuláckém jeho srdci. Kdo přijde, aby ho oloupil? Kdy a kudy přijde? Krysař prošel mnoha městy a mnoha zeměmi. Prošel jimi poutaje, ale nespoután. Teprve dnešní noci pocítil něco jako by pouta. Opustil města a opustil země. A touha ho nikdy neroztesknila. Nehleděl nikdy zpět, ale kupředu. Bylo mu náhle jasno, že neopustí takto Hameln. Myšlenka, že by mohl se dáti připoutati, zdála se mu směšnou a absurdní. Ale směšná a absurdní myšlenka se vracela. A posléze nezdála se směšnou ani absurdní. Divně bylo krysaři. Srdce jeho stalo se těžkým, jako by nosilo hoře tisíců, a stalo se lehkým, jako by nosilo jejich radost. Otevřel široko oči. Toto ráno přerodilo svět. Včerejšky měli svou radost a svou bolest. Ale včerejší radost byla stínem dnešní radosti. A včerejší bol stínem dnešního bolu. Kdysi, když krysař Hoch stál na dýně u moře, v dálce plula loď a její plachty se dmuly, Hocha na břehu přepadla touha pozdraviti cestu, ať je jakákoliv. Zdrává lodi. Zdraví, kteří plujete. Šťastní, kteří ztroskotáte. Hoch volal tato slova vyzývající osudy. Muži nyní se vracela. Jak mohutnější byla však tato pozdní ozvěna. Neklid krysařův se stával nesnesitelným. Krev prudce kolotala v jeho žilách. Tělo žádalo pohyb, ruch a činy. Leonce svezl se z lože. Ale jeho pohyb probudil přece spící. Procitla na polu. Pootevřela oči, dotkla se rukou čela krysařova a řekla: Zůstaň. Ale to bylo, co krysař nemohl. Posečkal na několik vteřin. Agnes usnula znova. Přivřela oči a její ruce klesly bezvládně. A krysař odcházel. Tiše. Zcela tiše. Krysař vyšel do zahrady. Jaká to byla zahrada? Keře byly nové a záhony nové. Stromy sypaly tolik květů na cestu. Krysař zahleděl se na nebe. Bylo čisté a jasné a větší než včera. Den, ale v prvých počátcích. Slunce, ale ještě jako červánek. Krysař zahleděl se na zemi. Byla čistá a svěží raní rosou. A také vlastní srdce bylo čisté a jasné. Spoután? Proč ne? Jaký led v těchto poutech? Jak vysoko možno se vznésti? Věž chrámu svaté Trojice je vysoko, ale jak je nízká jeho letu. Spoután? Ano. Ale mnoho pouta je. Světy pouta je. Raní větřík osvěžuje horké skráně. Jak lichotný to dotek. A květy voní. Množství květů všech barev a všech vůní. A kterýkoliv z nich možno utrhnouti. Všechny čekají na krysaře. Lehkým a vítězným pohybem ruky sáhl krysař po kterém si z nejkrásnějších květů. Vnitřní neklid zastavil jeho ruku. Rozhlédl se. Jak krásný byl svět. Hle, za městem Hameln rýsuje se hora Kopel. Hora Kopel je vysoko. Je mnohem vyšší než chrám svaté Trojice. Ale jeho letu také nestačí. A jsou vyšší a vyšší hory. Mnohé viděl a mnohé uvidí. Jeho letu nedostačí. A krásný svět. A jak je krásno jej míti. Jak krásno míti kouzelný nástroj, který vše zmůže. Papež má moc. Co je moc papežova proti moci krysařovi píšťali? Císař má moc. Co svede proti zvukům, které umí krysař vyloudití? Tak chtěl krysař obelstíti neklid své duše. Nebylo však možno obelstíti se. Zrak krysařův, rozlétlý do daleka, setkal se s jakýmsi temným bodem mezi tolika jasnými a čarovnými předměty. Temný bod byl pranepatrný. Blížil se však a rostl. Nebylo to nic podivného, byl to pouze muž, který se blížil. V chůzi přicházejícího nebylo nic mimořádného. Nebyla ani příliš kvapná, ani příliš pomalá. Občané města nemilují kvapu, jsou však zvyklí přicházeti včas. Rozhodně byl to občan z Hameln. Tohoto muže krysař neviděl a neznal. Tohoto muže nepřál si viděti a poznati. Nejméně přál si ho viděti a poznati zvláštního tohoto rána. Ale muž se blížil určitým krokem člověka, který má cíl. Srdce krysařovo bylo ještě tak těžké, jako by neslo hoře tisíců. Ale lehkosti, která nosí radosti tisíců, nebylo už v něm. Každé dítě v Hameln mohlo krysaři jmenovat muže, zastavivšího se u plotu. Každé dítě znalo dlouhého Kristiána. Stáli proti sobě. Příchozí patřil zamračeně na krysaře. Podezíravé jeho oči hledali, čeho se zachytiti, ale krysař, klidný, skoro mramorový, jim unikal. Pěst pravice Kristiánovi sevřela se bezděčně. Výraz krysařův se však neměnil. Čekal. Kristián hledal slova. A jeho pobouření rostlo tím, že jich nenalézal. Tu zalétl pohled Kristiánův od krysaře k blízkým dveřím a jeho nevraživé oko jakoby odměřoval vzdálenost. A nepatrnost této vzdálenosti dala mu promluviti. Znám vás, jste krysař. Krysař pokynul hlavou a mlčel. Tón Kristiánův byl jízlivý, ale jeho jízlivost vyzněla na plano. Ani rys se nepohnul v tváři krysařově. Naopak se jeho oči rozjasnily a držel svýma očima Kristiána jako žalářník vězně. Ale Kristián nechtěl se ještě smířiti se svým vězením, promluvil opět. Co zde činíte, krysaři? Co chcete vůbec v Hameln? Krysař naklonil se k růžovému keři a utrhl jeho nejkrásnější květ. Co činím? Vidíte? Voním k růži. Pichlavé oči Kristiánovi vzplanuly zlým ohněm. Vonět k růži nepřísluší krysaři a jste přece krysař. Krysař, ano. Jsem k vaší službě, topím krysy. Chcete-li a chci-li. Utopil jsem mnoho krys v Hameln, ale dnes se mi nechce je topiti. Jste v cizí zahradě, krysaři. Jsem na místě, kde cítím krysy. Páni Končelé, aby se domníváte, že není už v Hameln krys. Klamete se. Jako oni se klamou. Jsou zde a tuším nedaleko. Mám proto jasný smysl, řemeslo. A nemyslete si, že jsem byl užíznivého člověka, protože vidím krysy. Mnoho krys. Žíznivý člověk se mi nelíbí. Krčmář Rögr je příliš roztomilý a má příliš trpké víno. Jsem střízliv. Ale krysy jsou zde. Staly se pouze ostýchavějšími. Dříve byly dotěrné, až na stůl vyskakovaly. Ale kdo vám ručí za to, že se opět dotěrnými nestanou? Je to naše starost, krysaři. Dovedeme je skrotit. S pomocí mé píšťaly. Ale radím vám, příteli. Mějte pozor na mou píšťalu. Krysy hynou, slyší-li její zvuk. A vy si nepřejte, kdy ji slyšeti. A krysař, přeměřiv zahradu v květu, domek v květu a dlouhého Kristiána, odcházel pomalými a vážnými kroky. Kristián hleděl za ním nechápavě. Nyní byl by chtěl ještě mnoho říci, slova se tlačila na jeho rty. Ale krysař byl již vzdálen. Dlouhý Kristián zavrtěl hlavou a kráčel ke dveřím. Agnes ještě spala. Kristián hleděl na spící a hlavou mu hučela slova krysařova. Ale spící byla stále zřetelnější a krysař zmizel v mlze. Agnes ještě spala s dětským svým nevinným výrazem.
1: Dáma s kameliemi. Je poschodový činžák na periférii a ze dvora i z pavlačitého domu se vchází rovnou do bytu. A na každých dveřích těch bytů je nasazena malinká předsíňka, která se podobá dřevěné krabici. A tak nájemníci jakoby vcházeli nebo vycházeli z almar. Tolik se ty předsíňky podobají skříním. A točité schody vedou na pavlač a čas od času se natírají vápnem, aby se ušetřilo světlo za stmívání. A z výklenku schodů shlíží Kristus, který místo trnové koruny má věnec umělých růží, které jednou jeden nájemník vystřílel u kolotoče. A pod tím Kristem klečí domovnice a vedle ní je kbelík a ta žena mocnými pohyby drhne schody. Dobrý večer, maminko, pozdravila aranžérka Rozetka. Dobrej, řekla matka a stáhla hadrem špínu. Maminko, kolikrát jsem vám jen říkala, abyste si dala pod ty kolena rohošku nebo přeložený pytel. Ach jo, řekla matka a nechala ruku v kbelíku. Vidíte, jste potom samý regma a celý noci prohekáte, řekla Rozetka a štítivě špičkou střevíčku odhrnula modrý hadr a postavila se o schod nad matku. V prstech držela na zlaté niti bílou krabici, která se pohybovala jak kyvadlo. Ach ty můj světe, lamentovala matka a namočila kartáč do špíny. Neseš nějaký prachy. Až příští měsíc, řekla dcera. Tak to tě budu živit do smrti, zahořekovala matka a rejžákem jakoby ventilovala svoje neštěstí. Tak hele, matko, dost. Jestli se vám to nelíbí, tak si spakuju svoje cajky a jdu z domu. Co pak jsem na světě jen pro nějaký slzavý oudolí, řekla Rozetka. Co to zase neseš v té krabici, optala se matka. Však vy to dobře víte, řekla Rozetka a zvedla prstík a na zlaté niti převázený balíček se klinkal a dívka sklonila hlavu a houkla. Už abych zase jela na rajón. Tak vešla na pavlač. O zábradlí se opíraly dvě stařeny. Já, řekla jedna, já kdybych byla na místě paní Simprosový, taky já bych řekla princi Valeskýmu, jako tvoje milenka, prosím, ale jako manželka nikdy ne, protože tím by britský impérium bylo u bejka. Dobrý večer, řekla Rozetka. Dobrý, řekla sladce druhá stařena a dodala, asi sprchne, jsou cítit kanály. Rozetka vešla do předsíňky a hned do kuchyně. Bílou krabici položila na vyslanou postel, pak vešla do tmavého pokoje. Okny toho pokoje bylo vidět přes ulici do rozsvíceného hostince. Seš tady? Optala se. Jsem, Rozetko. Nebyl na pavláčce můj kocourek. Neviděla jsem, ale dobrý večer, tati, řekla a pak se opřela loktem o křeslo, ve kterém seděl její otec, a díval se do hospody, kde kolem zeleného biliáru chodili hráči, stágy a rámy oken jim utínaly hlavy a nohy. Že to ten Láďa nehraje přes ruku, divil se otec. Rozetka si rozpínala pod prsenku. A co jsem říkal, řekl otec spokojeně. A navíc teď Kamil bude ozobávat Američku. Ano, řekla Rozetka a stahovala si kalhotky, ale noha ji zachytila nártem a ona poskakovala, až upadla na divan. Ale otec se rozkuckal a začal dávit. Rozetka přistavila kbelík. Pak otevřela skříň, vytáhla bílou róbu, hodila si ji na sebe, hladila studený atlas a dívala se, jaký to sluší. Abych už vydávil ten zatracený život, řekl otec. Pak se schoulil do klubíčka a naslouchal něžným úderům biliárových koulí. Kdyby tady byl tak můj kocourek, postesknul si. Však on se vrátí, asi se někde mrňouká nebo co, řekla dcera a dopnula si čistou podprsenku. Pak vešla do kuchyně. Matka stála před zrcadlem a držela v prstech větvičku krásné kamélie. Na vystlané posteli ležel zlatý provázek a otevřená bílá krabice. Maminko, hned si sundejte ten pytel, řekla Rozetka a dodala šeptem. Zase mu bylo špatně. Matka opatrně položila kamélii na postel, pak si odvázala pytel, který nosila místo zástěry, když měla schody, a ukázala na větvičku a volala. Takovou kamélii jsem mívala o každém zahradnickém plese. a pošeptala. Chtěl telecí s nádivkou, už mu asi nebere. Maminko, budete mi pomáhat, řekla Rozetka a dodala šeptem. Pořád se ptá po kocourovi. Matka z almárky vzala stříbrné střevíčky na skleněných kramflíčkách, dívala se na dceru skloněnou nad umyvadlem a volala. Na těch bych si vyvrkla kotník. A dodala šeptem. Zakopával o tu potvoru, tak doktor řekl, že kocour musí pryč. Rozetka si čistila ouška cípem ručníku a matka přinesla z pokoje atlasové šaty. Zvedla je před sebe a dívala se v zrcadle, jaký to sluší. Maminko, umejte si ruce, umažete mi to, řekla Rozetka a dodala šeptem. A kam jste ho odnesla? Rozetko, tobě budou všichni závidět, volala matka a pošeptala. Odnesla jsem tu příšeru do ďáblický rokle. Maminko, teďka mi přetáhněte tu roubu přes hlavu, řekla Rozetka. Zítra ho půjde hledat, to jste to vyvedla. Ach, ty šaty jsou tak šikanézní, zvolala matka a pošeptala. Včera tatínek poprvně v životě plakal. Nikdo z kamarádů už za ním nepřišel. Nikdo mu nic nevzkázal, nepozdravoval. Rozetka si kroužila smělejší rty, pak připevnila kamélii na šaty. Matka utřela slzu a vzdychla. Pak otevřela dveře do pokoje, rozsvítila a oběma rukama ukazovala na vstupující dceru. Jen se podívej, tatínku, dáma s kaméliemi. Vychrtlý obličej vykoukl ze křesla. Sluší ti to, dceruško, sluší, řekl otec a zvedl k obličeji kulaté kapesní zrcátko. Díval se do něj a pak ukázal prstem na fotografii mezi okny. Fotku silného muže, v rozhalené košili, jak stojí u biliáru a kříduje si tágo. Ukázal na tu fotografii a řekl. Z takovýhle začátků, takovýhle konce. Dodal a zadíval se do zrcátka a objel si prstem vrásky kolem úst. Tatínku, řekla Rozetka a jak manekinka se otáčela, aby se ukázala ze všech póz. Sluší ti to, děvčátko, sluší, hovořil otec tiše. Pěkně se bav, tak jako jsem se já rád bavíval a radím ti, vždycky chtěj být něčím lepším. Tak, jak jsem to dělával i já. Já, který dneska už vím, proč kamarádi od biliáru už nejdou a nepřijdou. Já sám bych ze sebou nepřišel taky, řekl usměvavý otec a podíval se znovu do kulatého kapesního zrcátka a dodal. Jen kdyby tady se mnou byl můj kocourek. Můj kocour, který mě vidí pořád tak, jako by byl mladý a hezký a milý a tak, víš. Pod okny zabečel klaxon. Taxík je tady, zvolala Rozetka. Tatínku, dobrou noc. A poslala vzduchem hubičku. Dí, holčičko, a bav se. Bav. Tak jako já jsem se bavíval, když byl můj čas. Pošeptal otec a opřel se o futra oken a viděl, jak hráči biliáru se nahrnuli k oknům hospody a dívali se, kdo to sem přijel nebo kdo to odjíždí. V kuchyni hodila matka Rozetce plášť z falešných hermelínů přes ramena. Maminko, rychle mi dejte 50, řekla Rozetka. Matka otevřela odlučený kredenc a vzdychla si. Ach ty můj bože. Pak atlasová rouba vyběhla na pavlč. Matka se jednou rukou opírala o zábradlí, druhou o bolavý kyčelní kloub a dívala se, jak točitým schodištěm se snáší na dvůr bílý plášť z falešných hermelínů a skleněné kramflíčky vycvakávají hluk lepšího světa. Rozetka vyběhla na dvorek, stála nad kanálem a ručkou pokynula matce a upřímně se na ně zasmála. Matka potřásla hlavou a zavřela oči. Jedna ze stařen řekla jedovatě.

0: Strašná povídka. V holém, zimní smrtí zohyzděném parku černajícím se před domem byla tma a pustota březnové noci a na starý sníh se snášel poprašek nového, bílý a hebký, jak labutí peří. Oni, ví se jen tolik, že byli dva, seděli od večera v parku, čekali na tu nejtišší hodinu. A dům ostražitě hleděl do temného parku spoustou rozsvícených oken. Stará Francouzka s kaštanovou parukou a sračíma očima, ponechaná v domě úplně sama, protože panstvo odjelo do města, cítila zlověstnou přítomnost těch, kteří ji hlídali. Rozsvítila ve všech pokojích, jichž bylo mnoho a všechny velké. Rozhodla se, že celou noc nebude spát a přecházela stále z pokoje do pokoje po celém tom prázdném domě, třpitícím se lampami a svícny. Nejstrašnější bylo, že místo, aby šla do suterénu, kde spala panská a pradlena, nebo do čeledníku, kde nocovalo služebnictvo, místo, aby k sobě někoho zavolala, chodila jen z pokoje do pokoje, protože už s jistotou věděla, že je s ní konec. A dokonce si umanula psát lístečky. Psala: čtvrt na jednu. Pořád chodím sem a tam. Cítím, že jsem ztracená. V sadě někdo je. Vím dokonce, že jsou dva. Právě odbyla jedna. Dole, na velkých hodinách, ve vestibulu. Odbyla tak strašně a slavnostně. Jeden z nich je malý, nohy má křivé jako jezevčík. Nebudu ale celou noc spát. Budu se bránit. Hrála na klavír Cakewalk, mnohokrát sedala do hraní, hrála bouřlivě, se zoufalou veselostí a stále toho nechávala. Hraju Cakewalk jako šílená, psala, moje hrůza už hraničí s extází. Ani jednou nejsem sto dohrát do konce. Pak se v pracovně přehrabovala ve skříni s knihami, dívala se do nich a házela je na podlahu. Všechna dvířka nechala zatvíraná, hledala něco ke čtení a nakonec si vybrala svazek Reklusova zeměpisu. Na psacím stole pána domu nechala ještě jeden lístek. Můj bože, proč ale mám tou obětí být já? Budu se bránit, živou mě nedostanou. S Reklusem v ruce se natáhla na Cipriánovou pohovku v pracovně, otevřela knihu, chvíli četla, dokonce si i pár míst zaškrtla tuškou. A pak náhle, to se ví, že náhle, usnula. A na té pohovce ji také ráno našli. S podříznutým hrdlem, bez paruky, s holou lebkou, s divokýma račíma očima, obrácenýma v sloup, úžaslýma. Tabulky ve dvojitých dveřích salonu, vedoucích do sadu, na balkón, byly vymáčknuté, vyndané. Vítr vál do salonu, nesl z bělajícího se parku chladnou mlžnou páru a celý dům planul světly, žloutnoucími v bledem svitu sichravého a bílého mlhavého dne. Kdo ji podřezal? A proč? Podřezali ji oni, ti dva, co seděli v parku. Ale proč? To je nepochopitelné. Nic neodnesli, jediné věci se nedotkli. Jisté je, že byli dva. Dokazovali to blátivé mokré šlápoty, které po nich zůstaly na parketách, a stopy toho jednoho byly dost neobvyklé, daleko od sebe, nesymetrické. Nepochybně napadal na nohu. Byli dva. Ale co to bylo za lidi? To nikdo neví, nenašli je, nechytili. A dlouho, dlouho se mi zdálo, že něco strašnějšího než tenhle příběh jsem nikdy neslyšel, že ani nic strašnějšího nemůže být. Kolik let jej znám, kolik let si jej pamatuji. Přece jen to nejstrašnější na světě je člověk, jeho duše. A zvlášť ta, která když provedla svůj strašlivý čin, když ukojila svůj satanský chtíč, zůstane vždy neznámá, nedopadená, neodhalená. Kde teď jsou ti dva? Vždyť je docela možné, že jsou dosud naživu. Někde něco dělají, chodí, jedí, povídají si, smějí se a kouří.
1: Ve všech oborech lidského poznávání dosáhli jsme v posledním století mnohem většího pokroku, než jakého dosáhl člověk po celá dřívější tisíciletí, co obývá tuto planetu. To, o čem jsme před stolety nevěděli vůbec nic, je dnes abeceda, kterou musí ovládat každý školák. Víme dobře, proč nastává nukleární výbuch, nebo proč pracuje kybernetický stroj tisíckrát rychleji než skupiny nejlepších lidských mozků. Ale přes všecek ten pokrok nevíme dosud, proč a jak vzniká to, co nás denně obklopuje a denně vchází do našeho života a zkrášluje jej, umělecké dílo. Dovedeme sice sledovat přímo pracovní, tak říkajíc řemeslnou stránku umělecké práce, protože to nám umělec dovede spolehlivě prozradit, ale jak přišel prvopočáteční náraz, výbuch, myšlenka sama, inspirace, to podivné uchvácení lidské bytosti, které umělce nutí svěřit nám všechno to, co se v něm najednou ozvalo a co musí být vyjádřeno, to nevíme, protože to neví ani umělec sám. Můžeme se nanejvýš opírat o několik zřetelných složek, které utvářely jeho duševní dispozici a pravděpodobně měly vliv na zrození umělecké myšlenky. Ale v ostatku se musíme přidržet metody, kterou zvolil Goethe, když psal knihu o svém životě. Básně a pravdy.

0: pravdou básní a pravdou je také příběh o zrození nejznámějšího díla Antonína Dvořáka, Symfonie z Nového světa. Praha, 1892.
1: Pozor, Pepičku, pozor, pozor! Viděj ho, už se sem hrne.
2: Mistře, pozor, kočár.
1: Ale co, kočár, dívaj se tamhle na most, od Smíchova, slyšej? Pařížskej rychlý, panečku, pařížskej rychlý. Až s novou lokomotivou, kde pak máte olůvko, honem, honem, honem. Máte to?
2: Pozor.
1: Co pak počkej.
2: Mistře,
1: a co oni
2: pozor,
1: to se mnou nechají?
2: Kočár.
1: Ježiši, taková krása, pambičko, taková krása. A oni se mnou tak strkají.
2: Vždyť vás ten kočár div neznam.
1: A co pořád kočár, tap, tap, tap, tap, tap. Slyšej to.
2: Pojďte, mistře, zpátky na trotoár, nemůžete běhat mezi kočárama. Chcete jet do Ameriky a ne do špitálu.
1: Jo, máte to?
2: Co?
1: No co, to číslo, Pepičku. Ukažte, jestli to máte dobře. Jo. Já jsem se bál, že jste si napsal za číslo tendru místo lokomotivy, jako onehná ta ostuda.
2: Ale mistře, když se to tak mihlo?
1: Mihlo, že jo. Ale vidíte, je to jen kotel, kola, nějaká ta páka, teď voda, oheň, ale když to se šroubujete dohromady, jede to jako čert a táhne to 15 vagónů.
2: 16, mistře.
1: No co, všechny svý symfonie bych za to dal, kdybych vymyslel místo toho lokomotivu.
2: Ale pro Krista, pane mistře.
1: Ten nový vagón, všiml jste si? No, byl co?
2: Až moc, však jel taky s prázdnou, jenom jeden člověk tam stál u okna.
3: Má poklona, mistře.
1: Ano. Dobrý den.
2: Ano, ano, už vím, koho mě připomínal.
1: Ko?
2: Ten ve vlaku u okna. Simroka.
1: Ale fuj, nestrašej suku, ten je v Berlíně, co by tady dělal? Ha, Simrok. V pařížském rychlíku.
3: Dobrý den, mistře.
1: Dobrý den. Tak oni myslej. Simrok?
4: Milostivá mě nepoznává. No.
5: Promiňte, opravdu si nemůžu...
4: Fritz Simrok. Karlových Varech.
5: Ach, bože.
4: Předloní.
5: Opravdu.
4: Já jsem to potěšil.
5: Jenomže muž není doma. Zičinko, běž si hrát vedle, běž. Prosím, posaďte se, pane nakladateli.
4: Děkuji. Slovíčka? Učebnice angličtiny. I am very glad to see you again. Vidíte, milostivá, to je přece vhodný začátek našeho rozhovoru. I am very glad to see you again. Já jsem opravdu šťasten, že vás opět vidím.
5: A čemu máme vděčit?
4: No, sedím včera, jsem milostivá paní v Mariánských lázních. Snídám a najednou co to nečtu. Der weltberühmte Tondichter Dr. Honoris Causa Anton Dvorak down nach Amerika?
5: Aha.
4: Prostě jsem nevěřil. Anton Dvorak? Do Ameriky. A vydá učebnice angličtiny.
5: Ano, je to pravda.
4: Doufejme, že se rozhodne jinak. Největší rakouský skladatel.
5: Český.
4: Ano, český skladatel.
5: Rozhodli jsme se.
4: Já vím. $15,000 ročně četl jsem. Ano. My obyčejní nakladatelé samo sebou nemůžeme, bohužel.
5: Na největšího evropského hudebního nakladatele jste hodně skromný.
4: Tomu všemu já prosím rozumím. 15 000 je 15 000, jenomže umělec tak veliký a na americkém reklamním bubnu, no...
5: Máme 6 dětí.
4: Já vím.
5: A vy jste mu odmítl tolik velkých skladeb. Vy nevíte, jak mu bylo, když jste mu poslal zpátky symfonii G-dur.
4: To já všechno vím, to všechno chápu, ale právě proto děti a najednou on, největší český skladatel, cizí školy, cizí jazyk, cizí prostředí, cizí.
5: Bereme sebou jenom 2, 4 tady necháváme sestře.
4: Tím hůř, to vám zlomí srdce. A vy to víte.
5: Možná. Jenomže já nemám jenom ty děti. Mám především jeho.
4: Doufám pevně, že mistra přemluvím k rozumnému rozhodnutí. Ostatně četl jsem, že ještě váhá.
5: Právě proto nesmím váhat já. Nezlobte se, ale samé saloní kousky na váš rozkaz. No. To je pravda, to vynáší víc.
4: No.
5: Ale hlavně nakladateli.
4: No.
5: No, nezlobte se.
4: Ne, nic, nic, nic. Please, could you tell me where is your husband now?
5: Prosím?
4: Ptal jsem se jen, kde je teď váš manžel.
1: Tak dost, povídám. Pro pána, nechte už toho klimprování. Dost, povídám. Teď tady máme jiný věci. No tak, Pepičku, suku.
3: Co pak to já? To nedbal.
1: Nedbal? A jo, Oskárku, je to pěkný, ale teď toho nechte. Nechte, nechte, nechte. Pojďte sem všetci, Pepičku, Oskárku, pojďte sem. A koukají se, co to zas ten Vítězslav zkomponíroval. Puste mě ke klavíru. Vítězslave, toto tady je hoboj. A violončelo k tomu, nebo to čtu špatně?
2: Violončelo, mistře.
1: V jednom kuse tam cpou to violončelo. A co jsem jich učil tady v týhle učebně na týhle konzervatoři? No?
2: Že violončelo...
1: Co?
2: Žbrblá a huhňá.
1: No, a voní mi tady. Dobrý, to je ještě dobrý. A tohle je vrchol expozice, že jo?
2: Ano.
1: Ale šmarja, pano. Co voní to tady? Co vy jste to?
2: Kde mistře?
1: Kde? Tady. Tady. Tohle má být Vítězslave konec expozice. A kde máte závěrečné téma? Kde je přechod provedení? Co? Proč jste to zkomponíroval takhle? Kouknou se. Josef Suk, muzikant, kumštýř. Oskar Nedbal, muzikant, kumštýř. Vítězslav Novák, šumař.
2: Mistře, já jsem přeci...
1: Dost. A honem mě řekněte, proč jste to napsal takhle?
2: Protože jsem chtěl. A prskáte mi do obličeje, mistře.
1: Co? Chtěl. To se podívejme. On zkrátka chtěl.

0: A víte, že on má vlastně pravdu? No, ne, ne, ne, teď on má pravdu. Když chtěl, tak chtěl. A je to. Ne? No, víte, Slávku, nic, nic. Tak se už nezlobte a nekřičte na mě. Skladatel z vás bude. Bude. Jen tak. Dál.
1: Aha. Příteli vzácný.
0: Fricek. Malsta. Co pak vy tu? Na konzervatoři. Jo, chlapci, to je veliký simrok.
1: No, no, no.
0: Kde pak se tu berete, Fricku?
1: Čtu, sednu do vlaku, jedu. Je to pravda, není to pravda.
0: Tady nebudeme. Jdeme k nám, jdeme k nám.
1: Jdu zrovna od vás, že to není pravda.
0: A proč by nebyla? Je.
1: Nevěřím.
0: Pojďme, pojďme, pojďme. Jo, chlapci, tak zítra u nás na kafé, nezapomeňte.
1: Nevěřím.
0: No, pojďte, pojďte, pojďte, Fricku, pojďte.
1: Příteli, nezlobte se, ale tomu přece nemohu věřit.
0: Příteli, Fricku, radši nemluvte.
1: Já
0: nic nechci slyšet.
1: Víte, proč jsem přijel?
0: Jo, abyste si mě znovu osedla.
1: Osedla? Já? Příteli, drahý, jak můžete takhle vy o mě, když já... Okamžik.
0: No?
1: Někdo si tamhle za těmi dveřmi láme vás na vašem božském koncertu.
0: Jo, zkoušky.
1: Poslechneme si.
0: K čemu? Konec roku, jsem tu dnes naposledy.
1: Tomu Evropa nevěří a já taky ne. Tak počkejte přece. Vždycky, když slyším tuhle tu hudbu...
0: Já vím. Mezi náma je už jasno. Domluveno.
1: Příteli.
0: Konec.
1: Trochu brzy zapomínáte, kdo vás udělal.
0: Halt.
1: Ano, ano, vaše slovanské tance, vaše moravské dvojspěvy pod mými křídly.
2: Podívejte se
1: ano,
2: na něj.
1: Ano, pod mými.
0: Tak tohle je veliký simrok, vidíte ho? To je ten pán, co mě udělal.
1: Ano,
0: ano, jeho dědeček udělal Beethovena,
1: ano.
0: Jeho táta udělal Wagnera,
1: ano.
0: A on teda udělal mě.
1: Ano.
0: Nikdo jinej to nebyl, nikdo jinej to nebyl. On mě udělal.
3: Ticho tady, sakra, co to? Ne, opište mistře, já jsem...
0: Ne, pojďte sem, pojďte sem. Děláte závěrečnou zkoušku?
3: Ano, ale nemohl jsem tušit, že vy...
0: No nic. Vy jste hrál a já jsem řval. A pak jste zval za svý a to je v pořádku. No běžte, dohrajte to. Nehrál jste špatně. Pan Simrok to taky říkal. No. A teď si to poslechnu. Fricku, pojďte.
4: To je Fritz Simrok, pánové.
0: No, ten, co udělal moc skladatelů. To je zkušební komise a tohle je, no, jak se jmenujete?
5: Josef Jankovařík.
0: Aha, a odkáď pak?
5: Ze Spillville, Iowa.
0: A to vy jste Amerikán?
5: Ano.
0: Uh-huh. No, a co pak děláte tady? Proč nejste tam?
5: Studoval jsem tady na konzervatoři, mistře.
0: A kdy jedete domů?
5: Po neděli, mistře.
0: No, tak spuste.
5: Od začátku?
0: No to ne, abyste stačili ještě zabalit, no. Vemte to od hlavního tématu ve finále, no. Fricku, posaďte se, no, semhle.
1: Děkuji.
0: No tak.
1: Ještě se zlobíte?

omlouvám se. Omlouvám se.

0: Dobrý, dobrý, moc dobrý, moc, moc, moc. Poslouchejte, Kovaříku, kamže to jedete?
1: K rodičům do Spielville.
0: A kdy?
1: Poneděli.
0: A proč?
1: Mám slíbeno místo v Chicagu.
0: Aha, no, tak poneděli nejedete, vy pojedete domů až po prázdninách s náma a žádný místo v Chicagu, vy dostanete místo na Národní konzervatoři v New Yorku a fertik.
1: Mistře, ale to já nemůžu, já jdu zrovna teď odtud na konzulát.
0: A co byste dělal na konzulátě? K nám půjdete a nikam jinam, ráčku banky.
1: Mistře, já
0: přece... Smakem hodně omaštěný, tak se sebereme a jdeme k nám. Sníte škubanky a budete mou ženu a dceru učit anglicky, to je hotová věc.
1: Nehněvejte se, mistře, ale to je vyloučeno.
0: Ani slovo, co pak je to? Kdo pak je tady učitel a kdo žák, co?
1: Byl jsem, mistře, byl, ale už nejsem.
0: A nemluvěj, oni Indiáne Jdenka Kraholskej. Spakujou to a jdeme. My se teď prošpacírujeme a domluvíme to. Oni pojedou s náma na prázdniny na Vysokou, to je u Příbramě, vědí, já tam mám chalupu a do Ameriky pojedeme všetci pohromadě.
2: A ježišmarja.
0: Ani slovo, dost, jdeme.
2: Mistře, přece pro nějaké malé nedorozumění.
0: Malé nedorozumění. Ale velký kusy symfonie, to není nic pro vás, co? Takhle salon štyky.
2: Ano. No.
0: Malé nedorozumění. A kvůli tomu jedu do té tramtárie amerikánský. Kdo mě tam vyhnal?
2: Mistře, to je naprosto vyloučená věc, vy nemůžete jet.
1: Mistře, to je naprosto vyloučená věc, já nemůžu jet.
0: To je naprosto hotová věc, my oba jedeme.

0: Tak co, Indiáne, jedem?
1: Ano, mistře, jedem.
0: No teď zrovna stojíme, ale jináč jedem. A kam?
1: No k vám, na Vysokou.
0: A kdo měl pravdu?
1: No vy, mistře.
0: A co, Indiáne, ještě litujou?
1: No.
0: To je ráj. Co? No poslouchaj.
2: No jo, máme žně.
0: Estam, estadrata. Estam, estadrata. To je polka, co?
2: Uj, prr.
0: Ale jen ho nechte, smolo. Ať se popase.
3: Měl co táhnout do tohohle kopce.
0: Vidíte ho? Zpěváka.
1: Kde?
0: No tamhle.
1: Kde?
0: No, a co žita, smolo? Jak žita dopadly?
2: No, žita, ty jako by byly dobrý, trochu vlažičky by neškodilo ještě na pšenici, ale zaplať pánbůh, že by to bylo špatný, to není.
0: Koukal jste se na smolu, Indiáne? Jak umí kučírovat?
2: Ale co
0: a pán. Orát, kdybyste ho viděl. A o zahradu, jak se mě stará.
2: Nic nepomrzlo, mistře.
0: A o holuby, a jak troubí hornu, no muzikant, panečku, kumštíš.
2: Jenom horník, mistře, no, jenom horník.
0: Co jenom? Horník to není žádný, jenom smolo. Tady je v zemi stříbro, vědí? A dardu, jak on hraje dardu, no však to uvidíte hned zítra u Fenclu.
2: Zítra?
0: V celý Americe nenajdete takového člověka. Nebo ten dub, tamhle, podívej se. Viděl jste někdy něco takového? 3 lidi ho neobejmou.
1: Co? Ten stromek?
0: Co stromek?
1: Mistře, takových stromků u nás v Americe máme. Tam máme stromy 30 střevíců tlusté, 10 metrů jako, a v jednom z nich je tunel, že projdete v kočáře.
0: Kakra, v kočáře. A viděli to?
1: Ne.
0: A tak, to jim někdo pověsil na nos. Tak věc, molo. A ty louky. Kouknou se. To jsou louky.
1: Louky, mistře, louky. Až uvidíte naše prérie na všechny strany do nekonečna, to bude teprve něco pro vás. Ta obrovitost. Vždyť tohle tady proti tomu.
0: Nebo ta cesta tam. No, kouknou, jak se točí. Vidějí to? Ježíšku, a my máme jet do té Sahary amerikánský.
3: Ale Anton, už zase myslí na děti.
0: Ale teď to je načisto nemožná věc.
3: No tak ho slyšíte, a to on pořád.
1: Tak u nás, mistře, není žádná Sahara, abyste věděl. Měl byste vidět ty lesy ve Spillvilleu, to je krása, ale tohle...
0: Tak dost, zatracený Indiáne. Smolo, prr, zastavte, tak. A pojďte sem, a dolů, a honem. No pojďte. Ten splav tam. Vidíte? No pojďte.
4: Teď jim došla řeč.
0: Co?

0: tady mě vždycky napadne nějaká muzika. A nikam se nejede. A nikam se nejede, a nikam se nejede. Nápady hloupí takový, nejede se a dost. A co je vám tak smíchu v jednom kuse?
1: Mistře, až uvidíte Niagáru, ty vodopády, proti tomuhle tady, vy se vznesete až k nebi. Jenom Amerika, to je země pro vás. Ta nekonečnost, ta ohromnost, všude. A svoboda, rozlet, volnost.
0: Co jste to vůbec povídal?
1: Jenom Amerika je pro vás, mistře. Jenom Amerika.
0: A nikam se nejede.
2: Smolo,
0: oni radši nespívat, oni radši míchat.
3: Rozlíhá za noc kolikrát.
4: A kolik jste to říkal?
0: Co, 48 jsem měl?
4: Ale ne, já myslím tam. $15,000.
0: Jo, no jo.
5: Opravdu?
0: Jo, ale tohle jsem dostal dneska. Telegram. Já vám to přeložím, to je amerikánsky. Se všemi vašimi požadavky souhlasím. Irene Morris. Irene, to se čte Irene, to je ta paní Morrisová. To je ta paní, co jí ta konzervatoř patří.
5: Jo. Prej tam budete mít dvakrát větší plat, než náš pan místodržitel.
0: No já, to
5: je to možný.
6: A jak pak to, když nikam nejedete?
0: A kdo vám to povídal?
6: No vy přece.
0: Smolo, tak to rozdejte, jedeme dál.
4: Mistře, vy tam musíte jet. Vy musíte odjet kvůli nám všem tady.
0: Rozdávejte.
4: Když nějakej Čech toho umí tolik jako vy, tož musí ukázat celému světu, co jsme my tady zač. Co to je česká muzika? O tom my horníci taky něco víme. Nevíme?
0: Rozdávat, Smolo, rozdávat.
4: No my všetci tady zostaneme hrozně opuštění a nešťastní bez vás. Ale vy pojedete.
0: Hrome, už je to rozdaný?
4: No, jak myslíte? Tak, a držte si kloboučky a jedeme z kopce.
0: A teď se kouknou kovařičku, jak se hraje darda. To není jako dělat symfonii. Tak, a dnes už mohlo. No, tak to je váš typ.
4: A co vy? A tohle?
0: No to vám zabiju a teď do vás. Žrudama, Smolo, no, aha. Kulema a kulema ještě jednou a koukají se Indiane, jak se hraje darda. To není jako...
7: Napsat symfonii.
0: No, správně, ale co teď?
5: Za zelený.
0: Zelený, ne, teď. Žaludy?
4: Ano, a kde pak
0: jsou, Smolo?
4: No, ještě není všemu konec. No a... Pít z kozu do vazu a ještě jednou a ještě jednou a jedeme z kopce.
0: No počkat. A dva je 18 a 10 je...
7: 28.
4: No budeme na tom hádám, oba skoro stejně.
0: Jo, stejně. Mě jich líto, Smolo, ale mám 58.
4: No já si nemůžu pomoct, ale načítal jsem 59.
0: Co? Kde? Ukážou.
5: Je to tak. Má 59.
0: A hrom do toho. A jde se domů.
1: Mistře, zahrál jste to špatně. Měl jste si říznout dvakrát zelenýma a bylo to, jestli tomu za dva měsíce
5: rozumíte. No pravda, že dvakrát do něho zelenýma vyspovídat ho a kde pak...
8: No a tu kulovou desítku byste pak dostal domů.
0: No ty prosím, nepovídaj, já nesprávně. Vončo, žaludama, já mu to zabil a jde se domů,
4: jde se domů. Mistře, to byl jenom špás, kde bych já nabral 59, 49 mám a vy máte 68. Tahle kulová desítka to byla přece vaše, to já tak ze špásu.
8: Jak to, Franto?
5: No, tu desítku si přece
4: ty. Drž hubu.
5: Aha. No jo, vlastně jo. To pravda,
8: jo. To byla mistrová, ta desítka, že jo?
0: No, tak vidíte, že jsem hrál správně. Vy byste mi radili s těma zelenejma, jo. To já bych si taky uměl napočítat. Fixlaři zatrápený. Opravdu bych měl odjet těm Indiánům, bejt od vás co nejdál.
4: Mistře, vy tam ale opravdu musíte jet.
0: Když to není možná věc. To není možná věc.
1: To není možná věc. Nemůžu tomu věřit. Nemůžu. Nemůžu.
2: Tak tady to mám.
1: Ježišmarja, ukažte to.
2: Je tam seznam.
1: Ne, já to nechci vidět.
2: Stovky a stovky tam zůstaly.
1: Ukažte. Ne, čtěte sám.
9: Národní listy, zvláštní vydání.
1: Ježiši, aby tak mezi nima byl Hodík. Radši ani nečtěte. Nebo Smola.
10: Nebo Brázda. Janda. Nebo Skácelík.
2: Je to tady, podle abecedy.
9: Národní listy.
2: Barta, Beran, Boček. Ne, Brázda tu není.
1: No, zaplať pámbu.

0: Zavřete to v okno!
1: Tady je o něm celý odstaveček. A přes výstrahy ředitelství dolů i příslušníků záchranných sborů sfáral František Smola, který předtím zachránil 39 kamarádů do hořícího pekla po 16.
0: Smola je...
2: A ještě předevčírem nás vezl s prázdním.
0: Smola. A v sobotu u těch fenclů, jak jsem tam sekl s těma kartama. Tak ta kulová desítka, ta byla jeho a ne moje. Já jsem dobře viděl, jak to zešvindloval. Že jako já jsem to vyhrál a ne on. A zatím to byl jeho štych. Ana. A taková ti mě muzika napadla. Hezká. Smutná.
2: Tak vidíš. Zahraješ nám to a bude ti hned líp. Hraj, Anton. Hraj.
0: Ne, to není ono.

0: Už je to pryč. Uteklo to. Najednou si nevzpomenu.
1: A najednou si vzpomeneš. Však to přijde znova.
0: 39 kamarádů. A sám tam. Kdy pak vám jede ten šíf? Kovařičku.
2: Mně? Příští pátek. Parník sále z Bremenhafenu.
0: Ne, je to pryč. Je to pryč, je to pryč, je to pryč. Anna, tak abys začala pakovat. Jedeme s ním.
3: Jenom nevypíchni tím stativem někomu oko.
4: Tak kde říká, že je?
3: No přece ti dva tam na lehačkách, ten starší.
5: Je, teď to houplo.
4: Tamhle ten?
3: No.
4: To ti řeknu, že jsem si ho představoval načisto jinak. Takový fotr a taková hudba.
6: Víš, že mu zafrýr klavier, ty band, la limonado, de gato, kde jsem víš, silhouble? Beer, wine, lemonade, ladies and gentlemen, cookies, sweets, sandwiches.
7: Sandwich, pane?
8: Oh, spíš naopak.
0: A co pak? Morská nemoc? To si musí hvízdat.
8: Proč?
0: No, když pusa hvízdá, nemá čas na jiný věci.
8: A doma to přejde.
0: Jo, doma. Jim se to hezky mluví, Indiáne. Oni jsou tam doma. Ale co já? Nápady. Čert mě to vedl, žen. Ale to porád tlustý stromy, projedete v kočáře, tunelem.
8: Ve stromu.
0: No, ve stromu, daj mě cizinou pokoj. Tam jsou tak akorát na mě zvědaví.
8: A co ty vaše triumfální zájezdy do Anglie?
0: Jo,
8: Anglie. Vždyť tam nikdy ani žádného potentáta tak nepřijali jako vás.
0: No to mají hned za humnama. Ale tady jedete týden a pořád samá voda, jedete 10 dní a v jednom kuse samá voda. Náš Otakar přišel jednou ze školy a prej, co tomu říkáme, že když u nás obědváme, tak v Americe ještě ani nevstávají k snídani. Povídám mu, tak si běž hezky kleknout ke kamnům. Z rodičů si blázni dělat nebudeš. A pak mě všichni říkali, že je to opravdu

0: Tak, a že jsem ho neměl trestat a že je to proto, že ta Amerika je tak strašně daleko. No a je. Teď se to vidí.
1: Libo dalekohled? První pohled na Ameriku.
2: Amerika, mistře, Amerika.
1: Tímto směrem račte, mistře, tak? Tak.
2: Amerika.
1: Před večerem přistaneme v New Yorku, mistře.
2: Amerika.
0: Tož nevím. Porád vodopády, hlustý stromy, já nevím.
2: Amerika, mistře, Amerika!
0: Mně se stejská už teď.

0: mistře.
1: A co to vytrubujou v jednom kuse? Proč houkají všetci? To je tady v New Yorku vždycky tolik rámusů.
0: Kde pak, to jsem nikdy neslyšel.
1: Tolik lodí na všech stranách. Mankote, Babylon, vy tady budeme ztraceni. Kdo mě tady zná? Pojďte pryč. Kdo tady vo mně stojí?
0: Ale mistře...
1: Tak zeptají se toho člověka, křiknou na něho, proč houká.
2: Proč houkáte?
3: Houkáme!
2: Ale proč?
3: Nařídili, tak houkáme. Všechny lodi houkají.
2: A proč nařídili?
3: No. Prej, až dorazí loď v sále, všechno houkat. Prej, s váma jeden největší hudebník světa.

0: aby vám ze všech těch lidí nešla hlava kolem, Mr. Dvořák.
1: Dvořák.
0: Slibuji, že se to do zítřka naučím. Tak u piana sedí Mr. Anton Seidl. Největší hvězda naší konzervatoře.
1: Do dneška největší, pouze do dneška.
0: Mr. Hamlin.
1: Ano, já jsem obchodní ředitel Národní konzervatoře Hamlin.
2: To mě těší. A co vy vyučujete? Co vy hrajete?
1: Já? Nic. Obchodní ředitel, hudbě nerozumím. Národní konzervatoř je moje, abych tak řekl, vedlejší zábava, jinak dělám do železnic.
2: A pro pánečka, no to si budeme náramně rozumět. Prosím vás, Mr. Hamlin, já se hlavně zajímám o čísla lokomotiv. Jak pak to tady u vás máte?
1: Co, čísla? To já nevím.
0: Mr. Hamlin se zajímá hlavně o železniční papíry na burze.
2: Ano, ano. Ano, ano, je to opravdu Anton Seidl. Viděl jsem ho dirigovat v Londýně a ve Vidni. Stanway!
1: Co? Kde? Říkal, že nemůže přijít. Kdeže je Stanway?
2: Ale piano Stanway hraje na piano Stanway.
1: Tak, to ano, to ano.
3: Mistře, vždycky, když slyším tuto božskou hudbu, zdá se mi, že stoupám do nebes.
0: Mrs. Sheffieldová.
2: Jo. To jednou, když jsem si najal za 50 grejcarů měsíčně pianino, zdálo se mě několik nocí za sebou, že jsem si koupil frak a zlatý knofličky do manžet, že jezdím po Praze ve Fiagru a že hraju na piano Stanway.
4: Všecko slyším. Připravte se, že vám trochu pomačkám frak, jak vás obejmu, až dohraju. Už mi zbývá jen pár taktů.
2: Ale nejdřív dejte pozor na ten běh.

0: Bravo, bravo, bravo.
1: Musím vás seznámit s mnoha lidmi. Čekají, až vám budou smět stisknout ruku. Mr. Graham.
2: Dvořák.
1: Mr. Mild.
2: Dvořák.
1: Mr. French.
3: Prosím, mistře.
2: Dvořák, těší mě.
1: Ne, to je přece náš stolník, maestro.
2: Chtěl vám oznámit, že večeře v jídelně čeká, ale asi se tak klekl, že to řekl nesrozumitelně. Promiňte.
1: Promiňte, maestro. To je Mr. Wright.
4: Až ke mně přijde, mám mu podat ruku.
3: Proč ne?
4: Když ale podal ruku Černochovi.
3: Asi nějaké evropské zvyky.
4: Mistře!
1: Vy jsi Sklajdová?
2: Dvořák.
1: Prosím, maestro, usedněte. Ne, zde je čestné místo pro vás a vaší paní.
5: Připravili jste nám moc krásné přivítání.
1: Milá paní Dvořáková. Drahý maestro, požádala-li jsem největšího skladatele dnešní doby, aby se ujal vedení naší národní konzervatoře, nevedlo mě k tomu jenom přirozené, řekla bych, sobectví majitelky tohoto ústavu. Protože Antonín Dvořák nepatří jenom nám. Patří všemu našemu lidu, celému našemu národu. Strhující, živelný, jásavý rytmus jeho hudby, zářivá barvitost jeho instrumentace, nespoutaná srdečnost, odvážná přímost a přitom prostá pravdivost jeho projevu, vždyť to všechno jsou přesně hlavní vlastnosti americké duše. Maestro, zdvihám číši a vítám vás jménem všech Američanů, kteří ve vás cítí a ctí příštího velikého občana této země a kteří k vám zlížejí jako k zakladateli a tvůrci národní hudby americké.
6: A můj projev, tedy projev obchodního ředitele Národní konzervatoře, bude stručný a jasný. Maestro, zde je váš první plat, šek na $5,000. Zároveň vyřizují pozdravy od přítele Stanveje, který omlouvá svou nepřítomnost tím, že právě v této chvíli si dovolil vniknout do vašeho bytu, aby tam osobně instaloval nejlepší křídlo svého závodu, malou pozornost velikému umělci.
1: Anton, teď se přece nesmíš mračit.
2: Ale, vždyť já se přece vůbec nemračím.

0: Ajá. Yo. No. Mrs. Morisová.
1: Ano.
0: Toto. Je orchestr Národní konzervatoře.
1: Je přirozené, maestro, že všechna vaše přání a pokyny budou rozkazem. Vždyť proto jste přijel, abyste případné nedostatky...
0: Případné nedostatky? Spíš nápadné, řekl bych. Vždyť tam vůbec nemáte hornu. Ani hoboj. A violončela. Všeho všudy tři. Proč?
2: Protože některé nástroje jsou u nás ve větší oblibě, jiné zase v menší. Někteří členové našeho sboru opravdu těžko schánějí žáky, maestro.

0: a to ladění.
1: Tak dost, no? Vy?
2: Ano.
1: Vy jste tady první houslista a kolem vás samé housle. Proč jste si vybral zrovna housle?
2: Já mám naději, že se tím...
1: No?
2: Slušně uživím.
1: Prosím vás, když budou všichni fidlovat na housle, tak by vás snad líp uživil hoboj nebo horna, ne?
2: Ne, já mám bohu dík velké šance právě jako houslista. U nás přes dva domy je podnik, hraje tam kapela. První houslista má souchotiny, tak majitel podniku mi slíbil, že v případě, kdyby...
1: A tak, No a vy, proč pak vy housle?
3: Já jsem mohl mít už báječné místo v hotelu Lincoln, jenomže brali výhradně členy Unie hudebníků, tak musím projít nejdříve tímhle tady, ať chci nebo nechci. A pak to mám v kapse bezpečně.
1: No, na tom něco je. A vy tady, proč zrovna violončelo? Takový instrument. Žbrblá to a huhňá. Proč?
4: Proč? Mám violončelo rád.
1: Ale proč?
4: To je divná otázka, proč vy komponujete. Líbí se mi to prostě.
5: Ale Pearsoné.
6: Promiňte, maestro. Způsoby pana Pearsona byly tady už několikrát. Omluvte se, pane Pearsone.
7: Dovolte, abych se omluvil i já, maestro. Je to bohužel můj
1: žák. Počkejte. Proč se má omlouvat? Když líbí, tak... Připomínáte mi... No, jak pak se jmenujete?
4: Thomas Pearson.
1: Thomas Pearson. To jste byl vy, co vám to najednou kviklo?
4: No ano, já...
1: No, ne, no, jinak hrajete znamenitě. Ukažte ruce. Tohle jsou violončelistovy prsty, tak proto vždyť to máte všechno rozpukané. Od čeho to máte? No?
4: Od nádobí.
1: Nádobí, tak to ne. Umývat, nádobí to ne, to nejde, to vám zakazuju.
4: Nádobí je někdy důležitější než violončelo, mistře.
5: Prosím.
4: Jako je jídlo důležitější než hudba.
7: Pěsné. Tak já, abych se znovu omluvil jako váš nešťastný profesor. Mám smutné potěšení, maestro, představit se při tak nešťastné příležitosti. Ralph Grice.
1: Thomas Pearson a hraje na violončelo, protože se mu to líbí.
4: Přesně tak.
5: Hlavně já se velice omlouvám, ale musím opakovat, všechny nedostatky, všechno nedorozumění bude odstraněno podle vašich dispozic.
1: Ano.
5: A pokud jde o tohoto podivného žáka, rozhodovali jsme se už několikrát, že budeme muset podniknout příslušné kroky.
1: Ano.
5: Ale zmílení, jeho nadání...
1: Ano, příslušné kroky, to jistě. Stipendium.
5: Pokračujte ve zkoušce, prosím.
7: Stipendium.
5: Pokračujte, prosím.

0: jste vy ale pálený šprýmař, maestro?
1: Ano. Tak v podobných věcech nikdy. Stipendium.
2: Ano, stipendium pro pana Pearsona. Mr. Hemming, zaříďte to.
1: Ještě dnes.
3: Tak co? No, Anton, ani teď ses necítil doma?
4: Doma? Co? Proč zrovna teď?
3: Ale...
1: Že vy, mistře, vůbec nemáte potuchy, co jste vlastně jedl.
4: Co jsem, co?
3: No co jsi? Vždyť to byly kynutý knedlíky.
5: Tak to vidějí, Indiáne, mizernej, zatracenej. Nakonec člověka ani nezajímá, co mu dali na talíř.
6: To je tím, že při jídle čteš noviny.
5: No, tak abys věděla, tím to není.
1: Tak čím?
5: Čím?
4: Všecko veliký. Všecko velikánský. Obrovitý. Akorát pro vás. Tady se vám bude skládat. Akorát nic ani nota. Ach, taková doba a nic.
6: No počkej, nerozčiluj se.
4: Ale půl roku a jediná nota a nic.
6: No však ono to přijde.
4: Jo, vážený pane Dvořáku, račte laskavě čekat. Ono to snad jednou přijde.
5: Jen počkejte až...
4: Zase?
5: No ne, myslím, až všecko rozkvete, až uvidíte ty lesy za Bronxem, Amerika k vám promluví.
4: No, ale... A vlaky tady taky jezdí jenom pod zemou. Když chce člověk vidět pořádnou lokomotivu, tak leda v novinách. Na obrázku.
5: Tam za New Yorkem, u Bronxu, tam už jsou hezky nahoře, jako v Čechách. Tam vám hned přijde nápad.
4: Nápad. Za Bronxem. Zrovna za nějaký Bronx půjdu hledat muziku. Vždycky se nechám umluvit. Sahara mizerná.
1: Mistře!
4: No a ne.
6: Anto.
4: Hold mě dostali kamsi. Dirigovat mizerný orchestr, učit samý trulanty naparáděný, napomádovaný, jak se píšou noty.
6: Anton.
1: A kdo musí ty trulanty učit hrát na housle?
6: Sebičku.
1: Kdo mě tady udělal profesorem na konzervatoři?
6: Sebičku,
1: ale vždyť je to pravda, mohl jsem být dávno u rodičů ve Spielvillu. Půl roku, kdo mě umluvil?
4: Ale teď se nerozčilujou a naberou si ještě pár knedlíků.
1: Jenom když vy taky.
4: No tak, tak mě ještě pár dej, Anna. To jsem zvědav. Moc zvědav.
6: Tak jeste. Knedlíků máme dost.
4: Ten zjeda, kdy ke mně promluví ta jeho amen.
5: No tohle. No tak, čestě to. Znáte to, víte o tom?
7: Dvořák hraje výlučně na piano značky Steinway. Steinway značka mistrů.
5: A co? A co? On se ptá. Mně. Já nejsem žádnej tento. Reklama, cirkus, aby si pan Steinway mastil kapsu. Ale prosím vás, dal vám svoje nejkrásnější křídlo, tak něčím se mu to musí zaplatit. A ta reklama je v novinách už půl roku, jenže vy v nich hledáte jen lokomotivy, tak jste na to přišel až teď. Tak se vás na to může zlobit. A hned zítra mu ten Klimperkastl pošlu zpátky. Banda taková, já mu dám, Dvořák hraje na piano Steinway. A není to snad pravda, vždyť se vám kdykdo vysměje, nemůžu si vzpomenout a vyletět. Vysměje, to se uvidí. Pojďte.
6: Ale Anton.
4: A jo, no. Tak nejdřív sníme ty knedlíky.
6: No, to už není ono, když se potom ohřejou. Tak.
5: A ne, vstát.
6: Anton.
5: Morisová to musí zrazit.
1: Mistře,
5: dostala mě sem, tak ať se stará.
1: Ale mistře.
5: Jdeme k ní.

0: Proto té Morrisové ničí piano. No, pro Krista pána, slyšej, jak se do toho trefuje? Hrůza. No, ten člověk nemá ani zdání o harmonii. Tříska do toho, že ani neslyšej zvonek. Zatáhněte znova. Krista pána, to je bída.
1: Maestro.
0: No ano, to jsme my, potřebuju mluvit s paní Morrisovou.
1: Ale paní Morrisová není doma a přijde až večer.
0: A kdo to tam zpívá?
1: Řeknu Benovi, abych hned přestal.
0: Ne, nikam.
1: Maestro, prosím vás, neříkejte to na něho paní Morrisové.
0: Kdo je Ben? Ten, co tam zpívá?
1: On to už nikdy neudělá. Maestro!

0: Maestro.
1: Nic, nic, nic. Stát a zpívat. Ne, ne, ne, ne, na klavíru vám to nejde tak, jako v krku. Ale snad jsem si to za tu chvilku zapamatoval. Tak do toho.
0: Maestro.
1: Nemluvit. Zpívat.

0: Proč pak jste přestal?
1: Maestro, k tomu už nedovedu zpívat.
0: Člověče, víte vy vůbec? Víte vy, člověče, kdo jste?
1: Komorník paní Morisové, dovolil jsem si, zneužil jsem její nepřítomnosti.
0: A jak se jmenujete?
1: Benjamin Johnson. Maestro si mě všiml hned při hostině na uvítanou. Podal jste mi tehdy ruku.
0: Tak dneska po druhé. Na to, že budete žákem konzervatoře.
1: Maestro, to není možné.
0: To bych rád věděl proč.
1: To paní Morisová nikdy nepřipustí.
0: Řeknu a připustí.
1: Pak to nepřipustí Amerika, maestro.
0: Proč?
1: Jsem přece černoch, maestro.
0: No, a co má být? Kovaříku, řekněte, co má být?
2: Neznáte Ameriku, mistře.
0: Pořád jste měl plno řečí, že ke mně Amerika promluví. Teď promluvila. Já ji rozuměl. A zase ji podle vás neznám.
2: Mistře.
0: Asi máte pravdu. Asi ji neznám. Ale to je mi jedno. Tenhle člověk se bude učit. A tady. A na tyhle konzervatoři. Irene.
3: Proboha, nekřičte.
4: Řekněte, že to všechno není pravda.
3: To neřeknu, milý Hemline, protože je to pravda. Kávu nebo whisky?
4: Nic, protože se mi ze všeho zvedá žaludek. Snad je to jenom hloupý žert.
3: Dobře, víte, Běle, že není.
4: Irene, řekněte sama. Kdybych si já dovolil ve své železničářské branži takové špásy, tak by mohla Amerika za chvilku jezdit na trakaři a ne ve vlaku. Všemi železničními papíry bych si mohl polepit pokoje, protože ani na čalouny by mě nezbylo.
3: Možná, že to bude pro nás reklama, kdo ví?
4: Reklama, prosím vás, to jste na to kápla.
3: Zapomínáte, Bile, že umění není zrovna vaše pevná půda.
4: Já vím, já jsem jenom nádeník, dřevorubec, neotesanec. Lupák, který nerozezná čipendalský nábytek od Luises, nebo jak vy tomu říkáte, Rubence od Hogarta, taky mlaskám, neumím se chovat, hudbě nerozumím, dobrá. Ale kdo z nás dvou jí rozumí tak dobře, že ztratil předloni $1,000,000 se svou národní operou? Ha? No, kdo pak to byl?
3: Už zase přepínáte. Tolik toho nebylo.
4: Stačilo. Ale toho nechme, to je pryč, Irene. Jsem váš obchodní poradce. Ten člověk je tady už půl roku, za tu dobu udělal plno ostudy, ale nenapsal ani notu. A vy? Nic.
3: On říká, že když to samo nepřijde, nedá se nic dělat.
4: S takovou výmluvou bych tak mohl vyrukovat v naší branži.
3: Konec konců na to jsem ho neangažovala. Za toho neplatím.
4: Ale hlavně tím by se vám zaplatil.
3: Podívejte se. Já nejsem tak hloupá, jak si myslíte. Tohle jsem dala pořídit. Pár fotografií.
1: Co to je? Ale vždyť to je Harrymanovo sídlo. Co s tím?
3: Jak víte, je na prodej.
1: Aha.
3: A taky jsem si dovolila promluvit za zády svého obchodního poradce. Tak se nemračte a poslouchejte. S Afrontym. Kdyby Dvořák napsal větší kus, dostane od něho šek a tady to je jeho. Jinak nám uteče.
4: No, to je sice geniální, vyvaluju oči, jenomže co z toho, když nám neuteče on, ale uteče celý profesorský sbor a všichni žáci.
3: Kvůli jednomu černochu.
4: Do jednoho.
3: Nikoho nenapadne ani ve snu, aby opustil ústav, kde je ředitelem on.
4: Irene, zatraceně všecko se rozuteče.
3: On.
4: Vzpamatujte se, mějte rozum a natrupte do něho, že... maestro. Je to nesmysl. Jak pak se vám daří?
0: Dobře, Mrs. Morisová, jdu vám říct, že Mr. Stanway mi všecko vysvětlil, tak to necháme být. Ale hlavně jdu poděkovat za vaše moudré rozhodnutí.
3: Bohužel nezáleží jenom na mě, je tu ještě a hlavně celý profesorský sbor.
0: Právě teď byla u mne celá deputace, pomalu se mě nevyšli do pokoje.
4: A co?
0: Co? Řekl jsem jim, že pan Johnson zůstane.
3: A oni?
0: Řekli, že co mají tedy dělat, že zůstanou taky.
4: Jenomže když přijmeme jednoho negra, tak se nám sem začnou hrnout další.
0: Milý pane, nic lepšího než to. Protože americká hudba, to je jejich hudba. Jinou jsem tu zatím nenašel. No tak a tím by to mohlo být vyřízeno, co?
4: Maestro,
3: ano,
4: prosím.
3: Tak to by bylo vyřízeno.
4: No prosím, prosím.
3: A teď bychom mohli přejít k příjemnější záležitosti. Podívejte se, maestro. Co říkáte těm obrázkům?
0: A já povídám, jo, paní, kdyby bylo 10 takových baráků za jeden kus, co nadělám, když to nepřijde?
5: Ale Anton...
0: Kvůli parádní vile u moře to nepřijde.
5: A co děti? Co pak na děti jsi nevzpomněl? Podívej se ten výhled. Mm. A ten záliv.
0: No.
5: A háj pod oknem. Mm-hmm. Vždyť kde pak je vysoká proti tomu? Anton, tam by se ti to skládalo. A třeba i holuby by jsi tam mohl chovat.
0: Holuby?
5: No.
0: No, pěkný to je, to je. Ale jak na to koukám, Anna? Já nevím. Já ti nevím. Mě tady zkrátka vůbec nic nenapadne. Nikde, už to vidím, že nikdy a nikde a nikdy a nikde.
6: Nikdy a nikde. A co ten váš doprovod k Johnsonovi, mistře? Jak jste se najednou utrhl, to nebylo nic. A to jste neviděl, jak Johnsonovi tekly slzy? To přece byl nápad. To dát na papír, tak je tahle vila jedna, dvě vaše.
0: Na papír. Nápad. Když já z toho nevím notu. Vy říkáte, že jsem cosi hrál. Johnson taky říká, že jsem cosi hrál. To děvče taky, že jsem cosi hrál. Jenom já nic nevím. Bylo to takhle? Nebo takhle? Nebo takhle? Já to nevím. Vemte si ty obrázky, já to nechci vidět. Je to pryč, je to pryč, je to pryč, je to pryč. Jede. Jede Indiáne, to máme štěstí.
6: Jaké pak štěstí, tady jezdí každou chvilku. Tak vidíte, mistře, kousek za New Yorkem a ta krása. Jenom lesy a moře a lesy.
0: A vlaky.
6: A nikde živá duše.
0: To jo, no jo, no jo. No, vysoká to není.
6: Ale skoro.
0: No, jenom tu vodu vynechat. Hezky tady je, Indiáne, to měli pravdu. Už je tady. Ano, to je krása, to je krása, to je krása. A kam pak to jede? Co je tady dál, za Bronxem?
6: Lesy a lesy a moře a jezera. Jede do Bostonu. Tohle je slavná trať, mistře, slavná.
0: Indiánku, mě je vám najednou dobře. Pomalu, jako bych byl doma pod Vyšehradem. A teď zase. A z druhé strany. Ježíši, z druhé strany.
3: Muzika. Muzika. Indiánku. Muzika. Přišla. Muzika.
0: Olufko, honem. Olufko. Přišla. Muzika.
4: Muzice nerozumím, ale myslím, že tohle není špatné.
3: Je to veliká hudba, Bile.
4: Není to předčasné? Napsal jenom první větu.
3: Bude to úžasná hudba.
4: Nakonec se vám přece jenom zaplatí, i když se to tady negry jenom hemží.
3: Říká se vám hned, že to Amerika spolkne.
4: Podařil se vám zkrátka div.
3: Mně. Jemu.
7: vyhýbali přesně na dobu. Klarinety přidat! Větší diminuendo! Flét na hoboj solo!

0: da svam, pirsne! Pojďte sem! Ukažte ruce! No jo, stejně jako tenkrát. My se tady namáháme. Stipendium. A vy s tím nádobím nepřestanete. Co pak jste bláze nebo co?
1: Všechno má své důvody.
0: No tak mi je řekněte!
1: To nemohu.
2: Promiňte, maestro. Snažil jsem se jako profesor tohoto žáka stejně jako vy, ale vidíme teď oba, že prostě...
0: Podívejte se, pane Pirsne. Musím vás v tom případě požádat, abyste nám dovolil, dokud nebudete mít ruce v pořádku, pokračovat za vaší nepřítomnosti. Snad jste mi dobře neporozuměl.
1: Ale ano. Porozuměl.
2: Mistře, opravdu je mi líto, že náš tehdejší názor byl bohužel blížší pravdě než váš. Znali jsme pana Pearsona ovšem déle než vy. A fondy paní Morrisové nejsou nevyčerpatelné, zvláště pro účely předemarné. Takže naše rozhodnutí, které jsme si dovolili přes váš odlišný názor stran stipendia, bylo více než odůvodněné.
0: Já vám nerozumím.
2: Bylo to naprosto jednotné stanovisko příslušné komise.
0: Pan Pearson nemá stipendium.
2: Usnesení komise bylo jednomyslné.
0: Pan Pearson vůbec nedostal stipendium.
2: Tohle jednomyslného usnesení.
0: Indiane, jdou sem, jdou sem.
3: Mistře, prosím vás, uklidněte se.
0: Oni věděli všechno a nic mi neřekli.
2: Mistr Kovařík nebyl opravdu informován.
0: Jdou, jdou a přivedou ho. Honem jdou. Pokračujme, prosím. Od čísla 3.

0: Tak co? Vedou ho?
1: Nikde není. Odešel.
0: Končím zkoušku.
2: Mistře! Mistře!
0: Končím!
3: A nehraju.
4: Koukej ty karty sebrat a honem, jedeme dál. Tak, ještě jednu kartu kupuju, hoši, abych vás líkl do jednoho.
0: Tak povídám, dětku, 25 centíků a ne 15, dostanu ještě 10, ale honem.
3: Počkejte, teď jsem ho měl tady v kapse, čtveráka.
0: Já nemám čas jenom pro takový hosty.
3: Kde pak seš, jenom polesve.
0: Vydovet kaže, nažrát se a potom hledat prázdné kapsa.
3: Ale teď povídám, někde musí být. No tak kde pak seš, mrško? Ukaž se, ukaž se.
0: Když nemáš praky, dětku, tak se běž postavit naproti. Armáda spásy je tam a ne tady.
4: No, a kdo pak má 3 sedmi a 2 dámy, kdo pak? Tak, pojďte sem, penízkové.
3: A kde pak si, Nikláčku?
0: No tak půjde to, nebo tě vykopnu.
5: Prole, nepobile. Tomhle kraválu se nedají karty hrát. Tady to žve, venku žve armáda. Spásy, kdo to má poslouchat?
0: Koukej maza, dětku. Ty posloužím, panstvu.
1: Prosím vás, my se jdem jenom zeptat. Pracuje tady u vás v kuchyni pan Pearson?
0: To není moje staro.
1: Thomas Pearson.
0: Vzadu v kuchyni se zeptejte.
4: Tak, hoši, tady jsou 40, je mě vás líto.
6: Tady je nůž a mě je zase líto tebe.
0: Tak, hele, zastrč to, nebo se vykopnu na ulici. A on to zastrč, vy si buď něco porůstu, nebo se stračte. Na takový návštěvy nejsme zařízeni.
6: Tamhle je. Kde? Tamhle je. Vzadu, v koutě. U dřezu. Tome, nechte toho a pojďte.
7: Ještě nejsem hotov.
6: Tome, všecko vím. Všecko se vysvětlilo, tak jenom už pojďte.
7: Teď nepotřebuju muziku, ale peníze.
6: Tady jsou, prosím vás, ale hned toho nechte.
7: Nejsem žebrák, pane.
6: Ale to je přece na účet stipendia.
7: Prosím vás, stipendia.
6: Jenom se neurážejte, vemte si to a pojďte. Tohle přece není práce ani místo pro vás, tak pojďte.
8: A pak je to tady. Bude se tady pracovat nebo mlátit hubou?
6: Pan Pearson.
8: Pan Pearson sebou musí hodit nebo ho vyhodím já. A kestujte, člověče, potřebuju čistý talíře. Kdo to umě, snad já ne? Tak dělat, dělat, dělat.
6: Nic dělat mezi takovejma vagabundama.
8: Co jste to řekl? Opakujte to.
6: Vy jste majitel? Jestli vám tím vznikne škoda, tak tady jsou peníze.
8: No, to je trochu rozumnější slovo.
7: Jdeme.
6: A tohle jsou peníze pro vás.
7: Povídám, nejsem žádný žebrák.
6: Tome.
0: Tome.
5: Nezvete, tohle blázinci se nedá hrát.
0: Tome.
5: A zavří dveře.
6: Tak neblázněte, Tome. Neutíkejte. Já jsem se vás nechtěl dotknout. Prosím
7: Nechci.
6: Vás, vemte si to.
7: Pustte mě.
6: Ne, ne, ne, ne, nepustím, nepustím.
0: Puste!
6: Tady. Koukněte se na ty dva tady. Na toho, jak stojí na trakaři. A na tu za harmonie. Dobře se na ně koukněte, já vám pak něco povím.
2: Pamatujte všichni, že spása čeká i na nejhříšnější. Půjdou-li však za Ježíšem. Pojďte s námi, s armádou spásy. Já jsem hřešila, já jsem smilnila, ale beránek ukázal mi cestu. Aleluja!
7: A co jste mě chtěl říct?
6: Že z vás nebude žádnej muzikant, ale šumář s takovouhle palicí. Že popadnete jedenkrát trakař a harmonium a budete s tím jezdit po takových čtvrtích, jako je tahle. Že budete stát na trakaři a sbírat peníze do klobouku.
7: Jako tihle?
6: Ano, jako ti dva tady.
7: Ti dva tady jsou moji rodiče.
6: Tome, ne.
7: Pojďme.
6: Odpusťte.
7: Pojďme odsud. Prosím vás, pojďme. Pojďme pryč. Prosím vás.
6: Počkejte, počkejte. Co je vám, mistře? Nic, zase to uteklo.
9: Bratři a sestry Ježíšovi, neptám se nikoho z vás v tomto zástupu, zase věřící nebo pohané. Ptám se jenom jako náš beránek, spasitel, obětoval pro nás ubohé a hříšné svůj život. Je vaše srdce připraveno obětovat aspoň několik centů pro vaše bratry a sestry, kteří, podívejte se, hele, podívejte se, čekají tady Budou-li jim otevřeny dveře, aby dostali teplou polévku a suchou postel, ještě $3.40, a všichni ti to vaši čekající bratři a sestry budou moci vstoupit do dveří a dostane se jim přilepšení na mase a zelenině. Ještě $3.40.
10: Aleluja.
9: Chválte Hospodina, celý dolar snesl se do mého klobouku. Ještě $2.40.
10: Aleluja.
9: Ještě $2. Chvalte Hospodina, bratři a sestry. Pohleďte tam vlevo, dva vaši bratři se ještě postavili. Nakonec dlouhé řady, ve jménu spasitele našeho Ježíše Krista. Ještě $2.40. Přilepšení na mase a zelenině.
1: Začíná pršet, pojďme mistře, pojďme, pojďme.
9: Chválte Hospodina, ještě $10, ještě pouhých $10. Bratři a sestry, déšť padá na hlavy čekajících nešťastníků, kteří nemají, kam by je sklonili. Posledních $10.
1: Prosím vás, pane.
9: Posledních.
1: Prosím vás, pane.
9: $10.
1: Pane, tohle není do klobouku. Ty peníze jsou pro vašeho syna, pro Tomase Pearsona.
9: Hospodě, vám to oplatí. Dovolte, přepočítám. Chvalte Hospodina! Chvalte Hospodina! Dítky Boží, slyšte radostnou zvěst. 250 vašich nešťastných bratří a sester se dočká zítra suché postele a teplé polévky a přilepšení na mase a zelení.
2: Aleluja!
9: Sláva Bohu na výsostech, neboť požehnal našemu dílu a vstoupil do srdce tohoto vašeho bratra. Bratři a sestry, zaspívejme si píseň ke chvále velikého Hospodina, Pána zástupu.
1: Pojďte pryč, pojďte pryč. Mistře, mistře, kam pak? Kam utíkáte?
7: Tady není bezpečná čtvrť.

0: Mistře. Co? Co je? Kde pak to jsme?
1: To nejsou končiny pro vás, mistře.
0: Však jsem tady ani nebyl. Já jsem tady nechtěl být. Kovařičku, já jsem byl najednou doma. A tolik muziky, chlapci. Tolik muziky.
2: Lidi, neblázněte!
3: Místo pro guvernéru Kočár!
2: Lidi, vždyť uslapete děti zpátky!
3: Udejte místo pro Kočár! Slyšíte? A co vy tak? Jděte pryč. Nikdo už nemůže dovnitř.
4: Ale to je přece Antonín Dvořák.
2: Prosím vás, a netlačte se.
4: Ale puste nás.
2: Puste mě, já jsem novinář.
3: Já jsem Dvořák.
2: No, to se vám povedlo, strejdo. To jste teda akorát 50. Antonín Dvořák, co se chce dostat dovnitř. To si vymyslete lepší.
3: Místo pro Kočár pana guvernéra.
4: Pane guvernére, prosím, mistr Dvořák, prosím, se nemůže dostat dovnitř. Prosím.
5: Tak mi udělejte tu čest a půjdeme tam všichni zároveň. Prosím.
3: Místo pro mistra Dvořáka. A taky pana guvernéra.
6: Říkáš, kde?
0: Přece tam v té první loži.
6: Tože je on.
0: No komu pak by házeli květiny do lože? Ano, to je Antonín Dvořák. Největší hudební skladatel světa. A to je největší dirigent světa. Anton Seidl. Dnešní den závidí Americe. Celý svět.

0: Umožníte nám rozhovor s mistrem Dvořákem?
1: Hned teď, pánové, nebo snad až po konce.
2: No. Je několik otázek, prosíme.
1: Sotva.
0: Kolik dolarů to všechno stálo?
2: To nám přece můžete říct vy.
1: Já vám samozřejmě odpovím na všechny vaše otázky, ale s mistrem to vám nemohu zaručit, pánové.
0: To není v mé moci, prosím. A kolik stálo osvětlení?
3: A co pan Afronty?
1: Co to říká sníme, tak hlasitě rušíme, prosím, klid. Račte prosím za mnou do mého sekretariátu, pánové. Chtěl bych ještě, aby jste taky stihnout konec koncertu. Prosím,
0: pokud
1: prosím, možno klidně, pánové.
2: Prosím, prosím.
1: Děkuji. Prosím, pánové, posaďte se.
4: Ano, děkuji. Ano, děkuji.
1: Je tady. Kde je Libo, prosím?
4: Děkuji.
1: No, připravení?
4: Ano.
1: Ano. Prosil bych otázky.
4: No, pánové,
1: ne všichni najednou. Systematicky, jeden po druhém, prosím.
2: Tak prosím, zásadně.
1: Tak pište. Ještě nikdy nebylo investováno tolik do hudebního podniku, jako při této příležitosti.
4: Ano.
1: Osvětlení, kdo pak se to ptal na osvětlení?
4: Já.
1: Jenom zdokonalené osvětlení a adaptace Madison Square Garden, naší největší koncertní síně, máte, pánové?
4: Ano. Ano.
1: Vyžádalo si pro tuto historickou událost 84 000 dolarů. 84 000.

0: květinová výzdoba?
1: Nepočítáme-li květiny, které přineslo obecenstvo. Pouze věnce a kytice? $7,300. Mr. Cornelius Vanderbilt sám osobně požádal, aby náš nový velký občan, maestro Anton Dvořák...
2: Anton Dvořák?
1: Dvořák, pánové. Pamatujte, prosím, aby tam byly všelijaké ty značky nad písmenky, protože on se zlobí, když to tam není a když my to neumíme vyslovit.
3: Samozřejmě, jméno si opíšeme z průčelí Madison Square Garden, tam je to nesprávně, pánové. Ne?
1: Maestro pojede po koncertě na slavnostní recepci v Národní konzervatoři v kočáře Cornelia Vanderbilt.
3: Cena?
1: $6,600. 6 střeží ušlechtilých bělouků.
3: Cena?
1: $75,000.
3: Kdo všechno je uvnitř?
1: S touto otázkou jsem počítal, pánové.
4: Prosím, zde vám předkládám úplný a přesný seznam všech význačných osobností, které právě nyní naslouchají, ano, právě v této chvíli, závěrečným taktům první americké symfonie.
3: Dovolíte,
4: pane, prosím, já si to pánové, dovolíte mi, prosím, abych ano? nyní položil prosím. Otázku já vám.
3: Prosím.
4: Kolik myslíte, že je tu přítomno novinářů? No prosím, zástupci tisku.
3: 50, 100, 150, 200?
4: Samá voda, pánové, samá voda. Zástupci tisku ze 57 měst. Zatím, pánové. Zástupci 31 koncertních agentur a hudebních nakladatelství. Zatím. A Fronty. Pište, prosím. Mr. Giuseppe Affronti, náš velký hudební nakladatel, věnoval při této příležitosti orchestru filharmonické společnosti, který právě hraje... Máte, pánové?
3: Ano.
4: Který právě hraje pod taktovkou. A propos té taktovky. Maestro Anton Seidl dostal taktovku ze slonové kosti z briliantů.
0: Kolik briliantů?
4: 8, prosím. 4 jsou růžové, tedy závratné ceny.
3: Růžové.
4: Mr. Affronti věnoval orchestru filharmonické společnosti 12 drahocených houslí.
3: Ano.
4: 3 violončela a 2 anglické rohy.
3: Ano.
4: Nemluvíme-li o jiných vzácných nástrojích.
3: A cena Národní konzervatoře?
4: Ano, cena Národní konzervatoře bude už za několik minut po posledních taktech odevzdána maestru Antonu Dvořákovi v jeho loži. Okamžik, prosím. Okamžik, pánové, okamžik. Okamžik, prosím.

0: Pozor! Pište! Historická chvíle. 16. prosince 1893 zrodila se konečně americká hudba.
1: Maestro Sayre, drazí přátelé, já opravdu nevím, jak bych vám všem poděkoval.
2: Tady se neděkuje, běžte se poděkovat na pódium. Zahráli jsme jenom to, co jste vy napsal.
1: Ale mě už od toho bolí nohy.
2: Co dělat? Jak to vypadá, budou dneska do rána. Amerika se najednou zbláznila do hudby.
1: Tak zkrátka utečeme.
2: Ale kam, venku to začne na novo. Běžte se děkovat, mistře.
3: Ale dřív poděkuju vám všem. A zvlášť violončelo.
2: Taky jsem měl dojem, že orchestr řídím já, ale violončela navíc pan Pearson.
3: Najednou slyším, že ten instrument...
1: Zprblá a hůňa.
3: Ne, když ho popadnou správný prsty.
1: Děkuju vám, mistře.
3: Já vám.
1: Vy mě.
3: Tome, tenkrát v tom dešti vy a váš táta a ti chudáci promoklí, hladoví, harmonium na trakaři, přišla na mě strašná lítost. Na jednoho kamaráda dobrýho tam u nás jsem si vzpomněl. Zasypalo ho to v dole.
1: A přišla muzika.
3: Najednou. Byl jsem doma. A když jsem dneska poslouchal, jak hrajete, tak jsem si řekl, když už jste takový pánem bohem nadaný kumštíř, že pro vás musím něco napsat.
1: Mistře.
3: Máte u mě violončelový koncert.
1: Mistře.
3: A napíšu ho tady, v Americe.
4: Amerika tiskne svého velkého občana na svá prsa. A já si dnes říkám, chlapče, jaká je to škoda, že si jenom guvernérem tohoto státu a ne básníkem. Víte, něco na ten způsob, jako byl Walt Whitman, abych řekl to, co si myslím, trochu líp. No, zkrátka, byli jsme svědky kolosálního triumfu, který nad slunce jasněji ukázal našemu geniálnímu oslavenci, kde je jeho místo, kde je jeho velkolepá budoucnost, naše americká demokracie. Konečně dnes korunovala svého opravdovského krále. Krále hudby, kterému se klaní králové oceli, mědi, železnic, cukru, tabáku, novin a bůh ví čeho všeho ještě. Ale nejenom tito představitelé obrovské hospodářské síly naší slavné země spěchají, aby ho slyšeli a aby se ho zeptali, co požaduje od své nové vlasti a jak má být, abych to řekl básnicky, zkrášlena jeho cesta, už dnes dlážděná slávou a zlatem. Spěchají nejenom tito muži, ale zároveň s nimi obrací k němu své srdce i všecek americký lid. Jak mi prozradil přítel Bill Hamlin tady, div mu ruka neupadla pod spoustou smluv, pozvání a nabídek. Našeho velkého občana volá celá naše slavná velká země. Volá Boston, Providence, Philadelphia, Baltimore, no pomozte mi.
5: Washington, Richmond, Harrisburg.
6: Pittsburgh, Indianapolis, Cincinnati.
4: Rochester.
6: Chicago.
5: St. Louis.
4: Omaha.
5: Denver.
4: Salt Lake City.
5: Frisco.
6: Dallas.
5: New Orleans.
4: A tak dále, a tak dále. Zkrátka čekají ho všechna pódia našich koncertních síní a všechna naše hudební nakladatelství, aby bylo bohatství americké hudby dílo tohoto nového velikého amerického občana odměněno řádně a po zásluze i bohatstvím Ameriky.
7: Na zdraví největšího amerického hudebníka.
5: Na vaši americkou budoucnost, maestro.
3: Děkuju vám všem. Velice. Moje řeč je muzika. Té jste rozuměli. Ale nevím, jestli porozumíte tomu, co teď musím povědět. Já neumím chodit po cestách dlážděných zlatem. Mně je líp na zaprášené cestě, jen když je to cesta domovem. A můj domov je daleko. Mně se stýská.
8: Maestro, znamená to, že nás chcete opustit?
3: Ne, nebude to dnes ani zítra, ale bude to. Podepsal jsem tady jedinou smlouvu s vámi, paní Morrisová. Tu dodržím. Ale být národním skladatelem americkým, to nemohu.
8: Ale maestro, my vás máme rádi.
3: Přece jen mi nerozumíte. Vy říkáte, americká hudba se konečně zrodila.
8: Ano, je v ní život naší

tam je taky moje místo. Protože jenom ta země mluví ke mně hudbou. Bez ní bych oněměl a zahynul.

nesestýská. Nikde jinde bych neuměl a nemohl být šťastný. Nikde jinde. Tak mi to přejte.

0: Charles Dickens, Smuteční závoj. Jednoho zimního večera na sklonku roku 1800, anebo se možná mýlím o rok či dva, seděl jistý mladý lékař, jenž si právě otevřel praxi u příjemně plápolajícího krbu ve svém bytě a poslouchal, jak vítr honí porivy pleskajících kapek na okenní tabulky a zlověstně skučí v komíně. Venku byla lezavá a deštivá tma, mladý muž se vláčel celý den blátem a kalužemi a teď si natáhl župan a pantofle a udělal si pohodlí. Chvíle mi podřimoval a opět se nakrátko probral, jak na něho dotírali četné úvahy a nedopřávali jeho roztěkané mysli klidu. Nejprve ho napadlo, jaká je tam fujavice a jak by mu řezavý ledový déšť byl do tváře, kdyby neodpočíval pěkně doma. A poté si pomyslel, že o Vánocích navštíví jako každoročně své rodiště a milé přátele. Představoval si, s jakou radostí ho uvítají a jak blažená by byla růženka, kdyby jí už mohl povědět, že se mu konečně svěřil první pacient a k němu, že snad brzy přibudou další, takže bude moci za pár měsíců znovu přijet a pak se vezmou, odjedou spolu do jeho domova, aby mu samotnému nebylo u domácího krbu smutno a aby ho měl kdo povzbuzovat v dalším úsilí. I jel se uvažovat, kdyby se ten první pacient asi tak mohl objevit, anebo zdali mu zvláštním úradkem prozřetelnosti není souzeno, aby se mu pacienti vyhýbali. Načež opět myslel na růženku, dokud se mu nesklížily oči. A tu se mu o ní zdálo, její sladký, veselý hlásek mu zazvonil v uších a něžná, drobná ručka spočinula na rameni. Něčí prsty mu skutečně svíraly rámě. Nebyly však něžné ani drobné, neboť patřili mladému pořízkovi s kulatým obličejem, kterého mu farnost propůjčila za uznávací poplatek jednoho šilinku týdně, aby měl koho poslat s lékem nebo vzkazem. Jelikož však zatím nebylo komu roznášet léky, ani se neprojevila potřeba něco vzkázat, trávil hoch svůj volný čas v průměru 14 hodin denně cucáním větrových bonbónů, vyživováním své tělesné schrány a klímáním. Je tu nějaká dáma, pane doktor.
1: Nějaká dáma, šeptal chlapec a cloumal svým pánem, aby ho probudil.
0: Jaká dáma, vzkřikl náš hrdina a vyskočil, neboť ho napadlo, že ten sen snad nebyl pouhý přelud a spola uvěřil, že přišla sama růženka. Jaká dáma, kde je?
1: Támhle, pane doktor.
0: Hoch ukazoval k zaskleným dveřím do ordinace celý vyplašený, což bylo konec konců při tak nezvyklé události jako příchod pacienta zcela pochopitelné. Lékař pohlédl ke dveřím a sám se na okamžik zarazil, když zahlédl nečekanou návštěvnici. Byla to nezvykle vysoká žena v hlubokém smutku a stála tak těsně u dveří, že se tváří téměř dotýkala skleněné tabule. Horní část postavy měla tak důkladně zachumlanou do černého přehozu, jako by se v něm chtěla ztratit. Obličej jí stínil hustý černý závoj.

0: Držela se dokonale zpříma, takže se tyčila v plné své výši a ačkoliv lékař cítil, že oči pod závojem na něm ulpívají, stála žena jako socha a ani sebe menším pohybem nedala najevo, že vnímá jeho bezprostřední přítomnost. Přála jste si se mnou mluvit? Zeptal se trochu váhavě mezi dveřmi. Otvírali se dovnitř, takže jeho počínání neovlivnilo postoj ženy, která se stále ještě nepohnula z místa. Sklonila lehce hlavu na znamení souhlasu. Račte dál, vyzval jí lékař. Neznámá vykročila, ale pak obrátila pohled k chlapci a zřejmě, o, hrůza hrůzoucí, zaváhala. Běž, Tome, vyzval mladý muž Hocha, jemuž při tomto kratičkém rozhovoru velké kulaté oči div z důlků nevypadly. Stáhni závěs a zavři za sebou dveře. Hoch zatáhl skleněnou výplň dveří zeleným závěsem, zašel do ordinace a zavřel za sebou a okamžitě přitiskl jedno velké oko ke klíčové dírce z druhé strany. Lékař přitáhl k ohni křesílko a pohybem je nabídl návštěvnici. Tajuplná bytost k němu pomalu přistoupila. V odlesku plamenů spozoroval lékař, že má lem smutečných šatů nasáklý bahnem a vodou. Jste úplně promočená, řekl. Jsem, doznala neznámá tiše hlubokým hlasem. A co pak vás trápí? Zeptal se lékař soucitně, neboť z jejího hlasu zaznívalo utrpení. Trápí mě strašná věc, zněla odpověď. Není to však nemoc těla, nýbrž duše. Nepřišla jsem ale kvůli sobě, pokračovala neznáma, nežádám pomoc pro sebe. Být chorá nevydala bych se na ulici v tuto noční hodinu a v takovém nečase, a kdyby mě do 24 hodin postihl zlý neduch, ví Bůh, že bych s radostí ulehla a modlila se, aby mě smrt brzy vysvobodila. Přišla jsem vás poprosit, abyste přispěchal na pomoc komusi jinému. Snad je to šílenství, co dělám. Uvědomuji si to. Ale celé ty noci, všechny ty strašné, nekonečné hodiny, které jsem probděla a proplakala, mi nejde z mysli ta představa, a ač i mně je zřejmé, že ho žádné lidské úsilí nedokáže zachránit, přece jen při tom pomyšlení, že bude dán do hrobu a nikdo se o nic nepokusí, mi tuhne krev v žilách. Na ta slova se zachvěla po celém těle, tak jako by to nikdy nemohla předstírat, o tom byl lékař přesvědčen. Z ženy na počínání vyzařovala zoufalá odhodlanost, která mladého lékaře dojímala. Byl ve svém povolání nováčkem, nesetkal se ještě s lidským utrpením, jež bývá jeho příslušníkům denním chlebem tak často, aby dostatečně zlhostejněl k cizímu neštěstí. Je-li dotyčná osoba, zvolal a vyskočil, skutečně v tak beznadějném stavu, jak mi to líčíte, je každá chvilka drahá, půjdu okamžitě s vámi. Proč pak jste se neporadila s lékařem už dřív? Protože by to nebylo nic platné. Protože to ještě ani teď není nic platné, odvětila žena a zoufale zalomila rukama. Lékař se krátce zahleděl na smuteční závoj, jako by chtěl rozpoznat výraz ve tváři, již zahaloval. Závoj však byl tak hustý, že mu to znemožňoval. Jste přece jen chorá, řekl soucitně. Třeba to sama ještě netušíte. Rozpaluje vás horečka a ani si neuvědomujete, že jen díky ní jste dosud nepodlehla vyčerpání, jemu jste zřejmě byla vystavena. Spolkněte tento doušek, pokračoval. A nalil přitom vodu do sklenice. Pokuste se na chvíli vzchopit a pokud možno klidně mi vypovězte, čím pacient trpí a jak dlouho už stůně. Jakmile zvím, co je potřeba znát, abych mu svou návštěvou prospěl, můžeme se k němu odebrat. Aniž sněla závoj, pozvedla neznámá sklenici k ústům, nenapila se však, postavila sklenici opět před sebe a rozeštkala se. Chápu, že vám moje slova připadají jako horečnaté blouznění, vzlikala hlasitě. Řekli mi to už jiní a ne tak ohleduplně jako vy. Nejsem už mladá a je přece známo, že na sklonku života lpí člověk na tom posledním krátkém údobí, jež všem ostatním může připadat bezcenné víc než na všech předcházejících letech, jakkoliv jsou ona léta pro něho spojena se vzpomínkami na dávné přátele, kteří už sešli z tohoto světa. Na druhy z mládí, zůsta i na děti, na všechny, kteří se mu léty odcizili a vyškrtli ho ze svých životů, takže jsou pro něho jako mrtví. Jistě mi už nezbývá mnoho let a měla bych si jich tedy obzvláště cenit, ale obětovala bych je bez váhání, bez lítosti, s radostí, kdybych vám vědomě lhala nebo kdyby mě smysly šálily. Tomu, o němž mluvím, nebude už zítra pomoci, vím to, ať se všechno ve mně vzpírá tomu uvěřit. Dnes večer je ve smrtelném nebezpečí a přitom ho nemůžete navštívit ani mu nijak ulehčit. Nechci na vás ve vašem soužení dotírat a rozvádět to, co jste mi sdělila, odvětil lékař po krátké odmlce, ani vyvolávat dojem, že bych rád vyzvěděl věci, jež se očividně snažíte uchovat v tajnosti, ale ve vašem líčení je tolik rozporů, že vypadá málo pravděpodobné. Ten člověk dnes večer umírá, ale nemohu ho navštívit, dokud by tu byla naděje, že bych ho třeba dokázal vyléčit. Obáváte se, že zítra už bude všechna pomoc marná, a přitom chcete, abych k němu přišel až pak. Je-li vám skutečně tak drahý, jak vaše slova i počínání naznačují, proč se nepokusit zachránit mu život, než bude pozdě a nemoc ho uvrhne do beznadějného stavu? Dobrotivý Bože, vzlikala hořce žena. Jak jsem mohla doufat v cizí pomoc a v to, že cizí člověk pochopí to, čemu sama pořád nemohu uvěřit? Vy tedy nepřijdete, pane doktore, dodala a rychle se zvedla. Neřekl jsem, že ho odmítám navštívit, odvětil lékař. Ale musím vás upozornit, že na sebe berete hroznou zodpovědnost, budete-li trvat na těchto zvláštních průtazích a pacient mezi tím zemře. Na někoho ta zodpovědnost těžce doléhne, odvětila trpce neznámá. Svůj díl viny jsem hotova přijmout a nést za něj zodpovědnost. Já osobně nic nestratím tím, že vám vyhovím, řekl lékař. Přijdu ráno, necháte-li mi tu adresu. V kolik hodin ho mohu navštívit? V 9, odvětila neznámá. Musíte mi prominout, ale zeptám se ještě na tohle, pokračoval lékař. Je nyní ve vaší péči? Ne, není, zněla odpověď. Kdybych vám tedy dal pokyny, jak ho v noci ošetřovat, nebylo by to nic platné. Žena hořce zalkala. Vůbec nic. Lékař viděl, že by se sotva dozvěděl, co podstatného, kdyby rozhovor protahoval, a krom toho chtěl ženu ušetřit dalšího rozrušení, jež se jí zpočátku podařilo s vynaložením nesmírného úsilí potlačit a jemuž nyní už očividně začala podléhat, což i na něho působilo bolestně. Slíbil jí znovu, že ráno v určenou hodinu přijde. Ona mu vysvětlila, kudy se dostane do které si zastrčené uličky ve Wolfsworthu a zmizela z domu stejně záhadně, jako přišla. Laskavého čtenáře zajisté nepřekvapí, že podivná návštěvnice nešla mladému lékaři z mysli a že dlouze, leč marně uvažoval o pravděpodobných okolnostech tohoto případu. Jako většina lidí i on často slýchal nebo se dočítal o osobách, již se zmocnil pocit, že je v určitý den nebo dokonce v určitou minutu čeká smrt a jejich předtucha se splnila. Zprvu usoudil, že půjde o něco podobného, ale pak si uvědomil, že při všech takových událostech, o nichž kdy slyšel, vytušili lidé vlastní smrt. Tato žena však hovořila o někom druhém, o muži. A kdyby šlo o pouhý sen nebo o přelud obrazotvornosti, nemohla by o jeho nadcházejícím konci mluvit s tak nevývratnou jistotou. Má snad ten člověk být z rána zavražděn a žena, původně účastnice spiknutí proti němu a vázána přísahou nic neprozradit, ucouvla před svým záměrem a ač není sto zabránit násilnému činu, chce se pokusit zachránit oběti život aspoň tím, že se postará o včasnou lékařskou pomoc? Představa, že by se něco takového mohlo dít na 2 míle od městského centra, mu však připadala tak neuvěřitelná, že ji okamžitě opět zavrhl. Na to v něm převládl původní dojem, že ta žena trpí duševní poruchou, a jelikož to bylo jediné vysvětlení, jež mohlo záhadu jakž takž uspokojivě vyřešit, rozhodl se rázně setrvat při domněnce, že má co dělat se šílenou. Hned se v něm ovšem ozvaly neodbytné pochybnosti a doléhaly na něho znovu a znovu během nekonečné bezesné noci, kdy se mu přes veškeré úsilí nepodařilo zahnat smuteční závoj z ustarané hlavy. Odlehlé končiny Wallsworthu, ležící až na okraji města, působí i dnes dost nepřitažlivě a uboze. Avšak před 35 lety se tam téměř všude prostírala jen pustá pláň a na ní tu a tam roztroušená obydlí podezřelých živlů. Buď chudáků, kteří si nemohli dovolit nastěhovat se do lepšího prostředí, anebo těch, jejichž způsobu života taková odloučenost právě vyhovovala. Četné domy, které tam od té doby všude vyrostly, se začaly stavět až o pár let později. A tehdejší nepravidelně rozsetá stavení by se z velké části dala popsat jako ubohé barabizny. Ona místa, kudy mladý lékař ráno procházel, na něho sotva mohla zapůsobit povzbudivě nebo rozptýlit obavy a stísněnost vyvolané cílem jeho pochůzky. Sešel z hlavní silnice na močálovité prostranství a ubíral se pak klikatými stezkami. Tu a tam míjel pobořené chalupy, jež se vlivem přírodních procesů a nedbalostí lidí rychle měnily v trosky. Někde lemoval pěšinu zakrslý stromek nebo špinavá kaluš, již déšť z včerejšího večera probudil k malátné soucnosti. Sem tam bídná zahrádka s altánem zbytým ze starých prken a plůtkem nedokonale vyspraveným klacky z vůkolních křovisek vypovídala jednak o chudobě místních lidí a jednak o samozřejmosti, s níž si přisvojují cizí majetek pro své potřeby. Občas se na prahu zanedbané chalupy ukázala i nějaká ta špindíra, buď vysypávala obsah železňáku do stoky u cesty nebo křičela na hubenoučkou cácorku, která namáhavě dovlekla pár metrů odstavení, bledé nemluvně, pomalu tak velké, jako byla sama. Ale jinak se vůkol sotva co pohnulo a pokud se pohled prodral chladnou lezavou mlhou, nespatřil před sebou nic, co by se vymykalo z rámce výjevů, jež jsme právě popsali. Mladý muž se odevzdaně trmácel blátem a kalužemi, často se poptával po dané adrese a dostal odpovídající množství protichůdných a neuspokojivých odpovědí, ale nakonec se přece jen ocitl na místě určení. Bylo to nevelké patrové stavení, které zvenčí dělalo ještě bídnější a beznadějnější dojem než ta, co měl. Okna v horním patře byla pečlivě zastřena starými žlutými záclonami a přední místnost dole měla přivřené okenice, nikoli však upevněné na zástrčku. Domek ležel stranou ostatních a jelikož stál kolmo k úzké uličce, nebyl od nich ani na dohled. Doznámili, že lékař zaváhal a poodešel o několik kroků, než se přiměl zvednout klepátko, neřekli jsme nic, nad čím by hrdiný čtenář měl právo se pousmát. Tenkrát se londýnská policie ještě ani zdaleka nepodobala té dnešní. Odlehlá předměstí, nezasažená ještě stavební horečkou ani rozvojem všemožných úprav, které by je spojily se středem města a jeho bezprostředním okolím, bývala doménou, a zde to platilo obzvláště, velice pochybných zjevů. I v nejelegantnějších londýnských čtvrtích mívaly tehdy ulice nedostatečné osvětlení a nad těmito končinami se nesmiloval než měsíc a hvězdy. Naděje, že by se tu podařilo nějakého zločince vystopovat nebo vypátrat jeho útočiště, byla v skutku pranepatrná a proto si pochopitelně troufali čím dál tím víc, jelikož se denně přesvědčovali, že jsou tu poměrně bezpeční. Vedle těchto skutečností je navíc třeba vzít v úvahu i to, že mladý lékař praktikoval nějaký čas ve veřejných nemocnicích hlavního města. A třeba, že tou dobou ještě Burke ani Bishop nezískali svou neblahou proslulost, Jeho vlastní zkušenosti mu patrně napověděly, že krvavé činy, jaké spojujeme s osobou prvního z výše jmenovaných, nejsou jevem tak mimořádným. Ať už zaváhal z jakýchkoliv důvodů, ať pod dojmem těch či o něch úvah, každopádně zaváhal. Jelikož však jeho povaze byla vlastní odhodlanost a úctyhodná dávka osobní statečnosti, netrvalo to zaváhání, než okamžik rázně se vrátil a ohleduplně zaklepal na dveře. Hned na to zaslechl tichý šepot, jako by se kdosi na konci chodby kradmo radil s někým na horním odpočívadle. Následovaly hlučné kročeje humpoláckých bot na dřevěné podlaze. Řetízek u vchodu se pozvolna zvedl, dveře se otevřely a v nich stanul vysoký, nehezký černovlasý muž s tváří, jak to později lékař často popisoval, již si bledostí a vyzáblostí nezadala s žádnou mrtvolou. Račte prosím dál. Tichým hlasem vyzval lékaře. Ten uposlechl a když za ním muž opět zabezpečil dveře na řetěz, zavedl ho do malého pokojíku na konci chodby. Přišel jsem včas? Příliš brzy, odpověděl muž. Lékař se prudce obrátil a na jeho pohybu bylo znát jak překvapení, tak znepokojení, jež nedokázal potlačit. Kdybyste tady laskavě posečkal, řekl muž, jemuž to zřejmě neušlo, kdybyste tu laskavě posečkal, pane doktore, ujišťuji vás, že to nebude trvat ani 5 minut. Lékař bez otálení vkročil do místnosti. Muž za ním zavřel a nechal ho o samotě. V pokojíku bylo zima a veškeré zařízení tvořily 2 židle z měkkého dřeva a stůl z téhož materiálu. V krbu nechráněném mřížkou plápolal chabý ohýnek, jenž uvolnil všechnu vlhkost v místnosti, aniž posloužil příjemnějšímu účelu. Slizké stopy z volna stékajících kapek neblaze brázdily stěny. Prasklé a na četných místech pospravované okno skýtalo výhled na kousíček oploceného pozemku, téměř zalitého vodou. V domě i venku vládlo mrtvé ticho. A mladý lékař se posadil ke krbu a čekal, jak dopadne jeho první návštěva u pacienta. Nečekal tak ani pár minut, a tu upoutal jeho pozornost zvuk blížícího se povozu. Ten se zastavil, otevřely se domovní dveře, načež následovala tlumená slovní výměna provázená šoupavými kročeji v chodbě a na schodech, jako by 2-3 chlapy vlekli do ložnice v prvním patře něco těžkého. Za pár vteřin na to oznámili praskající schody, že příchozí splnili své poslání, ať už to bylo, co to bylo, a opouštějí stavení. Zapadly za nimi dveře a opět se rozhostilo dřívější ticho. Uběhlo dalších 5 minut a lékař se právě rozhodl, že se v domě poohlédne po někom, koho by mohl spravit o své přítomnosti, když tu se otevřely dveře a neznámá z včerejšího večera oblečená přesně jako posledně i tvář zahalenou závojem mu pokynula, aby ji následoval. Pod dojmem její neobvyklé výšky i jejího mlčení mu nyní na okamžik napadlo, neskrývá-li se pod ženskými šaty muž. Hysterický vzlikot, jenž vycházel spod závoje a celá žalem schoulená postava ho však v zápětí přesvědčili o nesmyslnosti tohoto podezření. I vyběhl spěšně za ní. Žena ho vedla do prvního patra, k pokoji do ulice, u dveří stanula a nechala ho vejít prvního. Nábytku tu bylo po skrovnu. Truhla z měkkého dřeva, pár židlí a postel s nebesy, jenže bez závěsů i příčných břeven, přikrytá záplatovaným zem. Záclony, jichž si všiml už zvenčí, vpouštěly do ložnice jen chabé světlo, v němž všechny předměty ztrácely zřetelné obrysy a dostávaly stejné tlumené zabarvení, takže zprvu nepostřehl, na čem jeho oči okamžitě spočinuly, když žena jako rozumu zbavená proběhla kolem něho a brhla se u postele na kolena. Pod přikrývkami na loži ležela strnule a nehybně lidská postava. Halil jí úzce plátěný rubáš, nepokrytá hlava a tvář pak svědčili, že jde o muže. Bradu měl podvázanou obinadlem obtočeným kolem temene, oči zavřené. Levá paže spočívala stěžka na pokrývce a žena svírala její nehybné prsty. Lékař jemně odstrčil ženu stranou a uchopil tu ruku sám. Milosrdný Bože, vzkřikl a bezděčně jí pustil, ten člověk je mrtev. Žena vyskočila a zalomila rukama. Ne, to ne, křičela v rozrušení hraničícím téměř s šílenstvím. Neříkejte to, pane doktore, to bych nepřežila. Stává se přece, že se podaří vzkřísit k životu někoho, koho lidé věci neznalí považovali už za mrtvého. A někdy umře člověk, jenž mohl být zachráněn, kdyby se mu bylo dostalo patřičné pomoci. Nenechte ho tu ležet, pane doktore, aniž se vůbec pokusíte ho zachránit. Možná, že právě teď v něm skomírá poslední jiskřička života. Dělejte něco, pane doktore, zapřísahám vás při všem, co je vám svaté. Už při těchto slovech se jela chvatně třímen zprvu čelo a pak hruď bezduchého těla, divoce pleskala chladné ruce. Jakmile je však pustila, dopadly stěžka mrtvě na pokrývku. Tady je každá pomoc marná, drahá paní, pravil soucitným hlasem lékař, když sňal ruku z mužovy hrudi. Počkat, roztáhněte ty záclony. Proč pak, trhla sebou žena. Roztáhněte ty záclony, poroučil lékař vzrušeně. Zatemnila jsem tu úmyslně, prohlásila žena a zastoupila mu cestu, když povstal a chtěl je odhrnout sám. Ach, pane doktore, mějte slitování. Nedokážete-li mu pomoci a je-li skutečně mrtev, nevystavujte to tělo na odiv jiným očím než mým. Ten člověk nezemřel přirozeně a neměl lehkou smrt, uvažoval lékař. Musím to zjistit. Jediným pohybem, takže žena ani nepostřehla, jak kolem ní proklouzl, trhl záclonami, až celé okno zalilo denní světlo a pak přikročil opět k lůžku. Tady byl spáchán násilný čin, prohlásil mrtvého a zadíval se ženě pátravě do tváře, již poprvé nezastíral smuteční závoj. Před chvílí si totiž žena v rozčílení strhla z hlavy čepec i se závojem a teď stála a upírala na něho oči. Její rysy prozrazovaly, že je jí kolem padesátky a že musela být kdysi krásná. Žal a slzy zanechaly na její tváři stopy, které by jí byl pouhý čas nedokázal vtisknout. Byla smrtelně bledá, rty se jí rozrušením chvěly a oči planuly nepřirozeným žárem, jenž až příliš výmluvně nasvědčoval, že jí pod tíhou neštěstí poslední duševní i tělesné síly co nevidět. Tady byl spáchán násilný čin, opakoval lékař a neodvracel od ní pohled. To byl, věděla žena. Tento muž byl zavražděn. Jakože je Bůh nade mnou, říkáte pravdu, řekla žena vášnivě. Byl nemilosrdně, nelidsky zavražděn. Kdo je vrah, zeptal se lékař a sevřel ženinu paži. Vy jste stopy té řezničiny a pak se ptejte, odvětila. A lékař odvrátil oči k posteli a sklonil se nad tělem, jež nyní leželo pod oknem v plném světle. Hrdlo bylo napuchlé a obtáčela je temná jizva. Tu se mu Vždyť je to jeden z odsouzenců, kteří měli dnes popravu, zvolal a se zachvěním se odvrátil. Ano, doznala žena a patřila na něho nepohnutýma nechápajícíma očima. Kdo to byl, zeptal se lékař. Můj syn, odpověděla a skácela se mu jako podťatá k nohám. Byla to pravda. Jeho spoluviník, jenž měl na svědomí stejné činy, byl osvobozen pro nedostatek důkazů. On pak byl odsouzen na smrt a rozsudek vykonán. Líčit po tolika letech podrobnosti onoho případu je jistě zbytečné, a mohli bychom tím rozjitřit rány osob, jež dosud žijí. Byl to všední příběh. Matka, chudá vdova, neměla přítelíčka a odpírala si do krajnosti, aby jakž takž uživila svého osiřelého chlapce. Syn oslyšel její zapřísahání, zapomněl, co pro něho vytrpěla, jak kvůli němu nevycházela ze strachu, jak dobrovolně hladověla, a vrhl se na šikmou dráhu zločinu a prostopášností. A hle, co způsobil, sám sešel se světa rukou katovou a na matku přivolal hanbu a nevyléčitelné šílenství. Od této příhody uplynulo mnoho let a jiní muži zaujati ve svém náročném povolání výnosnějšími úkoly by byli dávno pustili nebožačku z hlavy, ale mladý lékař denně docházel za neškodnou pomatenou ženou. Nejenže ji svou přítomností a laskavostí vždy upokojil, ale snažil se jí štědrou rukou ulehčit v stísněných poměrech a peněžitými dary ji zajistit aspoň trochu snesitelnější život. V krátkém záblesku jasného vědomí před smrtí se na něho nebohá opuštěná bytost upamatovala a pomodlila se za něho tak vroucně, jak jen smrtelné rty dokáží, aby mu Pán Bůh odplatil a ochránil ho. Její modlitba dolétla na nebesa a byla vyslyšena. Dostalo se mu stonásobné odplaty za dobrodiní, jež svou pomocí přinášel. A mezi všemi poctami a uznáními, jimiž byl od té doby zahrnut, a jež si plnou měrou zasloužil, nepřineslo mu jistě žádné hlubší pocit uspokojení, než vzpomínka na smuteční závod.
1: Rubnere,
2: řekl šéfredaktor,
1: půjdete se podívat na toho Grafloga Jensena, má dnes večer produkci pro zástupce tisku. Prý to má být něco epochálního, ten Jensen. Pak o tom napíšete 15 řádků.
3: Dobrá,
2: zabručil Rubner s náležitou služební neochotou.
1: Ale dejte pozor, aby to nebyl nějaký švindl.
2: Kladl mu na srdce šéfredaktor.
1: Dobře, to kontrolujte, pokud možno osobně. Právě proto tam posílám vás, zkušeného člověka.
3: Tedy to jsou, pánové, hlavní zásady vědecké, přesněji řečeno, psychometrické grafologie.
2: Končil toho večera grafolog Jensen svůj teoretický výklad před zástupci tisku.
3: Jak vidíte, celý systém je vybudován na čistě experimentálních zákonech. Ale ovšem, praktické užití těchto experimentálních metod je tak nekonečně složité, že je nemohu podrobněji demonstrovat při této jediné přednášce. Omezím se na to, že vám prakticky předvedu analýzu dvou nebo tří rukopisů, aniž bych vám teoreticky vysvětloval celý postup své práce. Na to bohužel nemáme dnes pokdy. Prosím někoho z pánů o jakýkoliv rukopis.
2: Rubner, který už na to čekal, podal hned velikému Jensenovi popsaný list papíru. Jensen si nasadil své čarodějné brýle a podíval se na písmo.
3: Aha, ženská ruka. Mužské písmo bývá obyčejně výraznější a zajímavější. No, ale konečně, na to už...
2: Bruče něco? Brejlil pozorně na ten list papíru. Řekl chvílemi a zakroutil hlavou. Bylo hluboké ticho.
3: Není to snad od nějaké osoby vám blízké?
2: Ptal se najednou grafolog.
4: Ne, kde pak?
2: Protestoval honem Rubner.
3: Tím lépe,
2: řekl veliký Jensen.
3: Poslouchejte, ta ženská lže. To je první dojem z toho písma. Lež. Lež ze zvyku. Lež jako životní projev. Ostatně je to osoba hodně nízké úrovně. S ní by vzdělaný člověk neměl mnoho o čem hovořit. Je hrozně smyslná. To písmo má takové zrovna masité formy. A úžasně nepořádná. V jejím okolí to musí vypadat. No. Tak to jsou primární rysy, o kterých jsem vám prve říkal. První, co na člověku poznáte, jsou jeho zvyky, totiž vlastnosti, které se sami přímo mechanicky zevně vyjadřují. Vlastní psychologická analýza se počíná teprve u vlastností, které dotyčná osoba zapírá nebo potlačuje, protože by se jinak vydala všanc svému okolí. Tedy například...
2: Řekl klada prst na špičku nosu.
3: Tahle osoba by se asi nikomu nepřiznala, co si myslí. Je povrchní, ale povrchní v dvojím smyslu. Povrchně se projevuje, má mnoho přízemních zájmů, ale tím vším jenom zakrývá, co si skutečně myslí. A toto skryté já je zase tak strašně všední. řekl bych, neřest ovládaná duševní leností. Například podívejte se. To písmo je až nepříjemně smyslné, to je také známka marnotratnosti, a přitom tak vulgárně rozšafné. Ta osoba má příliš ráda své pohodlí, než aby hledala nějaké dobrodružství smyslů. Ovšem, když se jí naskytne příležitost. No, ale to není naše věc. Neobyčejně pohodlná. A přitom rozvláčná. Když něco udělá, mluví o tom půl dne do omrzení. Příliš se zabývá sama sebou. Je vidět, že nemá nikoho ráda. Jenom pro své pohodlí se na někoho těžce pověsí a chce mu namluvit, že ho miluje a že se o něj Bůh jak stará. Je to jedna z těch žen, před kterou každý muž je slaboch. Prostě stane se slabochem z nudy, z toho nekonečného tlachání, z celé té ponižující hmotnosti. Všimněte si, prosím, jak je psán začátek slov a zejména věd. Tak nějak rozmáchle a měkce. Ta osoba chce poroučet. A skutečně poroučí, ale není v tom energie, nýbrž jakási předstíraná důležitost a mnoho řečí. Případně ta nejpodlejší tyranie, totiž tyranie slz. No to je zvláštní. Po každém tom rozmachu je vidět nějaký takový nápadný, zrovna malomyslný pokles. Tu osobu něco brzdí, něčeho se pořád leká. Nejspíš, aby nevyšlo něco ven, co by ohrozilo její hmotné pohodlí. Musí tu být něco moc trapného a pečlivě skrývaného. Já nevím, asi něco v minulosti. Teprve po této reakci sebere zase svou sílu, nebo spíš životní rutinu, aby konvenčně dopsala slovo. Ovšem s tím samolibým a rozvláčným ocáskem na konci už zase v ní roste sebevědomí. To máte, pánové, v analýze, ten první dojem prolhanosti. Na tom zároveň vidíte, jak podrobná analýza nakonec musí potvrdit ten první, povšechný, poněkud intuitivní dojem. Tuto konečnou shodu nazývám metodická verifikace. Řekl jsem nízká úroveň. Ale ta úroveň není dána primitivností, nýbrž nesouladem. To písmo se přetvařuje, dělá se hezčí, než je, ale činí to v malichernostech. Ta osoba v lapálích dbá na jakousi korektnost. Dělá pečlivě své tečky na i. Ale ve velkých věcech je nedbalá, bez kázně, bez morálky, prostě šlampa. Nejvíc zarážející jsou čárky. Písmo má normální sklon vpravo, ale čárky mají směr obrácený. Dělá to takový divný dojem, jako rána dýkou do zad. Je v tom něco potměšilého a úskočného. Řekl bych obrazně, že ta osoba by dovedla člověka probodnout ze zadu, ale neudělá to pro svou pohodlnost a pro nedostatek fantazie. No, myslím, že nám to stačí. Má někdo jiný zajímavější rukopis?
2: Tedy toho večera přišel Rubner domů jako mrak.
4: To je dost, že už jdeš.
2: Řekla paní Rubnerová.
4: Večeřel jsi někde?
2: Rubner na ní chmurně pohlédl.
5: Už zase začínáš?
2: Paní Rubnerová zvedla udiveně obočí.
4: Prosím tě, cože zase začínám? Já se jenom ptám, chceš-li večeři?
5: No tak vida.
2: Řekl Rubner s odporem.
5: O jiném ty ovšem neumíš mluvit, než o tom žvanci jídla. To jsou ty tvé přízemní zájmy. To je tak ponižující to věčné tlachání, ta hmotnost a nuda.
2: Rubner vzdychl a beznadějně mávil rukou.
5: Já vím, tím se dělají z mužů slaboši.
2: Paní Rubnerová položila šití do klína a pozorně se na něho dívala.
4: Franci,
2: řekla starostlivě.
4: Stalo se ti snad něco nepříjemného?
5: Aha.
2: Vyhrkl Rubner jízlivě.
5: Už se zas o mě staráš, viď? Aha. Nemyslíš si, prosím, že mě to namluvíš? Holenku, jednou člověk prokoukne tu celou prolhanost. Jednou si uvědomí, jak se na něj někdo těžce pověsil jen pro své pohodlí a z pouhé smyslnosti. Fuj, fuj, člověk se zrovna otřese.
2: Paní Rubnerová zavrtěla hlavou a chtěla něco říci, ale raději sevřela rty a začala rychle šít. Bylo ticho.
5: Tady to vypadá,
2: Zasykl po chvíli Rubner a těžce se rozhlédl.
5: Nepořádek a šlampáctví. To se ví v lapálích, to se kouká na pořádek a korektnost. Ale ve větších případech, ve větších věcech, no co tady mají dělat ty hadry?
4: Spravuji ti košile.
2: Dostala ze sebe paní Rubnerová se sevřeným hrdlem.
5: Já spravuješ košile. Tak vidět, ty spravuješ košile. No to se rozumí, o tom musí vědět celý svět, že? Půl dne se musí mluvit jenom o tom, že někdo spravuje košile. Já se s tím nadělám řeči a důležitosti. No. A ty si myslíš, že proto to můžeš poroučet? A pane, to teď přestane.
4: Franci.
2: Vydechla paní Rubnerová s úžasem.
4: Udělala jsem ti něco?
5: No co pak já vím? Já nevím, co jsi udělala. Já nevím, nač myslíš a co máš za lubem. Já nevím o tobě nic. Docela nic. Protože ty zatraceně skrýváš, co v tobě vězí. Já neznám ani tvou minulost.
4: No dovol.
2: Skypěla paní Rubnerová.
4: Tak tohle už přestává všechno. Řekneš-li ještě něco?
2: Vší mocí se ovládla.
4: Muži, co se to s tebou stalo?
5: Aha, tady to máme. A čeho ses tak lekla? Snad, aby něco nevyšlo ven, co by ohrozilo tvůj blahobyteček. A? To známe. Ono se i ve všem pohodlí najde někdy nějaká příležitost k nějakému dobrodružství, co?
2: Paní Rubnerová seděla jako skamenělá. Pak vypravila ze sebe políkajíc slzy.
4: Muži, máš-li něco proti mně? Tedy to pro Boha řekni rovnou.
5: Docela nic. Ale kdepak, docela nic proti tobě nemám. No to přece nic není, malý člověk, ženu bez kázně. Bez morálky, prolhanou, nepořádnou, vulgární, línou, marnotratnou a hrozně smyslnou. A k tomu ještě tak nízké úrovně.
2: Paní Rubnerová zaštkala a povstala, pouštějíc své šití na zem.
5: No přestaň s tím. To je ta nejpodlejší tyranie. Tahle tyranie slz.
2: Ale to už paní Rubnerová ani neslyšela. Neboť dusíce křečovitým pláčem vrhla se do své ložnice.
5: Vrazit člověku dýku dozad? To bys ještě dovedla. Ale i na to si příliš pohodlná.
2: Večer na to zapadl Rubner do své obvyklé hospody.
6: Tady čtu zrovna ve vašich novinách.
2: Přivítal ho pan Plečka, pohlíže je přes brýle.
6: Jak velebí toho grafologa Jensena. Je na tom něco, pane redaktore?
5: Je, a mnoho. Tak, pane Jančík, třeba mě dejte tu roštěnou. Ale jak není tvrdá. Poslouchejte, to je fenomén. To je fenomén, ten Jensen. Já ho viděl včera. On vám to písmo analyzuje naprosto vědecky.
6: Pak teda je to švindl.
2: Mínil pan Plečka.
6: Pane, já věřím všemu, jenom ne vědě. To máte jako ty vitamíny. Pokud nebyly žádné vitamíny, tak aspoň člověk věděl, co jí. A teď to nevíte. Teď máte v té roštěnce neznámé životní faktory. Fujtajksl.
5: No to je něco jiného. No to bych vám, pane Plečko, musel dlouho povídat, co to je psychometrie, automatismus, primární a sekundární znaky a takové ty věci. Ale já vám říkám, že ten člověk čte z písma jako z knihy. A naprosto vám toho člověka trefí, že ho zrovna před sebou vidíte. Řekne vám, jaký je, jakou má minulost, nač myslí, co skrýváno všechno. No já byl přitom, pane.
6: Jděte.
5: No tak já vám povím jeden případ. Jeden pán, já vám ho nebudu jmenovat, ale moc známý člověk, dal tomu Jensenovi list rukopisu od své ženy. A ten Jensen se na to písmo jenom podíval a hned začne. Ta ženská je prolhaná skrz naskrz, nepořádná, strašně smyslná a povrchní, líná, marnotratná, žvanivá, poroučí doma, má špatnou minulost a k tomu chce ještě svého muže zavraždit. Představte si, ten pán vám zbledl na smrt, protože to všechno bylo doslova pravda. No vemte si, prosím, on s ní byl 20 let šťastně živ a docela nic nepozoroval.
7: Za 20 let manželství nepoznal na té ženské ani desetinu toho, co ten Jensen vykoukal na první pohled. No to je přece výkon, no ne? Pane Plečko, to musí přesvědčit i vás.
6: To se divím, že to ten Trouba za těch 20 let neviděl.
7: A prosím vás, když ona se ta ženská tak šikovně přetvařovala a on ten muž byl s ní jinak docela šťastný. No takový šťastný člověk nemá žádné oči. A potom víte, on neměl ty vědecké a exaktní metody. No to máte tak, to se vám prostým okem zdá něco bílé a vědecky to má všechny barvy. Zkušenost, pane, to nic neznamená. Dnešní člověk dá jenom na exaktní metody. Tomu se nedivte, že ten dotyčný neměl ani tušení, jakou má doma potvoru. Prostě nešel na ní vědeckou metodou, to je to.
6: A ty se s ní dal jako rozvést.
2: Připletl se do hovoru pan hostinský Jančík.
7: A to já nevím, to o takové hlouposti já se nestarám. Mě na tom jenom zajímá, jak se dá z písma vyčíst, co jinak vůbec nikdo nepozná. Považte, někoho znáte hromadu let jako hodného a slušného člověka. A najednou bác, z jeho písma shledáte, že to je zloděj nebo prachlump. Panečku, člověk nesmí nikomu jen tak na ksicht věřit. Teprve takovou analýzou se ukáže, co v něm vězí.
6: Ale.
2: Divil se pan Plečka stísněně.
6: To, aby se člověk zrovna bál někomu psát.
7: No právě. No představte si, jaký tahle vědecká grafologie bude mít význam, řekněme, pro kriminalistiku. Pane, to budou moci člověka zavřít dřív, než něco ukradne. Jeho písmo prozradí, že ten chlap má sekundární zlodějský rys a šup s ním na pankrác. Pane, to má ohromnou budoucnost, já vám říkám, to je hotová věda, o tom nemůže být nejmenší pochybnost.
2: Pan Hubner se podíval na hodinky.
7: No, 10 hodin, to abych už šel domů.
6: Co pak dneska tak brzo?
2: Bručel pan Plečka.
7: Ale to víte.
2: Pravil pan Hubner měkce.
7: Žena by bručela. Že ji nechávám pořád tak samotnou.
8: Václav Cibula o králi kouzelníků z Faustova domu. Za časů opavských knížat bydlil po nějakou dobu v domě na Skalce sám Johannes doktor Faust. Ďáblovi za jeho služby upsal duši. Čert mu vyplnil každé přání i každý příkaz, ale jakmile vypršela lhůta, odnesl svého pána do pekel a po slavném kouzelníkovi zůstala jen černá díra ve stropě, kudy ho ďábel odnesl. Noví majitelé chtěli otvor zazdít, avšak nikomu se to nepodařilo. Večer uzavřel zedník díru cihlami a maltou, ale ráno ležely cihly na podlaze a zčernalý otvor páchl ohněm a sírou. V nočním čase se zjevoval v síních i na klenutých chodbách Faustův duch a tak nebylo divu, že v strašidelném domě nikdo dlouho nevydržel a každý nový nájemník se rychle stěhoval jinam. Po čase koupil dům bohatý cizinec a brzy vědělo celé okolí, že se nový majitel ani trochu neliší od svého dávného předchůdce. V oknech se svítilo od večera do rána, za okenními skly vídali sousedé nejrůznější baňky, misky s mosazy i mědi a tyglíky s barevnými tekutinami. A čas od času zazářil do noci ohňostroj oranžových, zelených a fialových světel. Zvědavci brzy zjistili, že cizince zajímá nejenom umění kouzelnické, ale i kabalistika a černá magie, ba že si čítá i ve starých knihách a zažloutlých pergamenech doktora Fausta. Povolal k sobě italského stavitele, který právě dlel na Novém městě a uložil mu, aby zazdil pověstný otvor ve stropě. Stavitel přikázal zedníkům, aby připravili cihly a maltu, ale těm se do práce nechtělo, protože se báli ďáblovy pomsty. Když se to doslechl pán domu, přinesl z Faustovy knihovny velikou zaprášenou knihu. Nějakou dobu z ní četl nesrozumitelnou řečí a pak oznámil staviteli, že se jeho lidé mohou dát bez obav do práce. Nechtělo se jim, ale nakonec přece jen poslechli a otvor ve stropě zazdili. Když nazítří otevřeli dveře sálu, v úžasu strnuli. Na podlaze neleželo ani smítko. Na stropě pomalu osychala omítka. Otvor byl konečně zazděn. Zpráva o cizincově kousku se brzy rozletěla po celé Praze a lidé začali věřit, že konečně někdo dokázal zlomit moc samotného vládce pekel. Právě to si cizinec přál. Využil probuzeného zájmu a pozval si hosty z celé Prahy, aby jim ukázal své umění. Předváděl jim takové divy, že se divákům tajil dech. Nový Faust vyvolával v barevném kouři duchy zemřelých. Mávnutím ruky vyčaroval celé hejno holubic a na jeho příkaz zazněla s šeřelým sálem tichá a sladká hudba. Pozval k sobě na pódium náhodně vybranou ženu z obecenstva, zakryl ji černým závěsem a když závěs zase rozhrnul, byla židle prázdná a žena seděla na svém místě mezi diváky, jako by se ani na chvíli nevzdálila. Přičaroval na jeviště celé náruče pestrobarevných květin, předvedl žasnoucím hostům zpívající sochy i kovovou panu, která je postříkala vodou, kamenného chlapce, který bubnoval, až uši zaléhaly. Jednoho dne se chystal cizinec k dalšímu představení, když mu sluha oznámil, že si jakási cizí dáma přeje mluvit v neodkladné záležitosti s majitelem domu. Kouzelníka napadlo, že neznámá chce vidět večerní vystoupení a s veselým úsměvem vkročil do přijímací komnaty. Byla to podivná žena. Od hlavy až k patě zahalená v černém šatě, i tvář měla skrytou v černém závoji, z něhož prosvítaly jen dvě černé, lesklé oči. Kouzelník cítil, že v jediné vteřině ztratil všechnu svou jistotu. Pozdravil dvornou úklonou a rozechvělým hlasem ji pozval na večerní vystoupení. Cítil však, že s cizinkou není něco v pořádku. Ztratil svůj obvyklý klid a s obavami čekal na blížící se večer. Konečně nadešla hodina představení. Kouzelník se vyhoupl na pódium a okamžitě spatřil v první řadě dámu v černém. Předvedl několik úvodních kousků a na chvíli ustoupil do pozadí, aby si otřel z čela krupěje potu. Naklonil se k sluhovi a tiše se zeptal, zda černá dáma přišla sama a nebo zda ji někdo doprovázel. Sluha se na něho úžasle podíval. Žádná dáma v černém přece dnes nepřišla. Kouzelník pohlédl do první řady a cítil, že se mu točí hlava. Tu ženu v první řadě, řekl tiše, tu si přece nemohl přehlédnout. V první řadě není žádná dáma v černém, řekl sluha nejistě, jen uprostřed je prázdná židle. Kouzelníka zamrazilo po celém těle. Cítil, jak mu na čele vyvstává studený pot a s očima upřenýma na ženu v černém se vrátil zpátky, aby pokračoval v představení. Nic se mu však toho večera nedařilo. Ruce se mu třásly, jeho jistota byla pryč, už nemyslel na nic jiného, než aby své vystoupení co nejdřív skončil. Spěchal, řadu čísel zkrátil a jiná vynechal docela, ale uklidnit se nedokázal. A při jednom triku mu dokonce vypadla z ruky kouzelnická hůlka. Kutálela se po pódiu a zastavila se až před ženou v černém. Neznámá pomalu vstala, zdvihla hůlku a podala ji strnulému kouzelníkovi. Čekala jsem od vás víc, zašeptala podivná návštěvnice. Když dovolíte, ukážu vám něco lepšího. Domluvila a s kouzelníkem se zatočil svět. Před ním už nestála žena v černém, ale vysoký muž s turbanem na hlavě a nešťastník si s hrůzou uvědomil, že se dívá na svou vlastní podobu. Stejný obličej, stejné oblečení i stejná hůlka v ruce, jeho dvojník vyskočil na jeviště. Hostitel se konečně vzpamatoval. Kdo jsi? Zeptal se tiše. Jsem král kouzelníků, odpověděl tiše neznámý po jeho boku. Přišel jsem tě poučit. Znovu vztáhl hůlku nad diváky a dodal s utajovanou hrdostí: tohle mi dokaž. V sále rázem zavládlo ticho. Diváci znehybněli na svých židlích, nikdo se ani nepohnul, ze stropu zářilo tisíce hvězd. A pán domu si náhle uvědomil, že v těch krásných šatech sedí před ním kostlivci, bez očí, dívají se a mlčí. Z nenadání se sálem rozlehl podivný zvuk a kouzelník viděl, že diváci vstávají ze židlí, usmívají se bezmasými rty a tleskají kostnatýma rukama. Sál se s ním zatočil a kouzelník ztratil vědomí. Dlouho, dlouho trvalo, než se vzpamatoval. Od té chvíle byl jako vyměněný. Vzpomínka na řadu kostlivců se mu vynořovala v mysli znovu a znovu a nešťastník se chvěl hrůzou, kdy se znovu objeví podivná žena v černém šatu a se závojem na tváři. Na své pokusy zanevřel. Rozprodal kouzelnické náčiní, aparáty, tyglíky i měřické přístroje, rozbil sochu bubeníka i sochu panny, spálil Faustovi spisy, propustil sluhu a spěšně odjel neznámo kam. V Praze se už nikdy neobjevil, zapadl kdesi daleko jako zrnko písku a nikdo už o něm víc neslyšel. Tím však příběh o Faustovu domu nekončí. Vypravují staří, že do opuštěných síní se po létech nastěhoval toulavý student.

0: Musíme Škoder otočit.
1: Nemůžeme, Dodyfane. Je silný vítr. A potom v tom větru nedokážeme přepnout plachty.
2: Brian má pravdu.
1: Až se vítr utěší, tak přepneme plachty a poplujeme zpátky do přístavu.
0: Jsme už mimo záliv.
2: Už vidím našeho ředitele, jak stojí na molu a říká, 15 kluků si odplo bez posádky. Jako ředitel školy jsem celý konstantní.
0: Rád bych věděl, kdo odvázal kotevní lano, Gordon.
1: To se dovíme, až se vrátíme, Dodyfane.
2: Jenom, aby nám nezakázali prázdninový výlet.
0: Vnošeli na to přece není. Nebo si to udělal ty, Gordon?
1: Drž pevně kormidlo, Dodyfane.
0: Nepoloučej, nejsi kapitánem.
3: Co nevidět, přijde bouřka. Vždycky přijde bouřka, když takhle zběsile řvou buřňáci.
2: To by nám tak schválilo.
0: Mako má pravdu, podívejte na ta mračna. To jsem, Briane, zvědav, jak škuner v té bouřce otočíš.
1: Třeba se obrátí vítr.
2: No, jak já to vidím, tak jediná záchrana je, že nás uvidí nějaká loď.
0: V té tmě těžko.
3: Vylezu na přední stěžeň a pověsím ráno svítilnu.
1: Ale to je nebezpečné.
3: Briane, jsem přece plavčík. Vždycky věším svítilnu i za bouřky. Je to moje práce.
0: Pověs tu svítilnu, Moko.
3: Rozkazlo jde do Niky.
0: Co si to dovoluješ?
2: Všichni si tak říkáme.
0: Ale nebude mě tak říkat plavčík. A ještě k tomu černý.
2: Jak daleko můžeme být od pobřeží?
1: Těžko říct, ale hodně daleko. Vítr nás žene rychlostí torpedovky. Nejhorší je, že nemůžeme dělat nic jiného, než držet škůner v jeho směru.
0: A vletět přímo do bouřky.

0: černoch umíš plhat?
1: Je špatně.
0: Protože se kostele moc cpeš.
1: Když já mám strach, tak hodně jim.
0: Jo, ty máš strach pořád, viď?
1: Já chci domů.
2: Nebreč, až přestane vítr, Dáška na kormidelní můstku loď obrátí a poplujeme domů. Kostere, dej mi kousek čokolády, mám taky strach.
3: Moko pověsil svítilnu a leze dolů! Pozor! Velká vlna zprava!
4: Moko, drž se!
3: Zůstaň tady, Jakube! Jakube!
4: Moko, Moko, kde jsi?
3: Už přespálu mu!
4: Moko!
3: Rychle zabrali vás! Gardete ve mlovo! Ostatní zůstanou tady a budou se držet zábrany!
4: Moko!
5: Dole na palubě se něco stane.
6: Moko spadl do moře.
5: Musíme ho zachránit.
7: Rychlost, jak je větší než rychlost.
5: Gordne, za mnou! Na palubu! Rychle!
8: Běžíte! Sám kormidlo neodržím!
5: Musíš!
4: Moko! Moko!
5: Dávý! Dávý!
4: Kde?
5: Na stěží! Zaplav to!
4: Bál jsem se o tebe!
5: Spadla svítilna! Vždycky spadne tím svítilna než já.
4: Bolest dolů!
5: Vidím světlo na pravo boku.
8: Gordne, rychle zpátky ke kormidlu! Světlo! Světlo na pravo boku!
6: Vidíš něco, Gardete?
5: Nevidím.
6: Moku, ze stěžně dohled nedá.
5: Vyruží se! Nebude ty boční světlo! Červené!
6: Tak to je pár.
8: Horní! Hodnost kluků, kteří omylem vypluli na moři, je zachráněno! Slovo! Slovo Brianovi, Garnetovi, Gordnovi, Kosterovi, Wilcoxovi, Jakubovi, Imokovi a všem ostatním!
7: A nakonec i mě!
5: Asi nás nevidí!
6: Garnete, Wilcoxi, rychle dokajut prosítilně!
5: Pomoc!
8: Pomoc!
6: Nemůžeme otevřít poklop do podpalubí!
5: Gordne, běž tam! Dolifané kormidlem víc vlevo!
7: Sami dva lot nestočíme!
5: Jestli do nás narazí z boku, tak se potopíme!
7: Musí nás přece aspoň slyšet!
5: V té bouřce!

0: Kapitáne Garnete, jménem rodičů vás žádám o vysvětlení. Proč odplula loď s našimi dětmi předčasně z přístavu?
1: Proč nevyčkala loď hodiny určené ke slavnostnímu rozloučení, ke kterému jejich spolužáci nacvičili zborovou píseň Plujte šťastně do modrých dálek? Jako ředitel školy jsem z toho celé konsternován.
2: Prosím, vysvětlete nám to, kapitáne Garnete.
3: Samovolné odplutí mé lodi, šíp, vám zatím nedokážu objasnit. Ani vám, pane řediteli, ani rodičům.
4: Jak to, že ne? Jste přece kapitán.
3: Jediným vysvětlením je, že někdo ze zlé vůle přeřízl kotevní lano nebo zdvihl kotvu.
0: Cože?
5: To snad není možné.
6: Kdo by to udělal?
5: Proč tak?
3: Tu dobu vanul poměrně silný vítr a škuner mohl být odnesen odlivem z přístavu Hauraky.
4: Já tomu nevěřím.
3: Věřte nebo nevěřte, paní Jenkinsová, ale tak se to pravděpodobně stalo. Jiné vysvětlení zatím nemám.
0: Posádka lodi přece mohla samovolnému odplutí zabránit.
3: Pane Doule, palubní mistr, 6 námořníků a kuchař nesplnili své povinnosti. Po nalodění našich dětí, neboť i můj syn je na palubě, odešli do přístavního hostince. Budou přísně potrestáni.

0: A kde jste byl v tu dobu vy, kapitáne?
1: Měl jsem ve městě obchodní jednání. Na palubu lodi jsem měl nastoupit 30 minut před odplutím.
2: Chcete tím snad, pane Garnete, říct, že na lodi není ani jeden námořník?
3: To by bylo strašné.
1: Na palubě je zkušený plavčík.
2: Plavčík?
0: Jenom jeden muž?
3: To snad ne.
1: Plavčík Moko je 12letý chlapec.
2: Cože, dítě?
1: Ale černoští chlapci v tomto věku.
2: To je hrozné.
4: Ani jeden muž na palubě.
0: To nemyslíte vážně, kapitáne?
5: Nezodpovědné. Viník bude... Musí být disciplinárně potrestán.
2: Naše děti.
1: Přátelé, prosím, uklidněte se. Našim dětem nehrozí žádné nebezpečí.
6: Jak to můžete tvrdit?
2: Jsou sami na moři, bez dohledu.
1: Šíp je spolehlivá 100tunová loď, pevně stavěná a lehce ovladatelná.
0: A kdo ji ovládá teď? Ten plavčík?
1: Její bezpečnost jsem sám prověřil v malutských vodách u Filipín, i u břehů Tasmanie. A to jsou místa velmi nebezpečná. I pro lodě větší tonáže.
0: Teď je 22 hodin. Loď odplula, jak jsem se dozvěděl od přístavních dělníků, před 16 hodinou. Děti jsou tedy na moři už více než 6 hodin.
3: A je noc.
0: Co jste udělal, kapitáne Garnete, pro záchranu našich dětí?
1: Všechno, co bylo v mých silách. Dva parníky prohledávají prostor zálivu Hauraki. Je to otázka několika hodin, ale pevně věřím, že děti požádali některou loď plující do přístavu o pomoc a jsou již na cestě domů.
2: Kéž byste měl pravdu.
5: Jako ředitel Chairmanovy nejproslulejší školy v Oaklandu jsem touto nečekanou událostí celé konsternován. A znovu opakuji, že viník bude přísně potrestán.
0: A kdo je vinen, pane řediteli?
2: Ten, kdo odvázal kotvu.
0: Nebo ten, kdo je zodpovědný za loď?
3: Nehledejte teď viníka, ale vraťte nám naše děti.
5: Na palubě jsou nejlepší žáci školy, kteří měli za odměnu prožít 6 týdnů prázdnin na cestě podél novozélandských břehů. Jsou teď možná vystaveni jistému nebezpečí, ale spolu s kapitánem věřím, že minimálnímu. Moje víra je podložena i tím, že na Chairmanově škole se dostává chlapcům nejlepšího vzdělání a jsou vychováváni k praktickému životu a k překonávání překážek.
2: Ano, ale jsou to ještě děti.
0: Nejstaršímu je 14.
3: A tomu mému 8.
2: Co si počnou bez pomoci dospělého člověka?
3: V noci.
5: Na lodi je Brian, odvážný, podnikavý chlapec, pilný a chytrý Donifan, silný Gordon a další chlapci vynikajících vlastností a vědomostí, které Chairmanova škola svým žákům vštěpuje. A toto malé prázdninové dobrodružství bude i těm nejmenším, jako je váš chápavý syn, paní Kosterová, dobrou životní zkušeností.
3: Kapitáne, je na lodi dostatek jídla? Můj synek musí mít pravidelnou a vydatnou stravu.
1: Neobávejte se, paní Kosterová. Škuner je velmi dobře zásoben. 2 měsíce by měli chlapci co jíst a nemuseli se uskrovňovat. Přátelé, je pokročilá hodina. Vraťte se prosím do svých domovů a věřte se mnou, že do svítání bude loď vrácena do přístavu a děti do vašich náručí.
7: Co jsi zjistil, Gordne?
8: Náraz parníku nebyl silný. Ocelové plechy jsou nepoškozené. Parník urval jenom štít se jménem lodi.
7: Naše loď už nenese jméno Šíp?
8: Jsme na lodi bez jména.
7: Tady váci. Museli nás přece vidět.
9: Nemuseli, lorde. Pane Donifane, třeba tak malý náraz nespozorovali. Vždycky, když je tma, tak není vidět.
7: To vím i bez tvých námořnických vědomostí. Ale museli nás slyšet. Nemuseli. Když je bouřka,
9: tak... Všichni do podpalubí! U kormidla zůstane jenom Donifan, Gordon, Moko a já.
7: To je rozkaz, Briane.
9: Ano, Donifane, rozkaz. Jsme nejstarší a musíme chránit nejmenší. Garnete, odveď všechny z paluby do kajut.
10: Rozkaz, Briane. Všichni do kajut! Do kajut! Rychle! A držte se za ruce, nebo vás to spláchne, no tak rychle! Nevňukat, Jakube, pomoct Kosterovi! Honem, dělej!
7: Uvařte mi silný čaj!
9: Čaj pro všechny!
11: Tak už dost. A tomuhle moři se říká tichý oceán.
7: Co se stalo?
8: Přední stěžeň, zlomil se přední stěžeň.
9: Vyrvala se z rána plachta. Vždycky, když se vyrve plachta z rána, musí se odvázat.
7: To nebude lehké.
9: Nebude. Dokážeme to, Moko. Musíme.
7: Když to nedokážeme, bude se loď otáčet bokem. Vždycky se loď otáčí bokem, když se vyrvaná plachta zrána na odváž.
4: No co je?
8: Proč sem lezeš, krasi?
4: Co je?
12: Do podpaluby teče voda. Topíme se.
8: Cviť pořádně, krosy.
12: Moc se kymácíme, neudržím se na nohou.
8: Musíte chodit ze široka, abyste měli v nohách větší oporu.
13: Jakub spadl z lůžka.
8: Stalo se ti něco, Jakube?
14: Nějak moc se nakláníme.
8: Co brečíš, Kostere, zase je ti špatně?
14: No, bojím se.
8: Ale není čeho, voda sem neproniká ani na čáru ponoru, takový, ani pod ní. Takový... Prosím tě, kvůli pár kapkám naděláte paniku.
14: Jú to houpe.
7: Přivaž se na lůžko, ať zase nespadneš. Všichni se přivažte.
13: Dobře.
14: Když se vrátím. Mé domů.
7: Až se rozední, půjdete všichni na palubu a kdo první uvidí zemi, dostane velikánskou čokoládu.
14: Jak velikou?
7: Tu největší. Ale ty, Kostere, zemi neuvidíš, protože budeš mít ubrečené oči, víš?
15: Hm? Briane! Loď se stáčí bokem proti větru! Musíme rychle odříznout přední plachtu, nebo se převrátíme!

0: Ani na chvilku jsem nepustila.
1: Já čekám tady na molu už odrozenění. Námořníci, kteří připluli, říkali, že na širém moři zuří bouře.
0: Chudáci, děti, jak přežili tu strašnou
1: hrozné pomyšlení.
2: Kapitán přichází. Dobré jitro.
1: Dobré jitro. Dobré jitro. Máte dobré zprávy?
3: Mluvte, kapitáne.
4: Dvěma parníky byl prohledán celý prostor zálivu Hauraki bez výsledku.
3: To znamená, že loď s dětmi je mimo záliv?
4: Ano.
1: Ale na širém moři je bouřka.
4: Na každém moři bývá občas bouře, paní Kosterová. A lodě bouří proplouvají.
5: Co hodláte podniknout, kapitáne?
4: Najel jsem nejrychlejší loď celou ostroví Nového Zélandu. Kotví tady vpravo od obchodního mola, za několik minut odplouvám.
5: A kde je chcete hledat?
4: Na moři, pane řediteli, na moři.
1: Co když je zajali malejští piráti?
4: V těchto oblastech piráti nejsou, paní Jenkinsová. A potom to by nebylo tak zlé, piráti by žádali jenom výkupné. Musím na palubu, dámy a pánové.
1: Doprovodíme vás.
3: Šťastnou cestu, kapitáne.
1: Přijde se na mého děti.
4: Nestrácejte naději.
6: Až se vrátím domů, nebudu se nikdy koupat.
7: Jen jestli.
6: Co jen jestli?
7: Jestli se vrátíme.
8: Neřvi mi do ucha, já tě slyším.
9: Hej, pane, přivaž se pevněji ke kormidlu.
7: No, nemám sílu. Utáhnout uze.
8: Pomůžu ti, lorde.
6: Vem za druhý konec. Motor, jak se váže námořnický úzel?
9: Počkej, já se přesunu.
7: Rozvaž to. Musíš nejdřív, Korne, pomoc!
10: Vliv, pane nůž, dej mi nůž, Moko má lano kolem krku!
7: Chytej!
10: Neházej, podej!
7: Kde je Gordon? Korne!
10: Vydrž, Moko, vydrž, už to bude!
7: Gordon! Gordon spadl na palubu!
11: Držel jsem ho na ně. Na mu se mi omotal.
7: Tak zachraňme Gordona, než ho smete vlna!
10: Moko, jsi v pořádku?
7: Dobrý. Dobrý, děkuji.
10: Lezu pro Gordona. Držte kormidlo!
6: Nemusíš, prijale! Já si hned skočím!
7: Pozor! Vlna!
11: Nestalo se ti nic.
5: Děkuji ti, Moko, zachránil jsi mi život. Kdybys to lano pustil, to bych dopadl hůř. Takhle se mi jenom rozsvítilo v hlavě a už vím, jak se voda dostává do podpalubu.
7: Přivažte se, jak se tam dostává?
5: Máme prasklou palubu, ne moc, ale máme. Když se přes loď převalí vlna, tak tam vznikne voda.
7: A teď se valí vlna za vlna.
10: Musíme prasklinout spát, nebo v kajutách vznikne zase panika.
5: A jak to chceš udělat, prosím tě?
11: Já to udělám. Jeden konec lana si přivážu pro jistotu tady k vůdce s kompasem. A druhý si přivážu kolem pasu. Pak slezu na palubu a ucpu prasklinu.
5: Ani nevíš, kde je.
11: Vím, kam si spadl.
9: Pomoz mi. Voda!
11: Víme o tom! Opravíme to!
7: Počkejte! Nechte to, až přestane bouřka.
5: A ty nejmenší nám dole zatím ze zelenají strachy.
7: Pokud vím, tak každá bouřka musí jednou skončit.
5: No, to víš ty. Ale ví to ta bouřka?
11: Lezu!
7: Ale nejmín 3 minuty už nezahřmělo.
10: Na východě se jasní. Snad se ta bouře utiší.
7: Už bude plavba klidnější.
5: Tomu po těch 3 týdnech moc nevěřím.
10: Pěkně nás ta bouřka očesala, co?
7: Poslední velká vlna vzala i záchranný čluny.
5: To je pohled, pane. Náš ředitel školy by řekl sem celé konsternovat.
7: Ale ne v toho, no.
5: A co, mám snad plakat, lorde Donifane? Tím si nepomůžu.
10: Kluci, za chvíli zazáří třenka.
11: Vždycky, když s úsvitem ztrácí bouřka.
7: Země.
11: Země!
7: Kde?
11: Na východě, tam letím směrem.
10: Dalekohledem nic nevidím.
11: Trlinou v mlze jsem viděl zemi.
5: Ty, Moko, nemáš horečku?
11: Viděl Čuji jsem.
7: Čuji dalekohled, Briane.
11: Mám oči jako ostříž. Každý plavčík musí
7: to
11: mít
7: jsou
11: oči.
7: Mračné.
5: Půjď, já se taky podívám.
11: Teď je vidět.
6: Je to země!
7: Nejde dalekohled.
5: Počkej, do nejho.
10: Neberte se o něj, už je vidět země!
7: Před pobřežím jsou skaliska a letíme přímo k ním.
5: A zase začínají ty velké vlny.
10: Musíme stočit, hoď vpravo. Vemte všichni za kormidlo. Do Lifane, ty také.
7: Ale počkej, až budeme blíž.
10: Potom už bude pozdě, zaberte.
5: Ale víc stáčet nemůžeme, nebo nás vítr převrátí.
10: Kormidlo nezavírá.
7: Tak to je konec.
10: Všichni na palubu. Všichni na palubu!

0: Ještě pár metrů.
1: Já už nemůžu, Briane.
0: Podej mi ruku, Donifane. Ještě kousek. Tak, dobrý. Tak. A tady si chvilku odpočineme.
2: Odtud neuvidíme, jestli je to ostrov nebo pevnina.
3: Hlavně, že máme pevnou půdu pod nohama. A že jsme všichni to ztroskotání přežili. Je!
0: Gordne!
3: Spadl mi v Atlas.
0: Čertvem Atlas.
3: Jen ať ho čert nebere. Jsou to jediné mapy, které máme.
1: A co lodní mapy?
3: To jsou jenom mapy novozélandských ostrovů. My jsme někde úplně jinde. Kam až spadl?
2: Leží tamhle, u toho kamene. Aha, já pro něj slezu.
3: A proč by slezl ty, Moko? Atlas přece upadl mně.
1: Podívejte, je odtud krásně vidět záliv s naší jachtu.
0: Záliv Trosečníků. Tak ho pomenujem.
2: Záliv Trosečníků.
0: Co myslíš, Moko? Jak dlouho nám ještě může sloužit šíp za obydlí?
2: Těžko říct. Zadní kauty jsou v pořádku. Trochu do nich teče, ale to se dá spravit. V plavbě ale schopný není. Kýl je rozbitý, kormidlo také. Vždycky, když má loď rozbitý kýl, tak
0: nemůže ho strhnout odliv nebo velká vlna?
2: Těžko. Zádí je vklíněn do skalisek a čumákem je zabořený do písku.
1: Deštěm a sluncem se za čas rozpadne.
3: Dolů to jde líp, ale nahoru. Fuj.
0: Co je to za zem?
3: Jestli je to pevnina, tak by to mohla být Jižní Amerika.
1: No ale to bychom měli naději na záchranu.
0: Naděje zůstává, i když to je ostrov.
1: Jenomže ostrovů v Tichém oceánu je a neobydlený.
2: Zatím se žádný domorodec neobjevil. Nikde ani chatrč.
3: V písku na pobřeží jsem taky neviděl žádné stopy.
0: Tak co? Na zem?
1: Co nám zbývá?
0: Ty to bereš, Gordne, nějak tryskem.
3: Zvědavost mě žene k vrcholu poznání.
0: Ptáci před námi prchají. A ptáci vždycky prchají, když už se někdy setkali s lidmi.
3: Třeba je někde na vrcholku hospoda pro lidožrouty a my se jim tam všichni lezem předložit jako lahůdka k večeři.

0: Tak tohle je nejvyšší místo. Jinak je krajina plochá až k obzoru. To není ostrov.
1: Může to být veliký ostrov, Donifane.
2: Tady na východě je za tím lesem. Vidět moře.
0: Ukáž, dej mi dalekohled. To je pruh mraku.
2: Co říkáš ty, Moko?
1: Kolem samá voda. Vždycky, když je kolem země voda, je to ostrov.
0: A co ty, Gordne?
3: Já se dívám tady do atlasu.
0: No, to si nemusel lézt na skálu.
3: No, ať se dívám, jak se dívám, nemůžu zjistit, kde jsme. Tady na severu jsou nízké ostrovy, Velikonoční ostrov a ostrov Juana Fernandéze, na kterém žil skutečný Robinson.
2: A co jsme my?
0: Prosečníci.
3: Na jihu až k hranicím Antarktického oceánu není nic. A na východě jsou rozeseté ostrůvky až pobřeží Chile a jižněji k ohňové zemi. No, dejme tomu, že jsme pluli tudy, tak bychom za tu dobu měli být na některém z těchto ostrovů.
0: Nejsme na ostrově.
1: Ať už je to ostrov nebo pevnina, neleží v tropickém pásmu.
3: Jestli jsme tady, co ukazují na mapě, tak určitě.
2: Podle čeho soudíš, Moko?
1: Podívejte se dolů. Jsou tady tuleni a tučňáci. Vždycky, když jsou někde tuleni a tučňáci, tak to znamená, že jsme blízko jižního ledového pólu.
2: Tak to musíme počítat s krutou zimou. A co nejrychleji najít vhodný úkryt.
4: Vidím lodě!
3: Vidíš dobře.
2: A je po starosti.
4: Lodě!
5: Podívej!
2: Vede tudy lodní cesta.
5: Podívej.
2: Po západu slunce tady na skále zapálíme oheň. A to by v tom byl čert, abychom zítra nepluli domů.
1: To musí být veliké lodě. Vždycky, když plují veliké lodě, tak z nich vychází veliký kouř.
4: Podívej se dalekohledem.
1: Dívám se očima a vidím, že jsou to tři ostrůvky.
2: No jo, nemění polohu. Není vidět ani kouř, ani ráhnový. Jsou to ostrůvky.
0: Nevěřím, Briane.
2: Taky bych radši věřil, že jsou to lodě.
3: Ale to jsme kolem nich museli proplout, než jsme ztroskotali.
1: V mlze jsme je neviděli. Vždycky, když je mlha,
0: asi tak... jsou to ostrovy, ale my jsme na pevnině.
2: Na ostrově. S tím se musíme smířit a musíme se postarat o přístřeší. Alespoň pro ty nejmenší. Hned zítra
0: se vydáme na pochod k lidem. Do vnitrozem.
2: S tím nesouhlasím.
3: Možná se mýlíme my tři a pravdu má Lord Donifan. Ale cesta do vnitrozemí k lidem může být dlouhá, i několik stovek kilometrů.
1: A to tady máme nechat zásoby a nářadí.
2: Proč se hned pouštět na cestu zemí, kterou neznáme?
0: Protože je to nejrozumnější.
2: O tom já pochybuji.
0: Zima tak brzy nezačne. A do té doby se dá ujít pořádný kus cesty.
2: A kam chceš dojít, Donifane? Šíp je pro nás zatím jistota střechy nad hlavou.
3: Nejlepší by bylo zeptat se, kde jsme našeho pana ředitele. Ten má zeměpis v malíčku.
0: Tak se ho skoč zeptat. My tady zatím počkáme.

0: Ano. Ano, je to loď kapitána Garneta.
1: No, konečně.
2: Půjčte mi, prosím, dalekohled, pane poručík.
0: Prosím, pane řediteli, prosím.
3: Jsou na palubě naše děti?
2: Zatím je nevidím.
3: Musí tam být, musí.
1: Dovolte, mohu se také podívat?
2: Jistě, prosím.
3: Musí přece stát u zábradlí.
1: Ale ta loď je ve veliké dálce.
2: Ráčíte mít, paní Jenkinsová, dalekohled obrácen.
1: Tak ano. Ano, teď vidím. Ale děti tam nejsou.
0: Dovolíte, vidím na palubě 4, 5, 6 mužů.
1: Děti ne, mého synka.
0: Zatím nevidím.
1: Opravdu tam nejsou?
2: Bez nich by se přece kapitán Garnet nevracel.
0: Mám obavy, že se zase vrací bez našich dětí.
4: Udělal jsem soupis zásob materiálu, nástrojů, oděvů a zbraní. Tady
5: to ukaž, Gorne, 8 loveckých pušek, jedna s velkým dostřelem.
6: Tu si vezmu já, hodí se
5: zatím
6: na kachny.
5: Zatím střílet nemůžeme.
6: Nenařizuj, Briane, co můžu a co
4: tak ne. Ti to řeknu já, Lorde Donifane. Nemůžeme střílet, dokud nebudeme vědět, jestli je ostrov obydlený nebo ne.
6: Pevnina, Gorne.
4: Ať je po tvém, pevnina. Ale střelbou můžeme přilákat domorodce. A víš, jestli nám budou přátelsky nakloněni?
5: A kde máš, Gorne, sepsané potraviny?
4: Tady. Moc toho není. Jenom sucharů máme dost. Konzervy se musí převařovat pro jistotu.
6: O to se postarám.
4: Jo, a v lodní pokladně je 500 liber ve zlatě.
5: K čemu nám jsou?
6: Až se dostaneme do nějakého přístavu, zaplatíme si.
5: Dobrá, Donifane. Když zjistíme, že je to pevnina, připravíme se na dlouhou cestu. Ale jestli jsme na ostrově, budeme hledat bezpečné přístřeší. Navrhuju, aby na průzkum šel Donifan, Moko, já a...
4: A já.
5: Ne, Gordne, někdo tady musí zůstat, aby se postaral o ostatní.
7: Já půjdu.
8: Já, Briane.
5: Počkejte, čtvrtý bude Cross.
7: Já rád.
6: Briane, hraješ si pořád na vůdce, to je naposledy, rozumíš? Až půjdeme na velkou cestu do vnitrozemí, vedení převezmu já.
5: O tom rozhodnou ostatní, Donifane.
7: Uděláme volby.
6: Zvolíme si Briana.
1: Ne,
7: Donifane. Já Donifane.
4: Ticho, klid. Na to je čas. Jak dlouho budete na průzkumu, Briane?
5: No, asi tak 24 hodin. Jestli najdeme průchod lesem.
6: Tahle překážka nás nezastaví.
5: Ale můžeme narazit na jiné překážky. Na řeku, na bažiny, jak kdo ví na co ještě. Vezmeme si sebou pro jistotu potraviny na několik dní.
6: A zbraně a náboje. 4 pušky a 4 revolvery.
5: Dobrá, Donifane, 4 pušky a 4 revolvery. Ale hlavně palubní sekerku, dalekohled, zápalky a kapesní kompas.
9: Jestli při cestě narazíte na nějakou cukrárnu, kupte mi čokoládu.
5: To víš, že koupíme. Pro tebe, Kostere, tu největší.
6: Tak se pojďte spakovat. Za rozednění vyrazíme.

0: To je divný. Zatím jsme se nesetkali se žádnou zvěří. Jenom ptáci a ptáci.
1: Tady pod srázem je potok. A nějak divně se točí.
2: Není hlubokej. A má průzračnou vodu.
3: Podívejte na ty kameny.
0: To vypadá skoro jako přehrada. Přece není možný, aby se sem takhle dostali ty kameny sami od sebe. To vypadá, jako by se tu někdo pokoušel vytvořit přechod.
3: Vždycky, když jsou kameny sestaveny takhle,
0: to znamená, že je to práce člověka. Viď, Moko?
3: Taky si myslím.
4: Musíme být opatrní, třeba se s ním setkáme.
0: Možná, Krosi. Ale bude to dobrý člověk nebo špatný?
5: Máme zbraně.
0: On třeba taky.
5: Zdobí kameny.
0: Třeba, ale umí s nima zacházet. A my ne.
5: Já ano. Namířím, zmáčknu, střelím.
3: Zapomněl jste nabít, lorde.
5: Já jsem ti zakázal, Moko, abys mi tak říkal.
3: Promiň, ujelo mi to. Tady vlhko. Vždycky, když
0: je vpředu se něco leskne.
2: Moře. Co jsem říkal? Hladina moře.
4: Brian měl pravdu. Jsme na ostrově.
5: Ale vždyť ta voda vůbec není slaná. Je to jenom potok.
4: Tak široký. Kdyby vzal najednou tolik vody. Je to jezero.
2: Velikánský jezero, není vidět na druhý břeh.
5: A to je to moře, které jsme viděli ze skály. Já měl pravdu, jsme na pevnině. Tak velké jezero nemůže být na malém ostrově. Tak vrátíme se na šíp a vydáme se na velkou cestu.
2: Ale kde končí to jezero? A ze které strany ho chceš obejít?
5: To už je jedno, někde skončit musí. Ale já měl pravdu. Uznáváš to, Brian, ne?
2: Ano.
5: Tak co? Vydáme se na cestu?
2: O tom musí rozhodnout všichni.
3: Já připravím něco k jídlu a vy najděte místo k přespání.

0: Snídaně!
1: Tak co je k snídaní?
2: Smažená ptačí vajíčka, čaj a
3: pojďte
2: sukary.
3: Pojďte sem rychle.
4: Co se stalo?
3: Co je? Podívejte se, kde jsme v noci spali.
4: Já to vím. Ale nechtěl jsem vás hned po probuzení strašit.
3: To není křoví, kam jsme ve tmě vlezli. Ale chata.
4: Chata?
5: No, chata ze suchých větví.
4: Indiáni tomu říkají ažupa.
6: Že by tu přece jenom byli domorodci?
3: No, chata se sama nepostavila.
5: Ale ten, kdo ji postavil, ji stavěl už hodně dávno. A ten taky vybudoval z kamenů přechod přes potok.
6: Co to máš, Moko?
4: Koukám na to.
5: Ukáž.
4: Vypadá to jako úlomek spálené hlíny.
5: No, asi kus misky nebo čbánu.
6: Další důkaz, že tady žil člověk.

0: Jdeme správným směrem?
1: Podle kompasu ano.
2: Tamhle ti ptáci vypadají jako pštrosy.
0: To potvrzuje, že jsme na pevnině. Pštrosy žijou jenom na pevnině.
1: Pojďte sem.
0: Co zase máš, krosy?
3: Tady leží motyka.
0: A rezatá.
1: Násada je celá strouchnivá.
4: Když je nějaké nářadí rezaté, tak to vždycky znamená, že s ním nikdo dlouho nepracoval.
0: Stůjte!
3: To je hrůza. Brr.
0: Pojďme pryč.
1: Kostra.
4: Člověčí. Tady na stromě je něco vyryto. F. B. 1807.
3: To je hodně dávno.
1: Však jsou z kostry jenom zbytky.
4: Vykopeme hrob a pozůstatky uložíme.
1: Teď ne, až se sem vrátíme.
0: Musel tady být sám, když ho nikdo nepochoval.
4: Třeba ho někdo zabil.
0: A ten někdo tady ještě žije.
1: Jo, tak dlouho jo.
2: Podívejte, tady u kraje hráze je troska člun.
4: Poloschnilá část přijde.
1: Asi jsem od někud připlouval na loď.
0: A přespával v chatrči, co jsme spali.
4: Vybudoval přechod přes potok.
1: A tady se setkal se svým vrahem nebo zemřel náhlou smrtí.
4: Mohl tady žít jako trosečník.
0: A proč, když je to pevné?
4: Mohl tady zemřít, protože nenašel cestu dovnitř zemí.
2: A taky ho mohla zabít šelma nebo had.
0: Držme se při sobě.
2: Pojďte, podíváme se tamhle do toho křovi.
1: Opatrně, co když tam někdo je?
0: Připravte si zbraně.
1: Co to je? Že by to byla jeskyně?
0: Vypadá to na vchod do jeskyně.
1: Počkej, zapálíme tuhle smolnou větev. Podržím oko. Připraveni? Tak jdem.
4: Teda, to je komfort, nebo jak se tomu říká?
0: Jeskyně.
1: Obydlená.
2: A člověkem.
1: Haló!
5: Haló!
1: Je tu někdo?
5: Je tu někdo? Je tu někdo?
2: Haló!
1: Haló! Haló! Tady jsou svíčky. Vyrobené z tuku a z koudele. Zapal jednu, Brian.
2: Fuj, ta smrdí.
4: Ale svítí. To znamená, že tu není vlhko. Vždycky, když
0: je... Podívejte! Kameninový džbán a lastury.
1: Pravděpodobně jídelní talíře.
4: A tamhle stojí truhlá postel.
0: V posteli někdo leží pod pokrývkou.
2: Moko, nechoď tam.
1: Neboj, pojďte.
0: Jdi sám, Moko, budeme ti kryt záda.
1: Proč?
0: Já ti to poručím.
1: Proč mi budete kryt záda?
2: Postel je prázdná.
1: Není.
4: Je tady nějaký sešit.
2: Posviť, krosy. Asi deník.
0: To se nedá číst, byl psaný tuškou.
2: Tak krosy, nespal mi tou loučí vlasy. Já, François Baudouin, jsem se jediný zachránil při stroskotání lodi. Tady to nepřečtu.
0: Počkejte, François Baudouin. Počáteční písmena F a B jsou vyryta venku do stromu.
2: Jméno lodi je asi Truen, ale ještě je nějaké slovo předtím. Pojďte, prostudujeme to na denním světle.
6: Teda jeskyně je to pořádná.
1: Sem se vejdem všichni.
4: Má nejméně 3 metry do výšky. 6, možná 7 metrů šířky.
1: Kdyby se ve stěně prorazily 2 otvory, tak by sem šlo světlo.
4: Tady postavíme palandy.
0: Nic se stavět nebude. Dohodli jsme se, že půjdeme do vnitrozemí.
1: A proč asi nešel do vnitrozemí François Baudouin, co? Co myslíš, Donifane?
0: Třeba to byl zločinec a stranil se lidí.
4: Tady na stěně jsou pověšené hodinky.
3: Kolik ukazují?
0: 3:27.
4: Takové hodinky mývají námořníci.
2: Může v nich být i jméno vyryté na pouzdře, ale jistě patřili jemu.
0: No, nebo je ukrad. Je tu jenom jméno výrobce. Francouzského výrobce.
2: Trosečník byl tedy Francouz, podle deníků a hodinek. Francouzova jeskyně. Donifane, domnívám se, že bychom tady mohli bezpečně bydlet. Alespoň přes zimu.
0: Ne, řekl jsem, že ne.
4: Zima nás může zastihnout na cestě a může být krutá. A když je zima krutá...
2: Dobrá, vrátíme se na šíp a všichni rozhodnou, jestli tady zůstaneme...
0: A nikdo mě rozhodovat nebude. Jsme na pevnině, tak se jde do vnitrozemí.
4: Něco ti, Briane, vypadlo ze sešitu.
2: Mapa. Mapa? A vypadá to jako mapa ostrova.
0: Primitivně nakreslená.
2: To bych neřekl. Nechci se přít, ale to je mapa našeho ostrova.
1: Určitě, tady je to jezero.
2: Tady záliv, kde jsme ztroskotali. 3 ostrůvky, které jsme viděli ze skály. François Baudouin musel projít celý ostrov. Jsou tady zakresleny i podrobnosti.
0: Námořník dokázal nakreslit mapu, to mi povídej.
4: Třeba to byl důstojník z lodi, která ztroskotala.
2: Podle měřítka má ostrov od severu k jihu asi 90 kilometrů a od západu k východu 40. Uprostřed jezero. A tady, podívejte se, Tady je zakreslena naše jeskyně.
0: Jestli je to ovšem mapa tohle ostrova a jestli je správná.
2: Proč by neměla být správná?
0: A proč by měla?
2: O tom se přesvědčíme. Nebudeme se vracet stejnou cestou, ale půjdeme podle mapy podél řeky, tady přejdeme les a dáme se na západ a...
0: A zabloudíme.
2: No, když nezabloudíme, tak je ta mapa správná, viď?
4: Protože kolem dokola je zakreslena samá voda, tak to...
6: Tak jsme na ostrově.
2: Já navrhuji, abychom ještě před odchodem na šíp prokázali francouzskému trosečníkovi službu, vykopali hrob a...
0: Já nebudu dělat hrobaře.
2: Musíme to udělat, Donifane. Kvůli ostatním. Aby se nebáli, až se sem přestěhujeme.

0: Zaspívej nám něco, Jakube.
1: Mně se nechce, bratře.
2: Co ho nutíš? Ty pořád někoho do něčeho nutíš.
3: To je pravda, všichni musíme skákat, jak Brian poručí.
4: Někdo musí náš život na ostrově organizovat. A Brian je náčelníkem.
2: No, víte, co si myslím já? Že už je na čase zvolit si novýho náčelníka.
5: A proč, Donifane? Brian je dobrým náčelníkem, po celou dobu se o nás stará.
3: Ale je náčelníkem už dlouho, máme právo na nové volby.
4: A víš o někom lepším, Donifane?
2: Co se ptáš mě, Garnete, zeptej se ostatní.
3: Navrhuju Donifana!
5: Já jsem pro Briana!
1: Gordna!
3: Ať je to kdo je to, ale hlavně ať je to někdo jiný.
6: Souhlasím s volbami. Snažil jsem se být dobrým náčelníkem. Vždycky se mi to třeba nevedlo. Asi na to nemám. Tak si zvolme novýho náčelníka kolonie. Na jeden rok.
4: Tak dlouho tu snad nebudeme.
2: To jsme si říkali i po ztroskotání. Kdyby se bejvalo poslechlo mý rady a vydali jsme se na cestu, byli bychom dávno doma. Chtělo to víc odvahy a ne se zavrtat do jeskyně.
5: Když se náčelník osvědčí, Briane, může být zvolen znova?
6: Jistě.
5: Děláš náčelníka víc než rok a osvědčil ses. Volím zase tebe.
2: Tak moment, moment, můžeš Briana jenom navrhnout. Zvolit ho musí všichni. Většina, Donifane.
6: Navrhuju, aby se stal novým náčelníkem Gordon.
7: Proč já?
6: No, protože si udělal nejvíc práce. Organizoval si stěhování ze šípu do jeskyně. Díky Gordonovi jsme přežili tvrdou zimu bez velkých potíží. Sami uznejte, co bychom si byli počali, kdyby Gordon...
7: Ale nech těch chvalospěvů, Briane, podíleli jsme se na tom všichni.
6: Jsi schopnější než já. Má někdo jiný návrh?
3: Donifana!
5: Ať zůstane náčelníkem Brian!
1: Gordona!
2: Ale ticho! Volby nemůžeš řídit, ty, Briane! Já navrhuju, aby volby řídil Cross. Souhlasím, Donifane. No tak, Crossy, začni.
5: Dobře. Hlaste se a řekněte, koho chcete za náčelníka a proč.
3: No, navrhuju Donifana! Je z nás nejchytřejší, umí střílet a vždycky se nás zastal, když Brian moc rozkazoval.
5: Děkuju, Wilcoxy. Jakub se hlasí.
1: Jsem pro Gordona, je silný a umí. Nejsem pro Gordona. Zavedl tady v jeskyni vyučování jako ve škole. A to ještě nebyl náčelníkem.
5: A pro koho jsi, Kostere?
1: Máte náčelníkem Moko. Umí dobře vařit.
2: Počkejte, Moko přece nemůže být volen.
5: A proč, Donifane?
2: Pro... Není žákem naší školy a potom...
0: Je trosečníkem jako my a má právo být volen. Nechci být náčelníkem. Navrhuji Gordon.
5: To už tady bylo. Má někdo jiný návrh? Nikdo? Tak hlasováním si zvolíme za náčelníka buď Donifana, Briana nebo Gordona. A nikdo z těch tří nesmí hlasovat sám pro sebe, jasný?
2: No, jasný, ale dobře si to rozmyslete, než zvednete ruku.
4: Neovlivňuj Donifana.
5: Začínám. Kdo je pro Donifana, ať zvedne ruku? Web, Wilcox, Servis. Kdo ještě? Tři hlasy. Teď pro Briana. 1, 2, 3, 4. A já. 5 hlasů. A pro Gordona?
4: Tady. Já. Tady.
5: 2, 4, 6. 6 hlasů. Náčelníkem je zvolen Gordon.
4: Výborně, hurá!
1: Hurá!
2: Hurá!
4: Měl bys mít nástupní řeč.
5: Ano, ať promluví nový náčelník.
7: No, kamarádi, děkuju vám.
8: To z toho moc neřek.
7: Ale řeknu. Všichni jsme tady na jednom ostrově a nemůžeme domů. Už nejsme trosečníci, ale kolonisté. Zatím máme všechno, co potřebujeme k životu. Máme víc, než měl Robinson Crusoe.
1: Ale nemáme pátka.
7: Pátkem musíme být jeden druhému, navzájem si pomáhat. Stále nám hrozí nebezpečí, kolem jeskyně se celou zimu potulovala velká zvěř. Musíme zvýšit ohradu a postavit bytelné skladiště.
2: A to se tady máme zabydlovat až do smrti?
7: Ne, Donifane. Musíme se starat o zajištění života a přitom hledat cestu do Oaklandu.
0: Měli bychom vyměnit vlajku na stožáru v zálivu trosečníků. Po zimních bouřích bude jistě na cáry.
2: A to je všechno, co uděláme pro záchranu?
0: Máme jenom jolku a gumový člun. To je málo. Kdyby se nám podařilo postavit velký plavidlo, který by se na moři udrželo...
7: Tak bezpečné plavidlo, aby nás udrželo několik týdnů na moři, stejně nepostavíme. Nemáme na to zkušenosti. Víte sami, že všechny naše pokusy byly na nic.
6: Potom můžeme očekávat záchranu jedině z moře.
2: To čekáme pořád, ale sami nejsme schopni něco vymyslet.
7: No, to nejsme. Ani ty, Donifane, nejsi schopen.
2: No, ale počkej, já jsem měl nápad,
5: nechte
2: ale všichni...
5: Toho, nechte toho, zase byste se hádali. Gordon má nástupní řeč.
4: Jasně, no, pokračuj.
1: Ano. Pokračuj, ano.
7: No, namluvit toho můžu spoustu. Ale hlavní bude to, co uděláme. A Kostera zklamu. Ve vyučování se bude pokračovat.
1: Já to věděl.
7: A při praní prádla musíme Mokovi pomáhat všichni. Nikdo se nebude ulejvat. Ani tady Lord Donifan.
2: Mně laskavě vynech.
7: Takže, když jsem vám to tak hezky řekl, Neočekávám, že znova zvoláte hurá Gordonovi.
9: Hurá!
1: Hurá! Gordonovi, hurá! Hurá volám já, i když se musím učit a cvičit.
9: Jo, to jo.
7: Děkuji vám, kolonisté ostrova. Ale vždyť náš ostrov nemá jméno.
9: No tak ho pokřtíme.
1: Já vím, jak mu budeme říkat.
9: A jak?
0: To jsem zvědav.
9: Tak to řekni.
5: Určitě navrhne ostrov Nemluvňat.
7: Nedělejte si z Kostera legraci. Řekni svůj návrh.
1: Protože jsme z Čermenovy školy, říkejme ostrovu Čermenův ostrov.
9: No výborně.
0: To je nápad. Panečku, Čermenův ostrov.
7: To je jméno. A má i zeměpisný zvuk? Dobře by se vyjímalo v atlase.
5: Ať žije Čermenův ostrov.
0: Ať žije.
1: Ať žije.
7: Kdyby to tak věděl náš pan ředitel, ten by z toho byl tedy celek konsternovat.
9: Jak ty to říkáme?
0: Co si to tam šuškáte, Donifane?
7: Vám se ten náš nápad nelíbí?
2: Rozhodli jsme se, že opustíme Francouzovu jeskyni a vydáme se na cestu.
7: Kdo se rozhodl?
2: Já, Wilcox, Webb a Service.
0: Nesmíme se rozdělit.
7: No to přece nemůžete.
1: To nesmíte, nesmíte to.
5: Donifan má vztek, že nebyl zvolen.
2: Nejsme malí děti, aby nám někdo rozkazoval, co smíme a co ne.
0: Ale tady jsou malí děti. Dole, Koster, Iverson, Jenkins. A za ně jsme zodpovědní všichni. I ty, Donifane.
2: O ty se postaráte. Gordon říkal, že musíme hledat cestu do Oaklandu. No tak jdeme hledat, pro všechny.
5: To už měli dávno připravený, že odejdou. I na volby byli domluveni.
2: Jestli má někdo odvahu jít s námi, klidně může. Nikdo? No dobrá, nevadí. Bereme s sebou nafukovací člun, zbraně, dalekohled, peníze a trochu jídla.
7: François Bodven byl námořník a nedostal se odtud.
2: Nám se to podaří, máme odvahu. Letošní zimu se tady objevili lední medvědi. No nějak se sem dostat museli. Odkud a kudy, to je třeba zjistit, protože jejich cesta může být i naší cestou.
0: Až se dostaneme do nějakého přístavu, tak pošleme pro vás loď.
2: Já nevěřím, že z Oaklandu ještě podnikají záchranné výpravy, aby nás našli.
9: No, můj táta určitě.
2: Možná, Garnete, že tvůj táta udělal, co mohl, ale už to určitě vzdal.

0: Kolik už jste podnikl výprav, kapitáne Garnete?
1: 13.
0: A na kolik máte ještě peníze?
1: Na jednu.
0: Sám víte, že to není pravda.
1: Uděláme sbírku. Velkou sbírku.
0: To už jsme udělali. Rodiče dali, co mohli. I celé město přispělo.
1: Budu mít peníze, hromadu peněz. Mám ještě co prodat. V tyhle hodiny.
0: Ty snad. Jinak vám už nic nepatří. Nemáte ani na tabák do lulky.
1: Mám víc, než si myslíte. Mám víru, že žijí.

0: celá tlupa.
1: Asi jaguáři nebo pumy.
0: Bebe, hoď ještě nějaký klacek do ohniště. Snad je oheň zaplaší.
1: Asi sem chodili v noci pít a my jim to překazili.
2: Ideální místo k táboře.
1: Polifane, vpravo. Utíkají potvory.
0: Neplýfej zbytečně střelivem, Donifane.
3: Proč?
0: Aspoň si zastřílím.
2: Neměli bychom se vrátit do Francouzovy jeskyně.
1: Teď v noci ani za nic.
0: Blázníš, bebe. Pěkně by se nám vysmáli.
2: Lepší, než být se žrán.
0: Ale musíme udržovat oheň až do rána. Pak se vydáme kolem bažin k ústí řeky. Tam pro příští noc najdeme nějakou jeskyni.
2: Nebuď umíněný, Donifane. Vraťme se k ostatním.

0: to bude velikánský drak.
1: Musíme mít 300 metrů provazu.
0: Tak vysoko vyletí.
2: Když bude vítr, tak poletí. A když vítrvát nebude...
3: Tak stáhneme draka dolů. Podrž to plátno, Moko.
0: Takového draka bude vidět široko daleko, že?
4: Ale jenom ve dne.
3: I v noci, když k němu přivážeme lodní svítilo.
0: A unese jí vůbec.
3: Ten unese daleko víc.
0: I člověka.
3: Tebe jistě, Jakube, protože málo jíš.
0: Uděláme mu hodně dlouhý ocas a budeme mu posílat psaníčka, jo?
5: Uvidí ho i v Oaklandu.
1: To ne, Jakube. Ale možná, že ho uvidí Donifan a vrátí se.
0: Kdy ho pustíme?
3: Až bude hotový.
0: A kdy bude hotový?
3: Až nade mnou nebudeš stát a pomůžeš stříhat plátno.
5: Ano. A je po ránu, bude bouřka.
6: Kde asi jsou?
7: Večer jsem viděl světlo od ohně v lese na druhé straně jezera a slyšel výstřely. Vždycky, když jsou večer slyšet výstřely, přijde ráno bouřka.
6: A když se nestřílí, tak bouřka nepřijde.
7: Snad se vrátí.
8: Pojďte už někam zalehnout.
9: Spali jsme celý den.
8: Co jsme mohli dělat, když byla bouřka?
10: Nechvátej tak, Donifane. Zapomínáš, že my neseme člun.
8: Já jsem pro spouru. Zbouříme se a zalehneme.
10: Stojte! Ticho. Slyším hlasy. Položme člun na zem. Psst! Lejnout!
11: Co ještě mu ruce? Když se budeš spouštět, odrovnám tě. Jsi s námi, až seš nebo ne.
9: Kde to jsme, mocne?
11: Já vím.
9: Tak?
11: Dá se ta šalupa opravit?
9: Bez nářadí asi ne.
11: Vyndej z bedny zbraně, Forbesi. Kde je ta ženská?
9: Viděl jsem jí padat přes palubu, šla ke dnu.
11: Žádná škoda. Stejně bychom jí museli vyřídit. Věděla toho na nás moc.
9: Tady jsou zbraně. Nábojů je málo.
11: Nějak se tím divokým krajem probijem. Když na někoho narazíme, žádný slitování.
10: Zpátky! Musíme se vrátit do Francouzovy jeskyně a varovat ostatní.
9: Za den to nestačíme.
10: Večer se utáboříme u jezera.
9: Tam, co jsou ty potvory,
10: jinou možnost nemáme.
12: Ale vítr je pořádný.
13: Ten drak taky, ten se s větrem popere.
14: To by bylo, aby nátěl.
0: Víš, že jsem naposledy pouštěl draka s tačínkem.
15: To ten drak lítal ve vzduchu s tačínkem.
0: Tatínka by neunes. Dělal ve vzduchu kotrmelce. Tatínek!
16: Ale ne, ten malinkatý dráček.
17: Tenhle nebude dělat kotrmelce. Je veliký.
16: Koukni, tamhle co? Co to tam je?
17: Je tady někdo leží.
16: Je nějaká ženská. Paní, co to tady děláte?
17: Neptej se tak hloupě, nevidíš, že omdlela?
16: Není mrtvá.
17: Hlídej, běžím pro ostatní.
16: Já tady sám nebudu, já...
6: Jste v bezpečí, paní. To je naše jeskyně.
17: Děkuji vám, děti. Děkuji.
6: Napijte se ještě.
16: Víte, paní, my jsme kolonisté Čermenová ostrova.
17: Zatím, než pro nás přijede nějaká loď. No.
16: A kdo jste vy, paní?
17: A jak jste se sem dostala?
18: Jmenuji se Kateřina Rydiová. Říkají mi Kate. Byla jsem hospodyní v rodině Williama Penfielda Felbeny. Před měsícem jsem s touto rodinou nasedla v San Francisku na obchodní loď, která se jmenovala Seven. A pluli jsme do Valparais. Byla to dobrá plavba, kdyby kapitán lodi nemusel najmout několik nových námořníků. Ukázalo se, že jsou to bídáci nejhoršího druhu. Jeden z nich, Waltzen, s pomocí svých kumpanů vyvolal na lodi vzpouru, zabili kapitána, ostatní námořníky i pana a paní Penfieldovi.
6: Vezměte si ještě čaj.
17: Proč to udělali?
18: Chtěli se zmocnit lodi a obchodovat s otroky.
16: Darebáci!
18: Děti mě ušetřili. Přimluvil se za mě jeden ze vzbouřenců, námořník Forbes. Taky mistra Inu se nezabili, protože ho potřebovali k řízení lodi. Chtěli plout kolem Hornova mysu a dosáhnout západního pobřeží Afriky. Ale na lodi vypukl požár. 7 se nás zachránilo. Nasedli jsme do šalupy a odrazili od lodi, když už byla celá v plamenech.
17: To muselo být hrozné.
18: Bouřka nám zlomila stěžeň a rozervala plachty. V noci byla šalupa zahnána k vašemu ostrovu. Ztroskotali jsme u břehu v úskali.
16: My jsme také ztroskotali, ale...
18: Náraz vlny nás všechny smetl z paluby na písek. Když jsem se probrala z mrákot, odplížila jsem se a utíkala pryč.
7: A ostatní zahynuli?
18: Snad jenom Brent a Cope. Wolfson, Forbes Rock a Mr. Evans žijí. Viděla jsem je, jak se potácejí kolem šalupy.
7: Udělal jsem vám polívku. Ta vás posílí. Vždycky, když je člověk unavený, polévka posílí.
18: Děkuju.
6: To znamená, že na našem ostrově jsou 4 zločinci.
18: Lodní mistr Evans, ne. To je dobrý člověk.
6: 3 ozbrojení bídáci, i tak je to velké nebezpečí.
1: Nejvíc ohroženi jsou Donifan, Wilcox, Servis a Webb.
6: Musíme je varovat.
10: Vystřelíme rakety?
1: Ne, to by nás prozradilo.
6: Musíme je přivést zpátky do jeskyně. Právě teď musíme být všichni pohromadě připraveni na útok.
1: Půjdeme pro ně s Mokem. Vezmeme si Jolu, protože tábořili na druhé straně jezera. Moko viděl žár ohniště.
7: Když tam nebudou, půjdeme po jejich stopě. Vždycky se nějaká stopa najde.
6: Kdy chcete vyrazit?
1: Dnes večer, až nám Šero umožní přeplout nepozorovaně jezero.
10: Noc je tmavá. To je pro nás výhoda.
7: Měsíc je za mrakem. Až vyjde, bude po výhodě.
1: Poplujeme podél břehu.
10: Mluv tiše.
7: V noci se hlas po vodě daleko nese.
10: Tady někde v těch místech včera tábořili. Co to bylo?
7: Asi nějaká ryba se chtěla na nás podívat.
10: Tam, vidíš?
7: Kde?
10: Tamhle. Tamhle je slabé světlo ohniště.
7: Vidím.
10: Pozor, narazíme na břeh. Musíme se tam doblížit a zjistit, jestli to není ohniště těch darebáků. Připrav si zbraň, ale střílet jen v krajním případě.
7: Tiše!
10: Co je?
7: Jakoby se blížil ještě někdo třetí.
10: Asi nějaký zvíře.
7: Uvolně vidím Donifana. Kousek dál stojí Wilcox. Jaguar.
12: Pomozte mi!
1: Nestřílet!
4: Briane!
6: Moko!
4: Kde jste se to vzali?
6: Je
4: teda zabít nožem Jaguára, to by nikdo nedokázal.
1: No, přesný zásah.
7: Děkuju, Briane. Zachránil jsi mi život.
10: O tom nemluv, ale musíme rychle pryč.
7: Počkej, Briane. Ta potvora ti roztrhla drápem rameno.
10: To nic není.
7: Každé zranění se musí vždycky hned ošetřit. Sundám ti košily.
6: Čas si uskočil, mohlo to být horší.
10: Bál jsem se, že někdo z vás vystřelí. Na ostrově jsou zločinci.
7: Víme o nich, vracíme se do Francouzovy jeskyně, abychom vás varovali.
10: Oh, to bolí.
7: To přestane, jen co to obvážu.
10: My jsme chtěli přeplout na člunu jezero.
4: Ale člun jsme zapomněli u ústí řeky, když jsme na ty padouchy narazili.
10: Viděli vás?
6: Ne, báli jsme se pro člun vrátit.
10: Děkuju, Moko. Pojďte, máme u břehu Jolku.
7: Vyšel měsíc. V jeho světle budeme dobrým terčem.
14: Když jste Forbesi?
19: Ručím za to, že Evans zde ke dnu vocne.
14: Nemusíme vás podělídat, k ničemu nám nebyl.
20: Ona nám opraví šalupu.
19: No, bez nářadí těžko.
14: Nějak se odtud dostat musíme.
21: Ale co, když je to opuštěný ostrov?
14: To poznáme.
18: Wolfson se bude snažit ostrov co nejdřív opustit. Když najde naši jeskyni, vybavenou vším, co potřebuje, necouvne před žádným násilím.
6: Uděláme z jeskyně nedobytnou tvrz.
7: Nebudeme přece sedět v jeskyni a čekat, až nás ti ničemové najdou.
6: Vypustíme draka.
7: To je vtip.
6: Proč draka?
7: Tím na sebe upozorníme.
6: Počkejte, nechte mě domluvit. Vypustíme ho až v noci.
7: Gordon, a k čemu to bude?
6: Drak může vystoupit 200 metrů vysoko. Když ho zvětšíme a zpevníme, může v upevněném koši vynést jednoho z nás. A ten uvidí, jestli má banda někde na ostrově ohniště.
1: Když se do toho dáme, může být tak za 3 dny hotov.
16: Drakem poletím já.
22: Ne, já.
16: Já chci letět. Já musím.
6: Musíš? A proč, Jakube?
16: Musím. Mám povinnost něco pro všechny udělat. Protože, kamarádi, to, že jsme na tomhle ostrově, to je moje vina.
18: Jakub,
16: odvázal jsem v Oaklandu lano, kterým byl šíp přivázan k molu.
6: Tak to zbyl ty.
1: Proč jsi to udělal?
16: Z hlouposti, z legrace, když jachta odplula od mola, ztratil jsem hlavu. Nevěděl jsem, že to s námi takhle dopadne. Odpusťte mi to.
1: A proto se chceš vystavit nebezpečí, abys vinu odčinil?
16: Ano, musím.
18: Uklidni se, Jakube. No tak.
7: Už jdou. Jednoho jsem viděl. Vždycky, když jde jeden, jdou za ním ostatní.
6: A kde je Garnet a Ben?
7: Hlídej na kraji lesa. Nemohli ho vidět. Blíží se od jezera. Podívejte. Tamhle kroví leží.
10: Střílej.
7: Druhý výstřel. Od lesa.
1: Že by střílel Garnet a Web?
10: Nebo ti bídáci po ní.
7: Vstává. Běží k jeskyni. Zbraň nemá.
10: Přelézá vrata.
2: Pomoc!
20: To je Eames.
2: Pomoc!
20: Mistr Eames. Otevřete mu.
2: Jsou mi v patách. Dejte mi zbraň.
1: Garnet a Web?
20: Eamesy.
10: Kate.
2: Máme ho! Máme ho!
22: To je Mistr Eames, Garnete.
10: Tak to vy jste po mně stříleli. Mohlo mě to napadnout. Wilson by střílel přesně. Děti, jenom děti.
1: Víte, my jsme mysleli, že jste zločinec.
20: Přicházíte včas na pomoc, Eamesy.
10: 15 dětí, co tady děláte?
22: Hrozí nám útok, mistře Eamesy.
10: Je nás dost, oni jsou jen 3. Kate, jak vy jste se zachránila?
20: Já vám všechno povím, ale napřed se najeste. Máte jistě hrát.
10: Já rád.
22: Oni vědí, že jste tady.
10: Na útěku po mně stříleli. Skočil jsem do jezera, pod vodou uplaval několik metrů a zůstal schován ve vysoké trávě. Mysleli, že jsem se utopil.
1: A kde jsou?
10: Buď se pokoušejí opravit čalupu, nebo šli na opačnou stranu, než je tahle jeskyně. Jsem na útěku několik dní. A jak vy jste se sem dostali?
1: Ztroskotali jsme.
23: A teď jsme kolonisté. Jmenuji se Koster.
24: Gordon.
1: Já Brian.
7: Donifan.
24: Cross.
23: Jakub.
24: Web.
25: Wilcox.
24: Servis.
1: Garnet.
24: A tohle je Baxter, Jenkins, Anderson, Dole a Moko.
10: Jsem rád, že vás poznávám, chlapci, i když bych se s vámi raději seznámil za jiné situace.
22: Nevíte, mistře Eamesy, jak se tenhle ostrov jmenuje?
23: No přece Čermenův, Gordon.
22: A tak jsme ho pomenovali my podle naší školy. Ale jak se jmenuje doopravdy a kde leží? Tady je Atlas.
10: Ostrov patří k jednomu z četných souostroví ležících podél jihoamerických břehů na 51. stupni jižní šířky. Jmenuje se Anovr.

0: Pojďte domů, kapitáne Garnete. Nemůžete celé noci vysedávat na molu. Nachladnete. Kapitáne, slyšíte?
1: Tuhle oblast ještě musím prozkoumat, pane řediteli. Proplout úžinou kolem misu Los Pilares a úžinou Lorda Nelsona. Nejdále jsem byl v Port Galatu, tady. Tady vidíte, tady žijí. Je to 3000 kilometrů od Nového Zélandu, vidíte? Jsou ostrovy královny Adelaidy, Smithova úžina, tady kolem 51. stupně jižní šířky jsou ostrovy Chatham, Owen, ostrov naděje. Naděje. Pane řediteli, naděje. A tady je ostrov Hanover, oddělený od pevniny mořským ramenem. Mohli se dostat přes průliv na pevninu.
0: Pokud se dokáži v té zmačkané mapě orientovat, je to blízko Argentíny.
1: Ano, ano, správně, tady. Tady.
0: Ale tam jsou nehostinné pampy a nepřátelští indiáni kmene Puelches, pokud je mi z cestopisů známo.
1: Snad. A nevím, znám moře.
0: Obětoval jste už své zdraví, svůj majetek pro jejich záchranu. Smiřte se skutečností jako ostatní. Chlapci už se nevrátí.
1: Zakazuji vám pochybovat. Zakazuji.
2: Nápad je to dobrý, ale jenom nápad.
3: Taky jsem se toho bál.
4: Je provedi, všechno jsme propočítali.
2: Věřím, ale je to nebezpečné pro toho, kdo bude v koši.
3: To budu já.
2: Jakube, vím, že jsi odvážný chlapec. Ale to není hrdinství zbytečně riskovat život.
3: Proč zbytečně?
2: Není jisté, že jejich ohniště z té výšky uvidíš.
3: Proto je nutné vypravit se do místa ztroskotání.
2: A kdo tam půjde?
3: Já.
5: Jo, já.
6: Všichni tam jít nemůžeme.
2: A 2-3 přemohou. Je to stejně riskantní jako s drakem. Kromě toho pochybuji, že se jim podařilo šalupu opravit. Nemají nářadí.
4: Ale my máme.
2: Vím. Napadlo mi proto, že bychom mohli šalupu opravit sami. A odplout s ní.
7: To by bylo ohromný vrátit se na Nový Zéland.
8: A přeplout Tichý oceán.
2: Tichý oceán to ne, ale doplout do nejbližšího přístavu.
4: Jak bychom mohli na šalupě přeplout všichni několik set kilometrů?
2: Proč několik set? Na severu a na východě jsou jen průlivy, které můžeme přeplout za 50-60 hodin.
3: To by bylo vyfouknout těm banditům šalupu a nechat je tady.
8: Dokud jsou na ostrově, je to neproveditelné.
2: Musíme se s nimi střetnout.
4: A to nebude nebezpečný?
2: Bude. Jsou to zločinci, kteří se nebojí žádné vraždy. Ale jsou jenom 3.
3: Když si představím, co tyhle děti čeká, celá
7: na 3 stačíme, jsme v přesile.
4: Tady v jeskyni jsme nezranitelní.
8: Co kdybychom jim nabídli nářadí, aby si mohli opravit čalupu a utáhnout?
2: Myslíš, Gordne, že nebudou chtít víc než nářadí?
7: Promiň, Gordne, ale plácnou si pěknou hloupost.
6: Jo, dáme jim nářadí a my tady dál budeme čekat na zázrak.
8: Tak si uděláme vor, když musíme přeplout jenom průliv. Mistr Evans jistě umí postavit.
4: Proč vor, když můžeme mít bezpečnou šalupu?
8: A jak se jí chcete zbavit?
2: Setkání s nimi nám ukáže, co budeme muset dělat.
3: Už aby bylo za námi.
7: Nějak je přilákat.
3: Kde se toulají? Už jsme mohli plout domů.
2: Jen se na ně moc netěš, Kostere.
7: Poslyšte, co kdybychom stříleli z děla? Máme přece palubní dělo.
4: A oni si budou myslet, že je tady vojenská posádka.
2: Víte co? Pustíme toho vašeho draka.

0: můžou o nás vědět.
1: A to by nepouštěli draka.
2: Čertu, tak proč nevylezou?
0: A to může být vnadidlo.
2: Na Volcna ještě nikdo vnadidlo nevymyslel.
0: Tak něco vymyslí ty, Volcne.
1: No, nebudeme tu přece pořád čumět na draka.
3: Nemám na to nervy. Ať už se pohno.
4: Dej písemnou žádost, Donifane.
5: Leží tam všichni tři.
3: Vidím čtyři, pět. Je jich tam pět.
5: Kdyby se jich vzalo pět, Mako.
3: Já je vidím.
6: Strach má velké oči.
3: Strach mám, ale vidím pět chlapů.
4: Jeden vstává a potácí se.
3: Klid. Mám ho na mužce.
4: Nestřílej, Donifane.
3: Je bez zbraně.
4: A toho mám vítat s kloboukem v ruce.
6: Forbes.
4: Ano, Forbes.
6: Nejslušnější ze všech.
4: Stejný padouch jako ostatní. Může to být test, že nesám. Rychle zasněte svíčky. Nechte svítit jenom dvě.
5: Jim otevřít vrata, Gordne.
4: Ano. A přivítej ho přátelsky. Ty, Donifane, měj Forbse na mužce.
3: Dobrá.
4: Jdu s Gordnem.
7: Pomozte! Otevřte! Pro Boha, otevřte!
4: Kdo jste?
7: Prosečník.
8: Z jaký lodi?
9: Ze severnu. A kdo jste vy?
10: Kolonisté Čermenova ostrova.
9: Čermenova ostrova, pomozte mi, smilujte se nade mnou.
10: Prosečníci mají právo na pomoc.
11: Buďte vítáni.
12: Dobrý den. Dobrý den.
9: Samé děti.
10: Kamarádi, tenhle muž je trosečník.
3: Kde jste ztroskotali?
9: Před 14 dny. Na druhém konci ostrova v bouři. Ve veliké bouři. Bloudím po ostrově celou tu dobu. Bloudím po ostrově a jsem unavený. K smrti unavený.
3: A kde jsou ostatní?
9: Ostatní zahynuli. Všichni zahynuli. Zůstal jsem sám.
4: Lžeš, Forbsi. Tu dýku pust z rukávu na zem. Dej ruce za hlavu. Tak bude to? Prošacuj ho, Gordne.
10: Pod košilí má revolver.
4: Teď se otoč, Forbsi.
9: Ivens, ale já jsem tě zachránil život, Ivens. Namluvil jsem Volcnovi u jezera, že jsem tě trefil. Že jsi utonul. Já věděl, že ne.
4: Možná, ale co tu chceš?
9: Jsem trosečník.
4: To je pravda, ale nejsi sám. Kolik je vás? Mluv! Mám ti rozvázat jazyk? Moko, podej mi pro vás.
6: Lzi, ne.
9: Kate Reedyová.
6: Kolik je vás, Forbsi?
9: Pět.
4: Kdo všechno?
9: Volton, Rock, Brent, Coop a já.
4: Kde jsi vzal Brent a Coop?
9: No, před třemi dny jsme na ně narazili u jezera. Zachránili se při ztroskotání. Moře je vyneslo o kus dál než nás.
4: Brent a Coop, nejhorší zabijáci. A jakou lest chystá Volton? Tak bude to?
6: Pověste nám to, Forbsi.
9: Chce se dostat do jeskyně.
4: A ty jsi měl zjistit, kdo tu je?
9: Jo.
4: Kolik má Volton zbraní?
9: Čtyři pušky.
4: A nábojů?
9: 10.
3: Jenom 10 nábojů?
4: Jak to víš tak přesně?
9: Volton je počítal a rozděl.
6: Forbsi, proč napomáháte zločinu? Přece nejste tak špatný jako ostatní. Nechcete tyto děti chránit před Volcnem.
9: Ale co pak můžu?
6: Můžete!
4: Musíš!
0: U čerta! Co tam dělá?
4: Třeba ho tam pozvali na rum. Já jdu za ním.
0: Lež!
4: Jasný, Forbsi?
9: Jo.
4: Tak jdi. Brata, nech do kořán.
0: Konečně vylez. Jdem?
7: Volcne!
0: Počkej! Mně se to nezdá.
7: V jeskyni jsou děti! Daj nám Jolu! Jolu, abychom mohli odplout z ostrova, ale musíme složit zbraně. Jestli na ně zaútočíš, budu je bránit!
4: Zrádče!
3: Zastřelili ho.
6: Chudé Forbes.
3: Už jdou.
4: Všichni ke stěně. Skrčte se. Mají už jenom 8 nábojů. Gordne, postav se u dveří. Až řeknu, budeš je opatrně otvírat.
3: Už jsou na dvoře.
4: Otvírej, Gordne.
7: Stůj, Volcne.
3: Třetí výstřel.
7: U čerta, tenhle znám. Evans vstal z mrtvých.
4: Pojď pro mě, Volcne!
6: Kosere, kam jdeš?
4: Křičte toho kluka!

0: chaci.
1: Já nechci, puste mě!
2: Roku! Jestli tomu dítěti ublížíš, zabiju tě!
3: Nechka nás odejít!
4: Ale Kostera, pustíš!
1: Ne!
3: Já ho pustím! Za hodinu!
1: Ne,
3: když po nás nebudete střílet!
1: Nechci jít s vámi, nechci!
3: Tak pojď, Šroude, pojď!
1: Ne, Gordne, Briane!
4: To snad nejsou lidi, jsi. Udělejte něco.
0: Moko, kolik má volcní ještě nábojů?
5: Ještě mají jeden. Který z nich?
0: To se pozná. Gordon, Donifan, Brian, Moko se mnou.
5: Mají na jezeře náš člun.
6: Ten gumovej, co jsme zapomněli v ústí řeky.
3: No tak plavou! To nám spadá!
5: Kostera hodili do jezera. Běží mu na pomoc.
3: Tam hned utíkat! Odrohnej ho, prejte! Hrme vedle! Nemám už náboje!
0: Na ně už nestřílejte. Měřte na člun. Palte.
5: Dost, utečou.
0: Daleko ne.
3: Tu po nás!
7: Rychle do člunu!
8: Odražen břehu! Zaberte!
3: Proč mě střílejí?
8: Ježí lovi toho kluka!
5: Chyť se, Kostere! Obrať se na znak, potáhnu tě po vodě.
9: Doplavu sám.
0: Kostere!
5: Kostere!
3: O mé z člunu uchází vzduch!
8: Pucpito!
3: Tady taky! Tady!

0: Nestřílejte na ně, jsou bezbraní.
1: Plavou ke břehu.
2: Neplavou.
3: Námořníci a neumějí plavat.
0: To nebyli námořníci, to byli piráti.

0: Mistře Ivnši, můžeme začít s nakládáním.
1: Jen co Donifan s Brianem dodělají pažení. A neber sebou nic zbytečného, Godne.
2: Potravin máme na 3 týdny. Počítám s tím, že budeme muset přistát na nějakém ostrově, než doplujeme do přístavu Punta Arena nebo Port Tamar.
3: Tucet beček se sladkou vodou. Vždycky je dobrý mít dost vody, i když je kolem samá voda.
0: Kuchyňské potřeby a drobnosti.
1: Snad se to sem všechno vměstná. Nezapomeňte, že šalupa je dlouhá jenom 9 metrů a široká 2. A nás je 17.
4: A takové šalupy doplujeme až do Oaklandu. Panečku, to bude sláva.
2: To těžko, Jakube. Bouřka by šalupu dostala do vývrtky.
1: Dobrá práce, chlapci.
5: Tak, hotovo.
1: Hotovo. Když nám bude vítr přát, zvedneme ráno kotvu. Nakládáme!
5: Do takových plachet se vítr rád opře, protože je šila Kate.
6: Podle vašeho návodu je střední.
0: To je divné, že jsou všechny průlivy pusté. Tyhle ostrovy mají přece být obydlené. A nikde ani bárka.
4: Ať jsou pusté, abych nerad, aby mě nějaký papuánec plápnul jako herinka.
0: Mistře Imci, před námi je další ostrov.
1: Obeplujeme ho a pak podél východních břehů poplujeme do přístavu Punta Arena.
4: A to nebudeme mít žádnou přestávku?
7: Přestávek si užijeme dost ve škole.
4: Máš pravdu, Jakube. Zas to začne, a než budou prázdniny.
3: No, nikdy už nebudou tak dlouhé. 2 roky.
1: Kous na pravo boku!
8: Zůstaňte na místech, nebo se převrátíme. A neposkakujte!
5: Moko, ty máš oči. To je kouř.
0: Opravdu, kouř z parníku!
5: Musíme na sebe upozornit.
1: Hurá!
0: Ještě ne!
5: Až připlujeme blíž.
1: Gordon, Brian a Donifan se přesunou opatrně na záď. Nabíjí zbraně, až dám povel, vystřelí salvu a ostatní zůstanou na svých místech.
3: Průje rychlostí podle oka odhadnuto 10 mil za hodinu.
9: Řekl bych 20.
10: Hloupost, lebe.
3: Co vy, mistře Ivnci?
1: Něco mezi tím. Slušný parník.
3: Jenom, aby se k nám slušně zachoval.
1: Připraveni?
11: Připraveni.
1: Ano! Míříte do výšky a neprostřílejte plachty! Pal!

0: Vítám vás na palubě parníku Grefton. Můj starý přítel, mořský vlk, kapitán Garnet, křižoval vody Tichého oceánu, aby našel zatoulané děti, a já dnes vítám na palubě skoro muže, kteří pílí a odvahou překonali tvrdý úděl trosečníků. Jmenuji se kapitán Fresek.
1: Gordon.
2: Donifan.
3: Brian.
2: Moko.
4: Wilcox.
5: Servis.
6: Cross.
7: Garnet.
8: A já jsem Koster. Tohle je Jakub, Baxter, Jenkins, Dole a tamhle Einversen.
0: Vítám vás, chlapci. I vás, mistře Evansy a paní Ridiová.
9: Adžije, kapitán!
10: Adžije, adžije!
0: To já budu, protože vás musím odvést domů. Parní Grefton pluje sice do Austrálie, ale měním směr.

0: Byl to velice veliký a slavný orchestr. Měl 3 harfy, 6 kotlů, nepočítaných houslí a viol, různých rohů, dokonce 2 basklarinety a mnoho bas. To všechno leželo nebo stálo opřeno na pódiu. Z hudebníků nebyl nikdo v dohledu. Zkoušeli od rána a teď byla přestávka. Basa, která stála opřena až na kraji pódia, se svezla a jistě by byla upadla, kdyby se nebyla zachytila o druhou basu, která stála hned vedle. Promiňte, pravila hlubokým hlasem basa, která málem upadla. Nevadí, odpověděla stojící basa také hlubokým hlasem, ale přece jenom o chloupek vyšším a sonornějším. Pokud nestojím opřený rovně, těžko již udržím balanc, pravila basa užívajíc mužského rodu, když mluvila o sobě. Léta jsou léta. A hluboce vzdychla, až zadrnčela. Vy o létech ještě nemusíte mluvit, řekla basa s vyšším hlasem. No, kolik byste hádala?
1: Sotva 100.
0: No, hodně byste musela přidat. Byl jsem vyroben 1799 v Miláně.
1: No, to by vám nikdo neřekl. Jste Ital, že?
0: Mistr houslař byl Němec. Na basy jsou Němci nejlepší. Schildkraut starší.
1: O, vy jste šlechtic. A jak jste se k nám dostal?
0: Sám nevím. Dlouho jsem byl kdesi na půdě, soudili se o mě a ten, kdo mě vyhrál, mě vezl otevřeným vozem. No, a pršelo a já se zbortil. Trvalo to dlouho, dlouho, než mě dali do pořádku, ale teď si nemohu stěžovat. Jen ty výšky. Ty výšky mi někdy dělají potíže. Vysoké tóny.
1: Oh, vysoké tóny? To je moje. Ale přiznám se vám, a v hloubkách nezním tak dobře. To vím a to mě mrzí.
0: No to vás nemusí trápit. Tomu se dá odpomoct. Pevněji zarazit nohu a více se sklonit, že ano? Ale pověra. Hrajeme přece vedle sebe, že ano? V hloubkách vám přidám já, trošku s vámi společně zavibruji, no a ve vyšších polohách, vy mě to oplatíte.
1: Basy se dali do smíchu, znělo to, jako by do nich zabloudil čmelák. Protože už bylo po přestávce, hudebníci se začali rojit a zasedat na svá místa. Basy v rychlosti si ještě slíbili, že už dnes při zkoušce si začnou vypomáhat, a už tu byli jejich páni, kteří na ně hráli. Ha, podívej se, Ludvíku, ty basy stojej, jako by se objímali. Zamilovaný basy asi, pravil Ludvík. Ušlo mu docela, že jeho basa se začervenala. Přišel dirigent, zjednal si ticho a pravil, prosím, Lepke Buhalter, opus 88 od písmeny G. Zkoušeli až pozdě do odpoledne, basy si pomáhali, zprvu nesměle, později však nabili jistoty a obě dvě se těšili na každý vysoký i hluboký tón. Sáfriš, dneska nám ty basy zněly, co? Povídá Ludvík na cestě domů druhému muzikantovi. A ten odvětil se smíchem, no, když to taky koulíme, ne? Tak naschle, mě jde tramvaj. A utek za tramvají. Na druhý den, když zase přišla přestávka, Ludvík řekl svému příteli, opři tu mou basu, o tu tvou, jo, ať to nespadne. A šli na párky.
0: Jak jste se vyspala?
1: Začala rovnou basa maskulinum. Chabě. Chabě. Těšila jsem se na zkoušku. A vy?
0: Také, také jsem se těšil.
1: Jenom na zkoušku?
0: Jenom na vás.
1: A vy? Já také.
0: Chytni ty basy!
1: Předposlední hudebník vykřikl na posledního.
0: Vždyť se kácej!
1: Jen tak, že je zachytil. Radši je položím, si pomyslel. A udělal to. V sále bylo ticho. Z ulice doléhal slabě všední den. Já vás mám rád už dlouho. Velmi, velmi hlubokým hlasem pravil Basa. Mně jste byl vždycky sympatický, ale od onoho sóla na basu, na začátku kantáty od Slavoslava Pantáty, jsem se do vás zamiloval.
0: To jsem zpíval jen pro vás, drahá.
1: Chce se mi radosti kutálec, řekla Basa. Přestávka byla krátká, neboť premiéra se blížila. Už se sál zase hemžil a Ludvík stál nad Basami a smál se. Tak se podívej, nejsou tady jako milenci? Na jaře, na mezi, dodal druhý. To bys tomu dal? Ty myslíš, že by se na ní dalo hrát, kdyby byla samodruhá? Tak ticho, prosím, okřikl anonymně dirigent. George Bauer, symfonie cizmol, konec larga od písmeny F. A hned od začátku, prosím vás, nebojte se, pěkně s neopatetismem, jo, s neopatetismem. Jedno oko nesmí zůstat suchý. Zvedl taktovku a slavné těleso se rozburácelo. Basám bylo jako v nebi. Právě od písmeny F, jako by slavný Bauer napsal vyznání lásky pro basy. Hloubky, výšky a hloubky, souzvuk duší, vibrace lásky, kmitočty vášně, oj, co tomu může vědět studený triangl, kotle z oslí kůže nebo rozervaný činel. Slavnostní premiéra byla za rohem, basy hořely láskou. Máš nádhernou kobylku, vzdychl jednou basa z nenadání. Tvoje je krásnější, odpověděla basa. A od té chvíle si tykali. I přišel večer slavnostního koncertu. Smluvili se obě basy, že ten večer bude patřit jim. Budou jedna druhé pomáhat jako nikdy ještě. A slovu dostáli. Nemohou se objímat jako my lidé. Zamotali se do sebe tóny. On pomáhal, ona jemu. Pak zachtělo se jim být sami i odpoutali se docela. To již nebyly basy. To byla píseň lásky, duet, unizono a teď kontrapunkt touhy. Ludvík a jeho přítel koukají do not a co viděli v notách, hmatají na strunách, ale neslyšeli to. Ani kapelník to neslyšel. Hleděl rovnou z náprsenky, potem z hadrovatele na hudebníky a od jeho očí se dal zapálit doutník. Ludvík a jeho přítel krčili rameny, ohlíželi se, aby mu naznačili, že to pochází možná od někud odjinut. Co to tam hrajete? Řval na ně dirigent o přestávce. No co je v notách, odpovídali. Nemluvte, to je sabotáž. To bude mít do hru. A mělo. Jednak v druhé půli koncertu, kdy se basy bezohledně ocitali na vrcholu blaha v téměř každém taktu. Dále v kritikách, které se shodly o pochybeném podání, o nepropracovaném a nedomyšleném nastudování kantáty od Slavoslava Pantáty. No a pak byla dohra v kanceláři dirigenta speciálně pro Ludvíka a jeho přítele. Dirigenta už přešel akutní vztek. Mluvil slušně a zřetelně. S tou sabotáží to nepoženeme dále. Ale pánové, co se to s váma dělo? Byli jste opilí, mlčte! Já se jenom ptám. Tak dobrá, nebyli. Dobrá. A můžete to nějak vysvětlit? No, můžeme vám to zahrát, pane dirigente, umíme to z paměti. Basi sem, do kanceláře! Houkl dirigent do telefonu. Za chvilku přinesli basy. Basy lhostejné, basy nezamilované, basy, které byly náhodou po ruce. Kantátu, jedem! Dirigent začal dirigovat, Ludvík a jeho přítel hráli. Přesně, bez chyby až do konce. Hrajete oba výborně, poznamenal dirigent, muž spravedlivý. Tak v čem to teda vězí? Usedli a rokovali. Dirigent měl ve stole bílé víno, potom sluha došel ještě pro dvě lahve. Načež bylo usneseno, že se svolá tisková konference a tam se věc vysvětlí tím, že akustika v sále špatně vyhovuje a na příští koncert se představí orchestr. Na tiskovou konferenci přišli sportovní redaktoři. Z kritiku jenom ten, který napsal dobrou kritiku, protože na koncert nemohl jít, a napsal ji předem. Konference proběhla v přátelském duchu mezi hudebníky a zástupci tisku, vše se vysvětlilo a na příští reprízu byli pozváni kritikové ještě jednou. Přišli všichni až na toho, který už jednou nepřišel a kritiku už napsal. K repríze vyprodané nastoupil orchestr hrdě. Dirigent měl potlesk na vstup, to má konečně vždycky, a začalo se. Zpočátku byly basy v pořádku, tedy v pořádku nebyly, ale snad jedině pro laikovo ucho, ale šlo to. Až teprve v kantátě, hned jak nasadí zbor mocně akáty bílé, bílé, bílé, snad to byla slova básníkova, která vyvolala touhu po kompenzaci lásky bas. Prostě od té chvíle zpívali basy svůj osobní part. Dirigent se spotil, ochraptěl ztrátou tekutiny, takže ji naštěstí nebylo slyšet, když sípal do pléna: zabiju vás, Ludvíku, a toho druhého taky zabiju. Ludvík to sice neslyšel, ale za to slyšel basu. Vidí svého přítele, jak zahazuje smyčec a odchází. Tak jde také a táhne basu za sebou. Kritiky tentokrát nebyly žádné. V hudebním orgánu vyšla úvaha o správnosti či nesprávnosti celostátního vedení symfonických orchestrů. Městská komise pro hudební tělesa měla předběžnou poradu s krajskou správou výroby strunných nástrojů a přizvali dirigenty z rozhlasu. Ludvík a jeho přítel dostali dovolenou bez udání důvodu a zástupci orchestru je poučili ve smyslu vyhlášky BBBBB/CCCCC, že se s nimi počítá až do vyřízení. Do vyřízení čeho ale? Tak do čertu. To se právě uvidí čeho. Napomenutí šli oba domů a cvičili. Hráli od rána do večera, každý na svou basu soukromou, hráli bez chyby a přesně. Zamilované basy byly uloženy do dřevěných pouzder ve skladišti nástrojů. Stáli v nich vedle sebe a měli nyní dost času, aby si povídali do nekonečna. Basa vyprávěl o večírcích, na kterých na něm bylo hráno v severní Itálii počátkem 19. století. Jak ho jednou sám pan Stendhal poslouchal a jak pak zaplácal. I pana Garibaldi ho zahlédl v Modeně, nebo v Římě to bylo. Basa mluvila o svém strachu a o svém soužení, když ji německá armáda ukradla v Polsku a poslala do Berlína na konzervatoř, kde ji opět ukradl profesor a vyměnil za prase do Drážďan. Sem, do města, se dostala ani neví jak, bez strun, rozladěná. No to se ti nedivím, potvrdil basa ze své bedny. A pak byla přidělena orchestru, dána do pořádku a teď je konečně šťastná. Mezitím došlo ke svolání všeobecného zasedání všech hudebních složek jako takových, ke kterému byli přizváni pozorovatelé ligy korepetitorů a rovněž svazů rytců not. Ludvík a jeho přítel pozváni nebyli, protože o nich se jednalo. Seděli v kuchyni u Ludvíku s hlavami mezi koleny, neboť to jediné zbývá mužům, když se o nich jedná bez nich. až paní Ludvíková položila jednoduchou otázku, aniž přitom přerušila míchání krupicové kaše. A není to vůbec v těch basách? Za chvíličku se rozlétly dveře ve skladišti hudebních nástrojů. Ludvík a jeho přítel raz, dva, otevřeli pouzdra, popadli basy a S začali. Ovšem, že paní Ludvíková měla pravdu. Bylo to v těch basách. Po dlouhém mlčení rozepěli se jako nikdy. Oba muzikanti je popadli do náruče a utíkali do zasedací síně všeobecného zasedání. Tam je nechtěli pustit dovnitř. Až prý po uzavírací řeči předsedy svazu předsedů. Čili až nás vyhodí, pomyslili si oba hudebníci a prodrali se. Vyběhli na tribunu a nečekajíce na konec uzavírajícího projevu, spustili S a basy se dali do zpěvu. Po konci bylo veliké ticho. Pak všichni opustili svá místa a seskupili se kolem bas. Bylo usneseno, že nejde o nic jiného, než o poměrně vzácný zjev u hmoty, kdy jedna hmota reaguje vibračně na hmotu druhou, dosud nezjištěným kmitočtem, závislým však na kmitočtech druhé hmoty a poměru vlhkosti vzduchu a patrně též houslařského klihu. Byla jmenovaná tutlací komise, která dostala za úkol okamžitě se spojit s výzkumným ústavem a problém přehrát vědcům. Ludvík a jeho přítel dostali dopis s pokynem, aby příště více dbali na stav svěřených jim nástrojů a že se s nimi počítá při zájezdu do Dánska. Též jim bylo dovoleno koupit levně provinilé basy. V poslední chvíli před odjezdem na zájezd bylo zjištěno, že oba hudebníci jsou vlastně přespočetní i bylo jim dovoleno zůstat doma a cvičit. Takže zatímco slavné hudební těleso jelo přes Paraguay do Dánska, aby přivezlo nadšené kritiky, což hravě docílilo, Ludvík a jeho přítel začali na basách cvičit světovou skladbu Rámus z Vinetky. Ludvík hraje na jazzovou bubnovou baterii a jeho přítel brnká na basu, zatímco basa s hlubším hlasem je opřena sama opodál a sama hraje sebou. Kolem nich je spousta mladých lidí, každý večer a mají ukrutnou legraci. A když potom odejdou domů a v lokále se zhasne, tak obě basy mají čas pro svou lásku. Věř mě, má milá, pravil onehdá basa hlasem, který se podobal dunění atomické bomby v dálce, věř mě, mezi tím mládím kolem nás si začínám připadat starý. Hlupáčku, 162 roky, copak to je nějaké stáří?

Nastal červen a blížila se senoseč. Večer před svatojanskou nocí, která připadala na sobotu, se pan Jones tak nezřízeně opil v hostinci u Rudého lva, že se na farmu vrátil až v neděli v poledne. Jeho čeledíni podojili ráno krávy, ale pak šli na zajíce, aniž by se namáhali nakrmit ostatní zvířata. Jakmile se pan Jones vrátil, ulehl na pohovku v obývacím pokoji, přikryl si obličej novinami a okamžitě usnul. Takže když přišel večer, zvířata byla stále ohladu. Tím však byla dovršena míra jejich trpělivosti. Jedna z krav vyrazila dveře kůlny, v níž byly zásoby, a všichni se začali krmit. V tom se pan Jones probudil. Za chvíli přiběhl i se čtyřmi čeledíny a začali kolem sebe šlehat biči hlava nehlava. Ale zvířata byla příliš hladová. Ačkoliv podobný čin neplánovala, obrátila se jako na povel proti Jonesovi a jeho pomocníkům, vyrazila proti svým trýznitelům, trkala do nich a kopala ze všech stran. Jonesovi z čelediny se situace vymkla zcela z rukou. Nikdy předtím u zvířat podobné chování nepostřehli a náhlý odpor tvorů, jež mohli doposud tlouct a týrat, je k smrti vyděsil. Zmohli se na chabý pokus o obranu a pak vzali nohy na ramena. Za okamžik už všech pět pádilo po vozové cestě ústící na hlavní silnici. A zvířata je vítězoslavně pronásledovala. Paní Jonesová, která všechno viděla z okna své ložnice, zbalila v rychlosti do cestovní brašny pár věcí a zadní cestou opustila farmu. Mojžíš se skočil z bydelka a zlostně krákoraje letěl za ní. Zvířata mezitím vyhnala Jonesa a jeho kumpány až k silnici a přibouchla za nimi vrata s pěti závorami. Tak se stalo, že než si stačila uvědomit, co se děje, povstání úspěšně skončilo. Jones zmizel a farma byla jejich. První chvíli nemohla zvířata svému štěstí ani uvěřit. Nejprve všechna společně oběhla poklusem celou farmu, jako by se chtěla přesvědčit, že se zde už neskrývá žádný člověk. A potom běžela tryskem zpět k budovám, aby zahladila poslední stopy Jonesova nenáviděného režimu. Vylomila dveře kůlny na konci konírny a všechna udidla nosní kruhy, řetězy a strašlivé nože, jimiž Jones kastroval vepře a ovce, naházela do studny. Uzdy, ohlávky, klapky na oči a ponižující pytlíky na píci letěly do ohně, v němž se na dvoře pálily odpadky. Nakonec se spálily biče. Při pohledu na hořící biče poskakovala všechna zvířata radostí. Kuliš hodil do plamene také stužky, jimiž byly ve sváteční dny zdobeny hřívy a ocasy koní. Prohlásil přitom, že stužky nutno pokládat za část oděvu, což je znak lidí. A všechna zvířata musí chodit nahá, dodal přísně. Jakmile tuto větu uslyšel boxer, sundal svůj malý slamák, jímž se v létě chránil před mouchami, a přidal jej do ohně. Vše, co připomínalo pana Jonese, zničila zvířata nevídanou rychlostí. Napoleon je pak zavedl k zásobárně a dal každému dvojnásobnou porci zrní a psům po dvou sucharech. Po těchto hodech byla sedmkrát zaspívána píseň Zvířata Anglie a zvířata se odebrala na kutě. Tak dobře se jim ještě nespalo.

0: Druhý den se všichni probudili za svítání jako obyčejně. Náhle si však uvědomili tu nádhernou událost, která se stala včera, a vyběhli na pastvu. Kousek odtud byl pahorek, z něhož mohli přehlédnout celou farmu. Zvířata na něj vyběhla a v průzračném raním světle se rozhlížela kolem. Všechno bylo jejich, vše, co viděla, bylo jejich. Z této myšlenky se jich zmocnilo takové vzrušení, že se bláznivě rozběhla do kolečka, vyskakovala do vzduchu, odrážela se mohutnými skoky, válela se v rose, nabírala plné tlamy sladké letní trávy, vykopávala drny z černé země a nasávala její sytou vůni. Pak se vydala na prohlídku farmy. V němém obdivu zírala na pole, louku, sad, rybník a malý háj. Zdálo se jim, že všechno vidí poprvé a ještě pořád nemohla uvěřit, že jim to patří. Pak se vydala v řadě zpět ke stavením farmy a mlčky se zastavila před vchodem do Jonesova domu. Také ten byl jejich, ale bála se do něj vstoupit. Kuliš s Napoleonem nakonec vyrazili dveře rameny a zvířata vcházela po jednom, opatrně našlapujíce, aby nic nepoškodila. Po špičkách kráčela z pokoje do pokoje, mluvila tlumeným hlasem a při pohledu na neuvěřitelný luxus, na postele s péřovými pokrývkami, zrcadla, žíněné pohovky, bruselské koberce a obrázek královny Viktorie, pověšený nad krbovou římsou, je mrazilo v zádech. Zvířata sestupovala zrovna po schodech, když zjistila, že Molina chybí. Vrátila se a našla ji v nejkrásnější ložnici. Z komody paní Jonesové sebrala kousek modré stuhy, přehodila si ji přes krk a teď se přihlouple zhlížela v zrcadle. Zvířata ji pořádně vyhubovala a vyšla z domu. Venku zakopala pár šunek, které předtím visely v kuchyni na háku. Kromě nich a soudku v sínce, který boxer prokopl kopytem, se v domě ničeho nedotkla. Jednohlasně se usnesla, že budova má být zachována jako muzeum. Všichni souhlasili, že v ní nikdy nesmí bydlet žádné zvíře. Když se pak zvířata nasnídala, Kuliš a Napoleon je znovu svolali. Soudruzi, pravil Kuliš, je již půl sedmé a máme před sebou dlouhý den. Musíme totiž začít sklízet seno. Přesto bych vám rád něco řekl. Prasata se nyní přiznala, že se během uplynulých 3 měsíců naučila ze starého slabikáře, který kdysi náležel dětem pana Jonese a který objevila na smetišti, číst a psát. Napoleon poslal prohrnce s černou a bílou barvou a zavedl shromážděné k vratům s 5 závorami, jež oddělovala farmu od hlavní cesty. Pak Kuliš, který psal nejlépe, vzal mezi své 2 paznechty štětec, zamazal nápis Panská farma a na jeho místo napsal Farma zvířat. Tak se od dneška měl statek jmenovat. Potom se vrátili na dvůr. Kuliš s Napoleonem nechali přinést žebřík a opřeli jej o vrata stodoly. Vysvětlili zvířatům, že se jim po 3 měsících intenzivního studia podařilo soustředit zásady animalismu do 7 přikázání, která nyní napíšou na zeď. Tato přikázání jsou nezměnitelné zákony, jimiž se na farmě musí zvířata navždy řídit. S jistými potížemi, pro prase to není nic snadného, se Kuliš vyšplhal po žebříku a pustil se do práce, zatímco Pištík o pár příček níže držel plechovku s barvou. Přikázání psali na dechtovou zeď velkými bílými písmeny, která se dala přečíst ze vzdálenosti 30 metrů. Zněla takto. 7 přikázání. První.
1: Každý, kdo chodí po 2 nohách, je nepřítel.
0: Druhé.
1: Každý, kdo chodí po čtyřech nohách, nebo má křídla, je přítel.
0: Třetí.
2: Žádné zvíře nebude chodit obličiny.
0: Čtvrté.
3: Žádné zvíře nebude spát v posteli.
0: Páté.
2: Žádné zvíře nebude pít alkohol.
0: Šesté.
4: Žádné zvíře nezabije jiné zvíře.
0: Sedmé.
5: Všechno zvířata jsou si rovná.
0: Nápis byl velmi úhledný a až na to, že místo pít napsal Kuliš pít a jedno s bylo vzhůru nohama, v něm nebyla jediná chyba. Kuliš pak přikázání přečetl všem nahlas. Zvířata přikyvovala v naprostém souhlasu a některá chytřejší se jim začala ihned učit na spaměť. A nyní, soudruzi, volal Kuliš, odhazuje štětec, vzhůru na senoseč. Učiňme otázkou cti mít sklizeno dříve, než mýval Jones a jeho lidé. V tom okamžiku začaly krávy, které vypadaly už nějakou dobu podivně hlasitě bučet. 24 hodin je nikdo nepodojil a vemena jim téměř praskala. Po krátkém přemýšlení poslala prasata pro kýble a úspěšně krávy podojila. Jejich kopítka na to byla jako stvořena. Před zvířaty se objevilo 5 kyblíků plných pěnivého hustého mléka a všichni si je se zájmem prohlíželi. Co se stane se vším tím mlékem? Zeptal se někdo. Jones nám ho občas přidával do kaše, podotkla jedna slepice. Nestarejte se o mléko, soudruzi, vykřikl Napoleon a postavil se před kýble. Něco s ním provedeme, ale senoseč je přednější. Soudruh Kuliš vás povede a já přijdu za chviličku. Vpřed, soudruzi, seno čeká. A tak se zvířata vyhrnula na louku, aby začala se sklizní. A když se večer vrátila, všimla si, že mléko zmizelo. Při senoseči se všichni nadřeli, ale nakonec dopadla mnohem lépe, než doufali. Práce byla někdy opravdu obtížná. Nářadí vymysleli lidé a nikoli zvířata. A tak velká překážka spočívala v tom, že ani jedno zvíře nedokázalo používat nástroje, které vyžadovaly vzpřímený postoj. Prasata si však dovedla poradit s každou těžkostí. Koně znali každou píť pole a rozuměli tedy kosení a hrabání sena lépe než pan Jones a jeho čeledíni. Prasata sama sice žádnou práci nevykonávala, za to všechno řídila a dohlížela na ostatní. Bylo samozřejmé, že se svými znalostmi ujala vedení. Boxer a Lupina se zapřáhli do žacího nebo pohrabovacího vozu, teď už nebylo zapotřebí ani udidel, ani otěží, a kráčeli vytrvale kolem role. Prase za nimi podle situace volalo zpomal, soudruhu, a hot a čehý, soudruhu. I nejmenší zvířata pomáhala při obracení a svážení sena. Dokonce i slepice a kačeny pobíhaly sem a tam a snášely ho po jednotlivých stéblech v zobácích na kupky. Zvířata nakonec sklidila o 2 dny rychleji, než obvykle trvalo Jonesovi a jeho lidem. A navíc byla to největší úroda, jakou kdy viděla. Díky bdělosti slepic a kachen nepřišlo na zmar ani stéblo a žádné zvíře si nepřisvojilo ani zrnko. Celé léto klapala práce na farmě jako hodiny. Všechna zvířata byla šťastnější, než by si kdo mohl představit. Každé sousto píce bylo pro ně opravdovým potěšením, neboť vše pocházelo z jejich vlastní práce. Nebyla to již almužna od nenáviděného pána. Když odešli neužiteční, ličtí příživníci, každý se mohl dosyta najíst. A ačkoliv neměla žádné zkušenosti, získala mnohem více volného času. Objevila se samozřejmě spousta potíží. Při sklizni obilí musela zvířata například sešlapávat klasy jako za dávných časů a vyfukovat plevy vlastním dechem, protože na farmě nebyla mlátička. Prasata svou chytrostí a boxer mohutnými svaly však dokázali zdolat každou překážku. Boxer se stal předmětem obdivu všech. Pracoval pilně již za Jonese, ale nyní dřel za tři a někdy to vypadalo, že veškeré práce na farmě leží jen na jeho mocných bedrech. Celé dny tlačil a tahal a vždycky byl tam, kde byla práce nejtěžší. Domluvil se dokonce s Kohoutem, že bude ráno buzen o půl hodiny dříve než ostatní a do budíčku vykoná nějakou dobrovolnou práci. Jeho odpověď na všechny problémy a potíže zněla: budu pracovat lépe a radostněji. A tato slova se stala boxerovým heslem. Podle svých možností ale pracoval každý. Slepice a kachny uspořili sbíráním klasů 75 kilogramů obilí. Nikdo na farmě nekradl. Nikdo si nestěžoval na příděli. Žádné hádky, závist a žárlivost, jako za starých časů. Jen Molině se nechtělo ráno vstávat, práci nechávala často nedokončenou a vymlouvala se, že má v kopytu kámen. Kočka se také chovala podivně. Brzy si všimli, že jakmile byla někde nějaká práce, zmizela na celé hodiny a vracívala se jen k jídlu, jako by se nechumelilo. Pokaždé však přišla s tak dokonalou výmluvou a předla tak přítulně, že jí zvířata nemohla podezřívat z ničeho špatného. Starého osla Benjamina revoluce vůbec nezměnila. Dělal svoji práci pomalu a bez zájmu, jako za Jonese. Nikdy se nesnažil podvádět a zároveň nedělal žádnou práci navíc. O revoluci a jejich výsledcích se nikdy nevyjádřil. Když se ho ptali, zda je teď šťastnější než za Jonese, odpovídal: osly mají dlouhý život. Nikdo z vás ještě neviděl mrtvého osla. A zvířata se musela spokojit s tímto nejasným prohlášením. O nedělích se nepracovalo, snídali o hodinu později, a pak se odbývala ceremonie, která se nikdy nesměla vynechat. Nejprve se vstyčovala vlajka. Kuliš našel v kůlně starý zelený ubrus paní Jonesové, na který bílou barvou nakreslil kopyto a roh. Tuhle vlajku pak každou neděli ráno vytahovali v zahradě domu na stožár. Vlajka je zelená, vysvětloval Kuliš, jako zelená pole Anglie. Zatímco kopyto a roh představují budoucí republiku zvířat, která vznikne, až bude celá lidská rasa poražena. Po vstyčení vlajky vpochodovala všechna zvířata do stodoly, aby se tu zúčastnila velkého shromáždění zvaného schůze. Zde plánovala práce na příští týden, přijímala rezoluce a diskutovala. Rezoluce navrhovala výlučně prasata. Ostatní zvířata se sice naučila volit, ale rezoluce si nikdy vymyslet nedovedla. Nejaktivněji si při diskuzích počínali Kuliš a Napoleon. Nikdy spolu ale nesouhlasili. Ať navrhl první cokoliv, druhý mu zaručeně odporoval. A dokonce, když bylo rozhodnuto o malém přístřešku vzadu za sadem, který se měl stát útulkem zvířat odcházejících do důchodu, což byla sama o sobě záležitost nenapadnutelná, rozpoutala se vášnivá debata o důchodové hranici pro jednotlivé skupiny zvířat. Schůze vždy končily zpěvem zvířat Anglie a odpoledne patřilo odpočinku. Vepři vydělili kůlnu na nářadí jako své velitelství. Tady po večerech studovali v knihách, které přinesli z domu, učili se, jak kovat, truhlazit a další potřebné věci. Kuliš se ve volném čase také zabýval organizováním takzvaných zvířecích rad. V tom byl neúnavný. Pro slepice založil radu pro výrobu vajec. Pro krávy ligu čistých ocasů. Pro krysy a zajíce radu pro doškolování divokých soudruhů. Účelem této rady bylo ochočit krysy a zajíce. Hnutí za bělejší vlnu pro ovce. A kromě toho zorganizoval kurzy čtení a psaní. Většina jeho projektů však ztroskotala. Například pokusy ochočit divoká zvířata ustaly skoro okamžitě. Krysy a zajíci se chovali pořád stejně. A když se s nimi jednalo laskavě, jen toho zneužívali. Kočka se zpočátku velmi aktivně zapojila do rady pro doškolování. Jednoho dne byla viděna, jak sedí na střeše a rozpráví s vrabci, kteří byli téměř v jejím dosahu. Povídala něco v tom smyslu, že všechna zvířata jsou si nyní soudruhy a kterýkoliv vrabec, že k ní může přijít a sednout si ji na tlapku. Vrabce to však nepřesvědčilo. Velmi úspěšné ale byly kurzy čtení a psaní. Do podzimu byla všechna zvířata na farmě do jisté míry gramotná. Prasata uměla číst i psát perfektně. Psi se naučili číst také poměrně brzy, ale zase neměli zájem o nic jiného než o 7 přikázání. Koza Majka uměla číst o něco lépe než psi a někdy po večerech předčítala ostatním z útržků novin nalezených ve smetí. Benjamin si ve čtení nezadal z prasaty, ale svou schopnost nedával najevo. Říkal, že pokud ví, neexistuje nic, co by stálo za přečtení. Lupina se naučila celou abecedu, ale neuměla dávat slova dohromady. Boxer se nedostal dál než k písmenu D. Uměl nakreslit kopytem do prachu A, B, C, D. A pak stál a zíral na písmena se sklopenýma ušima. Občas potřásl hlavou a marně se snažil rozpomenout, co přijde dál. Několikrát se mu podařilo naučit se E, F, G a H. Ale když se to naučil, zjistil, že zapomněl A, B, C a D. Nakonec se spokojil s prvními 4 písmeny a psával je jednou až dvakrát denně, aby si osvěžil paměť. Molina se odmítala naučit víc než M, O, L, I, N a A. Uměla jméno hezky poskládat z proutků, které ozdobila několika květy a chodila pak v obdivu kolem svého výtvoru. Ostatní zvířata na farmě se zarazila u písmene A. A vyšlo též najevo, že ta hloupější jako ovce, kačeny a slepice nejenže se nedovedla naučit ani písmenko, ale nedokázala si z paměti vzpomenout ani na 7 přikázání. Po delším přemýšlení zkrátil kuliš 7 přikázání do jednoduchého hesla. 4 nohy dobré, 2 nohy špatné. Toto, podotkl, obsahuje základní principy animalismu. Kdo si naše heslo osvojí, bude uchráněn před lidským vlivem. Ptáci měli původně námitky, neboť se jim zdálo, že mají 2 nohy, ale Kuliš jim dokázal, že tomu tak není. Ptačí křídla, soudruzi, máte pro pohyb, nikoli v práci. Proto jsou považována za nohy. Charakteristickým znakem člověka je ruka, nástroj, kterým člověk páchá všechna příkoří. Ptáci Kulišovým dlouhým výrazům příliš nerozuměli, ale přijali jeho vysvětlení a tak se všechna hloupější zvířátka hned začala učit novou poučku na spaměť. Heslo 4 nohy dobré, 2 špatné bylo napsáno na zeď stodoly hned vedle 7 přikázání a většími písmeny. Když se ho všichni naučili na spaměť, ovcím se poučka velmi zalíbila a často, polehávajíce na pastvě, spustili všechny spontánně 4 nohy dobré, 2 špatné. Vydrželi to celé hodiny, aniž by se unavili.

0: Přiznávám, že jsem měl z téhle prohlídky trochu obavy, milá paní Hartrova.
1: Děkuji za upřímnost, doktore.
0: Za to její výsledek mě naprosto uklidnil. Jsem upřímně potěšen, že vás i tentokrát nacházím v tak dobré kondici. Na samém prahu osmdesátky je to velmi vzácné.
1: Chcete-li, abych vám věřila, buďte poněkud věcnější, doktore.
0: Ovšem, připouštím, že vaše srdíčko je trochu unavené, ale nejedná se o nic vážného. Pro jistotu byste se však měla vyvarovat každého rozčilení, nepřipouštět si žádné starosti.
1: Ani k ním nemám to chvíli důvod, díky bohu.
0: Brát pravidelně předepsané léky a nepodstupovat žádnou větší námahu. Doporučuji pravidelné procházky, ale pěkně po rovině, žádné běhání do kopce.
1: Jestli mi kromě toho doporučíte, abych nechodila ani po schodech a přestěhovala se z prvního poschodí do přízemí, tak mě opravdu přesvědčíte, že jsem zdravá jako křepelka.
0: Téměř jako křepelka, milá paní Hartrová, o čemž svědčí i váš smysl pro humor. Zastavím se opět za týden. Poroučím se.
2: Haló, doktore, na okamžik.
0: S vámi jsem právě chtěl mluvit, pane Ridgewayi. Vyšetřil jsem vaši tetičku.
2: Mám o ní vážné starosti, doktore. Rád bych znal pravdu.
0: Ujišťuji vás, že není bezprostřední důvod k obavám. Vaše tetička může žít ještě pěkných pár let, ale současně pro ně může být osudná každá nadměrná námaha nebo duševní otřes. Měla by vést velmi klidný život. Žádné vzrušování, únava, ponuré myšlenky. Naopak, příjemné rozptýlení jí může jen prospět.
2: Právě o tom už delší dobu uvažuji a mám dojem, že jsem na to přišel.
0: Prozradíte mi ten svůj nápad?
2: Ne, nechte se překvapit, doktore.
0: Dobrá, nebudu naléhat. A propo, neuvažoval jste o tom, že by bylo dobré, kdybyste dal v domě nainstalovat výtah?
2: Výtah? A k čemu?
0: Ušetřil by její srdíčko, mladý muži. Námaha spojená s chůzí do schodů jí rozhodně neprospívá. Konec konců, vaše tetička je bohatá žena a výlohy spojené se zřízením...
2: Vezmu rád na sebe.

0: Váhu Charlesy. Jak tě mohla taková hloupost napadnout?
1: Přivedl mě naň doktor Menl. Chůze do schodů prý namáhá tvé srdce.
0: Jsi dobrý chlapec a jsem ráda, že jsem se v tobě nesklamala.
1: Je-li to v zájmu tvého zdraví, není žádný nápad dost hloupý.
0: Ale ten zmatek v domě by mě přivedl do hrobu mnohem dřív než chůze po schodech.
1: Víš, já už jsem se informoval u firmy, která by instalaci výtahu provedla během několika dní. A tak tiše, že bys o tom ani nevěděla.
0: Když si pomyslím, že v domě by bylo plno cizích lidí, je tu spousta obrazů, cenných věcí a rodinné stříbro.
1: Práci by provedla nejlepší firma, která nezaměstnává zloděje.
0: Nevím. Nevím, chlapče.
1: Slibuji, že osobně na všechno dohlédnu.
0: No, dělej podle svého rozumu. Jen pokud možno šetří mé nervy, nebo umřu rozčilením. Škoda, že něco z tvé povahy neměla Miriam.
1: Nekřivdíš ji trošku? Tetičko Mary žila s tebou tolik let a určitě jí mrzelo, když musela odejít.
0: Byla to jen její vina. Jak si mohla myslet, že budu souhlasit, aby si vzala obyčejného vesnického učitele?
1: Já byla vždycky dost umíněná, já vím.
0: Kdo chce žít v mém domě, musí respektovat mé názory.
1: Já ji přece neomlouvám. A propos, pojedeš zítra na svou obvyklou návštěvu k paní Brecknellové?
0: Samozřejmě. Ani poněkud slabší srdce, jak říká doktor Menl, mne nedonutí změnit zvyky.
1: A snesla bys, kdybych ti po návratu uchystal malé překvapení? Příjemné, doufám.
0: Jsi tak milý chlapec. Jsem zvědavá na to tvoje překvapení, Charlesy. Co tohle? Co to má znamenat? Kde se tu vzala ta věc?
1: Líbené překvapení, tetičko.
0: To je...
1: radiopřijímač. Nejlepší, jaký bylo možné opatřit. Až z Londýna.
0: Překvapení jen, co je pravda. Co já si s tím mám počít?
1: Poslouchat. Co a kdy se ti zachce? To, co právě slyšíme, vysílají z Paříže. Celý svět na to můžeš chytat.
0: Z Paříže? Tam jsme strávili s Nebuštíkem Patrikem nezapomenutelné chvíle.
1: Také si pamatuju, jak ses jednou zmínila, že jste nevynechali jediný koncert, když jste přijeli do Londýna.
0: To je pravda. Člověk některým věcem tak odvykne, když žije v malém městě. Sám, kdo by to řekl, že taková ošklivá velká bedna a samý knoflík je to, kdo se v tom má vyznat?
1: Stačí jen pootočit tady tím a... Vídeň.
0: Opravdu?

0: To je přece John McCormack. Patrik ho zbožňoval, říkal, že je lepší než Caruso.
1: Každou stanici je třeba doladit podle sluchu.
0: A tohle je smečka šakalů, že?
2: Jsi úžasná, tetičko. Ani na chvíli nestrácíš smysl pro legraci. Vsaď si o co chceš, že za pár dní si na tu ošklivou bednu tak zvykneš, že si nedokážeš představit život bez ní.
0: Ale Charles, ty přece víš, že si na novoty nepotrpím. Jsem stará konzervativní ženská a tyhle technické výmysly jsou mi naprosto cizí.
2: Zavírat se novým poznatkům znamená stárnout a to přece není tvůj případ.
0: Když mě dělají starosti tyhle ty elektrické nebo magnetické vlny, někde jsem četla, že mají na člověka nepříznivé účinky.
2: Ale tetičko, ujišťuji tě, že od té doby, co mě tahle, přiznám, pošetila myšlenka napadla, jsem se důkladně seznámil se všemi fyzikálními i technickými principy radiotechniky. A můžeš mi věřit, že tahle věcička nemá na lidský organismus absolutně žádné nežádoucí účinky.
0: Říkej si, co chceš, Charlesi. Pravda je, že někteří lidé jsou na elektřinu citliví. Mě třeba před bouřkou vždycky bolí hlava.
2: To je něco jiného, tetičko. Prosím tě, věř mi, že bych nikdy neudělal nic, čím bych ti ublížil.
0: Dobře. Můžu to s tím rádiem zkusit. Třeba se tím opravdu trochu zabavím.
2: Tak to mám radost. Bude ti vyhovovat, když tu věc nechám tady na tom

0: stolku u stěny.
1: Proto vás, vážený pane Hopkinsne, jako dlouholetého právního zástupce naší rodiny, prosím, abyste mě, až vás vaše úřední záležitosti přivedou do našeho městečka, laskavě navštívil.
2: Já sám jsem si koupil radiopřijímač už dlouho před válkou a strávil jsem u něj bezpočet krásných večerů. Rozhodně mu dávám přednost před televizí, která se teď dostává do módy.
1: Taky já jsem si na něj zvykla rychleji, než jsem čekala. Byl to o Charlese vynikající nápad.
2: Vidím, že si váš synovec velmi rychle získal vaši přízeň, paní Hartrová. Což je jistě také důvodem, proč chcete změnit svoji poslední vůli v jeho prospěch. Nemýlím-li se.
1: Dlouho jsem o té věci uvažovala, než jsem se rozhodla.
2: Chápu. To děvče, myslím vaši neteř Miriam Robinsonovou, o vás tak dlouho a oddaně pečovalo.
1: To nepopírám. I když jsem postupně získávala pocit, že se až příliš často začíná řídit vlastní hlavou.
2: Je to inteligentní a samostatné děvče, nedivte se.
1: Až trochu příliš samostatné. Nejsem žádná egocentrická stařena, ale měla jsem přece jistý nárok, aby brala v úvahu mé názory.
2: Drahá paní Hartrová.
1: Se vším bych se smířila, kdyby nebyla tak umíněná, když se jednalo o tu učitelskou nicku. Naprosto beznadějná partie.
2: Měla ho ráda, to se stává. A zdá se, že je s ním šťastná. Zaslechl jsem, že se jim narodilo druhé dítě, tentokrát holčička.
1: Však jsem jí poslala k Vánocům krabici nejlepších kapesníků, jako obvykle.
2: To od vás bylo velmi ušlechtilé.
1: Od té doby, co je v mém domě Charles, jsem o mnoho klidnější. Zahrnuje mne pozorností přímo mě hýčka.
2: Je to nesporně příjemný a cílevědomý mladý muž. Přál bych mu, aby si ve svých obchodních záležitostech vedl stejně úspěšně, jako si dokázal získat vás. A vám, abyste se v něm nikdy nesklamala.
1: Vyloučeno. Vlastní syn by o mě nepečoval lépe. Proto jsem se také rozhodla změnit svoji poslední vůli a místo Miriam ustanovit svým dědicem jeho. Prosím vás, pane Hopkinsne, abyste v tomto smyslu přepracoval můj závěr.
2: Ano, prosím.
1: Všechny menší odkazy můžete převzít z té původní. Případné další změny a doplňky provedu při podpisu dokumentu.
3: Tetičko, neměla bys nic proti tomu, kdybych se dnes večer zastavil u Wilsonových, pozvali mě na partii bridge. Spojil bych to s malou procházkou, ale nic jsem jim neslíbil.
1: Wilsonovi jsou příjemní lidé, rozhodně bys je měl navštívit.
3: Víš, jak nerad tě nechávám večer samotnou. Klidné posezení s tebou u rádia je pro mě zajímavější než plkání s plukovníkem Wilsonem.
1: Jsi mladý a nemůžeš být pořád se mnou. A když se neurazíš, tak rádio poslouchám radši sám. A ty si pořád hraješ s těmi knoflíky a já slyším jen samé skřeky a vrčení. Klidně si jdi.
3: Tvoje upřímnost je kouzelná, tetičko. Doufám, že budou vysílat něco podle tvého gusta.
1: Artur Rubinstein hraje Chopina a potom je přednáška o Lukrecii Borgiové, té slavné vražetky.
3: Kdyby mi někdo řekl, že za pouhé 3 měsíce si na tu ošklivou bednu, jak říkáš, zvykneš tak, že mě ani nenecháš poslouchat, pomyslel bych si, že se zbláznil. Tak pěkný večer, tetičko.
1: Neboštík Patrik miloval Chopina. Kdyby tu tak mohl být se mnou. Co se to stalo? Že by se pokazilo rádio? Zrovna v nejlepším.
4: Mary. Slyšíš mě, Mary? To jsem já, Patrik. Tvůj Patrik. Brzy si pro tebe přijdu. Budeš připravena, viď, Mary? Brzy si pro tebe přijdu.
1: Něco se mi zdálo. Usnula jsem a něco se mi zdálo. Patrik, byl to Patriku. Hlavně to určitě byl sen, to byla halucinace. Na minutku jsem si zdřímla, protože na něj pořád vzpomínám. Brzy si pro tebe přijdu, tak to říkal. Že by to byla předtucha? Mám už svá léta a slabé srdce. Ať je to, jak chci znamenat nějakou výstrahu. Určitě. Já utratila tolik peněz za ten zatracený výtah.
0: Co byste si ještě přála, paní?
5: Ježíši Kriste, vy se celá třesete a bledá jste jako smrt.
1: Nedělej paniku. Podej mi z nočního stolku lék, sklenici vody.
5: Prosím.
1: Kapky na uklidnění.
5: Pane bože, já pošlu pro doktora a zavolám mladého pána. Slyšela jsem, že už se vrátil.
1: Nedělej paniku. Žádného doktora nepotřebuju a mladého pána nech na pokoji. Děkuju. Klidně ti spát.
5: Když já bych přece jen...
0: Už je vám líp.
1: Říkám ti přece. Dobrou noc.
5: Dobrou noc, paní.
1: Jestli to byla výstraha, měla by se opakovat. Kdy? Zítra? Stejnou cestou nebo nějak jinak? Už bych tu věc neměla poslouchat. Ne. Ať se stane, co se má stát.
6: Po předehře k opeře Karla Marie von Webera Čarostřelec pokračuje náš večerní koncert z operní hudby německých romantiků předehrou a scénou Izoldiny smrti z Wagnerovy opery Tristan a Isolda.
3: Této Mary, neměl bych to zastavit. Venku je hnusné počasí. Tak tomu ten pochmurný Wagner.
1: Ne, jen to nech být. Víš, Tristana a Isoldu jsme slyšeli před 30 lety v Covent Garden s nebož... Byl to moc hezký večer.
3: Této Mary, Elizabeta mi řekla, že si včera večer nebyla jaksi ve své kůži. Je to pravda?
1: Elizabeta ti nemá co říkat. A ta malá nevolnost nestojí za řeč. Klidně jdi spát. Já také nebudu dlouho ponocovat.
3: Tak dobře, ale kdybys něco potřebovala, stačí zazvonit z vedlejšího pokoje. U tebe budu dřív než Elizabeta.
1: Ne, chlapče. Jsou chvíle, kdy člověk musí být sám. A je to tady.
4: Slyšíš mě, Mary, to jsem já, Patrik. Už brzy si pro tebe přijdu, velice brzy budeš připravená, viď, Mary?
1: Ne, tentokrát jsem určitě nespala. Byla jsem vzhůru a při smyslech. Byl to Patrikův hlas, žádná halucinace. Může se něco takového vůbec stát? Je možné, že by se Patrikův hlas vznášel kdesi v nekonečném prostoru a najednou vstoupil do těch rozhlasových vln? Měla bych se někoho zeptat? Charles, doktora Menla? Ne, to ne. Ještě by si o mě pomysleli, že jsem se zbláznila. Teď je to mimo veškerou pochybnost. Patrik mě k sobě volá.

0: Dobré jitro, paní. Cože jste tak brzy vzhůru? Hned vám donesu čaj.
1: Čaj počká, Elizabeto. Vzpomínáš, jak jsem ti před časem řekla, co je v levé horní zásuvce mého prádelníku?
0: Samozřejmě, paní. Pro Krista pána, paní, co tím chcete říct?
1: Odemyk